0: Radio Xaver.
1: Pane holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek náš den. Pozor na to. A dnes 21. srpna, tedy výročí vstupu vojsk.
2: Xaver, já to viděl. Já jel po Vinohradský sem do televize.
1: Chápu.
2: A tam už jeli tanky. A první? Pan prezident a vedle něj paní prezidentová politrička.
1: Neříkejte mi to. Jo,
2: jeli. Slavili. Tak zazpomínali. Teď to pro ně byly šťastný časy.
1: Já vím, že jo.
2: No.
1: A je tak strašná ostuda.
2: Ostuda?
1: No prostě hlavní komunista v této zemi jde nakonec slavit nebo nějak si připomenout, připomenout pětně, to je hrozný.
2: Ale oni si to odpracovali, Xaver. Nechte toho. Teď před měsícem podepsali zákon proti propagaci komunismu. Vy to nevidíte, sledujete to?
1: Já to vidím a je mi z toho trapně.
2: No a víte, kdo je v druhém tanku?
1: No to neříkejte mi, že on. Obrácená helma.
2: Jel tam Knedlík. Ježiš. Jel tam Knedlík.
1: Ježiš.
2: A měl to obráceně zase. On to nedá, ale tu helmu.
1: No já ho sleduju, pana, já nebudu říkat Knedlík, to je hrozně jako zlý, jo.
2: Tak on je takovej, zevnitř i zvenku je stejný, tak...
1: Já, tak mě můžete potom říkat jako super Knedlík.
2: Kdybyste chtěl?
1: Nebo já nevím, jak.
2: Tak u něj se to ujalo, no tak...
1: No pozor, já jsem se vám díval na internetu dneska v noci, na mě skočila nějaká a bylo tam, najděte si, jaký je typ vašeho těla. Mm-hmm. Tak jsem se nedokázal podle těch siluet zařadit teda do žádného. A byly různě pojmenovaný a to, co mě asi bylo nejblíž, nejstrašnější název, který tam byl, Jahoda.
2: Jahoda.
1: Tak jsem nasranej zavřel tu stránku, jaká Jahoda, co to je za potupu.
2: Ale na Knedlíku není špatný, Xavere. Knedlík je přeci naše národní jídlo, symbol Česka. Tak klipánek je symbolem Česka, co?
1: Pro mě ne.
2: Je dobrý.
1: Tak,
2: myslím, Lipanka.
1: Je to komik, ale já mu vůbec nerozumím na těch sociálních sítích, co vlastně on nám chce říct, krom toho, že on neustále přesvědčuje přesvědčený. A já ho mám v takové jako bublině, kde jsou přesvědčovači přesvědčených. A to je Meda, Zdechovský.
2: Zdech je dobrý.
1: Mirka Němcová, paní Němcová, ona je doktorka nebo inženýrka, nebo co ona je?
2: Ne, Mirka.
1: No ne, tak má jaký titul určitě, ona bakalářka, jako já?
2: Ne, rohlíkářka.
1: Rohlíkář?
2: Rohlíkář.
1: Co to znamená?
2: Tak ona měla nějaký, má ráda rohlíky, nějak se o ní ví, ne? Že občas jí nějaký zůstal v obchodě v kapse, nebo...

láska byla šlágrem pro dva hlasy. A v každém baru klam na klimpr jenom pro

to, co ty jsi měla ráda, to já přímo zbožňoval. Julie, co živ tu budu, Julie, jsi moje vůdu, to jsem chtěl říct. Julie, ta naše láska byla jako Shakespeara, a každá postel propocená touhou našich těl. Julie, pak den se zlomil v pase a zavonila síra. To osud pohnul prstem

Čtyři komici. Budu vám vyprávět o jednom představení čtyř komiků, které bylo fantastické. Takhle, jak vám to budu vyprávět, nebude to pro vás úplně tak vtipný a zajímavý. Ono se to takhle slovně nedá přenést. To se musí vidět. Ale opravdu nic lepšího v životě jsem neviděl. Tedy mistra Bína jsem viděl, ten je taky vynikající. Tak čtyři komici. Jeden malej veselej, druhej velkej naivní, třetí tlustej, bláznivě roztomilej, čtvrtej praštěnej, barevnej, od pohledu ale moc hezkej. A dělali takovou velkou nevídanou srandu. Od intelektuálního humoru přes horor až ke klaunské komice, takové to kopání do zadku. Zpívali jak bozy, tancovali jak víly v lese, disponovali velkou fyzičkou, předváděli kaskadérské kousky a vše s takovou velkou lehkou noblesou. A vše okořeněné patřičnou dávkou humoru. Jejich výkony jednak strhávaly lidi k frenetickým potleskům a skoro každá minuta salva smíchu. Jak my říkáme, komedianti, ty lidi tak zařvali smíchy, že odlítla střecha. Nebylo na ně možné sehnat lístky, i když byly docela dost drahé. A hráli v jednom divadle v přízemí a je podstatné, že tam byly čtyři východy, rovnou na ulici. Chodili jsme na ně často protekčně, takzvaně zadarmo. A to začalo tak, že jsme jednou dohráli naše představení, šli k autu a za stěračem byla cedulka těchto čtyř komiků. A tam napsáno: vaše představení se nám tak líbilo, že vás zveme na to naše. Vaši kamarádi, komici, komikům. Tak jsme toho využili a ne jednou. A byli vždy tak nadšený. Já miloval všechny scénky a těšil jsem se na ně. Uměl si mi skoro všechny nazpaměť. A Světlana milovala jednu scénku víc. Jmenovala se Vedro. Pořád ji chtěla vidět, ale s podmínkou, že musí sedět v první řadě. A protože kamarádi komici ji měli moc rádi, tak tu scénku hráli jen pro ní. Ta začínala takto. Přišel náš komik, praštěný od pohledu, ale vlastně hezkej mužskej, a začal. Promiňte, musíme na chvíli přerušit naši show. Musím se omluvit za to, že technika selhala v oblasti klimatizace. Začíná tu být teplo a bude hůř. Může to dopadnout i tak, že to může být sauna. Tak jsme se dohodli, že vás musíme poprosit, abyste se nehýbali. Tím třením vytváříte teplo. A nejlepší bude, když nebudete vůbec dýchat a ani prdět. To dělá taky velké teplo. Vám není teplo? Mně je. A jak na to myslím, začíná už mi být nesnesitelné vedro. Nezlobte se, odložím si sako. A v tom pokračoval a ještě si sundal triko, pak kalhoty a najednou byl v trenkách. A to už stál na forbíně nad Světlanou a právě na tuhle pasáž se Světlanka těšila. A předem řičela smíchy a zakrývala si rukou oči, jakože to nechce vidět, ale přitom mezi prsty šmírovala, jen aby to viděla. Komik si pomalu sedal na bobek a z trenek mu vyjel obří pindourek. Vypadal fakt dost věrohodně, i když to byl určitě implantát. To není možné, že něco tak velkého by někdo měl. Snad jedině kůň. A to on nebyl. A pořád něco říkal o tom teplu. Ale nikdo ho neposlouchal. A i kdyby chtěl ho poslouchat, tak ho stejně nikdo neslyší, protože ženský v sále ječeli, říčeli. A muži obdivně vzdychali a tleskali. A když už se všichni dost nabažili, vstal a ten velký zase zajel a komik se začal oblékat. A pokračoval. Tak nevím, asi to už spravili. Začalo mě být už trochu chladno, až zima. A víte, chlapi, když je zima, jak to vypadá. A ukázal něco malého. Oblékl se a odešel. A představení pokračovalo. A zase šla jedna scénka za druhou, jedna lepší než druhá. A ten tlustý komik si zasedl na někoho v první řadě. Vymýšlel si různé krkolomnosti. Jednou to byla žvíkačka a pak blbé ponožky. A až skoro do konce mu to neustále připomínal. Stáhněte si ty kalhoty, nechci vidět ty vaše ponožky, hraj kvůli nim špatně. A snažil se tam nekoukat, ale zas to uviděl. Zas ta ponožka kouká. Ještě jednou vykoukne, zuju tě.
A pak opravdu skočil z jeviště, přímo k botě, tu sundal, stáhnul mu tu ponožku, divák se smál, smáli se všichni a tu sundanou ponožku dal viditelně na jeviště. Podíval se na ní. Je, ona stojí. Když jsi si je naposledy vyměňoval? Loni? A ona fakt stála. Asi do ní nenápadně něco strčil, aby stála. A pak se zaměřil i na tu druhou ponožku. Ona na mě kouká ještě i ta druhá. A já ti říkám, to bylo naposledy, nebo tě vyhodím. Divák se smál a nevěřil tomu. Pak v dalším čísle už rovnou koukal na tu ponožku. Zase vykoukla, já tě varoval. Něžně se skočil z jeviště, vzal diváka za límec a vedl ho k těm dveřím, co byly rovnou na ulici. Ty otevřel, diváka vyhodil. Na příště si znovu kup lístek, ale už si ty blbý ponožky neber. Zavřel a zamknul. Vrátil se a teď uviděl tu ponožku. Vzal ji, koukal na ní a řekl, to nejsou tak špatný ponožky. A dal si ji do kapsy. Proč se mu nevzal i tu druhou? No, tak třeba vtipálek přijde příště jen s jednou a já mu vezmu i tu druhou, abych měl pár. Zajímavá úvaha. Ptali jsme se jich a prý si nikdo nikdy nestěžoval. Vždycky jsou jenom skvělí. To u nás by vypadalo tak, že by se komik pro ně vrátil a možná i omluvil, aby si nestěžovali. Ale u nich ne. Když for, tak pořádnej a pořádně a až do konce. A pak byl konec. Všichni čtyři komici nastoupili na jeviště. Prosím, netleskejte. I děkovačka má svá pravidla. Z posledních řad vstanou čtyři chlapy a otevřou ty čtyři dveře na ulici. No tak vstaňte a jděte otevřít. Ty vstali a otevřeli je. Tak správně. A teď my se ukloníme, vy krátce zatleskáte a okamžitě běžíte ke dveřím a tady v sále nesmí nikdo zůstat. Jak dotleskáte, máte na to 20 vteřin. Je to jasné? Tak připravte se, uklonili se a diváci opravdu krátce zatleskali a okamžitě běželi ke dveřím. Komici se skočili z jeviště a diváky popohánili, tlačili je, aby byli rychleji na ulici. A pak se protlačili ven a dokonce stopovali auta a když tam měl někdo volné místo, ty diváky k ním cpali. Byla to velká legrace s třeštěností. Škoda, že my tu nemáme takové komiky. Škoda, že už tu nejsou vlastně skoro žádní komici. Prostě žádná televize si je nevychovává. Jsem rád, že jsem to zažil. Protože tolik srandy od té doby jsem už fakt nezažil. A nikdy snad už škoda nezažiju. Čím to je? Asi lidé se už nechtějí bavit a řeší jen blbosti a myslí si, že jsou konečně moudří a mají ten nesmyslný názor, kdo se směje, je blbec. A kdo je vážnej, je moudrej? Hloupost. A bojím se doby, která vlastně už tu je, že každý člověk má pocit, že do všeho musí mluvit neboli kecat a na vše mít názor. Jinými slovy, nakonec ve výsledku, co blb, to názor. Pro mě jsou tací lidé k smíchu a častokrát je varuji, pozor. Někdy intelekt je na překážku. Tak pojďme se vrátit k humoru a pojďme se smát. Je, to je krásný se smát. Paul McCartney. V Edinburgu po představení zase něco za stěračem. Hurá, hele! Další pozvání je za stěračem. No jo, volňásky na koncert. Rick Wakeman, ty vole. Od koho to je? Hele, podpis tu je, ale komu patří, nevím. A tady je pod tím připsáno Thank you, mim trio, your aret best thank. Aha, že děkujou, že jsme nejlepší. No vidíš, upíre, jak se rychle učíš, když jde o pochvaly. Hele, a tady vzadu je ještě něco nakreslené. Aha, to je plánek a u toho šipka VIP. Asi, že máme jít tudy a tady zadem asi. No a nadešel den koncertu. A když jsme tam přišli, nebyli jsme sami, kteří pozvání asi taky dostali. Postavili jsme se do fronty a čekali poměrně dlouho. Michal se Světlanou stáli spořádaně, oni vždy tak drželi dekorum. Je to vlastně moc hezké, když za každou cenu se chovají slušně až noblesně.
Záviděl jsem jim to. A já se zasnudil. A to vypadalo tak, jako bych byl její chlapeček, nezvladatelný a navíc dementní. Totiž já, když se nudím, probouzejí se ve mně dětské hlouposti. Poskakoval jsem si tam, přitancovával jsem si tam, provokoval všechny ostatní, naznačoval, že bych je pošťuchoval, ale nikoho jsem se nedotknul a hlavně blbnul jsem si pro sebe. A pro ty, které to bavilo, nadšeně jsem hrál divadlo. A nechtěně jsem dvakrát narazil na někoho, kdo stál za mnou. A já ho neviděl. Otočil jsem se. Sorry, promiň, oči na zadku nemám. Sorry. Upíre, uber zás. Napomenula mě Svíťa, ale roztomile. A i roztomile hodila očkem po tom ublíženém za mnou. A ten jí milý úsměv opětoval. Tak to asi nebylo tak hrozné. A tak jsem si za chvíli dovoloval dál a možná víc. A zase omylem tomu samému šlápl na nohu. Rychle jsem se omluvil. Sorry, I'm sorry. A trochu si ho víc i všiml, že má čapku. Napadlo mě, jako by skrýval svoji tvář. A on tak pokýval hlavou a pousmál se, ale jinak nekomunikoval. Spíš odvrátil svou tvář. Asi si nechtěl se mnou povídat, řekl jsem si. Za chvíli jsem si uvědomil, že trochu postoupil dopředu, ale spíš asi jen proto, abych ho znovu nepraštil nebo nešlápl s mými nekoordinovanými pohyby vzniklými z nudy. A protože jsem na něj lépe viděl, tak jsem se na něj zaměřil a důkladněji si ho prohlédl. Toho od někud znám? No jo, říkám si. Odkud? Že by tady někdo od nás z Rakovníka byl? To není možný. Snaž se, přemýšlej. Je ti povědomej dost, komu je podobnej? Kruci! Není to přímo nějaký populární? Ale kdo? A tady ve Skotsku? To musí být světová hvězda. To je, jo, už to vím. Ty vole, to je, no jasně. A já to zjištění pošeptal. Michale, Světlano, vedle mě stojí Paul McCartney. A oni mě bez okolků hlasitě odbili. Upíre, nech těch kravin. Už se to zase s tebou nedá vydržet. Kde by se tady, prosím tě, vzal? A protože se právě otevřely dveře a oni nás vyzvali, abychom šli dál, a já věděl, že bych to prošvihl, abych jim to mohl dokázat, tak jsem se na něj otočil a zeptal. I'm sorry, Mr. Paul McCartney? A teď se opravdu mile usmál a řekl. Yes, hello, Upír. A vešel dovnitř. A my tam ještě zůstali a já povídám. Jak mě může znát? Upíre, několikrát jsme tě tu napomenuli, tak asi pochopil, kdo seš. Koncert byl úžasně úžasný. Díky za pozvání dodatečně. No, furt mě to vrtá hlavou, ale stejně si myslím, že kdybych to Paulovi po těch letech dneska připomněl, že si mě bude určitě pamatovat. Co já jsem to zavolal.

0: Mým dnešním hostem pořadu na zdraví je velmi uznávaný gynekolog a porodník a sexolog, docent Radim Uzel. Dobrý den, pane doktore.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Já vás vítám. Prosím vás, pod pojmem gynekologie porodnictví se asi umíme všichni představit, co to obnáší, zvlášť tedy pro nás, pro ženy. Nicméně, jak s tím souvisí ta sexologie?
1: Lékařská sexologie s oborem porodnictví souvisí velmi úzce, protože kdyby nebylo sexologie, tak ti porodníci nemají co dělat.
0: To je pravda.
1: Protože, jak je to obecně známo, člověk se rozmnožuje způsobem pohlavním, tedy sexuálním. Mm-hmm. Na čápa už dneska věří málo kdo. Takže vlastně každý gynekolog a porodník musí být tak trošičku sexolog. Marná sláva.
0: No a s čím tak nejvíce klienti, nebo možná klientky, nebo i klienti za vámi chodí, co se týká té sexologie?
1: No, sexologie je, jak je obecně známo, věcí párovou, že ano? I k tomu rozmnožování většinou
0: dobře,
1: jsou zapotřebí dva, že ano? Čili když přijde žena s nějakými potížemi, tak marná sláva, bez toho jejího partnera se ta léčba neobejde. A naopak. Znamená to tedy, že vždycky je zapotřebí každou takovou situaci a každý takový problém řešit v páru. Marná sláva. Mm-hmm.
0: To znamená, tak, že nemůže třeba přijít, nebo docházejí třeba například muži a říkají, moje žena se mnou nechce spát, nebo máme takový a makový problém.
1: No, čili prvním krokem léčby je pozvat si tu ženu samozřejmě. Aha. To nemůžeme řešit individuálně. No a právě i ty potíže bývají u mužů a u žen tak trošičku jiné, že? Mm-hmm. Zatímco muži si nejčastěji stěžují na problémy s erekcí a ženy zase na problémy nedostatečné sexuální vzrušivosti, mm-hmm, nebo eventuálně nedostatečného libida, to znamená, že no prostě klasický problém, že prostě jeden chce
0: a druhý ne.
1: A zase naopak. Čili toto je zapotřebí řešit.
0: A co svět světem stojí, tak se tady to řeší.
1: To se řeší, to se táhne jako červená nit veškerým poradenstvím, mm-hmm, že, a také na přednáškách, pokud já mám někdy přednášky pro veřejnost, tak lidé píšou na papírkách dotazy samozřejmě. Já předem dokážu odhadnout, že nejčastěji bude frekventován dotaz nestejného libida. No a potom samozřejmě kuriozní dotazy podle věku. Že? To vám je zajímavé, že třeba mládež se zajímá o zoofílii.
0: No to jsem se chtěla zeptat, no, co nejčastěji řeší takhle ty různě ty generace. To znamená, když to vezmeme od té mládeže, co to je mládež?
1: Tak mládež.
0: Puberta nebo více jak puberta?
1: Cílovou skupinou je 15 až 18. Ano. To je právě to období, kdy ta sexuální výchova musí být nejintenzivnější. Že jo,
0: a řeší otázku zoofilie v tomto věku?
1: No,
0: ježiš, vy mě děsíte, pane docente.
1: To je zajímavé, že lidé řeší otázky takové, které třeba sami se s tím vůbec nestýkají, jenom si o tom někdy něco přečtou a je to pro ně zajímavé. Hmm. To máte totiž jako třeba pod knihkupeckými pulty se tíží, propadaly téměř romány jako 50 odstínů šedí a tohleto, přičemž jsou tam takový úchylky sexuální a takový sadomasochistický praktiky, ano, které samozřejmě většinová populace neprovádí. Ale rádi si o tom přečtou, rádi o tom něco slyší, protože ono je to dráždivé samozřejmě.
0: No vidíte, to by mě nenapadlo, to teda doufám, že moji tři synové nemají sny o zoofílii.
1: Podívejte se, paní Petro, se snama je to úplně jiný. Sny můžete mít úplně třeba hrůzný. To za mnou často přicházejí, ty byste věděl, pane doktore, co příšerného se mě v noci zdálo. Že? Různý prostě, ale opravdu úchylky tak hrozný, že vám vstávají vlasy hrůzou na hlavě. Ale přitom je to pouze jenom představa. To neznamená, že ten dotyk, když se mu zdá o sadomasochistických úchylkách, neznamená to, že tím
0: je
1: trpí.
0: Že?
1: Rád si o tom každý přečte.
0: A proč jdou za váma s tím?
1: No tak samozřejmě, protože tak za kým mají jít?
0: Trápí je to?
1: Do spovědnice už dneska málo kdo žádno. I když ono vlastně to křesťanské rozřešení má taky svůj význam. Já jsem schopen to na rovině civilní poskytnout taky.
0: Takže vlastně ten klient za váma může přijít i s tím, že se mu opakovaně zdají nějaké sexuální sny a třeba ho to trápí, protože, jak vy říkáte, úplně se s tím třeba nedokáže ve svém soukromém životě stotožnit, nedokáže si představit, že by něco takového prováděl a nejde mu na mysl, proč vlastně.
1: No vidíte, vy jste mě právě, pokud si vzpomínám, nedávno jsme spolu hovořili a vy jste mě říkala, že nějaký klient má noční děsi.
0: Ano,
1: že?
0: Ano.
1: No vidíte to. Velmi často bývají sexuální. Věřte tomu, že všechno tohle to podvědomí...
0: Že se klient děsí toho, že manželka po něm bude chtít sex.
1: Asi ano, to je ten příšerný děs, který ano. přichází. No. No a právě to poradenství mu od toho pomůže, samozřejmě. Mm-hmm. Já hlavně vždycky jim říkám, že prakticky nějaká úplná jednoznačná úchylka neexistuje. Mm. Každý člověk si tvoří sám svoji vlastní normu. Víte, za mnou třeba přijdou manžele, sadomasochistická úchylka. Ten manžel uvazuje tu partnerku zápěstí k pelesti špagátama, že ano?
0: Ano.
1: Po každý večer. No tak to je samozřejmě úchylka jak prase, jak se říká.
0: Ano.
1: No jo, jenomže oni to dělají rádi, oni se oba dva na to těší. Říkají, pane doktore, to je taková naše milostná předehra. Mm-hmm. My už ten špagát, když vidíme, tak už jaká bude radost, že jo, samozřejmě. No tak...
0: Tak
1: musím se zeptat, neutahujete to příliš pevně, aby neměla potřený za... Ne, ono vlastně není přivázaná, to je jenom taková, jenom jako, prostě to je prostě naše taková radost, taková hra. No tak co já jí mohu poradit? Běžte domů, kupte dostatečné množství špagátů, uvažujte se až do smrti. Já jsem schopen, paní Petro, každou úchylku povýšit na individuální normu. Pokud vy máte nějaký zvláštní choutky
0: a děláte
1: to, musíte to dělat v souladu s tím partnerem, nesmí tam být žádné násilí a potom nesmí to vzbuzovat veřejné pohoršení. Některé ty věci budete konat v ložnici, zatažený závěsí, zamknutý dveře. Ať si každý dělá, co chce. Neexistuje úchylka.
0: No. To je krásně řečeno a krásně vysvětleno. No. Já si myslím, že spoustu našim divákům se ulevilo.
1: Samozřejmě. A jestli se vám něco takového zdá, tím lépe. Máte v noci představy a ve dne se chováte slušně.
0: Tak. No, a tak to má být. Je to asi ve všech směrech lidského bytí.
1: Samozřejmě.
0: No, vy jste, pane docente, i soudní znalec. V oboru jakém?
1: No, gynekologie, porodnictví a sexologie, pochopitelně. Tři.
0: A co
1: obory,
0: řešíte tak jako nejčastěji v tomhle oboru?
1: No tak ty porodnické případy jsou takový, to dělám nejméně rád, protože to jsou většinou případy, které se týkají úmrtí novorozence nebo eventuálně jeho poškození, anebo ještě nedej Bůh, zemře i rodička, že ano, čili tam se potom řeší, jestli se stala nějaká chyba. A tady je zapotřebí také říci laické veřejnosti, že mnozí se domnívají, že když zdravá žena rodí, tak z toho musí být zdravá žena a zdravý novorozenec. Není tomu tak. Není tomu tak. I když bychom se na hlavu postavili, velmi často se stává, že u porodu je možno i zemřít, aniž kdokoliv udělá jakoukoliv chybu. A to většinou lidé nevědí, že ano.
0: No dříve to bývalo prakticky zvykem, že jo? Čekalo se, že narodila a víceméně se očekávalo, že...
1: No, že je to riziko samozřejmě, to víte, že no v současné době pochopitelně v moderní porodnictví většinu těchto rizik vyloučilo.
0: No a co tedy říkáte v této souvislosti s domácími porody?
1: No tak to teda si dovolím tady drobnou poznámku, že je považuji za nesmysl. Protože ústavní porodnictví vlastně byl obrovský výdobytek 20. století, druhé poloviny 20. století, kdy vlastně civilizované země přenesly porod do ústavu. Tím pádem se radikálně snížila mateřská novorozenecká úmrtnost. No. A teď lidé tento středověk chtějí zase zpátky vracet.
0: Proč se k tomu vrací?
1: Podívejte se, já si myslím, že ta původní příčina byla asi proto, že ne ke každé té ženě v té porodnici chovali slušně, víte. Mm-hmm. Takže ten muž tam byl jako jakýsi takový strážce a hlídač, aby nedoznala újmy. Potom každá touží, aby to bylo jako doma. Mm-hmm. No tak samozřejmě to jsme schopni.
0: Jako, že bez stresu mají pocit,
1: v moderním porodnictví jsme schopni i v tom ústavu to domácí prostředí vytvořit.
0: Ano.
1: Čili ta přítomnost laického pozorovatele, ať už je to důla nebo manžel, nebo partner, nebo matka, já si myslím, že do jisté míry je přece trošičku zbytečná. Mm-hmm. Tohle to je opravdu záležitost. Já jsem nedávno na takovém sympóziu gynekologů, bylo jich tam několik desítek, tak jsme řešili problém kde je pro toho muže nejlepší místo, když tady
0: porodu.
1: Rodinu, tak hádejte, jak to dá, v hospodě, samozřejmě.
0: Teď tam se těla říct u hlavy.
1: Ale kde pak? V hospodě, tam je mu nejlépe a nikomu nepřekáže.
0: No to je pravda.
1: A oni ti porodníci se...
0: Neomdlí,
1: a když
0: se...
1: hovoříte s většinou mužů, tak nakonec přikývnou.
0: Je to pravda.
1: Ale oni to berou prestižně, víte. Hele, Franta tam byl a ty ne.
0: A přestřihl jsem si pupeční šňůru, ty jsi si nepřestřihl.
1: Z toho porodu je jaký mysteriózní záležitost, že prostě žena chce sama přestřihnout pupeční a potom sníst placentu nebo Ježiš, takový fuj tajblový
0: všechny. Ne, tohle se neděje, to mi neříkejte, že tohle
1: to
0: je pravda.
1: Tomu, že takový šílenci existují. Oh. Nebo zakopat placentu pod stromem, pod jabloní a jabloň rodí pak zázračná jablka.
0: Takový,
1: a lidi chtějí rodit doma, v lese, na poli, na stromě, do vody. No nápady příšerný, samozřejmě. Takže já si myslím, že by to mělo tak trošičku být.
0: Regulovaný.
1: Často lidé říkají, že jsem příliš konzervativní staromilec, protože já jsem to porodnictví dělal 50 roků skoro, že ano. Čili já jsem už...
0: No to jste něco odrodil, kolik jste odrodil dětí?
1: No
0: máte
1: tak,
0: to spočítané?
1: Tisíce dětí.
0: Tisíce dětí.
1: Tisíce dětí.
0: Tisíce
1: dětí.
0: Já jsem původně dětská sestra, taky z praxí na porodnici.
1: Jsme
0: takže
1: kolegové,
0: vám naprosto rozumím.
1: No,
0: jo,
1: jsme a kolegové. Kde máte tu dětskou sestru doma? No vidíte to.
0: Tam, když se stane jakákoliv komplikace, tak samozřejmě
1: zle,
0: ten domácí
1: samozřejmě.
0: Porod je velmi,
1: a lidé,
0: velmi riskantní.
1: Zejména ty mladé porodní asistentky velmi často netuší, k jakým hrůzám tam může dojít, k jakým příšerným komplikacím. To opravdu,
0: přesně.
1: To jsou ty noční děsi,
0: ano.
1: Které ještě dodnes v penzi na mě občas jdou, co všecko se může stát. Nejodvážnější je člověk v mládí, po promoci.
0: Ano.
1: A to jsem se vrhal do všech rizikových situací, všema deseti. A jakmile člověk stárne a ví, co všechno se může stát, tak začne být ostražitý, opatrný a samozřejmě také vyhne se preventivně všem těmto komplikacím.

0: některé věci říkáš otevřeněji, než je zvykem. A vlastně hovoříš o tom, kolik žen si za život zažil v těsné blízkosti, když to řeknu velmi decentně. Jak je možné, že tebe ještě nepotkalo to mýtu?
1: No, mě by museli popravit. To prostě... Mýtu je idiotská věc. To je nesmysl. Já to respektuji, když jde o násilí. Jestli někomu, jestli pěkný ženský řeknu, že bych jí pozval na kafe nebo že jí ukážu sbírku motýlům, to je velmi slušná nabídka a ona řekne, ne, jdeme každý po svým. Ale aby prostě, to jsou všechno ženský, který potřebují prachy, tak chodí a ty soudci jim to žerou. A neřekne jim, milostivá paní, to jste si měla rozmyslet, předtím, a ne teď po 30 letech, jste bez koruny, bez dolarů a chcete se hojit na někom, kdo vás poplácal po zadku? Nehledě k tomu, že poplácání po zadku není přečin, to je projev přízně, obdivu. A když, to ne, když je to vkusně udělaný, tak je to přece, ta ženská by měla být potěšená, že je o ní zájem. A ne, když jí otevřu dveře, tak půjdu na 2 roky do vězení. Je to postavný. Svět se zbláznil, ale opravdu, dějou se prostě věci, já to nechápu a protože už je mi 81, tak už se tomu většinou směju. Byla 3králová sbírka, viděli jsme ji všichni. Všichni tři bílí. A Baltazar máme černý, ale ne otrok, jak si mysleli ty pseudorasisti. To byl mudrc, to byl černošský král a on tam není, že někdo řekl, helejte, ať jsou radši všichni tři bílí.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: A je to magické místo, na tom se shodneme.
1: Ale no jistě, ale to je zbytečný vysvětlovat lidem, který nejsou hraví, proč prostě jako si jde člověk zahrát. Já jsem, teď jsem četl takovou jednu zajímavou knížku o vzniku rulety.
0: No.
1: Jak vznikla ruleta. Je to samozřejmě asi legenda, nebo jako třeba je to i smyšlený, ale nicméně je to hezký. Když římští vojáci dobývali něco někde, tak se nudili. No ale postavili vozovou hradbu. Ty vozy dali, že ho položili. A to kolo bylo takhle. No a tak tam dali takovou packu, dřevíčko a namalovali tam ty čísla na přeskáčku.
0: Roztočili.
1: A sázeli.
0: Jo, to je hezky.
1: A takže vznikla ruleta.
0: Ještě jeden a poslední ostrý střih. Jirko, sleduješ politiku?
1: No, částečně.
0: Co tě tak aktuálně nejvíc rozčiluje?
1: Mě strašným způsobem rozčiluje to, že pořád se řeší tady naprostý kraviny, které jsou naprosto nepodstatné. A ty věci, které by měly jako se řešit, ty se neřeší.
0: A to je třeba co?
1: No ne, no tak řeší se, já nevím. Já jsem teďka mluvil dřív do těch parlamentních listů a teď jsem poděkoval, že se do toho nebudu plect, protože jsem zjistil, že ostatní noviny třeba si vždycky vyzobly to, co potřebovali. Udělali ze mě fašistů, udělali ze mě, já nevím, rasistů. To nejde, pokud to není v tom kontextu, to někdo nebere, tak to nejde.
0: No a jak hodnotíš třeba Miloše Zemana?
1: Tak já si myslím, že ten Miloš Zeman, ať si o něm říká, kdo chce, co chce, že to je chytrý člověk, prostě, který ví, co chce. Takhle.
0: A umí si tam představit?
1: A jestli ho má někdo rád nebo nemá rád, to vůbec není podstatný. Podstatný je to, že ten člověk ví, co dělá.
0: Umí si tam představit Karla Schwarzenberga?
1: Ne.
0: Já taky ne.
1: To si teda opravdu nedůle představit.
0: No a myslíš, že ta zem nebo ta společnost, tak jak je v této fázi, v této formě, že jsme opravdu někde na sestupné tendenci, že to dopadne špatně všechno, tak jak to slyším z mnoha proroctví, nebo to zůstane pořád to samé?
1: No ne, no tak hlavně tady se v podstatě žádní politici nevychovávají. Tady se volí lidi prostě známí, doporučí známýho.
0: Jasně.
1: Nebo tam přijde člověk vodně, jako nechápu jednu věc, proč třeba zubař je ministrem kultury prostě. Jo. Co to bylo za zubaře? Tak když byl zubař, který to nemůže dělat a stane se ministrem kultury, tak a toto vystudoval, tak jaký může být ministr kultury, když to nevystudoval a nerozumí tomu? Co to je za krabinu?
0: No kdo z těch politiků třeba aktuálně tě jak nejvíc jako rozčiluje? Že ho nemůžeš vidět? Nebo už vydržíš všechno? Takzvaně.
1: Já nad tím jsem nepřemýšlel. Mě prostě vadí, já jenom nechápu, jak může někdo vydržet sedět v té sněmovně a poslouchat ty žvásty nebo předstírat, že poslouchá.
0: To ještě horší.
1: Poslouchá ty žvásty. A když to ještě ta drzost těch masmédií, že to natočí jeden luští křižovku, druhý hraje nějakou počítačovou hru, třetí si dělá manikýru, čtvrtý spí, jo. Tam ten šel na žebírka, protože přivezli právě žebírka. Je to takový, je to opravdu Kocourkov. mně to připadá jako kocourka.
0: No zásadní otázka, jestli si umíš představit jistého Jiřího Krampola jako politika.
1: Ne.
0: Nikdy bys to...
1: Ne. Mě dokonce uvažovali o tom, že se mě ptali, jestli bych nechtěl být senátor. Já jsem říkal, prosím vás, já si pletu Karla IV. S Williamem Širokým. Nechtějte to ode mě. Lidi by řekli, co to tam ten kreten

0: na to, hlavně ta vláda, aby ten národ byl zdravý. To znamená, že ty peníze, které tečou do nějakých nesmyslných aktivit, by měly být pro zdraví tohoto národa a pro lidi, kteří jsou na tom, to řekl ten Vašek Havel v tom úvodním projevu. Naším hlavním úkolem je to pomoct těm, kteří jsou na tom hůř než my. To je jako shrnutý teda.
1: No, pěkný slovo na závěr.
0: Já si myslím, že to je to nejdůležitější.
1: A zdraví.
0: Zdraví, bez toho to je všecko špatně.
1: Hostem Galerie Slávy byl herec a moderátor Jiří Krampol. Jirko, děkuji za to, že jsi přišel.
0: A já děkuji za pozvání.
1: Těším se na příští. Mějte se hezky. Ahoj.

0: Radio Xaver.
1: Vatikánská banka předpokládá, že sedí na velké množství zlata. Ono stačí se podívat,
2: když to neboli Ústav pro náboženské skutky se jmenuje ta banka, tak v originálním jako názvu. To je takové zajímavé, ano.
1: No ne, asi to nebude mít vliv na cenu zlata, ale ten papež rozhoduje, co bude jednotlivé ty kroky. To jsem já četl v tisku i v tlači, to psali, že rozhoduje, co se bude dít, dělá téměř politická lomeno manažerská rozhodnutí. Může se stát, že teď, co bude zvolený nový papež, a to bude brzo, že řekne, tak vyprodáme prvně zlato, už to není moderní, chci být tím chudobným papežem o vodě a chlebu, a vrhne Vatikánská banka na trh všechno zlato, které má. Může se to stát? Je to pohádka, ale řekněte.
2: Nemůže. Já myslím si, že Vatikánská banka by potřebovala zásadní reformu. To určitě. Má velké problémy.
1: No to říkal už František, ale...
2: No, to poslední papež, který se o to pokusil, byl Jan Pavel I., takzvaný smějící se papež, který se snažil udělat reformu Vatikánské banky a po 33 dnech svého mandátu zemřel náhle na zástavu srdce, přestože byl plně zdrav. A 14 dní předtím postoupil komplexní kontrolu a nikdo z rodiny nikdy nezmiňoval, že měl problémy se srdcem.
1: Dobře, to se může stát.
2: Určitě.
1: Nebudeme tady vytvářet žádné konspirační, protože jak nám říkala Julia...
2: Ale jsme Fix TV, můžeme.
1: Můžeme, ale to je takové už složité. Už jdeme za roh. Víte co, někdy bychom to mohli udělat jako téma, protože to, co
2: Vatikánská banka, pardon, že vám to skáču, je veliké téma. Veliké téma, má velký přesah do praní špinavých peněz, dokonce do fašistické, nacistické historie, do vlastně netransparentních vztahů s Evropskou unií. Dneska je to velké téma.
1: Řekněte mi, je to tak, že tu Vatikánskou banku ve skutečnosti řídí jeden člověk, a to je papež?
2: Vatikánská banka má v čele vždycky nějakého vybraného bankéře, ale samozřejmě tento bankéř, který je velmi jako pečlivě vybrán, aby uměl ty věci dělat, jak je potřeba, tak samozřejmě, že podléhá tomu papeži, který má to finální slovo.

0: Pane Holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek náš den a hádejte, v kolik jsem stálo.
1: No to nevím, co bude...
0: 6.15.
1: A počkejte, večer nebo...
0: No ráno.
1: Vstáváte 11, ne tak? Normálně do práce.
0: Už dávno, ne.
1: Alex Severe.
0: A já jsem se probudil a hned jsem si říkal, dneska Wilsonka s panem Holcem, to zas bude den.
1: No, já jsem nemohl taky dospat. A víte proč?
0: No nevím.
1: Protože dneska hlasujou druhou pětiletku Ursuly von der Leyenový.
0: Dneska?
1: Šele Eurokomise.
0: Ursula?
1: No jasně.
0: No a jak to dopadne?
1: No dopadne to dobře, druhá pětiletka bude, protože i Petr Fiala, premiér, říkal, že jí dá, že jí podpořil, protože má ráda Česko a jeho, protože mu říká Petře. Víte? A víte proč?
0: Nevím.
1: Protože on nevzdoruje, on je submisivní v Bruselu, tak ho má Ursula ráda, protože on neokopává kotníky.
0: To jsou věci.
1: No.
0: No a...
1: A já nevím, jestli to přežijem teda tu druhou pětiletku, upřímně řečeno.
0: Já jsem měl předevčírem svátek.
1: Ježíš.
0: A SMSky a na Messengeru a najednou se dívám, že mě přál Petr Fiala, ale SMSku. Já na něj někde telefon mám. A pak jsem zjistil naštěstí, že to je jiný Petr Fiala, ale v první chvíle...
1: To byl falešný. To byl s falešnou občankou.
0: No ne, ne, byl to skutečný, to je jako... Známý z Brna, ale musím říct, že mě to by vděsilo.
1: Ale proč by vám, proč by to nemohl být opravdu i Petr Fiala? Teď oba děláte, co je třeba?
0: Ale
1: co?
0: No, oba děláme, co je třeba. To vám můžu říct přesně.
1: Co?
0: No, to jsem si pro vás schoval, vy to víte asi, ale pan Kovanda,
1: no.
0: Víte, který to je?
1: Ekonom.
0: Ekonom. A on dával takový status, který mě fakt pobavil. Ceny elektřiny pro domácnosti v zemích Vyšegrádské čtyřky druhé pololetí 23. Jo, a je to v eurech lomeno megawatt hodina. U nás jsme suverénně nejdražší. 315. Druhý je Polsko, třetí je Slovensko, čtvrtý Maďarsko ze 113.
1: No tak to vytáh, Fiala, jsme nejlepší, ksabere,
0: no,
1: jako s inflací.
0: Poslouchejte, cena plynu pro domácnosti v zemích Vyšegrádské čtyřky druhé pololetí 23. Česko 113, Polsko 73, Slovensko 61, Maďarsko 34.
1: A víte proč? Protože my na to máme.
0: My na to
1: bohatneme.
0: Oni na to mají.
1: Takhle my si tady žijeme, Xavere, s Petrem.
0: Reálné mzdy v zemích Vyšegrádské čtyřky. Vývoj od roku 2019 do letoška. Maďarsko plus 14%. Polsko plus 9%. Slovensko plus 5%. Česko minus 8%.
1: No tak, ale já vám říkám, že Petr Fiala oslaví velký vítězství. On to má přebrát celý ty hodnoty. Víte, že on je hodnotový.
0: Hodnotový?
1: No a jemu neřekli, že s tou inflací je to tak, že nemáte jí mít nejvyšší, ale nejnižší. Tak on zabojoval a měli jsme jí nejvyšší. To samý s cenama energií. No, máme nejvyšší, jsme nejlepší, no a pro propad reálných mest máme pro změnu největší.
0: Řekněte mi, pane Holče, při vašem vzdělání,
1: no.
0: Jak je možný, že ti lidi nechodí kanálama?
1: No on tomu věří, že je lepší.
0: Ale on tomu nevěří, tak to tomu věří. Pošle Kovanda, takhle se podívá a musí...
1: Petr Fiala má rozpadlou osobnost, já vám to říkám.
0: Fakt?
1: Jo. Petr Fiala má svět na ruby. Tohle to do toho perfektně zapadá.
0: Vy jste vyškolený od Jamily, ne? Trošku.
1: Trošku, no byl jsem v Teplicích, no.
0: No.
1: Naučil jsem se diagnózy, víte,
0: jo. Tak tam je ten rozpad, jo?
1: Tam je ten rozpad. A já... Nechcete jednu? Já je prodávám za slušnou cenu.
0: Ne, já jsem rozpadlý do...
1: Předinflační pro vás, Xavere.
0: Rozumím. No a tak myslíte, že on to neví?
1: Já vám říkám, že je v takovém mentálním stavu, že to neví, protože teď jsem viděl, nevím. Vážně, počkejte, Xavere.
0: Pane Holče.
1: V jeho okruhu lidí úzkým je nezdravý mentální klima. Já vám říkám, že je vysoce, jak se říká, závadový. Viděl jsem televize a slyšel mluvit jeho ekonomický operace Štěpána Křečka. To je takový ten pán vzdělaný, co nás posílá třeba nakupovat do Polska a tak dále.
0: Aby jsme
1: roztáčeli kola ekonomiky.
0: Člověk.
1: Hodnej.
0: Hodnotový.
1: Asi tak, hodnotový. Spíš.
0: Já mám rád to Štěpán,
1: no,
0: to je dobrý člověk.
1: Je to moc dobrý člověk. Já jsem na něj koukal a on už chytnul i ten vypláchnutý výraz Petra Fialy do tváře a za druhý vlastně opakuje ty holže a nesmysly. A s takovým sebepřesvědčením, že já jsem přesvědčený, že i on tomu věří, protože mluvil o tom takzvaným českým Green Dealu, co se teď má schvalovat nebo převádět do české legislativy. Co nám tak jako všem ještě znovu zdraží život, díky Petrovi Fialovi hlavně. A říkal, že to je vlastně dobrý. A vařil, to si řeknete, to přeci nemůže myslet vážně ekonom, to musí, normálně by to musel vidět, kdyby byl při smyslech, že to, co říká, si odporuje. Že teda jasně ty emisní povolenky jsou dražší, než by měly být a tak, a že nám to ve výsledku pomůže.
0: No, je to.
1: Vidíte, je to. Pomůže.
0: A jak nám to pomůže? Jsem tak,
1: no tak ku příkladu třeba zase někoho trumfnem v cenách paliv, ještě více nám třeba propadne kupní síla a tak dál. No a Petr Fiala to otočí a oslaví to.
0: Jo, ale já pořád od vás neslyším tu odpověď.
1: Jakou?
0: No oni to přece musí vidět. Taky chodí nakupovat, Sikela určitě, chodí.
1: Zavrý jim nakupujou, klidně. Neblázněte?
0: No ne, tak musí vidět, že je všechno dražší.
1: Potkal jste někde Pepu Sikelu, závětrnýho Pepu s igelitkou, ne. S jogurtem a s rohlíkem?
0: Ne.
1: Tak vidíte.
0: No ne, tak ten pan Fiala jezdí nakupovat do těch supermarketů, ty Nutelly, ne?
1: To byl jedinkrát. A to úplně taky, myslím, nevěděl. To neplatil on, víte, ze svýho. A když neplatíte to ze svýho, tak úplně to nevíte, kolik to stojí. Já vám říkám, že platila. To nevědí, že tohle to je zavede finální fáze rozpadu osobnosti a pomatení se.
0: No to pane no, Holče,
1: to
0: nemůžeme
1: je?
0: Takhle říkat, no. Protože to nevíme. Ale třeba to opravdu, my žijeme v nějaké naivní představě a třeba je to fakt správně.
1: No já si taky jako kladu takovou pochybovačnou otázku, jestli to opravdu není naruby podle Fialy, a jestli nemá být ta inflace třeba co nejvyšší, a pak jste nejlepší, propad reálných mest nejvyšší naopak, a pak jste nejlepší, je to možný? Já už jsem zmatený, Xaver, já se přiznávám.
0: No ne, tak...
1: Já se radikalizuju, já jsem vám to říkal.
0: Fakt? Co to znamená ve vašem případě?
1: No, zastávám, přikláním se, mám tendenci se přiklánět k nevládním narativu.
0: Ježišmarja.
1: To je kolaborace, Xavere.
0: To je
1: za Foltína kolaborace.
0: No to ne, vlastně tak to je, není žádná legrace.
1: Bejt vámi, tak se ke mně otočím zády.
0: Ale já vám trošku, pane Holče, rozumím, ale přeci jenom jste veřejná osobnost, rozumíte?
1: Jo.
0: Máte faninku tam u Příbrami, u benzinky, byli jsme v sobotu s Obytňákem, a paní se tam dala do řeči, hrozně nás chválila, paní obsluhující a říkala, a pozdravujte mého pana Holce, říkala.
1: To mám velkou radost.
0: No ale a já...
1: Protože i já dělám, co je třeba, vidíte?
0: A já jsem ještě říkal, no to my ho rádi pozdravíme, jako, že bych mu tady u vás koupil nějaký doutníky. A ona říkal, no máme tady takový ty malý, velký, ale neřekla, že by vám je poslala. Takže moc velká faninka to zase nebude.
1: A tak to jste mohl vy, ne?
0: No tak šlo to,
1: ještě
0: šlo to tam seknout, ale no ne, já jsem chudobný.
1: To byste mohl taky zaplatit.
0: Ne, já jsem to chudobný dočasně, ale zase to dopadne dobře, nebojte se.
1: No dopadne. Podívejte, to je naše jistota, že za premiérování Petra Fialy dopadne všechno dobře, ne?
0: No to se bojím, že...
1: No to se může vsadit.
0: Že to je jistota jenom pro vás.
1: Jo. No tak já vás vezmu sebou, abyste měl taky.
0: Do pekla?
1: Vy nechcete? Do správnej hodnot, Xavere.
0: Píšu si s jistým farářem.
1: Želiby?
0: Ne, ten je z Plzeňska, z nějaké farnosti na Plzeňsku, je tam to, že to říká, asi mladý člověk.
1: Není to Zdechy?
0: Ne, farář jako kazatel.
1: To je Zdechy taky? Kazatel.
0: No kazatel jste i vy. A píšu, no, tak já moc na to psaní nejsem, ale vždycky zapomenu. Ale to je jedno, ale píše mi jako hezký věci a chválí nás, jo. Mm-hmm. A říkal, že bychom neměli tolik zatápět té paní Pekarové. Mm-hmm. Tak se mu promptně odepsal, že to musí, řeknu panu Holcovi. Jenže se mu to odepsal a Bůh, najednou čtu na sítích, že paní Pekarová řekla na konto teda toho Trumpa a toho atentátu, že kdo se je vítr, sklízí bouři.
1: No jasně, a už se Trump omluvil?
0: Komu?
1: No za ten, že na něj někdo spáchal atentát a že ho nezastřelil.
0: No ne.
1: No tak čeká se na to, ne? Já na to čekám.
0: Je to to nejlepší reakce na... Je to nejlepší.
1: Je to úplně nejlepší reakce, Xavere, ale počkejte, to není
0: hodnotová, top. Jo.
1: To není top ještě za topku.
0: Jak to?
1: No, Dominik Hašek má nejlepší. Jo. Ten opravdu napsal, že by se Trump měl omluvit. Za to fight, než ho strhli na zem, těsně, když mu ta kulka teda řízla asi kus ucha, tak on zvednul tu pěst, že jo, aby se lidi jako nevzdávali a nenechali se zastrašit. Pak ho strhli na zem a Dominik Hašek napsal, že by se za to gesto měl omluvit,
0: a to protože... A prosím, protože mě to přišlo výraz jako takové síly a energie.
1: Protože je vyzval k násilí tímhle. V tu chvíli. A v takhle vypjaté chvíli prej by neměl vyzývat k násilí a měl by se omluvit. Říkal, a teď si nedělám prdel.
0: Říkal dominátor. No tak on prý byl tak, senátor, někdo říkal.
1: Tak proto já se vás ptám, jestli už se Trump omluvil. Já na to čekám. Co?
0: Bože, neomluvil, ale viděl jsem ho na nějaké fotografii se zavázaným uchem.
1: To já taky, a teď mi řekněte, vy děláte do té české televize, protože Markéta Pekarová Adamová to řekla v interview české televize, tohle. A já bych normálně čekal, tyjo, tohle to řekne politička, ještě vládní, hodnotová, demokratická, že to sklidí teda bouři v české televizi, v tom veřejnoprávním médiu, který drží ty hodnoty, ne? A prosím vás, a ono nic.
0: No, ono tak... nic, no, ale pane Holče, musíte to brát tak. Oni nemají o čem mluvit. Tak a nemůže tam říct jako naplno, oni dneska střílejí na Trumpa, zítra můžou střílet na mě. Ona musí říct tohleto.
1: No ne, jak se vede, to musíte, no musíte na to zakleknout.
0: V české televizi?
1: Jo. No tohle je příšerný, ne? Ale já to chápu, to je splátka za tu vyšší daň v české televizi, no tak dobrý.
0: Jo.
1: Makaj pro sebe.
0: Ale ještě k tomu atentátu a pak něco o české televizi. Ale řekněte mi, pane Holče, to byl osamělý nějaký blázen, ne?
1: Asi jo, tak já to mám taky zprostředkovaně jako vy.
0: No. A nebojte se, že taky jednou tady někdo vyatentátuje někoho?
1: Myslíte nás, nebo?
0: Tak nás, ale z těch politiků.
1: No že? Tak bojím, tak počkejte. Tohle to bylo dlouho, to násilí. Američani mají asi 4 zavražděný prezidenty, několik postřelených. I vzhledem k té jejich kultuře zbraní a střílení. Tak já jsem to bral jako, že je to něco vzdáleného nám, přes ten oceán. To je, v Evropě se to moc neděje. Ale když se to stalo na Slovensku Ficovi, tak to je fakt... To je naše bývalá, to je část naší bývalý země společný. Na Klauze už tady byl takový kvazi s tou plynovou pistolí. Počkejte, ale už nikdo nevěděl, kdyby měl ten borec opravdovou pistoli, tak
0: to nevíte. Ale ve skutečnosti po něm šel nějaký antiperlen.
1: Já vím, ale přeci jenom, no prostě, a když se to stalo na Slovensku, že málem zavraždili Fica a byl to atentát, stejně jako na Trumpa, tak to mi zatrnulo, protože to je pár set kilometrů od nás už. No. To už je naše kultura.
0: Neviděl jste nahoru v televizi záznam, když Klaus mluvil na nějaké té slovenské akci, měli tam tu oslavu a venku v nějaké dědině něco, významný svátek slovenský a on tam měl projev, neviděl jste to? Byl ostrý.
1: No to se nejde.
0: A ten potlesk, co sklidil.
1: No ale Fico se omluvil, to se mi líbilo.
0: Fico se omluvil? Jo. Za co se omluvil?
1: Když ho pustili z nemocnice a vrátil se do práce, tak se omluvil, že přežil a že je zpátky. To se mi líbilo.
0: Jo,
1: s ironií.
0: No. A tak třeba s podobnou ironií, i když on vlastně není Trump, tenhle ten typ, který by...
1: Ale on taky může. Počkejte, on bude mít projev dneska na tom konventu republikánském.
0: Jo.
1: Jsem zvědavej.
0: No, ale ten... Představte si, že jsem četl, že ten pan Biden... Dneska v tisku.
1: Ten se bystrej?
0: Počkejte.
1: Se starý, ale bystrej?
0: Dneska jsem četl, fakt jsem se tomu od srdce zasmál, že má covid, jo? Mm-hmm. A úřaduje z nějaké uzavřené vodně kuj, prostě. A bylo tam v tom článku napsané, že se ten covid u něho projeví tak a malátností. Jsem si říkal, když tenhle ten člověk...
1: Jak ještě může vypadat malátnost?
0: Který tak je malátný i bez covidu a ještě... Tak ten leze asi po 4, ne?
1: Podle mě už ani neleze.
0: To je, ale to je taková tragédie, pane Holče.
1: No to je, ale vy jste nezachytil ten jeho výrok.
0: Který?
1: Jsem starý, ale bystrej. Ale zatraceně bystrej.
0: To říká. No ale zaregistroval jsem, víte co, jak toho Zelenského představoval a představil ho jako Putina.
1: No, tak už tam, víte... Ona tam jistá podobnost něčem trošku začíná být, no, v managementu vlastní země a tak.
0: No ne, ale přece nejmocnější muž světa, na to musí být připravený a nemůže se takováto bota stát. To je to samé, jak kdyby řekl, kdyby tam stál Zelenský a on řekl, tady vám představuju pana Hitlera.
1: No, i na to může dojít ještě. Ale pojďte, Xaver, já mám takovou tendenci dívat se na věci z lepší stránky.
0: Ano, to jsem si všiml.
1: No a tak si představte, on taky mohl nařídit přátelský bombardování Česka ve jménu svojí zatracené bystrosti. To se ještě nestalo, tak buďme rádi. Zkusme si, zkusme doufat, že to přežijeme, ten jeho konec ještě.
0: No konec, aby to nebyl začátek,
1: no, já vím, no.
0: Druhý. No, je ještě možný, aby oni ho vyměnili do těch voleb?
1: No, jako to můžou procesně, to by mohli.
0: No a kdy?
1: Můžou ještě v srpnu třeba.
0: Srpnu.
1: Tak nejpozději, co?
0: A kdo by to tak za něj, jako, ta Kamala?
1: To se bojí, že ta je hloupá i bez senility. Tam je trošku problém.
0: Jo, takže někoho...
1: To je taková Markéta.
0: Pane, nedělejme to. Vy nemáte úctu k ženám.
1: No nemám, mám problém s těma úspěšnýma mladejma a toho, že jo, pohlednejma a navíc i ta Kamala, že jo, tam se je ten vítr.
0: A ta Kamala je taková jejich predajkyně, ne?
1: Trošku, no.
0: No a představte si, pan Holče, novinka velká, že v České televizi zasedal ten etický panel.
1: A to už ten novej, ten správný.
0: Ten novej, ten, a zjistili, že teda ten pan Hynek, to byl prestižní reportér, který je už dlouho na dovolené, jo?
1: Zdravotní,
0: zdravotní,
1: ne?
0: Jo. Takže že porušil kodex jako ve dvou věcech.
1: No on se teda prý infiltroval nějak nesprávně, ne? Trošku. A není on na zdravotní dovolený v IKEMu? Mě napadlo.
0: No, já nevím, nebo u Petra. Slyšel, to je legrace.
1: Jsi se u Petra, jak říkal Paroubek. Pan Petr?
0: Ale trošku jako to nevystihuje to, že oni s tou manželkou tam kšeftovali s tou Českou televizí s těma PR věcma.
1: Počkejte, jak nevystihuje?
0: No nevystihuje, že ten panel nekonstatoval.
1: Že tam došlo k nesprávnému narrativu, myslíte?
0: Ne, no, že by tomu pánovi z toho IKEMu poslali dodatečně fakturu za PR rozhovor sama doma.
1: No ne, to nemuseli dělat, protože ta faktura byla poslaná tím, že se tam šli léčit jejich rodinní příslušníci, ne?
0: No řekl bych...
1: Nebo myslíte, že to bylo úplně separátní věci, které spolu nesouvisely? Máte...
0: Tak do IKEMu se může jít léčit každý.
1: Čili tendujete, pamatujete, jak říkal Kalvoda? Tenduju k názoru.
0: Tenduju k názoru.
1: Tendujete k názoru teda, že to spolu nesouvisí nějak?
0: No, tenduju k názoru, že to prostě byl normální kšef, že oni dělali PR, rodina a Bůh ví, toto je věc, která šla chytnout za vlasy, ale Bůh ví, co tam ještě bylo jiného.
1: No tak vy jste to ponořenej, zabroušenej, tak...
0: Vzpomínáte si na jeho největší kousek toho pana Hynka, jo?
1: Který myslíte? No, kolik bylo víc?
0: Když řekl, že bývalý premiér Babiš?
1: Jo. No ale počkejte, vy jste zabroušenej v ČT, v dění.
0: Já moc ne.
1: No a, ale jo.
0: Jo.
1: Ale jo.
0: Spíš no, oni jsou zabroušenej.
1: Já vím, že oni vás chtěli vybrousit, ale pořád jste zabroušenej.
0: Tak oni mě vybrousí prý v září.
1: O, tak to nikdy nevíte. No ale počkejte, a co se teď stane? On se nějak odfiltruje z ČT, Hynek, když...
0: No já doufám, jako, to přece nemůže tam být a doufám, že ta jeho paní taky.
1: To by se měli odfiltrovat oba, ne?
0: No tak je to tam teď trošku odečítání, no. To se to volné, železní.
1: A samý ty nejlepší, co?
0: Samý ty nejlepší. Jenom ten Vašek se drží.
1: No tak ten řekl, že jenom nohama napřed, ne?
0: No.
1: A oni se asi bojí, když tak jako vynést, ne?
0: A... Díval jsem se teď na sledovanosti Otázek Václava Moravce, na těch, ono to jede na ČT1, ČT24, a to je zajímavý čtení.
1: A jak je na tom Vašek?
0: No nie, to bohvě, čo?
1: No řekněte, nebuďte slušnej, řekněte.
0: Já to slavně nevím, ty čísla, říkal jsem, má někdo čísla, které prostě dosahují tady, když se podívám na to, co pozbírá váš stream za týden, tak ho lehce porazíte. A když je tady Václav Klaus, nebo potrženo sešteno dobrý, tak ho porazí.
1: No tak počkejte, to už jsme ale na hodnotách, to už bychom taky měli dostat nějakou daň, ne? Od lidí. Vyrazí z nich.
0: To nejde.
1: Vytěžíte, co?
0: To nejde, no co bychom...
1: 160 korun, ne? No kolik je to?
0: 150.
1: 150. No jak to, že ne?
0: No ne, tak protože se musí platit vypálný České televize.
1: Ale my děláme veřejnou službu.
0: No to všichni vědí.
1: Tak.
0: Naši fanoušci to všichni vědí, proto nás podporují.
1: No já si myslel, že bychom na ně zaklekli, že by to museli posílat povinně.
0: Když jsme u toho, pane Holče, to bychom mohli dneska udělat v této chvíli.
1: No.
0: Poděkujte jim, protože to vy umíte. A tady to máte.
1: Černý na bílém, co?
0: Černý, no.
1: Tak. Takže musíte ale říct, že to je na svůj part.
0: Přátelé, pan Holec teď poděkuje všem, kdo podporují tento pořad na transparentním účtu XTV.
1: Jo. Josef Bulíček, v posledním týdnu jste byli skvělí, takže všem stejně mezi Karol, pana Holce, Xavera a Vlzonku 10. Jste stateční.
0: Karol?
1: Ne, počkejte, to není Karol. Nejenom jsme tam jenom my. Já už nevím, proč ji tam vidím. Jste stateční a dejte to pěti sajrajtů sakra znát. To dáváme furt, ne?
0: Já nevím.
1: Tomáš Pokorný, dobrovolné výpalné, vidíte, a je to tady. Lidi už je to dobrovolné výpalné v Lzonce a my bychom to jenom mohli překlopit do povinného výpalného, ne? Jako ČT.
0: No každý, kdo má šanci si naladit někdy v Lzonku, by měl platit.
1: V podstatě každý, kdo žije, tak co?
0: Ho.
1: To je jednoduchý. Dobrovolné výpalné vlzonce na ohrožování hodnotové demokracie, na kšiltovky, bez kterých to nejde. Vidíte, Xavere, jakou jste udělal slávu? A krabici Tatranek. Jiří Vidžovský.
0: Proč krabici Tatranek?
1: No my jsme se bavili o ceně Tatranky.
0: Jo, kvůli tomu. No.
1: Jiří Vidžovský, vidíte, to tady máme přesně, výši, koncesionářský poplatek.
0: 135?
1: No. Ale už budeme muset teda avizovat, že to bude 150. Ale Navítková na Vlzonku od Azalky. Děkujem. Podívejte, paní doktorka Formánková. Vlzonova 10, příspěvek na Přístav pravdy. Pánové, jste oba skvělí. Moc vám fandím a vzlášť Petru Holcovi.
0: Já to tam nevidím, toho Holce. Ale
1: já jo?
0: Ale co? Paní Formánková, víte, že to je stálá jako naše...
1: No vím.
0: Taková
1: jasně,
0: stálice.
1: Jasně, no. Pavel Plouhár, zdravím oba pány a posílá malý příspěvek na skvělou Vlzonku. Takže samozřejmě děkujem. Bohumír Čech, V10, skromný příspěvek na humor a nadsázku. Tak to bude asi pro mě. Celému kolektivu kolem XTV patří dík za optimismus. Zdá se, že začíná fungovat Bruselu písek. Vidíte?
0: Pane Holče, vy toto umíte, to je takový váš majstrštyk.
1: No je.
0: Prosím vás. A ještě mi řekněte, co teď ta okurková sezóna jako je nebo není? Protože já pořád vidím nějaký zprávy, se něco děje. Teď budou...
1: Že vám chybějí okurky, opravdu.
0: Budou teď uveřejnění ty kandidáti do toho Senátu.
1: No.
0: To už bude...
1: Já se těším na toho Haška, ale to bude krásná kandidatura. A kde kandidatura. No v Praze někde.
0: Ne? Jo, hodnotově.
1: No tak ježišmaria, ale... To ten pojede bomby, Alexandre.
0: Já
1: to
0: vím, že bude kandidovat nebo obhajovat někde v Praze pan Drahoš.
1: Ježíš, tam musíme fandit Markétě Šichtařový, aby ho porazila.
0: No.
1: Úplně zbytečného člověka.
0: A taky pan...
1: Nebo senátora, ne člověka, ale senátora.
0: Pan Fischer, a to je velmi hodnotový člověk.
1: Ten má trošku pohled Petra Cibulky, všim jste si?
0: Ne.
1: Podívejte se na něj někdy, na Pavla Fischera.
0: Takový jako...
1: Nemá ještě, co to měl ten Petr Cibulka, jak nosil pomůcku?
0: Siderické kvadé.
1: Ano, tak to nemá ještě, ale už je cibulkovský pohled už má. Takový ten, víte, když vám oči takhle koukají do toho perimetru a všude vidíte agenty na obou stranách. I za sebou.
0: No tomu rozumím, no. Tomu rozumím. No. No a teď mi ještě řekněte, kdo ještě, já vím, že Čunek kandiduje, doufám, že se tam dostane.
1: Šunek kandiduje, no to je jasný, ten tam musí být taky. A ten je populární furt, to by se snad nemohlo stát, že by nevyhrál. Ten pak, vyhrával dokonce i v prvním kole.
0: Pak pan Hraba.
1: Ten je taky dobrý.
0: Ten je dobrý, ten je odpadlík ze stanu.
1: No, ten musí, no je, jasně. Je. Já teď nechápu, jak se tam mohl přichomejtnout, ale možná protože byl v komunální politice, ale ten je dobrý.
0: No a komu tedy držíme palce? To je Markétě určitě, ne?
1: Hrabovi, Čunkovi.
0: Hrabovi, Čunkovi. Borisovi Šťastnýmu, ne?
1: No. A vy určitě nějaká pirátka nekandiduje?
0: To
1: nebo něco, nebo pirátko nějaký někde?
0: Pirátko.
1: My jsme mohli podpořit.
0: No, pirátko by mohl kandidovat na Ostravsku.
1: Třeba, to je kraj pro tohle. A vidíte, že už se dlouho nikdo nepřilepil k silnici.
0: No, víte, že mě to napadlo nedávno, že toto nějak ustalo.
1: No já vám musím říct, Xavere, že mě to napadlo, nebo napadá poslední dobou stále častěji, jak jezdím Prahou. To je už Donbas, opravdu. Tak já jsem si říkal, tuhle jsem měl na spojce, totálně samozřejmě, totální zácpa, nebylo ani úniku. Já jsem si řekl, já prostě vystoupím a tady na ten prostřední pruh se přilepím.
0: No ne, jako buď to už dostali rozum, nebo
1: kdo?
0: Ti přilepovači.
1: Jo. Nebo víte, co je možná teorie, že oni už se nevejdou mezi ty auta do těch zácp permanentních?
0: To je možný, no. A taky už dlouho nikde žádný obraz nepoškodil nikde, pane Holče, neměli bychom to vzít jako do ruky?
1: No, vidíte.
0: Podívejte se, co tady máme dneska, mimochodem.
1: Já na to koukám.
0: Ale toto je umění, toto nemůžeme poškodit. Ne. Ale že bychom si sem dali někdy nějaký nehodnotový. Toto jsem já, jo? To jste pochopili, jo?
1: No, já vidím, co tam máte v ústech, Xavere.
0: Cože?
1: Já vidím, co tam máte v ústech.
0: Co to mám v ústech?
1: No tak se podívejte.
0: Ježíš, to je takhle sprostý.
1: No a to k vám jde, ne?
0: Ne.
1: To je taková vaše reputace trochu, ne?
0: Ne. Ale to je nějaká paní, no.
1: Neříš, počkejte, je to paní Vašáriová?
0: Ježíš, pane, Vašáriová. To je, prosím vás, to už je potřeba nechat spát. Ale... Říkal jsem si, jak jsem četl ten výrok té paní Pekarové o tom Trumpovi, po tom atentátu, tak mě to blesklo hlavou, že to je trošku zralý na mráz.
1: No, to teda.
0: Ale já už jsem se poučil.
1: Takže to... No, počkejte, mráz a Pekarová. Víte, co se stalo teď v Europarlamentu? Co udělali demokrati?
0: To ne.
1: Jak zase zaseli vítr.
0: A sklízejí bouři.
1: No to sklízejí pořádnou, to vám říkám.
0: Co se stalo?
1: Třetí největší frakce patrioti, kde jsou motoristi, Babiš, Orbán a tak dál. Úhlavní nepřítel číslo jedna, tý správný, hodnotový, demokratický Evropy. Tak Kláru Dostálovou, že ho nepustili do předsednictví Europarlamentu.
0: Což by
1: tak mělo být zvykem. Třetí nejsilnější frakce, ne? Zastupujou, ježišmarja, já nevím kolik procent hlasů voličů v celé Evropě. Jsou to premiérský vládní strany, který z nich mnohí vyhráli eurovolby, jasně. A oni řekli, že v rámci hodnot ne. Já jsem si vzpomněl právě na Predajkyni, jak říkala po sněmovních volbách našich pro změnu, SPD do vedení sněmovny ne, to je v rámci demokracie, to ne. Sice mají víc poslanců než já a moje topka, ale ne. Šoupat nohama a sedět v kouči.
0: Kdyby mě přišla nějaká vtipná SMS, teda obrázek, ale nevím, jestli to... Mě teď někdo poslal.
1: Hondík! No jo.
0: Ale text, až jsem, je tam obrázek pana Jakoba, mě někdo poslal, jo, teď, na hodinky. Až se Zema zeptá, co jsem dělal v létě, odpovím, že jsem se snažil, aby paní Vašáriové mráz neroztrhl a tak dále.
1: No tak...
0: Pěkný.
1: Tak hned odvolat, ne? Okamžitě odvolat.
0: Ne, pane Holče, tak ona je to demokracie jenom pro někoho, ne?
1: No jasně, ale víte, jaký oni jsou pitomci. Oni tohle to třeba dělali s Lepenovou 10 let. A ona v každých těch eurovolbách díky tomu zdvojnásobila svůj volební výsledek. Protože ty lidi si to nenechají líbit a vidějí to. Tak ono to tady exploduje taky brzo, no.
0: No z toho já mám strach, ale...
1: No to exploduje správným směrem, to bude správná expoze, Xavere, v tomto případě.
0: No, teda jakým směrem? Já už nevím
1: dál. No vymetou tady ty totalitní elitáře, co si říkají demokrati, no. Já doufám v to, protože oni si dovolujou... No lidi...
0: Myslíte, že...
1: No tak vemte si, že ty lidi dali hlas těmhle stranám, mají teda třetí nejsilnější zastoupení v Europarlamentu a oni jim řeknou, vy jste povo. Vy vůbec nepatříte do vedení Europarlamentu. Tak to doufám, že si to lidi nenechají líbit a v dalších volbách to budou dávat najevo víc a víc.
0: Nevím, jestli ta mlčící většina, jak se říká, jestli je něčeho takového schopná, to uvidíme. Ale dobrý je, když teď tak vyjíždíme občas tím obytňákem a mluvím s těma lidma.
1: Sejete vítr?
0: Tak trošku seju vítr. No. A pozor, lidi jsou strašně naštvaní.
1: Jsou?
0: A někteří prostě, kteří volili pětikolku, tak říkají, že to je čím dál horší. Ale o to vůbec nejde, nicméně nejhorší je, že seniori prej a některý rodiny třeba letos vůbec nemají na dovolenou.
1: A proč by jezdili na dovolenou, to nechápu.
0: No ne, tak aspoň do toho Chorvatska, že všude jako...
1: Co si má Xavere, sorry, musím jít do prdele, český senior, co dovolovat dovolenou?
0: No,
1: píšou, že nemají mít ani volební právo, tak jako se, dovolenou, co
0: se podívat na Majorku, teď mě tam kamarád informoval, protože je tam na svatební cestě a říkal, že ty Baleárské ostrovy jsou plný německých důchodců. Mm-hmm. A ukažte mě, kolik českých důchodců si může dovolit dovolenou někde letadlem.
1: Ale český důchodci jsou strašná prostě svolež, oni prožírají tu naší budoucnost a chtějí furt důchody a tak. Já jim říkám odříznout.
0: Rohlíky chtějí,
1: volit chtějí, já to fakt nechápu. Nejde to takhle dál.
0: Nejde, že ne?
1: Ne.
0: No já si to říkám už nějakou dobu, ale my bychom měli tady ty prasárny pořád připomínat, pane Hoči.
1: No to
0: my bychom měli mít tady knihu hříchů, do které, to bychom mohli udělat.
1: Jo, Xavere. Kniha hříchů Petra Fialy.
0: Ne, no tak klidně Petra Fialy, ale každou vilzonku, že bychom do ní něco zapsali.
1: Jo.
0: Ale to chce exkluzivní, to bychom se mohli obrátit na diváky. Kdyby nám někdo poslal jako knihu, aby byla prázdná, jako prázdné stránky, ale v nějakým koženým nebo v nějakým, já nevím, kde se toto vyrábí, nebo to, ale aby to byla, aby jsme ji mohli ukázat. A vepíšeme tam na každou stránku jeden hřích a každou vilzonku bychom jeden přidávali.
1: Jo.
0: A to,
1: to bude peklo.
0: Uděláme to.
1: Věci?
0: Pošlete nám někdo, kdo, třeba je tady někdo, kdo ví, kde se to prodává, nebo nějaký, se nás dívá třeba nějaký knihař, nebo něco, ale to chce, aby to dobře vypadalo, aby to bylo jako v nějakým, aby to bylo.
1: Kdyby nám někdo nic neposlal, tak taky můžeme někam vyrazit jít štípnout takovou tu knihu, jak se to říká, hostů, nebo víte, kam, jak by je třeba muzeích a tak.
0: No.
1: My jsme si mohli pomoct.
0: Ne, já si představuju, že to je v kůži zabalený, je tam vydlabaný kniha hříchů.
1: Ježíš, co, teď jste mi připomněl Miloše Zemana, pamatujete, jak?
0: Že bude stranický průkazky vázat
1: do kůže, co to bylo?
0: Členů ODS. A my bychom slavnostně každou vilzonku museli bychom doplnit všechny zpátky. Tak třeba teď nás někdo vyslyší a do příštího čtvrtku už tady bude kniha říct. Pane Holče, toto je. Uvidíte.
1: Jste fakt na pak, Xavere.
0: Jak se nám to bude pěkně plnit. Tak jo, no jsme na konci. Prosím vás, vilzonky, já se těším na příště. Ještě bych jedno dobrý téma měl, ale ať to není dlouhý.
1: Jasně.
0: Protože psala zase nějaká paní, že vilzonka, když má něco málo přes 30, tak to má akorát z domu do práce.
1: Tak to musíme dodržovat, musíte se držet, Xavere.
0: Těším se na příště. Naschledanou.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Podtrženo sečteno a dnes docent Roman Šmucler. Dobrý den.
2: Krásný den vám i posluchačům.
1: Dějí se věci, žádná uhurková sezóna, pane docente.
2: Překreslují se světové mapy. Čína, to je, jak řekl Gaius Julius Caesar, kostky jsou vrženy.
1: Ano.
2: A to udělala přesně paní Pelosi. Já patřím mezi těch asi 250 tisíc, co koukalo na to Flight 24 a až se to složilo. Všichni jsme koukali, jestli to letadlo odbočí doleva nebo doprava. A je to vlastně zajímavá věc na širší rozbor, protože na jednu stranu paní Pelosi, která bojuje s Čínou asi 30 let nebo 40 let, tak se jako nebála do toho jít a nebála se jako ukázat, že ta Čína teďka na Ameriku nemá. A zároveň vlastně prezidentovi, který chce vlastně čínskému získat naprosto rekordní počet mandátů v Číně, má volby na podzim. Tak to nejstrašnější, co se může stát v Asii a třeba i v Rusku, je, když člověk ztratí tvář. Vždycky musíte jako dávat pozor na to, abyste toho člověka nezostudil. A Pelosi udělala, že čínský prezident je za úplného pitomce před celou Čínou. A teďka vlastně záleží, co udělá. Já myslím, že on musí najít nějaké prostředky odvety, ale je vidět, že ta Čína jako váhá. Samozřejmě byl nesmysl, co se říkalo od začátku, že by sestřelili paní Pelosi, to nebylo reálné, ale čekalo se, jestli třeba, já nevím, jí budou v vozovkách vítat stíhačky, nebo jestli se bude dít něco, co výrazně vyjádří jako odpor, okamžitě zastavit letecký provoz, nebo něco takového. A nic takového se nestalo. Ta Čína zjevně přemýšlí, co udělat, aby její prezident nebyl za hlupáka před zbytkem Asie, před zbytkem světa, a zároveň, aby to nějakým způsobem tu Čínu neodstřelo. Čína má dlouhodobě strategii, o tom jsou strašně zajímavé knížky, že ten svět chce ovládnout. Ten největší problém a jediný, co jim může zastavit, je politika jednoho dítěte, že zhruba za 20-30 let nebude mít lidi. Ale Čína umí si počkat na tu věc. Vždycky, když jednám s Číňany, oni říkají, hele, my jsme tisíce a tisíce let civilizace a my si ještě 20-30 let počkáme. Čili já myslím, že Čína chce počkat, Čína ví, že jaksi všechny objektivní věci jsou na její straně proti Spojeným státům, ale chce to prostě ještě chvilku vyčkat. Ale je taky zajímavý, jak je to jako rozdílný clash civilizací, což je krásně i ta válka na Ukrajině. Jo. Že já strašně věřím na to, že ten svět je rozdělen do takových civilizačních okruhů a věřím na to z hlediska třeba praktického biznesu, hodně s ním po světě, buď vyjednávám věci pro stomatology nebo něco nakupuju a snažím se vždycky v té civilizaci chovat podle ní. Jo. Čili když jste v arabském světě, tak je tam spousta věcí hodně jinak než tady. Ale to neznamená, že ten svět je špatný, no je to prostě hodně jinak. A když jste prostě třeba v té Asii, tak tam prostě musíte extrémně respektovat nejstaršího člověka, taoismus, a vysoce postaveného člověka nesmíte kritizovat. Když dělá něco špatně, tak musíte prostě počkat, až on řekne, vy hlupáci, proč jste mi neřekli, že to se má dělat jinak, já to chtěl dávno změnit. Jo? A to je ten způsob, a vy nikdy nesmíte říct, změň to, ty to děláš blbě. Vždycky musíte jako se snažit vysílat podprahové signály a pak ten člověk najednou řekne, teď jsem se zamyslel a má to být takhle. Jo? Teď jsem se zamyslel a paní Pelosi má jet do Tajvanu, je to dobře. Jo, a nesmíte to udělat na sílu. A zároveň je krásně vidět ta naše civilizace, kde ta paní Pelosi jedná s tím anglosaským systémem, to znamená jít do toho tvrdě, neustoupit. Jo. A to je vidět na té Ukrajině, kde něco udělalo Rusko, nechce ztratit tvář, a my na druhé straně zase s tím naším systémem říkáme, ne, prostě je třeba dělat velký gesta a jít do toho tvrdě. A to nedopadne dobře.
1: Pane docente, byl to akt provokace?
2: Byla to veliká provokace. To, jako tam nebyl jiný akt než provokovat. To znamená, paní Pelosi chtěla ukázat, že zatím král je nahý. To znamená, ona chtěla říct, hele, vy Číňani se natahujete, obsazujete další místa v tom Jihočínském moři, tváříte se už jako, že jste světová jednička, ale nejste. A já si klidně pojedu na Tajván, i když vy nechcete. A když mám v zádech letadlovou lať, Reagan a tak dále, který tam byly připraveny, tak vy si nic netroufnete. A to se taky stalo. Takže to byla prostě taková jako políček. Jestli je to ale dobře, když třeba Čínu potřebují teďka ve válce na Ukrajině, jestli to byl ten správný okamžik, jestli se s tím nemělo počkat rok, to odpoví dějiny. Ale to je jako ten Cezar. Jo? Ten Cezar taky, když jako přešel na Rubikon, dobil Řím, ale taky mohl prohrát. Takže paní Pelosi se jako nebojí jít do něčeho, co skončí buď vítězstvím, nebo totální prohrou.
1: No, Donald Trump prohlásil, že to bylo bláznovství.
2: No to, co psali v New York Times. New York Times, tam paní Pelosi je úplně jako fanda. Tam před volbama, před všem, když byl Trump, tak Pelosi byla bůh, Trump byl naprostý gauner. A tam vyšel článek, který za prvý psal, že teď je potřeba s tou Čínou vycházet dobře, protože Biden není úplně v dobrých vztazích se Zelenským. Ty vztahy s tou Ukrajinou jsou mnohem jako složitější, než by se na první pohled zdálo. A v této situaci jako ještě rozehrá čínskou kartu je moc, čili jako New York Times a nikdo v New Yorku to nechápal. Ale paní Pelosi, prostě jako nikdo nechápal toho Cezara, proč jako s takhle s malou jednotkou, tak se do toho vrhla. No a teď je to takový trošku, i říkají Američani, hele, má ta Pelosi, kdyby jí nebylo tolik, tak možná, jestli to není gesto, že chce být prezidentem. Jo? Čili ona určitě jakoby za ty demokraty zkouší udělat něco velkého, no ale samozřejmě, že taky skončí velkým pušujem. Čili jestli ta Čína vymyslí něco, co bude běžný Američany bolet, tak to v příštích volbách bude problém. A asi kdybych byl Číňan z jejich chytrostí, tak bych taky spíš než nějaký gesto, kde mě zaženou americký stíhačky, vymyslel něco, co bude bolet běžného Američana. No a ten to pak při volbách k té vládě vrátí. Že?
1: To je třeba co?
2: Vlastně Spojené státy visejí na Číně ekonomicky. Že? Tak je to velký dlužník, že Spojené státy jsou u Číny, dodává se ohromný množství komponent a stačí nějakou dobrou věc dodávat omylem v menším množství. Vemte si, jak se krásně montují asijská auta i v České republice. Slyšel jsem, že Hyundai nemá problém s čipy a se součástkami, korejská automobilka Volkswagen má problém se součástkami. Čili stačí tyhle ty věci poštelovat, no a za 5 let žádný Volkswagen nebude. Že? Čili tohleto já myslím, že Číňani umí a tím, že oni nepřemýšlejí, co bude za rok, kdy budou volby a přemýšlejí o roku 2100, 2200, tak si myslím, že tohle je ta cesta, není ta cesta teďka střílet na Američany.
1: Uh-huh. Korupční aféra Dozimetr je v horké fázi. Svědek Pospíšil se najal Sokola, myšleno tedy advokáta Sokola. O čem to svědčí, pane docente?
2: Abych mezi právníky se říká, že kdo si najme Sokola, tak jsou to plus 2 roky. čili no ten právník Sokol má takový, já ho mám rád a on je vysoce postaven v partnerské advokátní komoře. Ale samozřejmě ta jeho, on má takovou jako pověst člověka, který vyseká z těžkých kauz a zároveň samozřejmě spousta lidí jako zbystří. To znamená, jestli někdo jako najme Sokola, tak to není mediálně jako šťastný.

0: Zakouklenci přepadli úřad vlády, fakticky sesadili premiéra pro strašlivé věci. A co z těch jaksi obvinění pana Nečase zůstalo, že jo? Nebo já si vzpomínám, že jsme nějaký ministryni národní obrany, paní Parkanovou, která kupovala nějaký ty letadla, taky by vodní peskůrku nevzal, to jsme tady roky říkali, jak je strašlivá, a pak se ukázalo, že nic, takže já jsem poslední, kdo by jako...
1: Dobře, ale jak v tom jsou drogy, pane docente, je to všechno jinak?
0: Jasně, ale zrovna je to jako jinak, já jsem to pochopil, ten dozimetr, já nevím, a tak ten byl, že někdo měl večírek s prostitutkou, používal kokain a s tou vlastní kauzou to jako úplně nesouvisí. Čili mě to trošku připomíná, že je pravda, že ten den, kdy jako prohledávali panu premiérovi kancelář, takže zabavili nějaký zlato a pak se jako ukázalo, že to zlato bylo někoho jiného z něčeho jiného. Čili já samozřejmě to, že si někdo bere prostitutky, nedej bože kokain, je samozřejmě věc jako strašlivá, ale já jsem nějak jako nepochopil, že by ten kokain byl třeba jako městský, že by ta kauza byla, že ho vzali na magistrátu, nebo, jo, nebo že by ten kokain používal já nevím, primátor, jo, nebo něco takového.
1: To jsou slovy, to byl městský kokain.
0: Jo, používala to nějaká tam paní, co se prostě živí zvláštním způsobem. A to jako podle mě není ta podstatná věc. Podstatná věc je, jestli se na tom magistrátu kradlo nebo ne, mělo by se to vyřešit a měli bychom se začít chovat tak, že se vždycky nejdřív vyřeší a pak to půjde do novin a ne v obráci.
1: Zasáhne to do voleb?
0: To je strašně těžký říct, protože já myslím, že v Praze je jako obrovská převaha Spolu. Jo, čili asi jim to trošku může pomoct tomu Spolu. Jo. Lidi, kteří chtěli volit STAN, asi nebudou volit ANO. Lidi, kteří možná, vy si můžete vybrat napříč těma kandidátkama, takže třeba lidi nemusí dát hlas STANu, ale vyberou si třeba někoho z té kandidátky. Takže já si myslím, že takhle už snad, já doufám, hodně lidí přemýšlí teďka u těch místních voleb. A jestli je to poslední, co bychom měli chtít, je nějak jako tu celostátní politiku posílat do těch obcí. Já myslím, že už jsme 30 let po revoluci, že už jsme se jako mohli naučit, že starosta je dobrý nebo špatný, že je fakt docela dobrý u těch místních voleb. Já jsem to třeba dělal, když jdu k volbám, že třeba napříč kandidátkama říkám, hele, tenhle je dobrý, tenhle je třeba z divné strany. Ale já jsem třeba zažil v obci, kde strany nemůžu volit, kde nežiju, že třeba tam byl nejslušnější člověk na radnici a všichni to říkali komunista. Jo? On jak tam historicky zůstal z KSČM. Já bych v životě nehlasoval pro KSČM a on prostě nevystoupil po roce 89 ze strany, což možná taky není úplně jako charakterová vada. A prostě tam pro tu obec něco dělal celý svůj život a lidi mu dávali hlasy, ale nevolili KSČM, jo? Protože ta jim třeba jako byla odpudivá. Takže já si jako myslím, že lidi by směli zhodnotit, co ty lidi dělají pro jejich obec, a mě úplně nejvíc děsí, jestli vzpomínáte, že jak bylo oranžový tsunami na těch krajích, že spousta velmi slušných jako krajských politiků zahučela na tom, že David Rath, který vymyslel 30-korunový poplatek jako člen ODS, jako politik ČSSD zburcoval republiku a všichni na protest proti 30-korunovému poplatku někde zlikvidovali nějakého chudáka, který byl velmi dobrým hejtmanem kraje, a spláchlo ho, že ministerstvo zdravotnictví udělalo jinak zákon.
1: Pravda, tak to bylo.
0: Jo, tak pojďme tohle už neřešit.
2: Česká a americká country na rádiu Xaver.
3: Country.
4: The absolute best.
3: All the time.
2: Rádio Xaver.
1: Přijde vám ten rychlý odchod, ta rychlá demise Pavla Blažka jako přirozený vývoj té situace, protože mnozí občané, a já to sleduji a já diskutuji s občany, pane prezidente, ne, že ne, diskutuji.
5: Vy jste občanem. Tak
1: já jsem také občanem. Tak mnozí občané si myslí, že by takový v uvozovkách mazaný politik, jako je pan Blažek, nikdy nepodal demisi, kdyby to bylo, promiňte, čisté. Tak se vás ptám, jako praktika, co si o tom myslíte?
5: No ne, tak určitě, to je super podivná věc a zapletení se s podivným odsouzeným podnikatelem je prostě naprosto nepřijatelná věc pro člena vlády a nemohlo to být bez souhlasu ministra financí a bez souhlasu premiéra, takže je to samozřejmě vládní debakl, fatální vládní prohřešek. Jenom můžeme diskutovat o tom, co z toho bylo naprostou naivitou a hloupostí, co z toho bylo pouhou nepozorností jiného než případného ministra, kterého by se to mělo týkat, a co z toho bylo promyšleným činem a záměrnou podivnou věcí.

o tomhle, ak někdo spekuluje, já to prostě neumím, že chodili za náma od počátku 90. let nejrůznější výkukové, většinou proživší léta na západě, mezi naší emigrací často to byly a tak dále, a přicházeli se zásadními projekty, že mají návrh, jak získají 20 miliard přes hongkongský fondy, že tohle to a tak dále, tak já, který jsem nebyl dobrodruhem Blažkova typu, jsem tyto lidi rovnou posílal, aby mě neotravovali ani minutu, že nic takového nechci ani slyšet. Že to tahle ta vláda udělala, dopustila, nevím, nemám pro to vysvětlení, krom prostě neuvěřitelné přesvědčení o své nedotknutelnosti, o své vyvolenosti, o své oprávněnosti tohle všechno dělat, a nakonec se jim to vymstilo. Ale kdo ví, kdo, my víme, kam ty bitcoinové miliony či miliardy zmizely, na účtě koho zůstali, nebo na účet koho se za nějakou dobu někam potajmu přesunou, fakt nevím.

Kapitola 10. Vražda není tancovačka. Noc, na kterou se nezapomíná. Kdo všechno věděl o tragickém konci Kamily, se neví. V první chvíli bylo několik zájemců na odměnu za její odstranění. Scénář z hororu, realita, kam může vést lidská nenasytnost. Těch pár dnů volna, které si Kamila přála strávit úplně sama trávila, nebo netrávila. Byla sama, sama se svojí smrtí. Byla mrtvá, zemřela, přestože chtěla žít. Zemřela, přestože měla ještě nárok na život. To se honilo hlavou Elis, když dostala první zprávy o tom, co se toho večera odehrálo. Ještě té noci seděla Elis i s Norbertem v letadle a odlétali do Vaduzu. Podrobné zprávy očekávali z centrály NVO. Elis měla skamenělé rysy, její veselé oči byly zakrvavělé. Bylo to od pláče nebo nevyspání? To nevěděl ani Norbert. Zavřela oči a vypadalo to, že usnula. Norbert ji nechal. Se zavřenýma očima probírala jako film poslední hovor s Norbertem, kdy jí popisoval životní příběh její milé kamarádky Nory a její sestry Kamily ještě před pár týdny u ní doma. Rozhodně ne doma. Praze už dávno před mnoha lety přestala říkat domov. Tedy u ní v pražském služebním bytě NVO. Kamila a Norika o sobě doposud nevěděli. Nevěděli, že existují. Znovu jako ve filmu slyšela slova Norberta o tom, odkud zná příběh Kamily tak podrobně. Erik a Nora byli blízcí přátelé mých rodičů, možná, že jediní přátelé. Když emigrovali do států i s malou dcerkou, tak se s nikým blíž nepřátelili a teprve po mnoha letech se velmi zblížili s mými rodiči. Otec byl rovněž dětský lékař, profesor a majitel kliniky, kde byl Erik i Nora zaměstnáni. Od nich znám celý příběh stejně jako Artur. Slíbil jsem rodičům, když umírali, že nad Norou budu držet ochranou ruku. Byla ještě mladá, bylo jí něco přes 25, když oba rodiče zemřeli při autonehodě. Zůstala úplně sama bez rodiny, bez znalostí toho, co se před čtvrtstoletím stalo. Věděl to jen můj otec a matka, poskytli jsme jí rodinné zázemí stejně jako Artur. Norika vystudovala a stala se téměř členem naší rodiny. Nikdy se nedozvěděla, co se tehdy v Česku v těch 50. letech stalo. Otec mi vyprávěl pohnutý životní příběh té slavné rodiny lékařů z bývalého Československa, pokračoval Norbert ve svém vyprávění. Erik seděl tu noc po narození Noriky v ložnici ve svém domě v Bohumíně a zděšeně se díval na pološílenou manželku, svoji drahou Noriku, a vedle ní na ten uzlíček štěstí i problémů, který měl rozhodnout, zda se stanou zločinci či nikoliv. Takto seděl celou věčnost, hleděl na obě holky, hodnotil smysl života, také to, co bude čekat to škvrně u těch tak příšerně mladých rodičů, de facto ještě děcek. Co budou dělat se dvěma děvčátky? Každé řešení je špatně. Stal a beze slova opustil ložnici, šel si uvařit kávu. V kuchyni nebyly žádné závěsy a svítalo. Vycházející sluníčko nad namrzlou trávou vytvářelo příjemnou zimní atmosféru. Kávu připravil i pro svoji Noru, přidal k tomu krajíček chleba s máslem a šunkou a šel za ní do ložnice. Nikdy v ložnici nesnídali, bylo to poprvé. Když se objevil ještě unaven z té příšerné noci ve dveřích ložnice s tácem vonavé kávy a obloženým chlebem, zvedla Nora hlavu, její mandlové oči, dlouhé řasy a plné rty se chvěly rozčílením. Věděla, že udělala hloupost a nadchází fáze řešení problému. Problému, který vyrobila. Zároveň věděla, že se té malé nevzdá. Nic v té chvíli nemělo pro ni cenu. Věděl to i Erik, který si uvědomil, že jejich život bude navždy poznamenán, kdyby se rozhodl k právně správnému kroku a ten malý uzlíček vrátil jejím rodičům. Erik si sedl na postel, položil tác mezi ně a začal velmi rozvážně rozebírat situaci.
opakoval skutečnost, že páchají zločin, zločin, který je nenapravitelný, a že nelze nepozorovaně přivést dítě na tento svět. Ale, na to slůvko ale, a možné varianty řešení v koutku své duše a srdce věřila i Nora, že s tím musí přece její Erik přijít. A Erik pokračoval. Ale je tu jedno řešení, které je riskantní, ale možné. Mluv, prosím, mluv, jestli je nějaká naděje, že budu mít tu malou, že si ji nechám. Postoupím všechno na světě, jen mi ji nechej. Erik věděl, že pokud nechce navždy ztratit Noriku, kterou miloval nade vše, že mu nic jiného nezbývá. Drahá Noro, musím tě opravit, týká se to nás obou a postoupíme úplně všechno, jen aby nám malá Nora zůstala. To, co se dělo dál, úplně otci neřekl, ale popsal mu plán, jak budou dál postupovat. Emigrace do států, tam s jejich přírůstkem nebudou vůbec nápadní. Tam zahájí nový život, život se svojí dcerkou. Nikdy by neemigrovali, nikdy by takový podraz těm, kteří je do zahraničí pravidelně vysílali, neudělali. Ale byla to jiná situace. Padělal rodný list, odletěl na stáž do Spojených států a Nora s malou přes Rakousko, kde zůstali 3 měsíce, pak přiletěli za ním. Několik komplikací, které tento plán doprovázely, zvládli a ve Washingtonu DC začali v 50. letech se svojí malou Norou nový život. Nikoho z jejich známých nenapadlo, že to není jejich dcera. Dokonce v Československu, kde po téměř půlroční stáži sdělili, že se nebudou vracet, že zůstávají v Americe, se ani soudruzi tolik nedivili, když se dozvěděli, že se jim narodila dcera. Nějak se ten človíček dostal do jejich rodiny, jako by se skutečně narodil Norice a Erikovi té osudné prosincové noci. Norbert pokračoval a Alice bez dechu poslouchala. Milá Alice, tak to není román, ale životní příběh naší přítelkyně a spolupracovnice Nory, která stále žije s tím, že na světě nemá žádnou rodinu. Doposud jsme jí nic neřekli. Když jsme seděli ten poslední večer s Arturem v Goya, tak jsme ti to chtěli říct, protože jsme považovali za nutné tuto informaci sdělit i Noře, ale nějak k tomu nedošlo. Situace s Kamilou je však vážná a proto ti to říkám s malým zpožděním. Budeme muset Noru pozvat a seznámit ji s její minulostí. Je to vlastně úkol NVO. Alice jen tiše špitla, a co Kamila, ta něco tuší? Zbláznila ses. Vůbec nikdo nemá ani ponětí o tomto velkém zločinu, když je Erik jako dvojčata rozdělil. Její rodiče se radovali z Kamily a vůbec ani ve snu nikoho nenapadlo, že by ta mladá rodička porodila ještě druhé dítě. Prostě to doposud nikdo neví. Alice znovu špitla a neměli bychom udělat alespoň testy DNA, aby byla jistota, že se Erik nespletl. Ach, Alice, testy v NVO dávno udělali, ačkoliv ta podoba, prostě jednovaječná dvojčata těžko zapřou, že nejsou sourozenci. Ano, DNA je naprosto shodná, podobu nelze zapřít. Nora je jednovaječné dvojče Kamily. Alice pootevřela oči, Norbert se na ní pozorně díval. Alice poprvé promluvila od chvíle, co letadlo odstartovalo. Norberte, ty jsi četl poslední informace o Kamile? Určitě ano. A četl jsi i tento o přípravě její vraždy? Alice předložila před Norberta dopis psaný úhledným písmem, bez pravopisných chyb, dobrým slohem. Ne, ukaž, kdy ho dostala? Před pár týdny odvětila Alice a podávala mu dopis. Vážená paní Kamilo, úvodem tohoto dopisu vás zdravím a přeji vám pěkný den. Dovoluji si vás tímto oslovit a požádat vás v případě vašeho zájmu o zaslání kontaktu na vašeho právníka. Neboť můj dopis vám se týká vašeho účelového obvinění, aby vás mohli dostat z vedení úřadu a znevěrohodnit vás a zároveň objednání vaší vraždy.
Toto všechno financují proti vám mafiáni, neboť vy jim hatíte jejich plány. Protože oni si mysleli, že vaším vykonstruovaným obviněním, kde vše dozoruje prokurátor Radouš, vás znevěrohodní a dostanou vás z čela úřadu. Když by to nepomohlo, zadali vaší likvidaci, vraždu. A už vás chtěli vytlačit autem ze silnice a nyní, poté co ochranná služba policie přestala hlídat váš dům, pan Reno vymontoval u vás v domě z výtahu 7 z 8 nosných tyčí s tím, že by to byla místo vraždy pouze nehoda. Ve věci falešného obvinění a přípravy vaší vraždy jsem se obrátil na příslušné orgány, a to konkrétně přímo na prokuraturu, kde dne 3.7.2013 jsem dostal od doktora Krásného číslo jednací XYZ 5/2013 dopis se žádostí o doplnění a kam jsem jim téhož dne doplnění odeslal. O přípravě vaší vraždy jsem rovněž vyrozuměl parlament, kde mi bylo sděleno, že to postoupili bezpečnostnímu výboru. Rovněž jsem v této věci podal trestní oznámení, ale doposud bez reálného výsledku. Domlouvání mafie o vašem obvinění a tak dále a o vaší vraždě vám, respektive vašemu právníkovi, mohu i doložit, a to nezvratnými důkazy, které jsem oznámil i příslušným orgánům. Proto mi prosím v případě vašeho zájmu zašlete kontakt na vašeho právního zástupce a vyrozuměte ho, že se mu ozvu, nebo ať on kontaktuje mě. Zároveň vás závěrem prosím o vaše písemné vyrozumění o způsobu vyřízení a potvrzení přijetí tohoto dopisu. S úctou a pozdravem Petr Jablko, Sokolská ulice číslo 3, 702 00, Ostrava. Tak to je síla, nemám na to žaludek. Proč nebrala vážně tyto informace? Měla něco dělat. Komentoval nahlas Norbert text dopisu. A co asi? Měli jsme jí více pomáhat, odpovídala tichým hlasem Elis, když jsme věděli, čí je to sestra. Elis, nemůžeš mít tak hluboké sympatie ke Kamile. Víš, že to nesmíme mít k nikomu. Ano, vím, k sakru vím. Možná, že jsme měli Noru a Kamilu seznámit dříve, měli na to právo. Co jsi slyšela o bankéři? Prý se spojil s Kamilou, snažil se přejít na další závažné téma Norbert. Odpověď už nedostal, letadlo rolovalo na letišti v Cirichu a Elis na tuto otázku nestihla odpovědět. Začala si balit iPad a další dokumenty, které po cestě nestihla ani pročíst. Limuzína, která je na letišti čekala, je odvezla do jednoho ze sídel NVO, kde byli také ubytováni. Při cestě autem už nehovořili, byli oba vyčerpáni. Považovali za selhání, že nedokázali Kamilu ochránit, i když to nebyla jejich práce. Považovali to za částečné selhání, že nedokázali zajistit seznámení obou sester. Noc byla příliš krátká na tolik událostí, že byli rádi, že jsou na místě a mohou si na chvíli odpočinout, než bude ráno zasedání vedení NVO. Věděli, že přijíždí i Nora, která ještě vůbec nic nevěděla. Program jednání, jako vždy, měl vést Artur. Největší lidé mezi námi musí sloužit všem. George Bernard Shaw.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Podtrženo, sečteno a dnes pan Petr Macinka. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: K objasnění kauzy Dozimetr Mlejnek přispěl ještě před zahájením trestního řízení. Upřesnil Fiala. Já dodávám, že paní Brdáčová teda...
2: Ne, tohle je tak nedůstojná kauza.
1: O tom nic neví.
2: Tak nedůstojná kauza. Teď nemyslím kauzu Dozimetr. To je hrozný, to je prostě jenom, to jenom ukazuje na to, jaký šlendrián působí na magistrátu pražským a jaké korupční prostředí tam je a že jsou do toho namočeni úplně všichni, takže nejenom STAN, ale i Topka a prostě Praha sobě a Piráti určitě taky, akorát se všichni taky snaží kličkovat, že oni ne, to ti druzí, jo. Nevěřím nikomu nic. Tohle, co to je kauza Mlejnek, to je prostě... To zase vnáší do toho ten rozměr vládní, jo. Prostě to je jako ministr Rakušan je absolutně jako chudák, na jedné straně je to amatér trošku, moc to neumí chodit, ale je mistr v tom kličkování. On prostě mistr ve vykrucování se a v házení všechno na jiný, já nic, to mi někdo doporučil. Prostě on jmenoval v červnu pana Mlejnka, okamžitě se ukázalo, novinář investigativní, že měl podezřelé kontakty s nesvéprávným mafiánem, jo. Takže takže šéf rozvědky má kontakty s nesvéprávným mafiánem, který prostě tady stojí v pozadí rozkrádačky dopravního podniku. A ministr začne komunikovat, on má prověrku. Přece. Tak je to pohodě. No pak se zase ukáže, že ta prověrka je stará, protože dělal předtím nějaký firmě, která dodává nějaké technické řešení pro tady tyhle služby, tak tam prověrku mít musí a že mu tu prověrku jenom prodloužili. Takže taky nic, jo. Tak řekne, dobře, ale mě ho doporučili Lidovci. Jmenuje pana Bartoška, což je expert pro zdravotnictví. Takže expert, lidovecký expert pro zdravotnictví má doporučovat ministrovi vnitra člověka do čela vnější české rozvědky. Bezvadný, jo. Takže potom Rakušan, taky nic, jo. Pak se Rakušan odvolává na armádu. Ne, mě ho doporučili lidi z armády. Armáda řekne, my jsme nikoho takového nedoporučovali, takže zase jako kecáte, pane ministře, jo. Pak se vrátí z dovolený premiér Fiala a řekne, tady tohle, což mu někdo evidentně poradil, načež, jak říkáte, vrchní státní zástupkyně řekne, ale to není pravda, jo. Je to prostě, to je kličkovaná, hráli jsme kličkovanou.
1: Já proto mám vysvětlení, pane Macinko. Ten Mlejnek za to nemůže. Prostě ten Redl a Krejčíř drželi Mlejnka pod krkem. Hodili mu do postele uříznutou hlavu koně, viděli jste kmotra? A Mlejnek už potom musel chodit na ty schůzky, a tak, a nemohl jinak. Je potřeba v tom vidět taky trošku pochopení.
2: Jo, jak no. Já to chápu, ne, ale já to chápu i trošku z jiné strany, jo. Co se týče Mlejnka, Mlejnek, nemlejnek. Jo, tady zaprvé myslím, že je dobře, že tím, že ta kauza se takhle dramaticky řeší, tak je vidět, že ta zpravodajská komunita si se sebou nenechá takhle úplně snadno manipulovat. Protože ono, jestli někdo měl kontakty s Krejčířem a s Redlem, určitě ho sledovala Biska. Jo, kdo ví, jak to tam prostě je, to je zase ta vnitřní služba, takže...
1: No, zase ta Biska, to je taková rodinná firma.
2: Jo, to... taky? No, tak to ještě třeba bude další Dozimetr 2 nebo Mlejnek 2. Jako, no, nevím. Je potřeba se taky podívat, čeho je Mlejnek ředitelem, co to je za službu, jo, to je vnější služba. To znamená, to není služba, která by operovala na území České republiky, ale je to služba, která operuje mimo Českou republiku a má přinášet sem k nám nějaké informace, které brání naši zemi před nějakým vnějším nebezpečím. Čili
1: v Jihoafrické republice operuje?
2: Možná. Tak to jako, jestli
1: už tam vidím tu spojku.
2: Teď by mu měli sjet ty cestáky. No a pak už je to úplně jednoznačný, jo, tady.
1: Tak, jedu dál. Jo. Jsme vystaveni trvalému stresu. Možná už brzy uvidíme mimozemšťany. Musíme se začít starat sami o sebe. Andrej Babiš mi jako prezident České republiky nepasuje. Pravil pan Robejšek tady a byl výborný.
2: Jo, to si musím teda pustit. Já jsem teďka nějak moc nemám kapacitu. Já jsem tak teď trošku vystaven trvalému stresu.
1: Vy jste prvorodič teď.
2: Protože já jsem prvorodič. Prvorodič čekatel každou minutou. Doufám, že až se tamhle podívám na mobil, že tam nebudu mít nějaké volání.
1: Já taky jsem úplně z toho vyjarovaný.
2: No, ale tak já nevím, jak to, vy jste mu to řekl, Robejškovi, že jsme vystaveni stresu. On myslel asi něco jiného.
1: On myslel trošku něco jiného.
2: Ne, možná už brzy uvidíme, tak já mu nechci říkat mimozemšťan, jo, ale jako já teda, asi má pravdu pan Robejšek v tom, že ne, že možná brzy uvidíme, ale já už jako fakt vidím ty mimozemšťany.
1: Já už je vidím.
2: Prostě oni jako někteří mají tykadýlka, někteří mají dredy.
1: Mají dredy, ne?
2: A prostě já mám pocit, že ty lidi, kteří tady my vidíme v těch televizích, tak jsou většinou z nich jsou fakt mimozemšťani a jsou úplně mimo. A jako já normálně docházím jako k pocitu, že oni fakt jsou mimozemšťani a že nás chtějí jako lidstvo předělat, abychom taky byli mimozemšťani.
1: Říkáš to doktorovi tohleto?
2: Ne, jako ještě ne, zatím si to nechám projít hlavou, prostě aby náhodou někdo na mě nějaký prostě pirát třeba neposlal sociálku, ale když tady nám říkají, zrušte si auta, tak to jako jsou asi mimozemšťani, ne? Prostě teď někdo říká, už ty auta prostě by neměly být v té Praze vůbec. A to mně přijde, že je mimozemšťan. Tak možná nám chtějí dát jako létající talíře nebo něco.
1: No, no, no, no.
2: A tak dále. Takže já vidím, já už ty mimozemšťany okolo sebe vidím a bohužel se jako nějakým nedopatřením se dopustilo, že ty mimozemšťani fakt nám tady vládnou. A teď oni nás jako už se snaží převychovávat. Jo. Převychovávat. A myslím, že to není správně, no. Nevím, takže jestli myslí pan Robejšek, pan docent mimozemšťany tohoto typu, on spíš myslí, že nás tak strašej různýma nemocema, různýma apokalypsama, že za chvíli nám začnou říkat, že už tady jsou mimozemšťani, akorát jsou neviditelní a my musíme se zavřít do krytu a vypnout televize a sledovat jenom jednu povolenou pravdu, jinak všichni zahynem.
1: Čaputová bude šetřit. To je konečně dobrá zpráva. Prezidentský palác tlumí topení i klimatizaci. Ale kdyby byla kámoška, tak by řekla o svetru.
2: No já právě jsem si říkal, no, že ona moc nesleduje to česká média. To byste ale možná, vy k tomu máte takový možná trochu vztah k tomuhle. Já bych vás tak typoval, že vy byste mohli jako pomoct. Já bych vás tak typoval, že vy máte vztah k takovým těm domácím pracem
1: to
2: a
1: mám,
2: těm domácím atrakcím. Slepičky řešíte.
1: Teď pletu svetr.
2: To jsem si právě vás, to jsem si říkal, že na to bych vás tak typoval, že vy byste možná mohl třeba háčkovat a tak.
1: Pane Macinko, ale včera večer se stala tragédie. Musel jsem 6 řad vypárat. Zapomněl se vypouštět.
2: Jste tam udělal pravopisnou chybu.
1: Ne, očka, musíte vypouštět kvůli rukávu.
2: Takže no, takže
1: proto jsem taky tak.
2: Takže upletete pár svetříků, paní Čaputovi?
1: Tak já se bojím, že zatím stihnu ten jeden.
2: Pro tu paní Pekarovou?
1: Pro mě. Potom jsem slíbil panu Holcovi.
2: A to jste mu ale sliboval loni, ne?
1: Ne, před pár dny. A dneska jsem si říkal, že bych slavnostně slíbil svetr pro vašeho chlapečka, který se dnes narodí.
2: Tak kašlem na Čaputovou, necháme ji šetřit a svetr si necháme pro chlapečka.
1: No. Bude tady, mě nejvíc dělá problém, tam vyplec ten nápis. Tady bude Markétko, děkujeme. Ale mě to tam, to mě trošku kulhá, je to takový jako prostě, abych pak nebyl někde popotahovaný, víte?
2: No, ono se to teďka sleduje, to je pravda, ale to je zase ta druhá služba. No,
1: no takže jenom, no, prosím vás.
2: Ještě víte, co mě tady napadá? Prezidentský palác. Já jako Slováci teda v tomhle musím říct, že jsou vepředu, jsou na tom líp než my, protože já mám zkušenost, pracoval jsem několik let v prezidentském paláci v České republice, na Pražském hradě. A musím teda prozradit divákům, že tam není klimatizace.
1: Já to vím, no.
2: Prostě na hrad klimatizaci nemá. Máme zřejmě zuřivější památkáře, kteří nedopustí, abychom hrad zničili tím, že si tam nainstalujeme klimatizaci. Takže úředník prezidentské kanceláře musí mít vysokou odolnost a správy Pražského hradu. Takže jim patří potlesk a tím pádem Pražský hrad šetří už rovnou automaticky. Takže Vidíte, jak my už jsme na Pražském hradě přispěli k tomu, abychom snížili závislost na palivech ze Sovětského svazu.
1: My to dodatečně chválíme a...
2: A ty svetry?
1: Svetřík bude.
2: Svetřík bude.
1: Budete koukat, jaký pro mě svetr.
2: Super, čepičku ještě, prej čepičku. Potřebujeme hlavně čepičku teď. Jestli bych si mohl objednat přednostně, něco to máte hned, malá taková.
1: Čepičku? Pro toho chlapečka?
2: To říkají všichni, že jak se to hned narodí, hned mu musíte nasadit čepičku. Aby neumrznul.
1: Může na té čepičce být napsaný silné Česko? To bys tady jednou měl.
2: ale tu nedělají snad v dětské velikosti, ještě ne.
1: Ona bude velká vlastně. Vlastně.
2: Tomu můžem dát třeba místo nočníku, nebo...
1: Dobře. Tak postarám se o to, pane Macinko. Jsem rád, že jste přišel. Nervozita se nám zvyšuje. Těšíme se, až se to narodí. Budeme oslavovat a pošlete mi SMSku, až spatří světlo.
2: Pošlu SMSku, až spatří světlo. Doufám, že mě nepředběh a že teď nepřijedu domů a už bude na světle.
1: To by byl škandál. Počkejte, vy budete rodit doma?
2: Ne, ale tak jako...
1: Jo, tak můžu prostě, to...
2: Teď tady jsem mimo dosah, tak...
1: Tak to pojďme rychle ukončit, protože...
2: Já už musím letět do té porodnice.

0: Chcete mít do 5 let, slibujete vyrovnaný státní rozpočet, jak toho docílíte?
1: Je to ta ambice, přesně tak. Říkáme, že ten více než bilion korun, který dnes Fialova vláda zasekla do státních financí, se nesmí dále opakovat a nesmí se prohlubovat. Oni to říkají všechny strany, ale tak nějak neslyším to řešení, protože oni jsou to přece spojité nádoby. Na jedné straně musíte říct, jak přisypete peníze do státního rozpočtu, tedy v oblasti příjmu, a na druhé straně, jaké výdaje z toho státního rozpočtu budete dávat. A myslím si, že možná na rozdíl od některých mých kolegů, já mám zkušenost nejen co by současný starosta, ale i bývalý hejtman jihočeský, sestavoval jsem už hezkou řádku rozpočtu. A věřte, že ani ta moje obec a ani ten jihočeský kraj nemají zaseknutou žádnou dluhovou sekeru a hospodaří s vyrovnanými rozpočty. Jde tedy o to stanovit si ty priority. Ale abych neutekl z vaší otázky. Přísaha říká, že předpokládáme rovnou daň. Rovná daň je daň, která je spravedlivá. Spravedlivá pro každého. Každý zaplatí 17% ze svých příjmů a co se týká DPH, jsme připraveni ještě dát nulovou sazbu daně na ty takzvané základní potraviny. Potraviny, bez kterých se skutečně nikdo z nás neobejdeme. Současně říkáme, že abychom docílili zvýšených příjmů státního rozpočtu, měli bychom se podívat na ty společnosti, korporace, anebo chcete-li banky, které dnes v České republice nedaní. A jejich zisky, které vytváří v České republice, jsou daněny v jiných zemích anebo v daňových rájích. Ty by měly mít, alespoň v prvních letech, tu daň zvýšenou. Říkáme 17 plus 17. Rovné daně jsou tedy jedna z věcí, která je podle mého názoru spravedlivá, a současně pak pomýšlíme na spravedlivé výdaje ve státním rozpočtu. A to jsou takové výdaje, kdy nebudeme odčerpávat peníze a nebudeme je dávat na ty, kdo pro společnost nedělají vůbec nic, kdo se jenom takzvaně vezou a na které my všichni, dovolte, abych se i já, i vás zařadil, mezi tu střední třídu pracujeme, pro které vytváříme daně a které pak platíme a oni se nám vesele smějí, když my každé ráno pochodujeme do práce.
0: Tak, ale schodek státního rozpočtu na příští rok je plánován až na 281, 286, nevím přesně teďka, ale je to takovéto číslo, miliard. To vám vychází, že těmi opatřeními, které jste zmiňovala, že byste se dostali na nulu během pěti let?
1: Je to přece běh na delší trať. A já bych přirovnal tu rovnou daň k určité záchranné brzdě.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Jo?
1: Takže já si vážím toho, že jste tady se mnou.
0: To je hezký od
1: vás. Já dokonce očekávám polibek před pod rozkvetlým...
0: To já věnu svojí manželce, jak se vrhne.
1: Jo? No. Tak to neříkejte.
0: Co? To no, ona to ví.
1: Dívá se
0: že,
1: na rozumku.
0: To víte, že jo, a že je 1. máj.
1: Jo, no, jo, jo. No, dneska jsme tady přinesli... Vzpomínáte, jak jsme zasevali nenávist?
0: No to jsou bylinky nenávisti.
1: No naše. Ale jenom jedna věc se ujala s takovými červenými fleky. Vypadá to jako přiva, nevím, co to je. A ty ostatní...
0: Ale hlavně, to není cítit vůbec k Severu ničím.
1: Ještě?
0: Ani láskou, ani nenávistí.
1: Já v tom cítím Foltýna.
0: Ukažte.
1: Trošku tam je.
0: Jo. Jo, tady. Máte pravdu.
1: No, musí mi to, ještě tady rostou nějaký jako takový malý, rozumíte, takový jako čudli, jo.
0: Jo. A tak ona je to taková foltýnovská zelená, ne?
1: To je jako. Asi nějaký plevel. No, vysely jsme 4 různé věci a nutno říci, že se nám ujali jen tady ty a nevíme, co to je.
0: Ale zase se ujali pěkně, podívejte.
1: Kdyby někdo věděl, co to je, tak ať nám řekne, ne? Jako ta nenávist z toho teda čiší. Ale zadařilo se nám, pane Holče,
0: nicméně
1: jako zahradníci my jsme se si neuživili.
0: No a pošlem to plukovníkovi?
1: No asi jo. Asi
0: jo. Taky užije, ne?
1: No tak jo, tak je tady, myslím, že ta naděje, že když to přijme, že to jsou, že to je rostlinka nenávist,
0: jo, a je to
1: ocení. Může dát do erbu.
0: Jo, a je to ocení jeho práce, já myslím, že se mu daří, co?
1: No, vy s tím plukovníkem. No a co teda říkáte, pane Holče? Mám několik věcí. Teď ten 1. máj, komunisti, že všechno vylezli, ale ono to není moc komunistický svátek.
0: No není, když vznul v Americe. Chicago, Xavere.
1: No. Já jsem dneska ráno někde četl, že ve Švédsku, ale já myslím, že to je Amerika, ne?
0: Já myslím, že to je Amerika, ale já když vidím tady tu americkou vlajku, já se trošku bojím, Xavere.
1: Jak to?
0: No tak to jsou teď imperialisti znovu. To je náš nepřítel, to nevíte.
1: Tak,
0: já bych prosil o výměnu, nebo bude zlé?
1: No já jsem slyšel...
0: Kolem vás se dějou nedobrý věci, Xavere.
1: Jak to myslíte?
0: No nestojíte na správné straně. Ani jednou nohou.
1: No já jsem ještě nikdy nestál na správné
0: straně. No ale teď stojíte na opravdu nesprávné straně.
1: Myslíte na tenkým ledě?
0: Tak by se to dalo říct taky.

0: Vážení přátelé, je tady 20. hodina, vy posloucháte Rádio Xaver a děláte dobře, protože je čtvrtek a ve čtvrtek po 20. tady živě na Rádio Xaver vždycky sedíme s nějakým zajímavým hostem. A já jsem se těšil velmi na dnešek, protože dnes je naším hostem lékař, psychiatr, soudní znalec Ilja Žukov. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, děkuji za pozvání.
0: Tak pane doktore, pojďme začít od něčeho, na co se vás asi ptají všichni v těchto dnech. Covid, válka na Ukrajině, potom jakási inflace, deprese, projevuje se těch posledních pár měsíců a let na psychickém stavu nás, potenciálních pacientů?
1: No, já bych tu odpověď rozdělil asi do takových dvou částí. Jako v klinické praxi, to znamená, já dělám na lůžku, mám ambulantní praxi taky v rámci Všeobecné fakulty nemocnice. Tam si myslím, že ten dopad není ještě tak znatelný, ale jako člověk cítím, že atmosféra ve společnosti se mění a obávám se, začnu teda tak trošku pesimisticky, že ty psychické trable, že určitá forma deziluze, obav, strachu, úzkostí, že to ještě bude gradovat a že nás to teprve doběhne.
0: Co se v té chvíli radí lidem?
1: No tak jsou věci, které my nemůžeme jako doktoři asi ani jako vy nějak změnit. To znamená to společenský klima, podílet se na jeho změně, to asi těžko. No, snažit se odpoutat od těch starostí nějakým přijatelným způsobem. To znamená se třeba neupít v restauraci, nebrat drogy, ale nějak si najít prostě nějaký ventil. Lidi potřebují nějaký ventil. Já bych třeba doporučoval nesledovat denně zprávy, nebrodit se po kolena v internetu každý den, protože už ta samotná přemíra informací ještě před těma událostmi, který jste zmínil, tak to je devastující. No a teď, když to otevřete ty stránky jakýkoliv serveru, tak na vás vyukne jako spousta negativních zpráv a to prostě bombardování té psychiky, který si myslím, že fakt jako teprve nás to doběhne a že se to projeví naplno v budoucnosti.
0: Dobře, ale to, co vy popisujete, tomu se říká mezi vámi lékaři milosrdná lež, ne?
1: Milosrdnou lží, myslíte, co jako, že bude líp?
0: Nebo? No ne, milosrdná lež v tom, že se budu tvářit, že nebudu se dívat na servery a tak, jako že se nic neděje, ale ono ve skutečnosti se děje.
1: No, děje. A já si myslím, že, no, milosrdná lež, já si myslím, to, když to člověk bude vědomě redukovat, tak to stejně bude vnímat. Akorát, že prostě to forsáž nebo prostě ta síla těch informací bude minimalizovaná tím, že si udělám nějaký filtr a že se do toho nebudu denně nořit a denně nebudu propadat obrovský skepsy, že? Která se nabízí teda bohužel. No.
0: Rozumím. Ještě velmi často slyším, to je také ještě jedno z těch úvodních témat, že doba, ta, která je zasažená internetem, pomlčka mobilními telefony, změnila nás lidi z gruntu. A je to pravda, přijdeme do restaurace a je-li tam nějaký člověk, který nehledí do mobilu, tak nám přijde podezřelý. Z hlediska té vaší profese, bylo to jinak, když nebyl internet, když nebyly mobilní telefony?
1: No, já si myslím, že tady hraje obrovskou roli věk, jako tak my už jsme ta generace těch boomerů, že?
0: Ano.
1: Čili my to zase vnímáme jinak tohle, že my když přijdeme do restaurace, nebo já jsem zrovna dneska jsme zkoušeli a tam prostě bylo 20 lidí a každý koukal do toho mobilu, nebo do toho iPhoneu.
0: Promiňte, termín jsme zkoušeli?
1: Něco ve spojitosti s, jako ze specializací psychiatrie, kmenová zkouška.
0: Takže vy jste byl zkušební?
1: No, jako už tu zkoušku mám za sebou teda před 40 lety, ale takže to vás zarazí, jo? To vás zarazí na první pohled prostě, že všichni vlastně jsou online permanentně. Ale zase jim to připadá naprosto normální a ta generace třeba dneska těch 12, 13, 14 letech, ty už to berou jako naprosto součást, pro ně to jako vzduch a voda. Jo? Co to s nima udělá do budoucna? Určitě to mění jako formy komunikace mezi nima, to jo, ale dneska nejenom v tomhle tom pohledu třeba jako těch internetů a těch online různých komunikací, ani nevím, jaký se všechny používají, že? Tak v té souvislosti vůbec, nebo mezilidský svazy, svazky, vůbec používat slovo, co je tradiční a ne, tak už je to trošku jako obsolentní, jo, protože co to je tradiční? Jo, tradice je vždycky něco, na co si jako zvykneme a bereme to jako úzus, ale ta situace se neustále vyvíjí, takže jako jsme třeba s podivem hleděli na množství různých pohlaví a genderů a takových, tak v souvislosti s tím jsem opakovaně narazil na názor, s kterým se v podstatě ztotožňuji, že říkat dneska, co je tradiční, je fakt problematický. Prostě je to jinak. Mm-hmm. Čili ta mládež, tak já jsem dneska byl v kontaktu 20+, ale třeba ty děcka na těch základkách, pro ně je to součást, prostě naprosto součást běžná života.
0: Je to dobře?
1: Já to nedokážu vyhodnotit, co to s nima do budoucna udělá.
0: No pozorujete, vy jste říkal, zkoušku mám za sebou před 40 lety, no. Neboli vím, že vy jste zkušený harcovník v tom. Tak leco zpamatujete, tak je to dneska jiné? Takový průměrný pacient, který jde vyhledat služby psychiatra, tak je jiný, než byl před pár desítkami let?
1: No tak objevujou se jiný diagnózy, četnost jiných diagnóz, takový ty klasický standardní, ty těžký psychiatrický diagnózy, tak ten jejich výskyt je v podstatě stejný. Musím říct, že zatím, a to jsem férovej, to jako nechci být fanda současného vedení vlády, nebo já nevím, předchozí vlády, nebo že by ta sociální situace dopadala třeba na strukturu klientely, která je hospitalizovaná, až zase nějak markantně, to si nemyslím. Asi určitě vzrůstá preskripce antidepresiv v ambulantní sféře, řada lidí to udrží ještě mimo zdi špitálu, takže ten sociální tlak a tam teda počítám i ten covidový průšvih a teď prostě ceny energie a všecko, tak ty lidi to zatím drží mimo ještě ty ústavy. Jo, do budoucna, jestli se budou víc hroutit, jestli bude stoupat četnost sebevražd třeba. Já se vrátím na začátek, co jsem říkal. Já si myslím, že nás to ještě zdaleka nedoběhlo, protože lidi mají obrovské adaptační schopnosti. Ale když to bude trvat roky, ještě, když se to bude, nedej bože, třeba zhoršovat, no tak tu společnost to změní. Jako, no.
0: Počkejte, já teď položím otázku, která asi není pro psychiatra, ale přesto mě zajímá, co si o tom myslíte. Když vidíte mladého člověka na zkoušce kdekoliv, který většinu času hledí do toho mobilního telefonu a ten jeho svět, ten jeho mikrosvět se odehrává na 8x12 obrazovečce, tak mi neříkejte, že to s tím člověkem nějak nezacvičí.
1: Ale on to bere jako standard prostě.
0: To není možný.
1: On to bere jako standard, pro něj prostě ten mobil, když jsou popisovaný x případů, samozřejmě závislost, že jo, když těm lidem třeba...
0: Je to závislost?
1: No tak, když říkám, že se to pro ty děcka stává vodou a vzduchem, tak ano, jako samozřejmě tam je problém, že třeba nemůžu jít do školy a mít online v rámci vyučování. Je to prostě pro ně problém. Uh-huh. Já mám, nevím, jestli mají pocit, že o něco by přišli, ale myslím si, že hlavně asi k tomu to cílíte, je to forma komunikace mezi nimi teda, že jo.
0: To určitě.
1: Vlastně permanentně probíhající komunikace, která je často balastní, jo, protože my dřív, když jsme si potřebovali něco sdělit, no, tak jsme si zatelefonovali z budky, sešli jsme se, o to si myslím, že ty setkání byly intenzivnější a teď je to přebalastovaný, nebo prostě jsou permanentně všichni propojení. Permanentně všichni o sobě nějakým způsobem něco ví, ale nejde to do hloubky teda. Já si myslím, že to ty přístrojové propojení prostě a konec konců toho člověka nevidíte, jo. To je taky důležitý nějaký řeč těla prostě toho člověka vidět ho prostě, být ho na dosah svýho nosu prostě, být s ním jako víc v kontaktu, že tohle jakoby odličťuje, tak asi bych řekl. Či v tomhle tom ohledu asi si myslím, že jak oni budou komunikovat do budoucna, až budou třeba dospělí, bavíme se o dětskách dneska, tak to bude asi jiný.
0: No, vy to popisujete velmi dobře, přesto ještě nerozumím jedné věci. Jak je možné, že to ty mladé lidi dneska tak dlouho baví? Já už po čtvrt hodině, když se podívám do mailu, kdo mě píše, odpovím na 2-3 zprávy, třeba na Messengeru, mě už to potom nebaví, obtěžuje mě to a zpravidla ten telefon buď někde založím, zapomenu. Už jsem si třeba zvykl si nepropojovat telefon v autě na ten hlasitý odposlech a když jedu autem, tak nezvedám telefon. k tomu jsem dospěl po letech. Já se totiž ptám na to, jestli existuje nějaká hranice, protože když se budete s někým stýkat, tak vás to taky baví do určité chvíle, a pak chcete jít domů.
1: No.
0: No, tak to samé, jestli existuje u té elektroniky.
1: No, zase budu mluvit o těch mladších teda, jako, jo? Tak já jsem jako trošku asi výjimka, můj typ mýho mobilu vidíte, jo.
0: To je mobil ještě to?
1: To je mobil, ano, mobil, jako s kterým se dá telefon.
0: Já jsem si říkal, co jste si to přinesl.
1: SMS zprávy, jako, takže já nejsem jako online.
0: Zastarožitost.
1: A cíleně teda, jako cíleně. Cíleně. Ale i u sebe musím přiznat, že když přijdu domů, tak se natáhnu a první, co je, že se prostě propojím. A podívám se cenovýho ve světě.
0: Jdete na internet.
1: Jdu se podívat. Sport, co se děje, jak to vypadá třeba s válkou. Jo? Je to prostě pro mě taky norma. No a pak to teda ťafnu.
0: Pane doktore Žukové, řekněte, máme se toho bát? Kam až to půjde?
1: No, já si myslím, že nejsem sociolog. Tohle je asi spíš jako otázka na sociologa. No,
0: rozumím,
1: já si totiž pamatuju ještě doby, kdy jsem hltal Timothy Leary, tenkrát komunisti mu říkali falešný prorok LSD, a on se věnoval taky tomu cyberpunku. A on vlastně říkal, že až dojde k situaci, že budeme propojení všichni, tak se budeme vlastně přes ty mobily i milovat a jak to bude super. Což dneska se do jistý míry děje, že ty mládež i obrazově může vlastně provozovat nějakou formu, já nevím, jak to říct, sexuálního propojení bez toho fyzického doteku.
0: No na to jsou statistiky.
1: Jo, tak to určitě probíhá. No a ten Timothy Leary teda v tom viděl jako obrovsky pozitivní posun vpřed. Což si myslím, že ač ho teda jinak v některých věcech jako uznávám do dneška, tak si myslím, že v tomhle se jako šaredně splet, protože my se ochuzujeme de facto, že jo, nebo já si furt myslím, že naživo live jsou ty zážitky lepší prostě.
0: No, to já si taky myslím.
1: To, že to je, můj otec, když jsem hodně čet, tak mi říkal, ty jenom volizuje život. A mě, jo, teď mě to takhle, to mě napadlo, že vlastně přes ty iPhony nebo Androidy, nebo já ani nevím, jak se to jmenuje, já jsem v tomhle snou fakt jako trošku zase i v rámci své generace trošku takový jako zpátečník nebo konzerva. Jo, tak je to volizování života, že jo. Máte pocit, že vlastně jste, že všechno vnímáte, že jste do toho zavzatý, prostě, že to žijete, že žijete s celým světem, jestli někde spadne letadlo, všecko tohle tam patří, že jo. Ale vy tím zákonitě otupíte, to si myslím, že je taky jedna věc, protože když jste bombardovaný těma zprávama, no tak která zpráva vás zaujme, že jo, tak už to už musí být, že jo, to už musí být opravdu výbuch sopky nebo něco takového, čili jako určitý otupění, toho bych se bál. No ale známá věc je, že to jsem slyšel, když jsem se podíval na tu televizi, no a kde nějaký kněz, a to si, do dnečka si to pamatuju, správně říkal, že s lidským vnímání informací je to jako s psacím strojem, prostě, že když se vystavíme extrémnímu množství informací, nebo jsme jim vystaveni, tak to je jako kdybyste vzal kladivo a začal mlátit do psacího stroje, že prostě se zlikvidujete tímhle vlastním způsobem. Ale zase jsme v určitém vývoji, který je nezastavitelný, parciálně ovlivnitelný, jestli budeme říkat, jestli to je dobrý být online nebo ne online, ono to nějakou cestou půjde a ty lidi se prostě na to budou adaptovat a jaká bude jejich kvalita, já nejsem schopný říct, jestli bude lepší nebo horší. Já toho příznivec nejsem, jo, teď víme, chodíme po Praze a tady jde parta cizinců, oni místo, aby koukali po té Praze, tak prostě koukají do těch mobilů, jo, což mi připadá naprosto, smáli jsme se kdysi, jestli to je korektní říct, Japoncům, který když někam přijdu, tak vytáhnou foťáky a vlastně všecko vnímají přes ten foťák, což taky není zážitek srovnatelný jako s reálným vnímáním. A vlastně dneska je to fenomén naprosto normální, že jo?
0: To je, vy jste před chvílí mluvil o slově, které jste tak trošku zpochybnil. Teď už nevím přesně, který to byl. Já zpochybnuju vždycky to normální. Vy jste říkal tradiční, že nevíte, co je tradiční.
1: No, protože...
0: A to normální, to zase vadí mě, protože co je normální? Kdo určuje normu?
1: Je to konsenzus nějaký.
0: Jsem ještě normální, když tady kouřím?
1: No, není to trestný, ne? Tak jako...
0: Takže je to v normě.
1: Záleží, jak to máme nastavený v hlavě, a nastavený v hlavě to máme určitě. Můžeme být takový ty dravci, který jdou trošku proti té normě, ale stejně jsme formovaný tím, jak je to nastavený, ty mantinely nějak.
0: Pane doktore, takže neříkejte mi, že si nepamatujete tu kampaň protikuřáckou, která se jmenovala Normálně nekouřit. Vzpomínáte si, jak to bylo všude napsané v ordinacích?
1: No.
0: Normálně nekouřit. A já se vždycky u tohoto ptám, kdo určuje ty normy. A tu se dostávám možná hodně hluboko, třeba na to nemáte ani žádný názor, a já se bojím, že nikdo z nás nemá puvár na to nastavovat normy.
1: Ne, tak normou, já nemyslím, jestli je ta norma dobrá nebo špatná, že prostě něco nějak funguje, něco nějak zavedený, a jako jeden človíček se těžko tomu můžete spírat, ale ohledně toho kouření jednoznačně, já si myslím, že to je věc každýho. A jestliže kouř z mý cigarety nikoho neomezuje. Kdybych seděl a byl třeba na návštěvě a ten člověk byl nekouřák, tak samozřejmě akceptuju, že v jeho bytě se nekouří.
0: Já kouřím, protože vím, že vám to úplně nevadí.
1: Nevadí, ale nikdy se třeba nepochopil. A dokonce i náš přednosta, který je zapřísáhlej nekouřák, a byla u nás jedna profesorka, která dělala kariéru, jestli to můžu tak říct, jako antikuřáckou kampaň. Mimo jiný se podílela taky nějak na tom, že máme ty obrázky krásný na těch cigaretách.
0: To úplně nenávidím.
1: Ale neříkám dobře, špatně nebo to. A tam byla taková zajímavá diskuze, a já s profesorem v tomhle tom našem, to byl profesor Raboch, teda naprosto souhlasím, nechápu, proč nemůže být hospoda, kde personálu nevadí, že se tam kouří.
0: Jasně.
1: Hostům to nevadí. Všichni jsou s tím jako smířený, nebo prostě jim to nevadí. Proč takovýhle nejsou hospody? Proč ne?
0: No jasně.
1: Nikomu to nevadí.
0: No, protože je tady někdo, odpovídáte konečně na ten můj dotaz.
1: Kdo to určuje?
0: Kdo si říká falešně, já mám puvár na to tvořit normy. A to já úplně...
1: No, já nevím, jestli tam míříte, ale samozřejmě tak ono to může začít u cigaret a může to skončit úplně jinou jako predikcí, no, co je nebo není normální. Samozřejmě je to do určitý míry, je to precedent. Že?
0: Tak já vytáhnu ještě jedno téma z posledních dnů a řeknu na začátek, je normální, když se najde majitel restaurace, který, nebo kavárny, který říká, k nám nesmí děti? Vím, že to není otázka pro vás, to už tak.
1: No ne, jako ty děti tam nesmí, že by tam viděli popilí lidi, nebo proč, nebo jako, jaký je ten důvod, jako, kdo to vymyslel, že tam nesmí děti?
0: No, to se podívejte v médiích, o tom se teď speciálně v Praze hodně mluví, někteří kavárníci dokonce poskytli rozhovory a řekli, že ten podnik je jejich a že nechtějí, aby tam chodili děti. Zrovna tak nechtějí, aby tam ženy kojily třeba. A říkají, je to moje hospoda, moje kavárna, já budu určovat pravidla, protože ty děti se dneska chovají velmi, řekl bych, razantně v některých chvílích. A ostatní hosty to ruší. Tak já si říkám, je to normální, nebo to není normální, když jsme u toho, co je a není normální.
1: Já myslím, že když ta hospoda je jeho, no tak si asi ty pravidla může stanovit. Jako jo.
0: Tak.
1: Když jsou rezorty dneska, kde vysloveně hledají lidi dovolenou, tady nejsou děti, že jo?
0: Přesně.
1: Někomu to vadí. Já třeba snesu, že v letadle, když za mnou, no za mnou úplně ne, ale když třeba v tom letadle křičí dítě, že jak dneska je ten trend, že se cestuje, pokud možná to dítě ještě visí na mačeně prsu a už musí cestovat tamhle někam 12 hodin, což je podle mě úplná blbost a trápení toho dítě, že namácháče by bylo úplně stejně dobře, ale vydržím to, jo, ale vím, že některé lidi s tím mají problém, že jsou dokonce i lety snad nějaký, kde ty děti jako nejsou. Že?
0: Nevím, jak je to, pane doktore, možné, a nehledám u vás odpověď, to je jen taková reklama, jo. Kdyby jelo jediné autoškoly po Praze, vždycky jede přede mnou, vždycky. Když v letadle je jediná matka s plačícím dítětem, vždycky sedí za mnou v sedadle. A kolikrát jsem si říkal, jak je to možné?
1: Tak máte pech.
0: No, je tady spoustu dotazů od lidí, tak já s nimi začnu, aby tady v našem chatu, tak například Iveta píše, z lidí narozených po roce 89 se stávají bioroboti, do restaurace chodím bez mobilu a vždy si to užiju. Tak jen taková poznámka. A Petr Salcer píše, ako sadá rozpoznať psychopat. Mám vám to přeložit?
1: To ne, tomu rozumím, ale vždycky spíš jako jenom jedno, abych nezapomněl tu Rozumíte. Tam byla ta první otázka, byla, jestli bioroboti?
0: To nebyla otázka. Ona to jen tak jako jenom paní konstatovala. Tak to si říkám, že na to ona nečeká žádnou odpověď, ale jestli chcete reagovat.
1: Bioroboti. No, já nevím, co tím paní má na mysli, ale bioroboti. No. Jakože jsme propojení technologiema, nebo...
0: Ne, je to možný, no. A ten psychopat, to mě teda taky zajímá.
1: A to bylo v té slovenštině? Já jsem tomu původně rozuměl, ale už jsem teda zapomněl tu otázku. To bylo...
0: Tak, ako se dá rozpoznat psychopat? V česky je to, jak se dá rozpoznat?
1: Psychopat, no. Tak už pánové poskytnu informaci navíc, že slovo psychopat má pejorativní nádech a vlastně je nekorektní ho používat. Jo? A i my v odborným jako terminologii vlastně slovo psychopat nepoužíváme. Používá se to v anglosaských zemích, vždycky je to propojený vlastně s asociálníma nebo disociálníma nebo antisociálníma projevama. Takhle se to akceptuje na západně od našich hranic. No jak se pozná, že... To jsou lidi, kteří jsou nesnesitelní sami pro sebe, ale hlavně teda hlavním kritériem je, že se s nima nedá vyjít jako v nějaký skupině lidí. Že? A samozřejmě je dělení těch lidí. Správný výraz pro toho psychopata dneska je specifická porucha osobnosti. A který z těch rysů patologických, jako těch už vysloveně jako vymykajících se a který můžeme označit za nemoc, tak těch je řada. Klasifikace od klasifikace se to mění, nějaká zanikne, nějaká porucha, třeba nemáme hysterickou poruchu osobnosti zase, protože to je nekorektní. Je to nekorektní z toho, že hysteria je v řečtině děloha, takže máme hysterionskou, to je herec, takže hysterionská porucha. A tam trošku souhlasím, že to mohlo mít takový punc až na dávky, ale přitom je to jako regulární diagnoza, která je nějak vyčleněna. Jo, která je charakteristická teatrálností. Čili jak poznám psychopata? No tak něco tam z té normy, zase jsme u té normy teda, jo, ale to znamená většinový chování, snesitelný pro okolí, něco tam vyčuhuje, něco, co vadí. Jo. To může být vztahovačnost, to může být až anankastická obsedantní potřeba uklízet, nebo být impulzivní. Taková třeba porucha není jo, specifická, ale být třeba i agresivní. Jo, čili vždycky, když tam vycuje něco z normy, tak už můžeme o tom uvažovat. A pokud je to vyjádřený míň a je to víc nesitelný, tak tomu říkáme my jako profesionálové. Akcentovaná. Při každé nějaké, něco tam, když už je někoho něco akcentovaný, takže to vnímáme, nebo většinou se to vnímá jako něco mimo, tak je to takový mezistupeň mezi už tím vlastně teď teda takovým tím hardcorem osobnostím, jako a to jsou ty poruchy osobnosti, který hlavně selhávají v tom kolektivu. Jsou vlastně neakceptovatelný pro kolektiv a nedá se s nima týmově pracovat. Takže.
0: Naším hostem je dnes lékař, psychiatr, soudní znalec, doktor Ilja Žukov. Já si vzpomínám na před pár lety na jednoho relativně významného českého politika, který používal termín, že někdo je psychotik. No. Neříkal, že je psychopat, ale že je psychotik. Říkal to Paroubek vždycky. No. Kdo je to psychotik?
1: To se spletlo. To se spletlo, no.
0: To není žádná...
1: No tak psychotik, tam se bavíme. Tam se bavíme vlastně, jestliže mluvil o někom konkrétním, že je psychotik, nebo jestli tak označoval, tak je vlastně označoval za lidi, kteří trpí těma nejtvrdšíma psychiatrickýma poruchama.
0: No, on mluvil o politických konkurentech hlavně.
1: No, tak to myslel asi ty psychopat. Já mu do hlavy nevidím, ale kdyby mluvil o psychoticích, tak to jsou lidi, kteří mají poruchy vnímání, to znamená, že mají halucinace a bludy, no, tak to asi takhle nemyslel.
0: Pan doktore, teď se bavme jako zkušený lékař, psychiatr a začínající lékař. Já jsem o spoustu věcí načetl kolem toho. Takzvaná porucha osobnosti, hraniční porucha osobnosti, četl jsem v jednom článku, že základem, jaký poznám, je, že ten dotyčný o sobě mluví ve třetí osobě. Je na tom něco, nebo je to úplná blbost?
1: No není to hlavním příznakem té hraniční poruchy osobnosti.
0: To jsou takzvaní hraničáři, říkám.
1: Říká se jim hraničáři slangově, borderline, jako vlastně ono to trošku už vybočuje, ty hraničáři takzvaný vybočují jako z těch diagnóz poruch osobnosti, protože tou hranicí se myslí vlastně, že to je hranice mezi poruchou osobnosti a už psychotickým onemocněním. Jo, čili to jsou lidi, tak nechci zase nějakého posluchače, který se s tím třeba setkal, s tím výrazem ve spojení se sebou samým nějak strašit, ale nebo děsit, ale prostě je to určitá, ty hraničáři, to je určitá skupina, která podle mě z těch poruch osobnosti, z těch psychopatů klasických, jako vybočuje. A spíš my jako doktoři to vnímáme jako nemoc. Jo? Mm-hmm. To znamená, že vlastně tam ten pejorativní jako nádech, který pod slovem psychopat někdo může cítit, nebo porucha osobnosti taky, jako z mého hlediska aspoň odpadá, jako jo, protože to jsou lidi, kteří trpí a vlastně z té celé skupiny těch poruch osobnosti jsou to právě tyhle, kteří za tím doktorem jdou. Jinak pro ty psychopaty je, sám míchám teda termíny, nemluvím úplně, jak bych měl, ale rozumíme se, prostě ty poruchy osobnosti, jo, tak ty nemají náhled. Oni jsou v pořádku a společnost nebo komunita lidí kolem nich, ta je v nepořádku, ta jim nerozumí, ta jim chce ublížit, jo, ta je nechce akceptovat, oni tu chybu vidí, takže ty nikdy nepřijdou za psychiatrem, já mám osobnost a něco s tím dělejte, jo, ale ty hraničáři, ty trpí sami. Tam bych řekl, že i ten jako devastující dopad třeba na nějaký skupinový tým, oni nejsou schopni prostě jako, jo, prodat třeba, to s intelektem nemá nic společného, prodat to, co v nich intelektově je, ty se trápí extrémně, ale že by mluvili, tam je to problém emocí, sebepoškozování, prostě tohle. A fakt je, že se tam člení i to taková nejistota o svý pohlavní třeba identitě, jako jo, ale to se nebavíme o té kategorii poruch nebo nemocí, jako kdy pak dochází ve finále třeba k těm operativním řešením, jo, oni jakoby neví, jsou sami pro sebe nevyhraněný, jo, takže tápou.
0: Rozumím tomu. Před pár lety jsem, pane doktore, já řeknu 10 let zpátky, nikdy neslyšel termín panická ataka. Za poslední 3-4 roky znám snad 6 lidí, kteří to mají. To je nějaká, promiňte, že použiju to slovo, protože to vy lékaři nesnášíte, ale aby to posluchači nejlíp pochopili, je to nějaká módní nemoc?
1: No, já si nemyslím, že to je módní nemoc. To ne. Tak bylo to jako od začátku mý kariéry se to vyskytovalo. Tady vyskytovala ta porucha, nebo je to úzkostná porucha. Jo, ta panika, to je pro toho člověka, je to extrémně nepříjemný subjektivní zážitek, že ty lidi mají pocit, že zešílí nebo že umřou. Ale jestli jich je víc nebo míň...
0: Že umřou na co?
1: Somaticky. To je, často tyhle lidi jsou klienti těch emergency a volají sanity, že mají pocit, mají třeba tíseň na prsou a mají pocit, jsou přesvědčený vlastně, že zemřou na infarkt, takže volají záchranku a to se děje třeba 5x týdně. Že? A 5x týdně jsou ubezpečený o tom, že EKG se jim udělá, že vyšetří se srdce, všechno je v pořádku, ale stejně to nevyřeší ten problém. Jo. Čili tam pak je nutné je doporučit tomu psychiatrovi, který je schopen s tím něco dělat. Jestli to je módní, já nevím, z jakého důvodu by to bylo módní. A jestli...
0: Ne, blbě položená otázka, promiňte, ale snad mě k tomu vedlo to, že tolik lidí v poslední době...
1: Ty paniky má, jako.
0: To má. A někteří říkají, že to mají spojené s místem konkrétním.
1: Vždycky, když ta panika někde propukne u toho člověka, tak on se toho místa bojí, jo? Nebo bojí se té situace, která, když se to někomu stane třeba v kině, tak třeba se začne bát chodit do kina. Nebo si sedá na kraj řady, aby mohl kdykoliv tam odsaď utíct.
0: Tak jo, já znám člověka, který nesnáší dopravní zácpu, ale v jakémkoliv gardu. To znamená nejenom na magistrále, ale kdekoliv a vidí, jede po dálnici, vidí, že se štosují auta a on říká, já okamžitě v tu chvíli sahám pro pilulku nějakou, nevím prostě.
1: No ale to bych asi neoznačil za panickou ataku. Tohle to je spíš prostě ta situace nějaká jako fobického charakteru, že třeba je stísněný. Teď ví dobře, že je to nepříjemná situace, vy nemůžete tady dopředu ani dozadu, že jo. Můžete z toho auta maximálně vystoupit a odejít z něj, což není řešení, že jo, takže tam se trápí, to se trápíme tady všichni po ránu. No, to je asi trošku něco jiného, ta panika, to, já nevím, jestli je toho víc nebo míň. Všecko, vlastně ty panické ataky, neurotické poruchy, všecko, jejich četnost určitě narůstá ve společnosti. Říkám, neleží jich třeba víc ve špitálech, ale v té ambulantní sféře by to kolegové nepochybně potvrdili. A to souvisí právě s tím, že žijeme v nějakém prostředí. To prostředí se mění a naše schopnost adaptační má svoje meze. Takže ono se to někudy provalí. A obvykle teda v souvislosti s prostředím, kterým jsme, teď se válka, covid, tohle všecko, tak zrnko po zrnku se až to někde se provalí neurotickým způsobem. A to je třeba ta panická ataka.
0: Rozumím. Tak ještě mi, pane doktore, řekněte před písničkou, to nebude tak vážné aspoň, jestli ta muzika, protože vím, že vy jste člověk, který má rád muziku a hodně o ní ví, teda mimochodem taky, jestli to prostě člověku opravdu pomáhá. Protože hudba je lék, kdysi se říkalo, že hudba je lék a porta je nejlepší apatika. Vy jste na jiný žánr, vy nás kotlíkáře nesnášíte samozřejmě. A proto jsem vybral Framus 5 za chvilku pro jistotu, abyste mi neodešli, jinak bych si dal nedvědy, to víte. No, funguje to, myslíte? Ten svět tónu, melodii a harmonii?
1: Já myslím, že určitě. Já myslím, že určitě. Jako to, každý to má nastavit, každý poslouchá něco jiného, každý ho ukojí, teda, to je přehnané slovo možný, nebo uspokojí jiný žánr muziky. Ale já si myslím, že to pomáhá a že poslouchat muziku jednak, muzika může být vysloveně krásná, ale může to být třeba i nějaký hardcore.
0: Nebo i ta vaše, může být no, krásná, nebo ta, co posloucháte vy.
1: Hard rock, jako, ne, vysloveně, že by to muselo tam nejvěště lítat střeva, to jako nepotřebuji vidět, ale tam si taky musíme uvědomit, že to je určitý jako ventil vlastně, že jo, že i když posloucháte prostě něco, nějakou brutální hudbu, která by asi bobila nám, a mimo jiné, já proti kotlíkářům nic nemám, jako taky si.
0: No, já si o tom myslím, svoje, jako, pan doktore.
1: Pana Nedvěda bych si asi třeba na zeď nepověsil, že? Ale jako ne, teď je to melodický, je to pěkný a záleží vždycky na té náladě a člověk si pouští vždycky obvykle to, na co má chuť, že? Čili no. Já se nebráním ničemu. Takže je to ventil. Je to ventil. Vy taky přepnete hlavu na to, že vnímáte tu muziku. Jo?
0: A může být závislost na muzice?
1: No já vím, myslím, že třeba dělám chybu, že když přijdu domů, tak já to okamžitě pouštím, jo? A pokud možno nahlas teda. Když jsem sám, pokud manželka...
0: Jako
1: teda,
0: svoji muziku na desce,
1: jo,
0: na CDčku.
1: Hraje to furt. A přitom vím, že je chyba, že vlastně mě to dělá jenom nějakou zeď. Mm-hmm. Jo? A tu desku nevychutnávám de facto, že jo?
0: Jasně.
1: Takže to už je taková ta roztříštěnost toho života, že vlastně správná muzika, vzít LPčko starý, položit a soustředit se na to a vychutnat to.
0: No. Tak a mění se to v čase?
1: No já myslím, že třeba vztah hudby mladých lidí, teda nebo mladších než jsme my, zase nechci tady být nějaký všeználek.
0: Řekněme u naší generace. Já mám pocit, že ne totiž. Ne,
1: já myslím, že hudba pro nás znamenala úplně něco jiného než pro dnešní 20-letý lidi. Jako.
0: Cože? Fakt?
1: No to si myslím určitě. Jako. Tak jednak byla nedostupná. Určitě, tak já teď se vás nebudu tady neslušně ptát, kolik vám je let.
0: Ale... 53 nebo 4.
1: No tak jsem o něco starší podost, teda, no, ale rozumíte, za mě mít třeba LPčko, který stálo 500-600 korun, což byla třeba třetina platu, to jste byl na Gimplu za hrdinu.
0: Jasně.
1: A taky jste si to teda vychutnával, ten poslech, a byla v tom revolta. Prostě bavíme se o rockové muzice, jo?
0: To jsem pochopil, takže protože pro nás to mělo i... stačila kytara.
1: Pro mě to byl symbol něčeho, jo? Já jsem to prostě uctíval, tu hudbu. To prostě tak bylo. Byla jiná doba a dneska ta dostupnost Takže já jsem dneska jeden z mála lidí, který ještě, myslím, že už jako mladší generace vůbec, že bych, já třeba hledám CDčka po světě furt. Furt to chci držet v ruce a furt to pro mě, jo, rozumíte? Jako,
0: já to mu rozumím.
1: Nebo i tu desku, ty se vrací teda ty desky, že jo? Ale mládež, myslím, vůbec tohle nemá potřebu schraňovat. Oni si to všechno nachytají z éteru, že jo? Pustí si. Myslím, že ta hudba obecně pro ně znamená jako míň, jako, nebo určitě něco jiného než tomu, pro naši generaci.
0: Tomu to oddělení nerozumím, to, co jste řekl. Oni přece mají generace před námi.
1: Mají zase svoje idoly?
0: Měli svoje idoly určitě, generace po nás, a ještě bych si některé vzpomněl, a teď je jiná generace, ta má taky svoje idoly, ne? I hudební.
1: Asi jo, ale já myslím, že my jsme měli tu výhodu, a teď si to teda, já náležitě pořád ještě 30 let od změny režimu užívám, že si to můžu poslechnout, a tenkrát jsem nemohl, a šíleně jsem chtěl. A bylo to pro mě nedostupný, jo? Takže tím je to takhle u mě determinovaný vztah k té hudbě. Jo?
0: No ale vás já podezírám, pane doktore, že vy jste ten typ člověka, pro kterého Beatles je rychovka.
1: To ne, to vůbec ne.
0: Ne?
1: Já jsem navíc ještě Paul McCartneysta teda,
0: jo?
1: Takže to ty Lennonovci zase se nad ním ohrnujou. Ne, geniové, naprostý jako.
0: No to jsem rád, že to...
1: Já mám třeba Sheldon rád Stoney, ale Beatles to je jiná kategorie. Teď se hádá, nevím, jestli je to uměle nabuzovaná ta debata, že se hádá Jagger s Cartym, že on říká, Carty mu někdy říká, že jsou cover R&B vlastně, že jo. No, ale já si myslím, jako ty melodie a prostě ta souhra těch čtyř lidí v rámci Beatles, to je jako věc podle mě jako dosud nepřekonaná.
0: Já to jsem rád, že to říkáte. Koho považujete, nechci skysnout u muziky, ale koho považujete za hudebního génia?
1: Za hudebního génia? No tak jako...
0: Mozarta, jasně. A pojďme dál. Z těch lidí, u kterých se dá předpokládat, že vy nebo já máme doma CDčko.
1: Myslíte jako moderní hudbu? Geniální? Tam hraje hodně roli. U mě to, já nejsem muzikolog, jako co se mi líbí, nelíbí, a to, když se mi něco líbí, tak to neznamená, že to je genius. No pro mě je dobrý, že jo, ale geniální. Třeba zrovna si myslím, že ten Paul McCartney jako je člověk, která extrémně nadaný.
0: No jo.
1: Že má nadělí, no teda opravdu vrchovatě.
0: To určitě má, ale kdyby byl John Lennon, tak by byl na druhém místě. To mi dáte za pravdu, ne?
1: Já bych je nikdy, to bylo jako Macha versus styl, že to byla maturitní otázka za nás. Já je nikdy nestavil proti sobě, protože jako jestli něco jiný, tak to dělali spolu prostě ty dva kluci teda tenkrát, že tak dneska by jim bylo, já nevím kolik je kart, nebo 80, skoro 90 asi už byl,
0: nevím. To bych 90.
1: 80 let. No, tak když došlo k tomu ideální souznění dvou lidí prostě, tak jakože to bylo ne, že jo. Lennon psal trošku jinak, Cartney taky. No a já ty debaty, kdo z nich jako lepší.
0: Tak to mě baví ty debaty, ale musím říct, že existuje jeden neúplně doceněný český téměř genius, a to je Meky Šbírka, nebo slovenský.
1: No.
0: Spousta lidí ho má za popíkovýho panduláka, ale není to vůbec tak. A má jednu písničku, která vyčnívá nad všechny ostatní.
1: No, můžu něco k tomu říct. Jako.
0: No to
1: já ho samozřejmě za toho bývalého režimu vnímal, jako prostě koukal na mě v sobotu večer z televize. Ale já jsem vlastně až teď, když zemřel, tak jsem si koupil jeho desku. A byl jsem překvapený těma nápadama, který on byl schopný teda muzikálníma nápadama. Já jsem ho byl spíš jako interpreta. Jasně, věděl jsem, že to skládá, ale i mimo ty hity opravdu dobrý teda. Takže jsem zpětně mu vzdal hold po jeho smrti až vlastně. Jo, když jsem si koupil nějaký lpičko, který vydal 2 roky před smrtí.
0: Tak to já jsem pochopil dřív, musím říct, v tom jsem teda lepší, pan doktore. Ale mám, promiňte, ale má jednu písničku, která činí nad všechny, a kdyby byla v angličtině, a byla to hádanka, tak bych řekl, to napsal Lennon nebo Paul McCartney. Tipnete si? Já vím, že už jsme daleko od té debaty.
1: To si netipnu. Tak on byl jejich velký fanda, že jo?
0: Ta písnička se jmenuje Na konci ulice stál můr našich lások. Někdy si pozorně přečtěte, jak je melodicky, harmonicky
1: stavěná.
0: Rádio Xaver je s vámi a také náš dnešní host, psychiatr, lékař, že soudní znalec Ilja Žukov. Pane doktore, já bych teď chtěl hovořit o takovém, nechci říkat fenoménu, protože se to k tomu nehodí, ale je to fenomén s názvem drogy. Já mám pocit, že a vy jste ten soudní znalec, vy to o tom budete vědět hodně, za spoustu nepravostí v té a komplikovaných situací, trestných činů, můžou drogy. Je to někdy tak, že se na ty drogy svaluje i to, co se neděje, nebo je to opravdu fatální problém v roce 2023? Co myslíte?
1: Tak drogy byly vždycky, že jo? Co svět světem je. Já si totiž myslím, teď se vedl se študákama někde nějakou takovou debatu o adaptaci a já jsem toho názoru, že my, jak se, i my dva, jak tady sedíme, vlastně na tenhle styl života, který žijeme, nejsme a priori vybavený. Že? Že spíš ještě furt jakoby doháníme těma svýma adaptačníma mechanizma to, co, v čem žijeme. Jo? Že prostě, že furt třeba v chlapech je ten lovec, jo, a takovýhle věci. A to se takhle nemůžete realizovat, třeba ve sportu. Ale v běžném životě tohle všechno musíte nějakým způsobem potlačovat.
0: Adaptace, jo. Z čeho na co?
1: Z čeho na co? Adaptace na to, co se děje kolem nás. To je třeba ta informační smršť. Finance.
0: A to si prostě zasluhuje nějakou adaptaci?
1: No musíme se adaptovat. Ten svět je prostě rychlejší, drsnější. Je to džungle, že jo, v podstatě.
0: Dobře, a ta droga v tom?
1: No ta droga, ta je, já ji v žádném případě nedoporučuju, teda, jako, ale v podstatě dá se říct, že to je jako tisíce let vyzkoušená záležitost úniku z reality.
0: Nemůžu tomu uvěřit pořád. Já jsem nikdy žádnou drogu pořádně neskusil. Zkusil jsem jenom marihuanu a mě to nic nedělá. Takže jsem to hned odložil. Máte pocit, že bych, kdybych zkusil kokain, heroin, nebo já nevím něco, pervitin, že bych utekl na chvíli svým problémem?
1: No právě, že to na chvíli to nic neřeší, že jo?
0: No právě.
1: To byste museli být permanentně pod vlivem, nebo všichni bychom museli být permanentně pod vlivem, aby jsme byli happy, že jo? To by to taky není normální, ale já si myslím, že celkem logicky, nevím, jestli odpovím teda na tu otázku, ale že čím ten život bude drsnější, a já se obávám, že bude drsnější prostě, že nás čekají velký převratný změny, jako, tak ta potřeba z toho uniknout tímhle způsobem, že se bude zvětšovat prostě.
0: No, pane doktore, zní to, jako byste měl pro to částečně pochopení.
1: No,
0: a já nemám ani jedním procentem pochopení pro
1: drogy. Já nejsem samozřejmě fanoušek tohoto řešení. Naopak teda, protože vidím ty devastující účinky, že jo, těch drog. Takže neříkám, že to je cesta. Ale do určitý míry to chápu, jako, jo, že určitá skupina lidí není schopná se srovnat s životem. Nějakým jiným způsobem. Nenajde si prostě jinou cestu, jak si ulevit. Jo, bavili jsme se předtím o té muzice, tak ano, tak není to ekvivalent, ale jako pustíte si Mozart a dá vás to do nějakého módu. A nebo zvolíte tu horší, nepraktickou cestu, ale rychlou, účinnou.
0: No,
1: ale nesmírně nebezpečnou.
0: Promiňte, ale já žiju po léta v tom, že my všichni, co jsme odkojení mementem Radka Jóna,
1: no.
0: Nebo děti ze stanice Zoo, říkám to dobře? Tak se to jmenovala ta knížka. Tak oni vlastně neunikali před ničím. Oni chtěli vyzkoušet něco nového. Oni chtěli být cool v té době. Já žiju v tom, že ta droga člověka přepadne v okamžiku, kdy mu někdo nabídne. Ne, že si řekne, já mám strašný problémy, tak já si dneska něco píchnu. Ale třeba se mýlím.
1: To nejsem adiktolog, jako jo. Já spíš se dostávám, samozřejmě ležím nás pacienti se závislostma, řeším ty soudní faly, kde drogy hrajou nějakou roli, ale v tomhle se necítím úplně jako povolaný, ale já si myslím, že ať už indiáni jako měli tu potřebu si zakouřit třeba, že jo, z nějakého důvodu. Dostávali se do tranzu, že jo, bylo to pro nich, pro ně výjimečná situace, odlehčující, inspirující, možný. Ale opaku a zdůrazňuji, nejsem zastáncem téhle cesty. V žádném případě. V žádném případě. Vždycky, když o tom se bavíme, tak já jsem, jak bych to řekl, liberál v tom, ať si každý, když někomu neubližuje, dělá, co chce, ale musí si uvědomit ty obrovské rizika, který to sebou nese. Jo. A fakt je, že jednou jsme, když jsme zkoušeli mediky, že, tak tam padla otázka od mého staršího kolegy nějak, jaký má ten drogy účinek, že, nebo tak, a teď ten medik tam takrát řekl všechny ty negativní závislost a tak dál, že, a stavy toxický psychózy a tohle. A bavili jsme se o nějaký konkrétní droze, nebudu jmenovat, a on říkal, no ale tak hlavně je to ta euforie, že jo. Těm lidem chce být prostě dobře, že jo. Což teda, a dokonce to Amerika za to vyhodil, že to jako nemenoval, že jo. Že ty drogy prostě lidi berou primárně, aby jim bylo líp.
0: No a takzvané taneční drogy, to je ten samý příklad, protože já žiju taky v tom, že to vlastně nedělá žádný euforický stav, stejně jako kokain, jenom vás to tak jako nastřelí trošku.
1: Vydržíte.
0: Vydržíte takzvaně.
1: Vydržíte, no. Tak to je zrovna hudba, že jo, ty, kterou já nemusím, ale tak ať si každý dělá, co chce, že jo. Tak ale abyste tam vydržel poskakovat, já nevím, 6 hodin, tak asi Coca-Cola asi nestačí, no.
0: Rozumím. A jak často se potkáváte, nebo jak často narazíte na drogu, nebo na drogy vy z té pozice soudního znalce?
1: No, je nutný si říct, že jako ta droga, která je vlastně nejškodlivější furt a páchá se pod jejím vlivem nejvíc trestných činů, je alkohol teda, že jo. To jako, na to se často zapomíná, že to je taky, je to prostě...
0: A budeme tomu říkat droga, tomu alkoholu?
1: No tak já bych, no jako to prostě, no, je to legální.
0: Potom musíme říkat droga, pane doktore.
1: Cigaretám taky, no.
0: No jo, takže odcházím dneska jako feťák tady.
1: Ne, tak jako feťák to už je tako, to už má takový nádech. Jako.
0: Ukažte mi jedinou
1: tady rodinu, ubližujeme sobě,
0: která my
1: tady
0: se rozpadla kvůli cigaretám.
1: My tady ubližujeme sobě a sobě navzájem. A nějak neškodíme a taky asi kvůli krabičce cigaret třeba
0: každý den
1: se nerozpadne třeba manželství.
0: No právě.
1: To si myslím, že ne.
0: Proto jako mě vadí, že... To.
1: Je droga, jde o kvalitu té drogy, co to je za látku a jaký má dopad na toho člověka. Že?
0: Je to 50-50 u toho soudního znalce s těma drogama?
1: Myslíte jako vliv, nebo že lidé páchají...
0: Vy jste soudní znalec, no. A já mám takovou představu, falešnou asi, že u každého druhého případu hrají svoji roli drogy.
1: To ne.
0: To ne?
1: To ne. Pořád je to ten alkohol, si myslím, ten vede jako...
0: Se tomu pořád zdráhám uvěřit, že ten alkohol může mít tak... No ale řekněte, co jsou ty nejčastější věci, které vy jako znalec řešíte?
1: No tak můžeme začít takový asi jako divácky nebo pro posluchače nezajímavý, třeba ty své právnosti, že to je omezení lidí v možnosti právních úkonů, což dá soud na doporučení znalce. No a pak,
0: jak to u toho člověka zodpovědně poznáte? To jsem si mnohokrát říkal. Vy to musíte podepsat.
1: Já to podepíšu. Je to jeden z důkazů, na základě jehož rozhoduje soud. No to se dostává vůbec k podstatě té psychiatrie. A čím jsem starší, tak tím o tom víc přemýšlím, že ta psychiatrie je obor, kde bohužel je to specifita oboru, nečiní ho to nějak výjimečným, lepším než jiný medicínský obory, ale stojí někde jinde, protože my vlastně diagnostikujeme pořád a hlavně na základě toho, že s tím člověkem mluvíme. A jak ten člověk se projevuje, jak mluví, jak se chová, případě těch soudních znaleckých posudků máme k dispozici spisovou dokumentaci, ale furt tam ten základ je na tom, jak ten člověk se nám jeví, co on v rámci toho vyšetření předvede. Jak mluví, jak přemýšlí, jak se chová. Jo? Čili tady se to těžko dá vecpat do nějakých přesných krabiček.
0: Dobře, co vy mu řeknete tomu člověku, kterého vyšetřujete?
1: No, tak moje povinnost se představit samozřejmě a říct mu, za jakým účelem ho ke mně poslali, že jo. Pokud tak ten člověk taky může přijít sám si nechat udělat znalecký posudek sám na sebe, že jo, to taky není nic výjimečného, ale...
0: Každý ho musí naštvat.
1: No tak třeba u těch svéprávností, zase abych se někoho nedotkl, myslím, že v tomhle případě ne, tady se rozhodně ten institut toho omezení způsobilosti nezneužívá téhle zemi, jako to si myslím, že ne. Zneužitelný je samozřejmě teoreticky všecko, ale ti lidé, u kterých se uvažuje a někdo to iniciuje a soud koná a vybere si toho znalce, tak ti si to v naprosté většině neuvědomují. Mm-hmm. Což je výhoda.
0: Jasně. Jo.
1: Pak je řada z nich takových hraničních, kteří s tím samozřejmě nejsou spokojeni a kteří jsou nabroušeni na vás, i telefonují, i za váma jsou schopni přijít do práce a kopat do dveří nebo telefonovat, že třeba...
0: Jakou mi položíte první otázku, když budete mít podezření, že jsem člověk, který by měl být zbavený způsobilosti k právním úkonům?
1: No musí se to dělat samozřejmě citlivě a já si myslím, že
0: zase tak si představte, že jsem člověk, který
1: musíte otypovat.

0: Myslím, že se stalo každému psychiatrovi, který to dělá desítky let, že byl napadený. To...
1: Já si totiž představuju, že existuje nějaká baterie otázek, na které vy to testujete.
0: Tak takhle.
1: Je peří těžší než olovo, nebo takový?
0: Jasně, tak psychiatr, říkám, tam je důležitý ten rozhovor, pak je řada takových jako otázek, budeme říkat třeba hádanek, vysvětlit třeba přísloví, že, jak ten člověk, jaký má abstraktní myšlení, to samozřejmě můžeme použít. A já myslím, že když tu psychiatrii děláte dostatečně dlouho teda a disponujete nějakýma schopnostma, tak třeba IQ, jo, jako jste schopný otypovat i bez psychologického vyšetření. A pokud jako tápete, no, tak máte k dispozici konzultanta, psychologa, který ten skutečně disponuje baterií vyšetření, které jsou cílené na různé psychické funkce a je schopný je nějakým způsobem kvalifikovat a kvantifikovat, ale nedělá diagnózu.
1: Existuje jakýsi test, který se nese jméno podle jakéhosi vědce. Nemůžu si teď vzpomenout na to jméno, což jsou nějaký obrázky.
0: Jo, Rorschach.
1: Ano.
0: No.
1: To se v naší zemi používá?
0: Používá.
1: A to funguje, myslíte?
0: No. Tady je dokonce, myslím, docela početná skupina, jak nevím, jak je nazvat, abych se jich nedal, rošariánů, nebo tak to jsou lidé, kteří to používají, to jsou profesionálové. A je to skupina, která se věnuje tomuhle vyšetření, všem těch aspektům. Je to projektivní metoda, která je samozřejmě zatížená určitou subjektivní chybou. Ten člověk vám popisuje nějaký obrázky, že ty stereo, takový ty skvrny, že co v tom vidí. Že?
1: Jsou to takový fleky.
0: No, jakoby, a z toho se dá, jako, dá poznat, o jak závažný onemocnění se třeba jedná, ale to třeba, když jsme se bavili o těch svéprávnostech, tak takový test se tam nepoužívá. Tady jde spíš o verifikaci těch psychotických onemocnění, těch závažných, bludy, halucinace, závažně narušené myšlení. Tak...
1: Setkáváte se, co by soudní znalec, s pachateli velmi závažných trestných činů?
0: Ano.
1: Je to věc, kterou psychiatr dělá rád?
0: No.
1: Každý, promiňte, ještě řeknu jednu větu. Každý kriminalista má tu ctižádost být jednoho dne na vraždách.
0: No.
1: A nechce slepice ukradené na vesnici vyšetřovat. A byť se to zdá brutální, tak mám pocit, že i v té vaší profesi by to tak mělo být.
0: Jako byste mi viděl do hlavy. Já jsem se měl, říkal jsem si, o čem se tak budeme...
1: Poloviční?
0: Ano, tak jste takový...
1: Já vám dám ten Oistrachův, nebo tak, jaký je to ten test? O Oistrachův, nebo?
0: Rorschachův. Ne, jakože mi vidíte do kebule, tak jsem si říkal, o čem si tak budem povídat, že? A přemýšlel jsem o tom soudním znalectví a nakolik to člověka může poznamenat, nebo ne. A napadla mě to přesně to, co říkáte vy, ta asociace s policií. Jako... Já zrovna nejsem fanda policistů, který dávají za stěrače ty papírky, že jo, a váží 40 kilo a chrání nás tady po Praze. Mám pocit, že by to třeba jako tak úplně nedopadlo, ta jejich ochrana. Ale kriminalistů, a tím nechci umenšovat, prostě i ty městský policisty potřebujeme, jo, a tak třeba je to moje osobní zkušenost s tím papírkem za stěračem, která mě jako nějak determinuje k nějakému názoru. Nechci umenšovat jejich práci, bez nich to nejde. Ale co se týče kriminalistů, oni pracují s lidmi, kteří jsou. Jak bych to řekl. Nechci se jich dotýkat, ale tady zase volba nějakých něžných slov není na místě. Prostě oni se pohybují v bahně. Kriminalisti. Pracují prostě, je to extrémně práce, která je ošklivá. Nebo jo, prostě.
1: Určitě.
0: A nelze se o ní neumazat. Takže třeba já mám určitý počet lidí, který vraždí, který vyšetřím za rok. Ale že bych si třeba přál ten jejich počet navyšovat, to určitě ne. A vždycky mě napadne u toho právě ta policie, kdy oni denodenně vlastně se pohybují v prostředí a jednají s lidma, který myslí, přemýšlí úplně jinak, než, tady se dostáváme k tomu, než normální lidi. Jo. Třeba tam úplně absentuje pocit viny. Že jo. Jsou to bestie, jsou to prostě, jak bych to... Jaký slovo by bylo vhodné? Hyeny, bestie, prostě jsou to lidi jako vlastně nezaražitelní, že? A oni jsou s nimi dennodenně v kontaktu. A to je nepříjemná jako záležitost. I když jste profesionál, teď se bavím o té policii, nebo já když s nimi jednám, tak samozřejmě mám odstup, že? Ale je iluzorní představa, že frekvence kontaktu s těma lidma by vás

0: něco nezanechá. Jako to prostě... Jo, samozřejmě musí člověk, nemůže si práci nosit domů a tak dál a tak dál a tak dál. Ale třeba když dáte soudní znalecký posudek, dokud ho nenapíšete, tak o tom vlastně pořád to v té hlavě je, pořád to tam nosíte. A já mám za poslední dobu několik případů, které jsou opravdu extrémně ošklivý. A no, tak si pustím tu desku, no, třeba.
1: Musíte se s člověkem, o kterém pozitivně víte, že je pachatelem brutálního trestního činu, vy chcete, nebo musíte na něj udělat posudek, protože vám to zadá soud třeba, a dá se s tím člověkem hovořit jako rovný s rovným?
0: No, tak já se k němu samozřejmě nemůžu chovat, jak jsem říkal, jako k té bestii, nebo prostě k hyeně, nebo nějak prostě jako ty ne, že jo. Tam musíte navázat nějaký kontakt, aby ten člověk spolupracoval.
1: No právě.
0: Takže si třeba podáme ruce. Tomu já se nevyhejbám.
1: Tak to je úplný základ. Tak to je jako...
0: No dobře, ale jako bavíme se o určitým typu lidí, že jo, který třeba někomu useknou hlavu, že jo. Takže to podání ruky taky něco v normálních situacích. To se narazíme na tu normu. Jako, jo, tam to beru, jako prostě dva lidi se potkají, se známí.
1: Já vám ji nějak nevyčítám, tu normu.
0: Jo, ale to je třeba důležitý, že je to šance se tomu člověku víc přiblížit. On vás taky víc akceptuje. Jo? Cítí, že ho vnímáte třeba jako líp, nebo prostě líp se s ním spolupracuje, a taky ho pak jste schopni lépe vytěžit. To je policejní termín teda, ale víc se toho dozvíte.
1: Já položím jednu dlouhou otázku, abyste si třeba taky mohl napít vody nebo cokoliv, posloužit si v jakémkoliv tady, protože oni nás vidí na kameře, že tady máme cigarety oba dva, jo. Tak já jsem před x lety napsal knížku s názvem Doživotí, kde je rozhovor s 18 doživotně odsouzenými. Já jsem za ním jezdil do věznic, nejčastěji Valdice, Mírov, Bory a Rýnovice. Tenkrát byl Kajínek ve výkonu trestu a spousta jmen, myslím, že jedno vedle druhého byste znal, a pochopil jsem při druhé, třetí návštěvě u člověka jménem Roubal, nevím, jestli si vzpomenete na to jméno, že jestli z těch lidí chci dostat něco zajímavého, tak já s nima musím navázat ten kontakt s mnohými, a to mě pak vyčetl recenzent jeden, jsem si tykal. A před těmi čtenáři jsem to neskrýval, neboli jsem to napsal v tom tvaru tykání do té knížky. Myslíte, že toto funguje, nebo že ti lidi, kteří tam sedí už v té věznici, už jsou odsouzení, už jsou ve výkonu trestu, vidí, že tam budou na doživotí, že to může být kalkul, nebo že to zkrátka dobře, že toto na ně platí? Třeba ten Stodola, manžele Stodolovi, vy vzpomenete si?
0: Samozřejmě, samozřejmě.
1: Tak ten v té době byl ve Valdické věznici a já jsem tam byl den před Štědrým dnem, 17 hodin odpoledne. Ty Vánoce už byly i v té věznici. Jo. A já jsem pochopil, že on se najednou se mnou začal bavit jinak.
0: Když jste si začali tykat?
1: Ne, s tím jsem si netykal.
0: Bo ty Vánoce, že byly?
1: Vstoupili do toho, už do toho vstupovali ty Vánoce. A tak víte, já se ptám, jestli ti lidi jsou vlastně plní nějakého kalkulu, když tam sedí a přemýšlí, anebo jestli i toto funguje, když za nima přijde Žukov, lékař, psychiatr, a řekne, tak mi pojď říct, jak to bylo. Pojď si o tom povyprávět. A nebo, pane XY, tak za prvé, za druhé, za třetí. Co je správně?
0: To je případ od případu jiný. Jo. Vy si toho člověka musíte otypovat, na co bude dobře reagovat, a protože váš úkol je zjistit, jak to je s ním. Jak na tom je z toho hlediska psychiatrického. A to se dovíte nejlíp tak, když ten kontakt je z jeho strany uvolněný, když tam on neblokuje, nebo když spolupracuje nějakým způsobem, odpovídá. On taky nemusí vůbec, že ho s váma odpovídat. Jo?
1: Nebo to se vám stalo někdy?
0: No jasně, no tak ty zkušený ví, že mluví ti stříbro, mlčí ti zlato, že jo? Takže
1: Pak... No, vy ho nejdete usvědčovat přece.
0: Ne, ne, no tak to samozřejmě všem říkáme, že nejsme ani policisti, ani soudci, že o tom nerozhodujeme, že jsme jenom aby jsme posoudili, jaký je ten zdravotní stav, ale většina z nich si vás stejně zavezme automaticky do toho systému, proti kterému oni stojí, oni vás berou jako součást establishmentu,
1: rozumím,
0: který je chce nějakým způsobem potlačit. Je to případ od případu jiný. No, někdy to dá jako hodně práci s těma lidma, jako se tam usmívat, ale tak je to práce, že jo? A pokud to člověk není schopný, no, tak by to neměl dělat asi. No.
1: Pane doktore, jsou speciální skupinou těchto pachatelů závažných trestných činů, tedy vražd, lidé, kteří tu hroznou věc, tu vraždu vykonají pod, řekněme, nějakým sexuálním tlakem. To znamená, ten, kdo zneužije, zavraždí dítě, ten, kdo, já jsem v té knížce měl případ jistého Lazoka, se jmenoval Lazok, doživotně odsouzeného, který dosáhnul vyvrcholení jenom tehdy, když tu ženu u toho zabil. Což bohužel nemohlo dopadnout jinak, než že skončil na doživotí. Když jsem já za ním jezdil na Mírov, tak to byla hromádka neštěstí. To nebyl žádný dvoumetrový, holohlavý, potetovaný kanonýr. To byl uzlíček nervů prostě. A já si říkám, jestli to je jinak než u těch ranařů. Když je v tom sex.
0: No tak zrovna ty sexuální delikty, to je jedna z nejnechutnějších záležitostí ve spojitosti s dětma, prostě to jsou šokující věci, co se děje v rámci rodin třeba, že to je nenapravitelná škoda, když to přežije, teda ta oběť, když to přežije, tak ten život je prostě jiný, je zdevastovaný, je zničený, takže tady třeba jaksi navázání toho kontaktu mi činí problémy. A vy se ptáte, jestli jako fyziognomicky...
1: Ne, já se ptám, jestli to je speciální skupina. Protože já jsem pak ještě napsal druhou knížku, která se jmenovala Jak se vraždí v Čechách, což bylo takové volné pokračování, a to byly odsouzení s vysokými tresty. Jo. Takže tam byl jeden spolupachatel třeba slavné bílinské vraždy, jestli si vzpomenete v Bílině, tu holku po maturitním večírku, jak zabili. Já jsem měl vždycky pocit, oni zabili a zneužili. Jeden z nich si bral kalhotky na památku její a tak, a oni se pak na to místo vraždy ještě vrátili během té noci. Jak říkáte, nechutný, hrozný, ale já jsem měl vždycky pocit, když jsem s nimi mluvil, že ti, kteří vraždili s nějakým sexuálním nepotextem, jak je to slovo, sexuálním motivem?
0: No, sexuálním... Tak... Může to být sexuální motiv, který může být buď jako deviantní, anebo taky ty lidi žádnou deviaci mít nemusí, že?
1: Měl jsem pocit, že tyto lidi se chovali jinak. Proto se ptám, jestli to je nějaká speciální skupina.
0: No, jestli tam mají nějakou sebereflexi, což teda není jako určitě jako stoprocentní. Tam někdy absentuje i pocit viny, že jo, a takovéhle věci, to jsou vlastně ty nejhorší, to se nemusí bavit o sexuálních deliktech jako nejhrozivější vždycky, a to jsem říkal vždycky opakovaně, když se potkáte s někým, kdo je totální anetika, je mu to vlastně úplně jedno, co udělal, jako, je mu to jedno prostě.
1: Ten, kdo vraždí se sexuálním motivem, dá se říci, že to je nemocný člověk?
0: No, tohle je velice ožehavý téma, já vždycky říkám medikům, tak když jste medici, jo, nebo prostě, ten člověk si to nevybral. On si to nevybral. Jako, jo? Je tam určitě nějaký půzení, aby udělal nějakou hroznost. Ale dá se říct, že ve většině případů platí to, že ten člověk si nevybral tu svoji, je to hrozný, když to řeknu, libůstku prostě, nebo prostě tu ošklivou věc, kterou vykoná na druhém člověku. Ale má to tak nastavený, jo. On si neřekne ve 12, já to budu dělat takhle. Ani to není, někdy to může být experiment třeba, že jo, ale ve většině případů je to prostě životní styl, který oni si nevybírají, ty lidi, jo. Takže jakoby za to nemůžou, dostanou prostě špatný karty do ruky. Ale ví, že
1: to je hezký přirovnání.
0: Ale ví, že to je špatně, jo, a tam vlastně jde o to, že oni jsou povinní, nebo měli by být schopní toho démona udržet v sobě. A to je mimo jiný jako úkol třeba ty psychiatrické diagnostiky, nakolik oni tu schopnost mají, nakolik ji disponují a nakolik ji nedisponují. a nakolik ji taky chtějí disponovat, jo, a použít ji, že?
1: Znáte konkrétní lidi, kteří toto ukočírovali celý život? Třeba to sexuální puzení vůči dětem?
0: No tak já jsem jich pár potkal, ale jako většinu mám teda načteno, nebo jsem se bavil s kolegama tady, jako zase to nemůžu to počítat, jako jestli bylo 10 třeba takových, který přišli sami s tím, že ví, že ten démon v nich je a chtěli pomoct ho toho démona ukočírovat. A to se bavíme o lidech, kteří ještě nic neudělali.
1: To je ta lepší varianta.
0: To je ta lepší varianta, bohužel teda nemoc frekventovaná. Jo. Tak to nevíme, že jo. My víme o tom, kdo něco udělal, kdo je nějak zachycený, sedí ve vězení, je stíhaný, trestaný, ale určitě se mezi náma pohybuje řada lidí, kteří ideatorně si představují, jak by, ale ví, že nemají a jsou schopní to udržet.
1: Do konce života?
0: Je to otázka. Pak jsou prostě určitý situace, které se taky samozřejmě můžou zvážit, jako je třeba stres, psychoaktivní látky, že jo, který dezinibujou a to je častý, že jo, že pod vlivem alkoholu se právě stane to, co ve stavu střízlivosti ukočírujou. No.
1: Rozumím. No ale ptám se mimo jiné i na to, jestli taková to nepříjemná věc, když jste použil to moc hezký přirovnání, že takhle jim život rozdal karty, oni si to nevybrali, tak jste to řekl, tak jestli je možné, že oni do nějakého věku, kdy potom už ten, nevím, jestli řeknu správně, sexuální put, tak to lze říct?
0: No.
1: Neodborně, kdy už začne slábnout, což každého z nás jednoho dne potká v určitém věku, že už to není tak jako...
0: No tak pro společnost je to určitě lepší, že jo? Když už to...
1: Já vím, ale jak funguje to tak? Jsou lidi, kteří s tím prožijí život? A nic se nestane?
0: Já si myslím, že určitě.
1: Bez medikace?
0: Já si myslím, že řada lidí je, na kterých to vůbec nepoznáte a oni ideátorně můžou mít třeba představu, že souloží s dětma a udrží to.
1: Ideátorně to znamená představuje si.
0: No. A nebo znám některý, který jedou do Tajska, že jo? Což je řešení, já neříkám dobrý, v žádném případě. Ten craving, ta tužba potom, aby to zrealizovali, jo, a nežili jenom v představách. No tak jedu do Tajska, no. Tak já neříkám, že to je ideální. Je to hrozný biznis, který se tam děje. Ale pro naši společnost je to určitě lepší, než aby se to stalo tady někde před hlavním nádržím třeba.
1: Ilona tady píše, pane doktore, klobouk dolů, je tady spousta dotazů, já jsem na ně trošku pozapomněl. Když vidím skvrnu po rozlitém pivu, vidím v tom katastrofu, tady někdo píše, to byl ten test, jak jsme říkali, už zase nevím, Rošachův text. Tak a pane Žukov je asi můj ročník, tady někdo píše, první deskou v 15 letech byli Beatles a všichni spolužáci mi záviděli, píše Eva Janíková, jo. Tady Petr, na konci ulice stál můr našich lások, můr dětí postrácaných, jo, tady píše kus toho textu, správně. Lennon byl pod pantoflá, který někdo konstatuje, no ale to my nehodnotíme, že? My víme, že Imagine je geniální skladba. Tak a já mám ještě několik dotazů, nevím, jestli už spěcháte nebo nespěcháte.
0: Nespěchám.
1: Tak, přátelé, posloucháte Rádio Xaver, dnes je naším hostem psychiatr Ilja Žukov, mimo jiné také spisovatel. A jak moc se knížky vaše nebo ta vaše díla odráží nebo vnímají od té vaší pracovní reality? Jinak, psal byste, kdybyste nedělal tuto profesi?
0: To nevím.
1: Kdybyste byl ortoped třeba?
0: Už jako já bych ten spisovatel, rozumíte, tak jako s malým se třeba, že jo. Tak já samozřejmě jsem o svých věcech přesvědčený, že jsou dobrý, jako jo, ale...
1: No tak vy píšete beletry.
0: No, tak...
1: Neboli literaturu.
0: Zvláštní beletry, je to zvláštní styl, je to můj styl. Někdo to neskousne, někdo říká, že to je vulgární, někdo říká, že to je depresivní, ale... Samozřejmě mě udá radost, když někdo řekne, jo, je to fajn, líbilo se mi tam, něčeho jsem si všiml, ale já to dělám hlavně kvůli sobě, teda jako to.
1: Nikdo nepíše kvůli sobě, pane doktore.
0: No ale to si představte, že jo.
1: Jenom jediný člověk na planetě a ten se jmenoval Markýz de Sade.
0: No, tak jsem se asi špatně vyjádřil. Já to samozřejmě chci vydat, jo, to určitě, že jo. Probnout díru do světa, nebo nevím, jak to nazvat, že to tam určitě někde je, nebudu ze sebe dělat, že nějakýho prostě, to ne. Ale ten hlavní motiv je moje potřeba. No a pak samozřejmě exibice, že taky, jasně. Když je to pod pseudonymem, tak jasně, člověk se chce ukázat, to zase ze sebe nebudeme dělat nějaký svatý. To tam hraje taky roli. Ale to nejhlavnější je, a to se dostáváme k tomu, o čem jsme se bavili, třeba ty drogy a takovýhle věci. Já když, ono to přichází v takových vlnách, jo, já to mám tak a dva roky, rozhodně nejsem, já se tím neživím, že jo, nevím, jestli nějaký spisovatel v Čechách, no asi někdo se tím uživí, ale asi jich je minimum těch skutečně profesionálů, že jo, ale to je na západě i v Americe, že jo, je fenomén, že ještě něco k tomu, aby se uživili. Tak pro mě je to prostě můj svět, kam já můžu odejít. Rozumíte, ten příběh. Já ho vidím, já to tam prožívám s těma lidma, čili je to takový zvláštní typ jako rauše, bych řekl, pro mě. A nedisponuju tou schopností, abych si řekl, tak dneska si ten rauš udělám, protože prostě někdy to nejde. Nejde to prostě, musíte na to být v nějakém rozpoložení. A pak je mi tam strašně fajn. Dá se to vydržet třeba, já nevím, každý to má asi jinak, třeba 2-3 hodiny a už jako už to začne skřípat, nebo už člověk tlačí na pilu. A pak je zajímavý, že tam je ještě takový, když odstoupíte od toho stroje, takový jakoby dojezd, že ještě jako ještě tam jste chvilku jako.
1: No.
0: Samozřejmě, že si uvědomuji teda, jako abych tady nebyl za šílence, že žiju a bydlím někde a tady jsou schody, tamhle záchod. Takovýhle jako totální to není, ale jako jo, je to, pro mě je to forma seberealizace a jako hodně mi to jako pomáhá, přináší mi to prostě fajn pocit. No.
1: Je to, co popisujete, je z jistého úhlu nebezpečné, protože já vám naprosto rozumím, co jste teď řekl. Mám to stejně nebo podobně. Mám vždycky pocit, když u toho sedím, já jsem napsal asi 9 knížek celkem a některé ty pochmurné témata. A když píšete v noci a chcete jít potom spát, tak máte pocit, že ten disk té hlavě se pořád točí a nejde zastavit. A potom se velmi skamarádíte s panem Stilnoxem. A ten jediný to umí trošku přibezdit. Tak jenom pozorňu na toto nebezpečí.
0: No ne, tak je to fakt, že třeba člověk jede autem a nemůže si k tomu stroji sednout, že jo, a se to rozjede, že jo. A prostě jede to tam a přemýšlíte, jak to uděláte a neuděláte. A samozřejmě, ono je to jako se sportem, že jo, když jdete hrát večer squash, tak potom taky se třeba blbě usíná, samozřejmě, když jste, no protože jste nabuzený, že jo, jste energeticky jinak prostě na tom a nedá se to vyplout knoflíkem, že jo.
1: Stane se vám někdy, že už to máte v hlavě, chcete to rychle napsat a oni vám ty prsty tak rychle, jak byste potřeboval, nepíšou? To se
0: stává? No samozřejmě, ta první verze je taková, že jenom já vím, co jsem tím chtěl říct a musím to prostě nějak úplně překovat, abych tomu třeba rozuměl i sám za 14 dní, jako jo, protože jo, ty myšlenky jsou prostě rychlejší, nebo ty nápady jsou rychlejší, ten děj v té hlavě běží rychlejší, než jsem schopný to se bavíme o překlepech, ale i zkomoleninách slov, který pak sám musím rozklíčovat, jo. Což no. Se teda někdy podaří a někdy s tím mám já sám problém, jako no.
1: A pojďme znovu tady do chatu, prosím, protože tady píše Eva M. Pane doktore, máte nějaké povědomí pro značný vysvětlení, promiňte, pro značný nárůst dětí s autistickým spektrem?
0: Já nejsem pedopsychiatr, jo, to je nutný říct, ale tak staráme se o teenagery, o ty takzvané mladiství, že ty vlajou někde mezi dětskou psychiatrií a dospělou psychiatrií, takže i oni jsou naši klienti, nejsem na to vysloveně specialista. Já si myslím, že to bude asi srovnatelný s tím ADHD, že, který jednak jsme se to naučili líp diagnostikovat. I ve školách třeba, že jsou učitelé erudovaní, že to poznají, že jo, tak dřív ADHD končili ty děcka ve zvláštních školách, že jo, jako to zase, to se nebavíme o nějaký historii, to se bavíme 50 let zpátky, že jo. A myslím si, že bohužel to není teda nic veselýho, že třeba incidence těch autistických poruch souvisí i z prostředí, prostě, v kterém žijem, no, že prostě ta populace, je to hrozný, co řeknu, ale kvalita té populace podle mě se nelepší, teda, no, tak já nevím, jestli to mám říct úplně natvrdo, prostě se horší, no.
1: Horší.
0: Nikdo neví, proč to je. Tady se zase můžeme vrátit k tomu tradiční, netradiční, že jo. Je fenomén, já jsem to konzultoval i s profesorem Weissem, že jo, sexuologem, který má o tom určitě víc načtíno, jako třeba sexuální apetenství a takový ten, to machismus, který je jednoznačně na ústupu, že jo, tak jsme se o tom bavili, on říkal, že i ve Spojených státech, že jo, třeba ty kluci nemají takovou potřebu se realizovat sexuálně.
1: Myslíte?
0: To vím od něj, tohle to jako, a doufám, že to teda cituju jako správně. A ten tak na branku, jako že by se ztrácí, že jo, tak třeba se tisíce mladých teď můžou smát, že dědek kecá, jo, ale ne, jako my jsme žili trošku jinak, jako si myslím, jo, a tím nechci říct, že by ty kluci byli víc zženštělí, to ne, ale takový to macho, ať už je to pejorativní, nebo víte, co tím myslím, prostě to lovectví v tom chlapovi, jako je na ústupu, že jo, to si myslím, že jo.
1: Může, pane doktore, existovat nebinární člověk?
0: Jako nebinární, myslíte, tak do češtiny, aby jsme se jako fakt rozuměli.
1: Že to není ani muž, ani žena. Že to je to.
0: Že to je to. No já to si jardo. Myslím, že ta genderová problematika a vůbec tyhle věci, říkám, na to nejsem specialista, ale jako je možný asi prakticky všechno.
1: Má ta společnost mít pro toto pochopení, pro 72 pohlaví, nebo se k tomu má přistupovat nějakým, řekněme, konzervativním, skoro bych řekl staromileckým způsobem?
0: No, tohle už je až tak jako sociologicky, jako to má i politický aspekty, že tohle je to, jako za to LGBT a to, říkám to správně.
1: Říkáte to správně.
0: To je velice silný lobby, že jo. A já prostě zastávám názor, žij a nech žít, že jo. Pokud někdo neomezuje toho druhého, no tak, ale dobře, ale teď, když bude třeba po vás 70 typů lidí vyžadovat každý jiný typ přístupu, tak už i já z toho budu trošku jako popletený, že jo. Takže už mě to bude limitovat třeba v možnosti mít ten správný názor. A vím, že lékaři třeba od těch 70 sexologové, že od toho dali ruce pryč, řekli, že to není jako medicínský problém vlastně, že tohle.
1: No, musím se nekorektně přiznat, že já s tím mám potíž, já to neumím přijmout.
0: No, víte co, mě to... Já nemám rád psychiatry, který prostě jdou jako hodně od svý branže a jsou takový ty všeználci, jo, to určitě ne. Ale já tohle z toho vnímám a to nic proti těm lidem, ať si myslí o sobě nebo se prezentují jak tě. Já to beru trošku jako příznak něčeho, co se hroutí prostě, jo, že se řeší problémy, který nechci nikomu ubírat právo na názor a jsem skutečně si myslím jako dostatečně liberální a velice svobodomyslný. Ale když se začínají takhle intenzivně řešit ty problémy, tak si musíme uvědomit, že co 3/4, 80% země kolem má úplně jiný problémy. A jestli náhodou neřešíme něco už, jo, mě to trošku připomíná ta analogie říše římská. Nebyly to vandalové s klackama, který, oni se porazili sami v podstatě, oni se přežili. Že přežili se a nevím, jestli když Caligula tam měl v senátu koně, že, nebo jestli to byl Caligula, no tak to, říkám, nechci se dotknout někoho, kdo si myslí o sobě nebo pochybuje a neví a tápe, to samozřejmě je možný. A myslím si, že těmhle s těm lidem u nás v civilizované zemi není nějak ubližováno. To si teda myslím, jako že jejich práva jsou prostě stejný jako naše, že jo. Tady se můžeme bavit, jestli sňatek, jo, nebo ne, že jo. Nejsem na to erudovaný. Pro mě, za mě, mě to je jedno, tím nikomu neublíží, že jo.
1: My jsme se, pane doktore, viděli 3x, 4x a dneska se vidíme, řekněme, po páté. Řekněte mi, vidíte do mě? Co jsem zač?
0: Já jsem vás neskoumal, jako takhle. Ne, jako přemýšlel jsem, co děláte, proč děláte, koho si zvete třeba, že jo? Tak já vás beru prostě jako absolutního profesionála.
1: Jo, a já mířím nebo jako... Víte, kam mířím? Jestli s člověkem, kterého máte možnost s ním párkrát mluvit, jestli umíte odhadnout.
0: Jestli je dobrý nebo špatný.
1: Ne, co v něm je?
0: Co v něm je? A vy to chcete jako slyšet
1: ne,
0: jako obecně.
1: Protože já si myslím, že do vás trošku vidím.
0: No, to je všechno možné a můžete být taky úplně mimo, že? Ale,
1: to jasně, no.
0: Ale na to má každý právo. No ne, tak já si myslím, že to je normální, naprosto normální, že když jste s někým v kontaktu, tak si ho nějakým způsobem otaxujete.
1: Přesně.
0: Je dobrý, je špatný, je to hajzlík, není to hajzlík, můžu mu věřit, ne. To jsou věci, které probíhají naprosto automaticky u každého, na to nemusí být člověk psychiatr.
1: Vy totiž tušíte, kam se chci dostat, jestli platí takzvaně první dojem.
0: Může, nemusí.
1: Jestli ta věc funguje.
0: Může, nemusí. Někdy hrajou třeba v mém posuzování jiných lidí hrajou roli naprosté drobnosti, ale jako nemám patent na to, abych se trefoval samozřejmě. Že? Můžu se třeba přiblížit tomu, jak to skutečně je, no ale pak ten člověk pod tlakem třeba může reagovat, takže jsem z toho perplex, že pochopitelně. No.
1: Pojďme do chatu, protože tady se ptá Jiří, jestli mohou být panické ataky i dědičnou záležitostí.
0: No tak součást toho psychiatrického vyšetření je vždycky, jako pátráme po té psychohereditě, jo, to znamená výskyt psychických poruch jakéhokoliv typu. Jasně, takže rodiče, který jsou nějakým způsobem teda zatížený psychiatrickou anamnézou, otřeli se o tu psychiatrii, měli nějaký psychický trable, tak samozřejmě v různé míře u různých typů poruch ta predispozice u těch potomků může být vyšší. Ale rozhodně teda můžu tady posluchače uklidnit, jako když třeba rodiče trpí panickou atakou. Ale tam jde o tu typologii taky toho člověka a ta samozřejmě ta je dědičná. 60% jsme takový, co nám dají rodiče za genetický materiál. To znamená, dejme tomu, že je to ta pravděpodobnost o něco vyšší, ale rozhodně to neznamená, že ten člověk, že ho to nevyhnutelně potká. Jako to si myslím, že ne.
1: Musím si vám postěžovat. Já jsem byl před pár lety na vysoké škole vyhozen od zkoušky z psychologie, poté, co mě paní profesorka Farková se jmenovala, myslím, položila otázku, jestli se dítě narodí jako vrah, ano nebo ne.
0: No, abyste odpověděl.
1: No, já jsem úplně blbě, samozřejmě.
0: No, to a co je blbě? Jako,
1: no, blbě je, že už se narodí s těma dispozicema a je schopen potom vraždit. A ona řekla, to je právě blbost. Že s tím se nikdo nenarodí.
0: No ale to se dostáváme právě k těm osobnostem. Jako psychiatrie právě, aby nějakým způsobem byla schopná verifikovat diagnozy, tak jde tou cestou genetiky. Jo? Takže tak pak tam máme třeba takový, to ví každý medic, jo? I slabší medic, že třeba Downův syndrom, je tam nějaká aberace chromozomu, to ví všichni. Jo? A touha psychiatrie je prostě rozkorovat tu dědičnost a jakým způsobem ty geny jsou sformovány a co to bude znamenat pro toho člověka. A tam myslím, že jsme teda opravdu hodně na začátku ještě. Jako jo. Ale fakt je, na to jsou to nevím, jestli paní profesorka, která vás teda vyhodila, jako jestli to zná, teď jsou obrovské studie ze severských států, dvojčata, sourozenci, jeden zůstane třeba v diagnostickém ústavu nebo v nějakém psychiatrickém zařízení a druhý je adoptovaný do normální středostavovské rodiny, dostává plnou péči. A přesto úderem 15 let, kdy ty děcka se začnou, nebo děcka, to už teď jsou mladí muži nebo mladé ženy, se začnou nějakým způsobem projevovat. Takže na tom se jednoznačně potvrdilo, že ta genetická predispozice je tam obrovská.
1: Vy říkáte právě 60%.
0: No, ale, tak to je, ale... tak může to být 62, 5, ale tak jako nadpoloviční. Jo. A druhou půlku vlastně tvoří to prostředí. Takže když si vezmete, že ten genetický materiál není ideální, je teda ten 60% a pak ještě ty biologické rodiče vás vychovávají. Jo? Tak jaký šance pak ten človíček má?
1: Tomu rozumím. No, posluchač Camper píše, zdravím Xavere, mohl byste pozvat hosta na některý nedělní stream? To byste mohl přijmout pozvání.
0: Nedělní stream?
1: Stream to je i s videem na YouTube, je to v tom samém studiu a máte tady spoustu fanoušků. Táňa píše, pane doktore, jak dlouho se dá aplikovat léčba deprese ECT? Netuším, co to může být.
0: To jsou... No.
1: Myslím, v životě 5-7 let nebo i více zvykne si potom organismus a nepřestane už reagovat?
0: Na tím myslí elektrokonvulzní terapii, takzvané šoky, této ECT.
1: To ještě funguje?
0: No, funguje a tady udělám osvětu teda. A já když přemlouvám třeba pacienty, budeme se bavit třeba o těžkých depresí a mimo jiný tady obrovskou škodu nadělal ten skvělý Kisiho román, že byl to sklaven. Ne, přelet nad kukačím hnízdem.
1: Jasně,
0: jo,
1: no,
0: kde si to Jack teda údajně nechal aplikovat, aby byl jako přesvědčivý. Tam to vysloveně bylo prezentované jako forma trestu. Že jo.
1: Jako Jack Nicholson, jo?
0: Ne. V tom zařízení, kde on byl hospitalizovaný jako diagnostický pobyt, přelet nad kukačím hnízdem, tak tam on když zlobil, když se nechoval podle představ toho personálu, tak dostal šoky.
1: Máte pravdu, tam sedí v té posteli. Ano,
0: to,
1: ano.
0: To byla obrovská nábojnice pro antipsychiatrický hnutí ve Spojených státech. A, takže říkám, skvělý film, skvělá knížka, která mimo jiný teda trošku jiná, trošku podstatně jiná, teda, ale ten Kizi to bral asi jako... No,
1: nedávno zemřela ta představitelka hlavní.
0: Já vím, ta zlá sestra, no. Mimo jiný v civilním životě velice půvabná paní, že?
1: No,
0: jak jsem zaregistroval. No, takže a i na internetu se dočtete, že prostě při tom hoří hlava, že to je prostě, že to je obsolentní a nesmyslný a že se tím lidi trestají, že se tím devastují, že se tím ničí mozek. Já vždycky říkám, když se snažíme přemlouvat ty lidi, protože my to děláme s jejich souhlasem. Jsou situace, kdy jsou oni ohroženi na životě, kdy to můžeme z vitální indikace používat i bez toho souhlasu. Jo, ví, to jsou výjimečné situace. Tak říkám, kdyby někdo, nedej bože, v mý rodině třeba trpěl těžkou depresí, tak určitě ho budu k tomu přemlouvat, aby to podstoupil.
1: Bolí to?
0: Ne, vůbec. Nebolí to. Nebolí to, protože vy máte anestézii, čili vy chvilku spíte. A ty přístroje se nesmírně zdokonaly. Já si ještě pamatuju, že my jsme pracovali, to dělal Balachirana, to byl takový malej box a tam bylo 1, 2, 3, 4 a podle toho jste v intenzitu, jak si sílu toho ECT volil, na základě nějaký empirie, ale nebyly na to vlastně žádný guideliny, pořádně dneska jsou to mašiny, které rozhodně teda neublíží, že? Takže jo, může to pomoct. A já vždycky říkám, rozhodně to nemůže ublížit, jako, jo, že by tam došlo k nějakým irreverzibilním změnám na mozku, nebo že by ten člověk tím byl zničený, poškozený, to ne.
1: Pane doktore, funguje takovéto...
0: Ještě, aby paní, jestli to, jak dlouho, třeba u nás na klinice teď běží program, myslím docela šikovnej, že se aplikuje určitá série, jo? Ta základní série je plus minus 10, jestli 9 nebo 11, je vcelku jedno, a pak ti lidé sami dobrovolně, protože vidí, že jim to pomáhá, jo? Nikdo do toho nenutí, tak jim navrhujeme ty takzvané udržovací, to znamená, že oni v určitých intervalech, který zase po rozvaze se volí, dochází ambulantně. Jo? Ten člověk přijde a pak jde domů.
1: No, ale je to 10 narkóz.
0: Jasně, ta narkóza, to máte pravdu, ale ta je krátká a já si myslím, že ty poruchy, jasně, narkóza vždycky je zátěž na mozek, že jo. To v každém případě. Tady je to ale krátkodobá narkóza a ta mašina skutečně použije tolik, kolik je pro toho člověka nutný. Jo, volí tu minimální intenzitu toho výkonu, nebo jak to říct, takže aby to pomáhalo a aby to neškodilo.
1: Takže u toho je přítomen anesteziolog?
0: Dřív před, já nevím, 50 lety dělal OB psychiatr, dělal jak anesteziologa, tak aplikoval to ECT. Tam dnes spíš zmáčknul ten knoflík, to by uměla i cvičená opice, tam jde o tu správnou indikaci. Jo. A když je nesprávná indikace, tak zase to se dostáváme k tomu, že to maximálně může nepomoct. Jo. A je to zbytečný vlastně. Mm-hmm. Jo. Takže když se vrátím k tomu kisimu, tak jako trest, nebo když ho budeme diagnostikovat, což se mi ani nechce diagnostikovat, co tam řekl Nikol, no tak byl to asi asociál, byl to prostě divočák a oni ho chtěli skrotit, no tak na tohle to teda rozhodně nefunguje. Že? To, jako, to v žádném případě tam to bylo vysloveně trest, který byl ještě završený vlastně lobotomii, že? Čili...
1: Ale ona se tady, posluchačka, ptala, jestli ten organismus si na to postupem let nezvykne a pak už to na něho nepůsobí.
0: No ale tak to se samozřejmě zohledňuje. Jo? Když to nemá efekt, no, tak se od toho odstoupí. Neděláme něco zbytečně, jenom tak, aby jsme získávali body od pojišťovny nebo prostě vykazovali nějakou činnost zbytečně. Pacient je na prvním místě a když to nemá efekt, což je vidět, jako, jo, tak nebo tam se zohledňuje samozřejmě, když to má třeba obavy. Jo? A vy si myslíte, že by mu to pomohlo a on má obavy, nikdo nikam nikoho nevláčí, jako jo, to prostě musí to být jednoznačně ve prospěch toho pacienta. Ale jsou situace, kdy ten pacient není schopen v té dané situaci, třeba těžký deprese, vůbec posoudit, co je pro něj dobrý, jako jo. Není schopen se třeba rozhodnout. No a pak se musí velice citlivě prostě vyhodnotit, jestli to je vitální, čili život zachraňující výkon, nebo není, že?
1: Funguje takzvané sexuologické vyšetření, spirometr se tomu říká, nebo nějak podobně?
0: Ne, myslíte faloplatismograf.
1: No to, spirometr je něco jiného.
0: No to je zase to dechání.
1: Na dechání, ale takový to, co se
0: omotává
1: mužům na...
0: No. To funguje, no.
1: Funguje to spolehlivě?
0: Já nejsem sexuolog, jo, ale...
1: Má jste soudní znalec, tak...
0: No dobře, ale já jsem psychiatr, jo, v první řadě, takže když děláme něco, třeba co se týká deviací, a, tak si přibíráme, nebo oni si přibírají nás a děláme to v dublu, nebo s psychologem ještě, takže k těm sexuologickým otázkám se vyjadřují oni a oni samozřejmě faloplatismografii u mužů, ale i u žen se tohle vyšetření dělá, tam je to vulvopletismografie, samozřejmě už vzhledem jaksi k vybavení těmi orgány, tak má to menší výpovědní hodnotu. Není to stoprocentní, ale může to jako ukázat tu cestu, jak to asi u toho člověka konkrétního může být. No.
1: Tak já přečtu poslední dotaz z chatu. Jindřich Čipera nám píše, nedělám si legraci, jak se projeví chování budoucího sériového vraha. Není to třeba tak, že si už i nahlas celý den třeba i v klidu zpívám a to tak, že i pokladní mě poznávají a reagují, jinak jsem normální Xavertový.
0: Takže, že si zpívá, tak bude sériový vrah?
1: No, se bojí, co to signalizuje, jestli nebude nakonec... Tak spousta lidí předstírá dobrou náladu, ve skutečnosti jim ta hlava spřádá nějaké nehezké nitky, ne?
0: No, že by zrovna zpěv jako byl nějaký varovný signál, to si nemyslím. Jo. Ale nikdo o sobě nevíme. Myslím, že Kundera to napsal v nějaký knížce, že mozek, on to přirovnával k nějakému soukolí, jako hodiny nebo něco takového, takhle se do toho z boku ťukne, jedno kolečko zase zapadlo do druhého a je z nás vlaštovka na drátě. Takže nevíme, co bude s náma zítra. Ale musím vás uklidnit, že v našem věku zase bych žádnou jako extrémní hodnost, stát se může samozřejmě cokoliv, že jako i cestou domů. Ale stran těch duševní nemocí, tak si myslím, že už jsme mimo tu výseč těch té doby, kdy se spouští ty nejzávažnější nemoci. Mm-hmm. Jo? My už čekáme na, spíš na tu demenci třeba. No.
1: Tak tím to končit nechci, tak zkusme ještě něco jiného. No ne, já to pozoruju na sobě. Já pozoruju ztrátu krátkodobé paměti. Existuje na to nějaký test? Že bych někam šel a oni měli...
0: Určitě, tak jsou tady v Praze, že specialisti neurokognitivní vyšetření udělat a jako, víte co tam, taky řada lidí třeba přijde, já si hůř pamatuju a proto vůbec nemusí s pamětí mít nic společného, ty lidi jsou třeba nesoustředění a nesoustředění jsou třeba z toho, že mají nějaký neurotický obtíže, to znamená, že oni se subjektivně vyhodnocujou vlastně hůř, jsou na sebe přísní a zacílí to a vyhodnotí si to a ono to vlastně etiologicky je úplně něco jiného, takže...
1: Tak já navrhuji, abyste řekl něco pozitivního na závěr toho našeho povídání. Já vím, že to je těžký, ale je trošku naděje nějaké nám nalil, nebo s tím jarem třeba, jestli se na to máme soustředit, že už to za chvilku bude. Co myslíte, pane doktore Žukové?
0: No, ještě teda, než budu pozitivní, tak jaro to je zrovna údobí v psychiatrii, kde teda, jak si ta incidence těch poruch vždycky je větší, jaro podzim, to je rizikový.
1: A vždycky ale... se říká, že nejhorší je to kolem Vánoc, ty sebevraždy no, a tak.
0: Tak to je specifický údobí, že na někoho to padne. Ne, já si myslím, že jasně, my neovlivníme covidové epidemie, válku a tak dál a tak dál. Ale co si myslím, že by tu kvalitu života jako mohlo zlepšit nám všem, je pokora. Pokora, to my potřebujeme. A vzájemná úcta mezi lidma prostě. A na to může každý začít pracovat. Jo? To jsou ty naše hřiště, kde můžeme. Že? My asi těžko ovlivníme revoluci tamhle někde v Guatemala. To ne. Ale můžeme se chovat slušně nebo se o to aspoň snažit. Prostě, jo? To zní jako fráze. Ale to je max a takže cesta vede jako a pokora ve smyslu, mně to připadá často, že lidi jsou jako nepoučitelní, že se opakují furt ty samé chyby jako a tomu se přeci dá zabránit. Že jo? Mm-hmm.
1: Tak v chatu tady Jiřka Šašková prohovořila i za mě, protože píše Xaver díky za bezva hosta. Tak já se těším na příště, pane doktore.
0: No já děkuji za pozvání a zdravím teda ty posluchače.
1: No je jich tady opravdu hodně a musíme někdy udělat ten nedělní živý stream, pakliže budete mít čas a chuť. Mějte se moc hezky, držím vám palce a těším se na příště.
0: Děkuji za pozvání a dobrý večer a dobrou noc teda.

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Hraje vám Radio Xaver.

Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Posloucháte rádio Xaver.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den a dnes je 18. září. Pozor.
2: Ksavere, už se nám to krátí. Neselí, nebo to, 2 týdny dovoleb.
1: Už je to za dveřma, už to ťuká.
2: Počkejte, to neťuká, to bouchá, to řeže, ne? Jako.
1: A představte si, že mě už se o tom zdá.
2: A ne.
1: Já jsem měl dneska se.
2: Ne.
1: Že jsem s Rakušanem na Slovensku na té demonstraci. A víte, jak to probíhalo v tom snu? On mě tykal.
2: To snad ne, to by si nedovolil.
1: A držel transparent a řekl mě, podrž mi to.
2: To snad ne.
1: Já jsem byl podržtěžka.
2: A držel jste?
1: No, držel jsem ten transparent. A potom jsem ho hledal někde mezi lidma, nemohl jsem ho najít. A já jsem říkal, kde je ten ministr vnitra, teď mě má svést do Prahy.
2: Počkejte, jaký ministr vnitra? On tam nebyl jako ministr vnitra, ani jako první vicepremiér. On tam byl jako soukromá osoba, to nevíte.
1: No,
2: pozor na jazyk, Ksavere.
1: Jak to?
2: Já jsem tam nebyl jako politik český, jako soukromá osoba. Ale je to moc dobrý, ale on se ještě nechal natočit a dal si to, jak on je opravdu už úplně šílený. Tak mu to nedochází tyhle věci, takže on se tam nechal natočit, jak vlastně s lidma mluví jako český politik, s těma Slovákama tam. A pak si to dal na X-ko a řekl, já jsem tam byl jako soukromá osoba.
1: Pane holče, řekněte, k čemu je toto dobrý?
2: No tak on je zoufalej, že jo? Teď si vemte. Nejsou preference volební, smrdí to průšvihem. Dozík, co se dozvídáme z Dozimetru, Ksavere.
1: Dozík? Vy tomu říkáte dozík?
2: No dozík, helejte, mě to baví. On se pořád nesoudí, on se má začít soudit až těsně před volbama, ale mě baví, co se dozvídáme z té obžaloby. Minulý týden, že Míša Redl, toho jistě znáte, platil kampaně Stanu z uloupených peněz. Teď jsme se dozvěděli, že to byli takový borci, jeden vypovídal tam, to je taky z té obžaloby, ze spisu, že vozili třeba 3 miliony v batohu. Říkali, dal jsem si cash, dal jsem to do batohu a jel jsem.
1: Trojku?
2: Trojku, no tak trojčičku.
1: A já vím, že to není moc, ale to už je pěkná dovolená, trojka.
2: Jo, dobrá, trojčička.
1: Zas to je normálně, to je jak z filmu, pane holče.
2: No, podle mě to je na kmotra 4, ne? Co?
1: Ne, to je přece jasný, že ten Redl je ten, a on bude ten dobrosrdečný. Saďte se, že ten...
2: Počkejte, kdo bude dobrosrdečný?
1: Redl. Redl bude i jako starý, jak se jmenuje, Kornuto, nebo jak se jmenoval, Corleone.
2: Corleone, vidíte srdíčko na dlani?
1: Vidím jo? Srdíčko na dlani a říkám vám, že Redl do půl roku dává šek církvi. Nějaké.
2: To se může stát, ale založí Rakušané.
1: To je možný. A Redl říká, tady je 500 miliardy, aby se vašim ovečkám dařilo.
2: Jo, jo. No tak Vítek je čím dál tím lepší. A teď si vemte, tohle se na vás valí. Volby nevypadají, že dopadnou extra dobře. Tak se šílíte, no.
1: Jenže, pane holče, teď tam to přece byla protivládní demonstrace. A náš ministr vnitra stokrát mi říkajte, že tam byl jako osobní, jako soukromá osoba.
2: Počkej, tak jsem si dovolil citovat Vítka.
1: A to víme, že je blbost.
2: No to víme všichni, samozřejmě. No. Víte, to lhář, který mu nikdo nemůže věřit.
1: Tak
2: ne?
1: A on jde do naší sousedské země proti vládě. Já jsem si říkal, že ten Fico ho taky tam mohl chytit za ucho. A do Dolního Hrozenkova ho táhnout.
2: Sever, já bych to tak rád viděl, jako Fico, který je namakaný, chytne za to ucho fakt a odtáhne ho někam a zahodí ho. Ale vemte si fakt, padnul další milník, ne? Jak s touhletou vládou fakt se už jsme přijali, co jsme si říkali, že se nikdy už nestane. A teď máme za sebou i to, že první vicepremiér české vlády fakt jede na Slovensko účastnit se demonstrace proti vládě, s kterou ještě si vemte, teď on s těma lidma donedávna intenzivně jednal třeba o těch hraničních kontrolách.
1: Jasně.
2: Jak asi s nima může jednat? Ten člověk samozřejmě kvůli, jak je moci chtivej a šílený, tak poškozuje Česko v zahraničí, to je jednoznačný. Ale já jsem si dal takovou prácičku, Ksavere, a říkal jsem si, jak jsem z médií, tak jak určitě že tohle už nemůže zapadnout, ne? Tak jsem si dal prásičku rešerše toho, ty budou ty komenty, co si to dovolí, ne? A je tam negativní koment o motoristech na Seznamu a na Novinkách je taky něco úplně mimo, nic.
1: A po motoristech? Mm-hmm. To jsou naši.
2: Jejich ale ne. Takže takhle to tady chodí a vidíte...
1: No počkejte, já tomu nerozumím. Negativní koment o motoristu tady o motoristech v souvislosti s Rakušanem.
2: Ne, ale Rakušana vymlčeli úplně.
1: Vymlčeli. Jo? No, to se tady dělá.
2: To se zakraje motoristama, Babišem, SPD a tak dál. No.
1: Já nevím, jestli vám mám něco prozradit.
2: No nebuďte slušný.
1: No ne, musel byste říct, že jsem tady jako soukromá osoba.
2: To jistě jste. Jako, nejste politik přeci, nemáte jako, funkcičku žádnou.
1: Nejsem člen Rady České televize tady, ne v tom pořadu.
2: Tady určitě ne, dokonce nejste ani členem dozorčí rady klubu Sviní, tak můžete mluvit.
1: Takže já jsem tady jako soukromá osoba.
2: Vy jste tady jako Xaver.
1: No já, jestli chcete, tak vám jako soukromá osoba, když to takhle deklarujete, řeknu něco, co vás pobaví.
2: No tak jsem s tím.
1: My jsme včera na radě, my jsme měli radu.
2: Tý Český televize,
1: myslím. No, dostali jakýsi předvolební plán, jak to bude vypadat, jako by jsme si mohli něco dělat.
2: Jo, vysílání jako.
1: Vysílání. A už tam byly některé odvysílané pořady, pane Holče, a u nich byly výsledky sledovanosti. Mm-hmm. XTV prostě vítězí, já nemůžu říct konkrétní věci, ale XTV vítězí nad všema těma předvolebníma pořadama, například beseda Macinka Šlachta, nebo beseda Duel a tak, tak váš stream je porážit takhle, jo?
2: Já...
1: Asi desetinásobně.
2: Já to
1: a
2: vím.
1: A počkejte, a na online vysílání na internetu České televize, protože to je tak nějak moderní a tak nějak ta doba nastupuje, tak váš stream je tam poráží třeba 200násobně. A já si říkám, že tak se mě to celou dobu šlo hlavou. Jsem si říkal, ten holec tady ve čtvrtek sedí. Ve středu.
2: Ve středu.
1: Ne ve čtvrtek.
2: Ve středu, ve čtvrtek s váma.
1: Jo, ve čtvrtek je náš den, náš den. On tam ve čtvrtek, ve středu večer sedí. Má tam 10, 11, 12 tisíc, mnohem víc, než mi ostatní, klobouk dolů. A teď, když se na to dívám, že vy tady sedíte sám a tam s váma sedí technik. A když si představím, kolik ten mizivý výsledek té České televize sledovanosti, kolik je tam dramaturgů, editorů, kameramanů, osvětlovačů, zvukařů, techniků a všeho možného. Pane Holči, něco je špatně. Ale já nevím, co.
2: Něco je špatně. Mně napadly dvě věci, Xavere, logicky. Jedna je, jestli bych si tady nemohl začít rozepisovat, že jsem tady několikrát. Že jsem za prvý tady jako streamer, za druhý pak jsem třeba dramaturg, asistent dramaturga, asistent režie, že bych si prostě vypisoval třeba 4 faktury za ten stream, že bych se takhle, tak Česká televize je etalon, ne? Snad, no, to snad potvrdíte.
1: No to jo.
2: No a že bych to, já se inspiroval takhle taky, víte, to je jedna věc a pak mě napadla ještě jedna.
1: No.
2: Jestli není čas požádat o odklonění jisté části daně za Českou televizi do XTV.
1: Daňová asignace se tomu říká.
2: Přesně tak.
1: A já myslím, že s těma víc fakturama byste to mohl zkusit říct panu řediteli našemu a nevím, jestli byste se nezastavil až na Kavčích horách.
2: Já myslím, že pro ně je taky Česká televize etalonem, ne? Vzorem, ne?
1: Pro mě už ne. Pro mě už ne. A je velká novinka na radě, pane Holče, to vás pobaví. Chcete? Já to nejpodstatnější řeknu až v pátek na streamu, ale to zásadní taky řeknu. My teď můžeme jako radní si přinést na radu ukázku, vystříženou, video, anebo zvuk.
2: Cože? A čeho? Jako?
1: Čehokoliv. Už se to tam poprvé praktikovalo, takže...
2: Jako, ale jenom z České televize vysílá?
1: Z čehokoliv. Aha. Takže já teď na další radu mám cukaturu, mm-hmm. že vezmu ty výsledky jejich, řeknu, prosím vás, tady máte tu kolonku internet, živý vysílání, tak já bych vám teď pustil ukázku ze streamu pana Holce, jak se to dělá, když má 100násobný publikum. A za náklady, které se vůbec nedají porovnat. Prosím vás, takže pouštím ukázku a nechal bych tam tu hodinu a půl ten váš stream. A oni, protože oni mi musí dát slovo.
2: No. Máte moji podporu.
1: Špatný, ne?
2: Ne, udělejte to, máte moji podporu, Xaver.
1: Oni mě sežerou ti ostatní. Ale...
2: To se netroufnou, ne?
1: No, No, ty jsou ostří. A teď je tam, máme novýho místopředsedu od včerejška.
2: Kdo to je?
1: Pan Ježek.
2: A bývalý šéf rozhlasu? Jo?
1: Hlava pomazaná.
2: No to asi bude.
1: To vám je tak chytrý člověk.
2: A on tak jde jenom z funkcičky veřejný do druhý, ne?
1: Co? Ale tak férovej. To vám je tak férovej chlap. No co řekne, to platí.
2: A jemu se nechce do privátu jít makat, ne?
1: To já nevím. To já ho tak dobře neznám. Jako říkáme si ahoj, ale nebavíme se moc. Ani u kafe. A... No, tak to jenom, mám poslední dvě cigarety. Tak jsem vám chtěl říct, tohle to vás přece musí těšit, ne?
2: No, když říkám, máte moji plnou podporu. Já klidně bych tam přišel s váma na radu.
1: To můžete, a... pozor. To můžete jako veřejnost.
2: Ale mě viděli naživo.
1: No. A já bych řekl, zavolejte management celý. Běžte se zeptat tady toho pána, jak se to dělá.
2: A na to už bych vybíral asi kasičku.
1: Kašlete na vybírání. To je morální přece. Jako vítězství, jako prase. A já jsem si včera poprvé vám dal za pravdu, že si říkám, jestli je důležitý to platit. Protože jsou tady ty streamovací služby, Netflixy, já nevím co všechno, spousta youtuberů a logicky už ta česká televize.
2: Ksevere, jestli chcete něco, ale nedoporučuji vám to, ale jestli chcete vidět pravdu o české televize, pusťte si rozhovor s kardinálem Dukou.
1: Já jsem to viděl. Předevčírem. Úplně bez komentáře. No a tak počkejte, jak se vám líbí ten nápad?
2: No dobře, říkám, máte moji podporu.
1: Tak ve středu udělejte ten stream hodně dlouhý. A já budu říkat, dostal jsem slovo, pane předsedo, pro mě je toto důležitý. Mm-hmm. Tak mě zvolili, jsem tady členem, není jednacím řádem omezený moje vystoupení a toto je součást mého vystoupení.
2: Jak ve sněmovně, ne?
1: No. A hlavně vy tam musíte v tom streamu něco o té české televizi říct?
2: Tak já mluvím o české televizi vždycky mile, to víte. Mile. Konstruktivně?
1: Vy to řeknete mile. A vy řeknete mile. No, kolik pak lidí se dívá na takový pořad na ČT24, když ho obhospodařuje z našich peněz 40 lidí?
2: Ale já zase...
1: Mile to řeknete jo. Soudružsky, jako tak nějak kamarádsky.
2: Konstruktivně.
1: To vy umíte, já
2: konstruktivně,
1: vím.
2: Konstruktivně,
1: Ksavere. To vy umíte konstruktivně, takže někteří lidi se tomu vyhýbají.
2: Ale Ksavere, zase musím uznat, jako úloha české televize v české společnosti a demokracii je nezastupitelná, protože co ráno, nevím, jestli to víte, ale 8.30 už se dá do svého křesla, podobného, jako máte vy, akorát je takový kaky hezky, Volodymyr Zelenský a mluví k národu, ovšem českýmu, prostřednictvím české televize. To je fakt každý ráno téměř. Jo? A večer se třeba ve zprávách dozvíme, že benzín a nafta zlevnili o 10 haléřů, takže to jde dobrým směrem.
1: Úplně šílenství. No jo, pane Holče, takže aby jsme ukončili kauzu Rakušan, je to, že byl na tom Slovensku, je to akt čerého šílenství a zoufalosti.
2: Totálně, ale tohleto, víte co, že si dá pivo nenávisti s Fialou a pak řekne, ale já chci být premiérem, protože Fiala to dělá špatně, to ničí jenom jedva. Že si jde dělat demonstraci, ministr vnitra pořádá demonstraci na svoje znovu zvolení, to je služba veřejnosti a demokracii, protože všichni vidějí, jaké je hnusný totalitář.
1: No, počkejte, bude to, ta demonstrace?
2: Asi jo, ale jenom, že o tom už přemýšlí a řekne to veřejně, to oznámí, tak je vidět, jak přemýšlí. To říkám, Saša Lukašenko, ten se diví a učí se, Putin asi taky. Že pozve voliče Pirátů zoufalství na svůj vlastní meeting, to je taky bizár, který nám může být jedno. Ale že fakt jako vicepremiér a první a šéf druhý nejsilnější vládní strany jde na protivládní slovenskou demonstraci, tak to už je poškozování Česka, to už je něco, to je jiná liga.
1: Jasně. Ale teď mě začala trápit jedna věc, pane Holče. Jestli bude ta demonstrace...
2: Já tam jdu.
1: Jak já tam jdu? Co to já tam jdu? Tam snad promluvíme, ne?
2: No.
1: No a kde se můžu přihlásit?
2: Určitě bude něco, nějaký... Vítek je zručnej na sockách, takže nebojte se, že to... Že...
1: A nemohl byste tam zavolat nebo něco?
2: To radši ne, on rád poslouchá.
1: No ne zavolat, že pan Ksaver tam chce promluvit.
2: To ne, to se můžete registrovat, to já zase nechci přehánět.
1: Já bych o něm promluvil velmi hezky, smířlivě.
2: Já vím, ale pak to bude na mě, budu to mít na triku já.
1: A tak vám pošle za to nějaký kačky redl?
2: Ten mi ještě nic neposlal.
1: No ještě,
2: vám myslíte, neposlal? Myslíte, že je přijel s batohem, s trojčičkou?
1: Vám neposlal?
2: Ne, nic. A toto kontrolu fakt jako konto každý den. Nic, nula.
1: To je divný.
2: Vůbec nic.
1: No ne, na konto on to neposílá.
2: No on jezdí s tím batohem.
1: Jezdí s batohem.
2: No tak já čekám, kdy přijdeš.
1: Pane Hoče, normální čistokrevná mafie.
2: No je?
1: Je to nejhorší, co tady bylo vůbec. Jako všichni, o kterých jsme si říkali, říkáme Zlatý Janoušek.
2: Kolibří. Tak ten ještě přitom něco dělá.
1: To byl Kolibřík, ne?
2: Já nevím, který z nich byl Kolibřík a druhý byl Mazánek, ne?
1: Mazánek.
2: Nevím, a to je jedno.
1: Zlatý Kolibřík a já nevím, kdo všechno. To je normálně už propracovaná struktura, ale nedá se nic dělat, to je jedno. A teď jako si říkám, jak ti lidi uvažují před těma volbama?
2: No já doufám, že většina, jak by řekl plukovník Foltý, jistá část společnosti už padla na dno a už je nezachráníme. Ti to asi Rakušanovi hodí, ale já věřím, že většina lidí ne, drtivá.
1: A vy už lidi... víte, komu to hodíte, že jsme tak indiskrétní?
2: Ještě přemýšlím. No, já teď jsme plný předvolebního dění, tak...
1: Já už nechci přemýšlet, já to hodím motoristům.
2: Jo.
1: A řeknu si, ať mají tu šanci. Mhm. Je to poctivý?
2: Tak jak o tom přemýšlíte, to je na vás, já nevím.
1: No ne, tak já to chci mít od vás schválený, abyste pak mě řekl po volbách, že jsem špatně volil.
2: No tak to se vám může stát, to se může stát každému, no tak to je risk voleb, ne?
1: Jo. Takže a já vám to vyfotím a pošlu vám to, abyste věděl, jak jsem čestný.
2: Není to trestný, smí se to? Jako myslíte volební lístek?
1: No. Já nemyslím, že se to smí.
2: No to bude tajná, ne?
1: No, tajná, ale nikde nemám zakázaný říct, jak jsem volil.
2: Já se ptám.
1: No,
2: víte, vy jste asi neudělal nějaký průsek.
1: Vzpomeňte si, jak říkal Miloš Zeman, kdybych měl dva hlasy, jeden bych dal ANO a jeden bych dal sociální demokracii. Vzpomínáte si při nějakých
2: jo, volbách? Jo, ani ne.
1: Tak já kdybyste měl tři hlasy třeba?
2: To tak, asi, tak asi Vítek, ne?
1: Ježišmarja, a já tady s váma sedím, protože si myslím, že jste slušný člověk. Vítek ne. Vítek ne.
2: To je největší zlo, Xavr. To je největší zlo, ten člověk. Víte co, Fiala je chorobnej lhář, ale v rámci mantinelů nějakých. Ten člověk není... Fiala by tohle nikdy neudělal, že byl na protivládní demonstraci na Slovensko.
1: Já jsem si ještě před časem říkal, že bych chtěl raději za premiéra, kdyby bylo nejhůř, Rakušan než Fialu a
2: no to snad ne.
1: Vrátil jsem se k Fialovi, pokorně.
2: Ksaverit, já jsem vám říkal, jestli by hrozilo to, že se z těchto dvou má stát premiérem Rakušan, já jdu pořádat demonstraci za zvolení Fialy.
1: Fialy?
2: Jo.
1: Že jo?
2: To je lhář jenom, no v úvozovkách.
1: To já bych Fialovi do tého kampeličky poslal 1000 korun.
2: Ta už není, to už si rozebrali.
1: Jak to?
2: To už si rozvezli v batozích.
1: Jo, to už
2: ta už neexistuje.
1: Oh.
2: Tak, jak se říká, byla nechaná zbankrotovaná Českou národní bankou, protože se tam brali prašulky velký.
1: Tak, pane Holče, na druhou stranu někde se to vyprat musí.
2: To je pravda, ale tam to s těma batohama trošku přehnali. To bylo řádově víc, než rozváží Redl a Rakušan.
1: Opravdu?
2: No tak.
1: Really?
2: Jiná liga, to byla premiérská liga. Rakušan je vicepremiérská liga, Xaver, zatím.
1: Takže o to poschodičko, o to je to nebezpečnější, ale opravdu tam prali prachy.
2: A to konstatovala Česká národní banka, jenom upozorní.
1: Já si myslel, že se teď pere přes Bitcoiny, jo?
2: To, no to potom, co skončila kampelička. Někudy to museli vyčistit, ne?
1: Jasný. No? Ale já bych to vůbec nezatracoval, ty Bitcoiny. Prostě někdo to musí udělat.
2: Někdo to musí udělat a jenom bych vám připomenul, že bitcoinová kauza skončila oficiálně.
1: Neskončila.
2: Skončila.
1: Pro mě neskončila,
2: Xavere,
1: pane Holče.
2: Evička Tričko řekla, že bitcoinová kauza skončila, že všechno bylo řečeno a vysvětleno.
1: No ale vy jste poslušná ovce. Já jsem rebel a říkám, že pro mě neskončila.
2: Já jsem redl.
1: vy jste redl. A neskončila, je to prasárna jako zvon. A je to potřeba, abychom to do voleb ještě 10krát připomněli.
2: A vidíte, jaký je ticho? Evička vyhlásí konec bitcoinové kauzy a nikdo už se neptá. Dokonce už ani ten Vítek.
1: Pochopil jsem, proč ji tam dali až teď.
2: Já to věděl od začátku.
1: Vy jste to věděl od začátku. Oni tam potřebovali prostě slabou i lidsky, i politicky osobu, aby řekli, my ti budeme pomáhat. Jo. To se tak říká. My ti budeme pomáhat, neboj se. Pomáhat. A oni pomáhají tak, že ji tahají na provázkách. Ale já už neznám jedinýho spoluobčana, pane Holče, v mým okolí, už vůbec u nás v baráku třeba. U nás v baráku je rodina, prostě bavil jsem se s něma s skorou okolností dneska dopoledne tam u našich schránek a říkali, my jsme volili, já jsem s tím otcem té rodiny, já, manželka i dcera jsme volili spolu a budeme volit Babiše. A mně vypadly noviny málem na zem.
2: No vidíte.
1: Říká, vy budete volit Babiše, vy takový jako tady lidi odkojení Vltavou, narození v Praze, jo, a budou volit Babiše. A já jsem jim říkal, zvažte ještě motoristy.
2: No, já jsem ty noviny vylovil ze schránky dneska, Xavre, před vysílání.
1: Noviny?
2: Spolu, s Péťou, s Nuteliérem.
1: Mě urazily ty noviny, pane. Holče, mě urazily, víte jak? U nás v baráku ty jejich noviny byly hozený takovejhle paklík pod schránkama na zemi. A já jsem říkal, no, já se mám ohýbat kvůli Fialovi a Brácího noviny. A tak jak to tam, už druhý den tam leží. Kdybyste chtěl, tak vám jich tak 10-20 můžu.
2: Nechci včera. Já je dostal taky, v tom jsou velkorysí.
1: No ne, tak můžete to u vás tam na vsi roznášet.
2: Ne, to nechci.
1: Nechcete? Mm-mm. Nebo aby vaše paní měla svoje separátní sousedi. Ne, ne, ne. A pro pejska taky. Máte pejska,
2: no,
1: že?
2: No, máme pejska. Pejska.
1: Ten... Vy prý máte zlýho pejska, jsem slyšel. Ale čertové.
2: No, on je hodnej, on by nevolil Fialu, ani Rakušana.
1: Pane Holče, no. Představte si, než jsme šli dneska sem do studia, tak přišla SMSka, že ve dvou krajích České republiky má Babiš nad 40%. To je, začíná být jako brutální.
2: No jasně, ale počkejte, já se vrátím. Vemte si, že teď vyšel průzkum na rozhlasu. To si nechal udělat Český rozhlas.
1: To není možné.
2: Vládní Český rozhlas. Od Medianu. A tam vyšlo za první, že většina Čechů chce za premiéra znovu Babiše, ať se vrátí po 4 letech Fialy Babiš. A většina Čechů si přeje vládu buď ANO, anebo ANO s SPD. Po 4 letech Petra Fialy takovýhle výsledek. A teď to vidíte na těch preferencích v těch krajích. Ale vemte si, v Jihomoravském kraji, v domovském kraji premiéra Fialy, Vlastimila Válka, ministra zdravotnictví, a Petra Hladíka, lidovce, ministra životního prostředí. ANO má 30% preference a oni 20%.
1: Rozumím, my jsme satirický pořad,
2: tak.
1: Kde se můžou říct i satirické věci?
2: Můžete metafory, hyperboly, jak chcete.
1: Tak já to využiju teď a řeknu, když ten průzkum byl na rozhlasu, že chceme premiéra Babiše, já vám řeknu, jaká je moje hypotéza. Ale je to jenom hypotéza, jinak je to lež jako věž a nemám proto žádný důkaz. Ale já tak trošku znám pana generálního ředitele Českého rozhlasu. Vítr fouká od Babiše.
2: Já
1: mám hypotéku, já potřebuji být dál ředitelem
2: taky.
1: Českého rozhlasu. A vám garantuju, že ten už byl za poslední 2 měsíce 3x v Průhonicích.
2: No já ho znám taky. No.
1: A vždycky říkám, my jsme tady náhodou byli v parku, tady tak jsme zaťukali.
2: Cukrárně, ne?
1: Cukrárně. Ale to je správný, mně se to nakonec líbí, jako já nemám proti němu nic a on bude ředitelem Českého rozhlasu za každého režimu,
2: jasně,
1: za každý vlády.
2: A zase berme to tak, platí si to Češi, je to jejich Český rozhlas, už tam dokonce nevisí ani ukrajinská vlajka.
1: Tak to už mám pochybnost.
2: Tak on jde s hlasem lidu, ne?
1: On pochopil, že je ten okamžik, kdy se pomaličku ta ukrajinská vlajka, já bych, to je takový člověk, já bych za to moc nedal, že řekl sekretariátu, kupte ukrajinskou vlajku v různých velikostech a budeme ji tam dávat každý týden o centimetr menší.
2: Ne, Xaver, to se stalo náhle.
1: Náhle,
2: jo. A já bych rád viděl, jak se to stalo, protože já tam jezdím často, když jezdím vlastně sem, tak jezdím po Vinohradský. A vždycky jsem se díval, jestli tam ještě je ta vlajka. Protože musím říct, že, a teď budu slušnej a nebudu jmenovat, že jsem slyšel i z útrop a z nejvyšších patr Českého rozhlasu, že je tam ta vlajka strašně sere, ale že se bojí sundat, aby nenaštvali tenhle režim. No a teď najednou zmizela a mě by zajímalo, kdy a jak se to stalo a jak to odůvodnili, protože kolem toho neuvěřitelný ticho.
1: Já vám to odůvodním, jo. Má to jednu hlavu
2: Já chápu tohle.
1: A naslinil vítr a chytil, jo, říkal ale, si, aj, ty brusku mě
2: ale
1: rychle.
2: Ale počkejte, ale nějak se to muselo stát, někdo tam musel prostě to stáhnout a je mi jasný, že Zaoral to musel vysvětlit svým podřízeným, který z nich nemálo jsou pošuci prostě ohledně Ukrajiny. Takže to prošlo tak v tichosti, to mě na tom baví.
1: Jeho podřízení nejbližší jsou naprosto jeho lidi.
2: Já myslím, ty redaktory a tak, nemyslím úplně.
1: Redaktorama, víte, co tam myslím dokážou. Si, že nejedná a těm nejbližším, těm převodním článkům řekl, hele, chcete tady být ještě roky a platit hypotéku?
2: On s nima nejedná, ale vzpomeňte si, co se stalo, když chtěl tam zaměstnat Jitku Obzinovou, tak se mu tam zbouřil, jak se říká, newsům, ne? Takže to on je opatrnej taky ohledně tohohle.
1: Já bych byl taky opatrný, kdybych chtěl být ředitel Českého rozhlasu.
2: Vy tady si necháváte vždycky ukrajinskou vlajku viset pořád, to se o vás ví?
1: No, pro jistotu.
2: A mně se líbí, že jste konzervativní a neměníte názor.
1: Pane Holče, já jsem se vám včera díval na YouTube, jak přiletěl ten Trump za královskou rodinou. Mně vám tekly slzy, to bylo tak dojemný. Mm-hmm. Krom toho teda, že Melča vystoupila z letadla parádní a myslím, že dobře sekundovala té od Williama, té paní.
2: Jo, ta, Gany, které, to je Mega, ne?
1: Megany od Harryho, aha, to je ta herečka.
2: Jo,
1: ale
2: tak ta druhá.
1: Ale tato se jmenuje jinak, to jsme Kate.
2: Aha.
1: To jsme Kate. Jo. Tak musím říct, že obě dvě byly luxusní. Že opravdu, jo. Že obě dvě. Melča už tam už jsou ty roky vidět.
2: A nebuďte zlej,
1: Xavere. Ne, počkejte, protože oni šli od vrtulníku za Kamilou a za Charlesem. Ale Melča neudělala pukrle. To bylo první, co mě zarazilo. Jo? Měla udělat pukrle. Aha. Samozřejmě Trump, když podával ruku Williamovi, tak takový, tak on si přitáhne ty lidi, jestli jste to...
2: Jo.
1: Přesně tak. William vyšperkovaný, to hlava naleštěná, všechno byl absolutně. A oni vám je dali do toho kočáru a udělali s nima obíčku tam po parku, byla spousta koní a všeho. A já jsem si říkal, že kdyby tam pozvali nás dva a my bychom letěli za Charlesem a za Kamilou, do toho kočáru bychom nelezli.
2: Proč?
1: No oni to je na takových, já jsem to vypozoroval, na takových pérách a kdyby jsme tam my dva sedli, tak ten kočár udělá toto. Musel byste přibrat tak 100 kilo,
2: jo?
1: Aby se to srovnalo a pak by museli možná dát o 4 koně víc ještě. Ale je to, bylo vidět, jak se tam krčí a teď, jak ta Kamila už blbě vystupuje, to paní v letech, všechno, ale přesto to bylo dojemný a můj dojem zásadní a pointa je, že pane Holče, až nás pozvou, Charles s Kamilou, přijeďte, Vilzonova 10, sledujeme, celá rodina, i Kate a všechno, tak my tam pojedeme a řekneme jako podmínku, tam zavolá naše paní produkční, že kočáru nepojedeme.
2: Ne, my si dáme jako podmínku, že každý budeme mít svůj kočár, ne?
1: No kolik, oni za stolik nemají.
2: Ale víte, co mě se líbilo? Ten banket byl úžasný a co měli.
1: Všechno.
2: Ale líbilo se mi, když přednášel projev Karel, tak on to zakončil tak jako fialovsky v Ukrajině. A Trump tam seděl, nevím, jestli jste to viděl, a pamatujete si, když takhle seděl někde Václav Klaus kdysi a nesouhlasil s tím, co slyší kolem sebe nebo nad sebou, tak dělal takový... A Trump seděl a ten ani nehnul brvou. A kamenej výraz a pak přednes svůj projev. Jediný slovo nebylo v Ukrajině.
1: No jo, a jestli jste si taky... Nevím, jak jste to vnímal, ale to byla taková facka těm evropským lídrům, že on jede do země, která vystoupila z Evropské unie, všechno, z veškerou parádu. Víte, co dělala v té chvíli ta Lajen? Ta seděla u televize, nepříčetná, měla 3 ibalginy, jako rvá tam na rodinu, no, co tam, proč já? Není tady?
2: Já vím, co dělala. Ona byla nervózní k Savr, klepala se a říkala si, tak co, zavoláme zase Trump a řekne přijeď, soudružko, a něco podepíšem. Vzpomeňte si, když byl minule Británie ve Skotsku na svém golfu, tak zavolal Uršula a řekl přijeď, počkrábnem to. Já ti řeknu, kolik budou ty cla. Ty řekneš, jo, jo, takhle to bude.
1: On teď ukázal úctu k Británii.
2: A tak on má rád Británii.
1: Jasně, a k té Evropě, tady k těm, jak to říct, k těm momentálním elitám, co nejsou bez elity, tak k těm se chová opravdu jako k dobytku. To je fakt drsný. A mně se to nelíbí, já jsem Evropan, vy jste taky Evropan, ne?
2: Já myslím, elita, že jste...
1: Elita ne.
2: A vy jste elita.
1: Ne, já jsem Evropan a myslel jsem, že vy taky.
2: Já jsem Evropan, já miluji Evropu. Za mě je to nejlepší místo k životu. Ale ne, já nesnáším, když někdo spojuje Evropu a Evropskou unii, když to už je horší.
1: Tak ta Evropská unie už pomaličku ne?
2: No já doufám.
1: Bych jako řekl, pane Holče, víte co, naši tady fanoušci, co nás podporují na transparentním účtu, zaslouží, abyste jim poděkoval.
2: To jistě.
1: A oni všichni říkají, pan Holec bude děkovat
2: a pan Xaver bude psát.
1: Uklidní rodinu, dají si nahlas zvuk jako, a čekají na ten váš přednes. A já zatím připravím knihu Říchu. Hmm? Jak se řekne slovenský kniha Říchu, nevíte?
2: To já nevím, Xaver.
1: Že bychom toho, tam napíšeme Rakušana dneska.
2: No tak, ta otázka je zbytečná.
1: A je na tabuli cti, protože je to vrchní rozvraceč vztahu mezi zeměmi.
2: A škůdce Česka.
1: Ale to fotku má pěknou, tady musím říct.
2: To jsme k němu byli asi zbytečně velkorysí, Xaver.
1: Ale proč? Je to hezký člověk, mladej.
2: Já myslím, že tak s takovýmhle kukučem a očima nastupoval, ne? Ale teď už je to horší. Strašidelnější.
1: Ale podívejte se na ty ušiska, tam úplně cítím, jak přijímá ten signál. Rozumíte, to je...
2: Myslí z těch šifr telefonů? Ne, ty mají děti vlastně, ty mají děti.
1: A mimochodem, včera se tak lehce i na radě České televize, víte, jak ten pan Mrze naše zpravodajství posílal ty SMSky těm radním, koho mají volit?
2: Jo,
1: tak.
2: Jo.
1: Tak on tam včera moudře promlouval, jo.
2: Fakt?
1: Tam je vše odpuštěno a pan Mrzena se tam normálně považuje za šefa zpravodajství.
2: Jo.
1: A za profesionála.
2: Ale tak
1: člověk, který si trhnul takovouhle ostudu. A on tam obhajoval otázky vás o Moravce.
2: No, tak to musí nesnát.
1: Musí, no. Tak to víte, má za sebou ty... No a říkal, že hosté do otázek se zvou různými způsoby. Přes mail, přes telefon, přes SMSky a tak. A já jsem vzal slovo a já jsem říkal, no to věřím, však s SMSkama vy to umíte, ne?
2: A co on?
1: Takhle si dělal.
2: On se nezasmál dobrýmu?
1: Ne, ale všichni ostatní se zasmáli. Jen tak. Takže pane Holče, jeďte.
2: Xavere, Marcela Skořepová nám posílá podporu.
1: Marcelu, já mám rád,
2: jo,
1: tak nějak,
2: já
1: lidsky.
2: Taky.
1: Máte rád lidsky?
2: Jasně, stále vám fandím i z Říma, vidíte, ona je v Římě. Tak ta se má.
1: Cože?
2: Je v Římě.
1: Co dělá v Římě?
2: A jí tam má příbuzenstvo přeci, ne?
1: Já Řím nenávidím.
2: Proč? Pro boha, větší město, super město.
1: Nejhorší město na světě.
2: Proč? Proč?
1: To už je lepší Novgorod.
2: Tak vy jste přes to Rusko, no to se...
1: To je Ukrajina, ne Novgorod?
2: Pro ruskej.
1: To je na Ukrajině, ne?
2: Novgorod. Nižný Novgorod je v Rusku, ne?
1: Jižný Novgorod.
2: Ksavere.
1: No to je jedno. Řím prostě nebrat, no.
2: Pověřte si, kde je Novgorod. To je teď dneska velký rozdíl, jestli je v Rusku nebo na Ukrajině, Ksavere.
1: A Bůh, jestli existuje, to mi napadlo.
2: Děláte to skvěle, díky panu Holcovi, Marcela a i díky panu Ksaverovi taky.
1: To tam píše.
2: No. Daniel Klement, na Vilzonku přístav pravdy mistru Ksavera a Holce.
1: To je dobrý.
2: Alena Ravítková, jako vždycky, na Vilzonku od Azalky.
1: Azalka? Tak
2: Azalka, jo. Tomáš Sova, Vilzonova 920, na dvě sochy MPA. Vidíte, jednu ve svetru pro lepšelí na Staromák a druhou v šatičkách pro Holotu do Chanová. To je hezký, to je vtipný.
1: A víte, si to umím představit, že ona by měla sochu, kde by na sobě měla dva svetry.
2: Ale měla by
1: jí
2: mít.
1: By vylízal
2: Savré, měla by jí mít.
1: No my,
2: pro, říkám, jak pro... se říká, nezapomnění, ne? Co?
1: No jasně.
2: Ne, ne, nebudem si nějak angažovat v tom hodnotově?
1: Nemáme na prachy.
2: Co? Vy?
1: No já určitě.
2: Naplňte batoh, naplňte batoh.
1: Ale klub sviní by na to mohl dát. To by nebylo hezký, kdyby klub sviní dělal sochu paní.
2: No, to by se mohla to. Já jsem spíš myslel, kdybyste vy s batůškem nechtěl přijet.
1: No já nemám ani batůžek, ale já, to se dá koupit, ne?
2: Jo, a já mu možná, když půjdete do stanu, tak vám ho dají plnej.
1: Tam jich budou mít.
2: To víte, že jo. A pěkně plný.
1: Ještě bude v některým bude zapomenutý.
2: Jo. Míla Třinecká, Vilozonova 10, Míla Třinecká. Tak děkujeme všem.
1: Knize Hříchu je Vít Rakušan za účast na demonstraci na Slovensku.
2: Já myslím, že Vítek se tady stává lídrem, ne? Pekla, co?
1: Jo.
2: Ale on teda jede, Xavere, ten se utrh ze řetězu zle.
1: Vám přestala, vidíte?
2: To jste udělal schválně.
1: Nepozor, to bude nějaký, nedávaj.
2: Vyšší moc, já tam nedávám. To bude vyšší moc. Vítkova, ne? Co?
1: Jo, já už jsem přišel na to, proč mě to tak sere s tou tuškou.
2: No.
1: Protože jsem se díval na seriál nějaký, tam to takhle podepsal, dal tam tu tušku a šoupnul to sekretářce. A já ten nejsem žádná sekretářka.
2: A já jsem vás tak bral, že jste...
1: Jo, no? já jsem tady jako soukromá osoba.
2: No já jsem vám chtěl říct o kafíčko.
1: Já vám udělám kafíčko.
2: Jo, to byste bylo hodně.
1: Máme nový kafíčko.
2: Fakt? Hm?
1: Lepší? Máme, no lepší. Lepší v tom, že je takhle kafe a takhle pěný a mě to chutná.
2: Aha. Není to podvod nějak?
1: Ne, jenom kapku jaru dáte.
2: Tak to jo.
1: A
2: zapěvní... Vy jste byl vždycky fajnšmekr.
1: Pane Holče, příští týden bude kolikátý už?
2: Dneska je kolik?
1: 25.
2: 18? Tak 25.
1: Příští týden už bude tak do tujího, že já z toho mám úplně nervy.
2: Jo?
1: Hm? Přemýšlím, jestli příští týden nepozvím nějakého hosta do Lzonky.
2: Hredla?
1: Ne, ty sousedy moje. Ne, tak Redl by nepřišel. No, tak možná by přišel.
2: Tak když jsem mu řekl, ať přiveze batůžek?
1: Co myslíte? Myslíte, že by přišel, ten pan, jak se jmenuje? Rakušan.
2: Vítek?
1: Že by tady s náma seděl?
2: Jo, tak Vítek, víte, že ten má rád kritický hlasy. Vzpomněte si na jeho turné bez cenzury.
1: Jako, musím říct, že to je chyba, že to nikdy neděláme, protože s tím Reichlem to byla prdel tady. Mm-hmm. A strašně moc lidí mi to říkalo, že to bavilo.
2: No, já to chápu.
1: Že Jindřich, ale on už nepřijde, protože vy jste do něho hrozně šel.
2: Kde?
1: Ale, no
2: kde?
1: Tady. Do Reichla, jak tady s náma seděl Reichl, ne?
2: Co lžete?
1: No, vy jste byl na něho hrozně, vy jste ne. Si z něho dělal prdel.
2: Ne.
1: Ne?
2: Ne.
1: Já jo?
2: A jestli tak hodnotovou, vy?
1: No. Dobrý, příště domluvíme něco takového. Před volbami byste mohli mít hosta. Hm? Nepřišel by bába?
2: Jasně.
1: On na to by mít čas.
2: To už skončí kampaň.
1: Ale
2: čtvrtek před, počkejte, den před volbama. To začíná v pátek.
1: Kdyby přišel, já mu zkusím napsat.
2: No. Budeme tady mít premiéra v podstatě.
1: A když ne, Babiš, tak aspoň kaska konečná.
2: Jasně.
1: Pane Holče, to je všechno. Těším se na příště. Naschledanou.
2: Já taky se.
3: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Bude-li cena zlata nahoru, jak to tak vypadá, je ten trend.
2: Ano.
1: Bude to záležet na různých věcech. Tak na té minci se to objeví nebo odrazí určitě. A když bude cena stagnovat, tak podle vás...
2: Poroste tou sběratelskou hodnotou sama o sobě. Ale já myslím, že diváky můžeme v tomto smyslu jako upokojit v tom, že to zlato je trvalé rostoucí sinusoida. A mince se kupují z hlediska sběratelského, nekupuje proto, abych je za půl roku prodával, byť jak jste sám tady ukázal, tak díky tomu, že to je sběratelská věc, tak je za půl roku to udělalo prostě násobek té ceny.
3: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, já vás zdravím.
1: Jak pak jste se těšila na mě?
2: Já se na vás těším vždy.
1: Vždy?
2: Hmm.
1: Někdy méně, někdy více.
2: Ne, vždycky více.
1: Vždycky více. Mm-hmm. A jak jste na tom dnes, protože já musím říct, že mám slabou šestku.
2: No, tak vidíte, vy se na mě netěšíte. Co se vám stalo?
1: Nevím, něco se se mnou děje. Hledal jsem na Google příznaky.
2: Uh-huh.
1: V noci jsem měl úplně hroznou chuť na něco sladkého. Uh-huh. Tak jsem šel k Vietnamcovi o 1:30 v noci. Podotýkám, že jsem si koupil tu větší studentskou pečeť a u televize o 1:30 v noci se mi sežral.
2: Hmm.
1: A nejčastější příznaky, jo, a potom jsem měl ještě na něco chuť, tak jsem si rozdělal okurky, to jsem nic jiného doma neměl. Vepsal jsem to do Google a napsalo to, že z největší pravděpodobností se jedná o graviditu.
2: Ano, to si taky myslím. To jsem vám právě chtěla říct, že jste těhotná.
1: No, to je hrozný, ale něco se děje.
2: No to ale není hrozný, to je radostná zpráva.
1: Ne, tak počkejte, z toho děláte srandu, takže jsem z toho takový jako, za celý život jsem snad nesnědl nikdy celou studentskou pečeť.
2: Za celý život jsem snad nebyl gravidní.
1: Nebyl. No a vy to máte zjevně na desítce, já to na vás vidím.
2: Jo, tak já vždycky jsem tak jako pozitivně
1: svítí
2: naladěná.
1: Svítí vám očiska.
2: No. Tak jednak jste mě navnadil tou studentskou pečetí.
1: Vy to máte to ráda obecně?
2: Já taky můžu, no, studentskou pečeť. Jenom teda s okurkama se to servíruje málo kdy.
1: No tak ono je to jako v pořadí, no, ale podotýkám, na pořadí nezáleží, ale nekonzumuje se to zároveň. Musím říct, že v té studentské pečeti byly maliny a není to v tom dobrý prostě.
2: Ne, lepší jsou višně.
1: Že višně taky
2: jsou. Višně v tom jsou. No oni už do toho naflákali kde co hrušku taky, ale u mě vede višňa a pak hruška.
1: Říkal Vietnamec, ptal jsem se ho, jaký to je a říkal, já to nejím. A byl to v tom obchodě, byl brutální smrad, tak jsem se ptal, jako co, jestli tam vybuchnul odpad nebo něco. A on říkal, že ne, že vaří rybu v zákulisí.
2: Ve 2 ráno, jo.
1: No, tak on je tam přes den v noci.
2: No jo.
1: Občas manželka, občas děti.
2: To je nějaká tuhá ryba.
1: No nějaká vietnamská ryba, která se, když se vaří, tak smrdí strašně.
2: V Dobřichovicích, což je sousední město, tak tam je Vietnamec. A ten taky vaří, že často je mu tam cítit jídlo, ale tomu hezky voní. A já právě nedávno jsem viděla, že tam je celá rodina, takže oni si tak různě to nám dají na tu mističku, pak si tam sednou na kus papundeklu před krám a konzumují to. A já jsem mu to chtěla pochválit a říkám, že to je pěkný, že kdyby jako byla ta možnost, takže bych se tam přišla k němu někdy najíst. Říká, to byste nepřežili.
1: Jo, ten bude asi z jiného kantonu, když mu to voní. Ne, tady to smrdilo strašně. Měl bych řadu přirovnání, ale všechna ta přirovnání jsou politicky nekorektní.
2: To si umím představit.
1: Třeba...
2: No?
1: No ne, tak náš soused Tičnov je pan Daněk, strašně hodný člověk, před lety se smul a ten používal přirovnání, když on měl takovou dílnu, vedle baráku a tam tu a tam lepil něco lepidlem. A on to fakt jako hrozně smrdělo, to lepidlo. A on říkal, pojď ke mně do dílny, mám tam zatopený, ale je tam smrad, jak v divčí škole. A já jsem tenkrát nevěděl, co to znamená. Ani do dneška to nevím. Vlastně.
2: Jo.
1: Byla jste někdy v divčí škole?
2: No, to jsem asi nebyla. Byť jsem byla jednu dobu dívče, tak v dívčí škole vysloveně jsem nebyla.
1: A proč zrovna toto říká tak nehezky?
2: No, já nevím. Já zase to znám trochu jinak. Já zase znám, že se říká, že to tam smrdí jak v dobře zavedeném nevěstinci.
1: Jo.
2: Jestli on toto není s tou dívčí škole, jestli ono to není nějaký politicky korektnější termín pro ten nevěstinec.
1: No, teď paní Karol nedávno 2-3 dny na CS filmu opakovali ten dvoudílný český film Anděl s ďáblem v těle, kde je Korn vynikající a tak. A druhá polovina nebo druhý díl se jmenuje Anděl svádí ďábla.
2: Znám.
1: Znáte to. No a je to podle mě jako fakt dobrý. Jo, škoda, že to je tak nekvalitně natočený, to takový na tom CS filmu takový rozsypaný ten obraz, ale je tam hláška, nechápu, jak to mohlo tenkrát projít a myslím, že to tam říká pan Vinklář.
2: Ano.
1: Říká, že na intelektuálky dávají ve slušným bordelu slevu. Si představte, kdyby dneska někdo něco takového řekl, my tady v satirickém pořadu můžeme.
2: No, my můžeme.
1: Ale kdyby někdo něco takového řekl, byť v legraci, napsal třeba na Facebook, umíte si představit, co by všechny Dekroa, Nerudový a všechny ty tu paní, co psala Prcat, paní místopředsedkyně poslanecké sněmovny, jak se jmenuje ta maličká taková, ta paní hodná?
2: Richtrová. No, ale ta nepsala Prcat. To psala Gregorová.
1: Gregorová, no tak,
2: no.
1: Tak nevíte, kdo to psal, tu ceduli. Já myslím, že to bylo společný dílo. Ale toto by určitě pranířovala děvčata, takovou věc. Chování.
2: Proti Vinklářovi by se svolávaly demonstrace feministek.
1: A my můžeme teď to tady citovat jako klasiku.
2: Ano.
1: A nikdo nám nemůže nic říct.
2: No?
1: Vlastně. No. Ale myslím si, že dojde paní Karol na den, kdy přijde nějaká komise. V předsedkyni té komise bude někde jako Pekarová třeba.
2: Ta by byla hezká předsedkyně komise.
1: Místo předseda bude třeba pan Zdechovský nebo někdo z těch lepších lidí. A budou tady ty věci vypípávat.
2: Jo.
1: A na konci, až poběží titulky, bude napsáno, bude takový kulatý razítko, a bude napsáno tento film, prošel schvalovací komisí parlamentu České republiky pro etiku v české kinematografii.
2: A ještě tam budou jmenovitě podepsaný. Jako když přijdete do KFC a tam visí ta cedule, kdo pro vás dneska obaluje ty kuřata.
1: To mají?
2: To mají, že Pepa s Máňou. Tak tam bude vždycky cedule. Tento film pro vás osobně prověřila Pekarová se Zdechovským.
1: No, ale to jste mě překvapila.
2: Máj.
1: Neplete si to se záchodama? Oni mají na záchodcích cedulku a tam vždycky podepisují, když to tam někdo uklidí.
2: Tak o tý zas nevím já. Tak teď se to odhalilo. Já chodím do KFC na kuřata a vy kvůli toaletám.
1: No, na dálnici se mi občas přihodí, jo, že... Takže když je Burger King nebo McDonald nebo KFC, tak možná je to jenom na pánských záchodech. Třeba vy ženy, intelektuálky, to tam nemáte, já nevím. A je tam vždycky taková cedulka, linky a tam jsou vždycky hodina a podpis. A já jsem pochopil, poté, co jsem začal schánit propisku, že se podepíšu, že jsem se úspěšně vymočil, tak mě tam někdo řekl, že ne, na to to není. To tam uklízející píšu.
2: Aha.
1: No. Aby bylo zřetelné, že každou půl hodinu nebo čtvrthodinu nebo hodinu, já nevím, tam někdo přiběhne s košťátkem, ty kapičky u těch pizoárů vyšuruje, vymění toaletní papír a jede se dál.
2: No proto to není na těch dámskej, protože my ženy si to po sobě většinou všechno umíme uklidit sami.
1: Ano, no. S tím bych, ač nerad, jo, souhlasil. No ale je to ta personifikace, že pro vás obaluje kuře, to nevím, jako, ale jestli je to, tak je to hezký. Nevím, jestli se vám to líbí, ale v Americe jsem mnohokrát, a když říkám mnohokrát, tak třeba desítkách kusů, jo, zažil situaci, že přijdete do restaurace a přijde číšník nebo servírka
2: ano.
1: A řekne, já se jmenuji John a budu se o vás starat.
2: Je, to je hezký.
1: A já mám v angličtině spolehlivě naučenou větu, já se jmenuji Xaver a sežeru všechno, co mi přinesete.
2: Já se jmenuji Xaver a čeká tě velká fuška.
1: No, tak víte, já na toto ne úplně s radostí, jako toto není moje velký téma. Protože mě se přihodila nehezká věc pod náma v Las Vegas zahrádce praskla lavička.
2: No tak oni to dělají takový aušusový.
1: No, nedělej. My jsme se tam narvali asi 4 nebo 5 lidí. Byla to taková ta podobná, jak jsou tady jako ty dřevěný, spojený s tím stolem. A najednou řach a byli jsme všichni na zemi. A ono to prasklo. Protože to je totiž asi jenom pro 4 a ještě k tomu normální lidi. Jo, jako 2 a 2. No, my jsme se tam narvali. Načež vyběhnul pravděpodobně šéf.
2: Ano.
1: A já jsem říkal, kluci, utíkáme. Protože ten jako... A on samozřejmě nás zastavil a ptal se, jestli máme v USA právníka, že je všechno v pořádku a že oběd je na nás, ano, na ně, ano. A že se nám omlouvá a že hned nechá přinést další lavičku, která
2: bude mít vystužené nohy.
1: No a není to příjemné, když sedíte v restauraci, která je plná a najednou uslyšíte ten zvuk praskající od dřeva a spolu s dalšími 4 lidmi ležíte na zádech. Jeden drží v ruce kuře, jeden skleničko ještě u toho. Já toto nerad to vzpomínám, no, to nebyl hezký okamžik.
2: Zase je to pěkný, protože vemte si, kdyby se vám to stalo tady, tak za váma vyběhne proto, aby vám vynadal. Ale v Americe za váma vyběhne proto, aby se ujistil, že ho nebudete žalovat.
1: No to tak bylo. Tak on by hlavně tady vyběhnul proto, aby řekl, ne, že vynadal, ale řekl, že to zaplatíte, protože my jsme samozřejmě nedodrželi počet osob. Hovada. Takhle jsme se tam chovali, paní Karol. No. Ale nutno ještě podotknout naši oblíbenou včera, dnes a zítra. Jestli pak víte, kdo má dneska svátek?
2: Náš pan tady nejvyšší.
1: Náš pan vedoucí. Což znamená, že od rána tady všichni stáli v pozoru. Klaněli se, květinový dary, všechno, odmlouvat se nesmí, nic. Museli jsme přijít řádně, jako hezky oblečení všichni. A samozřejmě...
2: A proč jste se jako převlík teda na mě?
1: No, hodil jsem to zpátky do figury.
2: Takzvaně smart casual, no. Jak se říká.
1: A víte, co je ještě zítra za výročí? Krom toho, že máme čar narozeniny. Představte si, že zítra bude 26.
2: Ano.
1: Července.
2: Tak.
1: A 26. července 1855 byla poprvé vydána bábuška. Babička, jo, já už to prostě ukrajinské, no. Naše přátelé říkám, babička má výročí. Zítra.
2: Babička má výročí, to je škoda.
1: A víte, kde byla napsána
2: škoda,
1: babička?
2: Škoda, že se toho nedožila. No, ta byla napsaná v Praze?
1: V Žitné tady.
2: V Žitné, no, v Praze, no, to říkám.
1: Tam každý den jezdím a je tam busta.
2: Je tam pamětní deska.
1: Je tam pamětní deska.
2: A je to takový žlutý dům, mám pocit.
1: Ano.
2: Světle žlutý.
1: Okrový,
2: no. No.
1: A je tam napsáno, v tomto domě napsala Božena Němcová babičku.
2: Je.
1: V tom domě napisala pisatelka Němcová babušku. Buďte trošku, paní Karol, moderní.
2: No ne, to už není moderní právě. Jednak to říkáte rusky a ne ukrajinsky, to za prvé. A za druhé už ani ta ukrajinština nefrčí. Tak vy byste měl vědět, že proti lídrovi svobodného demokratického světa se teď na Ukrajině stávkuje, takže to už prostě nás neplatí. Tam naopak jít s dobou znamená tvářit se, že jste tímto směrem s dobou nikdy nešel.
1: No... Tam se k něčemu schyluje, podle mě.
2: Jo.
1: Ale on teda vzal zpátečku. Pozor.
2: Myslíte Zelčo?
1: Ty protesty byly kvůli tomu, že pan Zelí. Jsem profesor Zelí a vy jste moji žáci, opakujte to po mně. Jestli pak víte, z čeho to je?
2: Ne, nikdy jsem to neslyšela. A to jsem slyšela leda, co jsou.
1: To je Šimek Grossman, podle mě.
2: Fakt, jo. Tak to já mám teda docela nastudovaný a tohle neznám.
1: A to je návštěva zoo, si myslím já.
2: Aha, no vidíte, tak to nevím.
1: Jak Milovský říkal, že je ta užovka přátelská, jak mě hezky obtáčí. To je krajta Milovský. Nadechni se naposled. To nevíte?
2: Ne, to neznám.
1: Tak tam je jistý vystupující doktor, je jistý profesor Zelí, je učitel. No a oni... té povídce je přesně, že přišel Zelí do třídy a říkal, jsem profesor Zelí a vy jste můj žáci, opakujte to po mně. No A tak zelí řeklo, že prokuratura bude spadat pod něj na tu korupci. Protože ona prý na Ukrajině žádná korupce není.
2: No není, to je právě proto, je to lídr svobodného světa a jde nám všem příkladem. No. Oni se tam taky ztrácejí prachy, dokonce se tam ztrácejí ta armádní technika, ale prosím vás, bez korupce. V tom je vlastně ten pokrok. Tady u nás by se to ztratilo díky korupci, tam se to ztratí, protože Ukrajina.
1: No, no a lidi šli do ulic a on hodil zpátečku ještě téhož dne, takže zůstal zase oblíbencem.
2: No. Ale je hezké, že lidi šli do ulic, jo? Že vlastně je to vidět, že následují našeho příkladu. Tady lidé taky chodili do ulic. Bylo to teda úplně k ničemu.
1: Jak dopadli?
2: No, jak dopadli.
1: Revoluce požírá...
2: Svoje děti.
1: Svoje děti. Hmm. No, paní Karol, tak ale já se pořád těším. Od začátku vy jste říkala, že máte krásné téma, že pojedeme na swingers party. Tak já už pomaličku přemýšlím, že půjdu k intimnímu kadeřníkovi, abych vám nedělal ostudu. Jako, chápete? Víte, že to je?
2: Jo, a co vám tam dole bude kadeřit?
1: No, nechce se mi z estetických důvodů o tom hovořit, ale stačí, musíte se spokojit s tím, že půjdu k intimnímu kadeřníkovi proto, abych vám na swingers party nedělal ostudu.
2: Ne, počkejte, na swingers party se nějak rozprchneme.
1: Ne, my naopak utvoříme rojnici.
2: No tak já jsem se těšila, že aspoň na té swingers party od vás budu mít na chvíli pokoj a ani to ne.
1: Co to znamená, že se tvoří rojnice?
2: Že chodíte jeden vedle druhýho.
1: Tomu se říká rojnice?
2: No, to je rojnice. To vám potom to vám potom neproklouzne ani myš.
1: No tak
2: což
1: to je
2: na
1: té
2: swingers party může vypadat docela zajímavě.
1: Tak my vytvoříme rojnici a neproklouzne nám ani myš. No ale řekněte, kdy, abych byl připravený taky.
2: No já se trošku bojím, jestli jsme to už neprošvihli, ale takhle, jo. Anglická vesnice byla v obležení swingers festivalu a je to z 24. července článek, čili ze včerejška, takže už bychom na tu swingers party jeli s vibrátorem po akci.
1: Tak bychom aspoň měli uklízet.
2: Tyjo, to nechcete uklízet.
1: Jak to?
2: To si myslím, že to bude ještě...
1: Tam budou odhozený...
2: Ale to už by bylo lepší uklízet po Černobylu, než po swingers party.
1: Ne, tam budou odhozený ty kalhoty s těma peněženkama.
2: Myslíte?
1: No jasně, plný liber.
2: Tyjo, to, já si myslím, že tam budou odhozený úplně jiný věci.
1: Myslíte?
2: Plný úplně jiných věcí.
1: A použitý. Tak, ale podívejte se, paní Karol, nám nic lidského není cizí. Co si budeme říkat?
2: Ano.
1: Takže my bychom za stranu a za lidi a za ty soudruhy anglické, co bychom neudělali?
2: No ale ono sice ty soudruhy, kteří se účastnili té akce, tak těm se to asi líbilo. Ale nelíbilo se to místním. A víte proč?
1: No tak já, než to řeknete,
2: no.
1: Tak já tu teorii znám. Já vím, co... je největší nebezpečí hromadného sexu. Že vás vynechají. To já vím. Jestli míříte do tohoto punktu, tak to bych chápal. To by naštvalo každýho.
2: No není nic horšího, než zůstat plonkovej na swingers party, to je pravda.
1: No představte si, že tam bydlíte.
2: No.
1: Tam se sjedou lidi za pohlavním stykem z celého světa a vy sedíte na zahrádce. Tam
2: voda, pijete čaj o páté.
1: Pijete čaj o páté a říkáte, kdy už někdo zazvoní, abych tam šel. A on nikdo nezvoní. No. Ale co je teda naštvalo?
2: No, naštvalo je něco úplně jiného, než co vy tady popisujete, byť to samozřejmě může být jenom záminka. Naštvalo je hlasité sténání. Tam se prostě z toho místa, kde to probíhalo, tam se ozývaly tak hlasité zvuky, že to místní rušilo.
1: To je jako u nás v baráku.
2: No právě. A teď si vemte, když vy sedíte na té zahradě, je vám 80, teď to posloucháte, to nikdo nechce, aby mu tady zněly v uších vzpomínky na mládí z nedalekého pole.
1: No proč tam nešli? Nebo to bylo jenom pro vybraný?
2: No, já když jsem viděla několik fotek z té akce, tak ono to vyžadovalo nějaký zvláštní make-up a kostým, že tam nikdo nevypadal úplně normálně, řekněme.
1: To já mám ještě to peří od minule.
2: S peřím byste tam byl za hvězdu. Nějaký make-up bychom taky udělali. A líbil se mi článek na Primě, CNN Prima News, kde napsali, zatímco místní jsou pohoršeni, účastníci festivalu naopak hovoří o bezpečném a inkluzivním prostoru, kde se slaví sexuální svoboda a diverzita.
1: Určitě, to je na mě moc složitý.
2: Ne, to je krásný.
1: Bezpečném, inkluzivním prostoru.
2: Inkluzivní prostor.
1: Právě, že
2: jsem to pochopila tak, že kdyby ten anglický gentleman se zvedl od čaje o páté a šel by mezi ně, tak by ho nikdo nevyhazoval.
1: Inkluze. I kdyby třeba, řekněme, nevypadal.
2: I kdyby neměl ten kostým.
1: Kostým, než tam jsem nemířil. I kdyby třeba neměl...
2: Jako, čím přispět,
1: kdyby třeba už neměl erekci.
2: Jo.
1: Tak to se může stát taky.
2: No, ale tak to se taky může změnit na té swingers party.
1: Jo.
2: Tam můžete vidět věci, že vám půjde hlava kolem.
1: No a já musím mít make-up a kostým, tak jediný, co já vidím východisko, že byste mě udělala tu drag Mary, nebo jak se to jmenuje?
2: Queen. Myslíte
1: Mary,
2: drag nebo? Queen?
1: Drag Queen.
2: Jo, že bychom se poradili s brzboháčem, jak na to?
1: Třeba, nebo s někým, kdo to ovládá, vy byste mě nalíčila.
2: Ano.
1: A já bych to vzal jedním vrzem. Jel bych na tu akci a potom, protože vím, že vaše dcerka má ano, narozeniny, ano, tak bych tam v tom kostýmu přijel a četl bych tam pohádky. Aby už od malička věděla, že správný chlap má namalované řasy, rtěnku, že má make-up, trojky kozy. Teď jsem vulgár.
2: Jak vypadá správný muž?
1: Jak vypadá správný muž? Protože jak tak znám vašeho partnera v džinách, v tričku a letních botech, musí působit v dnešní době absolutně jako nepřijatelně. Co to je jako?
2: No, a Magdalenka by vám mohla pomoct, protože včera na oslavě ve školce dostala dětské umělé nalepovací nehty. No dětské? A s těma vy byste se tam na tom swingers festivalu úplně vyjímal.
1: Musíte pomalu. Dětské umělé ano. Nalepovací prsty?
2: Ne, nehty.
1: Nehty.
2: No taková ta plastová hrůza, co nosí některé ženy na rukou v domnění, že je to sexy, tak aha, oni to začali vyrábět už i pro děti. A nějakou maminku dítěte ze školky, doufám, že nás teď nikdo takový neposlouchá, nenapadlo nic lepšího, než to Magdalence koupit
1: maminka
2: a dát jí to jako dárek.
1: Trošku blbá, ne?
2: Ne, tak já si myslím, že to je jako vlastně hezký dárek.
1: Jo, hezky?
2: Je to hezký dárek, já jí to samozřejmě schovám a dám jí to, až jí bude 18.
1: Jo, aby to svým dětem případně kdyby uvážila.
2: Aby to schovala svým dětem a že jim to dá s tím, až jim bude 18.
1: A neříkejte, že nemají provedení pro chlapce. To v dnešní době vůbec není možný.
2: Já si myslím, že když je chlapec takto orientován, rád si nalepí ty dívčí.
1: Chlapecké, dětské, nalepovací nehty.
2: No.
1: Musí to být všechno, paní Karol, vy byste hned misgendrovala.
2: No ale Xavier, vy jste tady teď úplně... misgendrovala. Vy jste tady teď naprosto pozoruhodným způsobem vyhmátnul mezeru na trhu. Protože je opravdu možné, že chlapecké nalepovací nehty umělé dosud se neprodávají.
1: Tak to je chyba.
2: Že maminky dětí, které, nebo chlapců, kteří zjistili ve svých 3 letech, že jsou vlastně dívkami, teď zoufale obíhají drogérie a obchodní centra a zjišťují, že nalepovací nehty pro chlapce prostě nejsou.
1: Představte si, co takové situaci musí vyvádět předsedkyně jihočeských kojících matek a biomatek, když zjistí, že něco takového, taková nespravedlnost pro jejich dítě existuje. A musí být úplně v prdeli.
2: No jasně.
1: Musí říkat, to je, musíme napsat okamžitě ministru pro lidská práva a jestli to

0: nevyřeší, poženeme to vejš.
1: No.
0: No, tak paní Karol, já bych to ukončil tím, že příště nám musí dát vědět s tou party swingující dřív. A to znamená, že tam hraje swingová kapela taky, ne?
1: Vy si pletete swing a swingers.
0: To je
1: no, ale já jak si to tak představuju, nebo jak mám informace o tom, jak tyhle věci probíhají, tak ono byste křičel tak nahlas, že byste tu kapelu stejně neslyšel.
0: Prosím, já si pořád nedou představit, že to je takováhle akce, dobře, tak třeba se to někomu líbí, bude to mít spoustu, upřímně říkám, že tady žertu, jakože bych tam v životě ne. A takže když jedu na akci, ono je to třeba přes víkend. Nebo jak to je dlouho?
1: No určitě je to na pár dní, abyste se tam vůbec stihnul rozkoukat
0: a co
1: pořádně.
0: Já, řekněte mi, co já bych zbytek času se svýma 8 minutama tam dělal. Já bych si musel vzít pletení nebo něco. Něco. A protože já myslím, že pro většinu lidí to musí pak strašná nuda už, ne?
1: Ne, já si to úplně představuji příští rok, jak přejedete, budete v ruce držet takový uháčkovaný cosi a řeknete, paní Karol, tady jsem vám na swingers party ve volném čase uháčkoval klobouček.
0: No, tak to já budu mít, jestli je to na den, tak já budu mít přesně 23 hodin a 52 minut na háčkování.
1: To budete mít celý víkend.
0: Celý víkend,
1: no,
0: to je?
1: No.
0: No a tam je i občerstvení jako a tak?
1: No určitě, to víte, že jo. Tam je full service.
0: Takže
1: tam byly i stany
0: intimní.
1: Takže
0: se tam prodává třeba smažený sýr a všechno.
1: Jo, si dám tak zobnu. V Anglii tak spíš smažená ryba.
0: Smažená ryba.
1: No.
0: Fish and chips.
1: No.
0: No to já nevím. Já tam nepojdu, paní Karol. Fakt asi.
1: No tak ale on tam nemusíte jezdit, to je i tady.
0: Je to tady?
1: To je i dokonce tady, bych řekla, jako v politice.
0: Jakože kámen cihlu?
1: No, tak když se podíváte na takovou koalici Spolu, tak tam je to taky všichni se všema.
0: A víte, že jo?
1: No.
0: Že to má ty znaky?
1: No jasně, no to je vlastně tyhle ty předvolební koalice, to je jenom taková politická swingers party.
0: A je tam i ta inkluze obsažená?
1: Ano.
0: Protože oni tam sedějí, ti pantáti z toho Spolu říkají, i toho Jurečku musíme vzít mezi sebe. Takže musí se chovat inkluzivně.
1: Jo.
0: No a co tam máte dál? Co vás ještě potkalo?
1: No počkejte, tak ještě je zajímavá věc, že první česká transgender žena se probojovala na prestižní soutěž krásy do Thajska.
0: No to je super.
1: Takže já to začínám, přátelé a Xavere, vidět tak, že my budeme mít to příští léto obsazený.
0: Počkejte, transgender žena je, že byla žena a je muž? Nebo
1: jsem se vás právě chtěla zeptat, jestli v tom nemáte nějaký jasno. Já v tom taky tápu.
0: No když je transgender žena, tak je vytransgenderovaná na chlapa, ne?
1: Já myslím, že transgender žena je muž, který se převléká za ženu.
0: No, ono se
1: že
0: říká,
1: to je žena, že která má dole jaksi jiný typ příslušenství.
0: No jak oni ještě můžou být v tom přechodu, nebo jak se to říká, ne? To jste v tranzici, nebo jak? To ještě nějakou dobu
1: vám... Nepočkejte, přechod a tranzice, to...
0: To vám nějakou dobu píchají ty...
1: Hormony.
0: Hormony a všechno a no. Pak teprve začnete. Mě těch lidí líto, no já to beru.
1: Nepočkejte, protože by vám jich mělo být líto?
0: Jedou
1: na soutěž do Thajska?
0: Nešťastní.
1: Tak i to vás může potěšit.
0: Představte si, že žijete život, paní Karol, a máte pocit, že jste se narodila do špatného těla. Říkáte si každý den, ráno, v poledne, večer, říká, já bych tak chtěla být v těle Xavera.
1: No.
0: A tak si to vyzkoušet na den s těma pneumatikama, jaký to je. A potom se dostanete do tranzice.
1: A pak do Thajska.
0: Píchnou vám ty hemeroidy, nebo co to píchají, a potom už budete jako já. No co je? To tak chodí?
1: No.
0: No a ona se teda probojovala, nebo on se probojoval, nebo kdo se probojoval?
1: No, ten člověk se probojoval.
0: Ono se to probojovalo?
1: Ono se to probojovalo do Thajska a tam to bude soutěžilo za Česko v soutěži.
0: A jak to skončilo?
1: No to zatím nevíme. Protože se to teprve probojovalo a ještě se to nerozhodlo.
0: Jo, to teprve bylo. A kdy to je, to ještě stihneme do Tajska.
1: No já nevím, já bych tyhle akce nechala všechny na příští rok.
0: No na druhou stranu, není vám podezřelý, že to je zrovna v Tajsku?
1: Já si myslím, že zrovna do Tajska to patří teda.
0: Protože tam je to prý tak, že nikdy nevíte.
1: No právě, no.
0: Do poslední chvíle.
1: No, a ale...
0: Já jsem tam nikdy nebyl, nikdy bych tam nejel. Pro mě tento směr, jako všechno, co je od Pezinku dál, už je pro mě nepřijatelný.
1: Čiže na benzínku?
0: O Pezinok.
1: Jo, jo, Pezinok.
0: A já mám rád Ameriku, tak tam ještě jako... No, tam už to taky...
1: No, tam už,
0: ale
1: tam už to jede.
0: Představa, jste v Tajsku... A teď tam ti východní Němci jezdí za tím sexem a je jim jedno, co to kde má, hlavně, že prostě tam můžou dělat ty prasárny. Tak já se tomu nedivím, že to je v Tajsku.
1: Ne, říkám, že si myslím, že tam to patří.
0: Proč to není v Petrohradě?
1: Protože Putin není dostatečně inkluzivní.
0: V Ermitáži.
1: No. Volodě, ten není inkluzivní, to už byste měl vědět. Ale já jsem si vzpomněla, zrovna nedávno jsem slyšela v autě písničku, když jsem někam jela, která mě provázela část mojí puberty. Já nevím, jestli si ji vybavíte.
0: To jsou holky z naší
1: jak tam byl? Ne, prosím vás, to byla puberta někoho úplně jinýho.
0: Jak to?
1: To jsem ještě ani nebyla na světě, když se tohle zpívalo, prosím vás, holky z naší
0: Když
1: školky.
0: Mě bylo tak 13. 12, tak no, to byl největší šláger.
1: No, to jsem ještě nebyla na světě.
0: Jste byla na světě? Kde ne. Jste byla?
1: No, tak ještě jsem chodila po houbách.
0: Fakt?
1: No, ale slyšela jsem právě písničku svojí puberty. Já nevím, jestli si to vybavíte, jak se tam zpívá Zlato, pojď na to, ať to stojí za to.
0: To nevím.
1: A tam je přesně ten děj, že někdo jde, chlap jde na diskotéku, zbalí tam krásné děvče, že jo, a teď jdou k němu domů. A výsledek je, že když teda to děvče se obnaží, tak jaksi to není děvče, ale je to chlap, který si klek a říkal Zlato, pojď na to, a to stojí za to.
0: A kdo to zpíval? Zaborová s Reskem? Nebo to? Já to vůbec ne, nebudu.
1: Dokonce ani Karel Gott, nikdo takovej. Já nevím, vlastně ani si nevybavím jméno toho zpěváka, ale jenom je to vlastně vtipný, jak se to v čase mění, že v té době, kdy to frčelo a hrálo se to na diskotékách, tak se tomu jako všichni smáli, protože to mělo takový vtipný text. Můžete si to najít na YouTube. A říkali jsme si, to přece jako není možný, hej, to není možný. A vidíte to, hele, stačilo dospět a možný to je?
0: A to mě překvapuje, paní Karol, protože já žiju v tom, že vy jste z takové lepší rodiny a říkal jsem si určitě, paní Karol, od balíčka říkali, toto je Má vlast, Bedřich Smetana a Dalibor a já nevím, jak se jmenují ty jednotlivé věty, nebo co to je. No. Ne? A vy jste poslouchal takovýhle prasárničky?
1: No jasně, no, tak to jsme poslouchali jako děti všichni.
0: No není u
1: tak
0: vás...
1: Mou vlast posloucháte, když přijdete domů a když jedete ze školy, než tam dojdete, tak si poslechnete Zlato, pojď na to. A víte, další že... takový šlágr ještě byl, to možná taky znáte. Mládí jsem se učil hrobařem, jezdit s hlínou, jezdit s trakařem. Koupat hroby byl můj ideál.
0: Ano, to byla taková písnička.
1: No a to bylo tak jako plus minus podobný období.
0: Jo. Ale pořád mě to teda nezbavuje toho nepříjemného dojmu, že nezlobte se, já to musím říct, že u vás je zanedbaná výchova.
1: No. No tak to je taky základní předpoklad k tomu, abych v této společnosti mohla vůbec fungovat.
0: A přitom jste vyrostla v celkem jako solidní ženu a hezkýho věku jste se dožila. A všechno jako...
1: A ještě možná dožiju, já nemám v plánu to dneska úplně zabalit.
0: Vše dožijete.
1: No.
0: Já myslím, jako vypadáte skvěle.
1: O, děkuji.
0: Vypadáte skvěle a dlouho hrající desku už bych si nekupoval. Ne, tak to je. Já myslím, že tady šef ještě budete jak 20 let. Říkal ne, ten
1: jo,
0: chlapec.
1: Jo, ne, vy ještě vydrží, vy jste dobré, vy ještě vydržíte tak 20 let.
0: To říkal tomu Polarejchovi, ten chlapec.
1: Polarejchovi, no.
0: A
1: to
0: přitom,
1: bylo,
0: že?
1: To bylo ale krásný. Tam je, když se na to zaměříte, pustíte si tu scénu znovu, tak dokonce i ten štáb, jako už to neudržel a vyprsknul tam smíchy, to mě na tom hrozně baví, jo. To, že Polarejch nevydržel, to je jasný, ale i ten kameraman tam tak jako cuknul kamerou a...
0: No, tak dobře, no.
1: No a přitom stačilo dát řetízek do jiného hrníčku a jenom.
0: Kde takovýmu chlapečkovi je konec? Chápete, že ten to bude mít celý život na talíři?
1: Tak když si změní image.
0: No, tak ten tam bydlí někde na Větrné Hůrce, tam to všichni znají, může mít něco chce, budu ho připojit na den denně.
1: No, ale tak já si myslím, že to může mít dobrý.
0: Jo?
1: Jo, tak přijdete do cukrárny a řekli, je, já vás vám z televize, tady máte větrník.
0: Myslíte, že to je tak, že se s ním lidi chtějí fotit a podepisuje se na počkání?
1: Je to možný.
0: Že jo?
1: Je to možný. Já bych na jeho místě, abych to dělala. Takže když to s tím řetízkem takhle nevyšlo, tak ty prachy musíte dostat nějak jinak.
0: Já jsem si totiž říkal, kde třeba je konec takové Aničce Dajdou.
1: I drank too much last night, I missed the bus.
0: No ne, to...
1: No ta teď dělá podle mě jazykovou poradkyni Petru Fialovi. Protože on, když mluvil s Bidenem na té návštěvě, já jsem tam tu Aničku jako slyšela.
0: Jo, jo. Já teda jsem ten poslední, kdo by to mohl kritizovat, protože nemluvím anglicky, ale mě nejvíc baví, když anglicky mluvil Sobotka Bohuš.
1: Sobotka? Jo, vy myslíte Dear Friends.
0: Jo, ten...
1: No more social dumping.
0: Ale víte... To je zlý, že se tomu smějeme. Víte, že to je zlý?
1: Ne, to je úplně v pořádku.
0: Ne, to bychom neměli, bychom mít...
1: Ne, on by neměl jako tehdejší, myslím, že to pronášel ještě, když byl premiér, on by jako tehdejší premiér neměl mít takovouhle úroveň angličtiny. Takže my se tomu smějeme i naprosto v pořádku.
0: Není,
1: tomu se máme smát.
0: My jsme zlí lidé.
1: Ne, on měl zlou jazykovou vybavenost.
0: Dobře,
1: a proto se tomu smějeme.
0: My bychom v sobě měli pochopení. A prostě se tomu to nesmá.
1: No. Tečka. Tak to já pro to pochopení nemám.
0: Nemáte vůbec.
1: Já když slyším někoho, jak vypráví Dear Friends, no more social dumping, no more slave drivers, tak...
0: Jsme na konci, paní Karol. Těším se na příště.
1: No já se taky těším a hlavně doufám, že na konci budou někteří, o kterých jsme se tady bavili, na konci.
0: Mějte se hezky a naschledanou.
1: Vy taky, naschledanou.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořad Na férovku a se mnou ve studiu, jako pokaždé sedí politolog Jan Kubáček.
2: Všechny zdravím a dneska jsem bojovný. Jsem teďka pozitivní energie, jen mě ukažte nepřítele.
1: Pozitivní energie, já jsem si tě prohlížel, říkal jsem si, že uvidím nějaký známky malomyslnosti v tvojí tváři, ale já vidím jenom cynický úsměv.
2: Já jsem zaťatej.
1: Ty jsi zaťatej, no proč sleduju malomyslnost, protože premiér Petr Fiala pronesl mimořádný projev k národu, který byl mimořádný tím, že v něm nic nového neřekl, současně oznámil, že potřebujeme zrušit to, co jeho vláda odkývala, odsouhlasila v Evropské unii a že měl mimořádný vysílací čas, řekl bych velmi nepremiérský a méně důstojný na projevy premiérské k národu, a sice v podvečer v 17:30. Tak to je asi na něm jediný to mimořádný.
2: Tak byla to taková kubánská zkušenost. Tam se přes den čtou noviny, tak my jsme měli na konci nebo vrcholící pracovní doby premiérský XT mimořádný projev. No, jak vzpomínáš, prostě došlo k nepřátelskému převzetí nejen z Strakovky, úřadu vlády, ale Petra Fialy. Prostě kdyby dneska začínal nebo včera začínal, tak řeknu dobrý popis reality. Dělá to 3 roky, co pro to udělal, a nemůžeš bojovat ve světě za lepší zítřky, když bojuješ proti vlastnímu průmyslu, jak zbrojnímu, tak českému kompletnímu, tak například chemickému.
1: Já musím říct, že když jsem ho sledoval jako ve videu, tak se obávám, že se mu do tváře začala vkrádat zachmuřenost jeho osobního cenzora plukovníka Foltýna, protože fakt během toho projevu vypadal tak, že já jsem se začal bát, že dojde k nějakému náletu nebo že vyhlásí válku, nejspíš Slovensku, protože skutečně to bylo malomyslný za mě. Jenom musím říct, že teda nechápu, kde vzal to, že lidi propadají malomyslnosti, možná jenom z jeho vlády, z jeho 3letky, ale jinak kolem sebe malomyslnost nepozoruju. Každopádně Férovku můžete poslouchat na platformě gazety.com anebo Apple Podcastech a taky Spotify.
2: A my vám za to děkujeme a řekneme, co německé volby udělají s námi.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Lukáš Farský je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pan Lukáš Farský je vlastně youtuber, člověk, který natáčí videa. Jste také vlastní profesí technolog, ale to dneska není vůbec důležité. A ta vaše videa jsou velmi poučná, protože natáčíte videa s lidmi, kteří jsou závislí na alkoholu, na drogách, na gamblingu a na kdečem. Musím říct na úvod, že by si to měli všichni najít, i ti, kterých se to netýká, protože je tam mnohdy i vylíčeno, jak rychle do toho člověk spadne. A je potřeba jako říct na úvod, proto jsem vás pozval, že obdivuju ten respekt, který je z toho cítit, kdy jdete k těm lidem, nebo možná empatie. Může to být také tím, že vy jste si prošel období závislosti. Těžko říct, co se vám přihodilo, ale já to řeknu, proč jste začal pít?
2: Proč jsem začal pít? Začal jsem pít vlastně už v naší společnosti, to je norma. Takže já jsem vlastně v těch 16, 17, 18 normálně začal pít, jako všichni ostatní, chodil jsem na diskotéky.
1: Teď je vám 38.
2: Teď mi je 38, ano. Ještě bych se vrátil na ten začátek. YouTube Jas Abstinenti Jablonec, se dají dohledat videa.
1: Jas
2: Abstinenti Jablonec.
1: A zalajkovat, jak se říká?
2: Jasně, hlavně dát ten odběr. Že?
1: Hlavně dát odběr, ano.
2: A začal jsem točit videa, abych přiblížil tu závislost veřejnosti, protože já v době své aktivní závislosti jsem vlastně se snažil přestat pít, nešlo mi to a je to furt jako tabu, bylo to tabu, ale moc se o tom nemluví a když jsem zjišťoval informace, tak jsem jich moc nezjistil. Je to stigmatizovaný prostě. Závislý člověk, nebo když si řeknete alkoholik, tak vidíte toho bezdomovce. Jo, to je ta aktivní závislost, to je taková ta jako konečná, nebo konečná ne, ale ta nějaká fáze. Ale většina alkoholiků normálně chodí do práce a odpoledne pije víc, než je zdravý a jsou v tom kolotoči toho pití a té práce a té závislosti.
1: Jste z toho venku?
2: Dneska jsem 7. rokem abstinentem. Nejsem z toho venku. Jsem abstinující alkoholik.
1: Ne, to mně přijde hrozně krutý, že jo. Se u tohoto říká abstinující alkoholik. Mm-hmm. Tak já vás nechci vidět jako alkoholika, ani nikoho jiného z těch vyléčených. Proč to tak říkáte?
2: Já jsem abstinující alkoholik, já to tak říkám, tak se to říká, ale já zase s oblibou říkám, že alkohol už není jako, není to pro mě téma v tom mém životě. Nepotřebuju ho k tomu, abych fungoval, což jsem dřív potřeboval.
1: Dobře, a jak dlouho jste v tom byl?
2: Od těch 18 let, kdy jako byly nějaký ty první příznaky té závislosti, do 26, kdy jsem se začal léčit ambulantně. A ambulantně jsem se léčil 5 let, do 31. A ta ambulantní léčba nebyla úspěšná. Nebyla tam ta abstinence. Ale spoustu mi ta ambulantní léčba jako dala. Měl jsem tam spoustu recidiv, měl jsem přesmyky závislosti z alkoholu na marihuanu, z marihuany na návykové léky. To byl poslední rok mý ambulantní léčby, kdy jsem dennodenně užíval ať už nějaký benzodiazepíny, nebo...
1: To je Stilnox? Benzák? Nebo Xanax?
2: Stilnox je hypnotikum, myslím. Ten jsem taky užíval, hypnogen, ale ty benzodiazepíny to jsou spíš lexauriny.
1: Lexaurin.
2: Tak, a ty jsem užíval poslední rok a poslední rok to byl totální jako... psychický dno.
1: To znamená, že si ji vezmete kolik za den, když už se to léčí?
2: To, co jsem měl, tak jsem snět. Já jsem ráno si nedokázal představit den, že bych vstal a nedal si aspoň jeden ten prášek. Bez toho jsem nevstával. To jsem jako alkoholik, když jsem pil a měl jsem nějaký ten týdenní tah třeba, tak jsem si ráno musel dát panáka. A tady jsem si musel loupnout aspoň jeden prášek na spaní po ránu, aby fungoval. Ano. Bez toho jsem prostě nevstal.
1: Prášek na spaní po ránu?
2: Ano. Do toho nějaký ten Lexaurin aspoň, aby...
1: No, řekněte, popravdě, pane Farsky, máte na to někdy chuť?
2: Určitě, jo, ty chutě občas přijdou. Ale čím díl abstinuju, tak ty chutě slávnou. Jo, bývalo to... já jsem to nedořekl, ale v 31 jsem nastoupil ústavní léčbu v Kosmonosech na oddělení léčby závislosti a tam jsem byl vlastně 4 měsíce a týden. A ty abstinenční příznaky, jako jsou z začátku nejsilnější, říká se, že na těch lékách to je jako, že bývají jako nejsilnější ty abstinenční příznaky. Dostával jsem i v té abstinenci ty první rok, dva jako silnější absťáky, suchý recidivy a tak. Mm-hmm. Bolesti hlavy, klepání rukou a tak dále.
1: Yes. Takže při troše nadsázky lze říct, že vy jste toho vypil tolik, co já jsem ani nepřeplaval. Jak si říká vtipně?
2: Určitě. Kolega říká často, že si svůj rybníček jako vypil, když mu někdo nabízí alkohol a že to byl velký rybník. No.
1: K tomu, jak točíte ta videa, protože to je nejdůležitější. S tím vědomím a s tou zkušeností a s tím zážitkem, našel jste už někoho nebo nějaký příběh nebo třeba jednu větu nebo jeden čin, pro který nemáte pochopení, že jste říkal, tak toto opravdu nechápu.
2: Jako v té závislosti?
1: No u těch lidí.
2: Těch lidí.
1: Protože vy s nimi mluvíte velmi jako lidsky a mám pocit, že někteří z nich, pozor, abychom zase to nezveličovali, někteří z nich vám toho hodně řeknou.
2: Určitě, ale to je všechno daný tím, že já jsem si tím prošel a já fakt jako vím, co o nimi pojede. Já s nima jako chodíme na různé terapie, jo, a alkoholik alkoholikovi prostě rozumí, jo. Alkoholika normální nezávislý člověk pořádně nechápe. Jo? Není to jednoduchý pochopit tu závislost. A já tím, že jsem si tím prošel, tak si rozumíme. Fakt tam jakoby to pochopení je jiný, si myslím. A já jsem těch příběhů slyšel už tolik. Jednak v té léčebně. To jsou ne desítka, to jsou stovky.
1: Vy jste byl v Kosmonosech.
2: V Kosmonosech.
1: To tam mnohokrát zmiňujete v těch videích.
2: Jo, byl jsem v Kosmonosech a v rámci té léčby těch příběhů, to fakt jsou stovky příběhů, co už jsem slyšel a myslím si, že už mě jen tak něco nepřekvapí. Fakt jsem slyšel věci, u kterých fakt jsem chtěl brečet, běhal mi mráz po zádech a není to nic hezkýho občas.
1: Neviděl jsem asi úplně všechna ta vaše videa, ale řekl bych, že třeba 90%. Včetně toho, že minulý týden zesnul jeden z těch alkoholiků, jestli to tak lze říct, tak vy jste tam tak symbolicky svíčku zapálil, bylo to dojemné. Z toho všeho, co děláte, já mám pocit, že jedním z těch cílů vašich je odstigmatizovat ty lidi. Protože ať jsme, jací jsme, tak je pro nás na světě místo, tak to stojí prý někdy v Biblii. Ale problém je, že je-li někdo závislý na kouření, jako třeba já, a to tak, že asi velmi už, nebo na něčem, třeba na ty prášky na spaní, co říkáte, tak v ty lidi není potřeba ztrácet důvěru. Protože ten kuřák většinou tu svoji závislost tak je někde naštvaný, si už zapálit a nebo si zapálí někde, kde všechny naštve a tak. Ale nemusí si vymýšlet ty příběhy, nemusí vlastně lhát. Buď to doma hulí nebo nehulí, buď to v autě hulí nebo nehulí a stojí před hospodou nebo nestojí. Ten problém vy říkáte toxici, že? Těm, co mají drogy. U alkoholiků a toxiků je ten problém, že se jim nedá věřit. Je to tak, nebo to je jenom můj dojem?
2: Je to tak. Závislí lidé jsou nejlepší lháři na světě. Ty pro tu drogu udělají cokoliv. Jo? Vemte si, že se večer probudíte, máte absťák, potřebujete se napít, tak vstanete a jdete na benzínku, pěšky klidně, 2 kilometry, zavoláte si taxíka, uděláte cokoliv prostě pro tu drogu.
1: Dokud na to mám?
2: I když na to nemáte, pak začnete krást to, jako uděláte cokoliv právě. A jako standard je, že prostě dokážete vymyslet jakýkoliv příběh jenom proto, abyste si obhájili to závislostní chování, jo, který je strašně silný. To, když si budete chtít zakouřit, tak přesně jste to řekl, že jo, prostě uděláte jako cokoliv, abyste si zakouřil. Mimochodem 3 roky nekouřím.
1: Nevím, cokoliv, jestli cokoliv. Někdy trpím.
2: Hm?
1: V letadle trpíte třeba.
2: No, záleží, jak
1: máte
2: dlouho.
1: Máte na to chuť.
2: Záleží, jak dlouho.
1: Ale kdybych byl závislý na alkoholu, tak v letadle jsem v pohodě.
2: Můžete se napít.
1: Na prášky v letadle jsem v pohodě. Hm? Nebo kdekoliv jinde. No, jinými slovy, vy se asi dennodenně, nebo velmi často, vy netočíte dennodenně, ale točíte často, setkáváte s tou lží. A jak to člověk je schopen přijímat?
2: Já tím, že jsem to dělal to samý, já jsem taky lhal.
1: Máte pochopení?
2: Mám. Já jim rozumím, těm klukům, těm holkám, vím, proč to dělají. Vím, proč to dělají v tuhle chvíli a doufám v to, že se to nějak otočí časem. Jo, ve chvíli, kdy oni přestanou živit to závislostní chování a vlastně začnou třeba abstinovat, tak je důležitý tam otočit tady to myšlení a já v to doufám, že to jako jednou do toho bodu dojdou.
1: No. Řekněte mi jeden detail.
2: Ještě si můžu. A já to třeba v těch videích nekomentuju jenom proto, aby ta veřejnost viděla, jak to je doopravdy, že jo?
1: No, vy to ani nekomentujete, ale ano. Nedáte ani žádným způsobem najevo, že teď lže. Vy s pochopením hltáte v uvozovkách, co říká,
2: ano,
1: ale neuděláte ani takový to, což bych asi udělal já v tu chvíli.
2: Nechci soudit a vím, že to ukáže čas. Dneska
1: dobře.
2: My jsme ještě jako nemluvili třeba o tom, jakoby, jak to začalo s tím Danielem, s tím Danem. To byly první videa před rokem a čtvrt.
1: A to byl ten, co, promiňte, já abych se zorientoval, to byl ten, co jste ho chtěl dostat na detox.
2: A dostal.
1: Dokonce jste mu dal ten telefon. Vy jste je chvíli.
2: Jo, několikrát.
1: Několikrát dokonce.
2: Několik telefonů.
1: A to je jeden detail a tím pádem s toho příběhu. Mám to rozumět tak, že vy jste šel, koupil jste telefon, byť nějaký jako jednoduchý kartu a vy jste mu řekl, tady máš telefon a když bude problém, zavolej mě. A on přišel potom druhý den nebo za 2 dny už i bez telefonu.
2: No, to bývá.
1: To tak bývá, jo.
2: Mm.
1: Kolik jste už nakoupil mobilních telefonů?
2: Hodně. Hodně těch telefonů i lidi poslali. To nespočítám, fakt nevím. Těch telefonů pár
1: je to důležitá věc, být s nimi ve spojení, i když víte, že oni ho možná propíjí ten telefon.
2: Je. A hlavně je to pro ně, oni ve chvíli, kdy jako to myslejí vážně, tak je to jako jediný prostředek, jak oni se spojí s těma institucema, který můžou pomoct. Že jo?
1: Takže
2: ale samozřejmě tam můžou dojít, jo? Slouží to i k naší jako komunikaci mezi mnou a jimi.
1: Takže vám pomůže, když má někdo doma třeba starší telefon, který nepoužívá, když koupí kartu nabitou a s nabíječkou vám to pošle, jo?
2: Jasně, jo.
1: A vy víte, co s tím?
2: To je
1: inspirace pro diváky.
2: To se děje standardně.
1: Z vaší zkušenosti, jo, promiňte, my jsme chtěli ještě k tomuto konkrétnímu chlapci. Vy jste usiloval o to, aby šel na detox, on měl v jisté chvíli výmluvy, dokonce neměl doklad, jestli si dobře vzpomínám. Ano. Potom babička, protože on nějak vegetoval s babičkou. Vy jste řekl, dobře, tak půjdeš v pondělí v 10 si pro doklady, tady máš telefon, domluv si to tam. A on se to v jisté chvíli začalo rozpadat, protože z toho, co já vidím ve videích, tak ono to nešlo ho tam dostat na začátku.
2: Nešlo.
1: Já bych to asi vzdál. Mm-hmm. Vy tady vytušíte, že se to povede?
2: Tady to jsou, co popisujete, to jsou ty začátky před tím rokem a kousek, kdy několikrát jsme dělali občanku, to nebylo jednou, to bylo víckrát. Ta občanka se musela zaplatit.
1: Jsme dělali, znamená co? Že vy ho nakonec tam vedete za ruku?
2: V podstatě jo, zkoušeli jsme vyříznit nějaký nějakou tu sociální podporu a tady ty věci. To se nikdy nepodařilo, jo? Třeba ta hmotná nouze, to se nám nikdy nepodařilo. Ale občanky jsme vyřídili asi 2 nebo 3. Do toho ty telefony, zkoušeli se zařizovat ty detoxy. On za tu dobu nastoupil na detox 2x, dokonce 1 i do léčby, ale podepsal reverse. A tady jsme u toho, že jakoby, jak to s nima nevzdávám, že jim jako věřím nebo nevěřím, tak dneska on po tom roce a kousek nastupuje na ten detox, který si zařídil sám a má na to úplně jiný náhled.
1: Kde je teď?
2: Připravuje se na detox, za 2 dny nastupuje.
1: Takže teď je pravděpodobně někde skalený.
2: Ne, je střízlivý.
1: Střízlivý.
2: Já jsem s ním mluvil, než jsem jel sem, tak jsme si volali. Tam už to točení není tak intenzivní, ale je vidět, že za ten rok a kousek ho celý tady to snažení někam posunulo. A já si myslím, že každý ten pokus měl smysl. Mm-hmm. Jo, u toho alkoholika to tak je. Vemte si, já jsem v té ambulantní léčbě to zkoušel 5 let. 5 let a neabstinoval jsem. Sice jsem teda nebyl na ulici, ale ubližoval jsem těm blízkým rodině, přítelkyni a všem.
1: Kolikrát jste teda vy sám zklamal?
2: To se nedá spočítat. Nesčetněkrát.
1: No ne, zklamal ve smyslu, že jste se šel léčit a vzdal to.
2: Ani jednou. Já jsem byl ve stavu, kdy v té ambulantní léčbě jsem to furt sliboval, zkoušel to a furt jsem zklamával. Jo? Tam jsem to nemyslel jako vážně, tam jsem to furt dělal z nějakého donucení, dělal jsem to pro tu rodinu a nikdy jsem to nedělal pro sebe. A až pak po těch 5 letech toho marného zkoušení jsem na tom byl tak psychicky špatně, že jsem si řekl, že jdu udělat něco pro sebe. A teprve tam se jako to točilo. Přehodnotil jsem ty hodnoty. V té době strašně mi vadilo, jak na mě budou nahlížet ty lidi. Co si o mě budou myslet. To je ten alkoholik, co byl v blázinci. Dneska jsem tady a mluvím o tom a nevadí mi to, protože spousta těch alkoholiků jsou samozřejmě ty kluci na ulici, ale spousta těch alkoholiků je funkčních, chodí do práce, jak už jsem říkal, a jsou to vzdělaní lidé. Různých profesí, jo, skrz společnost.
1: Řekněme, pane Farský, že ať to připomínáme, že ten váš YouTube kanál, abychom řekli přesně ten název, je to...
2: Jas, abstinenti, jablonec.
1: Jas, abstinenti, jablonec. A tam jsou ty příběhy, o kterých tady mluvíme, jen tak rychle k dohledání. Která z těch závislostí, to znamená, řekněme, gambling, drogy, alkohol, je nejhorší podle vás? Dělá největší paseku?
2: Závislost všeobecně. Že závislost jako taková je jenom jedna. A je celkem asi jedno na čem. A nejhorší za mě je ten alkohol, protože je tolerovaný společností.
1: Jo.
2: Je všudy přítomný. Jsou na to reklamy a ty dopady na tu společnost jsou prostě obrovský.
1: No a když se to spojí, protože jsem teď sledoval u vás jistého pana Ondřeje, tuším,
2: Ondru, ano.
1: Který měl alkohol, potom začal do toho ještě hrát a hrát ve velkém.
2: Ano.
1: I když nevím, jak tam u vás vypráví, najednou jsem vyhrál 700 tisíc, nevím, jestli je to vůbec možné a tak. Drogy, alkohol, gambling a ještě v posledním díle závislost na pornografii. Tak předpokládám, že od něj se ještě něco dozvíme v dalších dílech, ale je to, když se to spojí, je to o to horší?
2: Určitě. Ten kolotoč závislosti je pak jako neuvěřitelný. To fakt, že je to jenom tou závislostí. Ale není to nic jako výjimečného, jako jo, tohleto, co tady to spojení. Prostě tam to jde v ruku v ruce, ty drogy, gambling a A ten sex, to porno, to tak bývá prostě.
1: Tak závislost na porno ještě nemusí být tak hrozná, ne?
2: No, jako... ve chvíli, kdy to je kombinovaný těma drogama, tak jo, protože jak on říkal, tak se vydržel sebe ukájet prostě hodiny, dny, že jo.
1: No a já teda nevím, já už jsem starý člověk, já už to asi nevyzkouším, ale vy jste mlád ještě, myslíte, že to jde, co on tam popisuje, že se sebe ukájel 48 hodin? Jako myslím, že jedna z těch věcí by musela upadnout.
2: Já jsem slyšel...
1: Nevím, jestli ta spodní nebo ta horní.
2: Takhle, já jsem slyšel shodou okolností, to video zrovna vyšlo, když já jsem byl na opakovací léčbě v Kosmonosech, kdy vlastně se na týden zapojuju do té komunity a přidávám ty zkušenosti a říkám tam ten svůj příběh. Ale poznal jsem tam kluka, který to měl úplně stejně. A vůbec jakoby neviděl to video předtím, jo? A on mi popisoval úplně stejné věci.
1: Takže, co znamená?
2: Takže já si troufám říct, že ano.
1: Opakovací léčba.
2: Opakovací léčba je, jak jsem říkal, začlenění na týden do té komunity.
1: A proč?
2: Je to posílení té abstinence, jednak pro mě, a jednak předání nějakých zkušeností těm začínajícím lidem, kteří jsou v té komunitě.
1: Posílení abstinence, to mě překvapuje. Já mám za to, že vy jste pevně vyléčený.
2: Ne, ne, ne. To je právě ono, že jak jsme se bavili na začátku. Je to nevyléčitelná nemoc.
1: Existuje něco v úplně normálním běžném životě, co se dá srovnat s tím pocitem té opilosti v té hezké fázi? Je něco, čím se to dá nahradit?
2: No to je ono právě, že vlastně v té abstinenci musíte najít něco, co vám ten dopamin bude dávat. Že?
1: A co jste našel vy?
2: Spoustu věcí. Ono jako ten den střízlivý je sám o sobě jako hezký, jo? Ale pak různý sporty, různý jako koníčky, který vlastně nahradí to trávení toho času s tou flaškou. No.
1: Když vás tak poslouchám...
2: Začal jsem se otužovat třeba.
1: Aha, no tak to
2: je. To je velká dávka.
1: Já vím, no. To je teď taková moda.
2: Jo, ano, ano, ano.
1: Jak vás tak poslouchám, vy si nejste úplně jistý, že už se nikdy ničeho nenapijete.
2: Nejsem. Já, když jsem vyšel z léčebny, tak jsem si byl 100% jistý, že se nikdy nenapiju. Nikdy. Postupem času, jak do toho vklouzávám víc a víc do toho tématu, tak já nedokážu říct, že se nikdy nenapiju, ale já dělám všechno pro to, abych se už nikdy nenapil.
1: Stává se vám někdy, že se na základě toho, co děláte, na vás obrátí někdo, kdo je takový ten, nevím, jestli je to dobré slovo, ten latentní alkoholik, ten fungující alkoholik, který chodí do práce, je třeba úspěšný, řídí, je ve funkční rodině, stará se o děti a tak, ale přesto je alkoholikem a říká si, poraďte mě, pane Farský, říká vám, jak z toho ven?
2: Jo, chodí mi spousta mailů, píšou mi lidi na Instagram, můžete mě sledovat i na Instagramu, kde vlastně sdílím ten svůj střízlivý život. A já vždycky říkám, já nejsem odborník, jo. Já jsem kluk, který se tím prošel, chlap, prošel jsem si závislostí a tou abstinencí a já vždycky odkazuju na odborníky. Já jsem ve chvíli, kdy jsem nevěděl, jak dál, tak jsem taky vyhledal odborníka. Takže dneska jako v každém městě už je nějaká adiktologická poradna pro závislosti a ty možnosti jsou. Takže odkazuju buď to tam, anebo na anonymní alkoholiky, který fungují v každém větším městě.
1: Anonymní alkoholiky?
2: Aha.
1: Co to je?
2: To je organizace s velkou historií. To nejsou odborníci, je to uskupení lidí, kteří si pomáhají navzájem, mají nějaký 12-krokový program. Já jsem nikdy na anonymních alkoholikách nebyl, ale znám spousty lidí, které jim pomohli ze závislosti. Pomůžu, je to jedna z možností.
1: Pomůžu alkoholikovi, když s ním budu mluvit a on bude říkat, já s tím jako bojuju a teď jsem v koncích a nemám peníze, nemám nějaký zázemí. Když mu dáte peníze, pomůžete mu? Nebo je to kus od kusu?
2: Je to asi kus od kusu a vy mu pomůžete tím, že mu řeknete, že tam pro něj budete, že mu nabídnete nějakou podporu, že ho třeba dovedete do nějaký té ambulance nebo něco takového. Dávat mu peníze. Je to takový, stejně jako většinou to končí pak na té ulici, že jo, jako ty kluci, no.
1: Viděl jsem, že vy někdy zajdete v těch videích i do těch jako strašidelných podmínek. Hmm. Nebo strašidelných, do podmínek, které si nedovedeme představit, že v tom žijeme. Nějaká taková ta půda tam byla, teď jsem viděl v jednom z posledních videí v tom stanu. No. Jenže já vidím na těch vašich záběrech, když ti lidé s váma mluví, já nevidím v těch očích jako neštěstí. Tady u toho, co jste mu dával telefon, třeba ano, to bylo vidět, že je na pokraji zhroucení. Mm-hmm. Ale ti dva pánové v tom stanu teď, tak oni mě přišli šťastní, jako by ten stan stál na břehu Jadranského moře.
2: V tu chvíli jo, protože oni jsou pod vlivem.
1: Oni jsou
2: v tu chvíli mají 2-3 promile třeba. Jsou v pohodě, ale ve chvíli, kdy přijde ten abstrah, kdy klesne ta hladinka a nemají ty peníze a nemají to víno, tak se to změní prostě.
1: Víno?
2: To je prostě psychologický úplně dno, prostě psychický vyčerpání. Fakt jako, že ty lidi nevědějí, co dál. Tam máte, jako jediná vidina toho se napít prostě.
1: Máte státu, pomlčka nebo lomeno společnosti, něco za zlé v tomto směru?
2: V pohledu jako na tu závislost?
1: No, tak říkám si, jak se strašně stigmatizuje vlastně ten, kdo bere drogy, když se to provalí, on totiž drogy bere kde kdo, ale není to vidět. Ale když už se to provalí, ale to, že se někdo opije jako na mol, tak vlastně dokonce to říkal někdo i v Poslanecké sněmovně, jeden z těch, já do rána vystřízlivím, ale vy zůstanete hloupí, že? Nebo tak to tam nějak bylo. Tak třeba ta dostupnost toho alkoholu je vlastně absolutní.
2: Určitě. Jo, to je to, jak už jsem o tom mluvil, že právě ten alkohol je fakt jako dostupný všude, můžete si ho koupit kdykoliv a nejhorší jsou ty reklamy. Nejhorší jsou ty reklamy, prostě je to propagovaný všude, je to vždycky spojený s něčím hezkým, s nějakou hezkou chvílí, že jo. Svítí sluníčko, nalil si panák a ono bude hezky. A tak, ale už nikde není řečený, že tady dneska máme prostě milion a něco lidí, kteří rizikově pijou. Mhm.
1: Kolik je vlastně těch lidí, o které, nechci říct, se staráte, které jejich příběhy mapujete?
2: Teď v poslední době to je třeba, dejme tomu, 5-6 lidí, který mám jako v podvědomí a nějak jako dlouhodobě to bude. A nejsou to jenom ty kluci na té ulici, jsou to i třeba jeden kluk je teď v léčebně v Bohnicích. A taky na začátku velký problém, velká farma, zvířata, zemědělství a tohle. A ve finále teda to nyák zařídil, teď je v léčebně a uvidíme, jak to bude pokračovat.
1: Se jmenuji ty stránky, je to ten.
2: Ano.
1: Vy jste chtěl ještě něco říct?
2: Ještě vlastně k tomu, jak se obracejí ty lidi na mě, jak jste se ptal, tak spousty těch lidí píše, že se díky tomu právě rozhodli jít třeba do léčby nebo vyhledat aspoň tu pomoc. Ať už na základě toho, že vidějí, jak to jako může dopadnout, že to je fakt jako, že to není sranda, anebo prostě, že se v tom poznali, v tom, jak se ty lidi chovají a ty závislí lidi mají spousty společného.
1: Ten YouTube kanál je JAS, je to tak?
2: Ano, JAS, Abstinenti Jablonec.
1: Abstinenti Jablonec a já chci na závěr říct, že si myslím, že děláte záslužnou práci a jsem rád, že jste přišel. Držím palce, nashledanou.
2: A já vám moc děkuji za pozvání a děkuji.
1: Příště se uvidím. Naším hostem byl Lukáš Farský.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Miroslav Svoboda je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pan Miroslav Svoboda je bývalým poslancem parlamentu České republiky za sociální demokracii.
1: A, ano.
0: Mimo jiné také kandidát do zastupitelstva na Praze 11.
1: Ano.
0: Ale dnes čerstvě také bývalým členem sociální demokracie, protože podle toho, co se objevilo na internetu, jste byl vyloučen. Co jste provedl, pane Svobodo?
1: Přesněji řečeno, bylo mi ukončeno členství.
0: Bylo vám ukončeno členství.
1: To je ale jen formální, tak jak říkají stanovy. A je to, musím říct, že po 28 letech a je to popravdě řečeno bolestivé. Takže mě to mrzí, jinými slovy. Co se stalo? Dovolil jsem si kandidovat na kandidáce, kterou neschválilo vedení strany, přestože na začátku toho procesu při přípravě kandidátních listin jsme nevěděli nebo netušili, že by ten problém mohl nastat.
0: Sociální demokracie, tam je zapovězeno kandidovat kdekoliv jinde, to víme. Nebyl ten problém spíš v tom, že kandidujete na společné kandidáce s komunisty?
1: No, to je otázka, protože v celé republice to problém není, ale v Praze to problém je. A samozřejmě k té změně těch pravidel hry došlo v průběhu toho procesu sestavování kandidátek, proto jsem řekl, že na začátku to problém nebyl nebo nezdálo se, že by byl. A teprve v průběhu, kdy dokonce mi předseda Šmarda po projednání té připravované kandidátky řekl, že doporučí grémiu schválit takovou kandidátku. Ono vůbec atypičnost je to, že tu kandidátku na městské části schvaluje grémiu strany. To je zase jenom specifikum pro Prahu.
0: No a co to má za důvody? Proč to tak? Jak to vysvětluje vedení?
1: To mě také mrzí, protože vedení v zásadě nekomunikuje. Nám, těm dotčeným, asistentka poslala takový informující informační e-mail, v kterém říká, že jsme přestali být členy sociální demokracie, protože kandidujeme na kandidáce jiného politického subjektu.
0: No, o čem to svědčí směrem k sociální demokracii?
1: Já to nechci příliš jako nějak dramatizovat, ale pochopitelně já osobně zatím cítím jakýsi boj uvnitř Prahy, kde jedno křídlo, řeknu liberální, které prosazuje takovou tu středovou cestu, tak se jí moc nehodí názor jiný. A pochopitelně i oponenti této cesty jim vadí, takže vůči některým lidem prostě byla přísnost větší, jako třeba v mém případě, protože já jsem v pražské organizaci do toho vlastně ukončení členství byl předseda krajského kontrolního orgánu. A vlastně to postihlo i předsedu pražské sociální demokracie Pavla Jaroše.
0: No, vy jste byl tedy po 3 volební období v poslanecké sněmovně. A řekl bych, že jako takový už ty procesy, jak se říká, uvnitř strany znáte. Co se všechno uvnitř sociální demokracie změnilo po tom hrozivém pádu, tedy po volbách v roce 2021?
1: No, já vás trošilinku poupravím a jako nezlobte se za to. On to je vlastně kontinuální proces, on to není jenom pád v roce 2021.
0: No tak ale tam se to ukázalo v plné nahotě.
1: Ano, přesně tak, to tak. Ano, s tím už souhlasím. Co se změnilo? Před každými volbami se schvaluje jakýsi řád, jakýsi manuál pro přípravu kandidátních listin. A vlastně poprvé se udělal takový řád, který říká, že Praha má jiná pravidla hry než zbytek republiky. Daleko přísnější. Jinde ve zbytku republiky jsou ty koalice bezproblémové. Víme, už mediálně známý problém například v Táboře, ve Znojmě a v desítkách dalších měst to prostě problém není, ale v Praze, kdo nebyl schválen na jakési buď koaliční nebo jiné kandidáce, to znamená, je ta možnost ještě toho sdružení, kde sociální demokraté můžou být, tak prostě byli šmahem nebo škrtnutí pera, prostě jim bylo ukončeno členství.
0: Dobře, to je směrem k volbám. A já se ještě ptám, co se uvnitř té strany změnilo, protože krom toho, že máte, nebo sociální demokracie má nového předsedu, pana Šmardu, tak jak je to uvnitř té strany po tom výsledku voleb? Je tam jiná atmosféra, jsou tam jiné vztahy?
1: No tak, víte, v každé politické straně o těch vztazích je složité hovořit, protože to je vždycky osobní pocit, jaké jsou vztahy. Ale to si myslím, že není problém. To je de facto organismus, který funguje, jednou se cítíte lépe, po druhé hůře. Ale kdybych si měl zahrát na politického analytika, tak pochopitelně sociální demokracii se především přestalo diskutovat. Politická strana je politickou organizací proto, že se uvnitř diskutuje, z té diskuze vzniká názor. Názor na to, jestli se má zdražit elektřina, nemá zdražit elektřina, prostě na politické otázky, buď z krátkodobého pohledu, z dlouhodobého pohledu. A pochopitelně v těch fórech, kde jsou odborníci, i laici, i ulice, i akademická scéna, tak vzniká názor a všechny nás obohacuje. A z toho vzniká nějaký konsens, který potom ta strana prezentuje. A tohle se úplně vytratilo. Převládl ten mechanismus, ta logistika, ta funkčnost a ta diskuze prostě se vytratila. Proto také sociální demokracie skoro nic neříká. On kdyby už Hamáček jako předseda prostě na některé momentální politické situace reagoval pružněji, tak jsme dneska byli ve sněmovně. A ten problém by byl poloviční.
0: A považujete, pane Svobodo, současného předsedu za pevného a kvalitního vůdce? Mám na mysli toho pana Šmardu.
1: Tak, předseda je předseda, ale já se vám přiznám, že já jsem osobně podporoval Janu Maláčovou v tom souboji o předsedu z toho důvodu, že měla zkušenosti s celostátní politikou, měla zkušenosti s médií. Bylo mi jasné, že jako ministryně práce a sociálních věcí, tak i v budoucnu bude v těch otázkách, které zajímají společnost, ale i média, to znamená ty otázky sociální politiky, že to budou časté mediální otázky, to znamená, že bude mít prostor v médiích na své názory, a připadla mi vhodnější kandidát. A prostě současný předseda, přestože objíždí republiku, snaží se, tak podívejte se, jak je sociální demokracie vidět. Máme tady například i pražskou kauzu na magistrátu Hluboček, v uvozovkách pracovně řečeno, kde je to vlastně požehnání pro politika a pro média taky. To znamená korupce, sex, drogy, orgie. A to prostě není lepší téma, jak mít téma kritizovat prostě současnou politiku. Sociální demokracie mlčí.
0: A tak to je možná věc názoru. Vy říkáte sex,
1: ne, to drogy, samozřejmě byla nadsázka.
0: Ale já bych řekl, že ceny energií a...
1: No to je o 14 dní později, ano.
0: No ne, téma. Že to je to skutečné téma, ale určitě.
1: Ne, to já jsem dal jako takové to nejdivočejší, jakoby nejtransparentnější.
0: Pane Svobodo, kdo podle vás zničil sociální demokracii?
1: To... jako zničil sociální demokracie není zničena.
0: No samozřejmě, že je.
1: Já jsem představ... Víte, já mám zkušenost...
0: Vy to tady celou dobu říkáte. Není o ní slyšet.
1: Ano, je na dně, ale není zničena.
0: Dobře, tak klidně ať je vaše formulace. Kdo dostal na dno sociální demokracii? Byl to pan Sobotka?
1: Ne, samozřejmě, že to začalo už za ne, na dno... Bohuslav Sobotka byl předseda sociální demokracie, který měl určitou kvalitu, ale určité nedostatky. Další nedostatky měl předseda Hamáček a další nedostatky, řekl bych, že největší má předseda Šmarda. Mhm. Jo, každý trošku jiného druhu, když vemu Hamáčka a když vemu Sobotku, tak oni se především starali o vládnutí. Nestarali se o vnitřek strany tolik.
0: Zvenku to vypadá tak, že z dob, kdy byl předsedou Miloš Zeman, a vy tu dobu pamatujete, předpokládám.
1: Kvůli Milošovi Zemanovi jsem vstupal do sociální demokracie.
0: Tak kdybychom to měli mít v nějakém grafu, tak mně to přijde, že ti předsedové jsou pořád slabší a slabší, ještě zaplať pámbu za Paroubka v jisté chvíli.
1: Ano, tam bylo takové zoupnutí, protože mezi tím byl samozřejmě předseda Špidla.
0: Ano.
1: Kde...
0: No ještě Gross, ne?
1: A ještě Standa Gross, no, ano, no. Ano. Ale... tak tam prostě ta energie, která najednou potom čišla z Jiřího Paroubka, tak ta už se neopakovala. Ono to je také o tom, že...
0: A to mě není jasné, že to vy jako členové, vy jste bývalí členy, že jste to dovolili. Přece v každé televizní diskusi je na první pohled vidět, jak ten pan Šmarda se sice velmi snaží, dělá takové ty různé opičky, tak aby někoho zaujal, ale že ve skutečnosti je brutálně slabý.
1: Ano, já s vámi, mně je to nepříjemné říkat, protože jako mám pocit, že pořád střílím do vlastních řad, ale máte pravdu. Jo, Jiří Paroubek, víte, vemte si, já nechci poučovat, ale vemte si genezi. Jak Jiřího Paroubka, tak Miloše Zemana. Miloš Zeman 10 let byl vlastně schován v prognostickém ústavu, když to řeknu, studoval, připravoval se. A pak přišel rok 89 a vyrazil. Jiří Paroubek taky měl vlastně dva vzestupy. Měl tu první vlnu za předsedy Horáka, což byl první předseda sociální demokracie po revoluci, kdy byl v titulní, poměrně jakoby v titulní roli titulních politiků sociální demokracie, pak byl upozaděn, ale on přece dál pracoval na magistrátu a připravoval se na to, že by jednou mohl, nevěděl samozřejmě, jako nikdo nevěděl, že přijde ta šance, ale pracoval na sobě.

0: přijdou, ozdravějí se vnitřní procesy, přijdou noví lidé a uvidíte, že sociální demokracie půjde nahoru. A samozřejmě to je i ovlivněno tou politickou situací, no, která v tuhle chvíli sociální demokracie nesmírně nahrává. O to je to smutnější příběh.
1: Pane Soboro, když jsem se díval na jednotlivé kandidátky tak různě po republice v těch komunálních volbách a viděl jsem, s kým vším tvoří koalice na různých místech, tak už je z toho naprosto zřetelné, že to není svébytná politická strana, tak jak jsme ji znali. Ale to vám nechci oponovat, to je jedno. Vy kandidujete na Praze 11 a řekněte mi, je to pro vás těžké rozhodnutí jít do společného kandidování s komunisty, a nebo je to počátek jakéhosi sjednocování levice, o kterém se tak mluví často?
0: To, já jsem si tuto otázku kladl taky a je na ní velmi těžká odpověď. Já bych každopádně nehledal paralelu s Prahou 11. Jo. Já, když budu komentovat situaci na Praze 11, tak je velmi jednoduchá.
1: Počkejte, tam kandidujete na Praze 11?
0: Ne, bezesporu, ale nechtěl bych to srovnávat nebo z toho dělat příklad pro sjednocování levice.
1: Jo, ne, já se ptám jenom, jaká je ta úvaha jít do party s komunisty.
0: Helejte se, pro mě komunální politika vždy byla o konkrétních lidech. V prvé řadě ti, co chtějí pracovat, a v druhé řadě ti, co mají kvalitní selský rozum, když to řeknu. Protože to je ten základ, který potřebujete pro komunální politiku. A to ty lidi, které já znám a jsou v čele na vrchních místech kandidátky za komunisty, tak vím, že jsou to lidé, kteří mají bezvadný svůj občanský život a už v politice něco dokázali na Praze 11. Jinými slovy, už za sebou mají nějakou práci v zastupitelstvu na Praze 11 a nemám, co bych jim vyčet.
1: Vrátíme se k tomu, ale jenom mě vysvětlete, nedávno jsme to v tomto studiu řešili s jedním kandidátem, vysvětlete mi ten váš pojem, co to je ten selský rozum. Já to tak často slyším, já nevím, co to je.
0: No, ono se o tom nerado mluví, protože to je těžko uchopitelné, ale já vám dám, když jsem řekl selský rozum. Proč v minulosti, v dávné minulosti, byl starosta jeden z nejúspěšnějších většinou sedláků na vesnici? Protože dokázal se postarat o svoje hospodářství, o svoji rodinu, a pak byla šance, že se dokáže také postarat o tu obec. A to představovalo, to nebyli odborníci na politiku nebo politologii. To byli lidi, kteří byli schopni řešit problémy. A to stejné je na té obci.
1: Ale vy říkáte, tak jsou to komunisté, půjdu s každým, kdo má selský rozum, no tak...
0: Ne, s každým ne, to zase úplně
1: nebo
0: ne.
1: Je to pro vás důležité, aby tam byl ten selský rozum a já nevím, co to je, to nemyslím nějak zle, ani vás k ničemu netlačím, jenom si říkám, že když to slyším teď různě na těch náměstích, někdo říká zdravý rozum, aby zvítěl selský rozum a já si pořád říkám, každý blázen si o sobě myslí, že má zdravý rozum.
0: Ne, takhle, máte pravdu. Já to asi nemůžu říct do televize, že rád používám rčení, že blbec ví jako poslední, že je blbec, že jo? Ale což de facto říkám to samé, co vy. Ale víte, stálo by za to se podívat na zastupitelstvo Prahy 11, jak teďkon dobíhá, nebo v tom posledním roce. Tam už ani nejde o podstatu věci. Tam už se spíš střílí do toho, jakoby, kdo je na protější barikádě, protože tam jsou barikády a není tam jenom jedna. Takže tam vidíte naprosto bizarní příběhy, teda scénky, že se tam hádají o osvětlení v sále, místo toho, aby se řešily praktické problémy. A to mi připadá smutné. Já jsem zažil zastupitelstvo na Praze 11, zažil jsem ho na Praze 10 a vždy vítězil právě ten selský rozum. To znamená něco prosadit, co je dobré pro tu obec, případně pro ty občany.
1: Dobře, tak nám řekněte co? Nějaký příklad, s čím tam jdete? S vaším selským rozumem prosadíte co zásadního?
0: No, my především chceme chránit tu kategorii lidí, která dneska se cítí nebo bude nejvíce ohrožena. A co samozřejmě umožňuje obec, nebo respektive obecní zastupitelstvo. To znamená, že jsme schopni vytvořit i jakýsi sociální polštář pro to, aby ti lidé, kteří budou mít problém, tak aby jim

0: Česká část nebo obec byla schopná pomoct. Jsme schopni...
1: Máte na mysli ceny energií a tak?
0: Ano, například i vytvářet tlak na pražské společnosti, které prodávají energii, aby to nebyly čistě tržní mechanismy.
1: No já slyším od představitelů strany a vlády v uvozovkách, že se ten problém bude řešit na nějaké evropské úrovni.
0: No, když se vyřeší, zaplať pánbu, protože pochopitelně ta obec nebo městská část má svázané ruce do značné míry. To vláda má podstatně jakoby zbraně těžšího kalibru, nebo nejtěžšího kalibru. Takže jedině dobře. Také samozřejmě jedině dobře, když ten problém vůbec nenastane. Ale my chceme být tou silou, která bude slyšet na všechny návrhy, které pomůžou občanům, po případě životu lidem na městské části. Na
1: Máme Plzeň, ještě 2 minuty, tak nám řekněte, jak bychom to udělali, nebo jak byste to udělali, jak můžete pomoci ekonomicky občanům?
0: Ekonomicky, přímo ekonomicky v tom pravém slova smyslu, nevím, jestli to bych teď
1: hledal. Mluvíte o nějakém polštáři?
0: No jistě, ale jsou různé dotační tituly, které ta obec může zajistit tak, aby nepropad ten obyvatel do problému a přicházel o bydlení, přicházel o zdroje energií, jinými slovy, aby bylo čím topit a kde bydlet. A pak je to samozřejmě i o těch službách, které prostě se zajišťují na městské části nebo na každé obci. A mně se líbilo, že v minulosti na Praze 11, ale i na Praze 10 byly například dotovány z městské kasy zdravotní pohotovosti. Proč by měl, protože Praha 11 nemá svoji nemocnici, proč by obyvatel Prahy 11 měl jezdit do nejbližší spádové nemocnice, kde bude stát na pohotovosti dlouhou frontu, ale aby tam byla prostě udržitelná zdravotní pohotovost 24-hodinová. A to samozřejmě žádný lékař sám držet nebude, ale když tomu pomůže městská část jakýmsi dotačním titulem, tak už potom to dává ekonomický smysl i pro ty lékaře, i pro tu polikliniku, aby se držela ta zdravotní pohotovost. A na Praze 10 byla i zubní zdravotní pohotovost.
1: To znamená, to, abyste jeden z těch cílů je zajistil tento komfort pro
0: ano,
1: obyvatele.
0: Ano, no přesně tak. A pochopitelně budeme slyšet na všechny projekty, protože ty služby na Praze 11 nejsou úplně komfortní. Je tam letitý problém prostě s centrum ledových sportů. Vím, že je tam zamrzlý projekt velké multifunkční haly sportovní. Tenhle druh služeb prostě pro mladé lidi, ale i pro starší prostě tam minimálně není v optimální kondici.
1: Děkuji vám za návštěvu a těším se na příští.
0: Já děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl Miroslav Svoboda.
2: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
3: Hraje vám Rádio Xaver.

0: hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Podtrženo, sečteno a naším hostem je pan Vlastimil Tlustý. Dobrý den.
2: Krásný květnový den.
1: Vy jste z toho Května nějaký vedle?
2: No tak klasici říkají, hrličin zval ku lásce hlas. Je. Tak to zkusíme pojmout nějak něžně.
1: Kde co říkají klasici? Pane Tlustý, co říká svět? Co říkají události? Podívejte se, novým papežem se stal americký kardinál Priust. Tak se to údajně čte.
2: Lev 14.
1: Přijal jméno Lev 14. Sympatiák, ne?
2: Jo. Já teda musím rovnou říct, že tomu vůbec nerozumím.
1: Mně připomíná pana režiséra Svobodu.
2: A to je docela inteligentní člověk, ano. Tak jestli vám ho připomíná, tak to je dobrá zpráva.
1: Jako
2: jo. Já se v těch směrech uvnitř církve vůbec nevyznám. Tím pádem vůbec nevím, který směr on reprezentuje. Ale někteří píšou, že to je další vítězství Trumpa. No, já teda nevím, jestli je to pravda, ale budu říkat, to je dobrý, to je vítězství Trumpa, přinejmenším tím pár lidí naštvem.
1: No ale to, že Američan, že?
2: Tak by to tak mohlo být?
1: Zvláštní.
2: No, mohlo by to tak být, že jo?
1: No. A říkalo se, že když přijde jenom v bílém rouchu, takovém tom prostém, tak to znamená, že bude pokračovatelem Františka. Ale když přijde na host, jaksi ozdobený tady tím vším, jo, a takže to nebude pokračovatel Františka, tak já teď nevím.
2: Když začala volba, tak já jsem si snažil v mysli k tomu udělat nějaké stanovisko. Co se od toho dá čekat. A já jsem si na začátku té volby říkal, ono potom Františkovi už to horší být nemůže. Taková naděje.
1: Jo?
2: On určitě existovali kandidáti, kdyby to nebyla pravda. Ale tady v tom případě si říkám, jo, tak v tomhle duchu to dopadlo. Krásně oblečený, asi to není teda pokračovatel, to je dobrá zpráva.
1: No ale jestli je to teda spíš konzervativec nebo nějaký progresivní, že člověk, to nevíme. Ještě to se teprve ukáže.
2: No bože. To by byl duhovej.
1: Já jsem zkoumal, jestli má na té patce, jestli tam má Apple Watch. A neumím to z toho poznat, Stefan.
2: No ale kdyby to tam měl, tak... Říká to něco?
1: Tak nevím.
2: Snad ne? Ale to uvidíme.
1: Neumím si to u papeže představit.
2: Nechte ho tvořit. Uvidíte, co udělá se světovým křesťanstvem. Určitě to nebude mi lehký, teda. To vím jistě. Tady v západní Evropě
1: ale
2: vůbec ne.
1: Teď navrhuji usnesení.
2: Ano.
1: Jestli je pro nás důvěryhodný. A zároveň říkám, že se zdržuji hlasování.
2: Jo, takhle, že vy nevíte, jak to dopadne.
1: Já ještě nevím vůbec.
2: Tak já bych řekl, dejme mu prostor, doufejme, že trošku to nějak vylepší, no a kdyby to špatně dopadlo, tak jsme říkali, že nevíme.
1: Dobře. No, do Moskvy na oslavy dne vítězství letí i český europoslanec Ondřej Dostál, zvolený za stačilo. Je to... Prostě podle vás projev odvahy, nebo je to politická chyba, nebo co to vlastně je?
2: Tak zaprvé na ty oslavy dne vítězství můžou mít různí lidé naprosto protichůdný názor. To zaprvé. Tak ten, co tam letí, tak autenticky oslavuje. Identifikuje se s tím dnem. To je jisté.
1: Zároveň autenticky provokuje.
2: Výborně. To je totiž bod 2. V každém případě mu to zajistí publicitu. Dokonce bych řekl, do dneška jsem nevěděl, že existuje. Už to vím. Jo? Mm-hmm. Takových jako já bude víc. Takže jako reklamní, mediální tah je to účinné. Dostane se do médií, leckdo ho pozná, leckdo se doví, že zastačilo. A to už máme dva dobrý důvody, který má určitě ten pán v hlavě. Naženeme ještě nějaký jiný? No to stačí, dva dobrý důvody stačí.
1: No a letěl byste tam?
2: Letěl byste tam?
1: To je otázka. Já ti, Karle, nevím.
2: No, víte, odpověď na tuhle otázku pro nás dva si myslím, že je typická odpověď 51/49, jo? Jako je potřeba říct, že to je na dobré zvážení. Prostě proto, že jsou dobré důvody, ano, letět, a pak jsou taky dobré důvody neletět. A teď si umím představit, že v různých hlavách to poskládáno těch 51/49 bude různě. Já teď odpovím trošku nepřímo. Jo? Já jsem v roce 1991 pobýval týden v Kyjevě. Mám tam z toho různé dojmy, nebudu je všechny líčit, ale jeden si pamatuju. Já jsem tam taky zašel z hotelu někam směrem do nějaký děrevně a viděl jsem ten venkov kousek za Kyjevem a i jsem si tam s někým povídal a pak jsem si hlavně občas dál povídal s různými Ukrajinci a já vám chci ukázat to 51/49. Když potkáte Ukrajince nebo rodinu nebo přijete k ním domů, doporučuji první se zeptat, jestli si myslej, že větší vrah byl Stalin nebo Hitler. Jo? No protože vstoupíte do rodin, kde vám řeknou, že jasně ten jeden a ten druhý ten nebyl tak hrozný. Pak jsou ale rodiny, kde vám řeknou, že oba. A tenhle ten názor na to, že strašnější byl Hitler nebo strašnější Stalin, ten vede až k tomu, že se mezi sebou perou.
1: No a kdo byl strašnější? Já teď nevím, kdybyste jim položil takovou otázku.
2: Hromadní vrazy oba.
1: No jasně, no.
2: No.
1: Ale pro mě větší
2: teroristi,
1: prase...
2: Teroristi oba.
1: Větší prase byl Hitler.
2: No jak to chcete měřit? No, počtama mrtvých, zavražděných ve vlastních vězeních, nebo zavražděných jiných.
1: Koncentrační tábory.
2: Jo, koncentrační tábory a gulagy.
1: No, tak no. Přesvědčil jste mě.
2: No, no, já se vám snažím ukázat, že pravdivé hodnocení je stejný. To se tam na té Ukrajině výjimečně dovíte, že stejný. Většinou vám tam odpovídají, že strašný byl jeden a ten druhý byl osvoboditel.
1: Takže usnesení.
2: To je mimochodem problém dnešní Ukrajiny. To pořád trvá.
1: No, tak...
2: Tak, no tak tam letí, no. My bychom dlouze přemýšleli.
1: No tak my, já jsem o tom vážně přemýšlel, kdyby mě pozvali. Na té pozvánce, když je taková to úroveň vysoká, jo, zvou vás tam, tak je na té pozvánce uvedena menáž?
2: To nevím. Já jsem nikdy takovou nedostal. A teď mě se napadlo, jak jsem se pokoušel to 51/49. No, Stalin, když vyhnal Hitlera, tak to byl záslužný krok proto pro nás, že Hitler s náma neměl dobré plány. Stalin a spol taky ne, no, ale jenom nás taky nakonec okupovali, jo? Taky nám nainstalovali zbraně, taky chtěli, aby jsme pro ně pracovali. Méně Čechů odvezli stalinisti do gulagů, než Hitler odvedl do koncentračních táborů. Méně.
1: Méně, jo?
2: Ten méně, jo? Tak jsi tam hledal nějaký asi dost zřetelně méně.
1: No a teď řekněte, máte mu to za zlé, nebo ne? Že tam letěl? Se ptám?
2: Já si myslím, že to je úplně jedno, teda jemu je to jedno. On ví, že tím získá nějaký voliče a...
1: Zdržíte se hlasování?
2: Je mi to fuk.
1: Tak se.
2: Ať si každý dělá, co chce.
1: Taky se zdržuju v tomto bodě. Polní kuchyně, nátělníky, děla nebo rakety. Armáda má na nákupy více než 70 miliard. Představte si, pane Tlust.
2: Představuju, no.
1: To je peněz.
2: Já jsem si v posledních týdnech na tohle tu otázku vytvořil názor, tak já ho tady hned uplatním.
1: No, to jo.
2: Tak já si myslím, že nakupovat by se měla jenom ta technika, která posílí obrany schopnost naší země.
1: Tak to jsou ty nátělníky třeba, ne?
2: Ty jsou neutrální.
1: Rakety?
2: Ale třeba dělá rakety, no. Dělá rakety, no. Rakety proti raketám. Tady z té mý teze vyplývá. Rakety proti raketám, ano. Rakety, které by někdo chtěl někam posílat do nějakých velkých jiných měst, ty ne. Rakety proti raketám, ano. Protože, a to je ten můj pohled na to současný, já si myslím, že východisko pro nás je podržet se ústřední myšlenky NATO, to je, že to je obranná formace, a my bychom, podle mého názoru, měli začít říkat, obranu my budeme budovat, útok vám garantuje, že nebude. My už nikdy na někoho útočit nebudeme. My potřebujeme být obrany schopní, potřebujeme, jako má Izrael, ochranu proti cizím raketám a dronům, ale taky potřebujeme, jak to nazvat, já tomu budu říkat domobranu nebo národní gardu, jako to mají ve Švýcarsku, to je tam moc okoukaný. Prostě když se něco děje, tak aby jsme měli koho poslat na hranice, aby jsme měli koho poslat, když někde jsou nějaké záplavy, protože teď bohužel nemáme, máme málo. Dokonce máme přednostně ty, které chceme posílat někam do zahraničí, a to bych nedělal. A tak já bych přišel s myšlenkou dobrovolníci a dobrovolnice, zadarmo řidičák, zadarmo zbrojní průkaz, zadarmo výzbroj a výstroj, školení na dva měsíce.
1: Radíte někomu volební program?
2: Radím. Já doufám, že se to někdo ujme a já hned budu říkat, to jsou šikovní kluci a děvčata, ano. Školící střediska, u zbrojnic dobrovolných hasičů přistavěný garáže a sklady, aby ti dobrovolníci a dobrovolnice se měli kde v případě potřeby vyzbrojit. Byly by tam čistě dobrovolně, žádná základní vojenská služba. Byli by motivováni, kromě toho, co jsem říkal, tak já bych jim třeba navrhnul snížení daně z příjmu o 3% na celý život za to, že mají zájem o vlast a jsou připraveni pro něco udělat. No a předpokládám, že takhle motivování mladí chlapci a dívky v počtu tak odhaduju 50, 100, 150 tisíc lidí by byli připraveni, až jim na mobilní telefon přijde zpráva, tak něco udělat. V těch garážích by měli potřebnou techniku, zbraně. Tak to si myslím, že je rozumný projekt.
1: Ani jsem měl na to téma, nechci žartovat, ale napadá mi několik.
2: Jsem s tím.
1: Ne, no tak je to takové snílkovské, ne?
2: Není vůbec, ve Švýcarsku to mají.
1: No jo, mám vám vyprávět, co všechno mají ve Švýcarsku.
2: Já vím, oni tam mají hlavně Švýcary, že jo? No, ty my nemáme, to je zásadní rozdíl, ale tady ten mechanismus, kdy nemají povinnou vojenskou službu, ale přitom jsou schopni se bránit, všimněte si. To je taky odkoukáno tam odsud bránit. To všechno mají, no. Tak já vím, nemáme Švýcary, ale já jsem kdysi udělal zkušenost s dobrovolnými hasiči. Dospěl jsem k závěru, že myslím, že 5 000 jich je těch organizací po celé republice. Když se někde něco špatného stane, například povodně, já jsem tehdy věděl, to jsou ty jediný, které opravdu fungují plošně. Je jich dost na to, aby něco udělali. Tak já si myslím, že by se mohlo trošku rozšířit to jejich působení, mohly by se stát páteří toho, čemu říkám Národní garda, plus dobrovolníci zvýhodnění, jak jsem tady říkal, možná ještě víc zvýhodnění, to se musí promyslet, ale je to rozhodně jednovým jistě. I kdyby to bylo snílkovství, je to mnohem lepší než F-35.
1: To jo.
2: No.
1: Tak jedeme dál. 140 tisíc padlých rudoarmějců, 116 Američanů. Držme se faktu. Heydrich plánoval genocidu Čechů. Fico Západu nevěří. Válka bude pokračovat. Pravil Lubomír Zaorálek v novém pořadu XTV, který se jmenuje Za čárou. A je to o souvislostech zahraniční politiky. No to je tak.
2: A to je hodně témat.
1: No.
2: Tak zkusíme od toho nejsnažšího. Ano, Heydrich opravdu plánoval genocidu Čechů, byť do té doby, než on to začal vymýšlet, se říše na Čechy koukala jako na užitečné včeličky a mravenečky, kteří vyrábí relativně v klidu krásné zbraně a proto je třeba je nechat v klidu, aby vyráběli. Jo, ty zbraně byly pro říši potřebné. Nevím, co způsobilo, že pak vymysleli radši genocidu, než je nechat pracovat včeličky. Nicméně připadá mi logické, že když on tohle vymyslel, ten Heydrich, pak někdo vymyslel, že bude genocida lepší v jeho případě.
1: Yes, jo.
2: A byl atentát. Je velmi zajímavý sledovat dokumenty o tom, jak rozdílné byly názory na to, jestli je to dobrý nebo špatný nápad. To si rád poslouchám, protože ty, co říkali, že je to špatný nápad, říkali správně, že ta pomsta zase z říše proti Čechům, kteří udělali atentát, bude strašná. Jestli Fico západu věří nebo nevěří, nevím, to nebudu komentovat. Asi tady pan Zaorálek to ví. K tomu tématu 140 tisíc padlých rudoarmějců a 116 Američanů, to jsme už začali povídat trošku. No, držme se faktů, no ono to nemohlo být jinak, když se na tom domluvili. Jo, prostě někde, myslím v Jaltě, se vítězní mocnosté, Stalin, Churchill a tak dále, domluvili, že to takzvaná, všimněte si zase, demarkační linie, kam dojedou jedni a druzí, bude znamenat, že malá část území tehdejšího Československa připadla osvobodit Američanům, veliká část rudé armádě, no pak taky logicky podle velikosti toho území, taky velikosti odporu, oni totiž Němci tehdy začali prchat do amerického zajetí, takže taky kladli menší odpor, když prchali. To byla taky důležitá okolnost. No, pak to takhle dopadlo, já bych z toho víc nevyvozoval. Prostě realita tehdejší doby vedla tady k tomu výsledku. Byť to někdo chce interpretovat jako větší nadšení jedněch a menší nadšení druhých, ale to já v tom moc nevidím. To říkám rovnou, ale nejzajímavější je to téma, válka bude pokračovat. Já teď budu říkat svůj dojem, protože si myslím, že víc než dojem to nemůžu tvrdit. Jo? Dojem. Já si myslím, že pan prezident Trump už docílil velikého úspěchu v těch jednáních o míru na Ukrajině a to je to, že má podepsánu smlouvu o tom, že bude podepsána v parlamentu, potvrzená a tak dále, smlouva o vlastně náhradách za peníze, které Amerika investovala do války na Ukrajině v podobě nerostného bohatství Ukrajiny. Tady bych hned dodal, všimněte si, že my nemáme nic. Brusel taky nemá nic, ale Trump už má smlouvu, která bude podepsána a kdy bude kompenzováno to všechno, co tam oni do toho poslali. To je třeba jako hodně pragmatický přístup. Jo? Na prvním místě vraťte v podobě nerostu. Tak to je první poznámka. Že on už vlastně úspěch má, byť válka pokračuje. Druhý komentář. Já myslím, že i on si všimnul, že ty dva hlavní aktéři se do toho podpisu míru nehrnou. Ani Zelenský na mě nedělá dojem, že by chtěl mír. Já se dost divím, ale dělá to na mě dojem, že si myslí, že tu válku vyhraje. Nevím sice jak, ale myslí si to. No a u Putina si myslím, že by ještě radši kus černomorského pobřeží. Tak taky teď zrovna ještě ne, teprve až trošku popojedem po tom pobřeží. Takže ty aktéři, kteří by měli podepsat ten mír, tak ty se nehrnou. Ten Trump už to asi pochopil. A teď jim říká oběma. Vlastně trošku vyhrožuje. Tomu prvnímu říká, no tak jo, no tak bojuj dál. No. Tak jestli máš pocit, že jsi přišel o málo území a chceš ještě víc přijít o území a ještě si myslíš, že by bylo dobrý, aby Rus měli Sevastopol třeba, jo, tak to vyzkoušej, se jen koukat. A Rusovi říká, ty mě nějaký neštvi. Když se takhle půjde dál, tak až toho budu mít dost, tak tam zase ty rakety pošlu. A je to vlastně takový ten stav vyjednávání, kdy hrozí oběma stranám a čeká, až obě ty strany přijde a řeknou, tak jo, tak radši končíme.
1: Dobře.
2: Ale není to bohužel dneska. Já jsem se těšil, že by to mohlo být, jo, dneska nebo zítra. Tohle to vypadá, že to ještě nějakou dobu bude trvat.
1: Tak. 15.2. Souček končí jako generální ředitel České televize. Respektuji, ale z důvody nesouhlasím, uvedl.
2: A to bych teďko se měl já ptát. A vy byste nám to měl vysvětlit.
1: Ne, já o tom nic nevím.
2: My o tom totiž nic nevíme.
1: Já, jo? Já jsem tady.
2: 15. Tak jste si řekl, ať jde zpátky do Brna.
1: Takhle jsem si to neřekl, ale řekl jsem si, že dost bolo.
2: No. Já tady k tomu tématu umím říct jediný. Já zásadně protestuji proti zvýšení koncesionářských poplatků.
1: To už protestuji. Zcela zbytečně?
2: Já vím, ale tak můžu říkat, no tak to teda ne, jo. Mm-hmm. To teda ne, tady ty nás nebudou kasírovat, ono je dost jiných, který nás chtějí kasírovat. Za druhý si myslím, že je naprosto nepřijatelný, že máme takzvanou všem lidem sloužící mediální sílu, která ve skutečnosti slouží jenom jedním. Jo, to není možný. Platíme to všichni a oni slouží jenom Fialovi a spol. To není možné. To nejde. To, tak ať si začnou platit ty Fialové, jo, pak a říkají, je to naše médium, my si je platíme, teda ne z daní, jo, my znamená, někde si to vyberete od příznivců. Ten současný stav je nepřijatelný. Jestli tam, až se to bude řešit, jakože doufám, že jo, jestli tam bude ten nebo onen, mě úplně jedno, protože ty principy jsou nepřijatelné. Všichni to platíme, slouží jenom některým. To se musí změnit. Takže doufám, že až přijde nová vláda, že se něco udělá, až budou vášnivé diskuze na to, kdo má být novým ředitelem, tak já bohužel mě to jedno. Já si teď už myslím, že se musí udělat něco s tím principiálním problémem. A já třeba budu říkat, dobře, tak když vybíráte koncesionářské poplatky, začněte rozesílat lidičky těm médiím, které posloucháte. Jinými slovy, když už si musíme někoho platit, tak si budeme platit ty, kterými posloucháme. To znamená, aby koncesionářský poplatek byl takzvanou daňovou asignací, nebylo bylo možno na internetu, na poště říct, Xavera poslouchám. No, ten si zaslouží peníze ode mě.
1: Pošlu mu 14 korun.
2: Pošlu mu, no. No a Xaver bude růst, bude silnější médium, přibudou mu posluchači, přibudou mu peníze, nebude závislé jenom na reklamách, jo? Najednou, teď přeci Xaver, my tady děláme veřejnou službu.
1: O tom já vůbec nepochybuji.
2: No, a když děláme veřejnou službu, tak já jako plátce poplatku chci říct Xaverovi.
1: Jestli děláme veřejnou službu, neměli bychom teda angažovat toho Součka? Když je teď volnej? No to ne, to už je taková.
2: On bude zkažený.
1: Bude zkažený.
2: No, on je zvyklý rozdělovat ty miliardy. A teď tady u nás najednou, ježiš, to by bylo strašné, kdybyste mu řekl, jaký máte rozpočet, to on by nemohl uvěřit. On by se ptal, jestli je to v eurech.
1: Merz měl kvůli migraci vyhlásit v Německu stav nouze. Vláda to ale popírá. Bylo včera večer na TNCZ. Strašně zvláštní člověk ten Merz. Na podruhý až. Sledoval jste?
2: Já samozřejmě nevím, kdo má pravdu. Já jenom vím, že tam mají zlé. A ještě víc zlé mají ve Francii. Já jsem naštěstí občas projíždím, nebo i chvilku pobývám, tam či onde. Ježíš Maria.
1: A co pak?
2: No, já jsem si přečet jedno chytrého pána, myslím, že je to Láďa Henek, ten chytrý pán, on psal, když se k vám nějací jiné víry začnou stěhovat do města, jakýma to prochází fázema? Že oni na začátku jsou hodní a vděční. To oni tam v Německu a Francii prožili už, jo, tak kolik? 40-50 let zpátky. Jo? Napřed jsou hodní a vděční. Pak začnou mít pocit, že jsou ošizený. Jo? Že dostáváme sice nějaký peníze, jakž takž tady za to žijem, dokonce ani pracovat nemusíme. A my jsme taky chtěli sedmičku bavoráka. Tady jezdíme nějakým Citroenem, jo? tak pak nastupuje fáze, já si ten článek úplně přesně nepamatuju, ale pak nastupuje fáze, kdy říká, s tím musíte vy něco udělat, to takhle nejde. Jo, my jsme tady ošizený, to je fáze. Jsou vděční, jsou ošizený. Něžně ošizený, jakože ještě nemávají žádnýma klackama. Pak přichází, my jsme vám dali dost času, abyste s tím něco udělali vy nic, my mám to musel jak připomenout.
1: No.
2: To už se děje. Jo, to jsou ty nevysvětlitelné hromadné útoky, desítky mrtvých. To se připomíná, jsme tady, nejsme spokojeni. No a myslím, že ten Láďa tam potom píše něco, že oni čekají na to, abych bylo dost. No. Napřed politicky, třeba, že rozhodující silou ve volbách se začínají stávat tyhle dobře organizovaní, nespokojení. A oni pak říkají, no ale my budeme volit jenom ty politické strany, které nám to zlepšejí.
1: Takže teoreticky to chápete, že by to bylo možné?
2: No já bych dokonce říkal, že by to měl udělat.
1: Že by to měl udělat.
2: No a dokonce ještě dodám, zatímco si myslím, že ve Francii už to nejde udělat, já si myslím, že v Německu ještě pořád je dost těch, kterým se říká připlaťte si, ať se tady ty mají dobře. A oni už tam mezi nima rychle přibývají ty, kteří říkají, ne, my nic platit nebudeme, ať koukají makat. Jo? No a to se tam odehrává. Já myslím, že tady ten pán toho musí mít plnou hlavu, já tam teda bejt, tak mám toho plnou hlavu. Ale ono to udělá tak, aby se to nezdramatizovalo. Protože já si umím představit, že dneska už jsou města, ve kterých francouzská nebo německá policie, když oni tam vemou ty baseballové pálky, nic nezmůže. Jo? A pak už jsou ty hořící domy a hořící auta.
1: No, a abychom končili
2: něco radostného.
1: Optimisticky, tak jak vy prožíváte ten květen? Řekněte, jste plný lásky? Chodíte na Petřín?
2: Ne, to nechodím.
1: Ne. Čtete literaturu?
2: Já bych řekl, doufám, že se mě to nemůže vyhnout.
1: Dobře, těším se na příště, nashledanou.
2: Také se těším.
1: Podtrženo sečteno a naším hostem byl pan Vlastimil Tlustý.
3: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Piráti to začali jako sofistikovaně, že vlastně je to taková, jako, že to modernizace společnosti a ekonomiky, budeme si všechno sdílet a půjčovat, ale oni si často jako sdílejí a půjčou, aniž by to ty lidi, od kterých si půjčou a sdílejí, věděli. Víš, jako autorský práva a takový věci, tím se moc nezabývají, no. A tak jsou to Piráti, u nich se to dá pochopit. Ty prostě loupí, že jo.
1: No, tak jako tehdy na tom začínali, že jo, v prostředí internetu, ale vem si, dneska už jsou to prostě takový kravaťáci. Podívej se na Bartoše, jasně, on má ještě pořád ty dredy, asi je bude mít až do 70, ne-li díl. Ale prostě už jsou to kravaťáci, už to není žádný antisystém, žádná revolta, nic, prostě normální standardní politická strana.
0: Hele, a oni úplně zmizeli. Všimla si z toho, že jsou neviditelní.
1: Taky ze čtyřma poslancema zkus být viditelný.
0: Jo, ale oni vždycky uměli, víš, jako dělat aspoň hodně hluku. To bylo jejich, jako řev, to uměli, ale teď nic. A co mě pobavilo, jak jsme se bavili o tom, že ODS je u té levý zdi a tam už nic není, takže nakonec jsou to Piráti, kdo se postaví za živnostníky a řeknou, že jsou v té vládě proti tomu, aby se jim zvýšily sociální daně, to je neuvěřitelný.
1: Jo, tak je to svým způsobem zajímavý, ale docela zajímavý je i to, co předvádí ta vysloveně levicová úderka v Evropském parlamentu, pirátská, protože tam ta skvadra, ta je úplně úžasná. A teď třeba v souvislosti s novou kauzou ministra spravedlnosti Blažka, proti němu vystoupila paní Gregorová, europoslankyně, že říct si v demokracii, že ten ministr selhal, že to není nic špatného a že ona teda bude ta první, která řekne, že Blažek selhal, že by měl odstoupit.
0: Ne, ale víš, co se mi moc líbilo, to mě udělalo velkou radost hodnotový premiér Fiala, když řekl, že vlastně Blažek si žádá ty informace z toho živého spisu kvůli občanům, že to dělá pro občany.
1: Ano.
0: To vlastně já musím Fialu pochválit, ale za tohle to já bych řekl, jako, že to by z něj nebylo možné vydolovat, ale on to vypustí sám.
1: A prostě řekl on, kvůli kterým občanům nějaký tam ne, konkrétně bude, jmenoval?
0: Já myslím,
1: ne.
0: Že natočí video o tom. Všimla si, že on rád točí videa, pouští to na Twitter, já je miluju. Já jsem sběratel tohohle, protože já mám rád tu ikonografii spolu. Oni jsou fakt, to je jak propaganda. Oni milují takový ty pohledy, všimla si z dodálky u Fialy, jak on je furt zahleděný, jako a to milovali komouši z 50. let, to měli vždycky, že jo, hledíme jako do těch.
1: No jasně,
0: zíčků.
1: My to máme s Xaverem za stranu a za lidi, že jo, taky držím klasy a koukám do dálky.
0: A proto to mám rád, protože oni jsou v tom fakt unikátní, jako spolu, nikdo na ně nemá.
1: To je pravda, no. Když to jsem si jako úplně nevšimla, ale já jsem si zase všimla, že Fiala se teď poslední dobou trochu krotí v těch gestech. Možná je to tím, že úplně neměl žádný projev, kde by mohl dělat takový ty svoje cvičme v rytme, víš? Jako, ale teď poslední dobu je to takový dost jako umírněný, tak možná si řekl, když musíme šetřit ve státním rozpočtu, tak já budu šetřit na gestech.
0: Dá všimla si, že zmizely signály taky docela?
1: Už je nevysílá.
0: Ne.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. xtv.cz.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente, ahoj.
2: Ahoj, Xtever.
1: Na úvod, Miloši, dnešního pořadu musím říct, co říct, poděkovat, že jsi přišel na akci 8 let s vámi, která proběhla před pár dny v pražském Top Hotelu. Pravda, prvně pochválit a potom skritizovat, říká staré pravidlo, tak díky za to, že jsi přišel, ale to, že jsi měl obří potlesk větší než já, to se mě trošku dotklo. To je potřeba si říct. Takže děkujeme za to, za celou XTV, a doufám, že se při podobné akci potkáme znovu.
2: Severe, já už jsem ti říkal před tímto dotazením, že jsem zažil dvě nejlepší, nejskvělejší organizace nějakých akcí. Ta první byly moje nedávné 80. narozeniny a ta druhá byla to tvoje.
1: Děkuju za to. Myslím, že tým XTV v tomto si opravdu zaslouží velkou poklonu v čele s naší paní produkční, paní Černou, kterou ty vidíš před sebou.
2: Ale.
1: Protože tato vlastně měla všechno na hrbu. My jsme jenom seděli, kouřili a kritizovali.
2: A pili.
1: A to jsem nechtěl říct. Pili jsme nealkoholické nápoje.
2: No, to víno lze označit za nealkoholický nápoj. Záleží na tom, z jakých vinicí je.
1: Dobře, tímto tě zvu na další akci a pojďme prosím k těm zcela vážným věcem. Mm-hmm. Protože v Top Hotelu to bylo vážně i nevážně a to se mi, tedy to ještě řeknu, na tobě i na prezidentu Klausovi, ostatně i na panu Mečiarovi velmi líbilo a publikum to velmi ocenilo. Ty jsi to potom pocítil tím obřím potleskem, že mají rádi kombinaci toho vážného i s tvým humorem. Až do té nejvážnější situace, kdy si paní moderátorku, nevím, jestli to víš, přivedl k slzám.
2: Vím to samozřejmě.
1: A to bylo promyšleno.
2: A mimochodem, když mluvíme o kombinaci vážného s humorem, tak když se mě ptali, co soudím o Václavu Klausovi, tak já jsem říkal, že je skoro stejně tak dobrý jako já. Ale protože Václav Klaus netrpí přehnaným smyslem pro humor, tak jenom takhle sklonil hlavu a mlčel.
1: Opravdu si, Miloši, myslíš, že Václav Klaus nemá smysl pro humor? Já si myslím, že má obří smysl pro humor.
2: No pro takovej ten britský suchý humor, to ano, to máš pravdu, ale pozor, nesmí se týkat jeho.
1: Ani tuto zkušenost nemám.
2: A byl jsi někdy svědkem toho, že se z Klause dělala legrace? Já ti řeknu jednu anekdotu. Víš, proč má Klaus poradce?
1: Nevím.
2: Aby měl komu radit.
1: Tak já ti můžu říct, že jsem mu i o něm vyprávěl anekdotu před natáčením. Tady je to možná půl roku. A měl jsem trošku trému, ale velmi se smál. A byla to anekdota o něm, kterou tady říct nemohu.
2: Proč?
1: Z estetických důvodů. Protože je tam jedno expresivní slovo a to tady říkat nechci. Miloši, já teď skočím na velmi vážnou věc. Sleduji cvrkot, mluvím s mnoha občany, ostatně na akci 8 let s vámi bylo asi 1200 lidí a ty jsi taky mluvil se spoustou lidí při autogramiádě. Lidé mají strach, jak dopadnou věci okolo voleb. Opravdu obavu, strach, vidí-li jakousi rumunskou cestu. A teď ještě v posledních dnech jsme se dozvěděli, nemusím dlouze vysvětlovat, každý ví, když řeknu Marie Le Pen.
2: Ano.
1: Řekni mi, sdílíš tuto obavu také?
2: No, přál bych si, aby Baxův ústavní soud nezrušil, respektive zneplatnil, což je to též, blížící se parlamentní volby pod záminkou, který mu dodá Koudelkova BIS, to znamená zasahování zahraniční moci. Přál bych si, aby k tomu nedošlo. Ale pokud jde o rumunský scénář, kdy ten ústavní soud nejenom jaksi ruší kandidaturu, ruší výsledky řádných voleb, ale dokonce následně tomu stejnému kandidátovi zakazuje kandidovat, čili upírá mu to základní občanské právo, tak dobře, tak Rumunsko je tak trochu Balkán, že ano, geograficky úplně, politicky tak trochu. A Francie je matka demokracie vedle Anglie. A tohle se tam stalo. Takže položme si dvě otázky. Za prvé, komu to slouží a za druhé, kdo to vykonává. Pokud jde o to, komu to slouží, no tak bohužel to slouží Macronovi, respektive lidem, kteří se bojí, že by Le Penova vyhrála příští prezidentské volby. No, a kdo to vykonává? U nás je pojem soudcokracie. Ten už byl zaveden dlouho a mám dokonce dojem, že jeho autorem je právě Václav Klaus. Ksavere, já jsem za těch 10 let prezidentování jmenoval ne desítky, ale stovky soudců. A vždycky jsem se na ně díval a říkal jsem, tohle je mládežnická úderka, to nejsou vyzrálí, dospělí lidé. Kluci a holky, když to trochu přeženu. Jak tihle můžou soudit složité případy, které vyžadují praxi, zkušenost, nasání spousty informací a tak dál. A teď si představ, že těmhle těm mládežníkům, ono to může být i mentální nedospělost, ale to je druhá věc, dáš do ruky nástroj, kdy sice nebudou rozhodovat o životě a smrti, ale budou rozhodovat mezi svobodou a vězením. A nebo třeba svobodou a náramkem, jo? Abych to zase trošku zpestřil. No a těmto lidem může ta sláva a ta moc stoupnout do hlavy a zejména mohou se nechat velmi snadno zkorumpovat. Byla jedna americká anekdota, je možné zkorumpovat i vrchního státního zástupce, jenom kdyby bylo tolik peněz. A protože v tomto případě nejde o vrchní, ale o normální státní zástupce nebo o normální soudce, tak těch peněz zase nemusí být tak příliš mnoho. Čili bojím se toho, bojím se, že jak na straně současných držitelů moci, kteří o to moc nechtějí přijít, tak i na straně vykonavatelů soudní moci, případně těch státních zástupců, bude pokušení, aby k něčemu takovému došlo. Konec konců, a tím bych skončil, já jsem Pavlovi Rychetskému stáhnul svůj návrh na státní vyznamenání právě když ústavní soud svého času také zasáhnul do volebního procesu.
1: Jestli tě, Miloši, zajímá, co si o této situaci myslí řada občanů, alespoň mým nečistým průzkumem, jak se říká, neboli tím, že o tom s někým mluvím, oni nejčastěji říkají, že to není tak jednoduché, že doufají, že to není tak jednoduché.
2: No tak podívej, jak se vede. V teorii brainstormingu je takzvaná subteorie kill phrases, neboli zabíječských frází. A jednou z nejčastějších zabíječských frází je věta, to není tak jednoduché. Tím totiž neříkáš vůbec nic.
1: No jo, ale já rozumím, co ti lidé tím myslí. Hmm. Že to není jenom tak, že nějaký jeden člověk řekne, já ty volby zruším. Protože znají z toho obyčejného života, sledují v médiích, že existují jakési opravné prostředky, například Ale ty říkáš, že to vlastně jednoduché je.
2: No, pokud existuje rozsáhlá množina lidí, kteří by v důsledku pravděpodobného výsledku voleb přišli o lukrativní pozice, tak se dá očekávat při nedostatku právní kultury a při některých mezerách, kterými můžeš proniknout, očekávat od těchto lidí někdy až zoufalý odpor, aby o ty koryta nepřišli.
1: A co se dá očekávat od veřejnosti? Představ si situaci, že Andrej Babiš, Stačilo, motoristé, SPD a jiní získají počet hlasů od několika milionů lidí. Myslíš si, že to ty lidi nechá v klidu, když to někdo škrtne?
2: No tak vezměme si dva příklady. Za prvé Rumunsko, tak dobře demonstruje se tam. Demonstruje se tam už dost dlouho, není to příliš silné, je to o něco slabší než třeba demonstrace v Istanbulu. Mimochodem tam jde ze strany Erdogana o velmi podobný případ. Pokud jde o Bardelu, což je současný vůdce Národní fronty, nebo teď se to jmenuje Národní sdružení, tak ten také oznámil demonstrace. No a veřejnost by měla v těchto situacích zaplnit ulice. Naše historie ukazuje, že když veřejnost zaplnila ulice a například i Letenskou pláň, tak že to účel a smysl mělo. Je otázka, jestli česká veřejnost už nebude tak unavená a znechucená, že přijme vysvětlení, že teda zahraniční moc se pokusila ovlivnit volby a proto se ty volby zrušily. No ale očekávám, že určité demonstrace budou. Mimochodem, teď jsem si vzpomněl, Xavere, když byly prezidentské volby v Americe, tak také Trump byl obviňován z toho, že Rusové zasahují do amerických prezidentských voleb. Čili nic nového pod sluncem.
1: Mm-hmm. Pojďme k těm volbám ještě z jiné stránky. Před pár dny Stačilo představilo svoji kandidátku. Pro mě povětšinou neznámí lidé, až na paní Konečnou, paní Bobošíkovou a jistého předsedu ČSNS, doufám, že mu nespletu jméno, pana Klusáčka. Jakou předpokládáš, nebo jakou naději oni mají, zejména z toho důvodu, že ta paní Konečná, jestli se nemýlím, bude kandidovat v Moravskoslezském kraji, kde je ovšem ještě Andrej Babiš, kde se dá předpokládat, že bude kandidovat i Tomio Okamura, což nevíme, ale tak nějak zatraceně dobře tušíme.
2: A bude tam taky Stanjura, pokud vím.
1: Dobře, ale já mluvím o té části
2: opozice.
1: No, opozice. A jedna z důležitých tváří motoristů, ten Matěj Gregor. Nehrozí nějaké rozpliznutí, nebo je to taktické od třeba paní Konečné jít proti Andreji Babišovi?
2: Tak zaprvé Moravskoslezský kraj je velice početný, za druhé patří k takzvaným znevýhodněným regionům. To znamená, je tam o něco nižší životní úroveň. Problém samozřejmě s nezaměstnaností a tak dál a tak dál. No nicméně to si myslím, že není podstatné, protože každý šéf opoziční strany zcela přirozeně půjde do kraje, kde je více opoziční nálada a tedy větší šance získat volební úspěch.
1: Máš pravdu, ale ještě je tady další velmi vlivný obsáhlý kraj, a to je Jihomoravský. A stejně podobná nálada je například v Ústeckém kraji. Proto si říkám, proč se všichni slétli na ten severomoravský a aby z toho náhodou, aby to nedopadlo, takže z toho nic nezbyde.
2: Já si myslím, že ne. Pokud jde o Ústecký kraj, tak předpokládám, že tam bude také silná kandidátka opozice. A Jižní Morava samozřejmě nepatří k těm znevýhodněným krajům. Je to kraj bohatý, je to kraj vinic, je to kraj úsměvný, takže Alena Schillerová bude muset hodně pracovat, aby tam za hnutí ANO uspěla.
1: Určitě ano, ale dáš mi za pravdu, že to je jeden z krajů, kde se rozhodují volby?
2: No, jeden z pěti krajů, kde se rozhodují volby.
1: Přesně ano, a tak. Celkem jich máme 14, abychom ano. Si to řekli přesně. Milošic, myslíš, že udělala paní Konečná chybu v okamžiku, když nepřijala na svoji kandidátku například sociální demokraty nebo se nespojila s nikým silným? Máš pocit, že tu kandidátku mohou utáhnout ta dvě silná jména, neboli Bobošíková a paní Bobošíková, promiň, a paní Konečná?
2: No, já už jsem tohle odpovídal v pořadu partie Terezie Tománkové, takže se budu tak trochu opakovat. Pokládám za naprosto nešťastné, že v koalici stačilo není jak Paroubková sociální demokracie, protože to vetoval ten jakýsi Klusáček, o kterém nikdo nic neví. Předseda ty, jak se to jmenuje?
1: Česká strana národně sociální.
2: Jasně.
1: Jedna mimochodem z nejstarších.
2: A... Ano, ale není naprosto bezvýznamná. Ano. A není tam ani sociální demokracie Jany Maláčové. Já už jsem to říkal v soukromých rozhovorech dosti drsně. V té partii jsem to říkal jemně. Takže nebudu mluvit o domovnicích na Pavlači, které se pohádaly, ale budu mluvit o dvou výrazných političkách. Jejich superego je tak výrazné, že nesnese konkurenci někoho druhého.
1: Věříš v úspěch Jany Bobošíkové?
2: Já znám Janu velmi, velmi dlouho. Občas se objevím v tom jejím pořadu, nestačilo, jak se to jmenuje?
1: Aby bylo jasno.
2: Aby bylo jasno. To vidíš, takže logicky patří do stačilo, když si pletu název jejího pořadu. A myslím si, že je to člověk, který má politický talent a že by měl být v českém parlamentě. Byla už jednou v europarlamentu, což byl také velký úspěch, ale teď je daleko důležitější být v českém parlamentu.
1: To, jak se vyvíjí ta předvolební situace, protože už je to pár měsíců, tak je tady ještě možnost, že se to celé nějakým způsobem otočí. Počítejme ještě dva měsíce, které musíme nějakým způsobem vyřadit ze hry, protože to jsou prázdniny, Chorvatsko, Rybníky a hlava někde jinde, takže už to opravdu není daleko. Může se stát, že Petr Fiala bude premiérem příští vlády?
2: Ne, to rozhodně ne, ale na druhé straně já bych se ještě vrátil k tomu hnutí stačilo, respektive k české levici. Přece jenom mám nostalgické vzpomínky na sociální demokracii a bude mě líto, když sociální demokracie, která má podle posledních průzkumů 2,6% nevstoupí do parlamentu, protože předtím nevstoupila do koalice stačilo. Ale budu to pokládat za neschopnost těch politiků, kteří to zavinili.
1: Ty říkáš, nemůže být premiérem? Znamená to, že už je teď jasné z těch trendů, které vidíme u všech možných agentur, ne u jedné, že Andrej Babiš dopočítá vládu a bude mít pohodlnou většinu. Co když ne, Miloši?
2: No, tak v takovém případě se občas jedná i s dosud vládnoucími stranami, a je celkem přirozená tendence je rozštěpit. V daném případě nemá cenu štěpit jádro, to znamená ministrany, jako je TOP 09 nebo Lidovci, ale stálo by za to pokusit se o rozštěpení STANu. A opět mě naskakuje slovo stačilo, ale je to spolu, koalice spolu. No nicméně myslím si, že k tomu reálně nedojde. Ten Rakušan by možná byl ochoten o něčem podobném uvažovat, i když to veřejně popírá, ale nepovažuji to za pravděpodobné.
1: Sleduji, co se děje uvnitř ODS, že někteří významní členové, jako pan Zahradil a významný představitel například z Prahy 8, opouštějí teatrálním způsobem ODS-ku a říká se, že se to podobně sype uvnitř. Ostatně, myslím, že předevčírem byl tedy 1. března termín, kdy se museli zaplatit členské příspěvky, jinak zaniká členství a nikdo neví, kolik těch členů nezaplatilo neboli odchází v tichosti. Je ta strana definitivně zničená?
2: ODS?
1: Ano.
2: Ne. Na rozdíl od třeba jiných stran, jako je dnes TOP 09, ze které mimochodem také odcházejí lidé, nebo Piráti, Wagenknecht odchází a tak dál, tak ODS má ještě jakési kořeny, které v té zemi zůstaly a tu rostlinu vyživují. A takovým kořenem, teď to nemyslím jako nadávku nebo urážku, je například Kuba, jeho český hejtman. Ono opustit stranu, jako to dělají řada z nich, tak Zahradil alespoň přechází k motoristům. To je v pořádku, zůstává v politice, je to talentovaný člověk, byla by ho škoda. Ale když někdo úplně opustí tu stranu, no tak to znamená, že už rezignuje. Takže myslím si, že až Fiala prohraje parlamentní volby, bude demokratickým způsobem uvnitř ODS sesazen jako předseda, může taky rezignovat sám, ale to je to též. A velmi pravděpodobně ho nahradí jeho český hejtman Kuba.
1: Ještě mě zajímá tvůj upřímný názor na jakousi válku ohledně cel, kterou rozpoutává Donald Trump. Vypadá to, když si člověk přečte některá zásadní média, že zatím jde sám proti sobě. Rozumíš tomuto kroku?
2: Já jsem už před jeho volebním vítězstvím, které jsem si jinak přál, varoval před protekcionismem, ať se ho dopouští kdokoliv, tedy včetně Trumpa, protože už Ricardo, což je méně známý ekonom, tuším, že 19. století, varoval před protekcionismem jako opatřením, které nakonec škodí všem stranám. Lose-lose strategy, dá se říct si proti win-win strategy. A má pravdu. Takže je to takové pokušení bojovat obchodní války, ale nakonec, a to by bylo dlouhé dokazování, proč ta cla se promítnou do ceny, ceny se promítnou do inflace, inflace se promítne do životní úrovně a nakonec i ti američtí dělníci, o které tady jde, protože Trump mluví zejména o dělnických pracovních místech, třeba v amerických automobilkách, jako je Detroit, tak nakonec i ti dělníci na tom prodělají.
1: A do jaké míry si pochvaluješ, nebo je ti nepříjemná činnost takzvaného Elona Muska? Například uveřejňování těch peněz, které Američani posílali do nejrůznějších neziskovek, například velmi důležitá neziskovka Ženy v médiích.
2: A co je na tom tak špatného? Politika má být transparentní, ekonomika má být rovněž průhledná. Musk dokázal svoji schopnost tím, že je nejbohatší muž planety, takže ti, kdo se mu dnes případně posmívají, tak de facto prozrazují svůj komplex beněcenosti, protože to posmívání je vlastně projev závisti.
1: Miloši, děkuji ti za to, že jsi přišel do XTV, těším se na příště, protože mě ještě zůstalo hodně otázek.
2: Já myslím, že oba dva budeme za příští měsíc natolik schopni, že budeme nejenom schopni odpovídat. To není tak těžké, Xavere, ale těžké je otázky klást a to je tvůj úkol v tomto pořadu.
1: Děkuji ti, Miloši. Měj se hezky. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman.
0: Hraje vám Radio Xaver.

0: to se koupe.
1: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
2: Bledá bílo u spinetu, poslouchám tě se zájmem. Bledá bílo u spinetu, poslouchám tě se zájmem. Ale zanech toho menuetu, zkus to třeba s rektajmem. Když přistoupíš na tu fušku, hradím všechny náklady. Když přistoupíš na tu fušku, hradím všechny náklady a donesu ti

0: uvidíme až zajtra u suchýho až litra. Život je tak strašně krátký, letí, letí, uletí. Život je tak strašně krátký, letí, letí, uletí. Nač jej marnit kolovrátky z 18. století. Zuj si ty bodky, co tě tlačí, přečeš si to dol na copy. Zuj si ty bodky, co tě tlačí, přečeš si to dol na copy. Si zvadlá kytka v květináči, vzkřísí tě jen synkopy.
1: Česká a americká country na rádiu Xaver.

0: Petr Lachnit je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Doktor Petr Lachnit je jednak radním Prahy 5 a kandidátem na starostu Prahy 5. A já podotýkám tu důležitou věc, že já jsem teoreticky vaším voličem, pane Lachnite, tak buďte opatrný, co řeknete dneska. No ale vysvětlete nám několik věcí, jo, z té pětky. Já teď vám tak nějak pozoruji, když tam často jezdím i večer domů a tak, že se trošku změnily poměry a že tam často vidím takové ty fetíře, jak se říká, takové ty drogově závislé a tak. Existuje třeba nějaká statistika, jestli těchto lidí je tam víc a nebo míň, a nebo to souvisí, prosím, s nějakým tím centrem pro drogově závislé na Praze 5 v Mahinově ulici?
1: Já myslím, že se nemýlíte. Skutečně v okolí toho Anděla se ve zvýšené míře už někdy od toho listopadu, října 2019 začalo pohybovat mnohem větší množství lidí závislých na těch návykových látkách. My jsme se snažili i s policií a neziskovými organizacemi zjistit důvod. Nelze ho asi zjistit stoprocentně. Praha 1 přistoupila k tvrdší politice. V podstatě pod tlakem policie se zřejmě část přesunovala na Anděl. Přišel do toho covid, ale pohyb na té scéně je složitý. My jsme se domluvili s policiema na zvýšené kontrole monitoringu v té lokalitě, ale jeden ze zásadních problémů, který my tam vidíme, je poměrně vysoká přítomnost tedy zařízení, která jsou sice prospěšná, ale jsou příliš koncentrovaná v té Praze 5. Mm-hmm. Máme tam dvě kontaktní centra pro osoby závislé. Jedno z těch center je v našich prostorách v Mahenově ulici a bohužel tedy pověstná ordinace jednoho z lékařů, kterého nebudu jmenovat, se postupně přestěhovala z Bíblovy ulice přes Prahu 4 v roce 2015 nebo 16 se přestěhovala do Erbenovy ulice, což je vedle. A dochází zde k tomu, že jsou ve velké míře poměrně zvláštně předepisovány substituční látky, které to je Ravata a Subutex. No a ty substituční látky vydává zase pro mě poněkud zvláštním způsobem lékárna, která je vedle v té Erbenově ulici. No a tam odsud se to ve velké míře, tyto substituční látky dostává mezi ty návykové osoby. Proti substituci já nemám vůbec nic, ale pokud je to substituce řádná, prováděná lege artis, bohužel tady to velké množství z mého pohledu v pořádku není. Tyto látky jsou zneužitelné, jsou na tom drogovém trhu levné, levnější než ty originály. V podstatě místo toho, aby se užili ústy, tak je ty závislé osoby rozpustí a pak si je aplikují nitrožilně a v podstatě svým způsobem jsou patrně efektivnější, než kdyby kupovali na tom drogu ty tvrdší látky. A teď tady máte vedle zastavárnu, máte tady vedle káčko, no a vytváří se prostě nepřehledná. Káčko je nízkoprahové zařízení, takzvané kontaktní centrum. A vytvořila se vlastně jakási v uvozovkách dokonalá výrobní linka, která ovšem nepatří do centra města. My proti nízkoprahovému zařízení provozovanému řádně registrovaném nemáme to nejmenší. Vždycky jsme s Progresivem spolupracovali, ale bohužel jsme pod obrovským tlakem občanů a já je chápu, protože ti drogové závislí se pohybují všude okolo. Pohybují se na zastávce u zvonu, pohybují se v husových sadech. Snažili jsme se, posílil se policejní dohled. Ale bohužel policie tohleto řešit v našich podmínkách nemůže efektivně. Takže nám nezbylo po mnohých komunikacích s magistrátem, kde 2 roky jsme se snažili domluvit na přestěhování tohoto centra do jiné lokality, aby to nebylo tak koncentrované. Ale nepodařilo se, takže jsme v červnu dali, respektive v červenci jsme dali tomuto nízkopravovému centru výpověď. No, dali jsme tam tu nejdelší možnou výpovědní dobu, to znamená 6měsíční. Myslím, že se snažíme i jim pomoci v hledání nějakého dalšího prostoru, ale protidrogová politika je otázkou magistrátu. Magistrát je plně odpovědný za tu síť a on to neplní. Musím teda říct, že je neuvěřitelné, že Praha jako kraj je jediný kraj, který nemá schválenou koncepci protidrogové politiky. Byl za to kritizován. Nedovedu si představit, že by tohle to bylo někde jinde. Asi na tom vidíte, jakým způsobem přistupoval k řešení té protidrogové sítě, těch protidrogových služeb. A já budu doufat, že tedy po těch volbách na tom magistrátu se ledy pohnou, někdo se tomu začne věnovat a podívá se na tu problematiku i s odborníky třeba lépe a pomůže vyhledat prostory a roztříštit, případně otevřít někde na kraji podobné zařízení,
0: pane, aby se to nekoncentrovalo. Pane Lachnite, řekněte, kdyby se zadařilo, vy jste se stal starostou, vy s tímto problémem nemůžete udělat zhola nic?
1: My v podstatě tuhle tu chvíli s tím toho mnoho nemůžeme udělat. Důležitý je komunikovat s magistrátem, aby nám ten magistrát podal pomocnou ruku, aby začal vnímat, že je za to odpovědný. My jsme ochotni pomoct při přestěhování toho progresivu do jiných prostor, ale není to jenom o tomhle tom. Ten magistrát se musí postarat i o zřízení dalších podobných zařízení, aby to nebylo koncentrováno jenom do Prahy 1 a do Prahy 5. Máme jenom 3 zařízení, která dneska jsou. Na Praze 5 jsou 2 a jedno je na Praze 1. A bohužel při tom množství těch drogově závislých je to málo.
0: Pojďme na další věc, a to jsou seniori, co by ohrožená skupina obyvatel. Ohrožená, řekl bych, ze všech stran, a teď ještě navíc k tomu ty energie. Tak myslím si, že žít, bydlet na Praze 5, zejména v okolí Anděla a tam v těch exponovaných místech, nebude úplně laciná záležitost, když tam bydlí senior se svým důchodem a teď mu skočí ty energie. Teď vy se ucházíte o pozici starosty, tak mi řekněte, co s tím, jestli se jim dá nějak pomoct. A pojďme vzít ty seniory teda z gruntu, protože ještě ty seniorské služby, tak to mě také zajímá, protože mě to čeká, pane Lachnite.
1: Mě taky.
0: U nás na pětce. Tak třeba budeme tam v jednom nějakém centru a budeme si vyprávět, jak jsme před lety dělali rozhovor. Tak.
1: Podívejte se, již před lety se mně podařilo přesvědčit zastupitelstvo, aby se zcela vážně začalo tou seniorskou problematikou na Praze 5 zabývat. My podle čísel dneska máme přes 85 tisíc občanů a z nich je přes 20 tisíc ve věku nad 60 let. Takže v tom seniorském věku. A my jsme postupně cestou komunitního mapování těch sociálních služeb zjistili, že chybí především ta možnost právě toho, co vy zmiňujete, nějakého laciného chráněného bydlení, takových těch domů s pečovatelskou službou nebo bytů s pečovatelskou službou. Takže v tuto chvíli máme dokončeny 2. Jeden je v Zubatého ulici a druhá je skončená rekonstrukce Raudnicova domu v Hlubočepech, která skončila v lednu letošního roku a ze 3/4 už je ten Raubnicův dům zaplněn. Není to jediná záležitost. My máme ještě 3. dům rozestavěn v tuhletu chvíli. Je vedle toho Raubnicova domu a tam už se tedy naplno staví. Takže ta kapacita z té skoro nuly najednou se dostává ke kapacitě takřka 100 bytů domů s pečovatelskou službou a to už je tedy znát. Současně tedy se nám podařilo i v těch stávajících objektech, zejména v objektech na Plzeňské ulici, v Bozděchově ulici, vytvořit byty obecní pro sociální účely, případně seniorské účely, a jsou využívány, takže je tady další množství bytů, které užíváme. Myslím si, že se snažíme tomu naplno věnovat. V záloze máme ještě jeden dům s pečovatelskou službou na Poštovce, ale tam nás v současné době při zahájení soutěžení zradili ty neuvěřitelně vysoké ceny stavebních materiálů a staveb, takže možná naivně, nejsem odborník, možná naivně doufám, že v budoucnu by mohly ceny těch stavebních materiálů a prací třeba poklesnout.
0: Ještě než se dostaneme k těm energiím a k těm životním nákladům, před léty mi vyprávěl jeden muž žijící v Rakousku, respektive Rakušan, že tam to chodí tak, že v okamžiku, kdy se člověk blíží do seniorského věku a ještě je třeba ve formě, tak už si tak svým způsobem zamluví nebo nějakým způsobem rezervuje, nevím, jak to chodí, nějaké svoje místo v seniorském domě, aby nezůstal na holičkách. Existuje něco takového u nás? Nebo se čekáš i průšvih?
1: Ne, to ne. Právě třeba v těch domech s tou pečovatelskou službou my máme žádosti těch lidí, těch seniorů, případně osob se zdravotním handicapem, může to být třeba vozíčkář, protože v tom Roudnicově domě už máme vozíčkáře, jsme neměli ty byty. A může se stát, že dá prohlášení, že nepotřebuje momentálně ten byt, ale obnovuje každý rok tu žádost. A ta komise, když to hodnotí, tak vidí to jeho podepsané prohlášení a nevyřazuje ho z toho. Takže jsou takové případy, není to asi vysloveně tak, jako v tom Rakousku. Nicméně tou faktickou cestou takové případy tady jsou. Jde spíš o to, že si ten senior musí uvědomit, že se to na té Praze 5 trošku změnilo v té oblasti toho bydlení a že taková služba tady možná je. Jde spíš taky o tu osvětu. Ale vy jste se ještě zmiňoval o jedné věci a to jsou samozřejmě ty náklady toho nájmu.
0: No to se chci energií. Ptát teď energie a všechno, co s tím souvisí.
1: Ten senior, který užívá ty seniorské služby, má uzavřeny ty pečovatelské smlouvy, tak má limitovanou cenu nájemného v tomto bytě a ta v našich podmínkách podle rozhodnutí rady činí 90 korun za metr čtvereční, což je v současných podmínkách Prahy, myslím, velmi hezká cena. Energie řešíme. My v tuhle tu chvíli, kromě záležitostí, které spadají pod úřad práce a různé dávky, tak sledujeme cenu vlastně služeb, které s těmi byty souvisí, protože jedna věc je nájem, ale to, co se v minulosti nemuselo až tolik řešit, je právě ta cena služeb, které můžou přesáhnout nějakou rozumnou míru. A v podstatě pak teda bychom to museli řešit nějakým způsobem. Limitací, odpuštěním části cen, ale to hlídáme, koukáme na to, ale myslím si, že jsme připraveni to nějakým způsobem řešit v těch našich bytech.
0: No ale mnohem jednodušší ještě věc, která se možná stane, když těm seniorům přijdou například ty vysoké zálohy, tak oni moc nevědí, kam se obrátit. A může tedy nastat příběh, že někdo přijde k vám na radnici a řekne, podívejte se, tady mám takovouhle složenku a beru důchod jenom tolik a tolik, co mám dělat.
1: Tak, no, oni se takové věci dějou, ale nemusí chodit přímo na radnici. Naše pečovatelská služba má nově zřízeno, v průběhu 3 let jsme zřídili 3 pracoviště. Je to Barandov v budově polikliniky, je to Smíchov na náměstí 14. října a úplně nově otevřené pracoviště ve vile Áda na Plzeňské v Košířích. Každé to pracoviště, kromě odborných pracovníků zajišťujících pečovatelské služby, pečovatelek, má k dispozici taky sociální pracovníci, takže oni se v té první linii, ty naši klienti i neklienti, obrací přímo na ně. A potom část lidí, která nevyužívá třeba tu pečovatelskou službu, nemá s tím zkušenost, se obrací přímo na sociální odbor. Zatím v tuhle chvíli i tou činností sociálního odboru je to nějak zmapováno, zatím to řeší v podstatě úřady práce, zatím se to řeší cestou těch dávek, ale já vůbec nevylučuji, že do budoucna to přesáhne možnosti těch seniorů a pak to budeme muset řešit spolu s nimi. Těch nástrojů je asi celá řada, ale záleží od ochoty a vůle zastupitelstva třeba vyčlenit na to finanční prostředky.
0: Vypadá to, že jedním z témat pražských voleb z jedné strany na druhou, prostě všude po celé Praze, budou takzvané cyklopruhy a cyklostezky a v mnoha případech nepříliš chytře zvládnu této dopravní řešení, mírně řečeno. Jak moc vás zajímá tohleto a jak moc to zajímá Pětku a co, kdybyste byl starostou, tak co s tím?
1: Podívejte se, nás to zajímá. Já sám bydlím v Motole na Plzeňské ulici a před nějakou dobou, teda i k té zhoršené situaci v dopravě, která tam je, se nám tam z ničeho nic objevily na vozovce značení cyklopruhů a do toho ještě nějaké odstavné plochy, nevím přesně, jak to nazvat. Výsledek byla skoro katastrofa. Teprve magistrát hlavního města, ne k našim stížnostem městské části, ale ke stížnostem integrovaného záchranného systému, že prakticky neprojede, ani neví, jak se orientovat, se rozhodl sice pozdě, ale začal ty pruhy zase nějak překreslovat. Takže na zemi teď máte pruhy několika barev. Já sám, když jedu tím autem směrem na Motol a chci někam odbočit, tak se skoro bojím, ani nevím, která barva vlastně platí u tohohle toho. Já nevidím, že by to bylo extra využíváno těmi cyklisty. Takže mě jde o to nic proti cyklopruhům, ale měl by to někdo konzultovat s odborníky, měl by to někdo konzultovat s tou městskou částí a mít na zřeteli nejen bezpečnost jako těch vlastních cyklistů nebo osob pohybujících se na koloběžce, ale i těch motoristů. Jo, a navíc vznikají nám cyklopruhy v místech, kde se vysloveně bojím jako o ty cyklisty. Je to Botanika dole, že jo, když se jede směrem ke Kartouský, já si teda nejsem jistý, jestli to odborník viděl, ale připadá mi to velice riskantní pro ty cyklisty. Já jsem příznivce spíše budování cyklostezek, ale chápu, že v té Praze je to složité, ale vždycky se asi s rozvahou. A když jsem viděl, co se nám tam stalo a mnoho měsíců to nebylo řešeno, nebo vidím cyklopruh směrem na Malvazinky, po kterém nikdy nikdo nejel, tak mně to přijde až líto.
0: Pane doktore, vy se ucházíte o post starosty na Praze 5 a teď vás musím vyzkoušet, jestli pak víte jako představitel té městské části a možná budoucí starosta. Jak je to dlouho, co se Smíchov připojil k Velké Praze?
1: Tak,
0: taková zkouška, tak jako u maturity, jo, jestli projdete.
1: Jo, děkuju. No, vím, protože jsme to výročí slavili. Bylo to 100 let, bylo to 1.1., kdy nejenom Smíchov, připojili se i Košíře, připojila se celá řada dalších obcí a vznikla nám Velká Praha. Yes. Takže my jsme se snažili to výročí připomenout. Ještě si ho taky připomínáme. Bohužel měli jsme naplánované větší oslavy, ale ten jarní covid to zhatil. A teďka vlastně jsou tam dvě věci, které souvisí s Prahou 5 a chceme je dát tomu výročí. Jsou to dva koncerty. Jeden je koncert skupiny Monkey Business v pátek, je to open air koncert v Kinského zahradě.
0: A ten je taky z Prahy 5, Monkey Business.
1: Ano, právě, proto já se přiznám, že se moderní hudbě nevěnuju, ale vím, že jsou z Prahy 5. A druhý den je tam open air koncert filmových melodií, který sponzoruje Barandovské filmové studio, kdo jiných, takže myslím si, že je to hezká oslava a blíží se nám tím takový konec oslav toho připojení ku Praze, toho zvětšení.
0: Mimochodem jsem přemýšlel nedávno jako obyvatel Prahy 5, které jako významné osobnosti se octly na Praze 5 při vší skromnosti, kromě mě, to tady nemusíme jmenovat, a kromě vás, tak legrace, ale třeba Einstein, víte to? Vesnické ulici? Jsem se nedávno dočetl.
1: No, já myslím, že to vím. Dověděl jsem se to náhodou, podobně jako vy. A chtěl jsem se na to ulici podívat, ona není dlouhá.
0: A no to je taková ta vracečka.
1: Ano, byl jsem přímo v tom domě, ale v podstatě jako dílem náhody, protože tam byl jubilant, který měl

0: tohle v areálu Helpesu, protože to je organizace, která podporuje asistenční psy. A mistr měl psa, který byl právě zprostředkován tím Helpesem. Čas od času se o něj starali v době nepřítomnosti, cvičili ho. A oni pořádají takový super den vždycky v září, jmenuje se to super den Helpesu, na kterém spousta těch osobností, těch patronů, těch asistenčních psů vystupuje. A Karel Gott, pokud vím, tak nevynechal jako jediný rok, aby za těch 19 let, za těch 19 let se nezúčastnil, nevystupoval charitativně zadarmo.
1: Jsem rád, že jste přišel, pane Lachniteno. Držíme palce při volbách a těším se na příště. Naschledanou.
0: Já děkuju vám.
1: Naším hostem byl Petr Lachni.
2: My jsme ti slavní plísňáci, co nikdy touhu nestrácí, lesní věci a škodit dál, jenomže je tu Abamal.
3: Taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
2: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
3: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
4: Posloucháte rádio Xaver.

0: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Podtrženo sečteno a dnes Petr Holec, zvaný Adonis. Vítám tě.
2: Adonis, Xavere, díky za pozvání.
1: Ano, jahoda zůstala doma, tak to dneska beru já, kdyby náhodou diváci nevěděli, o čem je řeč, stačí se podívat na včerejší Vozonku a hnedka budete v obraze. Tak včera jsme si připomněli výročí smutné okupace. Chceš k tomu něco říct?
2: Asi jenom dvě věci. Za prvý, mě to vlastně frustruje strašně, že my slavíme výročí a jakoby den národního ponížení a porážky, což byla okupace vojskama Varšavské smlouvy v roce 68, víc třeba než výročí založení státu, který byl záhy úspěšný. To mě docela vadí, je to nějaká charakteristika, abych řekl, menších národů, že oni dokážou slavit porážku, protože nemají moc těch velkých vítězství. A druhá věc je, říkal jsem si, s čím přijde náš prezident Petr Pavel vzhledem k jeho minulosti, protože to je asi jediný obhájce té sovětské okupace z roku 68 před listopadem, který je mezi politiky, a on měl odvahu vystoupit s tím, ať nepřepisujeme historii. Tak já jsem si říkal, jakou historii myslí, jestli tu, co přepisoval on do roku 89 nebo jakou. Trošku jsem se o něj bál v tenhle ten choulostivý den, aby nedostal ráno na Hradě špatnou komunikační kartu.
1: A nedostal,
2: tu polistopadovou. Dostal tu polistopadovou.
1: Tak je to v pořádku. Tak, ale dobré zprávy. iDnes.cz, vládu chci sestavit rychle a bez předběžných podmínek, říká Pavel. Tak ústava se asi nezměnila, že? Tak sestavovat nic nebude, ale nicméně asi je z toho zřejmé, že nebude nijak otálet a klást si podmínky, což jsme v minulosti mohli číst.
2: Alex, já se s naším panem prezidentem díky jeho minulosti vracím před rok 89, a sice do éry čtení mezi řádky, takzvaně. Což je charakteristický pro totality a nedemokratické režimy. A tohle to je jeden z rozhovorů, který on dal, a tady z toho titule vládu chci sestavit rychle. Já jsem totiž ten rozhovor taky čet samozřejmě, a tam jsou skryté věci mezi řádky, jak se říká. Dva dny předtím dal rozhovor pro změnu, já nevím, si vládním novinkám nebo Seznamu, kde říká opak a klade si ty podmínky, že bude mít problém jmenovat do vlády někoho ze stran politických, které mají to referendum o našem členství buď v EU nebo NATO. Což znamená, že to bude blokovat. Ale i v tomhle rozhovoru on říká, že by chtěl sestavit vládu, nebo aby vznikla vláda rychle, a že by to mohla být vláda menšinová a stabilní, což můžeme číst mezi tím, že on do toho skutečně bude zasahovat tím, že možná počítá už s vítězstvím ANO a bude se snažit, aby vznikla jednobarevná vláda ANO, vyšoupnout ty třeba SPD a stačilo z vlády, odblokovat je opravdu, a pak strčit v podstatě do vlády klidně nepřímo někoho z té současné jeho vlády, že by to nějak tolerovali. A takže by zabetonovali v podstatě jednobarevnou vládu ANO a tolerovanou nějak třeba STANem, což je jeho strana, což samozřejmě smrdí prostě vybouchnutým papiňákem, protože on by tím ANO v podstatě zbavil schopnosti vládnout, on by nebylo schopný splnit svoje hlavní volební sliby. No, to by Andrej, jenom Babiš, musel vládnout jako Petr Fiala a zradit všechny svoje volební sliby.
1: Promiň, že ti do toho chci zasáhnout, ale přeci Rakušan, Fiala a tuším, že Pirát Hřib se mají přeci sejít někde na pivu a odmítnout spolupráci s Andrejem Babišem. Tak jak to potom půjde s tím přáním Petra Pavla dohromady?
2: To je přeci úplně jedno, co oni řeknou. Petr Fiala je lhář a zrádce, Vít Rakušan je moci chtivej. Ten to udělá. Já úplně vidím tu situaci, jak se připravuje po volbách. Už se nám ohlásili i chvilkaři, kteří řekli, že když vyhraje ANO, po volbách nás čekají demonstrace, bude letná a vytvoří se situace, atmosféra v zemi, kdy vlastně někdo, a úplně vidím Víta Rakušana před sebou, s tím, jaký on je opravdu levák, tak přijde zachránit republiku, jak se říká, na nátlak ne tady toho člověka, ale jeho investorů, kteří jsou investoři antibabišovské opozice.
1: No, že není v ulicích Milan Chvilek v době bitcoinové kauzy, že?
2: No to ne, tak neděje, to nevadí.
1: No ale na našeho pana prezidenta míří Žaloba. Bývalý rektor ČVUT žaluje prezidenta kvůli svému odvolání.
2: Tohle je geniální, to se může stát opravdu jedině za Petra Pavla, jo? To je jako když se, on je první prezident, který podepíše zákon důležitý a řekne, a teď se půjdu udat k ústavnímu soudu, protože mi to přijde nějaký neústavní. A on prostě jede dál v tomhle a tohle to je fakt, jedním z těch jeho investorů nebo loutkařů je Petr Kolář. Petr Kolář,
1: zde přítomný,
2: těžil prostě ČVUT za jakési konzultace, asi zbytečný, co by tak asi radil ČVUT. No a za to bral miliony z našich peněz, z eráru. Teď mimochodem furt se rozvídáme, jak ve školství chybí peníze, ne? Učitelé měli mít 130% platu průměrného, nemají ho. No, ale pro některé tam je peněz dost, jak se zdá. No a rektor byl odvolaný tady prezidentem i kvůli tomu pánovi, chápeš to? To prostě, to bys nenapsala, kdyby jsi řekla, že napíšeš nejlepší politickou satiru, tak tohle nenapíšeš.
1: No a proč ho Petr Kolář nezařídil u Petra Pavla? Myslím, aby ho neodvolával, toho rektora.
2: No ono už to prostě nešlo. To už byla kauza, která se táhla prostě díl a on to prostě nezmáhl, oni to nezmanežovali. Máš, je to správná otázka, člověk by si řekl, Petr Kolář teda, kdyby byl zdatnej, nebo zdatnější opravdu, tak to zařídí, aby to zamázli takhle. Ale vidíš na nich, že oni si nechají utíct spoustu věcí, což značí jejich neschopnost. No a z toho máme takovouhle kauzu, která opravdu nemá obdoby.
1: Jak myslíš, že to dopadne?
2: Já nevím, jak to může, nejsem právník, nevím, jak to může dopadnout. Pro mě už vlastně jako je to hotový tímhle, že vůbec takováhle situace nastane. A jenom ukazuje to, jak prezident Petr Pavel se vlastně vymyká úplně všemu, co jsme tady měli do téhle doby na Pražském hradě. Myslím, všem těm prezidentům, třem polistopadovým předním, Václavu Havlovi, Václavu Klausovi a Miloši Zemanovi, za nich se nic takového nikdy nestalo. Přesto i média nasazovali psí hlavu, nebo minimálně Klausovi se Zemanem. A teď tady máme toho správního prezidenta a děje se tohle. A tady ta zpráva projde jakoby nic.
1: No ono se, ano, přesně tak, ono se hlavně nic neděje.
2: Ne, ne.
1: Tady nám žalují pana prezidenta a je ticho. A ty jsi zmínil Václava Havla, ale mají společného Dalajlámu přeci, Petr Pavel.
2: Mají společného Dalajlámu, no. Akorát je tam velký, já bych řekl, principiální rozdíl. Já si myslím, že u Václava Havla to byla upřímná naivita, opravdu. Že ono měl něco společného a proto on nebyl praktik v politice, nevěděl moc, co je ekonomická diplomacie a tak dále. Byla jiná doba. Tohle to je jenom, v podstatě musím říct, levák. On to zneužívá, hraje si na Václava Havla, ač má úplně antihavlovskou minulost. A dneska už nám to škodí ekonomicky. Prostě i za Václava Havla byla Čína v úplně jiný geopolitický a ekonomický pozici. Dneska my bychom Čínu potřebovali, naši průmyslníci a majitelé firem brečí, že vláda nedělá ekonomickou diplomaci, že Čínu odpuzuje od nás. Vidíme, jak je zdatý Viktor Orbán v Maďarsku, kolik natáh investorů čínských, ale tady děláme tohleto, vlastně on se zkouší vracet do havlovské éry raných 90. let a je to směšný. A ještě škodlivý, bohužel.
1: No, byl tady v pondělí na rozhovoru pan Pecina, bývalý dvojnásobný ministr vnitra, říkal, že jsme v Číně vyřízený, že no. Tam měl pobočku a poté, co začali mířit politici na Tchaj-wan, tak i zavřeli.
2: Ten to ví bohužel velmi dobře, na vlastní kůži.
1: Na vlastní kůži, přesně tak. Podělil se o své zkušenosti. Tak a bitcoinová kauza zde, první zprávy CZ, Blažek brojí proti policii, brání spravedlnost nebo sebe? Otázka nastolena.
2: No, na tohle je další fascinující kauza. Vem si, že celý ten Fialův bitcoinovský domeček z karet falešnej se zroutil tím, co se stalo, těma událostma posledního týdne. Policie zatkne největšího vládního mecenáše, zabaví bitcoiny za miliardu, který přijal Pavel Blažek. Mecenáš je obviněný z praní špinavých peněz, ale v souvislosti s přijetím toho daru. A Eva Rekroá, ta teda místo, aby šetřila, jak říká, co se vlastně stalo, tak nám posílá fotky v plavkách z dovolený. A teď ještě proti ním vytáhne strůjce toho všeho, mimochodem, když můžeme říct, politický táta Petra Fialy, který ho politicky fakt udělal, protože je to politický vládce Brna. A teď začne chránit sám sebe, ale víš proč to je? Ono vlastně už se mluví o tom, že i on může být trestně stíhaný s Jiříkovským, protože on v podstatě pomohl prát ty špinavý peníze tím, že to přijal. A Je to člen vlády, je to vládní kauza, ne jak Petr Fiala se nám snaží namluvit. To není žádná vládní kauza. Já jsem si to vždycky myslel, že ministerstvo spravedlnosti je součástí vlády, ale za Fialy možná ne. No a teď je všechno jinak a Pavel Blažek vyrazil do boje za svoji záchranu. Ale znovu se musíme vrátit tomu. Viděla jsi nějaký ohromný mediální tlak v těch vládních médiích proti Pavel Blažek už rezignoval, tak i proti němu, ale proti ministru Stanjurovi a premiéru Fialovi, který oba o tom věděli, to se přiznali. A premiér Fiala památně řekl, že mu o tom Pavel Blažek řekl a že to bral jako jakousi historku. Tak teď máme historky z podsvětí, už regulérní, který by asi nedal dohromady ani Tarantino. A to je borec přes podsvětí.
1: No a stát se má připojit k žalobě na Jiříkovského.
2: To je geniální. A vem si ještě, že to je zabavený. Čili oni nám od začátku zkoušeli nalhat, že je to vlastně pro stát plus pro nás. Teď už vidíme, že to bude obří mínus, protože tam ještě budou ty úroky jako z té investice, kterou ty kupci bitcoinů s ní počítali, protože už je tam zhodnocení od té doby. Takže to bude klasický fialovský mínus, který nám ale pořád prodávají jako plus. Někteří už nejsou schopní tak lhát z vlády a říkají, že to bude nula. I to je lež samozřejmě. Ale znovu, to je geniální kauza. A vidíš, jak se to úplně otočilo během 2 měsíců.
1: A časová osa?
2: Časovou osu, myslím, už nepotřebujeme nikdo. Protože to je ještě vlastně tečka toho. Vem si, že tady ještě vznikla hádka nebo pře mezi Pavlem Blažkem a jeho nástupkyní na spravedlnosti Evou Decroix, kdy na sociálních sítích, kdy ona mu řekla, prosím, že Pavle, mlč. Je to všechno od začátku špatně. Tak když ona přizná, že od začátku je to všechno špatně, tak už nic nepotřebujeme. Ale já myslím, že u Evy Decroix je asi nikdy nezapomeneme to, že najala jakéhosi koordinátora uhlíře, který měl sepsat zprávu. Žádnou zprávu nesepíše a místo toho sepsal fakturu. Dostal peníze.
1: To je taky taková zpráva.
2: Jo, je to. Je to.
1: Tak. iDnes.cz, divím se, že zase straší Andrejem Babišem. Politolog hodnotí program Spolu. Ano, Spolu zveřejnilo program, detailnější teprve bude, ale světe div se, je tam antibabiš. Přitom jsme slýchávali, že už antibabiš nebude, ale prý pořád funguje. Funguje?
2: Asi na nějaký opravdu tvrdý jádro, já bych řekl ultras Petra Fialy, že už nejsou schopni kriticky myslet samostatně, nechtějí si vlastně přiznat i svoji asi volební chybu, že tu vládu volili, nebo hlavně Fialovou koalici Spolu z nějakých úplně jiných důvodů, nebo na základě slibů, který Petr Fiala úplně zradil a vládne vlastně úplně opačně. Nejsou schopni si to připustit, to se stává, tak na ně asi vlastně už funguje jenom antibabiš, jakože to utvrzuje v tom, to je to zlo, Petr Fiala je to dobro, tak to hodíme jemu, přestože vlastně za ty 4 roky Fialovy vlády je víceméně všechno špatně. Hlavní věci, hlavní i ukazatele ekonomický, tak jsou špatně inflace a tak dál. Tak asi na ně míří, ale hlavně to ukazuje bídu té fialovské koalice, že oni fakt nemají nic jiného. Jediná motivace je už negativní motivace. Já myslím, že Petr Fiala fakt je taková žába na prameni toho Spolu i té politiky antibabišovský v tom, že on není schopný přijít s ničím jiným než s antibabišem. A je to už tak tupý. Já jsem viděl i ten jako reklamní song jejich. Ty to neviděla?
1: Ne, neviděla.
2: To se sušetřilo o vysoký umění skutečně. Já vím, že žádná volební tvorba partajní nepřeje umění, to si musíme přiznat, ale tohle to je jak návrat do roku 85, jako to strašení. Je to tristní. No je to jediný, co mají.
1: To si pustím.
2: To si pustím.
1: Tak ta domácí témata asi nejsou úplně, a on to i politolog říká, že to asi není nic, čím by se chtěli chlubit.
2: To jenom, to není, čím by se chtěli chlubit. Oni vlastně ty neúspěchy vládní se snaží překrýt Andrejem Babišem.
1: A vlastně cokoliv by slíbili na té domácí scéně, tak jim každý řekne, prostě to neudělali za ty 4 roky, takže
2: To je jedna věc, to, jasně, a druhá věc je, že oni nejsou schopní se na základních věcech dohodnout v té trojkoalici, ale to jsou hrozně důležité věci, vem si národní měna, euro. Tak oni přijdou s tím, euro přijmeme, až to pro nás bude výhodné. Já nevím pro koho, až Iva Pazderková pojede k moři, která pro ně maká, nebo je tam.
1: No ale jedno euro tady chtějí.
2: Jo, nejsou tam vůbec daně. Přeci od výše daní se odvíjí příjmy státního rozpočtu, od příjmu státního rozpočtu se odvíjí to, jakou politiku můžeš dělat. I to tam zamlčeli, aby vlastně asi nemuseli znovu ty sliby zradit. To je Já bych řekl, to je další fialovský podvod, tohle, co zveřejnili.
1: No mě to překvapilo, už jenom ta tiskovka, kdy mají za sebou vlastně představitele opozičních stran. Jako, no.
2: To je vlastně pokračování satiry.
1: Parlamentní listy, to je vtip, že to máme platit. Fico odpálil bombu o Ukrajině. Velmi kladně hodnotil Donalda Trumpa ve smyslu toho, že se setkal s Putinem na Aljašce a že opravdu jedná, mluví, jedná se o míru, že jsme nejblíž v míru, kdy jsme za ty třeba půl roku byli. Tak máme to platit?
2: Nemáme to platit, já bych řekl díky za Roberta Fica, že on je, za prvý je hubatý, to je potřeba, a za druhý, on je politik, on je premiér, který hájí národní zájmy své země. A on to vypadá jako vtip, já se obávám, že bohužel to vtip není, že to budeme platit. A vím si, že to je nějakých 90-100 miliard dolarů, který máme zaplatit za zbraně, který se pak jenom přepošlou na Ukrajinu. A Američani, protože je vede businessman velký, Donald Trump, tak udělali to, že na to dali hned 10% navrch. A těch 10% navrch je za to, za případnou pomoc příštění toho nějakého kontingentu vojenského na Ukrajině, když by se domluvil mír, tak aby tam na to dohlíželi. Na to nemusí vůbec dojít, ale my už teď nakupujeme s tou přirážkou, už teď to vlastně předplácíme. A všichni naši lídři na to kývli a je to samozřejmě, si řekneme, to je jako vážně, tak 100 miliard dolarů máme zaplatit ještě s přirážkou za něco, co se neděje. To předplatíme Američanům jak F-35.
1: Uděláme Ameriku great again?
2: To uděláme, na to makáme slušně, to si řekla hezky. A díky za to, že se ozval Robert Fico, samozřejmě, vypadá to jako špatný vtip.
1: Dobře, pomáhat se má bez pochyby, ale máme na to? To je ta otázka.
2: My na to za prvý nemáme, to je jedna věc, my se zadlužujeme. I naše vláda už si několikrát půjčila na pomoc Ukrajině, čiže to je náš dluh. A druhá věc je, ta pomoc prostě Putina nezastavila. Vidí, že Putin pomalu sice, ale jistě postupuje. Ukrajina nevítězí. A vlastně pokračování jenom v tohodle je pokračování prohrávání pomalého Ukrajiny. Tak jak si řekl, 3,5 roku, když něco nefunguje, tak si to přiznáme a změníme to. Ne? Ale tady není vůle v Evropě, bohužel.
1: Petr Pavel říká sankce, tvrdé sankce. Už máme 19. balík.
2: A řekl, že jsou proti nám? Hlavně? Tomu nedošlo, ne?
1: No, Robert Fico zamíří do Číny. Robert Fico zamíří do komunistické Číny na oslavy konce druhé světové války v září. Má tam bilaterální jednání s čínským prezidentem opět. Myslíš, že máme pozvánku i my?
2: Myslím, že ne. Ani já jsem to nevěděl. To jsem neměl ani říkat. Ještě víc naštu.
1: Co jsi neměl vědět?
2: No, že Robert Fico pojede do Číny a bude tam dělat samozřejmě ekonomickou diplomaci.
1: No bude, samozřejmě, že bude. No, my budeme lítat nad Tchaj-wan.
2: A nebo máme i na Ukrajinu. Hodně se jezdí z Česka, z Prahy.
1: Byla tu úžasná dáma Eva Filipi a samozřejmě mě zajímal její pohled na to setkání, na tom summit na Aljašce a řekla, Trump Evropě ukazuje, kdo je kdo. Stíhačky na Aljašce byly výrazem velkého respektu. Putin nikdy nepřijme cizí vojáky na Ukrajině. Trump Evropě ukazuje, kdo je kdo. Tak odpovídala na otázku, já jsem si ji ptala, jestli je jako běžné, když Donald Trump, jak jednal s evropskými státníky a teď najednou stále říká, já jdu zavolat Trumpovi. Tak mi na to řekla, že on tak jako ukazuje, ano, kdo je kdo. Já jsem ten, kdo může jít zavolat Putinovi. Mm-hmm. Řekla jsem Putinovi nebo Trumpovi?
2: Trumpovi, jasně,
1: Putinovi. Putinovi samozřejmě. No, tak nechám tě.
2: No, komentuješ. Eva Filipi samozřejmě je zkušená, to za prvý diplomatka, za druhý je, chápe to prakticky a pragmaticky politiku, ne ideologicky a fanaticky, jak bohužel to chápe naše vláda a prezident. Ve všem má pravdu v tomhletom, co je tady. Mě nejvíc, já jsem Evropan, oba jsme Evropani, já mám Evropu rád a mě na tom nejvíc štve to ponížení samozřejmě, který jako eurolídři předvedli ve Washingtonu.
1: Vnímal jsi to jako ponížení?
2: No, bylo to jednoznačné ponížení. Tam seděli, jak si říkám, někde v ordinaci zubaře, čekali, až se otevřou dveře a sestra řekne, tak pojďte vy. A oni se třásli, aby nešli pod tu vrtačku. Ale to je naše volba, bohužel vlastní. My se ničíme sami a od toho se odvíjí naše geopolitická nesíla, ale nesíla. Vem si, že v roce 2010 EU měla ekonomický výkon na 92% Ameriky. Což jsme se blížili vlastně Americe a měli jsme, a od ekonomické síly se odvíjí tvoje geopolitická síla. Dneska jsme na 61%, ne proto, že bychom byli méně talentovaní nebo hloupější než Američani, protože my se cíleně ničíme jménem EU. A z toho vyplývá to, že vlastně dneska ztrácíme jak na Ameriku, tak na Čínu, a ten summit u Trumpa to jenom ukázal, ale úplně jako v bizarních až konturách mnohdy. Jak tam opravdu eurolídři seděli, tak to jsme asi ještě nezažili.
1: A viděl jsi, všim si z té mapy? Po pravé straně, myslím, že z pohledu té, toho fotografa po pravé straně, co myslíš, že tam tak probírali?
2: Já nevím, ale
1: to bylo děsivě.
2: Bylo mi z toho smutno. A teď víš, ještě jak oni tam jeli s tím, ještě vlastně než tam dojeli, tak už se začali ještě hroutit ty jejich sliby před tím summitem. Ku příkladu Británie řekla, že pošle na Ukrajinu jako hájit mír nebo dohlížet na případný mír 30 tisíc vojáků. A ještě než dojeli vůbec do Washingtonu, tak řekli, sorry, my jsme to přehnali trošku, spíš to budou možná 3 tisíce. Tak jako když
1: nula sem, nula tam.
2: Nula sem, nula tam. A když někde jako Trump vidí tohleto, tak ten se v tom vyžívá samozřejmě.
1: A měl tam i Ursulu, neměl?
2: No, zas musíme říct...
1: Víš, jak říká nikým nevolený úředník, že on jim tak trochu jako pohrdá, taky tam měl.
2: Vzhledem k tomu, že tam byla Ursula von der Leyenová, šéfka Eurokomise, řekněme, že to dopadlo na její standardy dobře, nevypukla celosvětová válka.
1: Až tak?
2: Protože ta neschopnost jejich a zatvrzelost v Evropské unii a neochota přiznat si realitu na Ukrajině i geopoliticky a postavit se tomu čelem, bohužel, je ničivá pro nás všechny.
1: Nicméně minister zahraničních věcí Spojených států amerických Rubio znova připustil, že ten mír se možná Americe nepodaří vyjednat. Co potom?
2: Potom se obávám, že prostě Rusko bude pomalu, ale jistě dál drtit Ukrajinu, až obsadí víc Ukrajiny, a pak asi, Ukrajinci už toho mají sami dost. Jsou vyčerpaní ne vojensky, ekonomicky, politicky. Infrastruktura Ukrajiny je totálně rozbitá, myslím, bytový fond, dopravní infrastruktura, energetická infrastruktura. A to nejde do nekonečna. Až toho bude ještě víc takhle rozbitý té země, tak Ukrajinci prostě už sami zatlačí na to, že řeknou, dobře, tak my vám to dáme, popravte si to za vlastní peníze, my chceme ten zbytek a ten prostě budeme nějak si spravovat sami radši.
1: No jo, ale když Donald Trump od toho dá ruce pryč, tak kdo tohle to potom bude vyjednávat s tím Putinem?
2: To si vyjedná Putin, Evropa rezignuje a my to doplatíme samozřejmě. Ještě tu větší škodu, která bude potřeba na rekonstrukci Ukrajiny, protože Ukrajina je ničená i samozřejmě na těch územích, které neokupuje Rusko.
1: Já moc děkuju, že jsi tu byl, díky moc za tvůj komentář a budu se těšit na příště.
2: Já taky, díky za pozvání.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec.
0: Hraje vám Rádio Xaver.

0: řekni mi, chápeš tento krok jako akt čiré zoufalosti, anebo proto máš svým způsobem pochopení, protože jak to vypadá, tato země zadlužená až po uši?
1: Já tam totiž nevidím ten ekonomický prvek, já tam vidím jenom ten likvidační kulturní. Tak za prvé logicky, zvýší-li se DPH, znamená to, že to bude se utrácet za lístky jakoby v rámci toho víc peněz a spustí se laviny další inflační krok. To znamená, zvyšování DPH je jasný proinflační krok, tomu vůbec nerozumím. Chce-li někdo ušetřit na rezortu kultury, tak prosím, ať se soustředí na dotace, které jdou ze státu a z obcí, krajů, protože tam já vidím neskutečné nešetření, vidím tam plýtvání prostředky. Celý princip příspěvkových organizací je o tom, že když poslední dva měsíce před koncem roku mají lepší hospodářský výsledek, než plánovali, tak utrácí jako zběsilí, aby hospodářský rok skončili nulou, to znamená v zásadě ztrátou takovou, kterou činí ten příspěvek, aby se jim o to ten příspěvek neskrátil. Je to tak demotivační systém, místo toho, aby stát jednoduchým administrativním krokem nařídil přeměnu všech těch příspěvkových organizací, což notabene je institut z 50. let socialismu. To není nic, co by přetrvávalo od Rakouska a Uherska. A aby se z nich staly akciové společnosti SROčka, když dnes obchodní společnost nemusí mít jediným cílem vytváření zisku. A ten majitel, kterým je stát nebo město, to přece může hlídat přes představenstvo, valnou hromadu, dozorčí radu a najednou ty organizace se dostanou do stejného módu a do stejné soutěže, jenom prostě nejde soutěžit v pečení mouky. Když někdo má elektriku zadarmo, nájem zadarmo, mouku zadarmo, no tak ten rohlík může prodávat mnoho levnějc než my, kdy si všechno musíme platit. To je ten zakopaný pes hlavně.
0: Umíš odhadnout, o jakých konkrétních sumách se tady bavíme, když pomineme, že tvoje divadlo je jednou součástkou toho celého systému, tak kolik by to tak mohlo do toho rozpočtu státního přinést?
1: Já si myslím, že to zvýšení DPH vlastně ne vůbec nic, protože o to se sníží prodej těch vstupenek. Bude se jich prostě prodávat méně, bude lidí míň chodit, protože si to prostě nemůžou dovolit, protože pokud v ty vyšší sazbě budou položky, bez kterých nejde žít, jako je například vodní, stoční nebo některé potraviny, no tak první zbytný výdaj, to je podle všech průzkumů, je kultura. To znamená, lidi do toho divadla prostě přestanou chodit.

Byla to léta, kdy si rozesílala to listy státníkům a vládcům. V bláhové víře, že se aspoň jednou zarazí. Byla to léta, kdy si rozesílala ratolesti a propíjel se krásně.

Byli jsme blázni, když jsme mysleli, že písničkou se dá svět nějak změnit. Směšných pár tónů proti světa dílů v horečkách. Byli jsme blázni, když jsme mysleli, že muzikou se může něco

A přece je to jen pár silvestrů. Když skončil Vietnam, tak jsme tehdy všichni věřili, že mír má ještě šanci. Teď se strachem čtu každý ráno úvodník, kde co bouchlo, když jsem spal. A vítr, co vše

0: Radio Xaver najdete na play.cz. play.cz.
1: Šaráda se včera konala v poslanecké sněmovně, Novinky.cz napsali, česká vláda spolupracovala s mafií, křičela ve sněmovně Schillerová. Jak tu celou kauzu vidíte? Rozhodl Pavel Blažek o tom, jak dopadnou volby na podzim, nebo má koalice spolu štěstí, že to puklo už teď a jsou ještě prázdniny a do voleb stále zbývá několik měsíců?
2: A tohle jsou dvě různé otázky. Mě teď napadá, já si z toho budu trošku dělat legraci, jo? Takže jedna část obyvatel to má dneska v hlavě nějak takto, dvojtečka. Drogy, prostitutky, kriminálníci, ministři, bitcoiny. Mámo, někde se nám ztratilo 12 miliard, nám nic nedali.
1: Miliardu.
2: 12 miliard, nám nic nedali. A to jsou jedni. Hmm. Pak jsou ale druzí, ty říkají, to jsou chudáci, kteří dobytkové to na ně zorganizovali. Oni jsou možná jenom trochu hloupí, že to takhle všechno zbaštili. No, proč tohle to říkám? No, že naprostá většina lidí je fanaticky pro vládu. Není jich moc, ale zase ne tak málo. To je skoro třetina. A ta druhá je stejně tak zásadně proti. A těch, kteří zatím ještě váhají a kteří čekají, co bude vyšetřeno například, těch je hrozně málo. Takže, že by se to nějak významně projevilo do volebních výsledků, já neočekávám.
1: Myslíte si, že kdyby se volby konaly teď, že se to na těch volbách, na tom výsledku nepodepíše? Třeba tím, že voliči koalice Spolu, ODS, nepřijdou k volbám?
2: Ne, oni mají jiná kritéria. Přeci dneska je to rozděleno na tom, chrání nás Fialovci před Rusem nebo nechrání. Jo, to je dneska klíčová otázka. A dokud se to nepodaří na Ukrajině uklidnit, dokud nebude zřejmé, že Rus nejede na Prahu, tak tahle ta zásadní otázka zůstane a ty lidé, dokud věří tomu, že a je jedno, jestli jsou to mafiáni nebo to nejsou mafiáni. Se vrátím k tomu příkladu. Mámo, chrání nás nebo nechrání? Tak jestli nás chrání, jak jsou výborní, budeme je volit. A jestli nás nechrání, tak ne, tak ty ne, tu už nechcem, protože něco, jo. A ten titulek, aby se k tomu vyjádřil, je samozřejmě přehnaný přesně přiměřeně tomu, jaká je doba, to znamená volební kampaň, ale že to je velký problém, to je pravda, že mě to připomíná ta dnešní vláda jako muška v pavučině. Ona jak se tam třepe, tak je čím dál víc omotaná. Protože pořád přibývají, třeba řeknu informaci ze včerejška, která mě zaujala. Policie zabavila na ministerstvu financí dokumenty o této věci. No to je přeci ale úplně průlomová informace, protože dosud jsme žili v iluzi, že na ministerstvu financí nikdo nic neprojednával. Tak jaký dokumenty tam zabavili? Já teď nevím, co tam zabavili, ale jenom ten titulek je pro mě šokující, protože jestli existují dokumenty o tom, že ministerstvo financí něco projednávalo, no tak je prokázáno, že nás pan ministr financí přinejmenším balamutil. To jsem použil mírný termín.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Pane Holče, já jsem tady dnes připravil. Vzpomeňte si, jak jsme zasevali
2: tady
1: strach.
2: Vidím svůj dobromysl.
1: No, dobromysl je moje. Ten uhlík, truhlík, nebo jak se říká, byl otočený, myslím takhle, nebo takhle? Teď nevím. Já jsem zasíval z jedné strany, to musí někdo dohledat.
2: Takže jak to zalíváte? No jo, přel jste to k severu.
1: No já zalívám každý den, ale podívejte se, já to ukážu divákům. Pane Holče, už to tam jede.
2: No?
1: Už nám strach se ujal.
2: Teď tě bují, co?
1: A tady teď budu jak ti, co hádají z ruky, jo. Podívejte se, toto jsou jednotlivý, jako, a vidíte tady tu samostatnou, jak vybujela ta jedna věc,
2: která
1: myslí, to je strach Pekarové z toho, že by zůstala v politice.
2: Jo.
1: Garantuju. Tohle to je celá dvojkoalice, nebo tříkoalice, šestikoalice, to je jedno.
2: A tady vidím trošku fialovský strach z Trumpa, ne? Asi no. Tady, jak to roste hodně.
1: Podívejte se tady na bok, jak jsou ty, jak ta rostlinka, jak vleze, jak je pokřivená.
2: Mm-hmm.
1: Tak to je Jurečka.
2: Myslíte?
1: Ježišmarja, to vidím.
2: Pokřivený charakter, jak chcete naznačit?
1: To ne, to bych si...
2: To není snad, ne, Marián, to si nemyslíte.
1: No já si myslím, že to je. A omylem ta jedna vyrostla hodně vysoko. No. Tak přátelé, nevím, jak to... Jenom mám pocit, že jsme tam dali málo té hlíny, pane Holče.
2: Proč?
1: No,
2: akorát?
1: Já bych tam ještě dosypal, ne?
2: Proč? Když to krásně roste.
1: Jo?
2: No.
1: Tak uvidíme. No, dneska je to 14 dnů, co jsme zasili, už máme
2: to
1: první.
2: Vidíte.
1: Kdy myslíte, že budeme sklízet?
2: No já nevím, teď to vidím na velký strach, takže no, to bych se vůbec nebál.
1: Že ten zásadní strach budeme sklízet těsně po volbách. To tak asi vyjde.
2: Jo.
1: No ale všimněte si jedné zvláštní věci, že my jsme zasili 4
2: no.
1: věci. Tady nám podivným způsobem roste jedna uprostřed, tady, ale kde je ta třetí?
2: Hmm?
1: To je někde tady v této oblasti, ale nechce jít ven.
2: No tak to uvidíme, no, co to je. Ale ono teď jako strachu bojí dost, takže já bych se nebál úplně.
3: Posloucháte Radio Xaver. Xaver Radio. What a different.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz
1: Eva Filipi je naším hostem. Vítám vás po čase v XTV, dobrý den.
2: Děkuju, dobrý den, děkuju za uvítání.
1: Já děkuji, že jste k nám opět zavítala. Netřeba vás nějak zdlouhavě představovat, vy jste zkrátka legenda české diplomacie.
2: Děkuji.
1: Mimo jiné jste 13 let působila v Sýrii a ze Sýrie teď přichází opravdu znepokojující zprávy. Vy, když jste tu byla naposledy, tak zrovna padl režim Bašára Asada. Vy jste nebyla příliš optimistická, co se týkalo následného vývoje. Teď v posledních vlastně týdnech přišla zpráva, že během vlastně 72 hodin tam zemřelo více než 1000 lidí. Co to může znamenat pro budoucí stabilitu Sýrie, když vláda, současná vláda slíbila, že přeci ochrání náboženské menšiny, ochrání alavity, tak co se stalo?
2: No, tady se především ukazuje, že ty naše lehce pesimistické výhledy nebo naše názory se ukazují, že byly správné. Jde o to, že ten současný prezident, nikým nevolený, nicméně prezident, vůdce tehdejší HTSky Šara, vlastně má pod sebou spoustu militantů, kteří přišli z toho Idlibu s ním. A tyto skupiny, to není jedna skupina, která by si nechala říct, tak takhle se to dělat nebude. To je několik skupin, které vlastně byly vycvičeny v tom bojovém umění, kteří jsou z části z Islámského státu, z části Al-Káidy. Z části to nejsou ani Syřané, to jsou Ujguři a Středoaziaté a další. A já samozřejmě si myslím, že Šara tam v tom paláci v Damašku dnes nemá prsty a instrumenty, jak způsobit to, že tito lidé budou poslouchat jednoho vůdce. Takže ta oblast Latakie a Tartusu, kde žijí alawité, tam došlo k tomu, co bych já nazvala strašným slovem řezničina, protože jsem sama dostávala přes ucapy ty události, co se děly. Je to velmi skoro nedívatelné. A

0: jaksi ve výsledku je vidět, že Šara, který sídlí v Damašku, nemá šanci tu Sýrii jakoby ovládnout tak, jak my bychom si třeba přáli, aby to byť, by to byl třeba islámský stát nebo více islámský stát. Nicméně se ukazuje, že to prostě nemůže ovládnout. Proč? Alawité, navíc tady se často říká, že Alawité jsou ti režimní. Není to tak. Proč? Když tam byl prezident Assad, tak pouze některá místa byla pro Alawity, jinak to je sunnitský stát, nebo hlavní jsou Sunnité, takže tam mnoho těch portfolí bylo pro Sunnity. Takže Alawité sami v té oblasti, kde žijí, protože když jsem tam byla, tak si z části stěžovali, že by měli mít lepší zacházení. Není to tak, jak se tady běžně říká, to jsou prorežimní a ty musíme zlikvidovat. Čili to je jedna část ti Alawité. Nicméně už se ukazuje, že ty boje jsou i v Homsu a v Hama a zároveň se ukazuje, že už i křesťané, že tam už byly nějaké velké problémy s křesťany. Na jihu máte drůzy, kteří odmítají se podvolit Šarovi. A drůzové včera byli u Bibiho Netanjahu, že by chtěli ochránit od Izraele. Na východě máme Kurdy a mnoho dalších Čerkesů, ty minority tam prostě jsou. To je uvnitř Sýrie. A vedle toho mě dovolte ještě zmínit jednu věc, že v zahraničí je mnoho oponentů, kteří svolávají různé konference. Jedna z nich přednedávnem byla v Ženevě, kde odmítají přijmout Šaru jakoby vůdce tohoto státu a chtěli by opravdu tedy novou Sýrii, lepší Sýrii.
1: Tak a to by se museli konat volby? Také, vy jste říkala sama, nevolený vůdce. Nicméně původně, když Šara se stal tím vůdcem, kdy padl režim Bašára Asada, tak přeci říkal, že budou volby na jaře. Teď uvedl, že budou volby nejdříve za 4, možná za 5 let, protože je potřeba vybudovat infrastrukturu, protože je potřeba udělat sčítání lidí. Je to ten skutečný důvod, proč se volby odkládají o tolik let?
0: No, tak především on měl, nebo jeho lidé měli takové ústavní prohlášení, že, které tam jako stručně píšou o tom, jak teda ta práva budou zajištěna pro ženy a pro minority a svoboda slova a tak dále. Ale to je kousek papíru. V tuto chvíli, kdy on rozpustil všechna uskupení, nejenom Národní shromáždění a všechny strany, všechna jakákoliv uskupení jsou rozpuštěna. Čili jak učinit, jak co udělat, jak volby. Ono to v podstatě ani nejde, protože tam není žádná organizace, která by mohla někoho nominovat. A on, aby jmenoval třeba Národní shromáždění nebo parlament ze svých lidí. On zatím dělá to, že ze svých lidí má ministry a udělal Národní bezpečnostní radu, to jsou jeho lidé. Ale v podstatě v tuto chvíli, v této roztříštěnosti a hlavně nespokojenosti většiny obyvatel, ono je to asi tak, že vidíte na některých médiích, jak slavili výročí revoluce, že před 14. 15. tak je to takové velmi, jak bych to řekla, jako popisují to tak, že se namaští obyvatelé radovali a helikoptéry létaly nad Damaškem a schazovaly růže. A k tomu bylo dodáno, tehdy byly schazovány barelové bomby, dnes růže. Čili zase plaveme ve spoustě informacích a musíte mít schopnost se v nich vyznat, co asi, abyste mohla udělat trochu prognózy, jak to může vypadat do budoucna. Aktuálně já bych, ač bych si to velmi přála, tak nevidím, že by Šara mohl ovládnout Sýrii, že by všichni nadšeně řekli tak a teď budou volby. Volby z koho? Jak to učinit? Tam ty strany neexistují a tím nemyslím, že to byla jenom strana Baas, tam bylo mnoho uskupení. Zahraniční Syřané mu nevěří. Ani nemohou dovnitř, protože on tam už nepouští tyto oponenty, protože to jsou velmi inteligentní a intelektem nadaní lidé, kteří mají představu o tom, jak by se měl spravovat stát. Takže velká neznámá.
1: Takže říkáte, že volby nejsou reálné, byť on je ale slíbil, mluvil o nich, že na jaře budou. Je to reálná situace za 4-5 let? Je možné, že za 4-5 let?
0: Upřímně, já si myslím, ale říkám teď něco hodně na hraně, já myslím, že ten Šara nevydrží.
1: A proč mu nedůvěřují ty skupiny, které jste zmiňovala? Je to kvůli jeho minulosti, nebo jakým způsobem se ujal moci?
0: Jistě, tak ono to, jak se ujal moci, to je jako pěkně, tak si nakráčím do toho paláce a stanu se prezidentem. To je jedna věc. Jak budeme mluvit o tom, že někdo ho tedy skutečně zvolil? Vůbec ne. Na druhé straně já třeba mám informace přímo z Damašku, tak ti Damašané se obávají, co bude. Ve smyslu v takovém, že on propustil z většiny státních orgánů ty zaměstnance bez salary, bez platů. Nemá peníze, nemají peníze, čili to, co jste naznačila, že tam je potřeba, jak řekl, postavit infrastrukturu, to určitě, ale
1: z čeho?
0: Odkud budou proudit peníze? Pravda je, že Katar nějak začíná obnovovat energii. Katar je jeden z těch spolu s Tureckem, kteří si přáli více islámský režim, systém. To jsou muslimští bratři. Takže jestli tam budou proudit peníze a jakým způsobem a kdy, to je těžko říci, Evropská unie nějak pozastavila sankce, Washington váhá. Washington zatím velmi váhá a navíc, jak jsem včera četla, tak ta opozice v Americe, syrská, přímo vyzývá prezidenta Trumpa, aby nezrušil sankce. Protože nechtí, aby tento druh lidí, kteří tam teď vládnou, mohli vládnout dál.
1: Spojené státy vyzvaly právě syrské úřady, aby se postavili, postavili před spravedlnost ty islamisty, kteří udělali ten zmiňovaný masakr alavistů. Nicméně já neslyším žádné vyjádření Evropy, evropského státníka. Když byl u moci Bašar Asad, slýchali jsme o Sýrii, slýchali jsme silná prohlášení a teď nikde
0: Evropané, nic? Evropané splnili svůj cíl. Asad už tam není. Takže teď podle mě od takového prvního nadšení, že Asad zmizel, že to bylo po mnoha let náš prvotní cíl, despota musí zmizet, tak ten už tam není. No, takže bylo nadšení, že jo, teď víme, jak tam proudili ti ministři zahraničí, ty různí. A teď najednou přijde zpráva, že tam jsou takovéhle masakry a že vlastně se bojuje v Homsu a že se bojuje v Hama a že teda lidé jsou nespokojení, tak co s tím, že jo? Teď Evropa navíc, myslím, nebo evropští státníci, politici mají hodně co dělat s tím, co se děje ze strany amerického prezidenta Trumpa, Ukrajina, Rusko, takže do jaké míry dneska Sýrie je bude zajímat si úplně nejsem jistá, to je na jedné straně. Na druhé straně je to až s podivem, že my necháme jakoby ve smyslu naší ideologie tam nechat umírat lidi v masakrech.
1: Vy jste říkala, Sýrie je velmi roztříštěná. Dá se jí vůbec vládnout?
0: Dá, ale silou, force.
1: Takže musí přijít nějaký vůdce, jako byl Bašar Asad vlastně?
0: Musí přijít nějaký vůdce, který by byl, neměl tuto minulost, nebo ono se těžko řekne, minulost to neodpářete zevnitř. I když Šara mluví nádherně a když má projevy, tak jako si říkáte, to je dobrý. A ta doba sice basistického režimu, ale velmi dlouhá, starý Asad, mladý Asad, tam se vytvořila atmosféra takového jakoby volného volného bytí mezi jednotlivými komunitami a uznávání jednotlivých komunit. A vlastně ano, když řeknete despotický režim, dobře, takže my rušíme despotické režimy, abychom došli něčemu, co teď máme v Sýrii. A to je jedna z otázek, která mě vždycky byla hrozně líto, že jsme schopni tady v Evropě jakoby chtít proměnit ty despotické režimy v demokratické ráje, ale v podstatě jsme to nikdy nedokázali. Totéž je Washington, že jakoby máme nějakou ideologii, kdy naše hodnoty musí převládnout i tam, kde je třeba nechtějí. A výsledek je, já nemám žádný pozitivní výsledek. Tunis, možná trošku Tunis, ale tam už mezi tím to proběhlo jinak. Libie víme, Egypt víme, Sýrie víme. A další nebudu už zmiňovat. Takže tam jako mě to vrací k tomu, co vlastně děláme my. A je mi to líto, že my máme ruku i v tom, co se děje dnes. Vlastně. Že my jsme si přáli, aby ten režim spadl. A nejhorší je, že opravdu tam obyvatelstvo je teď v šíleném stavu, nejsou peníze, není infrastruktura, byly sankce. A my jsme byli schopni ty sankce uvalovat dál a dál, jenom proto, že tam byl Asad. A bylo nám úplně jedno, že ta populace šíleně strádá. A měli jsme jako ten ideologický záměr, že oni radši, ať nikdy se to veřejně neřekne, ať radši umřou, ale my tam nechcem Asada. A tohle je jedna kategorie, která je potřeba zvažovat do budoucna. Hmm.
1: Jaký bude přístup k Sýrii ze strany Donalda Trumpa? Vy jste zmínila, on je zaměstnán teďka mimo jiné také válkou na Ukrajině. Bude, ale já očividně,
0: jsem, já jsem prezidenta Trumpa zažila v jeho prvním období, to jsem ještě byla v Damašku a byla to taková hezká diplomacie, já nepůjdu do detailů, ale bylo tam mnoho svěžích myšlenek a mnoho dobrých myšlenek. A tehdy bylo velmi patrné, že ten establishment americký vlastně nedovolil ty myšlenky realizovat. Jedna z nich byla, už tehdy Donald Trump chtěl odejít ze Sýrie. On tam má u Kurdů teď asi 1000 vojáků. A takže on prostě chtěl je stáhnout, co tam děláme, že? Ale nedopadlo to. Teď už je plán, Pentagon připravuje plán, že stáhne své vojáky Trump z východní Sýrie.
1: Když jste zmínila Kurdy, někde jsem zaznamenala zprávu, že se chystají předat zbraně. Je to reálné? Je to možné, že opravdu se Kurdové odzbrojí?
0: No, ono je to asi tak, že tím, že vyšlo najevo, že by Donald Trump chtěl odejít, protože Kurdi jsou podporováni Američany tam ve své enklavě. Mimochodem tam jsou také arabské kmeny, to není jenom, že tam jsou jenom Kurdi. Na druhé straně, myslím, že jsme o tom mluvili, Turecko bojuje proti Kurdům, takže tam ty dva členové NATO, tady Američané, tady Turci se střetávají nad Kurdy. Kurdové měli, je to několik dní, měli jednání u Šary, Damašku a výsledek byl, že by se snad nějak i dohodli, ne že by odevzdali zbraně, ale že by se dali, byli jakousi součástí té nové vznikající armády. Protože dneska tam není armáda, tam jsou prostě ty HTSka, tam jsou prostě ty skupiny, které přišly z Idlibu. Ale už se objevuje mnoho proti názorů, že to takhle nebude. Čili nemyslím si, že by odevzdali zbraně, to spíš souvisí s tím, že PKK, že Öcalan, šéf PKK v tureckém Kurdistánu řekl, že už rozpustíme PKK, ale to se nebude týkat syrských Kurdů.
1: Pojďme ještě, když tady mám takovou zkušenou diplomatku, tak mě zajímalo, jak vy jste hodnotila onu schůzku v Bílém domě Volodymyra Zelenského a Donalda Trumpa? Jak to na vás celé působilo?
0: Úžasně, já jsem si to strašně užila. Já jsem si to velmi užila ten pátek. Tak jednak si myslím, že že to Zelenský, kterého neznám, prezident Zelenský, podcenil, že zapomněl, kam jede, nebo nezapomněl, ale měl pocit, že jestli si všímáte, tak on je všude vítán, objímán, líbán. Však to víme, že jak
1: a býval
0: to chodí.
1: Za Joe Bidena.
0: A býval a tak. To, co je úplně možná partikulární, ale četla jsem, že jeho štáb, že mu říkal, takhle ne, to musí být oblek. Bílý dům, oválná pracovna, to není na tento druh obleček. Taky, jestli jste si všimla, teda, když ho vítal, tak říkal, jak se dneska vefik. Dneska to tam jako dneska to sluší, že měl jinou barvu, myslím černou a tak. Tak to je partikulární, ale v diplomacii i toto hraje roli. Jak si tím vydáváte signál, hele, ty si mi trochu jedno, já půjdu v tom munduru, jak jsem zvyklý.
1: Na druhou stranu předtím tak chodil u všech, za všemi státníky, včetně bývalého prezidenta, tak nebyl by teď, jakoby nebyl by zas kritizován z té druhé strany, no tak chce se Bílém domě zalíbit.
0: Je to možné, ale podle mých informací mu říkali, aby jako měl oblek.
1: A má to velký význam?
0: Podívejte, význam. Ono, když jsou ta jednání skutečně takto závažná, to není, že pojedete tady třeba, já nevím, do Polska, jestli by nám dali víc vajíček. Jo, to je, to už taková to diplomacie, tam už se musí vzít v potaz 1, 2, 3, 4, 5 až Z. A jako ta příprava, nebo jaksi celé to, ta příprava a celý ten proces musí být od A až do Z jakoby zvládnutý. Takže obleček, dobře, ale tohle je tak závažná věc, jestliže Donald Trump se rozhodl, že ukončí válku na Ukrajině, to už je jiná level, to je jiná úroveň, že zatím doposud jezdil Zelenský a všude jsme dávali tady munici, tady peníze, tady tohle a vždycky jsme ho adorovali, že ty bojuješ tady, pamatujete, já nevím, kdo to z našich politiků řekl, že v Ukrajině se bojuje o Českou republiku a takovýhle věci. Takže
1: myslím, že to byl dokonce i premiér Fiala.
0: Já mám
1: ale
0: pocit, ale
1: nerada bych ho
0: to. A tak to je zase nepochopení celé té situace, že.
1: Tak on tam něco takového naznačil vlastně i v té oválně pracovně, že. Uh-huh. Že je chrání vlastně oceán, ale že Rusko
0: asi
1: by
0: tak
1: mohla jednou přijít.
0: Asi tak, no. Pak jedna partikulární věc, že na tato jednání, jestli nejsem rodilý mluvčí, tak si beru tlumočníka nebo požádám americkou stranu, dejte nám tlumočníka, protože bylo patrné, že není native, že Zelenský, čili on tam šel tak, jak byl zvyklý. Tady z té válečné zóny teď jdu a všude mě objímají a všude mě nabízejí to a to a to. Takže to byla další věc, která není úplně partikulární, ale byla důležitější, protože tam bylo vidět, jak Trump říkal, no tak nemáš v ruce mnoho karet, tam řekl, ale já karty nehraju, jako by chytal, tohle není dobře. Hmm. A pokud vím, tak po té nezdařené schůzce ta delegace chtěla zůstat a chtěli jednat a chtěli už tehdy jakoby vzít zpátečku, ale to už nešlo.
1: Ano, protože jakmile opustil Bílý dům, tak už děkoval Donaldu Trumpovi, děkoval ano, Americe, ano. děkoval. Teď v současné době se jedná o 30-denním příměří na Ukrajině. Je teď míč v současné době na straně Ruska, údajně zítra si má Trump s
0: telefonovat.
1: Putinem volat. Mm-hmm. Tak vidíte v tom, nebo vnímáte to jako opravdu blížící se konec války, to, co teďka probíhá, to, co teďka sledujeme?
0: Ráda bych si myslela, že ano, ale myslím si, ale nemám mnoho pochybností. Myslím si, že nevím, jestli z toho začne příměřím, nebo jestli se už Trump s Putinem na něčem domluví ještě dál. Myslím si, že to vede ke zdánnému konci. Do jaké míry se s tím vyrovná Evropa, to nevím, ale chci se domnívat, nebo domnívám se, že tam dojde k nějaké dohodě. Tak jako už si jenom vezměte, že možná je to teď trošku z jiného součku, ale mluvili jsme o Sýrii, v Radě bezpečnosti OSN dnes hlasuje Amerika s Ruskem na stejné rezoluci. To znamená, že tam už ty kontakty jsou i v jiných agendách, ale vraťme se tedy, já si myslím, že to povede příměří, mír určitě.
1: Měla by u toho dojednání příměří být Evropa? Když jste zmínila Evropu,
0: a já si myslím,
1: jak to zvládne?
0: Já si myslím, že asi nebude. Jak vidím, jak jedná prezident Trump a jak jedná Putin, tak si nemyslím, že by ta Evropa měla být přizvána už vzhledem k tomu, že jsme velmi, velmi intenzivně a velmi jednoznačně vyjadřovali svou nespokojenost s prezidentem Putinem a jak si, co jsme mohli, to všecko padalo na hlavu Putina bez žádné adorace z mé strany, ale nevím, jestli by prezident Putin i prezident Trump přijali to, oni teď na něčem pracují, aby jako přizvali teď koho? Jako Unii? Nebo Macrona? Jo, třeba ještě vraťme se k tomu Zelenskému, oválná pracovna. Macron taky v jednu chvíli začal mluvit francouzsky, když tam byl u Trumpa. Jo, aby získal čas. Jsem skočila úplně jinam. Ale já si nevím, já si myslím, že ani jedna strana aktuálně by nechtěla, aby tam zasedala Evropa. My bychom se teď přeživili a začali bychom rychle říkat, že jsme ten mír vždycky chtěli. Nevím, já jsem trochu skeptik vůči Evropě.
1: No, náš ministr zahraničních věcí, pan Lipavský, včera zmínil, že by Ukrajina měla být v NATO. Nevrací nás to zase zpátky?
0: Upřímně nechápu. Toto prohlášení skutečně nechápu. Upřímně nechápu, protože přece víme, o čem to je. To neví trošku dozadu, to nemá informace, aby mohl toto prohlásit. Jak si stačí si něco přečíst a nemohu toto nikdy říci. A nebo jestli je to v pokračování stejné linie, tak ta nás nedovede nikam k dobrému.
1: Paní Filipi, já moc opět děkuji, že jste byla naším hostem a doufám, že až se uvidíme příště, tak třeba už bude uzavřeno příměří, ne-li mír. Budu v to doufat.
0: To bych si velmi přála a třeba, že už i ta Sýrie se nám trošku vyjasní, anebo ten Blízký východ jako takový.
1: Moc vám děkuji.
0: Rádo se stalo.
1: Naším hostem byla Eva Filipi.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Petr Macek je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Kdyby ta demonstrace byla lépe vybalancovaná a neobjevily se tam některé věci na tom pódiu, které tam byly, nemáte pocit, že by to byla taková písnička, která se lépe poslouchá a víc lidí přijme?
1: Podívejte, kdyby byla demonstrace lépe vybalancovaná, tak o ní nikdo nemluví, že jo? Protože každý má představu, jak by měla ta vybalancovanost vypadat. Petr Fiala má představu vybalancovanosti v tom, že by tam všichni měli chválit vládní opatření a být naprosto happy a říct, my vám všem důvěřujeme. Někdo jiný má úplně jinou představu, co by mělo zaznít. Ono, vybalancovaná demonstrace je v podstatě protimluv. Ty lidi musí říct, co je trápí a co chtějí říct. Já si myslím, že vybalancovat demonstraci nejde. Demonstrace je prostě spontánní projev určitý části obyvatelstva a ten tam byl, ten jsme všichni slyšeli.
0: Vy jste velký odpůrce sankcí, pochopil jsem z internetu. Řekněte, v čem je to tak zhoubné, ty sankce proti Putinovi, když vede válku a tak dále? Jak to jinak řešit?
1: Ale to vůbec není pravda. Já nejsem vůbec odpůrce sankcí. Já si myslím, že sankce mají být co nejostřejší a co nejbolestivější.
0: To tady čtu. No, dobře, povídejte.
1: Ty sankce prostě musí zabolet.
0: Chybná sankční rozhodnutí.
1: Pozor.
0: Jsou udržována v platnosti.
1: Ano.
0: Vaše slova.
1: Ano, ale chybná. To slovo chybná. Ty sankce jsou přeci uvaleny s nějakým cílem. A ta sankce musí zabolet toho, kdo válčí. A musí ho donutit, aby přestal válčit. Pak pokud ta sankce se míjí tady tím cílem, že přestanou umírat lidi, že se přestane střílet, že se oddělej válčící strany, no tak ta sankce jako nemá vůbec žádný smysl. Ta sankce nemůže bolet toho, kdo tu sankci uvaluje, nebo kohokoliv, kdo není válčící stranu. Ta sankce musí zabolet tu válčící stranu. A já jsem dlouhou dobu jsem dělal mezinárodní politice a vždycky, co svět světem stojí, se sankce uvalovaly v oblasti výzbroje, v oblasti materiálu dvojího určení, ale nikdy se neuvalovaly sankce, které by skutečně bolely ty, kdo ty sankce vymyslel.
0: Mm-hmm. A to je ten případ teď?
1: Já bych řekl, že ano.
0: Že to bolí nás?
1: Určitě.
0: No jaká je z toho cesta ven, zrušit sankce, umíte si to představit? Vy budete třeba sedět v Senátu, navrhnete to?
1: Já si to velmi živě dovedu představit, protože já jsem si dělal nějakou základní stupní informaci a v tuto chvíli je uvoleno 9000 sankcí. 9000. Jako jenom to přečíst ty sankce, jenom pochopit, jo, jestli to je sankce na plesněvou nivu nebo na mlíko, anebo na něco dalšího, jako to je nadlidský úkol. Takže ano, prostě vyházejme všechny zbytečné sankce, které poškozují jenom nás a nechme ty sankce, které zabolí toho, kdo vede nějakou ofenzivní válku, ať toho nechá. Ale přeci nemůžu uvalovat sankce sám na sebe, to je protimluv.
0: Mm-hmm. No a domníváte se, že to může skončit až v krajním případě nějakými občanskými nepokoji, myslím teď v naší zemi? Že to k tomu třeba směřuje?
1: Já pevně věřím a doufám, že to neskončí občanskými nepokoji, protože úkolem politiky je tomuto předcházet. Proto se snažíme do politiky velmi aktivně vstoupit, proto se snažíme jaksi tuto jednotnou frontu současných politiků narušit tím, že chceme přivést hlas zdravého rozumu a říct, přátelé, takhle se to dělat nedá, protože pokud takhle budete pokračovat, tak ty lidé skutečně na té ulici skončí a může to skončit nějakými občanskými nepokoji. Nedej Bůh.
0: Pardon, pane doktore Vacku, co to je zdravý rozum? Já toto sousloví často slyším, ale bohužel nevím, co to znamená.
1: No, oni se ho na tu vlajku vyšlo spousta politických stran a spousta, to já vím, no. Zdravý rozum je to, že se nebojíte.
0: Má kdo třeba zdravý rozum?
1: Prosím?
0: Kdo má třeba zdravý rozum? Já jsem si kolikrát říkal, že to tak je a žádný z lékařů mi na to nechtěl dát potvrzení.
1: To by bylo hezký, kdyby se dávali potvrzení na zdravý rozum. Víte, zdravý rozum...
0: Je to taková řečnická věc, která v praxi nefunguje. A kdykoliv to slyším, tak si říkám, tady něco špatně.
1: Já to otočím. Podívejte, tady se vystřeluje spousta věcí do mediálního prostoru. Jo, prostě, a ty lidi mají pocit, že by měli nějak reagovat normálně, lidsky, říct na to svůj lidský názor. A to je ten zdravý rozum. A pak se ty politici zamyslí a říkají si, pro boha, teď mě to může sebrat tady 3 promile hlasů. Teď já se můžu dotknout tamhle toho, tohodle toho. A ta politika se začíná takhle prostě ošmikávat těma nůžkama o těch skutečně normálních lidských spontánních reakcí, abyste nepřišel o nějakého voliče, a zůstává z toho takovej poměrně jako divné uvařená polívka, a to není ten zdravý rozum. To je prostě to, co předhazujete voličům ve snaze vypadat dobře, nikoho neurazit a získat maximum hlasů. A ten zdravý rozum, to je to ošmikané, co vám odpadlo, a to je ten zdravý rozum.
0: Nevím, jestli diváci s touto vaší definicí budou souhlasit, když bychom se vrátili na moment na tu sobotní demonstraci. Myslíte si, že takový pan Volný je hlas zdravého rozumu?
1: Ne, já nechci nikoho. Já fakt nechci nikoho.
0: Naprosto legitimní otázka. Já jste to tady chápu. Obajoval tu demonstraci.
1: Ale já to chápu, ale nechci se vyjadřovat ke konkrétním lidem, protože já bych se dostal na platformu, kterou nechci. Jo. Tady se nám stát a určitý kruhy snaží říct, jak si, co je ta správná pravda, co je informace a co je dezinformace a co je lež a jak proti tomu budeme bojovat a jak někoho vypneme a nějaký web a nějaký program. A já se prostě nechci dostat do toho, že budu hodnotit konkrétní lidi, kteří něco řekli. Já jsem řekl, že jsem jako nebyl úplně komfortní s tím, jak tam někteří lidé vystupovali, ale fakt to nechci říkat ad personam, protože bych se dostal na pozici, kterou nechci a kterou sám kritizuji, to znamená, že někdo řekne, tohle je pravda a tohle už pravda není.
0: Dobře, nerozumím tomu v této fázi, ale jasně. Řekněte mi, myslíte si, co by advokát, právník, že ta populární v uvozovkách kauza Dozimetr, která se odehrává v pražské politice, ještě pořád má šanci ovlivnit výsledek voleb?
1: Ta kauza Dozimetr ukazuje na určité podoubí něčeho, co v pražské komunální nebo v pražské politice už vyrůstá řadu let. A já si myslím, že to je zpráva pro voliče, kterou by ty voliči měli vzít, ale opravdu vážně. A že by se s vědomím této kauzy měli zařídit a podle toho i hlasovat. A já to možná teďka otočím. Jo. Co je úkolem Senátu? Úkolem Senátu je schvalovat, řekl bych, ty správné zákony, a úkolem senátora je i navrhovat některé zákony, pokud ty zákony chybí. A my víme, že byly tady snahy dlouhodobě, aby Nejvyšší kontrolní úřad získal pravomoci kontrolovat obce, města a dokonce i firmy s účastí obcí a měst. A ono to tím parlamentem nikdy neprošlo. Můžeme si klást otázku, proč. Ten Nejvyšší kontrolní úřad je velmi, velmi profesionální organizace, která to nepochybně umí. A kdyby Nejvyšší kontrolní úřad kontroloval Prahu a kontroloval městské firmy, tak bychom se možná této kauzy Dozimetr nikdy nedočkali.
0: Je to časovaná bomba pro tu pražskou politiku, když to sledujete? Že to může být rozlezlé do více firem, třeba hovoří se o dopravním podniku teď?
1: Podívejte, pokud nemáte úplnou transparentnost a pokud skutečně nevidíte do karet, pokud nenasvítíte každý roh a neobrátíte každý kámen, tak nejen v pražské, ale v každé velké politice může být spousta špinavostí. A proto jsem mluvil o rozšíření pravomoci NKÚ, protože řekl bych, že to je ten správný orgán, aby Prahu, kterékoliv jiné město, obec učinil transparentním. Takže jestli se ptáte, jestliže v Praze může být cokoliv dalšího, úplně klidně, protože no, my to nevíme.
0: Dobře, tak ještě jinak, NKÚ ale nezodpovídá, může kontrolovat, ale zodpovídá za vedení Prahy primátor, pan doktor Hřib. Tak se vás ptám, jestli to jde za tím primátorem, jestli ten problém je v tom vedení. Problém nebude v tom, že NKÚ něco.
1: Vždycky, když něco nefunguje v nějaké firmě nebo v Praze, tak je to vždycky problém vedení. A když řeknete, já jsem o tom nevěděl, tak pořád je to problém vědění. vedení, protože jste vidět měl či mohl právní formulací. Proto v tom vedení sedíte, abyste tu informaci měl a získal ji, a pokud tu informaci máte, tak abyste to řešil.
0: No, je teda Hřib dobrým primátorem byl teď po tu dobu, anebo mu to uteklo mezi prsty ta Praha a může za to?
1: Já si myslím, že teď jsem to řekl docela jasně, jako pokud někdo neví, co se mu děje vlastně v jeho hlavním městě, tak si musíme klást otázku, proč, jako jo, neví to, nebo to ví a nechce vědět. Těch otázek je celá řada. Já si myslím, že právě od toho jsou komunální volby, městské volby, aby ty voliči jasně řekli, jestli mu věří nebo nevěří.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Co si myslíš, Miloši, o návštěvě Roberta Fica na oslavách 80. výročí v Moskvě?
2: Říkal jsem už pro rozhovor v Blesku, že je nesmyslná kritizovat Fica za to, že jede do Moskvy, kde se patrně setká s Putinem, a přitom benevolentně přihlížet tomu, jak si Trump 2 hodiny s týmž Putinem telefonuje. Záleží vždycky na tom, co Fico bude Putinovi říkat. Kdyby mu říkal, o Vladimíre, jasné slunečko, jak jsem šťastný, že jsem na Rudém náměstí, tak by to bylo samozřejmě špatně. Pokud mu řekne, pane prezidente, udělali jste napadením Ukrajiny geostrategickou chybu a pojďme přemýšlet o tom, jak z toho ved, abyste alespoň nestratil tvář, tak potom takové jednání by mělo smysl.
1: A ty se znalostí věci a při té známosti, nebo znáte se s panem Ficem, na co ho typuješ? Je to člověk, který je schopný toto Putinovi do očí říct?
2: Já si myslím, že asi ano. Protože podívej se, kdyby se mu to podařilo, a každý politik chce být milován a chce být populární, tak jeho popularita by dosáhla nebeských výšin a ať by pak v domácí politice dělal cokoliv, byl by nejslavnější slovenský politik všech dob.
1: Kdyby si byl pozván, Miloši, ty na ty oslavy do Moskvy, letěl bys tam?
2: Ale jo, to jsem také říkal v tom rozhovoru v Blesku, aby se zastavilo zabíjení, protože to je ten základní cíl, ale protože jsme měli s Putinem docela dobré vztahy, tak bych byl možná ještě agresivnější, než jsem říkal, že by měl vystupovat Fico.
1: Agresivnější, jak by to teda vypadalo? To mě opravdu zajímá.
2: Citoval bych mu, což už jsem udělal několikrát, francouzského politika Talleyranda, který řekl Napoleonovi, je to horší než zločin, je to chyba. Vladimíre, protože my jsme si tykali, Vladimíre, udělal si chybu, která je horší než zločin, napadl si Ukrajinu. Pak by mě možná vyhodil, jo, to nemohu vyloučit, a pokud ne, pak bych pokračoval dál, hledejme cesty, jak se z toho dostat, bez ztráty tváře.

hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Manner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Manner si prostě zamilujete.
1: Pane holče, je tady čtvrtek. To je krásný den.
2: Už jsme tu zas, Severe.
1: Už jsme tady zas. A dneska takový hezký čtvrtek, bych řekl.
2: Jo? Či?
1: Pak venku, sluníčko.
2: Jo?
1: No to vy ne, jako Ital musíte milovat.
2: Jo, a vidím, vy záříte.
1: Já zářím nad agendou.
2: Nad agendou, no, jo?
1: Protože máme spoustu dobré agendy. Prosím vás, vizuální tady agitace naše. Mm-hmm. Květen měsíc lásky, to je jasný, to jedeme. A dnes je tady, přátelé, heslo, které vymyslel, co vymyslel? Přinesl tady do Jámy Lvové pan Holec. Teď jde o všechno.
2: Sever, já to nebyl.
1: A kdo to byl?
2: Já to ukrát. Já jsem zloděj obyčejný.
1: A co to?
2: Já kradu, já se beru, co můžu, to o mě víte.
1: A kdo řekl něco tak chytrý?
2: Tohle to vymyslel vrchní hodnotář.
1: Hodnotář?
2: Šéf strachovky Petr Fiala. Jo. To je jeho volební krédo, teď jde o všechno.
1: A nechybí tam nějaký dodatek?
2: No tam chybí spousta dortků. Já jenom jsem si říkal, sedíte na správné straně, když to takhle čtete.
1: Dneska jo.
2: Krédo vznešený.
1: Dneska jo.
2: Jste si jistý?
1: No tak mám to takhle v zádech.
2: Toto již nesmí říkat lidi, kteří nestojí na správné straně. Víte?
1: Nemají ty hodnoty. No. Teď jde o všechno a dodatek je jak komu, jo?
2: Jak komu, ale já to chápu, jemu jde o všechno.
1: No tak tam to je jasný.
2: Po té čtyřletce ničí, Xavere, já bych taky cítil, že mi jde o všechno.
1: Já už jsem teda viděl někde na Facebooku, pane holče, jak mají tu kampaň s tou paní herečkou.
2: A tam se ale sešlo víc klaunů. I Bolek přišel za těch 18 milionů.
1: I Bolek byl.
2: Ale já za 18 milionů já bych tam došel taky na tu Masaryčku.
1: Byl na Masaryčce to bylo, jo?
2: No. Cestou bych si dal pár panáčků, abych dostal dobrou náladu, nasál do sebe hodnoty. A došel bych taky.
1: No, vy jste tam byl?
2: Nebyl. Já musím pracovat.
1: Ale co jste to za reportéra?
2: Já nejsem reportér už dávno. Takže
1: ne?
2: Ne. Já musím se živit, Xavere, a platit do státního rozpočtu, aby to mohli posílat na Ukrajinu.
1: Na Ukrajinu?
2: Já nemám čas na nějakou Masaryčku a fialovskou kampaň. Já
1: jste posílal hodně na tu Ukrajinu.
2: No. Víc než jsem.
1: No, víte co? Mně to přišlo rozpačité.
2: Teď jde o všechno, ta kampaň? Mě to víte, jak se říká, že zoufalství plodí zoufalství.
1: To
2: tak
1: říká.
2: Na mě, jo. Mezi elitou.
1: No tak mezi, no.
2: Takhle to na mě působilo. Ale na mě už působí konání Petra Fialy dlouho jako zoufalství.
1: Ale co je potřeba říct, že teda se, jak říkal Emil Zátopek, plivli na brus. A jdou do toho, jdou do plných.
2: Tak já nevím, nějaký brus teda plivli.
1: No ne, tak pracovití jsou. Já to vidím pořád někde.
2: To bohužel možná jo. No. To je asi to nejhorší na nich, že jsou pracovití v tomhle ohledu. Ale řekněte mi, já nevidím, koho oni tímhle můžou přesvědčit, kromě těch přesvědčených.
1: Problém každé kampaně.
2: No jo, ale s takovýhle ještě, ne?
1: No, já vám můžu říct, že uklizečku v našem baráku...
2: Chytlý už chcete říct?
1: Cože?
2: Chytlý?
1: No ne, tak my tam máme novou. To jsem vám říkal.
2: Jo?
1: No a já jsem se snažil navázat kontakt a tím, že jsem teda uctivě zdravil.
2: A jak zdravíte?
1: Dobrý den. No, ale už... Už jsme jako, je to relativně mladá paní a stěžovala si, že u nás ve výtahu někdo nalepil na stěnu výtahu nálepku Donalda Trumpa, samolepku.
2: To jste byl vy?
1: Nebyl. Já jsem takový, ale říkala, co s tím má dělat.
2: Jo? No a jak se tomu postavíte?
1: Říkal, teď už nic. Říkal jsem mi, teď to musíte přilepit nálepkou Petra Fialy. A ona se dívala, no nechápavě, jakože kdo to je a tak. A tak mávla rukou, posléze i hadrem a tím to skončilo. Ale chci říct, že teda moc lidi ještě nezasahli.
2: No, počkej, takže rezumé je, že nevěděla, že teď jde o všechno?
1: Ještě? No, tak ta nevěděla určitě. Myslím, že ani nevěděla, kdo Petr Fiala. A
2: to je ale lepší zase.
1: Znamená to, že někteří lidé se o to nezajímají.
2: To určitě
1: akce. Je jedno, nevědí ani, kdo je Babiš třeba.
2: Vy jste mi vnuknul myšlenku. Kdybych já tak nevěděl, kdo je Petr Fiala, Víte, jak mě by se žilo?
1: Ale vy jste posedlej jim. Úplně.
2: Já vidím, co páchá.
1: Ale páchá, no tak teď rozhodneme my.
2: Voliči.
1: Občané.
2: Plebs.
1: Mluvím za náš obvod, jo. Za Prapět, jako jo.
2: Za váš dům, za váš výtah.
1: Tak klidně za náš dům. Jo. A nějak rozhodneme. To, a buď to se tady ukáže, že občané chtějí tady tu katastrofu, a nebo že nechtějí. A já jsem z toho celkem nervózní.
2: No já taky. A vy agitujete v domě?
1: Já agituju hodně.
2: A děláte výlet poctivě?
1: No tak u nás je to teď složitý. Nejde dělat výlet, u nás se rekonstruuje.
2: A.
1: Část baráku, takže máme jenom půlku parkoviště k dispozici a poctiví ukrajinští chlapci tam prostě chodí s kýblama a já nemám úkol, ani to, oni tady nebudou volit.
2: Já tam cítím trošku ironik, Savr.
1: Jak to?
2: Vy nevíte, že oni dotují náš státní rozpočet? Tak o nich mluvte, prosím vás.
1: Ale já jsem hodnotově poctivý.
2: Jo, já jsem viděl s takovýmhle výrazem.
1: Jako kdykoliv přijdu, tak tam sedí.
2: Ksaver, nejde vám věřit ani slovo, jste jak Fiala teď.
1: Já vím, tak já jsem to chytl od něj. Ale víte co, pane Holče, já bych vůbec, vy už jste plný optimismu, já to na vás vidím, ale já teda ne ještě.
2: No ne, pozor, to nejsem. Pozor, já se bojím.
1: Bojíte se?
2: Někde hluboko uvnitř se bojím, jak se říká.
1: No. A já jsem vám dnes chtěl přinést, ukázat truhlík. Jak nám vyrostla nenávist.
2: Roste?
1: Nebo co jsme to sázeli? Ne,
2: no určitě nenávist taky.
1: Strach?
2: Ale strach a nenávist
1: strach, je
2: rostou.
1: Strach, že je takhle vysoký.
2: No?
1: Ta kopřiva nějaká, nebo co to je. A myslím, že to svědčí o tom, že jsme jako dobří hospodáři.
2: No počkejte, co my jenom? Víte, jak nám vyrost tady v Česku strach?
1: To nevím.
2: 54% Čechů se bojí víc Fialy než Putina. To je z průzkumu STEMu, a teď si představte, víte, kdo si to zadal?
1: To není možný.
2: Počkejte, víte, kdo si to zadal? Vnitrák Rakušan. A tohle mu z toho vyšlo, tady to zlo, že se 54% Čechů bojí toho, že víc, že volby ovlivní Petr Fiala než Putin.
1: No, tak to já jsem viděl průzkum teď SANEPu, se kterým XTV spolupracuje, a ten je na téma média. A víte, kolik procent lidí oslovených z roku 2650 se nedívá na českou televizi?
2: Tak to bude tak kolem, no bude se to, jak se říká, limitně blížit stovce?
1: Ne, limitně se to blíží 77%. Respektive je to něco přes 77%.
2: A proto nám vláda zvýšila daň za českou televizi.
1: No jasně.
2: Aby jsme se mohli, jak říkáte, aby jsme měli no tu možnost se dívat ještě víc.
1: Ale ta ostuda.
2: Sever, je to příšerný. Ale já to, že se Češi bojí víc Fialy než Putina, tak tomu říkám opravdu triumf vůle Petra Fialy. Protože
1: ale to
2: tohle dokázat...
1: schválně někdo ne.
2: Co?
1: Tomu dělal schválně někdo ne.
2: No, Rakušan. Jenomže počkejte, to se týká celý vlády. Samozřejmě v jejím čele je Fiala.
1: Jasný, ale Rakušan hraje svoji? Vy jste to ještě nepochopili?
2: Jasně, že jo, ale ona je tam změněná celá vláda. Jako.
1: Jo. No a to je hrůzný výsledek. Mimochodem, když jsme u toho, co si myslíte o tom, jak se jmenuje ten pán Fico, se jmenuje Robert, ne?
2: Slovenský premiér?
1: Premiér.
2: Nevíte, jak se jmenuje.
1: No tak se vás zkoušel. On se jmenuje Robert Fico, mimochodem myslím, že včera to bylo rok o to atentátu,
2: jo?
1: Nebo dneska to je, to bylo takhle nějak. A co říkáte na to, že on jel do toho Ruska? No, trošku to byl přišlapné, nebo ne?
2: Pojďte, mě by...
1: Já bych tam nejel, pane Holč.
2: Když tam pojedete vlastně úctít jenom památku padlých sovětských vojáků...
1: Těžko vysvětluje.
2: Jasně, ale pojďte, mně se na něm líbí, že má odvahu k týletý i době, kdy se tady přepisou dějiny, tak jako říct... Takhle to bylo, nějaká historie Slovenska, a tak proto já tam jdu dělat tohle. Pak je velký problém, jestli tam vlastně se necháte vtáhnout do Putinovy propagandy. Putin je prostě zručnej manipulátor, chytrý hráč. No.
1: Jo? Něco jako paní Nerudová?
2: No to ne, tak to je blbuše, ne?
1: Já nevím, ona je taky manipulátorka trošku.
2: Ale hloupá.
1: To nevím, ale tak vy máte takový názor. Ale řekněte, válka byla v Maďarsku, ne? Druhá světová.
2: No, jasně, ale
1: že Maďarsko... Lišák tam nejel.
2: Maďarsko stálo trošku na jiné straně, no.
1: No ne, tak já jsem čekal, že Orbán pojede. A myslím, že to
2: no tak
1: čekal...
2: on tam nemohl jet Orbán, když vzhledem k tomu, na jaký straně bylo Maďarsko tehdy. No.
1: No ne, ale teď se snaží...
2: To jo, ale tohle prostě maďarský premiér nemohl udělat. No.
1: Nemohl, jo?
2: No.
1: No a za nás tam byl ten pan Dostal a byl tam nakonec.
2: To byl, no jasně.
1: Byl, jo.
2: No,
1: jasně. Dostal vízum, jo.
2: dostal vízum, jo. Jo?
1: No jo, a vy si teda myslíte, že ta politická cena, kterou platí chudák Fico za to, že je adekvátní?
2: No já právě si, nesmíte to brát, tu politickou cenu počítat podle obrazů v českých médiích, které jsou posedlý Ficem. Vemte si, kdybychom si udělali rešerše médií, titulků v českých médiích, tak zjistíme, a já to vím, proč to je, víme to oba, že víc titulků tady generuje slovenský premiér úplně... jak je to na ruby, než český premiér, který tady vládne a je zodpovědný za situaci v Česku. Ale já to chápu, že jeho propagandisti vlastně to celý zakrývají Slovenskem a nenávistí k Ficovi. Takže usuzovat na to, jakou cenu on platí z českých médií, se absolutně nedá. Ne. Možná, když si to otočíte na ruby, že se k té ceně můžete přiblížit.
1: No, pane Holče, my bychom měli ale teď zmínit, proč je dnes na tabuli cti námi oblíbený pan Foltín.
2: To je borec, co? Pojďte se na ně.
1: No.
2: Ten plán, co? Vidíte to?
1: Nedávno hovořil na jedné recepci s panem recepčním, abych jeho...
2: Já myslel tady s panem Foltínem.
1: Ne, a on říkal tak vtipnou věc, nevím, jestli to není protistátní, ale říkal, co ten Foltín? A říkal, no co, jako já o něm nic nevím, tak cenzor hlavní ne a tak. A pán říkal, já když se dívám na ten obrázek, představte si, když si Usáma bin Ládin sundá ten šátek a zkrátí vousy. A víte, že...
2: No, Ksever, jasně.
1: To tam je, jakože ta podoba i na
2: člověka
1: neštěstí.
2: Napadne, jestli ty Američani fakt zabili Usámu, ne? Jestli dostal, jestli ho nevzali do toho, jak se to říká, systém ochrany svědků?
1: No tak...
2: Neposlali ho sem?
1: Na Netflixu je o tom dokument, který jsem viděl, a tam jsou záběry autentický, jak tu mrtvolu nakládají do vrtulníku.
2: To se může, Ksever, já... Ten Usáma tam je, ne? Že já vám něco řeknu.
1: Já víte, nevím, to je takový ale, nejhledanější ne. Terorista, to má k němu daleko ale, tady náš. Víte, ale je to humorný, tady ne. Tak to můžeme říct.
2: Dočet, že normálně do takovýhleho programu vzali nějakého slovenského mafiána a s novou identitou si představte, se svolením českých autorit poslali žít do jižních Čech. A on páchá činnost dál trestno. Chápete, jak je to možný?
1: No chápu, protože v té naší policejní a justiční soustavě je možné úplně všechno.
2: To jsem ještě... nevěděl.
1: Nevěděl, no. To se podívejte jako schválně. Ale díval jsem se, že v dozimetru je nějaký zvonek.
2: Soudci nám to nechtějí soudit pořád, Severe.
1: No ne, ale je tam nějaký ten uhlo, Minia, nebo jak se jmenuje.
2: Počkejte, no jo, dobře, tak ty se... A...
1: Ten zvoní prej.
2: No ten zvoní, ale víte, co teď soudce, který to má...
1: Do homilia.
2: No, soudce, který to má teď soudit, tak řekl, já jsem uzavřel s těma dvěma tady ty dohody, tak obhájci těch dalších by teď mohli mě navrhnout, abych se, že to, bych to neměl soudit pro podjatost. A my řekli, no my to asi navrhneme, což znamená další odložení soudu do zmetr.
1: No jo, tak je to těžký, jako musíte...
2: Já je to... Ale...
1: Chtějí spravedlnost, ne, pane Holče.
2: Ten Vítek je borec.
1: No, jenom abychom se nedivili, že bude budoucím premiérem.
2: No to já se divit...
1: I když nechci. Oni, i když spolu nakonec bude skládat vládu, tak vám říkám, že nebude Fiala. To je jasný, ne?
2: Když bude vládu skládat kdo?
1: Já si myslím, že to tak dopadne, že nakonec Stan je předběhne.
2: Spolu.
1: To jsou takový moje teorie.
2: Já vím.
1: Myslím si, že se Piráti nedostanou, že je to takový teď jakože zdání. Jo? A myslím si, že se dostanou nakonec motoristi, myslím si, že se dostanou komunistky a tak. To jako... Všiml jste si té drobné jazykové říčky?
2: Jaké?
1: Že se dostanou komunistky?
2: To je nádhera. Xavere, vy jste básník.
1: No ne, tak to je fóry pro fanšmekry.
2: Je, tak vy děláte humor pro fanšmekry.
1: Ne, ne, ne, já nedělám žádný humor, ale toto se mě mimořádně povedlo. Teď musím to říct.
2: Já vám nebudu tleskat, vy si zatleskáte sám.
1: No,
2: co?
1: No.
2: Ty bych vás i urazil, ne?
1: No. Já se bojím, že...
2: Já se na ně musím dívat.
1: Na koho?
2: A na plukovníka.
1: Ale on je dobrý.
2: Je skvělý. A víte, co se mi líbí? On teď oslavil rok na Rosky první ve funkci, která měla trvat půl roku. O které on sám říkal, nebude to trvat díl než půl roku.
1: A jak to?
2: Angažmá. No to angažmá, ta funkce měla trvat půl roku.
1: Tak ono to zachutnalo, ne? Trošku.
2: A ty hodnoty moc, přeci jenom...
1: Hodnoty moc, kačky na to jsou. Já nevidím jediný důvod, proč by nebyl ve funkci. A on určitě má nějaký aparát, ne? Nebo tam sedí sám?
2: No má kruce majora si vzal teď. Říkal, že nikdo jiný, než vysoká šajba vojenská, se na to nikdo nehodí. A daří se mu, má výsledky taky, ne? To je potřeba říct. Co? Nám tady založil klub sviní.
1: Váš klub sviní. Jasný, ale já žádný výsledky nevidím teda.
2: No tak.
1: No to mi řekněte jeden.
2: Takže jsou lidi svině, klub sviní taky.
1: Dobře, tak jsou lidi svině, plácne.
2: Komunikační to, karty, Xavere.
1: Trouba, no to je...
2: Komunikační karty.
1: A to je nesmysl, no. Ale úspěch, matatelný úspěch.
2: Podle mě jede satiru ten člověk.
1: Je to možný, no. Je to možný, že jede satiru, že nakonec se ukáže, že celou dobu ten Foltin, že to byla převlečená pazděrková. Je to ještě, pozor, to
2: takže
1: ještě...
2: Takže ne sama, ale i, jo?
1: No. Ale pane Holče, my jsme nějak přišli velkoryse, a to mě znervozuje, to zvonění toho, on se jmenuje Dovhomilia, ne?
2: Jo.
1: Má takový divný jméno, nějaký člověk, Dovhomilia.
2: Není to ten, co mu říkají Gucci?
1: Gucci? Já nevím, jak mu říkají.
2: Já si myslím, že by to mohl být on. Asi se šatí u Gucciho, ne?
1: U Gucciho? A to je, Gucci je prestižní, jo?
2: Taková trošku drahá.
1: Tak já šiju u mistra Mejty.
2: Jo, tak jste takový movitější člověk, než nějaký Dovhomilia.
1: No ne, tak já nevím, Mejta je víc než Gucci, ne?
2: To jasně.
1: Tak jasně. To je klan Gucci je film, ne?
2: Taky, dobrý.
1: No, tak to se díval, to mě nebavilo.
2: Jo?
1: Jo? Hmm? No. Tak mě už vlastně baví jenom chalupáři, už se to blížil.
2: Blížíte se k tomu, jasně.
1: Blížíme. Ale já to říkám celý proto, že my bychom si měli, pane Holče, udělat poznámku, že když budeme dávat ceny roku, tak na cenu zvonek roku, v Brně se říká tomu, kdo bonzuje, že chodí zvonit.
2: Jako zvoník, zvonek. Jo?
1: No, že chodí zvonit, jako to se říkalo za totáče, když byl někdo spolupracovníkem, tak se mu říkalo zvonek.
2: A vy jste zvonili tak jako víc, jo, v Brně? Jste takový charakterové větší, nebo?
1: To nevím, ale znal jsem několik lidí,
2: co zvonil?
1: Kterým se dávalo za jméno do závorky zvonek. Jo? Pozor, zvonek. A my bychom měli udělat na konci roku speciální cenu zvonek roku. A nominovaní budou
2: no.
1: Dovhomilia a Jan Souček. Ten teď zvoní.
2: No, ten zvoní slušně, ale víte, kdo založil zvonění?
1: Ten už zazvonil i na ty
2: kače. Jo, to se mi líbí, jak zvoní. Ale víte, kdo založil masový zvonění?
1: To nevím.
2: Pamatujete si předchůdce, kdo byl jeho? Michal to, Klíma, první jo, cenzor vlády?
1: Pan Klíma.
2: A on po nějakém čase ve funkci přeci se ozval a řekl, on prezentoval taky výsledky svojí práce a řekl, jde to dobrým směrem, jak říká Fiala, lidi posílají spoustu udání a oznámení na sebe a postek si, že má kruce nedostatečný aparát, aby všechny ty bonzy mohly zadministrovat a ty lidi šetřit. Takže zvonit se začalo za Michala Klímy.
1: No a zvonek roku dáme, ne?
2: Zvonek roku.
1: Máme první dva kandidáty.
2: Jo.
1: No a pane Holče, teď vám ještě musím říct, že jsem se díval v neděli na Primě, když tam byl ten náš oblíbený pan minister věcí zahraničních. Já nevím...
2: Knedlík.
1: Se jmenuje Knedlík? Ne, on se jmenuje...
2: Jinak. Knedlík. To je Knedlík.
1: On se jmenuje Lipavský.
2: Říkal jsem mu jinak neřekne jinak než Knedlík.
1: Kdo
2: on celém světě známe jako Knedlík.
1: Jak to?
2: Tak se na ní podívejte. No. On tak i se vyjadřuje.
1: Dobře,
2: tak,
1: a jak...
2: Knedlík.
1: A jak by říkali mě teda?
2: Ne, vy jste vážená, tak, vážená figura.
1: Jak by říkali mistr třeba.
2: Tak.
1: Tak, aby se to nějak vyvážilo. Ale tak to, se vám, to už jsme tady probírali a víme to ze zdrojů velmi blízkých. Mm-hmm.
2: Z diplomacie.
1: Že se mu neříká tam jinak, než ta mastit to.
2: No nebuďte slušný.
1: Ne, to mastikulka, že jsem říkal. No ale jestli knedlík, nevím. Ale mně vám ho přišlo líto v neděli.
2: Myslíte, když dostal na Ložino od Filipa Turka?
1: No na Ložino je asi slabý slovo. Pane Holče,
2: ono přejel normálně tím Turek Mercedesem, ne?
1: Se mu prošel po zádech rychlostí 240 km za hodinu. Tam a zpátky. A už jsem si říkal, pane Turku, brzděte. No. Nebo to pan
2: Knedlík,
1: minister. Knedlík je hrozně ponižující.
2: Tak on je ponižující, no. On nás ponižuje jako zemi. Tím, jak nás reprezentuje. Ale máte
1: pravdu. Neexistuje nic horšího, než o ženské řeknete, že je knedla.
2: No. A já to říkám. Prostě. A Filip Turek Lipavskýho, on mu přejel ty záda, co on předtím ukázal Lavrovovi, ne?
1: No. Nebylo to hezký už. No
2: tak on je fakt nedůstojný a ponižuje nás.
1: Opravdu. Dobře, ale pan Turek už měl brzdit.
2: Neměl. On potřebuje opravdu přijíždět furt za to, co tady dělá, jak se chová. A jaký je fakt pitomec. Vemte si ty jeho.
1: No tak, jasně, pane Dolče.
2: Ksavere, on už je tak zoufalý, že štve už i vlastní.
1: Fakt?
2: Jasně. Tak teď řekl o Putinovi, že je zbabělec. A on se chová jako kdyby... A
1: je, no, tak není, on je spíš ranař, ne?
2: On je trošku hustej.
1: Jako zbabělec, neřekl, že to...
2: Ale víte co, on je ministr zahraničí, je to prostě formální funkce diplomatická, kde se diplomati a ministři zahraničí nějak chovají.
1: No formální.
2: No, diplomacie není úplně formální, jako, že jo?
1: No, ne, tak
2: že si potrpí na formálnosti. Ano. On se chová takhle prostě jak pubertální knedlík. A on se chová hlavně tak, jako kdyby měl moc vymazat Rusko z mapy a jakože Rusko už nebude nikdy existovat a vůbec nevidí dál než prostě za svoji funkci.
1: Nějakou. No neříkej tomu knedlík.
2: Vždyť je to knedlík.
1: Ale je to tak zlý, pane Holče. Já,
2: na no, tak je to takový věrný.
1: Já tady ty některé věci já prostě neříkám.
2: Já vím, tak jste...
1: Knedla je hnusný, když se o někom řekne, že vemeno, je to hnusný. Prostě. A knedlík je hrozný.
2: Knedlík, tady jsme národ knedlíků, tak on je knedlík. Co je na tom ošklivýho?
1: Tak jo, tak já jsem taky knedlík. Ne? No. Já jsem knedlíček.
2: Vidíte.
1: Ale játrovej.
2: Nok.
1: No a já jsem si říkal, když tam promlouval pan Lipavský chvilkama, když ho ten Turek...
2: Tak promlouval není možná úplně...
1: No, když ho nechal Turek nadechnout, tak jsem si říkal, že bychom ho měli napsat do knihy hříchu.
2: No ten si to zaslouží, to je jasný.
1: Mám to udělat?
2: Dobre, víte, že my ani jeden nikdy neříkáme, že se stydíme za našeho premiéra, nebo tohle není můj prezident, když vyhrál volby, lidi si ho zvolili, tak fajn.
1: Za Lipavského se trošku stydím.
2: Ale já se právě stydím za Lipavského. Poprvé musím říct, že se stydím za to, že knedlík takovýhle reprezentuje ve světě mojí zemi.
1: Já se někdy stydím za vás, když třeba řeknete tam tu nehezkou věc o mé oblíbené paní Danuši.
2: No. Že je blbuše?
1: No, tak to já nemám rád. Dneska je 15. května.
2: Já jsem, Ksavere, zradikalizoval Fiala. Těma nálepkama, víte? Já už nálepkuju.
1: No to jo, to vy
2: Nedlík, blbuše.
1: Tak...
2: Se na to budu muset dát pozor.
1: Jak se jmenuje pan... Lipavský. Vlastík?
2: Já jsem říkal Mastikulka.
1: Ne, tak to se tady napíše, tady se musí psat.
2: Jasně, Jan Lipavský.
1: Honza?
2: Honzí.
1: On je bakalář, ne?
2: Já nevím. Nebo tak si víte, jak si říká.
1: Řekněte, jak takovýhle člověk může být ministrem zahraničí, já to nechápu.
2: Já taky ne, Ksavere. Ale vidíte, co všechno je možný.
1: A navíc a ještě od těch takový Bazilišek, víte, jak podrazil ty Piráty.
2: Tak podrazil, trošku je zradil, ne? Co?
1: Tak podrazil, no, pane Holče. Víte, co tady píšu? Že ho dáváme do knihy.
2: Tak je takový krysařík, co?
1: Za všechno, co říká.
2: Jo. Za všechno, čím je.
1: Vším, čím byl. Pane Holče, teď to tady podepište vlastní krví. No, a když jsme u té agendy,
2: no,
1: my jsme minulé nepoděkovali některým našim příznivcům, kteří nás podporují na transparentní účet a hlavně oni neví, že zatím pořád nám posílají peníze jenom na advokáty. Tak na transparentním účtu XTV, takže vy teď poděkujete,
2: no,
1: a já založím knedlík zpátky do knedlíku.
2: No tak víte. Víte, jak jste si to osvojil.
1: Jo, jo, jo, ale já bych byl opatrný.
2: Tomáš Pokorný, na přístav pravdy, který příkladně oslavuje svátek práce břitkým slovem a humorem sobě vlastní.
1: Je to pravda?
2: Jo. Viktor Hervik, na podporu ředitele Součka, vidíte, jak se vede?
1: Ukaž to nejmožný.
2: A jeho boj s pravdou a láskou v čele s hodnotovým radním Ješkem.
1: No, tak je něco na tom, no.
2: Tak co, komu to hodíte pak to? Asi železnímu, ne?
1: Cože?
2: Říkám, komu to hodíte v příští volbě? Asi železnímu, ne?
1: Já nevím, na co
2: byl dobrý ředitel.
1: Železný...
2: Jakubovi.
1: Vy myslíte ve volbě ředitele?
2: Tak jak on říká, že mu nejde vůbec o funkci, ale jak se zachránit Václava Moravce.
1: Já všude čtu, že budu odvolaný, no, tak mě už se to asi netýká.
2: Třeba to ještě stihnete. No, ale Václava Moravce je potřeba zachránit, ne?
1: No to je jasný. No.
2: Tomáš Sova, Wilsonova 920 na Zahradníka pro XTV, vidíte, na náš truhlík nenávisti a strachu.
1: To je dobrá idea, ano.
2: Jeden volný je na Hradě, flanelku a náření má vlastní, ale je pekelně drahý. To teda je.
1: A ještě příspěvek na manželku.
2: Jo. Alena Davídková na Wilsonku od Azalky, děkujeme. Jiří Vidžovský, V10, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. Tomáš Pokorný, chytrý a nešifrovaný poplatek za možnost sledování přístavu pravdy i bez pana generálního. Vidíte? Jak si to osvojili, tu možnost?
1: Jako sledovat? Nešifrovaný je fakt, ano, dobrý.
2: Daniel Klement na Wilsonku, přístav pravdy. Marcela Skořepová, Xavere, ta nás podporuje taky furt. Moc vám fandím, pan Holec má skvělé názory. To víte, ne, taky, co?
1: Jak které? No. Ale některé.
2: A
1: ano.
2: Pan Xaver má super.
1: Super účast.
2: Hostky nebo? A hosty.
1: Má super jednoutky.
2: Jste jedničky. To vám, jo, nosí Marcela, ne?
1: Co?
2: Jednoutky.
1: Marcela mi nosí, tak no, ano, nosí, dá se tak říct, už několikrát, takzvané utopence.
2: Jo. Tomášová, Wilsonova 920 na odchodné platy pro generálního ředitele ČT. Xavere, já jsem se vám dočet, že on dostane snad 3,5 milionu nebo kolik?
1: Co to je dneska?
2: Jo? Po inflaci to máte pravdu.
1: Je to.
2: A nezapomeňte v kanceláři zasnout a komplet ČT vypnout. Vidíte, jak radikalizují lidi? Jak si osvojí moje názory?
1: Jako
2: správné?
1: 77% lidí nesleduje, to už je fakt hodně, pane Holč.
2: Tak se vede, tak už se zradikalizujte taky a vypněte to tam.
1: Já jsem ten typ, co by se radikalizoval.
2: Archiv dejte XTV.
1: Jo, a archiv to je něco jiného.
2: Xavere, musím vám říct, víte, že je čas stát na správné straně.
1: Já stojím.
2: A není nic mezi, nebo jinde, nebo mimo.
1: Já stojím na straně dobra, pane Holče. Vy to ještě nevíte?
2: Jo. Alena Davídková na Wilsonku od Azalky, Naděžda Formánková, Wilsonova 10, malý příspěvek pro přístav pravdy a jeho skvělé komentátory. Jiří Bidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. Vidíte, jak ten přístav pravdy, tady je to znovu Daniel Klement
1: to...
2: a Tomáš Pokorný.
1: Jsme to my.
2: Na šíření svátečního poselství a vyváženého oboustranného dialogu přístavu pravdy bez ohledu na demarkační linii. Víte, děkujem. Sávra, vemte si oboustranný dialog. Vemte si, jaký štěstí, že ten Nitrák Rakušan to ještě nestačil úplně spustit, co? Oboustranný rozhovory a jednosměrnou nápravu.
1: Tak, pane Holče, teď mě řekněte, teď se rozbíhá všude ta kampaň. Myslíte, že to bude špína? Nebo že to bude v takovým klídku?
2: Volební kampaň?
1: Protože teď.
2: Teď jedete satiru, ne?
1: Teď jedete o všechno.
2: Jo. Teď jde o všechno. Teď musíme ukončit režim Fialy. Co?
1: Víte, co on bude muset ještě vytrpět? Co on si bude muset vyslechnout o sobě? Do
2: Fiala?
1: Fiala.
2: Tohle mi tím vůbec netrpí.
1: Ne.
2: Ten je mimo, ten člověk. Úplně.
1: No tak někdo mu to třeba rodina nebo něco. Podívejte se, jak se zastává maminky ten pan od Koňolampy. Ten chlapec.
2: Jo.
1: Jako ten za ní bojuje, tak ten to čte, toho to dráždí, bolí a tak. Já to chápu. Tak u Fialu to bude něco podobného, ne?
2: No ale Petřík, premiér, ten je... Ten to nevnímá vůbec Xavere, ten žije ve svém světě úplně jiný.
1: A když prohraje, co myslíte, bude na Ukrajině nebo v Barmě?
2: Já vám říkám, že když neprohraje moc, tak normálně on je tak drzej, že se bude snažit všechny kolem sebe přesvědčit, že,
1: drzej není vůbec.
2: Že musí pokračovat dál v tom boji za demokracii, za pravdu.
1: A tak já myslím, že mu lidi nezapomenou.
2: Do Barmy určitě nebude mířit, protože tam neposlal ani korunu. Tam by po něm, co to by vystoupil na letišti, tak by možná ho sebrali.
1: Ne, tam jsou ty brožury.
2: Nejsou, tam není nic, Xavere. Ale na Ukrajině tam by ho možná dali někam do bunkru, co?
1: No, jsem na to zvědavý, co bude. Pane Holče, jsme na konci dnešní Vilzonky. Já jdu točit do vedlejšího studia a vy už jdete domů, ne?
2: Co domů? Xavere, teď jde o všechno.
1: Tak vy jdete ještě někam? Jdete šířit o světu, evangelium.
2: Jo.
1: Ok. Tak si, a máte karty?
2: Mám, to víte, jo.
1: Plný auto.
2: Jo.
1: Tak se těším na příště.
2: Naschledanou.
1: Radio Xaver.

Žena je žena, tak dělej, co chceš, jak oko v hlavě, proto tu svou střeš. Dál jí měj rád a věrně jí služ, je to tvůj poklad a tak dál se tuš. Když takhle kránu přijde bouře jak hrom, účes je v pánu, vítr odnese strom. Deštník své dámě hrdě nad hlavou nes, říkej si má.

Pan Alfons Mucha, když si do dlaní plyv, od těch dob není vlastně nic jako dřív. Že nám to sluší zase o trochu víc, oni to tuší a nám je zas hic. Pak přišla Marilyn Průvan sukénku zmet, srdce se brání, křičí dnes naposled, snídani dá mě za

a ona kouká se po mně. Já dělám na papír literaturu a ona kouká se po mně. Šedivá myš zřejmě od někud spolí. Je konec léta a začátek sklizně, jenom si nemysli, ono to bolí, když někdo kosou tě řízne. Jenom si nemysli, ono to bolí, když někdo kosou tě řízne. Však já si nemyslím, kámoško, v bídě, klidně tu přenocuj, nějak se vejdem, ráno se vzbudíš dřív, než někdo přijde, a večer se zase sejdem. Ráno se vzbudíš dřív, než někdo přijde, a večer se zase sejdem. Budeme společně do noci škrábat,

0: hlavní je, jak ten svět berem. Je konec léta a mně přišlo líto, že chodí po polích vrazy. Škodíš-li, neškodíš, kdo rozsoudí to? A tak ti nabízím azyl. Škodíš-li, neškodíš, kdo rozsoudí to? A tak ti nabízím azyl.
1: Hraje vám Radio Xaver.

0: podtrženo sečteno a dnes paní Karolína Stoněková. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Mám z vás radost, paní Karol.
1: Opravdu? A v čem konkrétně?
0: No tak, když vás takto tady pozoruji, tak to já si představuju šťastnou obyvatelku Evropské unie.
1: Ježíš, proč zrovna Evropské unie, pro boha?
0: Tak žijete v Brazílii, nebo?
1: Tak nežiju, ale tak žiju ve Všenorech, žiju v Praha, taky tam jsem často, takže Česká republika. Proč vy mi tam zrovna
0: taháte
1: tu Evropskou unii? Mám.
0: My jsme šťastní Evropané a jsme na to hrdí.
1: Ne, vy jste šťastný Evropan. Jestli vy jste šťastný Evropan, já vám to přeju, já se tohle klidně odpustím.
0: A vy nejste Evropanka, nebo co?
1: No já to tak úplně neberu.
0: No je pravda, že tenhle ten, jak se tomu říká, kanýrky nebo?
1: Řeknete týkadýlka.
0: Týkadýlka, to nosívala Zoja Kosmoděmianská.
1: To nosilo lidí. Všechno,
0: ale je to hezké, musím vám to pochválit, ale musí to být peklo to žili, co?
1: No musí.
0: Tak to přijde. Kdybyste
1: mi příště s tím pomohl, budu ráda.
0: Rád, já jsem si totiž koupil novou žehličku napařovacího typu, paní Karol. Technika k nám dorazila.
1: To je krásný, no tak si příště tak ještě přelízněte košilku a bude to dobrý.
0: Aha, no to udělám a ona tak dýmí, to jste neviděla, to je jako drak z pohádky.
1: Ale já tomu věřím, no.
0: Se přijďte někdy
1: podívat. Je to určitě praktický, tak já vám to příště přinesu.
0: Za 1700 korun, paní Karol.
1: 1700.
0: Taková drahota.
1: Počkejte,
0: to je ta fialová drahota.
1: Počkejte, to musí být nějaký ještě lepší, ne? Jenom za 1700 korun. To vás ošidili.
0: Jako, že to má být ještě levnější nebo dražší?
1: No ne, že právě jste mohl koupit něco takového jako víc.
0: Nobl?
1: Co? No, nobl.
0: Já teď četřím, prosím vás, podívejte se, co se děje. Na Ukrajině se válčí, já si budu kupovat žehličku.
1: Ale zase na druhou stranu může to být praktický, až bude zima, vypnou nám ruský plyn, tak vy si budete napařovat pokoj a budete si vytvářet teplo ze
0: žehličky. To já mám vymyšlený jinak,
1: no.
0: Až bude zima. Zatím vám to nechci říkat, abyste nebyla překvapena.
1: Aha, já myslela, že když se nebude dát sedět u kamen, že se bude dát sedět u žehličky.
0: Ale budu to mít tak, že budu shodou okolností jezdit okolo vašeho domu.
1: Shodou okolností, a tak tahle shoda okolností dá asi hodně práce.
0: No, máme tady témata, anebo to dneska vynecháme ty témata?
1: Vynecháme, budeme si tady povídat o žehličce. To myslím, že diváky to bude zajímat.
0: Vy to ironizujete, ale...
1: Mm-hmm. To já tak dělám.
0: Já mám normální lidskou radost z toho, ano, že jsem si koupil žehličku, která je jako drak. Přijďte se podívat, do toho se nalije voděnka. Už jste to viděla někdy?
1: No do každé žehličky musíte nalít voděnku. To jste nevěděl.
0: No já jsem měl tu předchozí, do té se dávalo uhlí zezadu. A voděnka se... A vydržela mě až do těchto dnů.
1: Tak to si schovejte, to bude jednou jako historie. Už možná teď je to historicky cený, ta na to uhlí.
0: Možná, když bude ještě dražší ta elektrika.
1: A bacha, by vám ty uhlíky nevypadaly a nepropálily vám kanýrky.
0: No, kanýrky, to je prosím vaše specialita, ale je to hezké, musím říct, jako klobouk dolů.
1: Děkuji, já právě vždycky, když se s vámi mám vidět, tak cítím ten závazek a dávám si záležet.
0: Zase to ironizujete, vám se nedá nic vážně říct. Toto, já vidím ten dlouhý úvod, já se to úplně bojím říct. Mně začíná být líto těch lidí.
1: Ale děta, vy jste nějakej outlocitý poslední dobou.
0: Vidím tu fotku a hned mě napadá, mně je líto pana Rakušana, hned bych mu vyžehlil košili svou novou žehličkou.
1: Ne, já bych na něj vzala tu starou klidně.
0: Ne, já bych dal vodinku do ní. Žádáme přejmenování STAN. Kauzy hnutí nám škodí. Zuří starostové. Paní Karol, pozor.
1: Zuří. To.
0: Rakušan výzvu odmítnul. Já jsem byl první, kdo toto zaregistroval. Víte o tom?
1: A teď myslíte co? Že chtě se někdo se přejmenovávat? Nebo
0: už
1: že...
0: před pár týdny,
1: ano.
0: Když jsem dělal rozhovor s panem prezidentem Zemanem Milošem, tak jsem zaregistroval něco takového na Facebooku a ptal jsem se ho na to. Mm-hmm. Jo, protože to musí být něco tak potupného pro ně, že lidi píšu, říkají, já jsem taky starosta a nejsem STAN občané. Pozor, já jsem od toho, promiňte, jsem se rozjel.
1: Já koukám, že byste to mohl říct vlastně za mě, ne, tak si to prohodíme, já budu moderovat,
0: já mám velký vy sebe den, dneska. No tak vám přivezou žehličku novou, tak co?
1: Jo, dneska vám, a kvůli tomu jste přišel tu půl hodinu pozdě,
0: já
1: kvůli žehličce. Tak to chápu, že ve srovnání se mnou je žehlička konkurence.
0: Vypnula jsem tu žehličku.
1: To nevadí, to se dozvíme, když to tady bude houkat, tak jste nevypnul.
0: No tady ne, no, by to houkalo na Smíchově.
1: Ne, to já myslím, že pojedou tady.
0: Jo.
1: No, oni tady pojedou přes ten Smíchov a zatnou tady majáky a bude tady to, čo.
0: Vy jste mírně cynická v těchto věcech, takže vám jich není líto, že ne?
1: Mně jich není líto a vy jste příliš outlocitný, vám bylo. Koho vám to bylo minulé líto? Fialy? No to je strašný, to je strašný. S tím musíme něco udělat. Možná se to dá léčit, Xavere, nevím teda jak, ale měl byste na tom zapracovat. Mně ho líto není, já nevím, jestli přejmenování jim jako pomůže. Já mám pocit, že tady už nepomůže ani svěcená voda. A na to, že by pomohlo přejmenování, pak jak by se jako přejmenovávali, že jo? Třeba nevím, SPK, strana přátel koksu, nebo by se mohli přejmenovat Nejsme jako my.
0: No.
1: Tak nevím, jak by se,
0: víte,
1: nebo slepičáci by se mohli
0: jmenovat. Zemanovci.
1: No, tak oni by byli slepičáci.
0: Ne, oni by byli redlovci.
1: Redlovci. No, Rakušanovci by to nebyli, to je pravda, no.
0: Aha. To ostuda, co?
1: Co se
0: jim přihodilo teď, tento důsledek, to je největší ostuda.
1: Jo, je to jejich ostuda, já chápu, že i starostům to vadí, no, tak oni si vzali ty starosty, jakože do svého názvu měli pocit, že je jich dost, že budou mít oficiální zastřešení a ono se chvilku to jako vypadalo dobře, chvilku to byla dobrá reklama, protože lidi těm komunálním politikům hodně věří, takže pro ně to vlastně mělo přínos, že to tam mají. No a teď, když mají kauzičku, tak starostové, jako ti běžní, co s nima nemají stranicky nic společného, tak se cukají, že je tam to slovo, že jim to dělá špatnou reklamu, no ale prostě už ho mají starostové, už ho mají v názvu, tak už se s tím nic neudělá.
0: No, já si na rozdíl od vás myslím, že něco budou muset udělat.
1: Tak oni budou teď volit vedení, že jo, cpe se jim tam zpátky pan Farský, který přijel z USA, přiletěl náležitě, no, ideově vyškolen.
0: On je zlatý.
1: Ale otázka je, aby byl upřímný ohledně svých dalších studijních plánů. No, kdybych měl zase někam zamířit a oni ho zvolili místopředsedou, tak jim moc nepomůže. Ale já si myslím, že jim už nepomůže nic.
0: Myslíte, že to je jako konec hry?
1: No, do značné míry je to pro ně konec hry. Oni se samozřejmě snaží ten skandál jako ututlat, že jo, teď vlastně i to český předsednictví jim tom hodně nahrává, protože jsou tady jiný témata, ale ta kauza tak jako pořád vesele pokračuje, ukazuje se, že jsou tam na to napojení další a další politici.
0: Název teda to zůstane podle vás?
1: Jo, stán. A ono je to i hezký, že jo, tak jako já jsem si z toho dělala ve streamu legraci, že bude Stanování v kriminále, hit letošního léta, takže ten stan jako dobře se nám s tím pracuje.
0: Co kdybychom založili stranu Moderátoři,
1: ano,
0: a Vašek Moravec by vydal prohlášení, že on s tím nemá nic společného?
1: To by bez pochyby udělal, kdyby vy jste byl šéf Moderátorů. To všichni tyhle ty sympatiáci, Moravcem počínaje, Volnerem končit, by se všichni distancovali.
0: Volner ten mlčí teď.
1: Mlčí, no. Mm-hmm. Ne, podává trestňák na Šlachtu.
0: No, jinými slovy, podává trestňák, to znamená, předal to právníkovi a od té chvíle říká už jenom, promiňte, na radu právníka. Nic.
1: Nepodávám žádné informace.
0: To není nic jiného, to se dělá v okamžiku, kdy nevíte, z které do které.
1: Tak on je to velký průšvih, co si budeme říkat.
0: No,
1: ale je to hezký, jak to na něj najednou vypadá. A nejhezčí na tom bylo. S tou lítostí vaší. To si prosím vás schovte někdy na doma. To sem vůbec do studia nenoste, tu vaši lítost.
0: Jo, dobře.
1: To radši přineste ukázat tu vaši hlávku zelí příště.
0: No, hla, jak to víte?
1: Tak protože o tom pořád mluvíte, tak to už by věděl úplně každý, že hlávka zelí a slepice, tak no. To je klasik. Jestli vy nejste taky nějaký slepičák, poslyšte.
0: Já jsem digitální slepičák. No a pak vysvětlím.
1: Dobře.
0: Takže toto odkládáme ad acta, je to konec, Ave Maria Gloria, konec.
1: Ave Maria Gloria, ano, ano, to je pěkný, to je hezky řečeno.
0: Co to vůbec znamená? Nikde slyšel, to je jedné.
1: No, Gloria je sláva, tak to tady se jako úplně, bych řekla, se nehodí. To ne, jo. Tady už Gloria dávno není.
2: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. xtv.cz
3: Máme tady nový díl Za stranu a za lidi, paní Karol. To jsme se poměli, vidíte.
4: Probrali jsme toho spoustu a já jsem byla obdarována.
3: Karol byla obdarována, bylo dokonce gastronomické okénko, aneb jak paní Karol vařila dort. Myslím, že ta paralela s tím pejskem a s kočičkou tady nefunguje. Jo? Chválili jsme, no a hlavně status umělce.
4: Ano.
3: To je naše. Pořad Za stranu a za lidi můžete slyšet na rádiu Xaver, nebo ho můžete slyšet na YouTubeovém kanále Xaver Live, a nebo s obrazem jako video na www.xtv.cz pro držitele předplatného. Za stranu a za lidi, těšíme se na vás.
2: Posloucháte rádio Xaver.

0: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Pane prezidente, díl 65. a naším hostem je jako vždycky pan Václav Klaus. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Já bych dnes, pane prezidente, jednak upozornil 65. díl. Představte si.
2: Neuvěřitelně, to už budou 2/3 za chviličku.
1: To je krása.
2: Jestli umím dobře počítat.
1: A já bych také dnes začal výročím jedním, a to výročím Milana Knížáka, protože oslavil 85. narozeniny. Já jsem četl velmi laskavé přání vašeho institutu a protože mám pana Knížáka rád, tak tímto chci začít a ocituju z toho vašeho přání: renesanční osobnost s pevným názorem, realistickým pohledem a vzpůrným duchem. To se mně líbí. A řekněte...
2: To je Knížák, to už, kdybyste mě to nepřečet, tak bych si tyhle to zobecnění Knížáka takhle dobře bych ho znovu po týdnu nedefinoval nebo neshrnul. To všechno ten Knížák opravdu je.
1: Říkal jsem si pro sebe, že je tady málo takových lidí, jako je Milan Knížák. A toto beru vlastně z toho pohledu, když jsem s ním takto měl možnost hovořit, že ty věci umí pojmenovávat velmi jasně a tvrdě. A řekněte, co je tady v té větě, jak to obsahuje, co pro vás on znamená? Vy jste, myslím, že přátelé, ale nepovažujete trošku osobnost Milana Knížáka za nedoceněnou?
2: No ne, tak za prvé, já jsem chtěl komentovat nejdřív, že vy jste řekl 65., ale Knížákovi je o 20 víc, 85, to nevím, jestli to dotáhnem do takový délky, jako ten Knížákův věk, to je jedna věc. Knížák je samozřejmě nedoceněný, zejména nedoceněný v polistopadové éře, prostě on je tak mimořádná osobnost. A já nevím, jestli jste měl příležitost vidět, minulý týden vrátili zázračným způsobem Česká televize na svém Artu, vrátila hodinový pořad, který víceméně natočil Knížák o sobě v roce 91. Drtivá většina lidí, kteří ho dneska znají, jak vypadá, vůbec ho nepoznali málem. 35 let, to už je člověk opravdu jinak vypadající. Jestli mu tehdy bylo 50, no tak 85, to je opravdu velký rozdíl. No já ho znám dobře, mluvíme spolu nekonečně častokrát. Ale jako i já jsem byl naprosto překvapený tím filmem. Všude jsem telefonoval, pusťte si to, nebo pusťte si to následně. No prostě ty všechny charakteristiky, které tady byly řečeny, v tom prostě jsou. Ale navíc to ukazuje, že Knížák není jenom malíř. A nebo jenom sochař, to určitě ano, ale Knížák je umělec nejširšího typu. Málo kdo ví, že on skládá vážné symfonie a sonáty, které hrají orchestry různě ve světě. To málo kdo o něm ví. No ale on je hlavně par excellence toho umělce, který je umělec svým životem. Nejenom svými produkty, které vyrobí a někde vystaví, ale svým chováním, svým životem, a proto prostě vzácná bytost u nás. Když říkám nedoceněn, tak na straně jedné, jestli zase ne každému umělci se podaří, aby byl rektorem Akademie výtvarných umění, což je ohodnocení, takové to vnější ohodnocení toho člověka. A ne každému se podaří, aby byl řadu let šéfem Národní galerie. Tak to zase ta vnější ocenění Knížákovi přišla a přišla ještě v rozumné, jeho rozumné věkové chvíli. Ale jako celek a ta šíře jeho je naprosto, naprosto nedoceněna. My jsme mu dali před x lety, teď já myslím, že to bylo před 10 lety akorát, aby to bylo kulaté výročí, aby to bylo k jeho 75. výročí, jsme mu dali taky cenu našeho institutu a výsledkem bylo, že Ivo Strejček udělal krásnou knihu o Knížákovi, která je se spoustou jeho obrázků a to já musím příště přinést jako dárek.
1: Já to ještě tedy doplním, že ještě dostal medaili za zásluhy v roce 2005.
2: Ano, to jsem s ním bojoval jak srdnatý lev, protože on tak odmítal papalášské ocenění, že si myslel, že všichni jeho undergroundoví přátelé ho prostě odsoudí a přestanou s ním kamarádit a dlouze jsme o tom licitovali, než prostě kývnul na to, že půjde dělat papaláše, posadí se na Pražském hradě do první řady tam a přijme tu, no ale pak se nechal přemluvit.
1: Tak panu Knížákovi přejeme alespoň takto pevné zdraví a všechno nejlepší k 85. narozeninám. Když jsme u toho, ani nevím, jestli jsme, pane prezidente, v tomto pořadu už někdy probírali tu záležitost, ale zeptám se, takzvaný status umělce, já nevím, jestli jste o tom slyšel, to v naší zemi
2: bude
1: možné teď, že se budete moci prohlásit za umělce, asi na to bude nějaká komise. Co si o tom myslíte?
2: Bezvadný, bezvadný. Já myslím, že Knížák taky 100% jásá a myslí, že to tady, když to teď obrátím a drze použiju výrok, který on neudělal, ale myslím, že v jeho stylu, takže on by asi řekl, že to už bude definitivní popření umělectví a umění, když to bude status prostě. Takže když to bude statut nějaký, ne, šílenství vůbec nemá smyslu, skoro nemá smyslu ani trávit čas. Já myslím, že pro standardního posluchače našich rozhovorů a vůbec celé XTV je to nedůstojný hovor, protože já myslím, že pro všechny ty lidi je to jasný.
1: Jednu věc k tomu říct musím. On je to takový vzorový příklad té doby. A ono totiž za statut umělce si můžeme dosadit jakoukoliv jinou podporu, jakékoliv jiné neziskovky, dotace, pane prezidente, Bůh ví čeho už. A já si říkám, jestli to právě není, vidíte to okénko, kde vidíme přesně, kam se ta společnost dostává, tak já si říkám, jestli nebude příště statut tramvajáka, nebo...
2: Myšlenka vymyslet tento status je samozřejmě produkt šílenství progresivistické éry dnešního světa, ale jako myslím, že řada těch kvázi umělců, ne těch knížáků, těch antiknížáků, to se na to určitě strašně těší, protože oni myslí, že těm budou mít pravidelný příjem, pravidelný plat, že se nebudou muset starat o nic, že budou mít na věky důchod a tak dále. Takže já myslím, že těm neknížákovským umělcům o to v podstatě vždycky šlo. Ale všimněte si, že je zajímavý, že ani ten komunismus nevymyslel myšlenku status umělce. Já si myslím, jestli se nemýlím, tak to nikdo neudělal. Tam sice pár těch, který se mu nejvíc klaněli a nějaké mini zásluhy umělecké měli, ten režim vyznamenal nějakým titulem národní umělec nebo něčím takovým, ale to byla jako menšina a že by někdo chtěl celku dávat tento status. Ani to se ten komunismus neodvážil.
1: Tak pojďme na velevážné téma. Před pár dny zemřel papež František A já vím z některých rozhovorů s vámi, že vy jste velmi ctil Benedikta XVI. Když jste, myslím, že v tomto pořadu hodnotil to, ten jeho pontifikát, jak se říká, že považoval jste za úspěšný, říkal jste, že on byl velmi vzdělaný člověk a velmi, řekl bych, úspěšný v té pozici. Jak hodnotíte působení pana papeže Františka?
2: Mně nepřísluší hodnotit působení papeže Františka z pozice katolické církve. Prostě katolická církev se musí vyhodnotit sama, jestli po Janu Pavlovi II. A po Benediktu XVI. To, s čím přišel a co v té církvi udělal papež František, bylo to, co chtějí nebo nechtějí. Můj pohled je na to vnější. Já bych řekl, že i Jan Pavel II. Já jsem měl tu čest opakovaně mluvit a setkat se s Janem Pavlem II. A stejně tak opakovaně s Benediktem XVI. Nového papeže už jsem já nezažil, takže z osobního kontaktu nemohu říct si vůbec nic. I pro mě byly ty oba dva předcházející papežové mužové definující dobu, definující éru, prosazující některé hodnoty, které myslím stály za to a v tomto smyslu byly velikány, kdyby se hledala osobnost roku a taky občas to vyhráli tyhle ti dva v různých anketách, jako, tak byly širokou osobností, která daleko překračovala katolickou církev. Já myslím, že jestli to vidím dobře, tak já myslím, že to se nedá říct o papeži Františkovi. Ten nebyl takovou svět definující nebo svět posouvající osobností. A to je velká, velká odlišnost. Kdybych měl pokoušet se hodnotit jednotlivé kroky papeže Františka, tak zase říkám, mně nepřísluší diskutovat o tom, jestli se mám vše dělat tak či onak a jestli mají být ženy v té či oné roli. To prostě si organizace zvaná katolická církev musí vyřešit sama. Já jsem vychován v názoru jako dítě, že prostě ženy kněze nedělají. Prostě, takže když jsem to uviděl tady, když naše jedna kněžna dokonce tančila ve Star Dance, no tak mně se to zdálo trošku podivné. Že? Takže tyhle ty kroky toho papeže jsou pro mě trošku nejasné. No. Ale nechci to hodnotit. Četl jsem před několika dny a kdybych tušil, že o tom budeme dneska mluvit, tak jsem to nalistoval znovu. V jednom německém dvouměsíčníku Kato jsem četl velmi sofistikovaný text jakéhosi docenta teologie v Římě na katolické univerzitě, který porovnával najednou pohled ku podivu viceprezidenta Vance jako velmi nábožensky myslícího člověka a papeže Františka. Článek velký, ve velkém časopise porovnávající to dva lidi a ukazující zcela odlišný pohled a jeden, že to je ten Ordo Amoris, který přichází z poloviny minulého tisíciletí a druhý je takový ten dnešní moderní pohled. No a ten Vance nepochybně zastává ten první a papež František zastával ten druhý. Ten první názor je láska k bližnímu, ale strukturuje tu lásku. Krom toho, že má mít ten katolík největší lásku k Bohu, tak pak má mít ke své rodině, pak ke svému okolí, pak ke svému tomu a tak dále. Proti tomu je postaven postoj papeže Františka, který je opakem a popřením tohohle toho pohledu strukturované lásky a který je lásku ke všem. Lásku absolutně, proto teda on prosazoval fanatickou podporu migrace všeho typu, protože pro papeže Františka byl poslední migrant, nevím, z kterou zemi si mám zvolit, který doputuje, stejně cenný jako člen vaší nejbližší rodiny, sousedství a tak dále. No a to ten druhý proud toho katolického myšlení tvrdí opak. No a mě samozřejmě bližší nikoli to Františkovo, ale to druhé pojetí.
1: Vy jste řekl, pane prezidente, že nechcete hodnotit.
2: No to už jsem začal hodnotit.
1: Ne, že? Ne, já chci, a také jste řekl, že papež jako osobnost daleko překračuje význam té církve. A teď se chci ptát, do jaké míry, ať se díváme na kteréhokoliv papeže, Jana Pavla, Benedikta 16., Francesca, anebo toho, který teď bude, do jaké míry on je politickou osobností, která je schopná, to je to důležité, hýbat dějinami.
2: Já nejsi politickou, prostě veřejnou osobností v každém případě. My trošku tu politiku zužujeme na tu partaj politik, na tu stranickou politiku. Jo. Tak ty papežové, ty dva předchozí jako veřejně působící činitelé opravdu hýbali dějinami. Ten Jan Pavel II. Sehrál prostě svou významnou roli v pádu komunismu svým obrovským vlivem, který měl možnost šířit z Říma v téhleté své funkci, tak nejenom pro Polsko, ale pro celou Evropu. Já, nenáboženský člověk, nebo nenáboženský, aspoň v tom úzkém slova smyslu, tak já bych před 45 lety řekl, že v roce 80, kdo je největší osobností soudobého světa, já bych klidně tehdy jmenoval Jana Pavla II. Prostě a mám, já nevím, jestli jsme o tom tady někdy mluvili, my už jsme mluvili při těch 65 rozhovorech, já mám strach o všem, musíte mě zaražit,
1: zdaleka
2: že jste
1: ne,
2: mladší a pamatujete si víc. Já mám mimořádný zážitek s Janem Pavlem II., kdy jsem byl na Černo, na konferenci v polských Sopotech, na Černo ve smyslu, že mě tam samozřejmě můj zaměstnavatel v té době za komunismu v žádném případě neposlal, tak jsem si na to vzal dovolenou a hezky vlakem jsem jel do Sopot. No a představte si, byl jsem na konferenci, přes den se diskutovalo o složitých matematických, ekonometrických, statistických modelech. Večer jdu do pokoje hotelu a pustím si polskou televizi a najednou konec světa, došlo k atentátu na Jana Pavla II. Takže já jsem to prožil v těch Sopotech. Teď jako v cizím městě, v Polsku, odkud ten papež byl a tak dále. Tak já vím, že jsme když vyšli z hotelu a putovali se všema lidma, tisíce lidí, mlčky tahli městem a došli k místní katedrále. A prostě celé ty Sopoty se tam sešly. Pro mě událost naprosto mimořádná. To si dovedu představit. O Benediktovi bych také mluvil podobným způsobem a myslím, že nevím, co bych si takového já dokázal vybrat od toho papeže Františkovi. Já to neumím definovat.
1: K tomu, co říkáte, poprosím jednu suvku. Opravte mě, jestli to tak není, ale já žiju nějakou dobu v tom, že vy jste se s Benediktem 16. vzájemně nějak ctili. Že vy jste se asi, nechci říct, nechci to přeháněl, dobře znali. Jinými slovy, měl jste k němu blíž než k Janu Pavlovi.
2: Určitě. Ale Jan Pavel byl zas takovej Benedikt XVI. Byl intelektuál v tom nejlepším slova smyslu. V tomto smyslu Jan Pavel II. Byl víc člověčí a tak dále. A všichni známe jeho obrázky, jak jako kněz běhá na běžkách a podobně. To pro Benedikta to by bylo, já myslím, nedůstojné postavit se na takový směšný vynález, jako jsou lyžařské běžky. Ale ten papež byl úžasný, on ten svůj úřad bral nesmírně vážně. Já vím, že jsem jednou se s ním loučil jako předseda vlády, kdy byl na státní návštěvě tady a prezident Havel nějak nemohl nebo co. A papež odlétal z Hradce Králové, z letiště do Prahy a do Říma teda určitě. A já jsem byl s ním a teď já viděl, že on vůbec nemůže jít. Prostě jeho pochroumané jako nohy, končetiny byly prostě. A teď měla být přehlídka čestné roty. A já jsem seděl v tom letišním nějakém sálku s ním a přemlouval jsem ho, aby se zrušila ta cesta prostě a ta povinná procházka. Ne, nesmysl, nebude tady, bude tady pár novinářů, nikdo to nebude to a tak dále. Přemlouval, on se nenechal prostě přemluvit a kulhal o holi a musel splnit svou funkci, prostě, kterou měl, že on je taky hlava státu, papež římský a tím pádem, tak já vím, já mám na něj takovéhle vzpomínky tohohle typu, no, které člověk nemůže zapomenout.
1: Určitě. Ještě jedna věc k tomu. Dnes dopoledne v tomto studiu seděl Lubomír Zaorálek, který velmi laskavě vzpomínal na předchozí papeže a mimo jiné říkal, že na pohřeb Jana Pavla II. Jste letěli společně letadlem, které muselo nouzově přistát v Innsbrucku. A tak vzpomenete si na tu situaci?
2: Ježíš, samozřejmě, to byla velmi dramatická chvíle. Já jsem byl na pohřbu i papeže Jana Pavla II. I Benedikta 16. naštěstí. A určitě nepojedu, nebudu nijak delegován na tento pohřeb. Ale no prostě my jsme najednou kdesi nad blížící se území Alp, někde už mezi Rakouskem a Itálií. Tak najednou panika na palubě toho malého Challengeru, že prasklo přední sklo.
1: Dvě dokonce,
2: no,
1: říkal Zaorálek.
2: To je půl pointy, prasklo přední sklo a budeme se muset vracet. A já ve svý, byly 11 v noci, 11 nebo 10 v noci, tak nějak, a ráno byl ten pohřeb. Já jsem říkal, v žádném případě se nebudeme vracet. Podívejte, my jsme teď nad hranicích Rakouska a Itálie. Jestli se nemýlím, tak je to stejně daleko do Prahy jako do Říma. Nemůžeme letět. No a v tu chvíli nastalo to, že prasklo i druhé sklo v tom letadle. Když já stál nepřipoután v té kabině té posádky. No, ty začaly řvát a vlekli mě na mé místo, abych si sednul a tak dále. No a ukázal jsem se, museli otočit a jet zpátky. No, tak jsme přistáli nouzově a čekali jsme, než přiletělo náhradní letadlo ještě Tůčko blahé paměti a tím jsme doletěli do Říma někdy ve 2 nebo ve 3 ráno. Vím, že do hotelu Placa na Via del Corso jsme se dostali asi ve 4 ráno, no a někdy už v půl 8 jsme jeli na ten volšeb, takže tyhle věci si člověk nemůže nepamatovat.
1: Pane prezidente, znamená něco zásadního, že se pohřbu papeže zúčastní Donald Trump?
2: Ne, já nevím, kdo byl z americké reprezentace na těch pohřbech, to by mě někdo asi rychle poučil, to si přesně nepamatuju. Na takovouhle věc v Americe výlučně z Ameriky, výlučně letali viceprezidenti. Jo, tak já bych tak typoval, že mohl tam být Biden za Obamu, když jsem byl na tom pohřbu toho předcházejícího. Tak nevím. Prostě létali tam prezidenti, no a...
1: Já vím, a já se ptám na toho Donalda Trumpa, jestli to gesto, že, protože v médiích bylo, že by se měl účastnit, jestli to gesto, že se zúčastní Donald Trump, znamená něco pro tuto část světa.
2: Ale určitě, určitě ano, ale tak já myslím, že on se přihlašuje k západním hodnotám, že jednoznačně a celá jeho politika je vlastně pokus o obranu a znovu zrození autentických západních hodnot, západní civilizace. Tady všichni ječí na jeho cla, ale i to je přeci z jeho strany pokus prostě vrátit se k původní tržní ekonomice, která nebudou zatěžována žádnými státními zásahy ani cly, a proto ty cla přestřeluje a šermuje s nimi, aby ukázal, že to takhle tudy nejde a tudy nevede a musí se odstranit i ta necla, i ty další překážky světového obchodu. Takže já myslím, že on tím se přihlašuje plně k těm západním hodnotám a v podstatě je to logické, že sem přiletí.
1: Dobře. Promiňte, ten váš termín nebo to vaše sousloví západní hodnoty, promiňte, já jsem zcela dezorientován v tom, co to ještě je a co to není. Protože oni už se k západním hodnotám dnes, jak si hlásí i lidé, kterým to nemůžu věřit ani na vteřinu. Ona i paní Pekarová řekne, že ctí západní
2: hodnoty. Já jsem právě chtěl říct... Já jsem, Xavier, já jsem vás chtěl jsem vám pomoct a samozřejmě, že jsem se neprozřetelně dotknul slova západní hodnoty. Já jsem tím chtěl toho Trumpa přiblížit k Evropě jako tou západní civilizací.
1: No, Trumpa už jsme řekli.
2: Západní civilizací, no ale já bych řekl, že západní hodnoty jsou... Jasně, můžeme to definovat úplně jasně. Západní hodnoty jsou to, co dneska hlásí pan profesor Petr Fiala. No a tím máte úplně definováno, co to je. Můžete si přečíst jeho články, jeho
1: teď
2: projevy.
1: Teď bych opustil ironii,
2: okamžitě vidíte, že to je...
1: Ten váš sarkazmus a vaše ironie
2: to není
1: v těchto
2: ironie,
1: okamžicích, to já to těžko nesu. Pro mě je to důležitá věc a já to nevím, protože já když vidím, co všechno je považováno, anebo promiňte, snad i předstíráno,
2: víc
1: předstíráno a mnohdy i pokrytecky potvrzováno některými, tak já si říkám, co to teda jsou ty západní hodnoty.
2: Severi, já bych řekl, že to si člověk nejlépe uvědomí, když je ve světě úplně jiný hodnot. Já to vždycky říkám tím, že jsem už asi dvakrát nebo třikrát ve světě, někde v dalekém světě, na otázku, odkud jste, já jsem říkal, I am from Europe. Protože nějak jsem si myslel, že říkat z nějakých Čech nebo z Prahy, že tam ty lidi vůbec by netušili, co to znamená. Já jedu za 14 dní, nebo ano, za 14 dní na pravidelnou konferenci do Istanbulu. A to je Euro-Asia Forum. Euro-Asijské forum. Já tam na tomto fóru najednou se přistihuju, že taky použiju termín západní hodnoty, protože tam je evidentní, proti čemu to slovo říkám. U nás je to spíše ironie, když se tím někdo ohání a jestli jste to nazval sarkazmem, tak budiš, ale já to, tady to člověk musí díky všem Fialům a Pekarovým Adamovým spíše používat za ironickou nadsázku.
1: Dobře, a teď ještě teda navážu na vaše slova. Vy jste použil termín, tuším, na konferenci patriotů, která byla nedávno v Praze, varování před takzvanými falešnými křižovatkami. Jak se to pozná, která křižovatka je falešná a která je ta pravá, pane prezidente?
2: Ne, já jsem spíš jestli si dobře vzpomínám ten svůj projev, tak ta moje polemika byla proti tomu, že patrioti si dali do heslo jako do čela Europe at the crossroads, jako Evropa na křižovatce. A já jsem polemizoval s tím, že si myslím, že Evropa na žádné křižovatce není. A definoval jsem, křižovatka je už to místo, kde prostě jsou takhle dvě cesty a vy teď musíte zahnout doleva nebo doprava. To je pro mě definice křižovatky. Zatímco já myslím, že ty patrioti tím chtěli říci, že jdeme špatnou cestou. To já s nimi souhlasím. Ale Evropa v žádném případě nedoputovala do situace, kde už stojí na té křižovatce, aby teď zvolila na jednou otočku doleva nebo doprava. Já myslím, že my jsme dávno daleko ještě před tou křižovatkou. My ještě bohužel budeme putovat těmito temnými vodami nebo temnými hvozdy, nebo jak se to, skalami možná. To ještě tam budeme dlouho putovat. Já myslím, že my nejsme v žádné chvíli obratu. Aby byla chvíle obratu, tak musí být dostatečné přesvědčení o tom, že už se musíme obracet, že už jsou politické síly, které jsou si toho vědomy. Prostě v roce 1970 nebo kdykoliv jsme si lidé jako já mysleli, že ten komunismus je naprosté zlo a že musí být zničen, ale nebyl to bod obratu, nebyla to křižovatka, bylo to pouze dlouhé ještě putování, myslelo si nás to málo. Já myslím, že i těch patriotů je strašně málo, aby si mysleli, že už se rozhodujeme.
1: Ale ta síla, říkám si naivně, je možná někde jinde, protože já nevím, jak často, pane prezidente, hovoříte s občany, s lidmi, kteří chodí do práce, živí rodiny a starají se o svůj běžný život.
2: Čítáte si, jak například často jdu v Kobylisích do hospody u Blekotů.
1: Já to nevím.
2: Kde jsou normální lidi.
1: Ale já vám řeknu,
2: tenhle týden jsem tam byl už nejméně dvakrát.
1: Ale nechte mě říct moji zkušenost. Já vám říkám, že ti lidé v drtivé většině vědí, že jakýsi Green Deal je slepá ulička. A ti lidé už dávno vědí, že tudy cesta nevede, že ty drahé energie, ty naše firmy a ty domácnosti jenom ničí a decimují. Oni už to vědí. Takže já si myslím, na rozdíl od vás, že k těm lidem už to doputovalo. Že se teď jenom čeká na tu technickou část, že se to otočí.
2: Ježiš, to, aby se z myšlenky stala definiční hodnota politického souboje o charakter světa, mezi tím je strašlivá mezera. A já myslím, že to naše politické strany málo docenují. Proto často v kontextu jiných debat, ale často říkám vždycky, no ano, Ale vy myslíte, když mě říkáte, že ten komunismus taky padnul, tak jako tady ten dnešní svět musí taky padnout. Já říkám, a fakt myslíte, že jsme už v roce 86, 7, 8 a už je to do té míry nalomené, když bych použil tenhle výrok, že už to se musí jenom dolomit a že už jako není třeba moc pro to udělat. To já jenom říkám vážení, to mám spíš strach, že jsme tak na straně v roce 70 něco nebo něco takového. Ale to není pesimismus. To já myslím, že je realistické ohodnocení z toho, co prostě je kolem nás.
1: Ještě jedno důležité téma. Já jsem četl váš rozhovor pro časopis To.
2: Vy tak čtete v Obránex?
1: Vy máte dneska tak zvláštní náladu, pane prezidente.
2: Bezvadno, já oceňu, že jste četl i okrajový rozhovor můj.
1: Já až řeknu cokoliv, tak vy to přenesete.
2: Já to oceňuju.
1: Vy použijete tu ironii.
2: Nečekal.
1: Dokonce vám teda odpovím stejným nebo podobným tónem. Představte si, já opravdu spolehlivě umím číst. Vím, že na to nevypadám ve vašich očích, ale tak to je. A já jsem si tento rozhovor četl a jestli jsem četl správně a ta písmenka jsem si dával dohromady správně, tak jsem pochopil, že vy máte trošku obavu o průběh férových voleb na podzim letošního roku. A já se teď ptám jako čtenář vašich rozhovorů, z čeho ta obava pramení, protože spousta lidí má obavu.
2: No tak jestli spousta lidí má obavu, takže tak to není extrémní názor snad, který v téhleté chvíli nastává. No tak my jsme svědky v Evropě nevídaných jevů, že se najednou někde volby zruší těsně před nimi, nebo po nich se řekne, že takhle ne, budeme volit znova a tak dále. Tak toho, co by se v normálním světě zdálo jako nemožné, nepředstavitelné a podobně, tak to prostě v několika případech už nastalo. A některé výroky, které zazněly i od našeho, já ho teď nemůžu citovat přesně, ale od našeho nového předsedy Ústavního soudu pana Baxy, ty směřovali také k tomu, že kdyby, to bychom museli zasáhnout. To přeci nemůže se stát, aby ty volby dali výsledek, který my s velkým prostě si nepřejeme a který si nepřejí soudruži Bruselu a tak dále. Tak to já myslím, že tato varianta tady je a neměli bychom ji nikdo podceňovat. Nemluvě o tom, že jestli přidám slovíčko, ty prvky té korespondenční volby v tom dávají zase úplně jinou možnost nějakého posunu voleb někam jinam.
1: Předpokládám, že příště, až přijdete, že už mi přinesete knihu, to je drzost, co to takhle říct, ale že přinesete knihu ukázat tedy našim divákům od Beneše po Ukrajinu, a už se bude blížit to výročí 80. od osvobození Československa a tak bychom tomu mohli ten příští díl věnovat.
2: Ježiš, to určitě. Já jsem tu knihu psal opravdu, musím říct, že z iniciativy kolegy Strejčka, který přišel první pracovní den roku 2025 a říkal, musíme udělat něco většího, nejen psát každý týden naše hloupé nebo chytré glosy. No, tak jsme si řekli tohleto téma, takže vydává náš institut de facto dvě knihy. Jedna je nakonec moje samotná k těm 80 letům od konce druhé světové války a druhá je dvojice Weigl Strejček, tak to budou dvě publikace, které tady mohou být přineseny. Já se opravdu a my se opravdu bojíme, že nastane další fáze desinterpretace té druhé světové války a jejího výsledku, jejich příčin. A podobně o tom snažím v té své knižce, která bude oficiálně publikována příští úterý, tak o tom se snažím v té knize diskutovat.
1: Těším se na příští díl, velmi
2: přinesu
1: pane
2: tu knížku velmi rád.
1: A děkuji, že jste přišel. Naschledanou.
2: Já děkuji, naschledanou.
1: Pane prezidente, díl 65. A naším hostem byl jako vždycky pan Václav Klaus.
0: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu, jako po každé ekonomka, Markéta Šichtařová. Markéto, máme tady nové oblíbené slovo. Pro vás jako ekonomku bych řekl přímo váš terminus technicus. Víte, jaký?
2: Hospodářský růst, nebo prosperita, nebo rozvoj.
1: No tak pozor, na to už zapomínáme v Česku. To jsou spíš zapomenutá slova. Ale máme tady oblíbené slovo novotvar, bych řekl nerůst. Uh-huh. Jak by pravil klasik český politiky, který tak rád dával tu předložku ne před slova, tak máme nerůst, protože Němci znovu ohlásili, že ani letos se nebude konat to nějaký ekonomický zmrtvých stání a po dvou letech recese přichází rok nerůstu, což klidně může znamenat, že Němce čeká třetí rok recese klidně, protože nerůst znamená, že se ekonomický výkon klidně blíží nule. Ono ta zpráva v českých médiích prošla, jako by se nás to netýkalo, ale ono se nás to týká velmi bytostně a citelně, protože naše ekonomika je prostě fakt pupečně svázaná s tou německou ekonomikou.
2: Je to tak a vůbec to nezní hezky. Ono vlastně ten eufemismus, nerůst, už se tady objevuje další dobu a vlastně Němci se ho snažili nějakou dobu maskovat tím, že tak, jak se to většinou dělá při plánování rozpočtu, že trošku nadhodnocovali ty odhady, takže ještě poslední slovo bylo, že německou ekonomiku letos čeká malý růst o 0,4%, což nebudeme si to nic namlouvat, to je v podstatě taky nerůst, protože to statisticky je na hraně statistické chyby. Ale teď už přišli tedy poradci německé vlády s tím, že to bude nerůst čistokrevný. Což samozřejmě na malé procento znamená, že to bude čistá nula, ale na daleko větší procento to znamená, že to bude třetí rok recese. A když bych šla teda ještě víc do hloubky, tak fakticky to ta recese prostě bude na beton. Protože stejně jako u nás, on ten

0: nerůst nebo propad je vlastně maskován velkými veřejnými výdaji. A kdyby těch veřejných výdajů nebylo, tak by jsme v tom propadu byli na beton. Takže Německo prostě je ve třetím roce recese. A tohle není žádná legrace, protože takhle dlouhou recesi Německo nezažilo od druhé světové války. A to je hodně co říct, protože víme, jak po té druhé světové válce bylo Německo rozbombardované, jak bylo zničené. Tehdy samozřejmě prošlo teda hlubokou krizí, tou poválečnou, ale následně se začalo obnovovat. Došlo tam k nastolení takového systému, který se jmenoval ordoliberalismus a který byl založený na ekonomické liberalizaci. Vlastně během té války ta ekonomika byla hodně spoutaná korporacemi, státem a oni udělali pravý opak. Oni tu ekonomiku od těch korporací, od toho státu očistili a zažili neuvěřitelný hospodářský boom, na který dodneška vzpomínají. A teď jsou tam, kde byli v podstatě po té válce v té rozbombardované ekonomice. A my jsme tam s nima. No, protože ta naše ekonomika je samozřejmě na tu německou navázaná.
1: No já si myslím, když mluvíte o tom poválečném ekonomickém boomu, jak se říká, ty tři zázračné desetiletí, 50., 60., 70. léta, kdy celá vlastně západní Evropa nebo ty velké ekonomiky fakt zažili zázračný růst a zbohatnutí, tak já bych řekl, že my si můžeme říct, že dneska asi opravdu reálně v Česku končí polistopadový český sen, protože my se k tomu dostaneme. Musíme si říct, že vlastně pro nás reálně v 90. letech my jsme byli bohatší, mohli jsme si dovolit víc věcí. Já jenom ještě k tomu Německu, aby jsme divákům a posluchačům dali obraz o tom, jak je to s tou provázaností. Jedna třetina našeho veškerého exportu míří do Německa a 60% všech vývozců českých jde taky do Německa nebo vyváží do Německa. Ten objem za peněz, za který tam vyváží ročně, tak poslední číslo je 1,5 bilionu korun, což je zhruba pro lidi, aby to měli jako nějakou míru a obrázek, 3/4 našeho státního rozpočtu. A vyvážíme tam hodně strojírenství, elektrochemii a tak dál. A my vidíme vlastně, že my kopírujeme Německo s mírným zpožděním. A tak, jak Němcům ubývá průmysl, tak ubývá nám. Tak, jak Němci byli v recesi, i my jsme byli v recesi. Pak jsme byli taky, začali jsme říkat, v nerůstu. Teď jsme v nerůstu. No vlastně se do toho nerůstu vracíme, protože to vypadalo, že se trošku nadechneme, ale všechny poslední předpovědi našeho ekonomického vývoje jsou znovu redukce dolů. Zase se to blíží někam procentu. Jestli to bude procento, tak asi ještě budeme moc slavit. Takže tady je vidět prostě, že my na tom Německu skutečně jsme závislí kriticky. Když vlastně Němci tady začali investovat a skupovat nemalou část naší ekonomiky, tak se to bralo jako úspěch, jako privatizace a že to půjde dobře, ale dneska vidíme vlastně, jak nás to dobíhá.
0: No ono nás vlastně nedobíhá to, že by tady Němci u nás nakupovali třeba nemovitosti. To, co nás hlavně dobíhá, je to, že my jsme společně s Německem nejvíce průmyslovou oblastí, dá se říct, Evropské unie, když nepočítám nějaké jednotlivé okresy někde, tak prostě celé Německo a celá Česká republika jsou tradičně průmyslové země. Na rozdíl třeba od Polska, které je spíš zemědělská oblast. No a logicky, ten Green Deal nejvíc likviduje dvě oblasti. Za prvé energetiku a za druhé průmysl. Takže u nás likviduje hlavně ten průmysl. A teď se to začíná nabalovat jak sněhová koule. Řekla jsem, že Green Deal nejvíc likviduje energetiku a průmysl. No a Německo, to teda se rozhodlo, že do té energetiky půjde fakt po hlavě a vlastně vyplo si všechny jaderné elektrárny, vypíná si uhelné elektrárny, no, tepelné elektrárny a čím dál tím víc sází na obnovitelné zdroje, čímž pádem si úplně rozložilo svoji energetickou soustavu. A jak jsme o tom tady mluvili už posledně, tak my máme propustnou samozřejmě síť vůči Německu, takže ten rozklad té německé energetiky se přesouvá k nám. Další průšvih je, že my jsme samozřejmě s Německem provázaní skrz ten zahraniční obchody, se o nás mluví jako o další spolkové zemi v ekonomickém slova smyslu. Takže my vlastně máme tady několikanásobnou smůlu a ještě taková čtvrtá smůla dohromady je, že česká vláda je opravdu hodně servilní Bruselu, ne jako třeba Slováci, Maďaři, a když už teda přijde nějaké nařízení, tak to implementujeme opravdu fest, víc než by bylo potřeba. Takže vlastně ta čtyřnásobná smůla spočívá v tom, za prvé hodně průmyslová země, proto na nás dopadá Green Deal víc, hodně provázání energeticky s Německem a Německo si svoji energetiku úplně s prominutím teda podělalo, mě nenapadá lepší výraz.
1: To je ještě slušný výraz, já bych řekl.
0: Třetí průšvih je, že jsme s Německem provázáni skrze zahraniční obchod, takže když jde dolů Německo, my taky. A čtvrtý průšvih je, že naše vláda všechno bere úplně do extrému, takže ten Green Deal ještě houští, než by bylo potřeba. A to je vlastně vysvětlení toho, proč my patříme mezi, myslím se, jediná země, myslím, která ještě vůbec nedokázala dostat ani na tu covidovou úroveň v hospodářském růstu v rámci Evropy. A tohle to je jednoduché vysvětlení. Oni pořád všichni koumají, čím to je, jaké jsou naše specifika, že my na rozdíl od třeba Poláků, kteří už výrazně rostou, takže ještě pořád jsme 100 let za covidem, já jsem tady za opicema, ale vlastně to je za covidem ještě. Ale ono to vysvětlení je až takhle jednoduché.
1: No, já bych se tady premiéra Petra Fialy trošku zastal, protože on slibuje a říká, že nás stáhne na západ a vede. Brusel je na západě, takže to, že on ještě skutečně s takovou jako zaslepenou ideologičností plní ty všechny nesmysly, které nás ničí ekonomicky, tak vlastně to je asi jediný slib, který on plní, na rozdíl od Maďarů a Slováků. Ale ono totiž tady dochází k tomu, že tím, že máme ekonomický nerůst, tak samozřejmě, když firmy nejsou schopné růst a víc vydělávat, nemůžou se zvyšovat platy, naše příjmy, a tím se snižuje naše životní úroveň. A my vidíme, že vlastně my jsme schudli teď opravdu historicky tou inflací. My jsme tady říkali už několikrát, naše platy jsou teď statisticky zaseknutý teda v roce, nebo navrácený do roku 2018, průmysl ještě o rok déle do roku 2017. A teď ku příkladu vyšla zpráva, že znovu bude zdražovat jídlo, několik prostě komodit jídla, čili čeká nás další zdražení. A já jsem si jenom, pokud jde o tu životní úroveň, jako reálnou, jak to lidi chápou, tak jsem si vzal srovnání podle sebe, co já jsem platil, a vrátil jsem se do roku 1995, kdy jsem tehdy, to je 30 let, to byla taková ještě šťastná doba bezstarostnosti a naděje a optimismu, tak jsem měl tehdy pražský plat 25 tisíc hrubýho v novinách. A mohl jsem si tehdy dovolit v Praze pronajmout byt důstojné velikosti. Byl to nějaký 2 plus KK nebo něco takového za 6 tisíc měsíčně. Což je, já jsem si řekl, ani to je necelá čtvrtina tehdejšího mého hrubého příjmu. Dneska je v Praze, když bych vzal průměrný hrubý příjem, tak je 50 tisíc. A dneska lidi za nájem už dají klidně třetinu až polovinu toho, což znamená, že lidi vlastně dneska mladí se vracejí do doby, já bych řekl, vlastně komunismu a socialismu reálního, kdy ať už nestudenti a mají normální zaměstnání, tak si nemůžou dovolit nejen vlastnický bydlení, ale ani to nájemní sami, takže bydlej už zase společně stejně jako kdysi studenti. Tak to je vlastně pro mě jeden symbol toho, že po 30 letech my se úrovní života a toho, co si můžeme za svoje platy dovolit, tak se vracíme zpátky a nejsme ani v roce 95 třeba ohledně bydlení.
0: Tak ano, to sedí, tyhle ty poměry. A teď, proč vlastně jsem mluvila o tom, když jsem mluvila o tom Německu a o tom, jakém bylo rozvratu po té druhé světové válce? Tak já jsem říkala, že vlastně Německo dokázalo toho hospodářského zázraku tehdy docílit tím, že zmenšilo stát a zmenšilo tu závislost na korporacích. A dostalo se do obrovského ekonomického boomu. A teďka, proč o tom mluvíme dneska? No, protože my jsme se vlastně, tak jak jste to teďka tady popisoval, tak my jsme se zase znovu vrátili, jako celá západní Evropa, včetně nás teda, jsme se vrátili do toho období toho silného státu a těch všemocných korporací, které jsou provázány s tím státem, trošku jako tím italsko-fašistickým systémem, který byl v období té druhé světové války. A my vlastně víme, jak z toho. My víme, jak zase tu prosperitu nastartovat. My to můžeme udělat úplně stejně, jako to udělali ti Němci po té druhé světové válce. My prostě jsme schopni zmenšit stát a zmenšit tu sílu těch korporací a u nás by se odstartoval úplně stejný boom, jako to bylo po té válce v tom Německu. To rozhodně není tak, že bychom neznali řešení, a že by to bylo něco, co přichází jako zvenčí a my byli nějací zajatci toho systému a nemohli to ovlivnit. Ne, my si to prostě děláme sami. Nebo teda samozřejmě asi ne každý jeden z nás, možná maximálně tím, jak volí u voleb, ale dělá to vláda. Dělá to prostě vláda tím, jak se ten stát rozpíná, jak zvyšuje daně, jak my jdeme na ruku těm korporacím. Pod pojmem korporace si nepředstavujte nějakou malinkou živnost, nějaké malé SROčko, ale představte si pod tím takové ty opravdu velké korporace typu sociální sítě nebo nadnárodní společnosti, které vlastně tady mají jakýsi ten ESG kartel. A to je vlastně to, co tu naši ekonomiku likviduje. Kdyby ty banky, ty velké korporace banky, nechtěly vychovávat svoje klienty a neposkytovaly úvěry podle toho, jak jste moc uhlíkově zlobivý nebo hodní, no tak by vlastně se daleko víc chovali ekonomicky a ne ideologicky. A to je přesně to, co potřebujeme. My prostě potřebujeme omezit tu moc těch korporací, které nás chtějí vychovávat ideologicky, a omezit moc toho státu, který tady praktikuje ten Green Deal. Takže znovu zdůrazňuji, my známe řešení, jenom prostě to řešení udělat nechce.
1: No a myslím, že tady vidíme několik fenoménů najednou. Já jsem zmínil to, že naše životní úroveň vlastně reálně klesá, přestože rostou nominálně naše příjmy, ale to si každý dokáže spočítat, myslím, velmi dobře sám, co si za ten nominální příjem reálně může koupit. A vidíme tady, abych řekl, že se nám vládní politici vzdalují, jak se říká, od společnosti, od reality, docela už nebezpečně, protože nejen premiér Fiala, který je tím známý, že lakuje věci na růžovo a obrací opravdu realitu na ruby každodenně, tak já jsem teď poslouchal první místopředsedkyni sněmovny Věru Kovářovou ze STANu, kdy ona v televizi, ona se úplně zasnila a řekla, jak do těch voleb s touhle vládou míříme, jakože rosteme ekonomicky, bohatneme, můžeme si dovolit víc a víc věcí, inflaci jsme porazili báječně. A já si říkal, jestli tohle to myslí vážně, jestli tomu věří. Ona teda způsobila tak, že tomu opravdu věří. Já tak, jak ona měla pohled, tak skutečně za mě takhle vypadá člověk po nějakým waterboardingu.
0: Zasněný budovatelský pohled.
1: Přesně takový dodáhli, takový ten neurčitý. A si říkal, co je sakra s ní špatně, jestli dokonce já tuším ještě, ona je možná ekonomka vzdělání formální, což je asi ta nejstarší dalnější zpráva, ale já možná to chápu tím, že oni mají velmi nadprůměrné platy, ještě si je zvýšili, takže jestli to bere podle sebe, ona tam ve sněmovně bude mít přes 250 000 měsíčně, tak asi mluví o sobě, ale pro normální lidi to samozřejmě neplatí. Já jsem si totiž vzal ještě takový jeden důkaz toho, že reálně chudneme. A ono se to týká, tak jako bydlení je naší primární potřebou, tak pro většinu lidí je primární potřebou i auto. A místo, aby, kdyby jsme bohatli opravdu, tak bychom viděli, že by se stáří našich aut snižovalo, protože by si víc a víc lidí mohlo kupovat buď nový auta, anebo přinejmenším méně starý auta. Jenomže i tady vidíme, že chudneme na tom, že náš vozový park už je v průměru 16,5 roku stáří auta. A to číslo se zvyšuje místo, aby se snižovalo. Takže tady máme druhý důkaz toho, že to nejde dobrým směrem, jak by řekl premiér, a o tom, že máme nejdražší energie a další věci i v Evropě, o tom už jsme se tady několikrát bavili. Takže tohle jsou další důkazy toho, že vlastně náš disponibilní příjem se snižuje, přestože nominálně se naše platy zvýšily.
0: No tak to už budeme mít za chvíli vozový park jako na Kubě. Já bych řekla, že naprosto v pořádku plníme plán, protože my víme, že takzvaná energetická chudoba a dopravní chudoba je plánem Evropské unie nebo Evropské komise. A to není žádná konspirace, to víme, že sama Ursula von der Leyenová řekla, když obhajovala Green Deal, když se měl schvalovat v Evropském parlamentu, tak tam měla takovou řeč na jeho obhajobu a tam řekla, že lidé musí změnit svoje chování, že musí energie zdražit natolik, aby teda jsme změnili svoje chování, což v překladu znamená, musíme schudnout tak a energie musí zdražit tak, aby jsme si je nemohli dopřát. A v interních dokumentech Evropské komise se počítá s tím, že do roku 2030 bude přibližně 1/3 evropského obyvatelstva závislá na sociálních dávkách. A my v tom máme teda v té Evropě jedno historické prvenství. Já se hodně samozřejmě zabývám historií z důvodu ekonomiky, protože tam najdete, vlastně ono nic už dneska nevymýšlíme nového, ale všechno v té ekonomice se vlastně recykluje a dneska zažíváme to stejné třeba kažení měny, jako jsme zažívali za starého Říma a podobně, takže když to historii prozkoumáte, tak vlastně tak nějak jste schopni dohlédnout, kam to tehdy vedlo a kam to asi povede dneska. Ale co jsem našla, že jsme vymysleli úplně nového, to jsem ještě té historii nenašla, že my jsme první zóna na světě, která si za cíl dala zchudnutí obyvatelstva. Mm-hmm. A vyloženě se to prostě fakt zakotvila, protože všechny vlády světa vždycky si dávaly za cíl, že jejich obyvatelstvo zbohatne. Třeba to vedlo k opaku, protože to neuměli docílit, dělali to špatně, tak měli za cíl zbohatnutí a vedlo to ke schudnutí. Ale my jsme prostě první, kteří si za cíl dali schudnutí a vyrobení většího počtu obyvatel závislého na sociálních dávkách.
1: No pozor, já bych ale řekl, ano, to máte pravdu, to je všechno ten nerůst, fenomén nerůstu, ale musím říct, že i nemálo vašich profesních kolegů ekonomů si z fenoménu nerůstu udělali osobní fenomén růstu neboli svého bohatnutí, protože jedou přednášky o tom, jak nerůst je skvělý, jak je to, jak zachráníme planetu, jak budeme šťastnější, všechno možný. A to, jak oni na tom bohatnou, jaký částky si říkají za tyhle ty nesmysly, tak je neuvěřitelný. Ale druhá věc je, já mám samozřejmě takovou kacířskou otázku, když třetina lidí bude vlastně, dostaneme úspěšně do chudoby, tak z čeho budeme platit jejich život, protože jestli budeme pokračovat v tomhle nerůstu, tak vlastně už dojdou peníze, nebude z čeho to platit. Kdyby jsme bohatli aspoň a třetina lidí schudla, tak by ty dvě třetiny mohly vyprodukovat aspoň možná takový bohatství a výkon, že by se nějak dalo to přerozdělit té třetině, aby přežila. Ale jestliže my ten výkon neuděláme, tak nevím, z čeho to chceme platit. Všechno.
0: No tak jasně, tak to věděla už Margaret Thatcherová, že problém socialistů je v tom, že nakonec jim vždycky dojdou peníze i těch ostatních. A to je právě ten problém toho nerůstu, že ten nerůst je principiálně chybně. To je úplně nesmyslný koncept ekonomický, něco jako perpetuum mobile. Je to jenom teoretický koncept, který prostě nemůže fungovat, protože v okamžiku, kdy začneme tímto způsobem přerozdělovat, tak ta jedna třetina lidí, kteří mají dotovat ten zbytek lidí, tak najednou úplně ztratí motivaci k jakékoliv práci, když jakékoliv přebytky, které oni vyrobí a vyprodukují, tak jsou jim vlastně zabaveny. Takže ta motivace se ztrácí a v tu chvíli přestává fungovat a pracovat celé obyvatelstvo a tím pádem vlastně začnou chudnout úplně všichni, nejenom ta jedna třetina. Takže ten koncept je úplně od principu špatně, takže my tímto jsme nastoupili cestu zdárně do historie a teď už bude Evropa v podstatě jenom chudnout. A teď samozřejmě se dostáváme v tomto okamžiku do toho sporu myšlenkového, kdy já když řeknu, že budeme chudnout, tak vždycky mi ti provládní ekonomové a progresivisté mi namítnou, ale to přeci není pravda. Vždyť přeci nám rostou platy, vždyť přeci teď máme meziročně levnější energie a vždyť statistici vykazují hospodářský růst. A to je právě ten problém, protože tohleto všechno je Potěmkinova vesnice. Vy jste to tady vlastně i uvedl na těch číslech, kdy pro lidi je čím dál tím složitější dosáhnout na bydlení, protože musí větší a větší počet svých platů věnovat třeba na zaplacení nájmu. Takže to bydlení sice jako zdražuje, jejich příjmy taky rostou, ale furt to nestačí na to, aby se jim bydlelo levněji. A tyhle ty Potěmkinovy vesnice vlastně té statistice najdeme úplně kdekoliv. A najdeme to v hospodářském růstu, najdeme to v inflaci, najdeme to v nezaměstnanosti. Všechna ta čísla vypadají na první pohled poměrně dobře, ale oni maskují tu realitu, že průmysl ubývá, že my máme menší a menší ekonomický výtlak. A ona ta ekonomie to umí vysvětlit, čím to je, ale už to není tak úplně triviální to vysvětlení a v novinách, televizi vždycky slyšíte jenom to jedno číslo, že prostě hospodářsky rosteme, ale už tam zatím nikdy nemáte to vysvětlení, že to je jenom číslo, ale že ve skutečnosti ta ekonomika je menší a menší a uživí menší počet lidí. Takže samozřejmě potom ta vláda operuje s těmi pěknými čísly a úplně tak jednoduše si to vyvrátit nedá, ale lidé na vlastní kůži potom cítí, že se jejich situace zhoršuje.
1: No ono můžeme vzít nejen to, co jsme zmínili, prostě bydlení tady zdražuje klidně o 10% ročně, což víme, reálně platy ani náhodou se k tomu nikdy nepřiblížejí. Druhá věc je, že teď vlastně vyšla zpráva, že jídlo, další prostě primární životní potřeba, nás stojí pětinu z měsíčního příjmu, což taky nebylo, což je taky vyšší. Současně s tím platíme extra drahý energie, auto už jsme zmínili, to všechno jsou primární potřeby, bez kterých se nedá žít. Nebo někdo možná lesní muž, s tím dokáže žít. Já jim nejsem ani bejt nechci. A tady na tom vidíme, že ač nám nominálně ty příjmy rostou, tak všechno to, co my z nich musíme primárně platit, a do toho nepočítáme teď žádný luxus ani žádný rozmar, prostě fakt holí životní potřeby, tak neúměrně ta cena všech se zdražuje. A já se vrátím na ten počátek 90. let, protože tenhle ten český sen byl strašně důležitý, jak bych řekl, pro celou společnost jako aspirace životní, že vidíme naději, že vlastně můžeme dosáhnout toho, co si v životě přejeme, a po 40 letech prostě totalitního temna, když bychom vzali bydlení, tak prostě komunisti v podstatě zrušili jakýkoliv normální trh s bydlením, a proto okamžitě po pádu totality většina lidí toužila po vlastním bydlení a byli schopní ale si na něj sáhnout, a i přes mnohdy drakonické zadlužení až téměř do konce produktivního věku, tak ale aspoň se na něj sahli, museli samozřejmě, nebo věděli, že celý život musí pracovat, nemůžou si moc dovolit být bez práce a bez příjmu, ale sahli si na to. Teď bavím se i o sobě a i asi pravděpodobně o vás, ale teď vlastně je na prahu dospělosti celá generace, který se už tenhle, když to řeknu, náš polistoporovej sen týkat nebude, protože si na to nesáhne. A v podstatě na obzoru já nevidím pro ně žádnou jako naději, že by se jim to mohlo vyplnit.
0: No, já teda naději vidím, ale ne úplně v té nejbližší době. Já to ještě zkusím vysvětlit na jednom příkladu, který teda může se zdát trošku odtržený od života, ale on je velice názorný. Vlastně to, že je to taková fikce toho růstu, to, že sice tady máme pěkná čísla, ale ve skutečnosti my se cítíme špatně, tak to je krásně vlastně představitelné na tom, že Německo je teda třetí rok v recesi, to znamená, jeho ekonomika je na tom hůř a hůř, má menší a menší výtlak, vyrobí menší počet jednotlivých kusů zboží, ale zároveň německý akciový index DAX historicky bezprecedentně roste. Za posledních 12 měsíců si připsal 20%. A teďka vlastně, co to je akciový index? To by měl být nějaké ohodnocení ekonomiky, ohodnocení akciových společností. A ty akciové společnosti vlastně by měly nějak reprezentovat ten hospodářský růst. Takže za normální situace, když roste ekonomika, měly by růst akcie na burze. Když klesá ekonomika, měly by klesat akcie na burze. Ale tady se nám to rozešlo o víc jak 20%. Máme 20% růst indexu, ale máme prostě pokles hospodářského růstu. Tak kde těch 20% hapruje? A to je právě ta statistická chyba, nebo ten pocit, to pozlátko navenek, kdy ono to vypadá, že to roste, ale ve skutečnosti to je jenom inflace, to je vlastně inflační růst, to je úplně stejné, jako když vy stejně pořád vyděláváte, ale najednou vám rohlíky v obchodě zdraží o 20%, tak úplně stejný efekt to je u těch akciových indexů, že oni inflací zdražili o 20%. A v tomto vysvětlení vlastně je, a úplně analogicky, si to můžete představit ke všem hospodářským ukazatelům, že vlastně oni jsou takhle jako šmrcnuté nějakým tím buď inflací nebo nějakým jiným zkreslením, a vlastně na první pohled to vypadá, jak se té ekonomice skvěle daří, ale vlastně pod pokličkou, pod povrchem se ukáže, že to je jenom fakt jako číslo, a hmatatelně ti lidé musí pořád delší a delší dobu pracovat na to, aby si mohli dovolit třeba jízdu autem.
1: No, já teď mě napadla totiž ještě jedna dost příšerná věc. Já jsem si uvědomil, že za komunismu, tak je jasný, komunisti zrušili prostě normální obchodování s bytama a tak. Byly různé formy, jak se dostat k bydlení, ale tehdy fakt bylo možné postavit si nějakou své pomocí dům, aniž by se člověk úplně zrujnoval finančně, ale ani tohle už dneska nejde. To prostě není možné. Takže i v tomhletom dokonce ve srovnání s tím nešťastným komunismem jsou na tom ty lidi, kteří nemají bydlení, hůř. Prostě oni tohleto nedokážou udělat nějakou své pomoc.
0: Je to pravda, a nejenom teda finančně, že by to nešlo, ale ono to nejde vlastně pořádně ani nějak právně, administrativně, protože vy musíte splnit takové nesmyslné požadavky na zateplení, na tepelné čerpadlo, já nevím, skoro na fotovoltaiku, na to, že tam teďka budou muset být nabíječky na elektromobily, o kterých víte, že na ně nikdy v životě nebudete mít na ten elektromobil, ale stejně tam tu nabíječku mít musíte. U některých bytových domů musí být koje na elektrokola a tak dál. Teďka ty budovy budou muset být bezemisní, budou muset splnit energetické štítky. A mimochodem, stavitelé potom říkají, že v takových domech, které splní všechny tyhle požadavky, se nedá bydlet. Mm-hmm. Protože ty domy jsou plné plísně a vlastně se tam nedají pořádně otevřít okna, musíte tam mít nějakou rekuperaci a další věci, ale vlastně pořádně se v tom nedá žít, protože tam začnou být zdravotní problémy v takovém domě. Takže sice to je bezemisní, ale k čemu nám to bude, když tam prostě budeme mít zdravotní problémy v tom domě a vy nedostanete pomalu už povolení na dům, který by splňoval to, co vy chcete a nesplňoval tyhle ty nesmyslné požadavky. Takže ono to není jenom stránka finanční, ona to je i vlastně problém administrativní. Takže ono začíná být administrativně v podstatě a nejdřív zakázáno stavět si domy, ale zakázáno stavět si normální levné domy.
1: V podstatě, není to zakázané, ale to nemožné.
0: Je to nemožné postavit si levný dům. Vy máte povoleno pouze postavit si nesmyslně drahý dům, který si nemůžete dovolit.
1: No, ale vy jste řekla, že naději nějakou vidíte, tak na závěr jsem s ní.
0: No tak v Německu to zvládli, že jo, po té druhé světové válce. Zvládnul to Javier Milei. Takže už jsme zase u toho, že to budeme muset udělat trošku po svém a vykašlat se teda na ty předpisy té Evropské unie, které nám ničí průmysl, ničí nám energetiku, znemožňují nám stavět. My to prostě musíme se vrátit k normálnímu rozumu. Ono to tomu dříve nebo později dojde. Protože vždycky tenhle ten systém, tenhle ten takový ten polosocialistický, tenhle ten přeregulovaný systém, on se zhroutí vlastní vahou dřív nebo později sám. Vždycky. A čím je drsnější, tím rychleji se zhroutí. To je prostě dokázáno, že ten systém nakonec praskne, protože už se ekonomicky neunese. Takže ono i tohle to praskne, jenom nevím, jak to bude dlouho trvat. Ale vůbec nepochybuji o tom, že třeba do 10 let se ten systém nějakým způsobem rozsype tak, že tam vznikne třeba v nejhorším případě černý trh, v lepším případě se to i politicky změní.
1: No tak já nevím, co tomu říkat naděje. Já jsem vodil 20 let v komunismu a vím, co černý trh je, tak jsem si myslel, když to padlo, díky bohu, že už černý trh nebudu potřebovat, tak vidíte, vrátíme se případně do černého trhu. Já jsem se vás chtěl zeptat, kdy to praskne, protože i to se za socialismu říkalo, tak kdy už to praskne.
0: A tak já bych řekla, tak třeba 2029, dejme tomu příští kolo voleb, by to tak už mohlo vypadat nadějněji třeba.
1: Tak čtyřletka by byla dobrá zpráva.
0: To už by se dalo.
1: Komunisti mývali pětiletku, tak tohle by byla čtyřletka. Tak já to přeju budoucím generacím, protože pro ně je to ohromný průšvih a vlastně pro ně je to, řekl bych, životní deziluze, že vidí, že si nesáhnou na životní úroveň svých rodičů mnohem.
0: Ale já hlavně tu naději vidím v tom, že my prostě víme, kudy na to. Kdyby to opravdu bylo něco, nějaký vnější systém, který, já nevím, třeba bychom byli zničeni válkou nebo něčím, za co bychom my sami nemohli a vlastně neexistoval by způsob, jak to opravit. To by teprve byla katastrofa. Ale když my víme, co je příčinou, a jenom víme, že stačí odstranit tu příčinu, tak jako já už v tomhle tom vidím naději, že máme ten recept. Jenom prostě ho musíme zrealizovat.
1: Dobře, takže loučím se s diváky a posluchači nadějí. Za 4 roky to praskne.
0: Naschledanou.
2: Radio Xaver.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Prodírám se mlázím a mám těžkou kabelu, do které vkládám vše to, o čem sním.

0: Petr Vacek je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pan Petr Vacek je bývalým diplomatem, také pracujete v advokaci a teď se ucházíte o pozici senátora ve volebním obvodu 25, tedy na Praze 6. Tak pane doktore, řekněte mi na úvod vy, pokud nám nelže internet, tak tvrdíte, že chcete jako právník, v případě, že se dostanete do Senátu, navrátit právo a zákonnost. Máte pocit, že nejsou v naší zemi?
1: Já za poslední 2,5 roku mám pocit, že se nám to někam vytratilo. A když někdo mluví o Senátu, tak o něm mluví strašně vznešeně, jako Rada moudrých a Horní komora a podobně. A já to přirovnávám k jedné věci. Je to jako každá fabrika má výstupní kontrolu, tak i ten parlament má výstupní kontrolu kvality a to by měl být ten Senát. A když budete mít fabriku na brzdy a na té výstupní kontrole bude sedět Evička, která výborně míchá jogurty, ale brzdám vůbec nerozumí, tak máte velkou šanci, že se s těma brzdama zabijete. Když tam bude sedět Jirka, který sice brzdám rozumí, ale zase má kamarády v tom, kde to vyrábějí, tak jim pustí nějaký zmetky. A tam musí si je ten Jirka, který ty kamarády v té poslanecké sněmovně nemá, aby ty zmetky nepouštěl, protože parlament nevyrábí brzdy, kde se zabije jenom někdo nebo se zraní, ale parlament vyrábí něco, co ovlivní životy nás všech, a to jsou zákony. Takže tam musí sedět nějaký, když to řeknu, pes, který to bude hlídat a který jim ty zmetky bude házet zpátky na hlavu a který to nepustí. Protože když tam bude sedět někdo jiný, tak si tam pan ministr bude zahrát pasiánc na mobil a bude mu to úplně jedno, protože přišel mezi kamarády.
0: Takže vy vlastně říkáte mezi řádky, že je špatné, když tam jsou členové těch etablovaných stran, protože to jsou ti kamarádi, co vyrábějí ty brzdy, a odpovídáte vlastně na návrat práva a zákonnosti tím, že byste začal u té výroby rovnou.
1: Je to úplně přesně, jak říkáte. Pokud tam bude sedět stejná barva, stejný klub, tak oni si vyhoví. Oni v podstatě neudělají nic, co by rozlobilo ty dole nebo stranický šéfy, a oni pustí často věci, které by tím parlamentem, potažmo senátem, vůbec neměly projít. Já když jsem ještě působil v zahraniční službě, tak jsem chodil obhajovat mezinárodní smlouvy do parlamentu i do senátu. A když jsem vcházel do Senátu, tak jsem měl stažený půlky a měl jsem krupě potu na čele, protože jsem věděl, že to nebude úplně jednoduchý. Hmm. Ale v okamžiku, kdy tam sedí stejná parta lidí, kteří se znají, kteří mají stejnou stranickou knížku, no tak je to jenom čistě dohoda, jak se to pustí dál, a v tom parlamentu už je to potom jenom trošku, dalo by se říct, divadýlko pro lidi. To ztrácí tu kontrolní funkci.
0: No a pane Vacku, to právo a zákonnost, které už jaksi v praxi, které běží dennodenně se s právem, se zákonností pracuje, soudy a co všechno, tak to je obsaženo v tomhletom vašem výroku. Protože, promiňte, já to ještě můžu přečíst dál, pod pláštíkem takzvaných covidových opatření byla podle Vacka v minulých letech zcela zásadním způsobem pošlapána základní lidská práva, svoboda a důstojnost. Jsou vaše slova.
1: Já se za něma stojím, protože víte co, my jsme se jako skupina právníků dali dohromady, protože nám vadilo, co se tady děje. Měli jsme pocit, že to, co ten stát tady nařizuje, že to není úplně, jak se říká, košer, a že to skutečně hraničí, ne hraničí, ale že to porušuje ty základní lidské práva a svobody. A tak jsme si dali tu práci, začali jsme psát žaloby a návrhy a začali jsme zastupovat ty lidi. A my jsme ty soudy třeba vyhráli. Vyhráli jsme u Nejvyššího správního soudu, měli jsme na to krásný rozsudek. Ten rušil vždycky ex post, protože zrušil to opatření, které už jaksi neplatilo, že jo, protože bylo nějaký nový. A nebo zrušil úplně nějakou marginální část. No a pak přišel ministr, že jo, kuknul na to, říkal, no tak panáčkové, tak fajn, tak jste se hezky snažili, no tak my to vydáme úplně znova. Ve stejném znění znova, a běžte si k tomu soudu znova a zkuste si to, a až to zrušej, no tak my to vydáme zase znova, že jo. No to přeci nejde, že jo. Když ten ministr sám o sobě říkal, že ví, že porušuje zákon, ale že to udělá jenom proto, aby se lidi něčím řídili. A to byl vlastně důvod i proč teďka se ucházíme o Senát. Protože pokud takhle se chová politická reprezentace, tak vy tu politickou reprezentaci musíte brzdit na nějaký úrovni. Nemůžete ji brzdit jenom u soudu. Vy to musíte skorigovat na úrovni té parlamentní demokracie.
0: A to je teda jeden z těch vašich úkolů. A kde budete hledat spojence? Protože ta politická strana to má v tomto jednodušší.
1: To je dobrá otázka, kde budu hledat spojence. Tak budu hledat spojence u všech lidí, kterým to není jedno a který v tom parlamentu sedí, v Senátu, v poslanecké sněmovně, napříč politickým spektrem a který mají stejný pocit, že se děje něco, co se dít nemá. Někde začít musíte.
0: Mimochodem, předpokládám, že jste se zúčastnil teď v sobotu té demonstrace na Václavském náměstí. Jak to hodnotíte?
1: Já jsem dokonce na to natočil nějakou upoutávku nebo podporu. A v té podpoře jsem řekl, že se tam sejde určitě spousta lidí se spoustou politických názorů a s viděním světa, který já nezdílím. Ale že je potřeba se sejít a něco říct. A já jsem na tom Václaváku byl a ten Václavák byl plnej. A ty lidi tam vyjádřili jasnou obavu o budoucnost svou, svých dětí, svých rodin, o svých zaměstnání, co bude dál. Já se musím přiznat, že když jsem poslouchal některé řečníky, tak jsem trpěl jako zvíře. Jo? Ale bylo strašně důležité, že se tam ty lidi sešli a tady ten signál, špatný slovo, a tady tu pravdu řekli. A teďka přijde politická reprezentace a řekne, no, oni jsou to proruský trolové, že jo, to je prostě, to jsou někým navedený nebo zaplacený, jo. A teď si vemte, jak způsob uvažování těch lidí. Oni vůbec nejsou schopní pochopit, že někdo řekl něco z vlastní hlavy, ale protože jsou zalezlí někde v nějakém otvoru, tak mají pocit, že ty druhý jsou taky zalezlí v nějakém otvoru. Jo? Ale že by někdo uvažoval vlastní hlavou, to jim prostě hlava nebere. Takže pan premiér řekne, jo, to je jasně, to jsou ruský trolové. Že
0: tak to byla až reakce na to. Mě by upřímně zajímalo, pane doktore, co si vlastně říkáte s odstupem pár hodin nebo pár dnů na tu demonstraci. Vy jste už řekl, že jste v jistých chvílích trpěl jako zvíře, když tam mluvili někteří lidé. Je potřeba ocenit, že tam přišlo tolik lidí.
1: Absolutně.
0: Absolutně, ale s tím potenciálem nebo s tou ochotou, spíš bych řekl, lidí přijít na návštěvu na náměstí je potřeba nějak nakládat. A podle aktuálně CZ, včera jsem se dočetl, že ten pán, co to pořádal, celou tu akci, že má 27 exekucí, že peníze chodily na účet jeho manželky, netransparentní, že to je člověk s obřími dluhy. Do toho tam vidím hovořit pana Volného, echt komunistu. Nemáte obavu, že to celé je zabarveno tak divně, že už tomu nikdo neuvěří? Že to je prokaučovaná příležitost?
1: Já mám obavu ze spoustu věcí, ale já to řeknu obrazně jinak. Když se vysekám v autě a budu ležet na operačním stole, tak jde mi o to, a ten hruk, který tam bude, i když je to nevěrník a dluží někomu a jezdí rychle autem a má spoustu chyb, tak mě jde jenom o to, aby mi tu kost spravil. A je mi v podstatě jedno, jaký je člověk, jestli má na sobě exekuce nebo něco. Tady se utvořila parta lidí, kteří svolali určitou demonstraci, který v podstatě dali možnost, dali hlas těm lidem. Jo. Ty lidi sedějí doma někde v Praze, mimo Prahu a mají pocit, že jsou úplně zapomenutí. A někdo jim řekl, pojďte na ten Václavák a řekněte, co si myslíte. Jo? A to je všechno. To je všechno. Ty lidi tam přišli a něco řekli.
0: A co bude dál?
1: To je dobrá otázka. To je otázka pro politickou reprezentaci v tuto chvíli, protože to se musí nějakým způsobem uchopit. Jo. To není zpráva, která jde zamíst úplně jednoduše ze stolu a říct, jako oni jsou zmatení, oni jsou navedení. Je to nějaká zpráva o společnosti.
0: Už dnes je to historie.
1: Ta demonstrace. Jenomže ten ten velmi jasně vydaný názor, který jsme na tom Václaváku zaslechli, ten si ty lidi odnesli domů. To není historie. Ty lidi se tam vrátějí. A možná jich bude víc. A jestli jsme nepochopili to poselství, které z toho Václaváku zaznělo, tak je to úplně fatálně špatně.
0: To, co řekl premiér, že demonstraci svolali pro ruské síly. Je to věc, která účastníka, jako jste byl vy, stál jste mezi těmi lidmi, která vás urazila?
1: Mně to je úplně jedno, co říká pan premiér. Víte co, to jsou všechno politické prohlášení, které takhle on vyrazí do éteru. Jo? Jestli řekne pro ruský síly, tak buď mu to někdo poradil, nebo mluvil ve stresu, mluvil rychle, někdo mu dal otázku, on musel odpovědět. Jo? I kdyby tu demonstraci svolal kdokoliv, tak ji svolal pod, dalo by si říct, legitimním cílem. A ten cíl byl, přijďte a řekněte, co vás trápí. Řekněte to, ukažte v té mase, kolik vás přijde, tak řekněte tomu státu, jakýmukoliv politikovi, z jakýhokoliv politického spektra, řekněte, co vás trápí. A ty lidi to poslechli, přišli a řekli to. A my teďka máme nějakou zprávu, se kterou musíme umět zacházet.
2: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
3: Za druhý si myslím, že je naprosto nepřijatelný, že máme takzvanou všem lidem sloužící mediální sílu, která ve skutečnosti slouží jenom jedním. Jo, to není možný. Platíme to všichni a oni slouží jenom Fialovi a spol. To není možné. To nejde. Tak ať si začnou platit ty Fialové, jo, pak a říkají, je to naše médium, my si je platíme, teda ne z daní, jo, my znamená, někde si to vyberete od příznivců. Ten současný stav je nepřijatelný. Jestli tam, až se to bude řešit, jakože doufám, že jo, jestli tam bude ten nebo onen, mě úplně jedno, protože ty principy jsou nepřijatelné.
4: Celý pořad Podtrženo sečteno s Vlastimilem Tlustým můžete sledovat už teď.
5: Na XTV.
4: Bez reklam a bez čekání. XTV.cz.
6: Posloucháte Radio Xaver.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Moc peněz, díl 24. A naším hostem je jako vždycky pan Robert Vlášek. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane Vlášku, dějí se takové věci v té vaší branži, vy se staráte o prodej zlata a investování ve zlatě a spoření ve zlatě, ale z mnohem širšího pohledu.
2: Ano.
1: A my bychom měli říct na úvod, protože já jsem se od vás nakazil.
2: Aha.
1: A já sleduju teď tu cenu zlata pořád.
2: To je zajímavý, že jo? Co se děje?
1: No, před 2 dny to hlásilo zase rekord.
2: Ano.
1: A zaprvé si neumím moc vysvětlit, čím to je. Za druhé si říkám, co bude dál. A nejvíc mě teda zajímá, jestli teď, když ta cena zlata je takto vysoko, 3200...
2: 3300... A něco.
1: A dokonce už bylo, myslím, že 3500 nebylo?
2: Bylo, blížili jsme se tam.
1: Za trojskou unci, ano. Dolarů.
2: Bavíme se v dolarech.
1: Dolarech. Což je teda už hezká částka.
2: No.
1: A já si říkám, jestli teď, když je to zlato na vrcholu všech dob, jestli je dobrý okamžik na to nakupovat.
2: Určitě, je to nejlepší doba, já to možná vysvětlím. Když jste zmínil ten vrchol, tak my těch vrcholů jsme viděli mnoho a my vlastně vidíme, že to zlato neustále překoná další a další vrchol. Vzpomenete možná, že v roce 2008 stála trojská unce $850, v roce 2013 stála $1250, nedávno jsme byli po 2000 a dneska jsme nad vlastně jsme na $3000 vlastně. A ty důvody, proč tomu tak je, je jich celá řada. Když se podíváme na tu globální ekonomiku, geopolitiku, na tyhle ty věci, na globální ekonomiku, tak zjišťujeme, že všechny faktory svědčí růstu ceny zlata. Takže je určitě ideální doba.
1: Pojďme teda si říct upřímně, je teď čas na to nakupovat zlato?
2: Některé prognózy předpovídají, že by zlato mohlo překonat překvapivě brzy $5000 za trojskou unci. My jsme zmiňovali dlouhodobě...
1: $5000
2: za trojskou unci. My jsme zmiňovali dlouhodobě v těch našich pořadech, tady, když se diváci podívají zpátky, že taková prognóza pro rok 2030 byla $4000 až $6000 za trojskou unci. My jsme se přikláněli k té predikci, řekněme, ale vidíme, že v poslední době vlastně to zlato překonává ty odhady a my bychom se měli podívat na ty důvody, proč tomu tak je. Proč se to děje?
1: No,
2: jeden ze zásadních důvodů samozřejmě je, co se děje v té geopolitice. Se vlastně mění ten světový řád, řekněme, jak někteří říkají. Já bych si troufl říci, že je to víc než nějaká změna světového řádu. Že to je něco, jako když se mění civilizace. Jsme na prahu v podstatě nového celkového uspořádání. To je takový velký proces, řekněme, který probíhá, který je takový trošku nehmatatelný. Ale když potom půjdeme na ty konkrétní věci, tak já bych vypíchl třeba jednu z nich, o které se tady moc nemluví v českých médiích ani evropských. A to je to, že vlastně Čínská lidová banka spustila alternativu mezibankovního, mezinárodního, mezistátního vypořádání. My tomu říkáme v té západní jako části světa SWIFT, vlastně, který tady dneska běhá.
1: Což je ta věc, promiňte,
2: ano.
1: Od které bylo odstřiženo Rusko.
2: Od které bylo odstřiženo Rusko, částečně.
1: Okamžiku, kdy začala válka na Ukrajině.
2: Přesně tak.
1: Ne
2: přesně.
1: Částečně.
2: No, dobře, bylo odstřiženo Rusko.
1: No, to padá Vlášku jako pozor.
2: Bylo odstřiženo Rusko.

0: Budeme to tak říkat a je to pravda.
1: Počkejte, tak vy tady vytváříte teď nějaký dojem? No, tak bylo nebo nebylo?
0: Oficiálně bylo. Jsou nějaké informace, že některé ruské banky údajně jako nebyly. No, že většina bank byla, některé údajně ne. Já to nejsem schopný potvrdit ani vyvrátit. Zmiňuji to jako informaci, kterou jsem zaznamenal. Ale můžeme tady teď říct, že jako oficiálně teda ostřiženo bylo, abychom nešířili nějakou nepotvrzenou jako informaci, ale je to něco, co v kuloárech se někde šíří. Takže pokud bychom řekli, že bylo, tak je to přesně ono. Je to ten mezistátní, mezibankovní vypořádací systém. Velmi důležitý pro ten světový bankovní systém, který donedávna neměl žádnou alternativu. Ale vlastně v minulém týdnu Čínská lidová banka spustila přeshraniční vypořádací systém postavený na RMB, což je renminbi, takzvaný, což je jako výraz čínský pro čínský yuan. To znamená, ten systém běhá na čínském yuanu a oproti tomu SWIFTu má dvě zásadní výhody. První je, že SWIFTu trvá mnohdy to mezibankovní, mezistátní vypořádání, řekněme, 3 až 5 dnů a vlastně podílí se na něm 6 jako vypořádacích bank, přes které to vlastně jako běhá. Když to tento systém postavený na tom RMB, jemu trvá to vypořádání 7 sekund a náklady na transakční náklady jsou o 98% nižší. To znamená, to naprostá revoluce, o které tady se mlčí. S tím, že v tuto chvíli Čína do toho systému zapojila vlastně země ASEAN, možná pro diváky není to úplně známý jakoby výraz, ale ASEAN je velmi významné společenství států jeho východní Asie. Já jsem si je tady vypsal. Spadá tam Brunei, Filipíny, Indonésie, Kambodža, Laos, Malajzie, Myanmar, Singapur, Tajsko a Vietnam. Je to 700 milionů obyvatel. To znamená, je to vlastně větší uskupení než Evropská unie. Jejich výkon představuje 6,5% světového HDP. A vlastně kromě toho ASEANu, ta Čína ještě zapojila do toho systému 6 zemí středního východu, to znamená takové ty země, nebo Blízkého východu, takové ty země jako Spojené arabské emiráty, Saudská Arábie a podobně. První transakční platba, ta první zkušební platba proběhla mezi Abu Dhabi a Čínou, nebo Hongkongem, pardon, mezi Abu Dhabi a Hongkongem. Trvala teda těch 7 sekund a ty náklady byly teda nižší o 98%. Ale zapojení těch zemí ASEANu a to Blízkého východu se dospělo k tomu, že 38% světového obchodu v podstatě se odklání od toho SWIFTu do tohoto systému.
1: Neboli vy ten první argument, proč to zlato se drží a ten váš předpoklad, že půjde ještě nahoru, dokonce jste zmínil 5 000 amerických dolarů za trojskou unci, vlastně se opírá teď o to, že byl spuštěn jakýsi čínský systém, který konkuruje SWIFTu a je to i levnější, i rychlejší a tak. Neboli je teď otázka, jaká část vlastně těch ekonomik se k tomu
0: já budu smělý a opravím vás, můžu?
1: No opravujte.
0: Tohle to, o čem já jsem mluvil, teprve způsobí v budoucnosti zásadní růst. Tuto chvíli...
1: To říkám, ne?
0: Ano, ale v tuto chvíli ta současná cena toto ještě ne zcela odráží. Ona to začala odrážet tím posledním růstem. My jsme viděli, že cena zlata vlastně vyrostla za měsíc, pokud se podíváme v českých korunách, někde kolem 7%. V těch dolarech je to velmi podobné. Takže ona na to začala reagovat v těch posledních dnech. Ale myslím si, že toto, co jsme teď zmínili, bude mít ten zásadní dopad teprve v budoucnu. Že to, co vidíme teď, na to působí ještě jiné vlivy.
1: Dobře. Pane Vláčku, vy jste popsal ten první vliv. A jako další vliv může být ten, a to jste mi říkal před vysíláním, já teď nebudu se tvářit, že to mám ze své hlavy, že centrální banky nakupují jako zběsilé.
0: Centrální banky nakupují jako zběsilé, my kdybychom k tomu měli říct nějaká čísla, aby se diváci dokázali jako představit vlastně, co to znamená, že nakupují jako zběsilé. Tak my, když se podíváme trošku zpátky v čase, kdybychom se podívali hodně zpátky v čase do roku 2008, tam se to zlomilo. V té poslední finanční krizi ty banky začaly masivně jakoby nakupovat. Začaly nakupovat dokonce více než v době úplného zlatého standardu. To znamená, že my tam jsme viděli rekordní čísla, ty rekordy se začaly lámat v podstatě ve 2008, ale takový zásadní jako rekord byl 2022, kdy ty centrální banky nakoupily 1140 tun zlata, což je víc než v roce 64, kdy fungoval zlatý standard. A od té doby vlastně ty rekordy dále pokračují. Oni kvartálně nakupují stovky tun. Já kdybych to ukázal na České národní bance třeba, to je možná pro diváky zajímavé. Mám?
1: Určitě ano, ale já se ptám, ano. Jestli Česká národní banka v této věci, jak říká klasik, je směroplatná, víte?
0: Je docela hodně směroplatná, protože ona je takým ukázkovým případem takového zpoždění. Jako my vždycky jsme trošku zpoždění za těmi trendy. Když se podíváte do Německa, tak my vždycky jsme 5 let za Německem. Co se já už, jako když chci vidět, co se bude dít ve společenském životě a v politice, a různě, tak se dívám do Německa a vím, že zhruba za 5 let to máme tady. Zhruba, můj odhad. Ta Česká národní banka...
1: Odvážná
0: myšlenka. Mm. No, v některých případech ano. Když se tak zamyslím, co se teď děje v Německu, tak je to odvážné. Ale když se podíváme na tu Českou národní banku, abych se zpátky vrátil, tak ona dlouhodobě kopírovala trend některých těch bank, jako že měla za to, že zlato není už moderní, že vlastně je to přežité, dlouhodobu prodávala, vlastně zlato nakupovala, z mého pohledu bezcenné, nebo jako nekvalitní vlastně instrumenty.
1: To myslíte vážně, co teď říkáte?
0: Ano, to myslím smrtelně vážně. Teď nevím, co se ptáte.
1: My tady asi v našem úzkém téměř rodinném kruhu ano. Můžeme říct, že to se neprodávalo proto, že by si řekli, že to je nemoderní. Se prodávalo proto, že to byl pro někoho bohapustý kšeft.
0: Já jsem nechtěl být tak progresivní v tom svém vyjádření,
1: ale... Tady jste v XTV, pane Vláčku.
0: Takže na rovinu jedeme.
1: Ježíš Kriste.
0: Tak si řekněme, že oficiální vysvětlení bylo, že to je nemoderní a že to vlastně nedává smysl. A to neoficiální bylo, že se prodávalo kvalitní vlastně zlato a kupovali se nekvalitní jakoby instrumenty, protože to bylo pro někoho dobrý biznes. Jiné vysvětlení to nemá.
1: No takhle se to z vás pomohlo. Ale řekněte, kromě té České národní banky, máme povědomost i o tom, že ta či ona centrální banka
0: určitě.
1: V Evropě,
0: určitě.
1: Ve světě, ano. Bůh ví kde, ano. Nakupuje zlato.
0: Jednoznačně.
1: Jednoznačně. Máte nějaký příklad?
0: Mám i nějaký příklad konkrétní. S dovolením já se ještě vrátím ty České národní bance a neuteču z toho, hned se vrátím tam. Protože tam mě hodně přijde pro diváky zajímavá, protože ona vyprodala ty svoje zásoby toho zlata až na 9,8 tuny z nějakých 70 tun, začala nakupovat. Dneska má něco...
1: Dobře, ale čo bylo, to bylo, pane Vlášku.
0: Tak.
1: Řekněte teď, tady...
0: Teď jsme někde přes 60 tun u České národní banky, s tím, že nakupuje jako top 5 na světě. Jo? Jako několik jako roků po sobě v top 5 nejvíc nakupujících centrálních bankách.
1: Česká.
0: Proto ji právě zmiňuji. Ona skutečně nakoupila jako desítky tun v posledním období. A i v tomto roce, pokud jsem se díval na první kvartál, byla do 5. místa. Takže ona skutečně nakupuje hodně. Proto jsem se k ní ještě vrátil. Jinak, když se podíváme do svého okolí, vidíme polskou centrální banku, která nakoupila desítky tun. Ona vlastně dneska má přes 300 tun zlata. Viděli jsme, že maďarská centrální banka znásobila svoje rezervy, že nakoupila v podstatě tam 100 tun zlata. Vidíme ty centrální banky zemí BRICSu, jako je čínská centrální banka, která za kvartál nakoupila něco kolem 300 tun. No, tak bychom mohli pokračovat skutečně po tom světě. No.
1: A ještě velmi krátce požádám o stručnou odpověď. Řekněte, pane Vlášku, jak je to v arabském světě? Máte povědomost, protože tam vím, že se historicky, jako když se nakupuje ve velkém, tak to, co tu paralelu, kterou vy uvádíte s tím Německem, potom jde celý svět. To jsem někde četl, ale nejsem odborníkem jako vy. Tak máme povědomost, co se děje u Arabů?
0: Máme velmi dobrou povědomost, co se děje u Arabů. Dokonce některé ty informace máme přímo z tamních zdrojů, protože jsme s nimi v čelém kontaktu, konkrétně s lidmi ze Spojených arabských emirátů. A ano, samozřejmě v tom arabském světě to zlato vždycky hrálo prim. Oni tam to má obrovskou tradici. To znamená, oni právě se přiklání k té prognóze těch 5000 dolarů za unci, oni to velmi jako sledují. A takové ty privátní banky a ty bohaté rodiny arabské samozřejmě v tuto chvíli masivně nakupují zlato. Právě z těchto důvodů, které my jsme zmínili.
1: Ještě jedna věc mě zajímá, a promiňte, že jsem vám to neřekl předem, mohl jste to někde vypátrat. V souvislosti s úmrtím svatého otce Františka se hovoří hodně o všech těch možných vykonaných či nevykonaných reformách a tak dále. A mimo jiné často zaznívá to sousloví Vatikánská banka. Vatikánská banka předpokládá, že sedí na velké množství zlata. Ono ano. Stačí se podívat, když tam
0: neboli sedí... Ústav pro náboženské skutky se jmenuje ta banka, tak v originálním jako názvu. To je takové zajímavé, ano.
1: No ne, asi to nebude mít vliv na cenu zlata, ale ten papež rozhoduje, co bude s jednotlivé ty kroky. To jsem já četl v ano. tisku i v tlači, to ano. psali, že rozhoduje, co se bude dít, dělá téměř politická lomeno manažerská rozhodnutí. Může se stát, že teď, co bude zvolený nový papež, a to bude brzo, že řekne, tak vyprodáme prvně zlato, už to není moderní, chci být tím chudobným papežem o vodě a chlebu a vrhne Vatikánská banka na trh všechno zlato, které má. Může se to stát? Já, je to je pohádka, ale řekněte.
0: Ne, nemůže. Já myslím si, že Vatikánská banka by potřebovala zásadní reformu. To určitě. Má velké problémy.
1: No to říkal už František, ale...
0: No, to poslední papež, který se o to pokusil, byl Jan Pavel I., takzvaný smějící se papež, který se snažil udělat reformu Vatikánské banky a po 33 dnech svého mandátu zemřel náhle na zástavu srdce, přestože byl plně zdrav. A 14 dní předtím postoupil komplexní kontrolu a nikdo z rodiny nikdy nezmiňoval, že měl problémy se srdcem.
1: Dobře, to se může stát. Určitě. Nebudeme tady vytvářet žádné konspirační, ano. protože jak nám říkala juniorní...
0: Ale jsme Fix TV, můžeme.
1: Říct. Můžeme, ale jo. To je takové už složité. Můžeme za roh. Víte, co, někdy bychom to mohli udělat jako téma, protože to, co
0: Vatikánská
1: se
0: Vatikánská
1: tam...
0: banka, pardon, že vám to skáču, je veliké téma. Veliké téma, má velký přesah do praní špinavých peněz, do dokonce do fašistické, nacistické historie, do vlastně netransparentních vztahů s Evropskou unií. Dneska je to velké téma.
1: Řekněte mi, je to tak, že tu Vatikánskou banku ve skutečnosti řídí jeden člověk a to je papež?
0: Vatikánská banka má v čele vždycky nějakého vybraného bankéře, ale nice. Samozřejmě tento bankéř, který je velmi jako pečlivě vybrán, aby uměl ty věci dělat, jak je potřeba, tak samozřejmě, že podléhá tomu papeži, který má to finální slovo.
1: Takže může rozhodnout.
0: Může rozhodnout.
1: Sedí na tom.
0: Sedí na tom, sedí.
1: No a pane Vlášku, teď přichází naše chvíle, protože v tomto pořadu říkáme vždycky naprosto férově, že je reklamní okénko a my se teď k němu dostáváme.
0: Ano.
1: A já dneska k tomu mám takový úvod. Když tady v pořadu Moc peněz vždycky říkáme pan Vlášek, člověk, který spolu řídí firmu, a za chvilku to všechno zazní.
0: Ano.
1: Mně se občané, se lidé často ptají, jestli mají kupovat zlato. Představte si, že já nemám tu odvahu říct ano.
0: Ne? A vy jste byl od počátku takový jako opatrnější, já si to pamatuju.
1: Ne, já nechci někomu říct, investuj svých poctivě vydělaných 1000 korun, nebo v jednom případě
0: i víc.
1: I milion nebo miliony. A já nevím, jak to bude. A obdivuju to, že vy tu prognózu vlastně, že to berete na svá bedra a říkáte, kupujte zlato, protože půjde nahoru.
0: Já vždycky dodávám jednu věc, že nemáme tu křišťálovou kouli, já to přesně samozřejmě nejsem schopný odhadnout na dolar a tak dále, ale vždycky vycházíme z nějakých trendů. Já si dělám nějakou svoji analýzu, která vychází z nějakých globálních analýz. My se velmi pečlivě zabýváme tím, že se díváme na to, co říkají ti velcí světoví analytici, co dělají ty investiční banky privátní, jaký trendy tam jsou a z toho děláme nějakou komplexní analýzu. A jenom když se vrátíme v čase, tak nás nechci nějak chválit, to chraň Bůh vůbec ne, jo. Ale vy si pamatujete určitě před rokem a půl, když jsme začínali spolu, tak jste byl takový jako opatrný, já si to taky pamatuju, můžeme to asi říct, a prověřoval jste si ty věci a tak jste to jako zkoumal. A vlastně my jsme tehdy nějaký prognózy tady vlastně prezentovali, ale kdybychom se podívali na ty pořady, tak zjistíme, že vlastně ten vývoj je předběhl, že vlastně my jsme byli ještě jakoby umírnění. Ale chci říct ještě, pardon, jednu věc, že to není žádná atomová fyzika, že to zlato je zrcadlem toho světa. A čím ten svět je víc porouchaný, nemocný, rozbitý, to zlato na to prostě reaguje.
1: To, že za dobu, co funguje tento pořád, šlo to zlato brutálně nahoru, můžeme si říkat z toho důvodu, ale můžeme říkat, že to je i trošku štěstí.
0: No já naštěstí v tomto moc nevěřím.
1: Nevěřím.
0: Já tady dám na ty věci, na tu analýzu, jakoby a syntézu toho, co se děje. A tady je to nějaká empirie. Když se podíváme na to, co se odehrává v té ekonomice, tak ono se dá docela dobře odhadovat, co se bude dít s těmi jednotlivými jako nástroji.
1: Vy tedy říkáte, je čas nakupovat zlato.
0: Já jsem tady zmínil tu jednu důležitou věc, já to znova zopakuju. To, co spustila ta Čínská lidová banka, je klíčové pro budoucí vývoj té globální ekonomiky a potažmo pro to zlato. Protože, tak. Můžu to říct ještě? Protože jestliže toto se rozjede ve větším, a to se stává, tak to oslabí americký dolar, potažmo euro, a to bude mít vliv na růst ceny zlata.
1: Dobře. Pane Vlášku, pojďme říct to důležité, co k tomuto pořadu patří, jak říká klasik, jako velbloudovy hrby.
0: Reklamní okénko.
1: Reklamní okénko, klidně. A my to, tak říkáme, my to tak pojmenováváme. Vy tedy stále spolu řídíte firmu, která zajišťuje nákup zlata, spoření ve zlatě, což je speciální, dokonce i platbu ve zlatě mezi společnostmi, firmami, jednotlivci.
0: Ano, to je ten světový unikát, ten Gold Pay System.
1: Tak. A kdo by chtěl z našich diváků, a říkáme to rádi, protože je to i jeden z pilířů, který podporuje naši činnost XTV,
0: ano.
1: Tak má možnost si napsat na e-mailovou adresu zlato@mincex.cz o nákup, o spoření.
0: Ano.
1: Takový člověk má 30% slevu.
0: Na vstupní poplatcích, ano.
1: Na vstupní poplatky. Je tam potřeba dát telefon pro rychlejší komunikaci, protože pak to není tak zdlouhavé. A mohou se cokoliv zeptat a založit si třeba to spoření.
0: Přesně tak,
1: založit. Za které, pane Vlášku, budeme blahořečeni jednou.
0: No já myslím, že jo. Že to říkáte hezky, že to tak je.
1: Lidé, kteří si to založili před tou dobou, hned na začátku, tak dnes všichni do jednoho chodí a říkají, byla to výborná rada.
0: No určitě, protože když se podíváme zpátky na ten čas, tak je to vlastně to zlato za tu dobu udělalo něco kolem 80% v českých korunách. Za poslední měsíc jsme říkali těch 7%, za poslední rok něco kolem 50%. Takže skutečně je tomu tak. A ten systém, kdy vy máte zlatý účet, já mám zlatý účet, nejenom, že si zhodnocujeme ty svoje peníze a chráníme před tou inflací, ale můžeme se i platit v reálném čase bez poplatku. Je skutečně zásadní.
1: A ta spolupráce teď bude rok nebo dva?
0: Já myslím si, že rok a půl, ne, tak zhruba. Jsme si říkali,
1: no ne, říkali jsme, že to začalo v červnu.
0: No, tak blížíme se dvou letům, ale ještě tam nejsme.
1: Jo, ne? Blížíme se ke dvou letům.
0: Ano.
1: A představte si, když na začátku někteří začali spořit a řekli si, budu spořit 1000 korun měsíčně. Některé, vím z blízkého okolí, že přešli třeba na 3000 měsíčně.
0: Ano, to můžu potvrdit.
1: A teď to teda mají 2 roky, to spoření. A řekněme, že za tu dobu si tam ve zlatě naspořili, když to tak rychle sečteme, tak je to, kdyby to bylo 2000 měsíčně, tak je to 24-48 tisíc. A ve zlatě, které se jim zhodnotili 80% zhruba, říkám
0: ano,
1: to dobře.
0: Ano, říkáte to dobře, no, zhruba tak.
1: Takže kdyby to zlato dneska prodali, tak dostanou za ně
0: 80% víc, to znamená, když zase teď jenom v rychlosti počítáme, oni nás pak kárají, ty diváci, že neumíme počítat.
1: No, jasně,
0: v rychlosti, tak řekněme, že že tam budou mít něco kolem 70 tisíc, přes 70 tisíc. To není špatný.
1: Kdo z vás to má?
0: No jistě.
1: Jak říkali Říparů.
0: Ano, ano.
1: Těším se na další díl. Připomenu zlato@mincex.cz, 30% telefonní číslo a tak.
0: Ano.
1: A mám už dobré téma na příští díl a to bude Vatikánská banka.
0: Na to se těším.
1: Taky se těším. Naschledanou.
0: Naschledanou.
1: Moc peněz, 24. díl a naším hostem byl pan Robert Vlášek.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: jsem rád, že tady se mnou sedí pan Ivan Noveský. Dobrý večer.
1: Dobrý večer divákům.
0: Před pár dny, myslím, že ve středu na televizi Nova promlouval pan premiér Fiala a on tam říkal, že plyn je zajištěný, bude ho dost a právě mluvil o nějaké této severní cestě pro skapalněný plyn. Pravda, neřekl, kolik skapalněný plyn bude stát, ale má v tomto pravdu? Funguje to?
1: No tak zaprvé, já se přiznám, já se na pana premiéra nekoukám, protože si zachovám určitou duševní hygienu tedy. Jo. Ale přiznám se, co se týká této cesty, tak jediný terminál, který je nahoře na severu, je Svinouště v Polsku. Ten je plně vytížený, Němci zatím terminál nemají, Poláci si chystají na další terminál. Ale toto, o čem jsem mluvil, to je ten plynovod podmořský, který je na ten klasický plyn, který se neskapalňuje a vlastně pořád běhá jenom jako v té plynné fázi. Jo. Takže ta cesta není. Navíc z toho Polska zatím nemáme propojení k nám. Propojení skončilo nakonec na Slovensku. Takže Slováci se propojili s Polskem. My teda zatím s tím Polskem propojeni nejsme. Chystá se ten štork dvojka, štork jednička. Vlastně byl zcela nevyužitý, takže potom Poláci řekli, štork dva se nebude stavět, protože nebyl důvod ho stavět z důvodu ekonomické.
0: Dobře, tak bereme to tak, že s jistou dávkou pochopení pan premiér Fiala není odborníkem na energie, na plyn, je to člověk z akademické sféry, takže nemusel mít úplně dobré informace, ale znovu se vás ptám, kolik teda, kdybychom řekli, Fiala měl pravdu, je zajištěný plyn z nějaké severní cesty, ten skapalněný, tak on bude stát kolik? Bude stát 37krát víc než před dvěma lety, nebo bude to levnější?
1: Tak to záleží za to, na kolik se nakoupí. Zatím není žádný kontrakt na ten nákup. Zatím se pořád někde možná jedná, buď to v Kataru, nebo...
0: Jak to vidíte?
1: Já nechci říct, na tohle se nedá teoretizovat. To je potom věc konkrétního kontraktu. A v každém případě je to vždycky dražší. Protože uvědomte si, že vy ten plyn, který třeba z toho Ruska fouká, nebo ze spoda, jo, to je těma plynovodama, jo, Turkish Stream a těma dalšíma, tak ten plyn vlastně pořád je v té plynné fázi. Když máte LNG, tak vy ho musíte někde skapalnit. To vás stojí obrovskou energii, protože musíte schladit na minus 162 stupňů, aby se skapalnil, pak ho musíte převést tankerem, vy ho zase stočíte do LNG terminálu někde na pobřeží Evropy, ať už teda ve Francii nebo já nevím, ve Španělsku, a tam zase je problém, že nejsou ty plynovody k nám, jo? Takže ho prostě někde stočíte a tam se zase musí do něj ta energie přidat, musíte ho ohřát, aby mohl zase dál běžet jako plyn, protože LNG se v podstatě vždycky musí odpařit. Vždycky
0: kdybychom musí... ho teoreticky, tu cenu toho skapalněného plynu, srovnali s tou cenou plynu, která byla před dvěma lety, to znamená 37krát levnější. Než je
1: no
0: teď.
1: To bude, v každém případě to bude takhle, tak já to řeknu teda jinak. Pokud to bude jenom 37krát dražší, než to bylo před dvěma lety, tak to nebude tak špatný. A teď je to šílený.
0: Jakože by to bylo ještě dražší?
1: No tak samozřejmě může to být ještě dražší, protože vemte si, ty tankery se neustále zdražují, je jich málo, těch tankerů, které jezdí. Když si vezmete, že třeba na ropu, já nevím, asi 15 000 tankerů, kdežto na LNG asi, já nevím, 500 nebo 600 tankerů, jo, tak vidíte, že je tam obrovský nepoměr, to znamená, vy se musíte na to dívat z pohledu toho, tam to funguje paradoxně to tržní hospodářství. Ale upřímně řečeno to LNG stejně. My jako tady pořád se koukáme na americké LNG, že jo, jenže problém je v tom, že část toho amerického LNG je stejně z Ruska. Jo, protože oni to normálně koupí od Rusů a akorát, že nám to prostě přeprodají jako americký. Takže tam je na tom trošičku přirážka zase, no.
0: Počkejte, ten skapalněný plyn, no, který by se sem přivážel, jak o něm mluvil pan premiér Fiala, je ve skutečnosti ten ruský?
1: No, část jeho. Určitá část. Já nemůžu říct dneska kolik, protože tohle jsou to je obchodní tajemství, ale u nás v branži víme, že prostě část toho plynu, určitá část toho LNG amerického pochází z Ruska. Jak jinak to říci?
0: No, to přece politicky nechceme.
1: A vy to poznáte, jestli je to z Ruska, nebo jestli je to z té Ameriky?
0: No, nepoznám, ale...
1: Chce být klamán. A upřímně řečeno, Mně je to úplně ukradený. Mně je úplně jedno, jestli ten plyn bude z Ruska, nebo jestli bude z Ameriky, nebo jestli bude z Kataru, nebo jestli bude z Nigérie, nebo jestli bude odtamtať. Já potřebuji, aby ten plyn byl tady, protože my máme plynofikovanou celou republiku. My tady máme 80 000 km plynovodu a to všechno má přijít vníveč, že tady ten plyn nebude. Lidi jsou na to zvyklí, to se budeme fakt vracet do 50. let, že tady se bude topit, že se bude spalovat všechno, že teď vlastně je předem na uhlí zase a na to všechno.
0: Teď je zhruba ten metr krychlový plynu za kolik?
1: Teďka metr krychlový plynu naposledy na TTFC byl za 79 korun kubík.
0: V eurech?
1: No, já to počítám vždycky na kačky na kubík. Pro mě je to důležité, to počítám vždycky na koruny.
0: 1000 metrů krychlových. Dnes Medveděv se nechal slyšet, nevím, jestli jste to slyšel, tu zprávu, za 3500 eur za 1000 metrů krychlových.
1: To je šílená cena.
0: No pozor, a on řekl, že do konce roku odhaduje cenu 5000 eur.
1: Dobře, ale to záleží, kde ta cena bude, protože v Rusku to nemá cenu, nemá žádný důvod, aby ta cena takhle stoupala.
0: Říkáme to je stejný.
1: No dobře, ale to on uvažuje zřejmě, že tahle cena bude v Evropě, protože asi uzavřou kohoutky, protože Evropa neustále žádá Rusko, bohužel, neustále i naši politici žádají Rusko, ať se okamžitě přestane dodávat sem plyn. Jo. A jestli ty Rusové fakt poslechnou, tak jsme nahraný. Tak opravdu Česká republika je nahraná. Speciálně Česká republika. No, protože my jsme na tom v podstatě nejvíc závislí.
0: No, abychom úplně neskákali z jednoho na druhé, tak pojďme teď na pár dotazů našich diváků. To se tak rozmělní hezky a já se pak vrátím ještě k té elektrice. Tak, hezký večer, nebo píše pan Pavel Šilhán. Pane Noveský, lze i hned zrušit v České republice emisní povolenky a tím zlevnit okamžitě elektřinu? Jo, otazník. A nebo jsou emisní povolenky taky v dikci EU?
1: Pane, budu odpovídat panu Šilhánovi, když to asi pro všechny samozřejmě. Emisní povolenky jsou v dikci EU. Okamžitě zrušit nejdou, protože jsou stanoveny u nás zákonem. Musel by se změnit zákon ve sněmovně. Tam jako v podstatě ani energetický regulační úřad nemá dosah, protože to by muselo mezi s ministerstvem průmyslu a obchodu dát návrh zákona, abychom vypadli z toho systému, nesmyslného systému emisních povolenek. A samozřejmě by to zlevnilo, protože vezměte si, že z uhlí se zhruba vyrábí za 15 halířů kWh. Jo, zatímco z jádra máte za 25 halířů, a tak suhy je zhruba za 15 halířů, ale k tomu se musí připočíst právě cena emisních povolenek, která je různá, protože třeba Seven říkal, teda pan Tyka, že jo, ta firma Seven říkali, že vlastně to mají asi za korunu 60, jo, k tomu k té kWh, když to ČES říkal, že to mají zhruba za korunu. Jo, to znamená, že k tomu musíte přičíst tuhle tu sumu a o to by se to pochopitelně zlevnilo.
0: No ale jde ale, to prostě?
1: A kdo? Jenom malí děti se musí učit chodit.
0: A kdo to rozhodne?
1: No, náš parlament.
0: Protože, podívejte, tím zákonem, emisní povolenky, to je v podstatě jaký odpustek.
1: Podvod. Emisní povolenky jsou dneska už jenom podvod. Od toho roku 2019 do roku 2019 jsme si ještě mohli hrát na to, že to je nějakým způsobem něco k ekologii. Od té doby v podstatě je to obyčejný spekulativní nástroj, jako každý jiný spekulativní nástroj na finančním trhu. A dneska tím podporujeme paradoxně, dneska emisními povolenkami podporujeme výstavbu uhelných elektráren například v Číně, jo, a podobně. No protože spoustu emisních povolenek vlastní čínské banky, americké fondy. Takže jako na co emisní povolenky, abychom podporovali elektrárny v Číně uhelný? Mně to teda přijde jako trošku nesmyslné.
0: Český lev se ptá, existuje v České republice ještě nějaké místo, kde by se dal postavit další zásobník plynu?
1: To by záleželo, jaký by to byl, protože ty super špičkový určitě by se dali. To jsou ty malé zásobníky, jako je třeba Háje, ale to je vlastně jediný zásobník, který se vymyká těm ostatním. Háje, to je ve vyrubaných slojích, to je kousíček od Příbramy, tam původně byl důl. A vím, že takový důl je na Rožince a že jsou další, ale ty opravdový kvalitní zásobníky, které mají obrovskou kapacitu, jako třeba ty Dolní Dunavice, protože třeba ty Háje mají jenom 75 milionů kubíků, jo? Kdežto zase jsou velmi operativní, tam můžete začít i hned vtráčením přejít přímo do těžby a podobně. Kdežto ty ostatní zásobníky, On je jich tady celkem 9 zásobníků, z toho 8 zásobníků je napojeno na naši plynárenskou soustavu, tak ty ostatní zásobníky jsou vlastně v přírodních strukturách. To je vlastně v té houbce, já nevím, kilometr, kilometr a půl a podobně, kde byl dříve plyn, se těžil, nebo se tam těžila ropa, nebo obé se tam těžilo. Takže jsou ty kapacity, nějaké možnosti jsou.
0: No a domníváte se, že je teda pravdou, že jsou teď naplněny na 80%?
1: Já si myslím asi, že jo, tam není problém v tom, jak jsou naplněny. Tam je problém v tom, čí je ten plyn v těch zásobnicích a kdo s ním
0: může... To je náš, ne?
1: No to bych rád. To bych rád. Já vím o tom, že tam máme v tom nějakých asi 228, možná někdo říká, až 240 milionů kubíků. To je to, co oficiálně vláda přiznala. Jo, to je to, co se nakoupilo za těch 8 miliard, tehdy to stálo, vláda to kupovala za 37 korun kubík, když to stálo na burze tehdy 25. Takže ty zásobníky dneska jsou plné ruského plynu, ale ten plyn patří většinou německým společnostem, nebo ještě Bůh ví komu, a Bůh ví pro koho je určený. Dával jsem zase nějaké podklady některým poslancům, aby se zeptali v pátek, když se jednalo o energiích, aby se zeptali na tvrdo, aby se zeptali vlády a ministerstva průmyslu a obchodu, kolik z toho plynu tam patří České republice. Protože to, že je to naplněno 80%, je hezký, a pokud je to plyn třeba konkrétně určený pro Bavorsko, tak je nám to hobby.

0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Pojďme na další téma, protože na tom jsme se oba shodli, že rozhovor, který včera vedl Xaver s prezidentem Václavem Klausem, byl velmi vydařený. Václav Klaus mimo jiné řekl, Musk strašlivě zneklidňuje evropské politiky, Putin na střed na to nemá, povinný vojenský výcvik volby nevyhraje, status umělce je směšný. Tak status umělce si odškrtneme, ten už jsme probrali. Tak co třeba povinný vojenský výcvik?
2: Já ti k tomu řeknu jednu věc. To je právě. Já bych doporučoval všem, kteří neviděli ten rozhovor, aby se na něj podívali, protože je fakticky strašně dobrý. A já jsem nad tím přemýšlel, proč je dobrý. A na tyhle všechny otázky je těžký dávat jednoznačný a chytrý odpovědi. Jako kdo z nás ten, který vidí za roh. Prostě lidi mají tu potřebu jako vidět, jak to teda jaký bude, ale prostě, když člověk neví, no tak jako může něco říkat a ono třeba potom bude jinak a někoho jakoby navede na ten svůj interpretaci, ten potom z toho nebude šťastný, protože se bude mýlit. A já jsem si strašně jako vážil tady na tom Klausovi, že když nevěděl, nebyl si jistý, tak to tak jako řek. Tak nešel nutně do názoru, aby se snažil to vyložit. Jo. Prostě tak jako něco tak jako pustil na zem a to bylo strašně hezký. A pak jsem přemýšlel, čím to vlastně jako je to cený tím pádem, když ti nedá tu odpověď, tak je to cený tím, že on má vysoký kredit pro někoho teda, nebo pro mě určitě. A když takovýhle člověk s tak vysokým kreditem něco říká, popřípadě neodpoví tak úplně, tak pro mě je to taky odpověď. Pro mě je to vlastně, jako, že nositel významu toho, co kdo říká, není to, co říká, a jeho kredit. Takže nezáleží na těch odpovědích, že někdo se štengruje, aby byla chytrá, vtipná, bojující, agresivní, ale ono, když prostě není, tak není, ale pořád ta váha té osobnosti je víc, než momentální odpověď na něco.
1: Co je vlastně špatné na tom přiznat, že na to nemám názor, nebo že zkrátka nevím, co si o tom mám myslet?
2: Protože by si měla třeba strach, že tě přestanou lidi sledovat, nebo že si řeknou, aha, on je hloupý, on je na tom stejně jako já, on taky neví, no tak co bych stejně koukal, když mi řekne, že neví, já taky nevím, on taky neví, dejte tam příště někoho jiného, kdo ví, jo. A to já myslím, že vlastně to je násloha neustále hledat nějaký chytrý odpovědi, a neriskneme je prostě nemít. A to se mi líbilo u toho Klause, že prostě mě to vůbec nevadilo, že neměl kolikrát tak úplně jasnou odpověď, ale když ji nemá takhle člověk s takovou zkušeností, vem si, co on všechno vlastně prošel v té zemi, že on byl šéf zakládající strany, která potom vlastně provedla ty hlavní společenské změny v naší zemi, byl předseda vlády, předseda poslanecké sněmovny, dvakrát prezident.
1: Ministr financí,
2: ale ty největší funkce. A když potom on neví, jak si řeknu, super, tak já prostě si dovolím taky přepěchně vědět a počkat si.
3: Koupil jsem kozu,

Do prdele práce, třešeň v rohu zahrady, roky mi nesla. Letos úroda na polovinu klesla. Že prý špačci, já ti dám špačci, snědi spolu občané. Do prdele práce, dřu jak mezek ve zbrojovce.

Do prdele práce moje stará, škoda slov, takový malý Suvorov. Jak mi lískne, tak to třiskne, jak když od traverzu buchne těžký kov. Do prdele práce starší dcera, robí v Londonderry, mladší čeká děcko, ale neví s kerim. Synek sedí, mobil hlupý, nechal se chytit. Do prdele práce Topolánek, jasné jak facka, jezdí v plavkách do Chorvatska. Já tak možu na horní splav do Lidečka, tečka. Do prdele práce na posraného, i hovno padá. Tady je těžká, jaká smysluplná rada, nejlepší bude odložit.

0: kytky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Slyšíme tu retoriku české vlády o hrozbě války. Je to, řekněme, upřímný bezpečnostní apel, nebo je to volební téma? A promiňte, já řeknu to nejdůležitější, stojí to, jak to říct, co nejvíc vulgárně, stojí to za ty prachy?
3: No tak, že to je samozřejmě nesmyslná věc a že si Fialové a spol. Vymýšlí, že Rusko má ambici obsadit celou Evropu, včetně nás, je tak směšný a dětinský názor, že já prostě nevěřím svým očím, že to ještě pořád někdo může brát vážně.
4: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání. XTV.cz. Posloucháte rádio Xaver.

0: měl při nějaké přednášce, ale mě to a nás, kteří jsme s ním byli na Pražském hradě, to trochu zarazilo, ne proto, že by prezident toužil za každou cenu se vracet na hrad, kde působil, ale mě to zarazilo tedy osobně z takového profesionálního hlediska, protože pozvání bývalých hlav státu byla prostě jedno ze základních pravidel hradního protokolu. Já si nedovedu představit, že bych nezaslal pozvánku na shromáždění, nějakou slavnostní akci k státnímu svátku, k nějakému významnému výročí, třeba bývalému prezidentovi Václavu Havlovi, bez ohledu na to, jaký v té které době měl vztahy s tehdejším úřadujícím prezidentem Václavem Klausem. To bylo zcela mimo jakoukoliv v diskusi, prostě bývalý prezident je nezbytnost vlastně, protože já myslím, že tak, jak se chováme k ústavním hlavám státu, tak vlastně tím něco vypovídáme i o sami sobě, jak se chováme k tomu našemu státu jako takovému. Ten prezident je jeho reprezentantem, zastupuje stát navenek, je to vlastně ten symbol té naší státnosti svým způsobem, byť nepsaným. A pokud ho nějakým způsobem se snažíme takovýmhle přehlíživým způsobem degradovat nebo ho prostě nějak snížit, tak tím škodíme sami sobě. Ti lidé, kteří takhle fungují v té současné hradní administrativě, si to možná neuvědomují, možná tyhle věci podceňují, ale konec konců tak, jak si zavedeme nebo tak, jak se zavedou pořádky a chování k bývalým nejvyšším ústavním činitelům, tak to samozřejmě dopadne i na toho současného vládce Pražského hradu a myslím, že také bude považovat za minimálně neslušné, kdyby byl opomíjen svými nástupci.
1: Tak ono bude hodně záležet, kdo nastoupí po Petru Pavlovi, jaký k tomu zvolí přístup. Každopádně hrad se nechal slyšet a vysvětloval tu nepřítomnost nejen Václava Klause, ale i Miloše Zemana tím, že seznam hostů na žádnou z těch protokolárních akcí není identický, není stejný a že páni prezidenti jsou zvaní 28. října na Den české státnosti. Stačilo vám takové vysvětlení, nebo jak si to vysvětlujete, že ta pozvánka nepřišla?
0: No, nerozumím tomu, myslím, že je to výsledek neprofesionality. Já nevím, jestli pan prezident Pavel vůbec o tom ví, jestli se zajímá o to, kdo je zván na tyhle ty státní akce, nebo je to čistě v režii úředníků, kteří prostě se snaží třeba někomu zavděčit, nebo nevím jak, ale každopádně teda v dobách, kdy jsem hradní administrativě šéfoval já, tak by bylo nepředstavitelné a u prezidenta by mi nikdy neprošlo, že bych opomněl pozvat Václava Havla, třeba to se nedovedu představit. Mm-hmm.
1: A že mezi pány prezidenty ty vztahy nikterak neskvétaly, to není tajemství, že si nebyli nějak blízko?
0: Byly to naprosto rozdílné osobnosti svým založením, vzděláním a tak dále, s politickými názory, ale to jim prostě nebránilo se k sobě chovat korektně a slušně.
1: Já jsem četla pravidelný podčárník Petra Kamberského na webu Lidovky.cz. Dovolím si citaci. Nepozvat je není demonstrací či vyškolením dvou konkrétních pánů, s nimiž Pavel názorově nesouzní, ale s neuctěním společenských pravidel a státní kontinuity. Vnímáte to také tak? Nebo je to už ostré?
0: No, já to tak vnímám, že to je taková taková ta degradace těch pravidel slušnosti, které aspoň na téhle vrcholné úrovni tady vždycky platila. A myslím, že je to ještě o to smutnější, že vlastně oba nepozvaní páni prezidentové byli vrchními veliteli toho současného.

0: Čili to má ještě tento charakter, čili ke svým bývalým nadřízeným by se měl člověk chovat slušně.
1: Tak, nicméně reakce přišla od europoslance Filipa Turka, který odmítl jít na Pražský hrad právě z toho důvodu, že pánové Klaus Zeman nebyli pozváni. Jak jste hodnotil toto gesto? Přijal jste ho s povděkem? Zaznamenal jste ho?
0: Já jsem ho zaznamenal a myslím, že je to prostě v kontextu toho, jak se ta část veřejnosti, která, jak jsem viděl v médiích, s takovým škodolibostí přijala to, že dva bývalí prezidenti nebyli pozváni, tak jak oni se chovali k prezidentu Zemanovi, když nepozval některé rektory, kteří se vůči němu nějakým způsobem vymezovali, tak mu bylo připomínáno, že to není jeho soukromá akce, že to není jeho soukromá oslava, že nemá co selektovat mezi hosty, ale že má dodržovat tradici a protokol a tak dále. Takže je vidět, že ten dvojí metr tady platí stále velmi silně a že to, co je dovoleno, jak je to latinské přísloví, quod licet jovi, non licet bovi, takže to tady prostě platí. Takže že pan Turek to pozvání nepřijal, to je v kontextu chování spousty současných i bývalých politiků a poslanců, kteří se takto vymezovali zase vůči prezidentu Zemanovi.
1: A pane doktore, ruku na srdce, pokud by to pozvání přišlo, přijal by ho Václav Klaus, šel by do španělského sálu?
0: To si neodvažuju odhadovat.
1: Neodvažujete si odhadovat? Vy, bývalý kancler, blízký spolupracovník Václava Klause?
0: Ne, prezident Klaus je v tomhle ohledu velmi disciplinovaný člověk, takže on státní svátky a státní akty vždycky ctil a dodržoval. Nicméně v poslední době, minulý týden, on byl na jedné docela velké konferenci v Istanbulu, takže právě by asi to pozvání musel odmítnout, protože byl v zahraničí. Takže by se toho nezúčastnil, ale pokud by byl v republice, tak myslím i bez ohledu na to, co by si myslel o programu třeba toho shromáždění nebo o projevech pronesených a tak dále, tak určitě by na tu akci šel.
1: Mluvili spolu někdy mezi čtyřma očima, myslím tím prezident Klaus, prezident Pavel?
0: No to mluvili spolu mezi čtyřma očima určitě v dobách, kdy prezident Pavel tehdy jako možná ještě jako plukovník, nebo nevím, jestli možná už byl generálem, byl jedním z adeptů na vedoucího vojenské kanceláře prezidenta republiky.
1: To ano, ale jako prezidenti, jako hlavy jako státu, jestli spolu mluvili.
0: Asi spolu mluvili, myslím, před 28. říjnem, před tím státním svátkem, před tím večerem, kdy vždycky je takové setkání těch ústavních činitelů a bývalých prezidentů v reprezentačních prostorách přilehlých k Vladislavskému sálu. Takže tam asi spolu mluvili, ale já jsem u žádného jejich setkání přítomen nebyl.
1: Tak, Petr Pavel na těch čtvrtečních oslavách Dne vítězství pronesl, že dnešní Rusko v některých ohledech se chová podobně jako v minulosti nacistické Německo. V posledních týdnech, vlastně i měsících, se to hodně hemší těmi paralelami. Mohu připomenout, často vídám a čtu Mnichov 38. Která ta paralela podle vás obstojí?
0: Já bych s těmi paralelami byl velmi opatrn z řady důvodů. Jednak nesrovnáme druhou světovou válku a válku na Ukrajině. V druhé světové válce bojovaly milionové armády, miliony mužů na obou stranách, vlastně desítky milionů byly zmobilizovány, desítky milionů také padly. Byly spáchány nejstrašlivější zločiny v dějinách lidstva, genocida, holokaust, vyhlazovací tábory, plynové pece, prostě ta apokalypsa té druhé světové války byla nezměrná a já mám pocit, že taková, ono je to na jedné straně pochopitelné, třeba Ukrajina je ve válce, vede válečnou propagandu, tam je v zemi ve válce je dovoleno skoro všechno, že jo, používat k posílení morálky, ale u nás my bychom si přeci jen měli dávat pozor, protože na jedné straně tím jakoby snižujeme závažnost toho, co se odehrávalo před těmi 85 až 80 lety. Ono je snadné všechny válečné zločiny a že se jich na Ukrajině nepochybně páchá spousta, o tom není sporu, nazvat genocidou. Ale genocida je něco úplně jiného. Genocida není nějaké zvěrstvo spáchané nějakými opilými vojáky někde v nějakých sklepeních. Nejsou to přestupky důstojníků, kteří porušují pravidla civilizovaného v uvozovkách vedení války a tak dále. Ale genocida je státem organizované vybíjení nějakých velkých skupin lidí s použitím celé té státní mašinérie jakožto oficiální politika toho státu. To je vlastně to, co Němci provedli židovskému obyvatelstvu Evropy.
1: Čili se toto spojení používá s Ukrajinou.
0: A jestliže říkáme, že bez ohledu na to, jak drastické třeba ty jednotlivé zločiny na Ukrajině se odehrály, tak pokud ale to nazveme genocidou, tak tím vlastně relativizujeme holokaust. Relativizujeme to, co se stalo za té druhé světové války. Navíc většinou tedy se na Ukrajině se bojuje na tom východě, na tom ruském východě, ruskojazyčném východě obývaným Rusy, takže genocidu asi Rusové na Rusech těžko spáchají. Čili to je jeden z příkladů těch falešných paralel, které se objevují.
1: Tak a vy jste přinesl knihu, kterou jste napsal se svým spolupracovníkem Ivo Strejčkem a právě se věnujete 80 letům od konce druhé světové války a věnujete se právě i těm paralelám.
0: Věnujeme se...
1: Nebo jste opatrný právě, jak jste...
0: No to, ono to není, ta kniha není o srovnávání druhé světové války a války na Ukrajině. To není jejím obsahem. Ta knížka vlastně obsahuje dva rozdílné texty. Já bych pohovořil o tom svém, jestli je stručně, o čem jsem se tam snažil psát. Vlastně ta druhá světová válka odkryla spousty takových, jak bych to nazval, mýtů a takových zbožných lží, které si sami o sobě, o naší zemi, našem státu, jeho vzniku, o první republice, o Mnichově, o vzniku druhé světové války, o jejím průběhu, o osvobození a dalších věcech vlastně jsme si zvykli říkat, aniž se příliš zamýšlíme nad tím, jak to tedy bylo skutečně a jestli si náhodou sami nemalujeme tu minulost naší vlastní na růžovo. A tak s tímto záměrem jsem se snažil k tomu tématu přistoupit.
1: Tak já tu knížku se půjčím, ukážu ji na kameru, dostání je v IVK, respektive na našich internetových stránkách.
0: Na našich internetových stránkách a potom také ji dáváme do knižní distribuce.
1: Tak, a co vás přimělo k tomu napsat takovou knížku, protože vy říkáte, mnozí nebo někteří si malují tu historickou tragickou zkušenost na růžovo. Vidíme i v současné době, že se zaměňují určité historické řekla bych, historické věci, které jsou jasné, tak najednou tak jasné nejsou. Tak byl to ten důvod?
0: Já za ta léta dlouhá, kdy jsem se pohyboval v blízkosti té vrcholné politiky, tak jsem téma druhé světové války zažíval velmi intenzivně. Na počátku 90. let vlastně přišel ten atak na tu naší interpretaci druhé světové války a jejich důsledků zvnějšku. Přišel s otevřením, s pádem komunismu, s otevřením bran Evropy pro bývalé komunistické země, tak najednou se objevily v našem sousedství hlasy, které říkaly, tak teď se na tu minulost podívejme nově, vy jste ti nově příchozí, vy chcete být těmi demokraty, vy chcete být těmi Evropany, takže ta druhá světová válka a ty její důsledky musíte pojmout zcela jinak. A ta válka samotná, ten průběh, ty zločiny a okupace a to všechno, o čem jsme si tady jen tak krátce zmínili, tak ty jako byly odsunuty stranou, ale jako by ta historie začala až v tom roce 45 a odsun a Sudety a sudetští Němci a majetky a vyrovnání a odpuštění a termíny, odsun, vyhnání a to všechno, tak to byla velmi podstatná zahraničně politická agenda 90. let a byl to skutečně závažný problém a nebylo jasné, jakým způsobem vlastně celým tímhle úskalím proplujeme, protože i na české straně byly velmi významné síly a hlasy, které se solidarizovaly s tím tlakem zvnějšku, kteří říkali ano, to, co se stalo z české strany po válce, tak to musíme odčinit naše viny. V podstatě tady probíhala snaha ty viny symetrizovat. Češi jsou vini stejně, jako byli vini Němci, takže Němci už se ze svojí minulostí vyrovnali, teď je třeba, aby se vyrovnávali Češi, že jsou známé případy táborů v Letech a těch jiných pracovních táborů, kde byli internováni většinou Romové za druhé světové války, tak to bylo velké úsilí, které bylo tlačeno zvnějšku, aby vlastně tyto tábory byly vylíčeny jako české koncentráky, protože dozorci tam byli Češi, čili najednou byla snaha to interpretovat jako to, co se tam dělo, ty hrůzy, které tam ti internovaní zažívali, že to je vlastně česká kolektivní vina, že my jsme tedy také měli koncentráky vlastně české, že jo, a takhle se to prostě přehrávalo do těchto poloh. A ignorovalo se samozřejmě, že my jsme byli německý protektorát, že tady vládli okupanti, že tady vládli Němci a říšské zákony a že národnost jednotlivců v těch táborech nebyla rozhodující. Bylo by to asi stejné, jako kdybychom tvrdili, že ti dozorci ve vyhlazovacích táborech třeba v Polsku, kteří většinou nebyli ani německé národnosti, ale byli to různí etničtí Ukrajinci nebo Litevci nebo Lotyši, takže to byly tábory těchto národů. Tak to prostě nebylo. Byla to snaha pro tu historii druhé světové války takovýmhle způsobem překroutit a přepsat. A dneska se to posunulo trochu jinam. Dnes ten tlak na přepsání historie druhé světové války nejde zvnějšku, protože s Německem se nám podařilo v roce 1997 tuhle kapitolu aspoň na oficiální úrovni uzavřít tou česko-německou deklarací, kterou dojednal Václav Klaus a Helmut Kohl. Ale dneska tady přichází snaha o revizi dějin ze strany české a bohužel tedy zdá se, že přímo ze strany té neoficiální vládní, kdy se veřejnosti snaží vnutit představu, že vlastně těch 9/10 českého území, vlastně, že ta naše republika obnovená nebyla osvobozená, ale že byla sovětskou armádou okupována. A je to,
1: v čem je to nebezpečné, pane doktore?
0: No je to součást té antiruské hysterie, iracionální antiruské hysterie, která je živena tou válkou na Ukrajině a přestože tedy bez ohledu na to, co se v té oblasti skutečně děje a bez ohledu na to, jak se k této válce stavějí i ten náš hlavní spojenec, Spojené státy, tak ta česká oficiální politika se chová naprosto hystericky a iracionálně a vlastně není téměř, je srovnatelná pouze s pozicí pobaltských zemí. U nichž má jejich postoj jistou logiku, protože oni byli součástí Sovětského svazu, oni byli velmi brutálně perzekvováni ty pobaltské národy, takže tam jisté ospravedlnění pro takovou tu přepjatou antiruskou hysterii je, ale sebevědomá země, která přeci jen má nějakou sebedůvěru a stojí, tedy je součástí všech těch evropských struktur a bezpečnostních struktur, by měla provádět trochu racionálnější a sofistikovanější politiku.
1: Pane doktore, a skýtá to nějaké nebezpečí, toto překrucování dějin, historické pravdy?
0: No, zaprvé je to součást, jak jsem říkal, toho českého obelhávání se, protože komunismus, vlastně tady je propojováno osvobození a nástup komunismu. A sugeruje se tady představa, že to Rusové nám vnutili komunismus ten, že oni vlastně, že nás okupovali a tím tady násilím zavedli komunismus a my jsme tady 40 let všichni trpěli. Prostě pravdou je, že my jsme žádnou okupaci k zavedení komunismu nepotřebovali, my jsme se komunismus zavedli sami. A komunistická strana byla už za první republiky jedna z nejsilnějších komunistických stran na světě. A my jsme po válce byla jasným vítězem prvních poválečných voleb v roce 1946. Voleb demokratických, čili drtivá většina voličů, nebo ne, drtivá většina, měla 46%, ta strana, to od té doby žádná politická strana ve volbách u nás nikdy takovéhle vítězství nezískala. Zrovna tak únorový převrat, jak se říká, to nebyl převrat nějaké skupiny spiklenců, ale ten měl masovou podporu toho obyvatelstva. Čili nelžeme si do kapsy, že někdo za nás nám ten komunismus zavedl, že jsme to, my jsme byli všichni odbojáři, všichni jsme byli disidenti, všichni jsme byli to a pak najednou a dělal nám to někdo jiný. Ne, prostě ty viny jsou na naší straně na prvním místě a okupováni jsme byli 21. srpna 68. Kdyby někdo z těch, kteří tady hlásají tyhle bludy, a dokonce přímo ze Strakovy akademie, jak jsem zjistil tedy, ta strategická komunikace vládní, kdyby tohle se pokusil říkat těm lidem v tom roce 45, tak myslím, že by se na něj vztahoval retribuční dekret.
1: Pane doktore, děkuji za tento historický výklad. Člověk by neřekl, jak v roce 2025 bude důležitý.
0: Ne.
1: O to více, ale ještě prosím krátce, vraťme se do současnosti a přece jenom využiju toho, že tady mám bývalého vedoucího kanceláře prezidenta republiky. Zajímalo by mě, jak jste hodnotil návštěvu už druhou Volodymyra Zelenského tady v Praze a k tomu, jak k ní bylo přistupováno, kdy Pražský hrad oznámil, že to bude návštěva zvláštní kategorie, uzavřel se celý Pražský hrad. Byla to návštěva, která si zasloužila zavření celého hradu a řekněme takové i mediální zdrženlivosti, ono potom ty informace vyšly navenek ještě předtím, než odtajnili to jméno, kdo sem přijede, ale jak byste vnímal tu návštěvu tady?
0: Ono, těch informací o ní, co bylo jejím obsahem, tedy příliš mnoho zveřejněno nebylo, takže já si neodvažuji soudit, jaký byl její hlavní smysl a záměr. Bezpečnostní opatření bych ani nespochybňoval, ta země je ve válce a je možné, že se může stát cokoliv. Takže se nedivím těm, kteří mají bezpečnost té návštěvy na starosti, že podnikli všemožná opatření, aby předešli jakýmkoliv rizikům. Mě spíš zarazilo to, že s jakou úporností se ta oficiální česká politika jakoby vzpírá té americké snaze ten konflikt ukončit. Že vlastně zaznívají z úst těch našich představitelů taková slova, jako že kompromisy na Ukrajině prostě jsou nepřijatelné, že prostě ten agresor musí být poražen a přestože ten jediný, kdo by tedy toho agresora mohl porazit Spojené státy, tak dává najevo, že žádný takový úmysl nemá. Nebo že my Spojené státy jasně řekly, že Ukrajina se nestane členem NATO a naši představitelé vyjadřují podporu vstupu Ukrajiny do NATO.
1: Je to proti
0: velmoci, že jo, největší. A je to velmi, velmi zvláštní, protože vlastně tak v zahraniční politice platí taková osvědčená pravidla, že země by měla mít dobré vztahy se sousedy na prvním místě a také dobré vztahy s velmocemi. A ta naše zahraniční politika si vůbec tyhle cíle neklade. Se sousedy máme vztahy docela problematické, se Slovenskem velmi špatné, s Maďarskem, které už teda není, ale vnímáme ho stále jako souseda, velmi špatné. Polsko se nás příliš nevšímá a já pamatuji doby, když se v Německu ujal vlády nový kancléř, tak přijížděl na seznamovací návštěvu do Prahy. Teď se říká, že kancléř Merz možná za 2 měsíce nebo kdy dorazí do Prahy na nějakou konferenci, nevím, ale rozhodně jsem neslyšel nic, že by takováhle to kolečko, které se dělávalo mezi těmi sousedy, platilo. A pokud jde o velmoci, no tak s Ruskem, já myslím, ty vztahy horší být nemohou a stále teda se zhoršují a zhoršují bez ohledu na to, co se na Ukrajině děje. A s Čínou jsme ty vztahy zbourali z vlastní iniciativy sami. No a teď jsme na dobré cestě se takhle propracovat i se Spojenými státy.
1: Tak a když proti tomu položím nebo postavím zahraniční politiku právě Slovenska, se kterým my jsme ty vztahy si poškodili, nebo zkrátka vzájemně ty vztahy nejsou dobré, tak Robert Fico za poslední půl, tři čtvrtě rok byl v Jižní Koreji, byl v Rusku, byl ve Spojených státech amerických, byl v Číně. Teď byl velmi kritizován, ale zároveň i velmi chválen za to, že zamířil do Ruska. Dělá on tu politiku takovou, kterou bychom měli dělat my? Nebo ani ta jeho zahraniční politika vám není, nebo není podle vašeho gusta?
0: No, Robert Fico je zase v trošku, každá ta země je v trochu jiné pozici a má větší či jiná rizika než ta druhá. Čili Slovensko je soused Ukrajiny, válka probíhá přímo v jejich sousedství. Čili on v tom není sám, stejně je Maďarsko, Rumunsko. Tyhle země evidentně se cítí velmi silně ohroženy tím, co se na Ukrajině děje. Mají strach, že ten konflikt se může rozšířit i na ně, na jejich území, že do toho mohou být zataženy. Trpí nepochybně tím, že jsou vlastně v tom počítány do regionu, kde probíhá válka. Takže to je jasné, že oni hledají cesty, jak by minimalizovali tahle ta rizika. A na druhé straně oni také vnímají, že to Rusko nikam nezmizí. Ono je blízko nich a přiblíží se tím, jak ta kolik toho ukrajinského území podrží nebo nepodrží, ale prostě určitě z té války vejde mocensky posíleno, hospodářsky, možná i krátkodobě vojensky třeba bude oslabeno, ale mocensky prostě prokázalo, že je to velmoc, se kterou jako je třeba počítat a je třeba se jí bát. Oni teda hledají nějak cesty, jak s tím Ruskem koexistovat. No takže ta hysterie, která se tady spustila vůči Robertu Ficovi, je prostě naprosto přehnaná a se v ní odráží takový ten český paternalistický postoj, jako že my ty Slováky musíme pořád vychovávat a civilizovat a udělat z nich ty správné Evropany a prostě vést je, a když to nedělají, tak je musíme vypohlavkovat. Jako, tak tohle to, co tyhle ty stereotypy, které na té české straně prostě se někde projevují, tak teď naplno se jako projevili vůči tomu Robertu Ficovi, že on si jako dovolil něco prostě někde samostatně vůči tomu Rusku podniknout. Je zajímavé, že nikdo, když jede rakouský kancléř do Moskvy, tak nikdo u nás ani nehlesne, když Macron nebo německý kancléř pojmou úmyslu, že Putinovi zatelefonují nebo třeba se tam jednou vypraví, tak určitě se nás na to nebudou ptát a nikoho ani nenapadne, že by si předvolal jejich velvyslance a ptal se, co to má znamenat nebo něco podobného.
1: Tak asi nebudeme bránit v přeletu nad naším územím.
0: Bránit přeletu
1: nebo a takováhle
0: gesta. Takže prostě Slováci pochopitelně, když závisejí na ruském plynu a dalších surovinách, tak asi chtějí mít právo s těmi Rusy mluvit a vědět, na čem jsou a nespoléhat jenom na amerického emisara Witkoffa, jako jestli náhodou si vzpomene, že taky existuje nějaké Slovensko nebo neexistuje.
1: Tak sám jste říkal, že Rusko nezmizí, budeme s ním jednou muset mluvit i my, myslím tím Česká republika a její představitele.
0: No a budeme muset teda, myslím, že se všichni tváří, že k tomu nikdy nenastane, ale to je velmi krátkozraké a prostě příští vlády to budou mít složité.
1: Já moc děkuji, pane doktore, že jste přišel a budu se těšit na příště.
0: Já děkuji za pozvání, moc mě těšilo.
1: Naším hostem byl Jiří Weigl. Hraje vám Radio Xaver.

0: Jaroslav Bžoch je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Nepředpokládám, že by stínový ministr zahraničí pochválil aktuálního ministra zahraničí, ale našel byste nějakou věc, kterou byste přičetl panu Lipavskému k dobrému?
1: Já mu můžu přičíst dobrému určitě, já nejsem pouze kritický a myslím, ten začátek toho, jak se Česká republika, protože ministerstvo zahraničních věcí postavilo k celé otázce například Ukrajiny, bylo správně. Ale ostatní věci bohužel už tak dobré na tom ministerstvu nejsou. A to mě trošku trápí, protože já mám k ministerstvu zahraničních věcí mimořádný vztah, protože se zajímám o zahraniční politiku a bohužel z Piráty na ministerstvo zahraničních věcí přišla ideologie, která by tam na to ministerstvu prostě dle mého názoru být neměla. A ještě co mě trápí víc, že tím, jakým způsobem se handlovalo vůbec to ministerství, že to dostali Piráti se 4 poslanci, že to dostal zrovna pan Lipavský, s kterým měl problémy pan prezident, tak to ministerstvo ztrácí ten lesk, protože v minulých letech ministerstvo zahraničí byl silový rezort, protože samozřejmě zúčastňuje se veškeré zahraniční politiky, reprezentuje nás vlastně navenek tak, jak nás reprezentují právě třeba velvyslanci. A pokud ten lídr toho ministerstva je osoba, která to prostě jenom dostane, že to dostane, tak si myslím, že to je špatný a že to celé ministerstvo ztrácí právě tu svoji váhu.
0: Říkáte, ministerstvo zahraničí ztrácí lesk. Na druhou stranu, myslím, že proběhla zpráva teď před pár dny, že pan ministr Lipavský nabádal velvyslance a reprezentanty, aby dávali na sociální sítě, respektive tweetovali obrázky z mazlíčky, fotografie, nevím, pejsky, kočičky myslí asi, a také obrázky z výletu. Je to ta cesta, jak ten obraz České republiky podpořit ve světě? Co myslíte?
1: Já si myslím, že říkat velvyslancům, že si mají zakládat sociální sítě a v rámci své práce dělat toto, je úplná absurdita. Velvyslanci, pokud mají Twitter, tak jistě používají k tomu, aby informovali o tom, co se děje v těch zemích, kde nás zastupují. Ale říkat jim, co na ten Twitter mají dávat, a že tam mají dávat třeba fotky z mazlíčky, to mně přijde absurdní. Nehledě na to, že ti velvyslanci reprezentují náš stát v cizí zemi, ta funkce je samozřejmě velmi významná a nemělo by to zasahovat do jejich soukromí, pokud oni sami nechtějí. Takže jako říkat jim to, že to mají dělat, když oni sami nebudou chtít, mi přijde jako zvláštní a myslím, že to na to nepatří. Protože vůbec jako komunikace ministerstva zahraničních věcí by potřebovala nějakou velkou rekonstrukci, protože když se například zmíníme o tom Twitteru, tak je několik odborů, který mají vlastní Twitter a přijde mi občas, že se mezi sebou nedomlouvají, které priority mají, ale to je můj osobní názor, ale říkám, já si nemyslím, že by patřilo jako na ministerstvo, že minister bude říkat, co mají velvyslanci, jak se mají prezentovat na sociálních sítích, nehledě na to, že velvyslanci dělají samozřejmě spoustu práce a spoustu věcí, které řeší a jsou také v utajení, protože to prostě jsou režimové věci.
0: Před chvílí jste řekl, že s panem Lipavským na ministerstvo zahraniční přišla nějaká ideologie. Je to tak, že na ministerstvu zahraničí nemá být žádná ideologie, anebo že tam přišla špatná ideologie? Jak to vlastně má být?
1: Pokud já beru ministerstvo zahraničních věcí, tak já jsem to vždycky bral něco jako nadstranického, protože to reprezentuje celou Českou republiku. A nelze chod ministerstva a strategický pohled na zahraniční politiku měnit s tím, zrovna jaká je vláda, a zrovna v tom, jak kdo je ukotvený ideologicky. A problém je samozřejmě v tom, že dneska máme vládnoucí koalici, která je z 5 stran a je to od doprava až velmi doleva k Pirátům. A o to horší je, když vlastně vládní strana se 4 poslanci dnes přináší svoji ideologii na tak důležité ministerstvo, které reprezentuje celou Českou republiku. V tom smyslu myslím, že ta ideologie měla jít stranou. Samozřejmě musíme vždy brát v úvahu, že vláda má nějaké ukotvení, ať už doprava doleva nebo středová vláda. A tomu se samozřejmě nevyhne. Ale brát vyloženě nějakou spíše levicovou a progresistickou politiku na ministerstvo zahraničních věcí, to podle mého názoru prostě nepatří, protože ta prezentace pak navenek ukazuje nás v té jedné lajně a nemá ten široký rozhled, to je podle mého názoru.
0: Řada občanů se domnívá, a já to, pane Bžochu, čtu čím dál častěji na sítích a mnohdy i v médiích, že reakce vedení našeho státu je vůči Ukrajině je přehnaná. myslím, že se tomu říká někdy papežštější než papež. A jak to vidíte vy? Mělo by se ubrat nebo naopak přitlačit, anebo je to vyvážené? Připomínám, že mnozí občané považují Petra Fialu z nadsázce za ukrajinského premiéra.
1: Já to samozřejmě také čtu. Já mám na to dva pohledy. Ten první je, že Ukrajina samozřejmě nebude moc se ubránit bez toho, aniž by Západ pomohl, což je jasné. A nemyslím si, že by ta podpora svým způsobem byla někdy nějakým způsobem přehnaná. I když my jako opozice, a už jsem na to upozorňoval několikrát, my to těžko můžeme hodnotit, protože vlastně pořádně nevíme, čím ta vláda Ukrajině pomáhá. Protože se budeme například bavit o zbraních,
0: no.
1: Tak my většinou se rozumíme, jak se rozumíme z médií. Často to neví ani obranný výbor například, co tam posíláme, čím je, co jim vlastně dáváme. Já si nemyslím, že je špatně jim na obranu ty zbraně posílat. Na druhou stranu nesmí docházet k tomu, že vláda nás žádá o svůj podporu v tomto, aniž by nám řekla ty informace, protože já už jsem o tom jednou mluvil, a když to řeknu s nadsázkou, když my nevíme, co máme ve skladu, a čím budeme schopni ubránit nás, kdyby došlo k nejhoršímu někdy, a doufám, že nedojde samozřejmě, tak těžko budeme podporovat vládu v tom, co dělá. Ale druhá věc je to, že, a říkal jsem to v tom módu, že ty oči všechny té naší vlády se upírají pouze na tu Ukrajinu. A myslím, že nám chybí věci ostatní, co se ve světě dějou, ale i v Evropské unii například.
0: Sdílíte názor, že se na Ukrajině bojuje také za svobodu Prahy a České republiky?
1: Já si myslím, že ano, svým způsobem se bojuje za nějaká pravidla, za nějaký řád, za mezinárodní řád určitě, protože ta invaze sama o sobě je porušení mezinárodních smluv, což je prostě fakt. Na druhou stranu si myslím, že spousta politiků toto zneužívá, a už jsem to slyšel i například na výboru od pana Stíkali, že i my jsme ve válce, tak to zneužívá, a já si myslím, že tím dochází zbytečně ke strašení lidí, kteří samozřejmě dnes mají jiné starosti, a do toho, když se na nás valí energetická krize a do toho slyší, že jsme ve válce, tak si pod tím samozřejmě taky nedokážou moc věcí jako představit. Takže na jednu stranu to chápu, a i když jak se západní svět za Ukrajinu postavil, tak s tím způsobem můžeme říct, že bráníme vlastně nás, aby se to, pokud by padla Ukrajina, tak se nám to přiblíží, což je fakt. Ale na druhou stranu si myslím, že to je velice natužívané a že občas k tím dochází až ke strašení lidí.
0: Jasně. Přiblíží to znamená, že by se mohlo teoreticky stát, že by si Rusko brousilo nože na nás a obsadilo by třeba Bruntál?
1: To je těžko odpovědět na tu otázku. Ne, to... Samozřejmě jsou to hypotetické situace a většinou se obracíme k naší historické zkušenosti, že pokud by Ukrajina padla, tak se nám samozřejmě Rusko přiblíží až na hranice, což dnes většina lidí samozřejmě nechce, a proto pak se používá ta retorika, která se používá. Takže...
0: Jste, pane Bžochu, připraven převzít rezort ministerstva zahraničí, když by na věc přišlo? No to bude za chvilku ty volby, pozor, to je 3 roky.
1: Pokud by k tomu došlo a já jsem tu nabídku dostal, tak ji určitě přijmu.
0: Promiňte jednu osobní věc, ale zajímá mě to. Má minister zahraničí, taková důležitá figura, právo na tetování na rukou?
1: No, pokud bychom byli nějaké politické společnosti, tak by to asi hodnotili jinak, ale já si myslím, že ta práce toho ministra by
0: nevadilo se měla hodnotit. Nevadilo by vám to? Nebo litujete toho, že jste se nechal potetovat?
1: Ne, já to určitě netu. Já mám své tetování rád, mají pro mě nějaký význam a každé, které jsem si nechal udělat, takže já to netuji a nemyslím si, že by to v té práci bylo nějakým způsobem na škodu. Mm-hmm.
0: Řekněte mi ještě, co vlastně teď v tom mezidobí, než se bude rozhodovat, co je vlastně úkolem toho stínového ministra, krom toho, že chodí do médií a říká, co by bylo, kdyby bylo.
1: Tak mým hlavním úkolem, my vlastně jako stínová vláda zasedáme, vlastně my stínujeme celou tu vládu. Mým úkolem je sledovat to, co se děje v zahraničí, jakým příspěvkem do toho my jako Česká republika přispíváme, co například připravují naši ministři na Evropské rady. Já se samozřejmě nejvíce soustředím na pana ministra Beka, pana ministra Lipavského. A informuji kolegy samozřejmě o tom, co já si myslím, jak čtu ty věci, jak, co se děje, kde se děje, a pokud kolegové samozřejmě mají nějaké dotazy k nějakým věcem, tak je o tom informuju. Takže to je moje základní věc, je sledovat směřování zahraniční politiky a samozřejmě upozorňovat na to, když ta zahraniční politika nebo i evropská politika jde nějakým jiným směrem, než by měla jít.
0: Demonstrace, která proběhla před pár dny na Václavském náměstí, má to šanci něco rozpohybovat?
1: Já jsem přesvědčen, že ano, protože 70 tisíc lidí na Václavském náměstí, já už jsem viděl na Facebooku například svolávání na další demonstrace, má to snad zakončit 17. listopadu Letná, aspoň tak to bylo na tom letáku, který jsem dneska zaznamenal, tak určitě, protože ta frustrace těch lidí je samozřejmě velká a pokud se nic nezmění extra rychle, což já nepředpokládám, protože vzhledem tomu, že už 3/4 roku nebo půl roku řešíme tu situaci a nezlepšila se nijak, ani opět, vlastně se naopak zhoršuje, tak těch lidí, kteří budou frustrovaní a kteří budou prostě se bát toho, že jim zkrachuje život, tak je vyžene do těch ulic. Takže já si myslím, že ano.
2: Vychutnejte si růžové oplatky Manner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Manner si prostě zamilujete.
3: Hraje vám
4: All My Music
3: Radio Xaver.

0: získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. xtv.cz.
1: Podtrženo sečteno a Vadim Petrov. Vítám tě, Vadime.
2: Ahoj, Alex. Já ti vlastně tykám a ty si nikdy nevysvětlovala, proč si tykáme, že si tykáme. Já jsem se koukal na toho Filipa Turka, jak si s ním měl povídání. A tam si na začátku vysvětlovala, když si se neomlouvala, jako že si tykáte, že si tykat budete, že je hloupý, abyste si vykali, když si tykáte. Ale on je politik, tak jako je to nebezpečnější se

0: CZ napsal, pokud chce být Babiš premiérem, Agrofert může být problém, naznačil Pavel. Ty náznaky, to není první náznak, že by Andrej Babiš v čele vlády mohl být problém, to už je několikátý náznak. Jak soudíš ty kroky pana prezidenta, nezasahuje nepřiměřeně už do té, řekněme, předvolební nějaké debaty, předvolebního klání?
1: Já si myslím, že zasahuje, ale teď jde o to, jestli jako odpovídal na otázku, pak bych respektoval, že říká svůj názor, anebo nějak aktivně má potřebu, jako aby to lidi slyšeli. Protože on v tom článku říká, no, jsou ankety, kdy říkají lidé, že by chtěli za premiéra Andreje Babiše, a jen tak jako upozorňuji, když to převyprávím, co on vlastně jakoby říká, jen upozorňuji, že taky být premiérem nemůže, protože prostě pokud bude vlastnit Agrofert, tak mám zákonný důvody ho nejmenovat, aby se stavoval tu vládu. A navíc je tam ještě Čapí hnízdo, tak on tak jako vysílá takový signály. A teďko, abych jako nebyl zlej, tak jestli to říká opravdu, že odpovídá na otázku, tak chápu, že vlastně takhle odpoví. A jestli si to jako tak jako říká, jako takovou jemnou message voličům, říká, hele, toho Andreje možná jako tam nakonec mít nebudete, možná zkuste toho Fialu, nebyl by lepší volit prostě někoho úplně jiného, který
0: to
1: určitě...
0: Velká otočka, ale...
1: Určitě tomu Fialovi, no, zkusy to můžeš. Určitě tomu Fialovi, já bych jako dal to sestavování té vlády. No, zvažte to. Další otázka. Říká on, ale můžeme pokročit dál do vozu, jak chceš.
0: Tak ano, ale on tam vlastně říká, viděl jsem průzkum, ve kterém vévodí Andrej Babiš, že ho lidé nejvíce chtějí, aby byl premiérem, ale tak zřejmě asi neví, že už má zase ten Agrofert zpátky a tak jako, a samozřejmě a zmiňuje ten soud a zmiňuje to, že ten soud už nemůže rozhodnout, musí rozhodnout o vině, musí stanovit nějaký trest a tak dále, tak jako by to připomíná a
1: jo,
0: já se tam
1: jo,
0: je to nutné.
1: To je to, co já říkám, jakože, že on vlastně... Jako on to využil pro vzkaz těm lidem, hele, ten Babiš prostě ne, já jako, tak jestli mi řeknete, že má sestavovat vládu, tak já mám s tím nějaký problémy, je tam Čapí hnízdo, on vlastní ten Agrofert, takže se novináři ptali Babiše, co on teda na to, a on říkal v případě teda jako, že po volbách a pokud vlastně jako my máme vstoupit do té poslanecké sněmovny s nějakým tím výsledkem, tak já splním všechny zákonné předpoklady. Což zase není až tak složitý. On zase dá Agrofert svěřenskému fondu, nebo ho dá někomu jinému, nebo Havlíček bude premiér, nebo cokoliv. No tak jo, tak až všichni budou mít nějaký výsledky na stole a řeknou si, tak fajn, tak my jsme vlastníci takovýhleho podílu ve volbách a to nám umožňuje něco a co teda jako musíme udělat, aby jsme to mohli realizovat, tak ta doba je až potom. A tenhle ten jeho balónek, který Petr Pavel vysílá, já mu prostě moc nerozumím, on se z té otázky mohl dostat stejně jako Babiš, aby mohl říct, hele, pojďme to řešit po volbách. Prostě Babiš musí splnit veškerý zákonný předpoklady, jako všichni ostatní, a pokud je nesplní, tak já ho nepověřím sestavení vlády. Tečka.
0: Tečka. A nebo, pokud by byl nadstranický prezident, řekne třeba, pan Fiala má taky své věci, pan Rakušan má taky své nějaké jako kauzy. Já vím, že to nebrání v tom jej jmenovat, ale prostě, okay. Že když jako trochu podsouvá lidem, koho volit, nevolit, tak, takže...
1: To už bych si chtěla asi moc, to si myslím, že vlastně to zase není až tak osobní, jsou to kauzy vlastně těch stran, ale dobře, já to nechci rozporovat, máš určitě pravdu, ale já jsem k němu jako vstřícnější, já si myslím, že to už by jako nedal tohle takhle, ale mohl se z toho vykroutit a říct si, hele, víte co, pojďme se jako Babiš, pojďme se o tom bavit po těch volbách.
0: Tak.
1: Navíc, ale to je to, co je zvláštní, že prostě on má zkusku k těmto věcem, který nastavou po volbách s Babišem už před volbama. Co to je za zkusku? Proč?
0: Ano, mají se potkat, ale a také má pan prezident ještě mít projev k národu.
1: Ok. Já jsem četl, víš co, jak se dneska má, já nevím, kolik hodin to bude, ale jak se mají odhalit ty poslední slova
0: TGM,
1: jo? Mm-hmm. Kolik to je, nevíš?
0: Já myslím, že už to proběhlo, že to bude dopoledne.
1: No já jsem se zrovna koukal, ještě ne,
0: máme
1: protože někdo
0: 12,
1: je poslal...
0: 21.
1: Poslal poslední slova TGM, který drží Petr Pavel v ruce a tam na tom vzkazu bylo napsáno, nikdy nedopusté, aby na Hradě byl zase komunista. Nebo aby tam byl komunista. TGM. Tak jsem si říkal, tak to je dobrý for, tak co řekl opravdu, ale ono je to 5 stránek nějaký, ono je to dlouhý.
0: To 5 stránek, myslím, že jenom tak rychle jsem četla, že to má být v angličtině, také se to týká uspořádaního pohřbu, už se cítil asi, že je konec, myslím, že to mělo být

0: ledna 34. Ten dopis,
1: já myslím, 37.
0: No, někdo upravil, že právě ne 37, ale že 34 z ledna a že on zemřel 37, ne? Ale pojďme dál, ať nám neubíhá čas, ale to, co si ty četl, to jistě v těch papírech nebude, ale samozřejmě je to vtipné, aspoň tedy pro někoho. Tak, do voleb může zřejmě zasáhnout i ústavní soud. Novinky.cz napsali, ústavní soud všeho nechal a bude prioritně řešit skryté volební koalice SPD a Stačilo.
1: A taky zase říkal, že když je to priorita, ten Baxa, že jo, šéf ústavního soudu, tak říkal, že to nestihnou zřejmě teda jako do těch voleb a že si teda po volbách přijdou s tím, že ten jejich volební výsledek je neplatný, protože prostě jako ta koalice nebyla proti v souladu se zákonem, tak se ty hlasy přerozdělí, vlastně nový volby nebudou, tak na tom vydělá zase nejvíc ANO, vydělá na to, myslím, že SPD se dostane do poslanecké sněmovny, že překoná těch 12%, takže se posílí ty všichni ostatní. Oslabí to komunisty a hlavně to naštve všechny ty, kteří chtějí volit Stačilo. A to nejsou jenom KSČM, ale to je celá řada jako lidí, kteří prostě jsou už tak naštvaní, že budou volit teda tu Konečnou. A tak to je teda opravdu, to bude jako velký zásah a velký negace spojený. Kdyby to ten ústavní soud takhle rozhodl, no tak to bude velice jako zrušená situace v zemi, si myslím.
0: Zrušená situace v zemi, myslíš, že až tak, že by lidé vyšli
1: ne,
0: do ulic?
1: Ne. Tyhle lidi, kteří budou volit Stačilo, do ulic ani nevídou. To jsou na vesnicích, jsou to starší lidi, i v Praze je jich hodně, neříkám, ale to nejsou ty, kteří jdou do ulic a berou ty transparenty. To by musel někdo svolat a to zase asi Konečná dělat nebude. Jo. Takže si myslím, že to ale bude zásah prostě do důvěryhodnosti ve stát a důvěryhodnosti v tyhle ty volby a pro vládnoucí establishment. A do toho počítám i ústavní soud, upřímně řečeno.
0: Pokud by se měli nějakým způsobem vymezovat nebo definovat koalice, tak mělo by to se týkat těchto voleb? Nemělo by to být později? Neměl by být ústavní soud zdrženlivější? Právě kvůli té, řekněme, účelovosti, že z toho může být cítit.
1: K tomu dostal v běžném pořadu jednání, k tomu podnětu, kdyby to teda jako nechtěl dělat prioritně, tak řekne, tak fajn, tak vzhledem k ostatním věcem, kterými tam máme, tak se k tomu dostaneme někdy třeba v červnu, v září 26. No, tak co s takovým výsledkem potom? Co s tím? Takže on to teď dělá prioritně, bude to taky po volbách. Když ještě nebude ustavená vláda, tak budeme znát výsledek. No, jako je to těžká situace. Na druhou stranu, Alex, já si myslím, že když tenhle podnět ten ústavní soud dostal, že nějak se k tomu postavit, jako je musí. Jo? Takže já vlastně ani mu nějak nevyčítám, nebo neříkám, že je spolitizovaný. Uvidíme ten výsledek, no ale jo, tak jo, patří to k demokracii a pokud ten ústavní soud nějak rozhodne a bude to v neprospěch Stačilo, tak uvidíme, co to udělá.
0: Ale lidi v ulicích nečekáš.
1: Ne.
0: Slovenský velvyslanec vyjádřil na ministerstvu zahraničních věcí protest kvůli účasti Rakušana na demonstraci. Minister vnitra se účastnil demonstraci progresivního Slovenska na Slovensku, které mířilo proti konsolidačnímu balíčku a úsporám, které se na Slovensku chystají. Je taková účast vhodná? Může si minister vnitra dovolit nebýt ministrem vnitra, najednou být obyčejným člověkem a jít na demonstraci na Slovensku v sousedním státě?
1: Víš co, já jsem na tím přemýšlel vlastně, kdy je to vhodný, kdy mluvíš sama za sebe a kdy jako ústavní činitel už nemluvíš sama za sebe a de facto jako za sebe by si mluvit neměla a mluvíš už jenom za ten úřad, za tu funkci, za tu stranu, za ty voliče, kteří tě dostali. A je to strašně těžký. Já si myslím, že člověk by se zase neměl zbavit možnosti a práva vystupovat sám za sebe někde. Na druhou stranu, tohle je taková vztahová záležitost mezi sousedy, je to názorová věc, není to zásadní, jo. Když prostě sebe postaví se někdo za zbytečnou smrt nebo nesmyslnou smrt Charlieho Kirka, tak tomu rozumím, tak je to osobní postoj a bez ohledu na to, jestli jsem ústavní činitel nebo kdokoliv, tak můžu říct, že s tím prostě nesouhlasím a že to považuji za strašný. Jít na demonstraci na Slovensko, když jsem politik ve volbách, Tak jsem si říkal, za prvé je to nevhodný, ale za druhý jsem si říkal jako obecně, jako když ty tak vemeš, jste sousedi, teď jsou tam manželský páry, ty manželky se kamarádi, jedna si stěžuje, ty druhé říká, hele, u nás je to opravdu strašný, ten můj manžel, to je takový parchant a to. A teďko, tak přijď, já tě pozvu k nám do ložnice a tam mu to řekneme, tam budeš demonstrovat, že jsi prostě na mý straně, jo. Tak to je podobný, jo. Jako teď přijde manžel ty ložnice a má tam dvě a to říká, že jsi špatný, tady kamarádka, sousedka to říká taky. Jako my máme stejný názor, že vlastně tady demonstrujeme proti tobě. Je to vlastně stejný jako v té ložnici. Prostě do určitých věcí prostě nemáš zasahovat. Nemáš zasahovat to, co se děje tímto způsobem v druhé zemi, protože to je jako stejný jako v sousedských vztazích.
0: No, pan bývalý primátor Hřib, šéf Pirátů, nám to tady objasnil, proč to tak se stalo, že pan Rakušan zamířil na Slovensko, říkal, že progresivní Slovensko a STAN mají stejného předvolebního stratega.
1: No dobře, ale
0: je to vysvětlení.
1: Není to vysvětlení, je to možná mu řekl, hele, tak jako tak jak ten strateg přijde a řekne, tak pane Rakušane, tady máte tohle mítin, tamhle, teďko pojete v tričku někam mezi lidi, budete tam veselý klapec, odvedle jsem teďko slyšel někde, jakože byl jste sympatický. A taky tady máte Slovensko a ten Vítek Rakušan řekne, dobrý, Slovensko, dobrý. A tak to takhle veme a nepřemýšlí o tom. No to samo vypovídá o tom vlastně, jaký ty lidi jsou, že prostě nedokážou posuzovat tyhle ty rady, které oni dostávají vlastní hlavou a nějakým citem pro tu situaci. No.
0: Myslíš, že to na jejich voliče právě naopak může zapůsobit, že ministr vnitra přijel podpořit Slováky?
1: Ale já myslím,
0: Slováky?
1: Že v zásadě asi jo, že prostě oni říkají, hele, ale tak tam ten Fico, to je taky takový tohle, on tam přišel, ten náš Vítek a postavil se na tu správnou stranu. Já myslím, že na voliče STAN, že to jako funguje, no.
0: Že přišel podpořit Slováky před něčím, co my tady nám udělali vlastně taky. Taky jsme měli svůj konsolidační balíček a
1: ale
0: další.
1: Já bych to právě jako vzal za ten jiný pohled a to je jako zasahování do života druhých. Jo? Já ještě, jestli to bylo nesrozumitelný s tou ložnicí, já ještě jako řeknu jeden takový příklad. Když jsem byl mladý, tak kamarád, manželé měli, ona měla milence. A teďko to všichni věděli, jenom to nevěděl on. A já jsem byl jejich velký kamarád. A já jsem si říkal, no mám já jako říct, že je to kamarád, tak dělá pitomce, že on to neví a všichni to víme, tak mám mu to vlastně, tak se to jako naznačil, jo. Tak jako naznačil, on to tak nějak jako pochopil napůl a vlastně si to ani nechtěl připustit. No a pak co se stalo? Pak milenec skončil, ty se zase vrátili k sobě, měli se rádi, řekli si to a já byl ten nepřítel, protože já jsem jim zasahoval do něčeho, do čeho mi vlastně vůbec nic nebylo. Jo? Neměl jsem jim zasahovat vlastně do jejich vztahu, byť prostě jsem něco věděl a on to nevěděl, žil jakoby v klamu. Ale tohle to jsou tak citlivé věci a my tohle to dělat nemáme. Nemáme zasahovat a vměšovat se do života druhých a poskytovat nevyžádané rady.
0: A já myslím, že to přesně dělají Slováci. Přeci Slováci by nás mohli kritizovat za spoustu věcí. Zdražení, inflace, bitcoinová kauza, dozimetr, nezvládnutá digitalizace a tak dále a tak dále. Tady se přeci nepovedlo takových věcí. A mlčí.
1: No, protože prostě jako nevím, jestli se říct, že jim nechybí Kinderstube, ale já myslím, že to je otázka vlastně nějakého konzervativnějšího, uměřenějšího pohledu na svět, že vlastně ta naše progresivně liberální scéna je taková to, že ti chce určovat vlastně, jak máš žít a určovat ti to dobro a říkat ti to, že se mýlíš. Prostě ona ti chce zasahovat do svého života a ta druhá část, která momentálně ta konzervativnější vládne zřejmě na tom Slovensku, jako si říká, jako žít a nechat žít. Tak žij nějak, ale prostě třeba můj názor nemusí být jako úplně nejsprávnější pro tvůj způsob života.
0: Další téma, vlastně velké volební téma, první zprávy CZ, emisní povolenky urychlí inflaci a zasáhnou každou domácnost. Souhlasíš s tím, nebo pan Kovanda nemá správné informace a propočty a odhady?
1: Ale oni to celkem přiznali, že to tak jako dopadne a teď oni říkají, jestli to bude za 45 euro, za 400 euro a když to bude za 300 euro, jaký dopady to bude mít. Někdo vypočítal až 100 tisíc na domácnost při dvou dětech. No jasně, teď oni to zastropovali, zase vysvětlovali ekonomové, že vlastně cenu povolenky nemůže zastropovat, protože to je jako cenný papír, takže vlastně jako v tom je obchod, takže když ji zastropuješ nahoře, tak jako popíráš tu jejich tržní chování, ty ceniny jako takový. Ale zase jako bych zpátky, jo. Já bych řekl, to vlastně je svým způsobem navazuje to, co jsme si říkali před chvílí. Oni, ta Evropská komise nebo Evropa jako taková i naši poslanci, kteří to schválili a celý ten Green Deal, tohle je klacek na lidi, dřív to byl klacek na firmy, to, co už jako běží v těch povolenkách, a tohle je klacek na lidi. Pokud si nebudete kupovat elektrické auta, hybridní auta, pokud si nebudete vlastně kupovat, zateplovat domy a kupovat soláry a já nevím co všechno, tak budete trestáni. Tohle je normální trest.
0: Je to takový donucovací prostředek?
1: Je to donucovací prostředek, přesně. Jako je to vlastně, ale oni to tak jakoby říkají, ty, kteří si to nepořídí, jak to zaplatí. Jo. No teďka ale my říkáme, dobře, ale to je, jako zopravdu je to složitý, ne na to každý má peníze, že mu dáte dotaci, jedna věc, ale tohle je zase, ne každý také jakoby chce udělat, ale vlastně tenhle ten způsob, to chování, to donucování, to je něco, co jasně jako výrazně nesouhlasím, že jsme se dostali do situace v té Evropě, že prostě nějaká parta lidí si něco vymyslí a řekne my, aby jsme zachránili planetu, my ani nezachráníme s tím podílem, když my to všechno tady splníme, tak to neznamená, že ta planeta, to je tak mizivý procento, jako na co my máme vliv, že se něco hne, že se hne lísteček, jako v té klimatické změně. Ne. Pořád prostě ty ostatní země budou chrlit ty emise a všechny tyhle věci. A my se tady budeme takhle bičovat navzájem pro nějakou partu fanatiků, který rozhodli, že vlastně takhle to bude. A teďko vlastně ty povolenky jsou trest, bič na lidi. Pokud teda jako se nebudete chovat, jak my říkáme, tak budete prostě si to platit a budete prostě schudnete. A to je to, co se říká, že to je nějaký sociální fond, že vlastně se tam půjdou ty peníze, ale z toho sociálního fondu půjde jenom těm nejchudším jako ta pomoc. Takže střední vrstva se propadne na tu chudší, ty sociální dostanou prostě nějakou podporu, která je z toho zase jako nedostane ven, ale dejme tomu neumřou hlady. No a ty bohatší, ty to zaplatí a zase jich to, se to tak ještě, až tak jich to netkne. Jo. Takže vlastně tohle je způsob, jak si to rozdat s lidma a buď ta poslechneš, anebo prostě budeš výrazně chudej.
0: Donucovací prostředek, tak. No a je to jedno úskalí, Seznam zprávy, Čína může vypnout soláry na českých střechách, ovládá klíčovou součástku. To je šokující. Máš soláry?
1: Já jsem měl, mám, ale na to, ne na elektřinu, ale na sluní, na vodu. No a já, když jste zařadila tohle, tak jsem si říkal, aha, Alex už možná otevřela tu knížku, kterou já jsem jí dal před časem a
0: tam se
1: o tom píše, o těch Číňanech a o tom, jak všechny tyhle ty přístroje mají backdory a dají se prostě nějakým způsobem vypnout, zneužít, nasměrovat, dá se s nima pracovat.
0: Takže skutečně Čína by tady mohla provést řízený blackout? Ale myslíš, no tak až jako tak daleko by to mohlo jít?
1: Technologicky teďko nevím, jako tam jsou nějaký ty směrnice, já jsem studoval technicky, jak by to mohlo být, ale v tomhle tom prostředí ano, tam je celá řada prostě nášlapných min, který může vlastně ten, který je vyrobil v tomhle tom virtuálním, tom technologickém prostředí, může použít, využít, skrze ně se někam dostat, získat nějakou informace, může prostě cokoliv. A pak na druhé straně je zase nějaká obrana, která prostě nastavuje pasti pro tyhle ty možnosti a nastavuje nějakou obranu. A jak ty jsou aktivní a jak v té obraně jsou zase schopní, já úplně nevím, ale věřím tomu, že ty útočníci vždycky jsou napřed. Takže ano, jako kdyby jako došlo na nějaký globální střet, nebo střet vlastně těch dvou civilizací, tý azijský, toho BRICS, celého prostředí a toho západního světa, no tak když si to rozdají mezi sebou, tak my prostě tady opravdu můžeme zažít úplně všechno. Ale zase na druhou stranu, proč by to ta Čína dělala? No. Proto já zase věřím tomu, že vlastně se musí dohodnout. Já jsem pořád proto, i ta se žodná, že dneska tam není válka na Ukrajině v tom našem výběru, ale v zásadě pořád...
0: Je tam jiná válka, buď v klidu.
1: Pořád je to o tom se dohodnout. V tomhletom globálním prostředí, když máme nad sebou satelity a všechno je propojené a soláry a hybridy a nevím co všechno, my nakupujeme ty suroviny z té Číny, tváříme se, že ne, ale my je prostě tady jako to zase jak nemáme moc. Takže to prostě je globální. A tam haraši zbraněma a říkat a vytahovat se to, co dělá Ursula von der Leyen, to je absurdní, co ona říká. On říká, potrestáme, tvrdě zasáhneme.
0: Bojovat musíme.
1: Ocelový vodykobraza nastavíme. Jo. Zbraně koupíme.
0: To je děsivý, ale...
1: No tak je směšná, protože v tom globálním prostředí prostě tam to o tomhle tom není. Tam prostě se musíme dohodnout.
0: Slovo diplomacie jakoby vymizelo ze slovníku.
1: To možná, že to je pohled 19. století.
0: Zakázané slovo. Tak. V XTV byl v našem pořadu za čárou, byl profesor Petr Drulák a mimo jiné řekl, záměr Izraele je vylidnění Gazy. Podpora Spojených států amerických je obrovská ostuda. Macron se staví do role evropského vojevůdce, doma vše prohrál. Řešením jsou nové volby. Nové volby ve Francii.
1: Ten Petr Drulák rozumí té Francii, tam já to beru, ale on je vlastně zarputilej, ne nezarputilej, ale odmítá vlastně, je řada lidí, kteří nenávidí opravdu to Netanyahu, je řada lidí, kteří s ním nesouhlasí a mají k tomu spousta informací a spousta důvodů si to myslet, já to nerozporuju, protože já to tak jako neumím, to téma. A co se týče genocidy v Gaze, já si myslím, že genocida tam neprobíhá. Že to je přece jenom, tam není hlavní záměr zabít ty lidi. Ten hladomor není hlavní nástroj. Tam je válka s Hamasem. To je hlavní důvod, proč vlastně ten konflikt tam jako je. A že jsou u toho velké ztráty, že prostě se to dá možná jako z nějakého úhlu vidět jako opravdu jako likvidace toho národa. Já to nerozporuju. Hladomor, ty lidi prostě jako ten Hamas je používá jako lidský štíty, je to strašný. Ale říci, že vlastně cílem Izraelců je zlikvidovat palestinský národ, že to je primární jejich cíl. Já myslím, že ne. Protože kdyby to tak bylo, tak vlastně ten konflikt toho září, 7. září 23, to bylo myslím, to, co provedli tehdy vlastně ty Hamas bojovníci, tak byla rozbuška, která tohle to celý strhla. Předtím to nebylo. Tak pro mě vlastně to je válka s ohromnýma ztrátama lidí, majetku, hodnot, všeho, je to strašný, ale za genocidu já bych to nepovažoval.
0: Ale za pokojné vylidnění Gazy to taky nepovažuješ?
1: Hele, co vlastně, co je, jak to tam je, prostě síla, ono se ukazuje jiný příklad, že ta síla je ten pragmatická politika světová, prostě pořád je v té síle, že ten, kdo má sílu, ten, kdo má spojence, ani mají Američany, no tak dělá nějakou politiku a můžeme to vykládat, můžeme říct, že to je prostě genocida, že to je prostě, já nevím, zabíjení lidí a že to je strašný. Jasně, ale ta síla pořád rozhoduje. Jo. Takže my jsme neměli zapomínat, že ten svět takhle odjakživa byl postavený. A my až posledních desetiletích to chceme měnit a říkat, že hodnoty mění svět. No dobře, no tak tady vidíme, že vlastně ty hodnoty tam se dostávají na frak, protože ta síla vítězí.
0: Choval by se Benjamin Netanyahu jinak, kdyby neměl v zádech silného spojence, Spojené státy americké. Petr Drulák to komentoval, že je to obrovská ostuda, ta neutíchající a bezmezná podpora Spojených států amerických Izraeli.
1: Byl by jakýkoliv prezident, americký prezidentem, kdyby neměl podporu izraelský a židovský lobby v Americe. Když to znáš, tak do té Ameriky si asi jak jezdila, že jo, tam prostě ten židovský vliv je obrovský, na tom vlastně je spousta prostě lidí, kteří tam odešli za všechny možné války, to byla země svobody, tam vybudovali ty finanční impéria, podnikatelský korporátní impéria, no bez jejich vlivu prostě žádný americký prezident jakoby nevznikne, tak co, tak to je prostě nějakým způsobem, jako to vyvažuješ, no, tak takhle to je a já si nemyslím, že by jakýkoliv americký prezident jako řekl, tak já přestávám podporovat Izrael, protože si myslím hodnotově, že se dostal někam jinam.
0: No, takže ani tu hypotetickou otázku, nebo odpověď na otázku, zda by se Izrael choval jinak, pokud by neměl v zádech takového spojence, jako jsou Spojené státy.
1: Já si vlastně nepřipouštím, protože on prostě to jakoby jako není možný. No. Z principu to není možný, když víš, jak prostě ta lobby, nevím, jestli správně říkám židovská, ale prostě ta tam je obrovská. No.
0: Ale přeci Izrael zaútočil i v Kataru. Katar je přeci něco jiného pro Spojené státy. Profesor Drula, který říkal, že se tím Spojené státy tak trochu stávají směšnými. Tím, že všechno bez reakce přechází, nechávají to být.
1: Jo, jako
0: jenom já. Donald Trump vždycky řekne, nepotěšilo mě to, nebo nedělá mi to radost, nebo něco takové.
1: Ale jako dobře, tam je to nějak, jako by ten svět je teďko srozumitelnější. Trump říká sice nějaké věci, které chtějí slyšet a tak a lidi, ale zároveň je jasný, že stojí na straně Izraele. Ve válce s Ukrajinou on prostě stojí na straně silného Ruska a nechce dopustit, aby ten konflikt posiloval zbližování Ruska s Čínou. Takže když mi je to takhle jasný, víš co, ona to jsou vlastně dva různý druhy jakoby politik. Je realpolitika a pak je ta idealistická, ta hodnotová, ta normativní politika.
0: A to je to, neděláme to radost.
1: To je takový to, že se říká, buď seš realpolitik a odhaduješ věci tak, jak asi jsou, a říkáš je tak, jak asi jsou, což jsem já, a mě strašně rozčiluje ten druhý způsob, ale uznávám, že to je způsob. A ten druhý způsob je, že říkáš věci tak, jak by si chtěla, aby byly. A
0: přestože jsou nereálné.
1: No, přestože jsou nereální. A já se s tím nedokážu vyrovnat, protože já to mám nastavený v hlavě tak, že pořád odhaduju, jak ten svět asi jako dopadne, ať je to dobře nebo špatně, tak se snažím číst a předpokládat, že půjde nějakou cestou, kterou já vidím a považuji za logickou. Ale pak jsou ty druzí, kteří říkají, to jsou ty voliči ODS a Spolu a vlastně ty Evropy a celého Green Dealu a říkají, no ne, to není důležitý. Když prostě se řekne, jak by to mělo být a budeme o to usilovat, tak ono to tak dopadne.
0: Jo. A není to cesta do pekel?
1: No, nevím, no, jako oni se tyhle techniky, že jo, to jsou to ty koučovací, ty veřejné afirmace, oni říkají, že když to pojmenuješ, když to řekneš nahlas, tak to zmotníš, a když řekneš, že prostě do roka bude mír na Ukrajině a Putin stane před válečným soudem, tak je z velké části zajištěno, že to tak bude, když to řekneš.
0: Opravdu?
1: No jo. To říkají vlastně ty kteří prostě jsou ty idealisti. Oni říkají, musíš vlastně věci chtít. To je celý s těma emisníma povolenkama. To je vlastně, jsem sledoval teď nějakou debatu a tam ministr Kupka říkal na otázku Pavlíny Wolfové, to bylo na CNN, co teda jako budeme dělat, když jako to nedohodneme, to zjemnění těch povolenek, a on říká, budeme jednat. On říká, dobrý, to je plán A, to je ideální plán. A plán B, jaký je plán B? On říká, není plán B, my budeme jednat a my to dojednáme. No a to je to co mě rozčiluje, protože pak tam byla ta opozice a on říká, no, když to nedojednáme, tak my jsme připraveni k národní nespokojenosti nebo protestům, jo. A nebo to neuděláme, nebo to neimplementujeme. A Kupka říká, budete platit všechny ty sankce a všechny tyhle ty pokuty a všechno bude. My budeme jednat. A ona pořád říká, třikrát se ptala, možná říká, dobře, a když to nedojednáte, jaký je plán B? No my to dojednáme.
0: Máme plán, to tady ukazoval za ně hřib. Vadíme, moc děkuji, že jsi přišel.
1: To je všechno, tak děkuji.
0: Je to všechno, strávili jsme spolu krásnou půl hodinku.
1: Děkuji za pozvání.
0: Podtrženo sečteno a Vadim Petrov. Hraje vám Rádio Xaver.

0: jo, když tam jel z Ameriky, nebo kdo tam byl teď, že se domluvili, že nebudou lítat rakety, ty dvě strany. Neboli přes koho se to domluvá? Kdo s kým vyjednává? Tak oni mají nějakého ruského paříka a amerického?
1: Mají. A ono se vyjednává vlastně pořád. Úplně první dohodu, kterou...
0: Kde se dítili? Kde volají si nebo oni na se, Skypeu nebo...
1: No, málo kdo to ví, ale například ve Švýcarsku probíhají tyto platformy. Se tam existuje dokonce hlavní vyjednávač švýcarské vlády, který organizuje mezinárodní vyjednávání. A to se dělá tak, že se vždycky pronajme nějaký hotel, vlastně o tom nikdo neví. Uzavřou se tam tři patra. Máte jedno patro, ve kterém je, a budeme jim říkat třeba Rusové, máte mezipatro, které je neutrální, a máte další patro nad tím, kde se třeba nacházejí zástupci Spojených států nebo
0: nebo.
1: A pak se scházejí po celý týden třeba a diskutují o tom vlastně, co si mohou směnit a kde si mohou vyjít vstříc. Protože vy musíte uzavřít několik stěžejních dohod. Ta první například je, že nenarušíte plynovody, ropovody a podobné věci. Všimněte si, že vlastně na Ukrajině tady tato vedení nikdo neodstřeluje. Že my jsme měli ten incident v tom moře, ale jinak se to hlídá, aby se tomu nic nestalo. Vy musíte dál zajistit ale dodávky, například surovin, potravin, všechny tyhle ty věci. Protože když byste je zablokoval a například už neproudilo obilí do Afriky, tak by se nám mohlo stát, že tam vypukne obrovský hladomor a vznikne nám nějaký celosvětový konflikt díky tomu, že ty lidi prostě mají hlad.
0: A to oni si umí říct mezi sebou.
1: A třetí věc je samozřejmě, že vy si běžně vyměňujete zajatce mezi sebou. Protože tam máte svoje zájmy, vy nepotřebujete, aby ruská strana držela ukrajinské nebo americké nebo německé nebo kohokoliv prostě lidi tam v zajetí a získávala z nich informace. A úplně obráceně, Rusové nechtějí, aby jejich zajatí vojáci, důstojníci, ale třeba i špioni byli někde vyslýchaní někým, kdo patří pod NATO, protože NATO je podle doktriny Ruské federace její úhlavní nepřítel. A ta vyjednávání probíhají. Ale taková ta představa, že by někdo dneska vyjednával o míru, tak to se vůbec neděje. Vyjednává se o vlivu, moci, zajištění ekonomiky a o penězích.
0: Kdo to je, pane Paříku? Co to jsou najmuté firmy nebo najmutí, rozumíte, najmučí melíka, řeknu, tady máš takový úkol, jeď tam, anebo je to někdo z těch ministrů? Co to je za lidi?
1: Jsou to většinou buď diplomati, kteří mají ale dlouhodobé vazby v těch zemích, to znamená na druhé straně k ním si někdo už vybudoval důvěru a ví, že s nima dohoda platí a že umí držet slovo. A nebo to jsou bývalí politici. Protože Vladimír Putin je například ochotný se bavit s Angelou Merkel, Vladimír Putin je ochotný bavit se s Gerhardem Schröderem, on ty lidi respektuje a on jim důvěřuje. A ono to spoustu lidí překvapí, ale Gerhard Schröder patří skutečně mezi velmi dobré mezinárodní politické vyjednavače. A pokaždé, když jsme měli nějaké problémy, například s Ruskou federací, tak a nezvládli to politici Evropské unie, protože se velmi často neumíme chovat před těma kamerama, tak tam posílali Gerharda Schrödera, který byl schopný s tím Putinem se dohodnout. A stejně tak se s ním uměla domluvit Angela Merklová. My totiž děláme jednu velkou chybu. My si pleteme vyjednávání s nějakou mediální prezencí a vyhrožováním, ukazováním svalů anebo nového sestřihu od kadeřníka. Když vyjednáváte v takovéhle mezinárodní situaci, kdy je konflikt a umírají lidé, tak vy musíte být velmi tvrdý a nekompromisní vyjednavač za zavřenými dveřmi, když se s tím člověkem bavíte. Ale musíte na veřejnosti k němu přistupovat jako s respektem. Já teď neříkám, že mu vycházíte vstříc nebo že ho chválíte. A není možné, abyste toho člověka ve veřejném prostoru urážel. Protože ona to samozřejmě musí reagovat. A byť se nám to nelíbí. A často můžeme říct, že prostě si to zaslouží kterákoliv z těch stran, tak přesto ten, kdo vyjednává, tak nemůže prostě urážet ty lidi, protože oni se s ním nebudou chtít bavit.
2: Celý rozhovor si můžete pustit na YouTube. Kompletní archiv a živá vysílání na kanále Xaver Live.

0: Radio Xaver.
1: Pane holče, je tady čtvrtek, čtvrtek náš den a dnes je 18. září. Pozor.
2: Xavere, už se nám to krátí. Neselí, nebo to, dva týdny dovoleb.
1: Už je to za dveřma, už to ťuká.
2: Počkejte, to neťuká, to bouchá, to řeže, ne? Jako.
1: A představte si, že mě už se o tom zdá.
2: A ne.
1: Já jsem měl dneska se.
2: Ne.
1: Že jsem s Rakušanem na Slovensku na té demonstraci. A víte, jak to probíhalo v tom snu? On mě tykal.
2: To snad ne, to by si nedovolil.
1: A držel transparent a řekl mě, podrž mi to.
2: To snad ne.
1: Já jsem byl podržtěžka.
2: A držel jste?
1: No, držel jsem ho, držel jsem ten transparent. A potom jsem ho hledal někde mezi lidma, nemohl jsem ho najít. A já jsem říkal, kde je ten ministr vnitra, teď mě má svést do Prahy.
2: Počkejte, jaký ministr vnitra? On tam nebyl jako ministr vnitra, ani jako první vicepremiér. On tam byl jako soukromá osoba, to nevíte.
1: No, on,
2: pozor na jazyk, Xavere.
1: Jak to? On, jak
2: to řekl.
1: Jako soukromá, to
2: já
1: řekl.
2: Jsem tam nebyl jako politik český. Já jsem tam byl jako soukromá osoba. Ale je to moc dobrý, ale on se ještě nechal natočit a dal si to, jak on je opravdu už úplně šílený. Tak mu to nedochází, tyhle věci. Takže on se tam nechal natočit, jak vlastně s lidma mluví jako český politik, s těma Slovákama tam. A pak si to dal na X-ko a řekl, já jsem tam byl jako soukromá osoba.
1: Pane holče, řekněte mi, k čemu je toto dobrý?
2: No tak on je zoufalej, že jo? Teď si vemte. Nejsou preference volební, smrdí to průšvihem. Dozík, co se dozvídáme z Dozimetru, Xavere.
1: Dozík? Vy tomu říkáte dozík?
2: No dozík, helejte, mě to baví. On se pořád nesoudí, on se má začít soudit až těsně před volbama, ale mě baví, co se dozvídáme z té obžaloby. Minulý týden, že Míša Redl, toho jistě znáte, platil kampaně Stanu z uloupených peněz. Teď jsme se dozvěděli, že to byli takový borci, jeden vypovídal tam, to je taky z té obžaloby ze spisu, že vozili třeba 3 miliony v batohu. Říkali, dal jsem si cash, dal jsem to do batohu a jel jsem.
1: Trojku?
2: Trojku, no tak trojčičku.
1: A já vím, že to není moc, ale to už je pěkná dovolená, trojka.
2: Jo, dobrá, trojčička.
1: Zas to je normálně, to je jak z filmu, pane holče.
2: No, podle mě to je na kmotra 4, ne? Co?
1: To je přece jasný, že ten Redl je ten, a on bude ten dobrosrdečný. Saďte se, že ten...
2: Počkejte, kdo bude dobrosrdečný?
1: Redl. Redl bude i jako starý, jak se jmenuje, Kornuton, jak se jmenoval, Corleone.
2: Corleone, vidíte srdíčko na dlani?
1: Vidím jo? Srdíčko na dlani a říkám vám, že Redl do půl roku dává šek církvi. Nějaké.
2: To se může stát, ale založí Rakušané.
1: To je možný. A Redl říká, tady je 500 miliardy, aby se vašim ovečkám dařilo.
2: Jo, jo. No tak... Vítek je čím dál tím lepší. A teď svemte, tohle se na vás valí, volby nevypadají, že dopadnou extra dobře, tak se šílíte, no.
1: Jenže, pane holče, teď tam to přece byla protivládní demonstrace a náš minister vnitra stokrát mi říkajte, že tam byl jako osobní, jako soukromá osoba.
2: Počkej, tak jsem si dovolil citovat Vítka.
1: A to víme, že je blbost.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Posloucháte Radio Xa.

0: je věc můj.
1: Posloucháte Radio Xaver.
2: Jak se to stalo, bože jak? Na refíži mě popad pták, pestrý a hloupý jako duha. Kdyby měl rozum, tak by uhál.

0: Sháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Jindřich Reichl je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji moc za pozvání.
1: Doktor Jindřich Reichl je předseda strany PRO.
2: Přesně tak to je.
1: Právník a k toho času kandidát do poslanecké sněmovny na kandidátce SPD v severo
2: Moravskoslezském
1: kraji. Na severní Moravě jsem chtěl říct. Teď se, pane Reichl, v těchto dnech my pozorujeme v médiích, jak finišují ty kandidátky a tak. A myslím, že včera proběhla v médiích zpráva, že nakonec motoristé a Robert Šlachta se nedohodnou. Je to pro vás, pro lomeno SPD a třeba ještě Trikolora nebo Svobodní, je to pro vás sladká píseň?
2: Víte, ani ne. My bychom se samozřejmě mohli tak nějak radovat nad tím, že tady nedošlo k dohodě, ale já to vidím jinak. Já si myslím, že z hlediska vyššího principu mravního je v tuhle chvíli nejdůležitější porazit vládu Petra Fialy. A před 4 roky došlo k tomu, že propadlo 1 000 000 hlasů a díky tomu tady dnes Fiala vládne a devastuje tuhle zemi. A já bych byl velmi rád, aby nepropadl žádný hlas letos, protože pokud se tak stane, tak můžeme opakovat stejnou chybu. A jak říkal klasik, každý může udělat chybu, ale pouze hlupák ji zopakuje. A myslím si, že v tuhletu chvíli, jak si naházet hlasy do koše, kde propadnou, by bylo obrovským pochybením českých voličů. Takže já doufám, že prostě těch hlasů propadne co nejméně a že voliči si vyberou subjekty, kde mají jistotu, že k tomu propadnutí hlasů nedojde.
1: Znamená to, že vy vlastně mezi řádky říkáte, mrzí mě to, ale volte někoho jiného, protože vypadají ze hry, takzvaně.
2: No, kdyby se spojili, tak by tam byla reálná šance, že na těch 5% dosáhnou. A pak je to trošku jiný příběh. Ale v momentě, kdy k tomu nedojde, tak můžeme těm průzkumům věřit nebo nevěřit, ale řekl bych, že ty tendence nějakým způsobem zhruba odpovídají, tak v tu chvíli velmi pravděpodobně ani jeden z těch subjektů na tu 5% hranici nedosáhne, aniž bych jim chtěl jakkoliv škodit, jenom říkám reálný stav věci. Já bych si přál, aby těch hlasů propadlo co nejméně, ale pokud tedy už k té dohodě nedošlo, tak si myslím, že by to bylo skutečně škoda ty hlasy vyhodit. A ostatně my jsme byli před podobným dilematem při jednání s SPD, kdy samozřejmě tam byly určité partikulární

0: elitární zájmy. Ne všichni lidé byli spokojení s tím, že nejsou umístěni na kandidátkách. Ono, když dáváte dohromady 4 strany, tak nikdy nemohou být spokojeni všichni. A my jsme také stáli před tím dilematem, jestli tedy říci ne, tak jdeme pryč, jdeme od stolu a budeme preferovat naše vlastní zájmy strany pro, anebo jestli prostě řekneme všechny ty 4 subjekty, nám jde o tu společnou věc a o budoucnost České republiky tak silně, že upozadíme všechny ty svoje partikulární zájmy a půjdeme do té spolupráce a zajistíme voličům to, že jejich hlas nepropadne.
1: Pane doktore, máte rád Rusko?
0: Já k němu mám neutrální vztah. Já musím říct, že já mám rád Českou republiku, je to země, kterou opravdu miluju, jsem hrdý.
1: Opustíme laciné odpovědi.
0: Ne, to není laciné.
1: Jste proruský politik, pane doktore Rechle.
0: Nejsem, jsem čistě pro český politik. Každý svůj krok, každé svoje prohlášení, každý svůj programový bod vidím jednou jedinou optikou. Jaký to bude mít přínos pro život občanů v České republice. To je jediná moje optika. A když říkám, že prostě protiruské sankce jsou nesmysl, tak to neříkám kvůli Rusku, říkám to kvůli tomu, že to poškozuje českou ekonomiku, české podnikatele. Když říkám, že jsem proti tomu, abychom dodávali na Ukrajinu zbraně nebo jim finančně pomáhali, tak to neříkám proto, že chci pomáhat Rusku, ale protože jsem přesvědčen, že ty finance by v České republice měly mnohem lepšího využití, než aby se rozkradly na Ukrajině.
1: To, co popisujete, není to nacionalismus?
0: Já si to nemyslím. V čem je to? Co je opak nacionalismu? Že budeme tady financovat a starat se o všechny ostatní? Já si myslím, že prostě povinností státu je na prvním místě se postarat o ty, kteří pomoc potřebují, a neplést se do života těm, kteří to nepotřebují. Ale primárně se starat o dění v České republice a o české občany. Okay. A já k tomu jenom dovolím si jednu větu. Já si právě myslím, že po volbách, a velmi bych o to usiloval, aby ta témata typu Ukrajina, Brusel, NATO, aby byla upozaděna a aby se zase na první místo dostal prostě život obyčejného českého člověka, protože tady je spousta lidí, kteří skutečně na tom nejsou dobře. 1 milion lidí je pod hranicí chudoby, 2 miliony na hranici chudoby. Je už jenom 1/5 nejbohatších si může pořídit své vlastní bydlení. A vlastně ono je to všechno skryto do té jedné otázky toho 14-letého studenta na Petra Fialu, jestli by vyžil za 25 tisíc. Ale tady je spousta lidí, kteří těch 25 tisíc ani nemají. A já jsem tady proto, abych se věnoval jim. Takhle je to jednoduché.
1: No, přijde mi to, jako byste vůbec nepřipouštěl, když říkáte, nechci už slyšet o Bruselu, my jsme v jedné partě s Bruselem. Většina našich zákonů, vy nesouhlasně kýváte hlavou, ale je to tak, ať chcete nebo ne.
0: Nesouhlasím, no, s tím. Musím říct, že s tím nesouhlasím, protože...
1: Vy nesouhlasíte s tím, že ano. Většina právní úpravy...
0: To ne, to pozor, která... to ne, s tím souhlasím, bo to bohužel s tím souhlasím, že většina právní úpravy jde k nám z Bruselu, ale nesouhlasím s tím, že jsme v jedné partě. To nesouhlasím.
1: Teď máme společnou kasu z Itálie, ze Španěly, z Němci.
0: To ještě neznamená, že jsme ve stejné partě.
1: Dobře, tak ne klidně se...
0: Její zájmy jsou odlišné. Zájmy Bruselu, zájmy Německa, zájmy Francie nejsou v korelaci se zájmy České republiky.
1: Dobře, beru zpět jednu partu. Řekněte mi, existuje ještě něco, čemu by se mohlo říkat české národní zájmy?
0: Ano, samozřejmě je to celá řada věcí a právě vlastně ve vztahu k Bruselu a ve vztahu k Německu jsou ty české národní zájmy naprosto klíčové. V momentě, kdy Petr Fiala zrovna předevčírem prohlásí v Německu, že je dobře, že se státy V4 nescházejí a že premiéři spolu nejednají, no tak já to považuji za absolutní zradu na české národní zájmy, protože naopak zájmem České republiky je mít co nejtěsnější spolupráci v tom V4 prostoru. Ostatně Milan Rastislav Štefánik když si řekl, že zvítězíme, pokud Čechy a Slováky nikdo nerozdělí. A pokud se to někomu podaří, tak pak s námi bude zle. To je citát Milana Rastislava Štefánika. Petr Fiala pracuje na tom, aby Česko a Slovensko bylo rozděleno. A já jsem naopak velkým příznivcem a fanouškem československých vztahů a vztahů v rámci V4.
1: Vidíte, já jsem si doteď myslel, že jste právník.
0: Já jsem si to myslel taky, ale...
1: No ne, tak...
0: Já jsem dezolát, jenom.
1: Ne, pane Rejchle, to jako neschazujte. Vy jste dnes člověk, který se uchází o naše hlasy.
0: Je to tak.
1: Člověk, který chce rozhodovat o tom, jaké budeme platit daně, kdy budeme chodit do důchodu a tak dále. Takže já bych to neschazoval, ale na druhou stranu nám netvrďte, že Česko a Slovensko nejsou rozděleny.
0: Jsou, ale můžou velmi úzce spolupracovat. To je ten obrovský rozdíl.
1: Vám vadí ta krátkodobá přestřelka česká vláda, slovenská vláda?
0: Ano, a není to jenom česká vláda a slovenská vláda, ona ta V4 se rozpadla v podstatě na V2+2. Já jsem měl možnost mít dlouhý rozhovor s maďarským ministrem zahraničí Péterem Szijjártym, mimochodem člověk, kterého si hluboce vážím, nesmírně inteligentní člověk, politik. A on vlastně říkal, že když se scházejí ministři zahraničí V4, takže to je absolutní brána, nebo absolutní zeď mezi těmi ministry zahraničí Polska a České republiky a ministry zahraničí Slovenska a Maďarska. A to si myslím, že je prostě špatně a že nás to oslabuje v rámci Evropy. My bychom měli naopak být co nejjednotnější a co nejjednotněji postupovat. Víte, já dám jenom teď jeden krátký příklad. Evropská unie přišla s tím šíleným novým rozpočtem. 2 biliony euro. Paní von der Leyenová říká, že to je nejambicioznější rozpočet vůbec v historii. A tam je totální zkrácení částek a dotací pro zemědělce. Fakticky se jedná o likvidaci zemědělského sektoru. A naopak je tam 100 miliard pro Ukrajinu z našich peněz. No a kdo se proti tomu ozval? Maďarsko, Slovensko a překvapivě Německo. Dokonce i pan Merz s tím nebyl spokojen. No. Česká republika zase mlčela. My prostě eurohujersky přijímáme všechno, co z toho Bruselu přijde. A já jsem velmi kritický oponent vůči tomuto postoji. Já si myslím, že my si musíme vyvzdorovat mnohem lepší podmínky a být daleko tvrdší vůči Bruselu. Daleko tvrdší. Něco jako Trump. Trump, když přišel do úřadu, tak měl jasnou politiku. America first. Nic jiného ho nezajímá než Amerika. A já myslím, že potřebujeme v tuhle chvíli politiky, kterým nebude na prvním místě ležet na srdci Ukrajina, Brusel nebo Washington, ale kterým na prvním místě na srdci bude ležet osud a život občanů České republiky. Takže je to jednoduché.
1: To, že Brusel nebo Evropská unie nám lajnuje naše životy, ať chceme nebo nechceme, a vy případně, když se dostanete do sněmovny, zákonodárci s tím nic nemáte šanci udělat. Na tom se shodneme, víte, pane doktore?
0: Neschodneme.
1: Vy jste dneska takovej útočný.
0: Ne, já jsem v opozici vůči vám, ale je to tak. Já musím říct, že přece vidíme ten obrovský rozdíl mezi Maďarskem a Českou republikou. To, co dokázali si uhrát Maďaři, no tak pojďme se podívat třeba na stavbu jaderné elektrárny. My v podstatě jsme schrbili záda, dali jsme tam notifikaci pěkně do Bruselu, oni nám určili podmínky, za jakých můžeme stavět, dostavovat naši elektrárnu v Dukovanech, za naše peníze, na našem území, přesto musíme splnit přesně podmínky Bruselu. Zatímco Viktor Orbán si dostavuje PAKŠ, dostavuje si to s Rosatomem, za cizí peníze, má tam daleko větší podíl jaksi výnosů pro maďarské firmy, a k tomu ještě vlastně nemá ty povinnosti dodávat tu elektřinu na Lipskou burzu a podobné nesmysly, jako máme my. To je přece obrovský rozdíl. Maďarsko je také členem Evropské unie, ale Orbán si vyjednal lepší podmínky než my.
1: Dobře, a tak vyjednal, ty jsou dány, a vy mě nedáte tedy za pravdu v tom, že naše životy řídí Brusel?
0: Já myslím, že je řídí částečně a že my bychom měli dělat všechno pro to, aby je řídil čím dál tím méně. A za pár let aby je neřídil vůbec, protože podle mého názoru Evropská unie se rozpadne a ještě jednou si půjčím Viktora Orbána a Donalda Trumpa, kdy Trump se zeptal Orbána, proč ještě nevystoupil z Evropské unie. A Orbán řekl, ještě nenazral čas. A to si myslím, že je nejlepší odpověď v současné době na naše pokračování v rámci Evropské unie.
1: Nemýlím se, když řeknu, že dnes je 71 dnů do voleb?
0: Myslím si, že tomu tak je, ale nemám to přesně spočítané.
1: Jedna to, není už to okamžik, kdybyste měl přestat dělat legraci?
0: Já si myslím, že to není legrace. Víte, z mého pohledu je to o tom, že člověk musí ty věci brát vážně, ale zároveň si musí udržet určitý nadhled.
1: Ne, ale legraci v tom, říkám nadneseně, že přece to, že si Maďarsko vyvzdorovalo nějaké výjimky a my jsme v uvozovkách takovým lokajským způsobem k tomu přistoupili, s tím už se nedá přece hnout, pane doktore.
0: Já myslím, že dá. V celé řadě další věcí, notabene budeme asi dostavovat i Temelín. Myslím si, že by to měla být naše priorita. A otázka je, jestli budeme v tom lokajství našem pokračovat, anebo jestli si zvolíme politiky, kteří jasně řeknou Bruselu, že dost bylo jejich diktatury. To je podle mého názoru v tuto chvíli naprosto klíčová věc.
1: Teď a vy byste i vystupoval z Evropské unie?
0: Já myslím, že jak už jsem řekl, podle mého názoru, já to vidím úplně stejně jako Orbán, že Evropská unie se velmi brzy rozpadne a že není naším úkolem jaksi vystupovat z Evropské unie, ale naším úkolem je připravit se na ten rozpad.
1: Velmi brzy je takový pojem, no, co to znamená velmi brzy?
0: Orbán říká do roku 2030.
1: Říká Orbán.
0: Já s ním souhlasím.
1: A myslíte, že v roce 2030 bude ještě někdo vědět, kdo je Orbán?
0: Myslím si, že ano.
1: Jo, že to takhle je.
0: Já
1: to...
0: ty průzkumy tam, že tam je ten pan Maďar, kterého tlačí všechna ta mainstreamová média. On je takový ten favorit právě těch bruselských oponentů Viktora Orbána, tak podle mého názoru to pan Orbán zvládne, tak jako to zvládl vždycky.
1: Pane Rechle, teď se pojďme podívat na Ukrajinu, protože to vy také říkáte, že by to neměl být náš nebo váš hlavní zájem politiku.
0: Určitě.
1: Ale my občané máme obavu z toho, co z toho může všechno vzniknout a tak. Ale na Ukrajině včera, pokud vím, dnes je 24. července, probíhaly jakési nepokoje, jakési demonstrace vůči prezidentu Zelenskému díky tomu, že on určil jakéhosi prokurátora kvůli korupci, když to řeknu úplně zjednodušeně, nebo na potírání korupce, který měl spadat přímo pod něj, a měl mít neuvěřitelné pravomoci, například zastavovat ta řízení.
0: Ano.
1: O čem to svědčí?
0: No, že si chtěl pan Zelenský přivázat na obojek a na vodítko agentury, které jaksi vyšetřovaly korupci v jeho okolí.
1: Chytrej.
0: Chytrej možná, ale skorumpovaný zcela jistě.
1: Myslíte?
0: No, jednoznačně. Podívejte se, to už dneska vidí vlastně ty Ukrajinci, proto do těch ulic šli. Oni to sami dobře vědí a ví to celý svět, že se tam ty peníze ztrácí, že se tam opravdu ve velkém rozkrádá veškerá ta finanční pomoc a vojenská pomoc, která se tam posílá. A reálně tam byly dvě agentury, jedna se jmenuje NABU a druhá se jmenuje SAP. A oni už začali vyšetřovat lidi z velmi blízkého okolí Volodymyra Zelenského. Dokonce vlastně ten jeden jeho blízký přítel a přátelili se i manželky, tak už byl obviněn a složil kauci 102 milionů hřiven. Nevím, kde to vzal, ale budiš mu to přáno. No a už se spekulovalo, už ti novináři kritičtí k Zelenskému, ukrajinští novináři, začali spekulovat o tom, že vlastně NABU a SAP mají v ruce důkazy o korupci samotného Zelenského a že je hodlají předat Američanům, protože Trump už jasně ohlásil, že chce zkontrolovat ty prostředky, které na Ukrajinu plynou. No a v momentě, kdyby samozřejmě tyhle dvě protikorupční agentury předali ty důkazy Američanům, tak je to Zelenského konec. No a tomu chtěl on zabránit, takže v zoufalém pokusu se snažil přivázat ty dvě agentury na vodítko. On vlastně poslal tam speciální komando, zatkl ty detektivy, tam jsou obrázky, jak jsou složení na zemi a podobně, a jmenoval si nového prokurátora, kterého by si přímo posadil pod sebe a kontroloval by jeho činnost. Tím pádem by měl pod kontrolou vlastně veškeré vyšetřování své vlastní osoby. Takže to je jasná věc. A mimochodem, samozřejmě záminka, proč to udělal, jako vždycky obvyklá napojení na Rusko. To je fantastická záminka, ta dneska funguje úplně ve všem.
1: Zajímavé je, že se kriticky vyjádřili i naši čeští politici. To s tím určitě...
0: Já myslím, že už přišly trošku nové notičky, protože tohle všechno, co se děje na Ukrajině, by bez souhlasu Spojených států amerických sedít nemohlo. Takže já myslím, že budeme postupně sledovat Zelenského pád.
1: Pane předsedo, vy se ucházíte o hlasy voličů, chcete se podílet na moci. Jak to tak vypadá zatím podle průzkumu, tak se asi dostanete do Poslanecké sněmovny, budete ten jeden hlas hlasující tam z těch 200 poslanců, říkám to.
0: Ano.
1: Tak váš názor a vaše cesta je taková, zastavit pomoc Ukrajině.
0: Zcela jednoznačně.
1: Jako úplně.
0: Ano.
1: Ano. Celý šmitec.
0: Vy jste říkal, že řada občanů má obavu, co z toho může být. A samozřejmě ale ta obava bude pokračovat, přetrvávat a bude sílit, pokud ta válka neskončí a bude nabývat na intenzitě. A jestliže tam budeme dodávat další množství peněz a zbraní, tak ta válka bude pokračovat. To znamená, pokud chceme zastavit tuhle obavu, co z toho všechno může vzniknout, jestli může ten konflikt eskalovat, no tak pojďme se dohodnout co nejdřív na mírovém řešení. Ta možnost, ta varianta tady na stole je a je tady celou dobu. A já za sebe říkám, že v současné době ta válka je prodlužována zejména lidmi, jako je pan Starmer, Merz, Macron, proto, aby si prosadili ono schéma, kterému říkají European Defence Mechanism, Evropský obranný mechanismus, to znamená, aby prosadili to zvýšení výdajů na zbrojení na 5% HDP. A to je něco, co je likvidační pro českou ekonomiku. Každý, kdo má jenom trošku všech pět pohromadě, tak musí vědět, že dávat 5% HDP na obranu, tedy čtvrtinu všech příjmů státního rozpočtu, je absolutní destrukce tady celé české ekonomiky. To může vyústit buď to v to, že budou muset dramaticky zvýšit daně, dramaticky se zadlužit, anebo dramaticky se škrtat současné dávky, jako jsou důchody a různé sociální dávky. Jinak ty peníze nemůžou, těch 400 miliard nemůžou vygenerovat. A já prostě osobně nechci, abychom tady platili za tanky, BVPčka, polní kuchyně, přilby a servis tanků, těch Leopardů. Já chci, aby tyhle peníze šly do škol, do nemocnic, do stavby bytů a našim lidem. Takhle je to jednoduché. Myslím, že je naprosto relevantní debata a relevantní úvaha našich voličů, aby se rozhodli, jestli chtějí své peníze investovat do tanků, anebo do škol a do nemocnic. Potom budou 4. října rozhodovat.
1: Pane doktore Reichle, řekněte, vy poslední měsíce máte takovou docela tvrdou, někdy až zesměšňující retoriku.
0: To já mám pořád.
1: No já vím, ale teď chcete být tím váženým poslancem. Myslíte, že je dobré tu označit někoho za demolition mena a paní ministryni spravedlnosti Dekroa, takovou váženou osobu, tak vy ji označíte, já se jí teď nechci dotknout, protože je to progresivní žena, za šaškyni?
0: Podívejte.
1: Vy jste řekl, že je šašek, ale ona je progresivní, tam bude to hostka, šaška.
0: Šaška.
1: Vy jste ji označil za šašku.
0: To jsem tenhle výraz mě ještě nenapadl.
1: To od vás není hezké.
0: Ale obohatil jste můj slovník. Děkuju moc krát. Já mám tyhle novotvary rád. Podívejte se, já jsem zvyklý nazývat věci pravými jmény. Mně vadí česká politická korektnost, kdy se neustále snažíme chodit okolo nějakých věcí, jako okolo horké kaše a nenazvat je prostě tak, jak jsou. Zbyněk Stanjura je demolition manem českých veřejných financí. To přece všichni vidíme. To, jak on zadlužil naši zemi, jak zasekl sekeru do našich státních financí, já jsem někde použil ten příměr, to kdyby prostě viděl Rašín, tak ho nemusel ten komunista střílet, tam by se zastřelil sám ten rozpočet. To je něco naprosto šíleného, co tady Stanjura předvedl.
1: No a paní Dekroa, šaškyně?
0: Paní Dekroa, já teda ani si nepamatuju, že jsem tenhle výraz použil.
1: No to jste použil.
0: Možný to je.
1: No.
0: Nevylučuju to, ale realita je taková, že paní Dekroa přece i v tuhletu chvíli přišla na ministerstvo spravedlnosti zametat celou tu bitcoinovou kauzu. Ona nemá jiný úkol, než zamést tenhle obrovský skandál pod koberec.
1: No na druhou stranu řekla, že nevznikla naší zemi žádná škoda, což mě uklidnilo, pane doktore.
0: No, to je skvělý výraz, který svědčí o tom, že nevím, co v té Francii studovala, ale právo to asi nebylo, protože při legalizaci výnosu z trestné činnosti nikdy nevznikne škoda. Ono, když vám někdo převede na vás něco, co ukradlo, no tak jako nejste škodný, jo? To vyděláte většinou, ale pořád je to trestný čin.
1: Je to.
0: To znamená, z hlediska toho, že nevznikla škoda, to není vůbec žádný argument. To žádný advokát, žádný právník nemůže vyslovit, protože logicky při majetkových trestných činech tomu, kdo má z ní prospěch, nevzniká žádná škoda. A v tuhle chvíli byl tím subjektem, kterému vznikl prospěch z tohoto trestného činu stát. Legalizovali jsme jednoznačně výnosy, které pochází z trestné činnosti, o tom nemůže být nejmenšího sporu a lidé, kteří to udělali na prvním místě, pan Blažek a pan Stanjura, by za to měli nést odpovědnost. Mm-hmm.
1: Vy říkáte, nechci platit válku, chci platit školství.
0: Je to tak.
1: Což určitě pochválí spousta lidí v této chvíli, ale možná si někteří lidé řeknou, jenom aby bylo nějaké školství, kdyby Putin sednul do těch tanků a jel směrem Pelhřimov. Tak opravdu z toho to nemáte obavu, že ta válka může vyeskalovat a dotknout se nás?
0: Ne, víte, my posledních 10 let žijeme v období vykonstruovaného strachu. Nejdřív to byla klimatická změna. CO2. Tak zavedeme emisní povolenky a když lidé budou souhlasit s tím, že budou platit obrovské peníze za emisní povolenky, tak se vykoupí z tohoto strachu. Pak to byl COVID. Ale naštěstí lidé měli možnost zaplatit si za vakcíny a vykoupit se z tohoto svého strachu. No a teď je tím novým strašákem Putin a jediné, o co jde, není vůbec o nějaké zastrašení Putina. Copak pořízení polní kuchyně za 4 miliardy zastraší Putina? To už se tomu může opravdu někdo jenom smát. Realita je taková, že Rusko ad jedna nemá žádný strategický zájem v útoku na naši zemi a ad dva, a to především, ono na to nemá. Nemá na to lidskou, technickou ani ekonomickou kapacitu.
1: Jinými slovy, toho se neobáváte?
0: Vůbec.
1: Mm-hmm. No a
0: já odmítám žít ve strachu a odmítám neustále lidem říkat, vykupujte se ze svého strachu. Prostě když si spočítáte peníze, které naši lidé museli zaplatit na emisní povolenky, na vakcíny, na zbraně, a tyhle peníze byste investoval do naší budoucnosti, právě vzdělávání, zdravotnictví, výstavby bytů, na to, aby naši podnikatelé měli třeba nějaké pobídky k tomu, aby investovali v těch regionech, kde je méně práce, kde je vyšší nezaměstnanost, tak tahle země by byla úplně někde jinde. A my musíme přestat platit peníze do Bruselu za emisní povolenky, do Pfizeru za vakcíny a do Rheinmetallu a dalších zbrojovek za zbraně a musíme je nechávat tady v České republice. To je základ celého mého politického programu.
1: Ještě jedna drobná věc a požádám o stručnou odpověď. Ta bytová politika, to je taková tragédie tady už mnoho let.
0: Ano.
1: Někteří politici říkají, že to není v tom, že by se stavilo málo bytů.
0: Mm-hmm.
1: Někteří odborníci říkají, že to je v tom, že příslušníci jiných zemí, inostránci zejména, si ve velkém tady ty byty nakupují. Navrhnul byste nějakou daň, jako paní Maláčová má představu 100% daň pro někoho, kdo by třeba z Ruska nebo z Ukrajiny si tady kupoval byt?
0: Ne, to si nemyslím, že je správné řešení a myslím si, že by to bylo i velmi těžko právně prosaditelné, upřímně.
1: Právně zákonem, ne?
0: No, ale to podle mě není prostě úplně možné, jakoby tady nějakým způsobem...
1: Tak ve světě to je.
0: Vybrat některé země a říkat, vy budete tady platit, když si něco koupíte. To je, podle mého názoru, to není vůbec žádné řešení. To by nepřineslo...
1: Vaše řešení
0: jaké? To by nepřineslo vůbec nic. My máme ohledně bytové výstavby v programu kombinaci rakouského a holandského modelu. Rakouský model, který funguje ve Vídni velmi dobře a převzalo ho Slovensko. To znamená, že developeři, kteří se zaváží investovat do výstavby bytů přes 500 milionů euro, tak jsou osvobozeni od DPH. A to zásadním způsobem zlevňuje tu výstavbu bytů. A ten prvek toho holandského modelu je to, že obce v Holandsku vkládají svoje pozemky do družstva, bytového družstva, na kterým právě ty developeři staví. A díky tomu je vlastně zlevněná cena toho bytu a ten pozemek. Ale aby se s těmi byty nekšeftovalo, tak je to tam uděláno tak, že když si někdo koupí ten byt, respektive ten podíl v tom družstvu, a pak ho chce prodat, tak ho musí prodat zpátky tomu městu. Aby vlastně nedocházelo k tomu, že někdo se dostane levněji ke startovacímu bytu a pak ho okamžitě prodá s nějakým ziskem za tržní cenu. Takže tady je ta pojistka a ta kombinace holandského a rakouského modelu by fungovala naprosto perfektně pro nás.
1: Jsem rád, že jste přišel. Naschledanou.
0: Já děkuji za pozvání a přeji všem divákům hezký den. Děkuji.
1: Naším hostem byl Jindřich Reichl. Hraje vám Radio Xaver.

0: Podtrženo sečteno a Petr Holec. Vítám tě, Petře.
1: Děkuji za pozvání.
0: Dějí se věci.
1: No, velký. Čím dál tím větší.
0: Konečně známe termín voleb. Strany spouští své kampaně, všeho druhu.
1: Víš, co se mi líbilo? A to není náhoda, že prezident vyhlásí termín voleb v den, kdy startuje kampaň premiérské koalice.
0: Ty si jako tam máš nějakou souvislost? Ne,
1: nechci se naznačovat, nerozvažuju se.
0: Takový podezření. No, z Istanbulu my natáčíme skoro v půl jedné, před polednem se mělo začít jednat o míru, o tom, o čem se jednat dříve nesmělo, mezi Ukrajinou a Ruskem. No a také vybíhají různé průzkumy a některé, možná někteří chtějí, aby vůbec nebyly zveřejněny, už se stalo. Echo 24 napsalo průzkum, stát se bojí dezinformací z Ruska, Češi ale věří, že volby zmanipuluje spíš Fialova vláda. Petře, řekni mi, čemu se nechalo ministerstvo vnitra udělat takový průzkum?
1: Já
0: jak to chápeš?
1: Myslím, že tušej průšvih a že tušej už tu náladu společenskou. Já to tomuhle říkám triumf vůle Petra Fialy skutečně, protože tohle je neuvěřitelný, co se stalo. Za prvý je posun v tom, že ten průzkum už dělal STEM, protože před jakýma dvěma lety si podobný průzkum chtěl udělat Společnost pro svobodu projevu, a žádná z velkých agentur to nechtěla udělat. Báli se toho, jak čert kříže, protože tušili, že to dopadne v neprospěch vlády, která nás přesvědčuje o tom, že my jsme dezinformátoři, Putin je dezinformátor. A pak to udělala agentura SANEP a vyšlo samozřejmě, že veřejnost má za největší dezinformátory vládní politiky. A teď vidíme takový repete, že permanentně nás Fiala a vládní strany straší tím, že Putin tady zmanipuluje volby. A teď si vem, že agentura STEM zjistí, že většina Čechů se bojí víc premiéra Fialy než Putina. Ale tohle to je permanentní práce a to není jen Fiala a vládní politici. To je jeho cenzor Foltín, to je šéf BISky Koudelka, to je šéf ústavního soudu Baxa, který nedávno jen tak jako mimo děk, což je neuvěřitelný, řekne, no, kdyby se tady někdo pokusil zmanipulovat volby, tak ústavní soud neodvrátí tvář. Tak teď asi možná se dozvídáme, že mluvil o Fialovi, že neodvrátí tvář, že i oni počítají možná s tím, že to bude Fiala. Je to tragédie, protože jestli něco v Česku drželo, tak to bylo to důvěra lidí ve volby. Všichni jsme mohli nesouhlasit s tím, nebo být otrávení, možná zklamaní z toho, jak dopadli, ale nikdo je nespochybňoval férovost. A teď vidíš, že tohleto už se i tohle už se vládě Petra Fialy podařilo.
0: No tak a nejsi vlastně spokojen s tím, co ten průzkum ukázal, že lidé se nechají zastrašit?
1: To je samozřejmě jako pozitivní, to bychom na to mohli vidět pozitivní, ale samozřejmě negativní je to, že lidi ztratili důvěru ve volby a teď už i s korespondenční volbou, tak ti, co prohrají, tak prostě budou moc říkat, ty volby byly zmanipulované, oni nás připravili o naše vítězství. Teď se vím, že být opozicí a prohraju nějak těsně, tak okamžitě jdu k ústavnímu soudu, napadnu ty volby kvůli tomu, že řeknu tak a Petr Fiala a jeho vládní pětka je zmanipulovala. Je to tragédie, je to špatně, ale znovu říkám, je to opravdu triumf vůle Petra Fialy.
0: Ano, z toho průzkumu také vyšlo, že 60% lidí nedůvěřuje korespondenční volbě a že se bojí podvodu. Mm-hmm. Takže to všechno může v očích veřejnosti tedy ty volby zpochybnit. A pak ještě jsem si tady udělal poznámku, že 56% lidí má pocit, že se do jejich života vrací cenzura a omezování svobod.
1: To je taky hezký potvrzení toho, co vidíme už přes 3 roky. To dělá Fialova vláda, vlastně vrací cenzuru a omezování projevu, ale ne tím, že by měnila legislativu. Ona to nedělá jako bývalá totalita. Ani vládní cenzor Foltín taky není tradiční cenzor. Ona to jde jinak. Vlastně tady vláda vytvořila takovou atmosféru strachu, že tady zavládla i autocenzura. Viděli jsme i, že se lidi vyhazují z práce, ku příkladu politolog a bývalý diplomat Petr Drulák, vys nebo učitelka ze základní školy tady v Praze. A vidíme to na odsuzování různých dezinformátorů, kteří dostávají větší flastry do vězení než Dominik Feri, který má na krku 2 znásilnění a ten dostane kratší trest než nějaký údajný dezinformátor. Takže tohle to všechno samozřejmě v lidech zažehne pocit, že se začnou se bát svobodě projevovat. To tak bohužel je. A i to je dílo vlády Petra Fialy, bohužel.
0: O kom se mluví nedaleko bývá, ty jsi zmínil Otakara Foltýna, ten poskytl rozhovor i rozhlasu. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. Já u toho nebudu, říká Foltýn po roce jako šéf Stratkomu. To vyhrožuje, že u toho nebude.
1: Promiň, že se směju, když se na ně podíváme, tak rozhodně to není k smíchu. A já myslím, že jeho tvář mluví i za jeho dílo.
0: Myslíš, jak... že se umí usmát?
1: Ne, ale já, jak se říká v umění, to jde o srdíčka a i z hlavy, bohužel. A jak se říká v umění, tohle to je unikátní splynutí umělce s dílem. Ale my jsme se teď o tom bavili. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. I Otakar Foltýn vybudoval to, o čem jsme mluvili předtím, a o tom strachu lidí a nedůvěře jejich k volbám, a že se bojí vlastního premiéra, že zmanipuluje. Mně se líbí, že Otakar Foltýn oslavil roční narozeniny ve funkci, která měla trvat půl roku. Ano. To je taky hezký.
0: Ale on vysvětluje, proč zůstal déle.
1: Ano, a já jsem četl rozhovor a vem si, že hlavní komunikátor vlády není schopný dát dohromady souvětí jedno, v kterém by si dvě věty holí neodporovaly.
0: Tak... Ano, na názoru politiků mi nezáleží. Záleží mi na názoru lidí, kteří aktuálně reprezentují stát.
1: To je co? To je bomba, ten člověk.
0: To jsem si tady musela napsat. Protože mi to úplně, prostě mi to zaujalo.
1: My už chápem jeho dílo a to, co vybudoval. Bohužel je to obludný monstrum, kvazicenzurní. A to tady po něm zůstane. Já doufám, že to, i když on už dávno skončí v té funkci, budoucí vláda, jestli se vymění, tak jak ANO, tak SPD, tak říkají, okamžitě tohle to rozprášíme. Protože je to opravdu obludný, totalitní monstrum, který Fialovci stvořili. Ale já bych to bral jako, ať to tady zůstane jako memento, co se nám tady přihodilo za týhle vlády.
0: Hmm. No ale nebudeš mít karty komunikační, co budeš dělat?
1: Já si je vydávám sám.
0: No každopádně, ale pokud se vláda nevymění, tak tento pán bude vysvětlovat možná, proč stále zůstává na tom postu, na který mu říká, že bude půl roku.
1: Pokud se vláda nevymění, tak tento pán klidně oslaví 6. narozeniny ve funkci.
0: No,
1: a bude to potom, co už 6krát odcházel.
0: A vidíš nějakou další jako jeho roli na těch XX let ještě?
1: No, viděl bych ji v léčebně psychiatrický, docela vážně.
0: Co by vytvořit ještě pro nás?
1: Děsím se toho, protože jestli tato vláda zůstane se vším tím, co k ní patří, včetně Foltýna bláznivýho, tak samozřejmě ta druhá čtyřletka bude ještě tvrdší a oni budou ještě drzejší a agresivnější. To je jasný. Jenom si představ, kdyby se takováhle funkce a takovýhle člověk ocit v době, když byl prezidentem Miloš Zeman a premiérem Andrej Babiš a jejich nějaký cenzor by stál jednou nohou na Pražském hradě u Zemana, druhou nohou ve Strakovce u Babiše, co by se dělo v médiích? Ani si to nechcem představovat.
0: Byl to vládní koordinátor nebo koordinátor, no prostě vládní, ale nemluvil by za tu vládu.
1: Ale říkal by, já vlastně nejsem u vlády, protože jsem zaměstnancem Pražského hradu, končím ve funkci, tak se mě na nic ani neptejte a tak dál. Představ si to, co by se dělo.
0: No, to by se dělo. No. To bychom každý den četli, kolik nás to stojí. Mluvilo by se o utahování šroubů, o cenzuře a nevím o čem. A bylo by to každý boží den.
1: Plně vidím chvilkaře, jak pohřbívají demokracii a tak dál.
0: No, a nemluví se o tom, no. Novinky.cz. Obrana chce nakoupit obrněnce Supacat? Asi? Třikrát dráž než Britové před 2 lety. Česká republika, pojďme to předražit.
1: Já jsem se usmál teda jako cynicky, protože jde
0: o peníze nás obou.
1: Samozřejmě, vůbec to není k smíchu, ale já děkuju za tu informaci. A já jsem konečně pochopil, jak vlastně vláda chce dosáhnout těch 3% zbrojení HDP. Budeme nakupovat třikrát dráž než všichni ostatní a říkám ti, že to na ty 3% dotáhnou velmi lehce, protože vlastně téměř ve stejný čas, kdy jsme se dozvěděli tohle, tak vyšla další zpráva a sice, že ministryně obrany Černochová chce svěřit další docela velkou zakázku bývalému kolegovi z ODS, taky samozřejmě zbrojní. A taky ne za úplně, jak by se řeklo, férovou cenu. Takže já ti říkám, že jestli to takhle půjde dál, a co jsme říkali před chvílí, tahle vláda by náhodou pokračovala dál, tak mi to vytáhnou na 7% HDP, jenom tím, že to budou dělat takhle.
0: Teda, to hnutí ANO, to jsou diletanti, jako 2% prostě neumějí nakupovat.
1: Ale jak to jde najednou snadno, viď? My jsme si furt lámali hlavu, jak to budou dělat, co budou nakupovat a prostě nakoupíš jenom dráž a seš tam.
0: No, 18 vozů, 118 milionů korun kus. Mm-hmm. A Britové to mají sotva za 40. A ještě mi řekni, jak rozumíš tomu, čemu nám bude takový vůz?
1: No já myslím, že se...
0: Kde bude parkovat?
1: Hele, já to úplně vidím, že by se mohly vrátit vojenské přehlídky na Letný. Janu Černochou tady vidím někde, jak jede, salutuje. Takže na to myslím, že by se to hodilo.
0: Máme přehlídku, já přijdu.
1: Jo,
0: já přijdu. Alena Schillerová poskytla rozhovor Mladé frontě. Fiala je popleta a nemá argumenty. Volby rozhodne peněženka, říká Schillerová. Tak volby asi rozhodne peněženka.
1: Měla by já teda jenom koukám.
0: Prázdná peněženka.
1: Prázdná peněženka, jak se tváří nesměřitelně, viď? Jako hodně sveřepě, což je správný. Volby by měla rozhodnout peněženka a já doufám, že je rozhodne, protože jak si naznačila, je dost prázdná. Samozřejmě vláda Fialova se snaží ty volby překrýt Ukrajinou, tím ukrajinským fetišem a celý to cinknout tak, aby lidi na tu prázdnou peněženku zapomněli a cítili se ohrožený, že nás zítra napadne Putin a proto musíme předraženě zbrojit a tak dál. Ale vem si jenom, jak je nenormální situace u nás teď, když se řeknu mediálně politická, že v předešlém týdnu třeba vyšly zprávy jako platy naše zamrzly v roce 2018, rekordní počet lidí bere příspěvek na bydlení, čili lidi, kteří mají zaměstnání, nejsou schopní zaplatit bydlení, neboli nemají na to. Znovu jsme dostali potvrzeno od Eurostatu, že máme nejdražší elektřinu v celé Evropské unii. A vem si, viděla si, že by se to řešilo někde v médiích. Média honí Filipa Turka, jestli někde skončil ve formuli třetí nebo čtvrté. A nebo to, jestli někdo někde na nějaký akci mával ruskou vlaječkou. Ale tohle to jsou zásadní témata Česka.
0: Prostě... Ještě jsem víš, tu bychom mohli pokračovat. No, jsme nejhorší v dostupnosti třeba toho
1: jasně,
0: bydlení.
1: Jasně. Jako čili tady vidíme důvod, proč Fiala se snaží, proč na billboardech má celý to strašení. Teď je čas stát na správné straně, teď jde o všechno, no Fialovi, jo, to chápu, ale oni prostě snaží se, aby lidi zapomněli skutečně na peněženku.
0: No, ale doufejme, že válka se chýlí ke konci, že skutečně ta jednání teď, která započala v Istanbulu, že přinesou nějaký konec zabíjení.
1: No,
0: a utichnou zbraně. A co potom?
1: My jsme dva normální lidi, takže v to určitě doufáme, ale já ti říkám, že Petr Fiala a jeho vláda v to nedoufá, protože ta válka pro ně je to poslední, co mají. Ty to potřebují piplat aspoň do toho 3. a 4. října, aby to vydrželo.
0: Protože co když Putin skončí?
1: No, jasně.
0: Jako, myslím, skončí s tou válkou, skončí válka.
1: Kdo nás napadne?
0: Tak kdo nás bude ohrožovat? No pořád Rusko asi ne.
1: To budou držet, jasně, ale kdyby ta válka skončila, tak lidi samozřejmě to pochopí, že to ohrožení prostě odpadlo. Oni budou lhát dál a budou strašit, ale přece jenom, když válka skončí, tak už tam není ta matérie, ta realita. Hmm.
0: Co jsi říkal vůbec na Volodymyra Zelenského, který zamířil do Turecka s tím, že tam bude čekat na Vladimíra Putina?
1: Já nepřeju Ukrajině špatného, ale... Když sleduju Volodymyra Zelenského poslední dobou, tak mám dojem, že on se začal v té funkci prezidenta vracet do funkce nebo do role televizního komika a herce. A že nejvíc komu škodí je jeho vlastní zem Ukrajina, protože chystá se na takový možná zásadní jednání o tom, aby skončila válka v jeho zemi. A on začne prostě druhou stranu, která je silnější navíc, kterou musí jednat, i když chápu, že Putina nemiluje, když napad jeho zemi, nebo jeho země, který jejíž je prezidentem, tak on začne vykřikovat, je to zbabělé, posílá se noční vrátní a tak dál. On fakt dělá všechno pro to, aby ta válka pokračovala taky, ale Ukrajina není devastovaná jenom válečně, ale lidsky, ekonomicky, sociálně, energeticky a tak dál. Ta země prostě tu fakt nečeká dobrá budoucnost.
0: Hmm. No, já si myslím, že diplomaté na obou stranách se musí chytat za hlavu, když tohoto vidí. To je diplomacie opravdu par excellence.
1: No, já v tomhle tomu jsem vděčný za návrat Donalda Trumpa do Bílého domu, protože on, až to může působit někdy brutálně, a to, že nemá Zelenský osobně rád, což asi nemá, ale aspoň on ho začal krotit a říkat mu, hele, ty tady nemůžeš takhle vyskakovat a chovat se, závisíš na nás, na naší pomoci. Když bychom ti neposlali peníze, tak tvoje země skolabuje do 3 měsíců, tak se nemůžeš chovat takhle. A ty naši evropský, já to řeknu sraby, ty Zelenskýmu pořád lžou, že ho zachráníme, že mu něco dodáme, co vědí, že mu nedodáme. a v podstatě se s ním jenom fotěj a udržují ho v nějaký falešní naději, že tu válku vyřeší, že porazí Rusko, ale neporazí.
0: No. A slyšel jsi prohlášení pana Farského o té diplomacii evropské, která jako vlastně stojí za tím, že se bude jednat o míru? Nebo že zaznamenal jsi, co jsi říkal? A že přijeli do Kyjeva Starmer, Macron a Merz, kancléř, tam se domluvili s Volodymyrem Zelenským, pak zavolali do Spojených států amerických Donaldu Trumpovi, tím ho vtáhli do hry.
1: Jo.
0: A vytvořili jako tlak na toho Putina.
1: No, já jsem zaznamenal spoustu vyjádření Jana Farského, to si buď jistá, protože Jan Farský je plný vyjádření a myšlenek, ale zaznamenal jsem, pobavila mě nejvíc jedna. A sice, že když Robert Fico teda jel na ty oslavy konce války do Moskvy, tak mu vzkázal, že si tam měl připnout aspoň na klopu saka ukrajinskou vlajčku. Tak Jan Farský je vidět, že ta stáž v Americe nese plody, že ho vypláchli teda opravdu důkladně.
0: Tak. Parlamentní listy. Drzost. Pavel Janeček nemůže uvěřit, co všechno je s tendrem na Dukovany špatně. Tak vsadil by ses na to, že ta smlouva na dostavbu Dukovan s Korejci nakonec bude uzavřena?
1: To bych si teda vsázel velmi nerad. Pavel Janeček samozřejmě tomu má do toho dobrý vhled a je to skandální, ale vem si, tohle to je mega zakázka prostě naší země. Vem si, jak nám jí Fialová vláda prodávala jako svoje mega vítězství. Dokonce nám, jak jejich zvykem lhali, že nám to sníží ceny elektřiny, když se to dostaví, což se nestane, pokud bude naše energetická politika pokračovat stejným směrem. Ale teď se tohleto stane a to je ohromný debakl vlády. A znovu se vracím, viděla by si, že by byly v médiích analýzy, komentáře toho, jak se tohleto mohlo stát. A mě tak jako s jistou takovou vlastně lítostí pobavil pan profesor Škoda, který je z Technické univerzity v Liberci. On se zabývá samozřejmě energetikou. A byl s ním rozhovor a on se podivil, jak to, že se přesně tohleto nejede non-stop v médiích, že to je opravdu neuvěřitelná věc, že tohleto ta vláda takhle spackala. A já jsem se jenom uvědomil, pan profesor prostě žije v jiný době. On nepochopil, jaká je situace mediálně politická v Česku, že se prostě v médiích řeší něco úplně jiného. Ale my jsme se dozvěděli ještě něco jiného o těch Dukovanech. A sice, že nám vláda slibovala 60% účast českých firm na tom. No. A to ještě s co nejvyšší přenanou hodnotou, aby jsme na tom jako vydělali. A teď se ukázalo, že to je 20%.
0: A možná ani to ne.
1: A možná ani to ne. A ještě, že to budou zakázky s nejnižší přenanou hodnotou, což znamená, že třeba česká firma tam postaví kantýnu. Ale techniku a technologie budou dodávat Korejci.
0: Tak. A víš, jak pořád mistrujeme to Slovensko a snažíme se ho vychovávat, tak staví oni si své Dukovany v Vozovkách?
1: No jasně, ale to je i Maďarsko. Vem si, jaký investory velký, jak z Evropy, tak z Číny, dokázal dostat do Maďarska Viktor Orbán, který ho hejtují úplně stejně jako Fica. Kdyby Petr Fiala dokázal ekonomicky a biznisově pro Česko jenom zlomek toho, co Orbán pro Maďarsko, tak já ho snad začnu mít i rád.
0: No a média to opět jako nezaznamenala, třeba o tom vůbec nevěděla, že je tady nějaká korejská delegace, že je tady státní korejská televize, která všechno chtěla jako mít prostě podložené a zaznamenané a přišlo rozhodnutí soudu. To musela být ostuda, já si to nemůžu představit. No. Jako kdo s námi bude chtít ještě něco uzavírat tady, jaký dohody?
1: Když... Jasně. A já si pamatuju ještě takovou jako pro tečku ironickou, když to vlastně už jako vláda oznámila ten tender a řekla, to je vlastně jenom naše dílo. Teď jsem ještě, kdyby byli trošku prozíraví politicky, tak by si celý ty Dukovany nepřivlastnili tu dostavbu. Dali by trošku kredit předchozí vládě, která to připravovala. Teď by mohli říct, no co to může Babiš. Ale když si celý něco přivlastníš kompletně, tak pak jde za tebou i takovýhle debakl. Ale tehdy se oslavovalo to, že spolupracujeme s Francouzi. A že do toho dáváme francouzskou energetickou firmu. Pojď se, jak to tady dopadlo s Francouzem a naše spojenectví.
0: Hodila nám nějak do toho vidle.
1: Hodila nám dávíře do toho atomovku trošku.
0: Přímo atomovku, tak. Von der Leyenová má problém. První zprávy napsali, von der Leyenová v kauze Pfizergate pochybila. Hamplová říká, co dál. A Hamplová, paní senátorka Zdeněk Hamplová, říká, že bychom měli chtít kompletní změny těch smluv. Je to na to, aby to skončila, paní Lajenová?
1: No, to
0: tak
1: jsem
0: ono
1: chtěl,
0: je asi více věcí, že?
1: To jsem chtěl říct, že vlastně já bych šel dál. Ursula von der Leyenová by měla skončit, ale ona měla skončit už tehdy, když se tohle řešilo, protože už tehdy to byl to, že ona, ta Pfizergate vypukla potom, co vlastně ale ona jako šéfka komise se zjistilo, že Eurokomise nebyla schopná ty vakcíny pro Evropu zajistit, protože tehdy probíhal společný nákup, kde se přetahoval celý svět o vakcíny, které nebyly. A Eurokomise si to jako vlastně státy to svěřili Eurokomisi, aby měla větší sílu. A ono to tehdy padlo na přelom srpna, září a to je celá Eurokomise na dovolený. Oni se prostě nevrátili z dovolených v Bruselu, nikdo nebyl v tu chvíli, když Amerika, Izraelci a tak a Britové nakupovali prostě vakcíny pro svoje země, tak tehdy se i proti ní už zvedla vlna nevole a v médiích už se objevily články, že buď by měla skončit hned, anebo že by už neměla pokračovat v další pětiletce. Teď si vem.
0: To jsou ještě 4 roky.
1: Teď jsou ještě 4 roky, ale ona tu druhou pětiletku začala s ještě silnějším mandátem od Europarlamentu, než tu první za tohle všechno, co způsobila. Takže je to, tohle to je evropská tragédie a tahle paní je skutečně evropskou tragédkou. Ta nás pohřbí.
0: Aha. No, každopádně má před sebou ještě tedy další 4 roky a pak se uvidí, ne?
1: No já se obávám toho, co uvidíme po těch 4 letech.
0: Jsme na konci. Já moc děkuju, Petře, že jsi přišel a budu se těšit zase příště.
1: Díky za pozvání.
0: Podtrženo sečteno a Petr Holec.
2: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
3: Česká a americká country na rádiu Xaver.
4: Country. The absolute best. All the time.
3: Rádio Xaver.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Pane prezidente, vítám tě v XTV, již tradičně. Vidím, že jsi celý podovolené, protože jsi byl v Tatrách, viděl jsem to na sociálních sítích, dokonce jsi tam hrál na fujaru.
2: Falešně.
1: Z estetických důvodů to nechci komentovat, ale řeknu jenom, že znám lepší hráče na fujaru.
2: No, nějakého mistra světa, že? A já jsem hned druhej.
1: Dobře. No a vrátil ses domů do reality a do předvolební vřavy, protože nás čekají přesně za měsíc volby. Dnes je totiž 3., takže je to přesně za měsíc a já tím musím začít. A začnu tím, co přináší ty předvolební mítinky, ty předvolební útoky, a to je rána holí, ještě k tomu zezadu velmi zbaběle, kterou schytal Andrej Babiš. Ty jsi zažil, Miloši, v politice kdeco, a je to věc, s kterou musí politik počítat, notabene, je-li předvolební.

0: Obamy.
1: Já jsem si vzpomněl na Marxův citát: kdokoliv sáhne po klacku, dokazuje, že mu došly ideje. To je citát z Marxovy statě o pruské cenzuře, která byla cenzurována komunistickým režimem, takže tato stať nevyšla v Marxových sebraných spisech. No samozřejmě, že s tím musí počítat každý politik, ať je to, já nevím co, Vajíčko, nebo Sobotka dostal pěstí, nebo na mě v Albertově lidi hulákali, Paroubek dostal Vajíčkem a tak dál a tak dál. Je to součást politika života těžkého, jo. Samozřejmě, že to odsuzujeme, samozřejmě, že je to zbabělé. Přejeme si, aby to skončilo alespoň tímto způsobem a nikoli hůř, jako u Trumpa nebo u Fica. Nehledě na to, že Amerika je zemí atentátů, jak dobře víš. No a já se na to dívám z praktického hlediska, Xavere. A sice je to test schopnosti ochranky. Pokud člověk tu ochranku samozřejmě má, ale ty příklady, které jsem ti uváděl, tak tam všude ochranka byla. Vzpomeň si na Václava Klauze v Chrastavě, kdy byl zasažen airsoftovou pistoli. Naštěstí airsoftovou, ale to nikdo neví. Vypadá to podobně, že a výbuch, co by to mohlo být. No a ochranka vůbec nezasáhla, vůbec si toho nevšimla. No tak jsem nastupoval po něm a první, co jsem udělal jako prezident, je, že jsem vyhodil tu ochranku, respektive odmítl jsem ji převzít. Jo. Čili chci tento dlouhý monolog skončit jednou úvahou. Ptejte se ve všech těchto případech nejenom na osobu atentátníka, ale také na tom, jak schopná nebo neschopná je ochranka.
2: A ptejte se také na celkovou atmosféru ve společnosti?
1: No tak tenhle atentátník říkal, no atentátník, útočník, říkal, já jsem to viděl včera v televizi, že bude volit buď Spolu nebo Stan, takže z toho můžeš vyvodit, že ta atmosféra ve společnosti, kterou samozřejmě vytváří především provládní média, zajímavé je, že ne ani tak sociální sítě, jako ve velké většině tištěná média. No, Seznam zprávy například a podobně. Takže z toho vyplývá, že ano, že v každém případě atmosféra ve společnosti vedla tohohle člověka i k výroku, televiznímu výroku, koho bude volit.
2: Tak Miloši, my už jsme tedy si řekli, že to ve společnosti trošku bublá, kvasí, a já mám pocit a ptám se teď zkušeného harcovníka Miloše Zemana, jestli vidí nervozitu, nebo zkrátka, jestli vidí na té politické scéně, že někomu z těch politiků tečou, může být i tekou, že? Nervy.
1: Tekou je staročeština, archaická.
2: No, ale krásný
1: čeština.
2: Slovo.
1: No, ano, samozřejmě, Fialovi a Rakušanovi. Podívej se, ta jejich dohoda, že nikdy nepůjdou do koalice s ANO, je něco podobného, jako kdyby, řekněme, ve 43. roce Německo a Itálie prohlásili, že v žádném případě nevstoupí do koalice se spojenci. Jo? Víš, jak tehdy vypadala situace na bojištích?
2: Jasně.
1: Takže ANO je pochopitelně nechce, ani jednoho, ani druhého. A oni se v podstatě dobývají do otevřených dveří. Nikdy se nespojím s tím, kdo mě nechce. A to je jediná věta, která je v této věci relevantní.
2: Já se přesto zeptám ještě jednou, jestli, jak to pozoruješ, jestli máš pocit, že někomu tečou nervy.
1: No těmhle dvěma.
2: Těmhle dvěma.
1: Právě tím, že udělají tento naprosto nesmyslný výrok, který je poněkud úsměvný.
2: Miloši, agentura SANEP pravidelně pro XTV exkluzivně zpracovává průzkumy. Já tady mám jeden, který, promiň, je pravda starý 14 dnů, nebo 3 týdny, to je jedno. My budeme mít za pár dnů nový, ale o něčem vypovídá. V tom průzkumu spolu má 15,9%, neboli už je vidět bitcoinová kauza. STAN 10,1, Babiš a jeho ANO přes 33%, Piráti 8,7, stačilo 8,5 a ostatní motoristé, pravda, 4,9, přísaha 2,1. Já se teď chci ptát, jestli ten slavný výrok, ta slavná myšlenka, kterou my tolik slyšíme tak často, že dávejme pozor na propadlé hlasy, neboli jak máme teď pohlížet na strany, které se pohybují těsně kolem 5%. Pro férovost řeknu, že poté vyšly některé průzkumy, kde třeba motoristé mají 5,1 nebo 5,5, ale pořád je to okolo. Co ty bys radil voličům?
1: No, já bych řekl, že teď už ten problém s propadlými hlasy téměř není, protože ty malé strany se stihly sjednotit. Konec konců i Piráti se pro jistotu spojili se Zelenými. Stačilo, to už jsme tady několikrát probírali. Bohužel motoristé udělali jednu chybu, že se nedohodli s přísahou, to je hrubá politická chyba, podle mého názoru. No a Okamura dokázal majstrštyk, protože spojil dokonce několik, řekněme 2% politických stran dohromady, takže teď má těch necelých 15%.
2: Ano, 14,8 podle SANEPu, ale říkám průzkum, který už je maličko starý. Ty říkáš, že vlastně není žádné riziko propadlých hlasů?
1: Ale je, tak samozřejmě. Pokud neuspějí motoristé, tak to máš skoro 5%. U přísahy právě díky té chyby, o které jsem mluvil, to máš 2%. No ale předtím to bylo 1 000 000 propadlých hlasů. To je dramatický rozdíl, Xavere.
2: Řekni mi, pane prezidente, vedou se dlouhosáhlé debaty o tom, že se podle těch třeba průzkumů, podle toho, co se děje v médiích, na veřejnosti, také na ulici, že se s největší pravděpodobností komunisté vrátí do poslanecké sněmovny. Byť pod značkou stačilo v této chvíli. Je pro Andreje Babiše nebo pro Tomia Okamuru, myslíš si, že je přijatelné opírat se o hlasy komunistů?
1: Tak pokud nebude zbytí a nebudou mít jinou alternativu, tak samozřejmě, že ano. Konec konců už jsme zažili několik případů, kdy po listopadové revoluci hráli komunisté svoji roli.
2: Myslíš si, že je lepší v tomto případě sklonit hlavu a vzít nějakým způsobem komunisty do hry, nebo je lepší v takovém případě držet takovéto s komunisty se nemluví a třeba i nechat vládnout vládu Petra Fialy v případě Spolu?
1: Já si myslím, že rozumné řešení, které v tomto případě asi bude, je trojkoalice ANO, Okamura, tedy SPD, a právě Stačilo. Vzhledem k tomu, že ve Stačilo jsou i sociální demokraté a národní socialisté, tak já bych Stačilo nestotožňoval s komunisty. A v takovém případě si myslím, že ta kombinace možná je.
2: Domníváš se, Miloši, jako prognostik, že nás při volbách potká nějaké velké překvapení?
1: No, jakože někdo zemře, nebo bude zatčen, ne, nebo něco
2: jako,
1: podobného.
2: Někdo třeba skočí obrovským způsobem, protože jak známo, a ty s tím máš velké zkušenosti, agentury některé věci měřit neumí. To znamená, že někteří lidé volí někoho, ale nikdy to nepřiznají. Často se to týká třeba SPD, případně teď nově i stačilo.
1: Tak teď je otázka, co máš na mysli. Pokud máš na mysli takzvanou černou labuť, tedy něco, co někdo nikdy nečekal, a to může být úmrtí, atentát, jo, nemoc, ale také velká aféra, včetně sexuální aféry. To je všechno černá labuť, Ksavere. Ale ty teď mluvíš o něčem trochu jiném. Ty mluvíš o nepřiznaných sympatiích k nějaké politické straně. Ano, tak za celou dobu, co jsem v politice, komunisté nakonec měli na začátku až téměř 20%, jestli si vzpomínám dobře, ale v průzkumech vycházeli o polovinu míni. A tento rozdíl jsou právě ty nepřiznané sympatie. Mimochodem něco podobného měl i Sládek, republikáni. To už je tak stará vesta, že jenom my dva si na ně pamatujeme a někdo jiný. No, takže ano, těch nepřiznaných hlasů, zejména v případě výrazně radikálních stran, pro mě radikalismus není nadávka. Radikalismus je prostě druh orientace. Tak v každém případě si myslím, že i teď ty průzkumy veřejného mínění budou podobné a ty si sám na tomhle výzkumu prokázal oprávněnost teze, že bitcoinová aféra koalici Spolu zasáhne. A je to jediný průzkum, který to potvrzuje, všechny ostatní to popírají.
2: No tím se dostáváme o krok dál, protože bitcoinová aféra zdaleka nekončí. A mě by zajímal, Miloši, tvůj upřímný názor na to, co se teď děje kolem ex-ministra Blažka. Mám na mysli jeho tweety, mám na mysli vyjádření paní Dekroa, mám na mysli vyjádření Petra Fialy tímto směrem. Prostě mám pocit, že bitcoiny jsou věčně zelená píseň.
1: No, tak když NCOZ, Národní centrála pro boj proti organizovanému zločinu, zahájila svoje vyšetřování, tak hned v úvodní větě uvedla podezření ze zneužití pravomoci, ne pravděpodobnosti, ale pravomoci veřejného činitele. No, na koho jiného by se to týkalo než ministra Blažka. Ale může se klidně stát, že se to nakonec vztáhne v průběhu tohoto vyšetřování i na ministra Stanjuru, protože podle všech dostupných informací o tom věděl a ministerští úředníci ministerstva financí přitom asistovali. Takže ministr to téměř nemohl nevědět, pokud není úplný hlupák, který neví, co se mu dělá s milionovou transakcí, u které svítí jeho lidé. Takže můj odhad je, a to může být i ta černá labuť, i když je předvídatelná, že kromě ministra Blažka do toho NCOZ zatáhne i ministra Stanjuru. Ministra financí, který mimochodem nemá ekonomické vzdělání.
2: Jo, a kolik takových je na světě? Mimochodem?
1: Říká se, že dva, včetně jeho. Ale nepatrejme raději potom, který to je, protože bychom byli velmi překvapeni.
2: Ano. Tak pojďme ještě k té bitcoinové kauze, prosím, jednu důležitou věc. To tady nezaznělo a já se asi zeptám úplně tak, jak to cítím. Mám pocit, že pánové Stanjura, Fiala, paní Dekroa, že Pavla Blažka obětovali, a z toho, co oni říkají, v reakci na to, co říká on, mám pocit, že tam někde v dálce cítím tepláky.
1: Jejich nebo Blažkovi?
2: Blažkovi, bohužel.
1: Jenom Blažkovi?
2: Já ano.
1: No tak dobře, tak v každém případě už minule jsem ti řekl, že Blažek je obětovaný pěšec, zatímco Stanjura je věž, která zatím nebyla obětována. No a paní Dekroa je takovej střelec, dejme tomu.
2: No.
1: Nechci říct, že je středena, to by mě moje gentlemanství nikdy nedovolilo.
2: To tvůj jemnocit, Miloši, to by nikdy nic takového určitě neřekl, já tě myslím znám dobře. Prosím tě, pojďme se podívat, slovenský premiér pan Fico jednal v Číně s Vladimírem Putinem. Já jsem o tom měl včera rozpravu u kafe, snad to mohu říci, s Oskarem Krejčím, který říkal, výsledek sice bude nula, ale je potřeba to dělat. Souhlasíš s tímto?
1: Takže lidi by spolu měli mluvit, což dokázal i Trump s Putinem na Aljašce, tak to je obecná pravda. Jo? Takové uraženecké nemluvení jenom dokazuje, že nemáš dost argumentů, které bys tomu člověku, který je ti nesympatický, řekl, omlátil mu je o hlavu a třeba pak hrdě odešel středem. Jo? Ale když s ním nemluvíš, tak mu ani nemůžeš říct, co ti na něm vadí. Jo? To je první poznámka. Za druhé, tady bude daleko důležitější jednání Fica se Zelenským, protože tam, jak víš, Ukrajinci drony bombardují trasu, kam proudí na Slovensko energetické zdroje. No tak podporovat Ukrajinu a nechat si bombardovat svoje dodávky je trošku absurdní. Nehledě na to, že Slovensko má v ruce velký klacek a sice může zastavit reciproční dodávky elektřiny na Ukrajinu. A to by byl dost velký zásah. Ale opakuju znovu, lidi, ať je to Fico, Putin, si nebo kdokoliv jiný, spolu mají mluvit a mají si jasně říci, co jim na nich vadí.
2: Tuto otázku v našem pořadu konkrétně tobě položím tak už po čtvrté, po páté, ale mám pocit, že to diváci čekají. Je konec války na Ukrajině v dohledu?
1: No tak já čekám, v minulém našem rozhovoru jsem řekl takovou krátkou prognozu, že očekávám summit. K němu došlo, takže náhodou jsem se strefil. No a teď bych teda očekával dva summity, případně summit spojený v jedno. To znamená Putin Zelenský a Putin Zelenský a Trump. Jo? Jestli do toho Trump bude chtít zasahovat od samého počátku, a nebo se přidá až ve druhé fázi, to nevím. Zaujala mě jedna maličkost k severu. Nedávno Trump volal Borisi Orbánovi, ale zase domníval, že se s ním dohadoval o Budapešti jako o možném místě setkání tohoto summitu. Samozřejmě, že přicházejí v úvahu i jiná místa, Istanbul, Ženeva a podobně. Ale mě by docela zaujalo, kdyby se to konalo v Maďarsku.
2: Vůbec tě nechci opravovat, hned se k tomu Orbán je Viktor, nikoli Boris, jenom aby nám někdo...
1: Boris? Já jsem řekl Boris.
2: Řekl Boris, jestli jsem dobře slyšel,
1: Maria.
2: To si pleteš s panem Šťastným. To je úplně někdo
1: jiný. A nebo s Borisem Jelcinem, to je druhá možnost.
2: A nebo s Borisem Beckerem.
1: To už ne, já nejsem tenisový fanoušek.
2: Dobře, ještě bychom našli jiné. Dobře, ty teda vlastně nechceš říct, že tvoje prognóza je, že do Vánoc se neválčí.
1: No, moje prognóza je, že velmi pravděpodobně ty samity budou pokračovat. Jo? No a podívej se, když už se ty lidi jednou dostanou k jednacímu stolu, tak je trapný, když od toho stolu vstanou a výsledkem toho setkání není žádná dohoda. Ať už o příměří nebo rovnou mírová dohoda. Mimochodem, Trump podivuhodně změnil názor. Nejdřív chtěl příměří a najednou chce mírovou dohodu. Budiš. Takže, abych to shrnul, pokud nechceš být za šaška, který nic nedokázal, tak ten summit musí skončit nějakým sdělením a v podstatě jiné sdělení než mírová dohoda nepřichází v úvahu.
2: Miloši, znáš teorii o tom, že se lidé dělí na dva druhy? Jedni mají kompas a druzí mají radar? Slyšel jsi to někdy?
1: Nikdy v životě jsem to neslyšel. A jaký je rozdíl?
2: Ten, kdo má kompas, má jasný směr a jde. Někdy přes mrtvoly, přes překážky, tu a tam si narazí ústa, zatímco ti, co mají, a ví, kam jde. A ti, co mají kompas, tak vědí, že...
1: Radar.
2: Ti, co mají radar.
1: Přeřek pro změnu ty.
2: Promiň, jsem rád, že dáváš pozor. Ano. Ti, co mají radar, se umějí věcem vyhnout, pravda, nejdou tak rychle, nejdou tak tvrdě, zpravidla. Mě by zajímalo, jestli ty seš radar nebo kompas.
1: No, já bych chtěl být radar, nevím, jestli jsem, ale chtěl bych být. Z toho prostého důvodu, že jak jsi sám řekl, tak kompas tě neukáže žádné překážky na cestě. Jo. A někdy je to minové pole, někdy je to ještě něco horšího, jo, propast třeba, do které spadneš a už se nevyhrabeš. Takže ano, rozhodně radar.
2: Bys chtěl být.
1: Bych chtěl být.
2: A já pro tebe mám tedy špatnou zprávu,
1: no.
2: Protože jsme to s autorem tady toho, té teorie rozebrali,
1: no.
2: A ty seš ukázková, nebo ukázkový případ kompasu.
1: Je to zajímavé, protože mě obvinuješ, že si nevšímám překážek na cestě a tvrdohlavě jdu za svým cílem.
2: Chceš jít, tak to je.
1: No dobře, ale když si nevšímáš překážek, tak tě ta překážka překvapí.
2: Kteří z těch dvou teorií by si myslel, že jsou úspěšnější v životě?
1: Víš, Ksevere.
2: Jednoznačně kompasáci.
1: Tak to nevím, tak v tom případě by mě to potěšilo. Ostatně díky bohu úspěšný jsem, takže to by odpovídalo. Ale některé překážky, které jsem v životě zažil, bych nechtěl zažívat po druhé.
2: Řekneš jednu?
1: Jo, samozřejmě zradu svých spolustraníků v roce 2003.
2: Takhle nemůžeme skončit. Musíme skončit něčím
1: optimistickým
2: zvoláním.
1: Takže možná, že už jsem ti to jednou říkal, ale ne, říkal jsem to Janě Bobošíkové v jejím pořadu. Musíme skončit něčím optimistickým, takže si vybereme Šoloma Alejchema. A tam je rozhovor v knize, která se jmenuje Lazik Reut Schwanz, rozhovor dvou přátel, jeden říká druhému, pojďme se bavit o něčem veselejším. Jak to vypadá s cholerou v Oděse?
2: Není nic horšího pro moderátora, když si chce hosta namanipulovat do něčeho konkrétního a ono to nevyjde. Protože já jsem čekal, že se rozejdeme a půjdeme dál k světlým zítřkům na poli vědeckém, nebo jak to vždycky říkáš, když cituješ toho Kunderu, protože jsem to od tebe slyšel mnohokrát.
1: Ale to už jsme probírali, zatímco toho Šoloma Alejchema jsem ti myslím neříkal.
2: Neříkal, ale v tomto pořadu Kunderu taky ne. Já to znám od tebe vždycky u kafe.
1: Tak víš co, tak jestli máme minutu, tak si to řekneme. Máme minutu?
2: No jasně.
1: V 50. letech byl boj proti buržoázní genetice. A jeden staříčký profesor měl genetickou laboratoř. Konala se odborová schůze, vedená topičem Skotelným, která si odhlasovala, že genetika je buržoázní pavěda. Tato schůze ustanovila trestní komisi, vedená tím topičem a uklízečkou, která vtrhla do profesorovy genetické laboratoře. Profesor byl zrovna dovolený, tak uklízečka nejdřív sfackovala sekretářku, která jim bránila ve vstupu do laboratoře. Potom postříkali DDT mušky drozofily, zabili několik příliš tučných morčat, uctivě se vyhnuli vlčákům, kteří slintovali přesně podle pavlovovských reflexů. No a odešli vstříc dalším úspěchům na vědecké frontě. Takhle končí Milan Kundera tento popis a já občas svým přátelům, tedy především tobě, cituji tento závěr. No, někteří, kteří to neznají, se na mě nechápavě podívají a říká, kam kráčíš vstříc úspěchům na vědecké frontě.
2: Říkáš to často, když se loučíme. Já si vzpomenu na před mnoha lety, když jsme vysílali od tebe z Lánského zámku Press Club, tak jak jsme tam potom seděli, ty si odříkal z hlavy celou tu stránku jako citaci a to jsem se divil několik dnů. Miloši, díky za to, že jsi přišel a těším se na příště.
1: Dneska kvůli mně jsme to trošku přetáhli, ale doufám, že diváky XTV ta kundorovská příhoda pobavila.
2: Děkuju, ahoj.
1: Ahoj.
2: Naším hostem byl Miloš Zeman.
0: Posloucháte Radio Xaver.

Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Tak povolenka musí stát tolik, že to povede k ceně a ke zdražení života běžné české domácnosti o vyšší desítky tisíc korun. Třeba o těch 83 tisíc korun. Zatímhle já si stojím a tuhle jsem připraven na jakémkoliv fóru obhajovat do úplně zemdlení, protože prostě mám ta data. A já jsem neviděl relevantní českou studii, která by toto nějakým způsobem zpochybňovala. A už vůbec ne nějakou studii jakéhokoliv politika. Politici říkají, povolenka bude 45. Ale dnes, když se podíváte, za kolik se obchodují termínové kontrakty na povolenky v Londýně nebo v Lipsku, na té slavné lipské burze, tak se ty povolenky už obchodují za 85 až třeba 90 eur. To znamená, už jsme na dvojnásobku toho stropu. A co znamená ten termínový kontrakt na povolenku? Ty firmy už nyní investují do toho, aby si koupili pro rok 27 pojištění, že ta povolenka nebude za těch 90 nebo 85 eur. To znamená, oni si to kupují, jako, že to ještě v té době bude výhodná cena. To znamená, ona ta...
2: Čili pojistí si těch 90 eur?
1: Podívejte, americká společnost Crane Shares, což je společnost, která bude investovat do povolenek, tak zveřejnila svůj odhad. Ta renomovaná investiční společnost na jejich schůzích, na jejich konferencích vystupoval třeba nositel Nobelovy ceny za ekonomii pan Engel. Tak tahle ta společnost ta prostě svým klientům říká, povolenka v prvním roce fungování bude stát přes 100, nějakých 110 eur. A od roku 2030 250 eur. Ten graf můžu každému tady poslat. Každý si může najít na webové stránce Craneshares a ETS2 povolenky. A má tam tenhle graf, já jsem se sám dal na své sociální sítě. Takže toto je něco, s čím počítá investorský svět. A teď si vemte, že přijde nějaký český politik a začne říkat, že to bude 45. No ono to možná bude 45, ale jenom v prvním roce. To je salámová metoda, aby to veřejnost přijala. Protože vy, kdybyste řekla veřejnosti hned v prvním roce 250, tak lidi se zblázní, tak ve Francii budou protesty žlutých vest a kdo ví co všechno. Takže je třeba začít opatrně, celý systém zavést a když už bude v chodu, tak už se řekne, no my to přece nebudeme ten systém rušit, bohužel musíme se smířit s tím, že povolenka je takhle drahá, my chceme přece mít ten Green Deal splněný, tak už se s tím smířme. A proto já čekám, že v tom roce 2030 to bude těch 250.
2: Tak a pokud by Evropská komise nás chtěla jako ušetřit a zastropovala tedy tu cenu, tak zase nebude dodržovat tedy ten Green Deal. Takže přesně buď nebude tak dodržovat Green Deal a nebude dodržovat Green Deal a jakž takž to zvládneme, nebo budou domácnosti zvládat, anebo ano, bude dodržovat Green Deal a domácnosti
1: naprosto přesně. Ti
2: se propadnou třeba do chudoby energetické.
1: Ti politici, kteří říkají, že bude ten strop, tak říkají v podstatě zastřeně mezi řádky, že nebudou plnit Green Deal.

0: pochopím.
1: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
2: Podtrženo sečteno a Petr Holec. Vítej.
3: Děkuji za pozvání, Alek.
2: Zajímavé slovní spojení, esteticky brutální.
3: Esteticky brutální.
2: Kde jsi na to přišel?
3: No, podíval jsem se na to. Myslíš kampaně SPD?
2: No.
3: Byla esteticky brutální. Když se na to člověk podíval, tak to za prvý splnila účel, upoutala tvoji pozornost. Prostě musela ses na to dívat. Esteticky brutální byla taky, ale víš, co na ní bylo nejhoršího? Že byla pravdivá, protože se týkala to, co víme o velkém počtu Romů, jak tady žijí, jak dojí sociální stát, nechtějí se jim pracovat a tak dál. Děti dělají jako prostředek, jak získat další peníze. No a nelegální migrace, vidíme teď, jak sužuje celou Evropu, nebo sužuje, slabý slovo, trápí, máme tady terorismus, Německo sousední, vidíme, jaký s tím mají problém. A SPD to dala do své kampaně, protože v rámci politické korektnosti se o tomhle jakoby nemá a nesmí mluvit nejradši, protože je to taková ta vošklivá pravda, která je vždycky nejhorší. A teď vidíme důsledek.
2: Teď vidíme důsledek, je to vlastně i naše první téma, ČTK. Policie navrhla obžalovat Okamuru kvůli kontroverzním plakátům. Tak teď už víme, že nejsou kontroverzní, ale že jsou esteticky brutální. Nicméně četla jsem třeba v komentářích, že lidi doporučují státnímu zástupci, než podá obžalobu, tak ať se jede do Německa podívat, co se tam děje, ty jsi to vlastně popsal. Tak myslíš si, že státní zástupce požene Okamuru před soud?
3: Já se obávám, že jo, protože oni už v rámci toho trestního stíhání Tomio Okamury tak vlastně podávali nějaký námitky a oni to všechno odpálkovávali, takže se čeká, že žalobce, jak je teď za režimu Petra Fialy zvykem, to požene dál, neboli požene to k soudu. To, co se může stát, je celkem procesně jasný. Můžou Tomio Okamuru odsoudit, tam maximum jsou až 3 roky, může jaký dostat podmínku nebo pokutu. A současně s tím by mohli zkusit zakázat SPD, jako v rámci, ten zákon je napsaný tak, že se třeba jako trest dává zrušení firmy. Firma by v tomhle případě byla SPD, jenomže by musel soud prokázat, že SPD byla založená jenom kvůli páchání trestní činnosti. To si myslím, že i na dobu Petra Fialy je velmi putinovský, velmi ruský a brutální, další brutální věc. Takže by na to mohli jít jinak, dají Okamurovi podmínku, pak třeba někdo takový dobrák, jako Jiří Pospíšil, který vlastně to trestní oznámení podal, tak napíše podnět na vnitro, že by bylo dobrý zrušit SPD, protože když byl její šéf jako odsouzený, byť jenom podmínečně za extremismus nebo rasismus, xenofobie a tak dál, takže by bylo dobrý se zbavit SPD. Vnitro, kdyby ho ještě vedl Vít Rakušan, což je taky dobrák, tak by rád přidal pomocnou ruku k dílu. Museli by to poslat nejvyššímu správnímu soudu a ten by rozhodl, mohl by SPD skutečně zrušit. Precedent tady je, mimochodem, na základě podobného obvinění z extremismu nebo rasismu se zrušila už Dělnická strana, která tím pádem přestala existovat. Takže to jsou možnosti, co se může stát.
2: Může, ale nemusí. Řekni, že nemusí.
3: Ale nemusí, samozřejmě nemusí.
2: Nepůsobilo by to jako velice účelově, kdyby se tohleto všechno... Vlastně jak? Dá se to stihnout do voleb.
3: Do voleb si myslím, že ne. Byť vidíme, že naše soudy podobné případy začaly soudit najednou velmi nečesky rychle. Vys učitelka Bednářová a tak dál. A že viděli jsme tam úlohu žalobce opravdu jako urválkovskou, že je potřeba jí odsoudit. Jinak ty si řekla, nepůsobilo by to účelově, tak ano, máš naprostou pravdu, ale já ti jenom něco shrnu. Účelově už soudíme Andreje Babiše a podívej se na ty zvraty v trestním stíhání i v soudních verdiktech. Účelově se teď sepsal Lex Konečná nebo proti propagaci komunismu, přestože tady podle jiného zákona přes 30 let existuje KSČM, která je co už jenom svým názvem propagací komunismu. Tak a teď tady máme Okamuru. Já jsem s ironií říkal jenom bejt motoristama, tak čekám teď taky trestní oznámení nebo něco, protože ty ještě chybí do počtu, jak se jich zkusit zbavit.
2: Tak myslím, že Filip Turek už nějaký trestní oznámení má, ale já jsem poslouchala tvůj středeční stream a přiznám se, padla na mě potom taková tíha na mě, takový dojem, že se tady nějak utahují šrouby a teď to na mě padá zase. Nemáš něco, já nevím, něco...
3: Já to trošku vylepším, je to jménem demokracie, jestli ti to pomůže.
2: No, to slovo Petr demokracie Fiala. Už je teď takové, já nevím.
3: Protože, víš jak to je, jenom ti, co stojí na straně Petra Fialy, jsou demokraté a hájí demokracii a všichni, co stojí na té nesprávné straně proti Petru Fialovi, viz tady Tomi Okamura, tak jsou nedemokraté. A je potřeba s nima nějak zatočit.
2: No, vzhledem k tomu, co jsme říkali, než jsme začali natáčet o Petru Fialovi, a my ho máme samozřejmě také tady v tématech, tak si taky pěkný nedemokrat, abys věděl.
3: To jsem.
2: Tak, parlamentní listy, nikdo to nepopřel, vedchý seznam Černochová, poslanec sčítá. Tak jenom lehce uvedu, týká se to toho, že údajně vojáci mají zasahovat do politické debaty na sociálních sítích?
3: Je to...
2: Vojáci, armáda, je to možné?
3: Hele, v Česku začíná
2: vůbec
3: krok
2: po kroku
3: být možných tolik věcí, které předtím nebyly možné, že bohužel ano.

0: je fantastický. A druhý, který z toho vychází, se jmenuje Volby 2000, co bys řekla, 25.
1: Hmm?
0: A je to, já jsem zažil 20 let totalitu, takže já si ten jazyk totalitní velmi dobře pamatuju a teď se ho bohužel čím dál tím víc oživu. A ono se to týká toho, že armáda vlastně chce, on je to, jak oni říkají, že nás chtějí chránit před nějakými kyberhrozbami, dezinformacemi a tak dál. Ty texty jsou tak hnusně totalitní, orwellovský, že on je to jak s pirátským vězeňským autobusem. Není tam žádný jméno předepsaný ještě dopředu, ale místo je tam pro všechny dost. A tam se mluví o jakýmsi fiktivním nepříteli zevnitř, zvenku, jednotlivci, spolky, firmy. Tam stejně tak můžeš dát politickou stranu. Můžeš tam být ty klidně, můžu tam být já. My víme, že i lidi z armády prostě na sockách pod falešnými účty už vstupují do diskuzí, ovlivňují je. Samozřejmě ve prospěch koho? Moci Petra Fialy. Takže já, když jsem si to přečet, tak jsem si říkal, Ježíš Maria, kdyby byla normální situace v Česku, tak ve všech redakcích pražských je poplach. No, poplachu došlo sice na vládních seznam zprávách, který denunciovali koho? Posla toho, který to zjistil, a sice poslance Pavla Růžičku, který se k těm materiálům dostal, protože se dlouho v poslanecké sněmovně zabývá tematikou armády a vojenství.
1: Valášek, Jelínková, to jsou ta dvě jména novinářů. Díky takovým novinářům...
0: Pozor na ty slova, prosím tě, Alex, novináři.
1: No... V uvozovkách, no, protože dnes novinář je pomalu něco jako povl a žumpa právě díky takovým. No, pokračuj.
0: No a mě to samozřejmě děsí, protože z těch materiálů vyplývá, že i armáda, a teď si vím, že už máme samozřejmě vládu, její média, ústavní soud, do toho máme BIS, ta už je dávno prostě nepřiznanou vládní stranou, a do toho nám vstupuje ještě armáda jako další silová složka, která najednou má bdít nad demokratickýma volbama. V podstatě z armády se za Petra Fialy a tady Karla Řehky stává normální politická divize vlády.
1: A to se vojáci nevzbouří, řekni mi. Přeci oni jsou vojáci, slouží úplně jinému účelu, jiným účelům, než vstupat do diskuzí a ovlivňovat debatu na sociálních sítích a trolit a já nevím co všechno.
0: I vojáci samozřejmě mají nějakou svůj hrdost, ale taky mají nějaký závazky, mají hypotéky, mají leasingy a tak dál. Vědí, že doba ekonomicky není snadná, takže já chápu, že přijít o práci v tuhle dobu, ku příkladu, a že opravdu tenhle režim se s tím nemaže, tak nikdo extra nechce. Zvlášť, že třeba v armádě dlouho, máš vyšší hodnost, máš perspektivu nějakého důchodu, výsluh a tak dál.
1: Co přijde s novou vládou, s novým ministrem obrany? Stínový je pan Metnar.
0: Ano.
1: Vymění si náčelníka generálního štábu?
0: No, já doufám.
1: To, že zruší Otakara Foltýna, to už všichni říkají, to tak jako jedním hlasem.
0: Já doufám, že zruší i tohleto celý, že Ondřej Vetchý se zase vrátí čistě k herectví. Karla Řehku, že někdo, že ho vymění, protože to, co on tady dělá a dovoluje si, teď on i tady v té dronové privátní v podstatě aktivitě, kdy se dozvídáme, že někdo pašuje z armády drony na Ukrajinu a tak dál. Ale zase nic se jakoby neděje, nemáme se to dozvědět, tak já doufám, že se vymění vláda a že samozřejmě nová vláda prostě tohleto změní a že ty lidi, kteří jsou za tohle zodpovědní, za tu politizaci všeho, BIS, armády a dalších institucí, tak že by se zase vrátí do nějakých normálnějších kolejí.
1: Tak. Premiér Fiala zamířil do Německa. Echo 24 napsalo, je rozumné, že se premiéři V4 nescházejí. To musím zdůraznit. Já jsem si to četla několikrát, ten titulek. Nechtěla jsem věřit. Řekl Fiala v Berlíně.
0: Podívej se jenom na tu řeč těla těch obou premiérů, no premiéra našeho a kancléře německého. I ten Friedrich Merz se tak nějak usmívá docela sympaticky. Podívej se na výraz Petra Fialy, jeho řeč těla je tak nepříjemná, v tom už je vlastně, toho člověka si nemůžeš spojit už s ničím pozitivním. Nebo podívej se na to a řekni mi, to je takový spíš šklep než úsměv. A bohužel k tomu šklebu sedí to, co on tam říká. Za prvý, že se premiéři V4 nescházejí. To je fakt neuvěřitelný, že náš premiér, naše vláda se nechce scházet s našimi sousedy. A s tradičními sousedy, s kterými nás prostě pojí historicky mnohem víc, než s Německem a se Západem a vždycky jsme byli schopni jménem V4 hájit společný zájmy.

0: a i na tu V4 nabalit případně další země. Klidně, ryze cynický účel, ale tak to funguje v EU. A druhá věc je, kterou Petr Fiala řekl v Berlíně, úplně nepochopitelná. On pochválil německé hraniční kontroly na hranicích s náma, s Českem. A já si říkám, já bych vyzval veřejnost, že je nefér obviňovat Petra Fialu nebo nazývat ho ukrajinským premiérem, což nepochybně je, ale že je i německým premiérem. Tak bych všechny poprosil, aby říkali německý a ukrajinský premiér Petr Fiala, protože
1: To
0: Petr
1: by
0: Fiala,
1: Němci nechtěli, věř mi.
0: já to chápu, nezná na rozdíl od premiérů našich sousedů, ať už je to polský premiér, slovenský premiér, maďarský premiér, no, nebo téměř sousedů, nezná nic jako národní český zájmy.
1: Já furt přemýšlím, co z toho pohledu jako číst a je to takový to jsem to tomu Ficovi nadal. On tak miluje tu V4 a chce, aby jsme se setkávali všichni.
0: Jo.
1: Ale zajímalo by mě, jestli spolu mluvili o Robertu Ficovi, protože kancléř německý ho pochválil nebo vlastně ho podpořil v jeho snaze zajistit plyn i poté, co bude zakázán
0: No,
1: ten ruský v roce 28, 27, teď
0: 20,
1: nevím
0: no,
1: přesně.
0: no, aby taky ne, protože i
1: A
0: z
1: ocenil
0: Německa,
1: tu debatu. Debatu.
0: jasně, protože i z německého průmyslu se ozývá to, co od Roberta Fica, a sice, že Německo průmyslový, stejně jako my, nemůže prosperovat bez levnějšího plynu, což je ruský plyn. A i od kapitánu, jak se říká, německého průmyslu zaznívá, pro boha, vraťme se k ruskému plynu, je to celý nesmysl. A Robert Fico samozřejmě v rámci hájení národních zájmů Slovenska, který taky potřebuje i ruský plyn, tak to hájí. A víš, jak to je? Vždycky oceníš někoho, kdo projeví nějakou kuráž a odvahu a pere se za své vlastní zájmy nebo za sebe, než sraba, jako je náš premiér Fiala, který se nepere za nic a je takový opravdu srab, že všude, kam přijede, tak se už předem hrbí. Přichází ohnutej, takže já myslím, že pro něj musí mít každý případně jenom opovržení, stejně jako, a my se k tomu dostaneme, prezident Ukrajiny Zelenský, který sem jezdí jako, si do, ne do banky, banky půjčou na úvěry, on si sem jezdí jako do své osobní kasičky, tady vždycky dostane ty peníze bez jakýhokoliv odporu.
1: No, ne všichni, ale ta slova o V4 kritizovali. Třeba Tomáš Zdechovský pochválil premiéra Fialu a řekl, scházet se s Ficem a s Orbánem je jako čůrat do bazénu a čekat, že voda zůstane čistá.
0: No tak asi Zdechy o tom něco ví teda, že si
1: No.
0: čurá do bazénu a čeká, že voda zůstane čistá. Já bych ho skoro z toho podezříval.
1: Pojďme dál. První zprávy CZ, diplomatický pas na dovolenou, další patálie ministra Válka. Tak tato zpráva přišla poté, co vyšlo najevo, že lítá s šéfem firmy do Duboje na golf. Šéf té firmy nebo firma má desítky milionů ročně od ministerstva zdravotnictví za služby samozřejmě. A tak mi přijde, že tahle patálie je trošku menšího významu než ta dubajská. Co myslíš? Dá se to porovnat?
0: To určitě, ale já bych se skoro
1: Tak to je
0: vlastně,
1: drobnost proti tomu, ne?
0: jasně, Petr Fiala má mimochodem rád slovo drobnost, když někde chybí desítky miliard, tak říká, že jsou to drobný. A já bych se ministra Válka skoro zastal, že on fakt to nemusí vědět, protože podle mě vůbec neví, co se na tom ministerstvu děje. Takže možná lítá do Dubaje s šéfem firmy, která nonstop dostává velké zakázky na ministerstvu zdravotnictví, a Vlastimil Válek si u toho hraje nějakou bitvu tanků a tak a fakt neví, co se kolem něj děje, protože minister Válek, když se na něj podíváš a posloucháš ho, tak si fakt říkáš, za prvý, jak se nám přihodilo, že někdo takový může být ministrem, a za druhý, jak to mohl přežít celou tu dobu, vlastně dožít celý, přežít celý funkční období a že to nikomu nepřijde divný, protože ten člověk není schopný sformulovat jedinou věc, jedinou myšlenku.
1: A myslíš, že ví, že kandiduje na Jižní Moravě, v Jihomoravském kraji jako premiér?
0: No jasně, protože on se sám pojistil, a víš jak, že se stal prvním místopředsedou TOP 09. A teď Markéta Pekarová Adamová po volbách oznámila odchod z té funkce. A kdo je druhý nejmocnější v topce? Vlastimil Válek.
1: Dobře, ale když ministr Válek neví, tak vědí novináři, zajímají se novináři. Umím si představit, že u jiných lidí by už se houpali někde na plotě, na bráně, případně je naháněli po ulicích, tak viděl jsi něco takového, že by mainstreamoví novináři dělali?
0: Ne, tohleto je max, co oni udělají, protože ono to vyšlo i možná na nějakých vládních novinkách nebo podobných serverech, ale vlastně praxe je dneska taková, že tohleto je maximum, co se stane, že to vyjde jako zpráva, ale pak už nenastane to, co nastává u opozice, že najednou se vyrojí sága nekonečná komentářů a vlastně tlak na to, aby na dotyčného politika, aby když tak odstoupil, aby skončil ve funkci, že jo, a tak dál. A vlastně ty reputační škody jsou případně větší. Ale tady vyjde jenom zpráva a konec. A honí se opozice převážně.
1: No, tak to je vizitka našich mainstreamových médií. Tak, byl tu Václav Klaus, hovořil v tradičním rozhovoru s Xaverem a mimo jiné řekl, Hácha byl alespoň zlomený, ne jako Fiala, obrovská ostuda, Německo je čím dále víc militarizované, obžaloba Okamury patří do světa pozdního komunismu. Témata, o kterých jsme teď mluvili, tak co to srovnání s Háchou obstojí? Nebo už je to
0: No já bych
1: příliš.
0: Trošku oponoval v tom, že Petr Fiala je taky zlomený v pase dost, někam přichází a přijíždí. Takže to srovnání docela sedí, bohužel. Hácha aspoň měl důvod být zlomený tím osudem, který byl mnohem větší než on a přesahoval hranice Československa tehdy. Fiala v žádný takový situaci není. Ten se zlomil sám ze svých deficitů charakterových a dalších osobnostních. Jinak o Okamurovi jsme mluvili, ale Německo je čím dál víc militarizované, jasně, a jako my máme historickou zkušenost s Německem a jeho militarizací, v podstatě snahou vymazat nás ze světa a z mapy. A vidíš, a nikomu to tady v Česku, nikdo o tom nemluví, Německo není jenom víc militarizovaný, Německo je i víc islamizovaný. A v podstatě tam z Německa se stává, nebo už stala úplně jiná země, než jsme byli zvyklí. To spořádané Německo, kde platí opravdu zákon a právo a lidi žijí spořádaně a patří to k jejich tradici, to je bohužel pryč a jsou to naši sousedi. Německo navíc ještě neprospívá ekonomicky, podobně jako my, což taky nikdy nepomůže ničemu dobrému. Ale vidíš, že u nás vlastně žádnou debatu o tom, co se děje v Německu, na který mimochodem jsme ještě tak životně navázaní ekonomicky, tak se nevede. Všichni v podstatě musíme denně hejtovat akorát Putina a Rusko.
1: No v Německu bude platit zákon. Zákon, který umožní rychleji vyrábět zbraně.
0: Jo, to no. Určitě. No.
1: A když to byl Oskar Krejčí v pořadu Za čárou, tak zmiňoval obavu o to, pokud se dodrží těch 5%, tak skutečně Německo bude mít nejpočetnější, nejsilnější konvenční armádu. Tak možná už nešel ten premiér Fiala, už to nějak jako ladit?
0: Ne, já myslím, že ne. Vem si, že z 5% HDP na zbrojení se stala vlastně chlouba nějakého volebního programu. To nikdy nebylo, prostě zbrojilo se vždycky, ale bylo to víceméně v tichosti a všem bylo jedno, jestli to bylo 1,2 nebo 1,9 nebo 2%, ale teď se najednou stala úplná modla z toho 5%, jako kdo vlastně dá víc a utratí za ty zbraně, tak lepší. A my všichni víme, co se stane, když vyhlásíš 3%, 5%, že to musíš utratit. No tak prostě začneš utrácet. Když navíc to máš ještě jako hlavní bod svého programu, tak si uděláš spřízněnou skupinku zbrojařů, vyhlásíš těch 5%, všichni vědí, kolik je to peněz zhruba, a začne se velkoryse utrácet. A my už to vidíme u nás. Ty zakázky jsou příšerný. Teď s těma leopardama, s tankama je poslední jako fakt těvka. Když i experti se na to podívali, řekli, to Němci ty leopardy vyhrabali od někač z kopřiv, měli je zrekonstruovat a pak nám je poslat, ale oni je vyhrabali nejspíš z kopřiv, na tu rekonstrukci zapomněli a máme jí teď tu údržbu platit my. A takhle se zbrojí, aby se to vytáhla na těch 5%.
1: Vidíš, a já jsem si myslela, že je to taková jako úlitba Donaldu Trumpovi, slibem nezarmoutíš, a tady se to vzalo velmi vážně.
0: No to jo, ale ani Amerika 5% nezbrojí, oni dávají nějaký 3,5%, 3%, no.
1: Tak, a je tu? I dnes Zelenský zradil odkaz Majdanu. Ukrajina bouří proti skandálnímu zákonu. Jinak, prosím tě, Petře, Volodymyr jsou obě tvrdá i. Vy jste v tom měli ve Velzonce trošku problém.
0: Měli.
1: A vidíš, Zelenský rovněž Y. Tak...
0: Není to žádný Vysocký, viď?
1: Přesně tak. No, tak...
0: Já se úplně prosím tě lektím no, vizualizací.
1: Můžeš poznávat, kdo je na pravé straně asi tak.
0: No, Je to samozřejmě velká ironie, za prvý, protože Zelenský kandidoval jako ten bojovník proti korupci. To byla proto byl zvolený vlastně. My víme, že na Ukrajině se krade strašně obludně dál. A vlastně tím víc, když začala válka, tak tím, jak tam Západ začal posílat peníze a zbraně, tak tím o to více tam ještě začalo krást. Takže ten odkaz, pokud
1: je
0: jde o...
1: Je co?
0: Něco. Je čím dál tím víc. Pokud jde o korupci, byl zrazený dávno. Ale tohleto, ten zákon protikorupční, teda, který vyvolal tu i nevoli Západu konečně, tak to už jenom jako pokračování dlouhodobého procesu, kdy Zelenský utahuje šrouby a centralizuje moc. Ukrajina není demokracie. Ukrajina je skutečně jako už Zelenskýho poloautokracie, protože on mění lidi ve vládě, jak se mu zamané, uplácí je postama vlastně v západní Evropě nejradši nebo v Americe, aby se jich zbavil, aby je uplatil, aby už mu nepřekáželi v cestě. Svobodný média na Ukrajině neexistují. Tam, že je, tam je to stažený do jedné národní mediální fronty, na kterou dohlíží kdo? Tady vys Volodymyr a jeho lidi. A tohle to, co si dovolil teď, tak jenom tohle pokračování, ale kdo mu to dovolil, kdo mu to umožnil? Západní lídři, který jako předtím přivírají oči a pořád akorát říkají, přijmeme Ukrajinu do EU, kde všichni dohlížejí na demokracii v Polsku, Maďarsku, na Slovensku, mají velké obavy. A najednou jim vůbec nevadí, co Zelenský dělá na Ukrajině jménem demokracie.
1: Hmm. No i Friedrich Merz se nedávno zmiňoval, že je to nepravděpodobné, že by Ukrajina vstoupila do Evropské unie před rokem 2034, což je ještě hodně daleko.
0: Jako vstup Ukrajiny do EU je konec EU, tak jak ji známe, Ukrajina tam svojí institucionální skorumpovaností, nedemokratičností a dalšíma věcma nemá vůbec co dělat. To opravdu je konec EU, jak my ji známe a to, co EU symbolizuje i ve světě.
1: Hmm. No, Robert Fico tenkrát pravil, že ano, my budeme souhlasit s tím, aby Ukrajina vstoupila do Evropské unie, ale jak začnou ty přístupové rozhovory, tak uvidí sama Ukrajina, kolik těch spojenců jí bude házet no. klacky pod nohy, protože si to spočítá, kolik to každý ten stát bude stát. Stát bude stát.
0: No, jasně.
1: Děkuju, že jsi přišel. Jsme na konci.
0: Díky za pozvání.
1: Budu se těšit na příště.
0: Já taky.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec.
2: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente.
1: Zdravím tě, Zeman.
0: Začnu věcí smutnou. 26. července odešel Jiří Krampol. My jsme Jirku Krampola oba znali, řekl bych i jaksi na přátelské bázi. Jaká je tvoje nejsilnější vzpomínka Miloši na Jiřího Krampola?
1: No podívej se, zatímco jiní budou vzpomínat dojatě a smutně. Já vycházím z toho, že Jiří Krampol rozdával úsměv. Takže i moje vzpomínka bude úsměvná. Ty si vzpomeneš, co to byl pořad Nikdo není dokonalý. Právě pořad Jiřího Krampola. A já jsem tam jednou seděl s Walterem Komárkem blahé paměti. No a když jsme se tak bavili, tak jsem se vytahoval, že jsem byl jediný člověk, kterému v Bílém domě před setkáním tehdy s prezidentem Bushem povolili kouřit. Walter Komárek se zamyslel a říkal, Miloši, nebyl jsi jediný a nebyl jsi první, před tebou tam byla Monika Levinská. A Jiří Krampol se minutu smál, úplně vypadl z role. A téměř hrozilo, že pořad bude ukončen.
0: No, dobře. Tak ano, to je takový ten humor, který musel vyhovovat tobě i panu Komárkovi.
1: A konec konců i Krampolovi.
0: Tak a jdeme, prosím tě, na věci, které jsou také vážné, nicméně nejsou o smrti. A nebo možná, nevím. Má-li člověk ve studiu prognostika, nemůže se nezeptat, jak dopadnou volby. Takže, milí Miloši, teď, když pozoruješ cvrkot okolo voleb, už jsou odevzdané kandidátky, už víme, jaké budou přiznané koalice, jaké budou nepřiznané koalice, víme, co se všechno seběhlo, tak já prosím teď odbornou prognózu.
1: Dobře, tak já bych předeslal, že je starořímské přísloví, které zní haruspika potkajíce, oba se smějí. Výklad. Haruspikové byli starověcí prognostici. Mimochodem, věštili z ovčích jater. A když se potkali a smáli se na sebe, tak se smáli proto, že oba dva věděli, že jejich prognózy jsou falešné, cinknuté, vymyšlené. Prostě ovčí játra na rozdíl od počítačových modelů nefungují. My teď vycházíme z počítačových modelů, to předesílám. Takže jak vypadnou volby, no jak se budou přát voliči, ale tahle odpověď tě asi neuspokojí. Můj názor je, že volby vyhraje opozice, ale co je ještě důležitější, že tentokrát nepropadne zhruba milion převážně levicových hlasů, protože se dokázali zejména na levici politické strany spojit v předvolebních koalicích. Poněkud horší je to na pravici, kde motoristé se nedokázali dohodnout s přísahou.
0: Takže podtrženo sečteno, volby vyhraje opozice, a to je pro mě málo.
1: Dobře.
0: Vyhraje je tak, aby mohla sestavit vládu?
1: No, tam spíš jsou dvě varianty. Buď je vyhraje tak, že bude jednobarevná vláda Andreje Babiše, nebo bude dvoučlenná koalice ANO a SPD. No a jak tomu dodám ještě třetí variantu, protože prognostika je o variantách, rozumíš? Ne o jedné jediné možné budoucnosti. Takže ta moje třetí varianta je, že bude uzavřena opoziční smlouva číslo 2. Přičemž strana, která bude tolerovat jednobarevnou, byť menšinovou vládu, za odměnu dostane významné funkce v obou komorách parlamentu. Tak přemýšlej, kdo by asi byl onou vládnoucí a onou tolerující politickou stranou.
2: Ale já vím přesně, o čem mluvíš. Ty myslíš samozřejmě STAN? Samozřejmě, že myslíš STAN.
1: Samozřejmě, že ne.
2: No samozřejmě, že ano. A já ti řeknu proč, Miloši. Já jsem totiž včera poslouchal podcast Keci a politika, no, což je komentátor Pečínka a pan Michopulos. No. Oni tam mimo jiné říkají, že volby dopadnou tak, jak chce Zeman a Klaus. Každý má pomohl nějaké té části opozice a tak dále. Ale mimo jiné tam taky říkají, že je potřeba teď vypouštět nejrůznější balónky typu Babiš bude vládnout se STANem, Babiš bude vládnout s ODSkou. A ten jeden říká, a proč to nedělají? A ten druhý říká, no protože nejsou tak chytří jak Zeman, ten to dělat bude. A ty tady teď sedíš a shodou náhod to říkáš. Takže pak už to může být jedině ODSka.
1: Ani ODSka, ani STAN, ale bude samozřejmě velká koalice mezi ANO a TOP 09. A když jim to nebude stačit, přiberou ještě Lidovce.
2: Ty si myslíš,
1: tak prosím tě, tohle to jsem řekl jako vtip.
2: Nikoli ano, jako doufám, prognózu. Ano, ano.
1: Nikoli jako prognózu.
2: No, ty vylučuješ, Miloši, že by po volbách Andrej Babiš se uměl dohodnout například se STANem?
1: No, podívej se, všechno je možné. My jsme se také svého času dohodli s Klausem. Ale na druhé straně, pokud má možnost, řekněme, nabídnout Okamurovi funkci předsedy poslanecké sněmovny, a Okamura už jednou udělal místopředsedu, takže to umí, no tak proč by v tom případě nešel za tím, se kterým prakticky shodně hlasuje v poslanecké sněmovně, a proč by šel za tím, kde hlasuje zásadně opačně?
2: Rozumím, ale mám pocit, že SPD, tedy Tomio Okamura, tentokrát bude mimořádně drahá nevěsta.
1: No, řekl jsem oběma aktérům, že Tomio Okamura udělal chybu, když Babiše nepodpořil ve druhém kole prezidentských voleb. Myslím, že si to uvědomuje, že to byla chyba. Takže tato chyba poněkud sníží jeho cenu v povolebním vyjednávání.
2: Teď už se začínají dít nejrůznější věci, kdy si člověk hlavu může ukroutit. Například kauza pana Otto Klempíře, což je člověk, který kandiduje za motoristy, mimo jiné je to velmi známý hudebník z kapely J.A.R. Můj žánr to není, žádnou písničku neznám, ale vím, že se pohybují na té scéně. Ti hudebníci, ta kapela pana Klempíře vyhodila právě proto, že jde kandidovat, a možná i za to, že jde kandidovat za motoristy, byť to vyloučili. Co si o tomto myslíš?
1: No tak oni prohlásili, že to není kvůli tomu, že kandiduje za motoristy. Já tu kapelu vůbec neznám, protože upřímně řečeno, toto není můj svět. To málo, co o tom vím, a sebekriticky přiznávám, že je to opravdu málo, mě spíš vede k závěru, že pan Klempíř se byť zhruba v 20 letech uvázal Státní bezpečnosti, což sám přiznává, zdůvodnil to tím, že byl mladý a blbej. No, ve 20 letech už nejseš tak úplně blbej. Mladej ano, ale blbej ne. A co horšího, tak tvrdí se, já jsem to jenom čet, nic víc, že udal asi 70 lidí. No, tak s takovým člověkem bych asi karty nehrál. Šachy taky ne.
2: Mám na to jiný názor, myslím si, Miloši, že ve 20 ještě prostě blbneš. Ještě seš...
1: To můžeš blbnout i v 30, 40, 50. Blbost není takto ohraničeno.
2: Dá se toto v okamžiku, kdy se člověk omluví, nezapírá to, říká, byla to chyba, dá se toto odpustit?
1: No, kdyby nebylo těch 70 případů, tak asi ano. Ale tady je údajně, zdůrazňuji údajně, těch 70 případů.
2: Dobře, to nevím. Byla chyba, nebo bylo chybou, že se motoristé nespojili s přísahou Roberta Šlachty?
1: Byla to stejná chyba, jako byla chyba, když se Maláčová nechtěla spojit s Konečnou.
2: Nechtěla. Nakonec se spojila.
1: Nakonec se spojila, měli rozum.
2: Tak tím máme prognózu za sebou, ale ptám se ještě, jestli bitcoinová kauza i v této fázi, tak jak je teď, jak, v jakých podivných kotrmelcích končí, jestli je schopná ovlivnit ty volby?
1: Ano, samozřejmě, že všichni průzkumníci veřejného mínění říkají, že už to odeznělo. Já myslím, že to zůstává hluboce v paměti voličů, a že to nakonec ty volby ovlivní. Samozřejmě v neprospěch koalice Spolu. A jeden z důvodů pro takové tvrzení je i to, že ta kauza pokračuje. Paní ministryně spravedlnosti podle mého názoru prokazuje svoje neschopnost tím, že nejdřív říká, vybrala si sama koordinátora, to podotýkám, pak se dohodla s tímto koordinátorem, že napíše závěrečnou zprávu o této kauze, pak toho koordinátora propustila a zaplatila mu polovičku honoráře a oznámila, že nakonec zpráva bude, protože STAN na to naléhal. A pak nikoli paní ministrině, ale pan koordinátor oznámil, že žádná zpráva nebude, což je viditelný rozpor. Takže mají v tom chaos a nesvědčí to o jejich kompetenci.
2: No, pokud vím, tak ty jsi v minulosti vždycky hovořil velmi uctivě a skoro bych řekl kamarádsky o Pavlu Blažkovi. Několikrát si řekl, že ti přijde jako nejchytřejší člověk z této vlády. Po Pavlu Blažkovi mám pocit, se slehla zem. Odstoupil z pozice ministra spravedlnosti. Není toto samo o sobě důkazem, že tady nějaký podvod s bitcoiny a s praním peněz proběhl?
1: Tak Pavel Blažek je v té současné šachové hře obětovaný pěšec, aby nebyla ztracena věž, která se jmenuje Stanjura, a zmizel a až na jeden příklad neposkytuje žádná veřejná vyjádření. Ten jeden příklad opačného typu byl, že hájil svůj postup, ale budiš. No, takže z tohoto důvodu se domnívám, že ta kauza bude pokračovat. Útoky opozice na blížícím se novém zvláštním zasedání poslanecké sněmovny se soustředí na ministra Stanjuru a pojede se to až do voleb, protože co může být vděčnějšího než právě tato kauza.
2: A proč si myslíš, že ministr Blažek byl pěšák a Stanjura je věž? To přece...
1: Podívej se, i velmi chytrý člověk udělá chybu. Někdy se říkalo, Německo nedělá malé chyby, dělá jenom velké chyby. No, stejně tak velký člověk dělá jenom velké chyby. A když jsem přemýšlel o jeho motivaci, ono je to prosté a lidské. Mohl se pochlubit a také se zpočátku chlubil tím, že sežene miliardu korun pro své ministerstvo, pro svoji vězeňskou službu a tak dále. A toho tak zlákalo, že si neuvědomil, že jde, nechci říct do pasti, protože to asi nebylo pro něj předem připraveno, ale prostě naběhl si. A teď tedy to končí jeho osobou. A samozřejmě, jestliže ministr Stanjura tomu všemu nejenom přihlížel, ale jeho úředníci se na tom aktivně podíleli, tak je řada na Stanjurovi.
2: Pojďme dál. Miloši, blíží se konec války na Ukrajině?
1: Jo, já si myslím, že ano. A upřímně řečeno, nebudu to zdůvodňovat tím, že geniální Donald Trump jako mírotvůrce, jemuž se už podařilo urovnat konflikt mezi Kambodžou a Thajskem, Indií a Pakistánem nebo Kongem a Rwandou. Takže tento geniální Donald Trump urovná konflikt na Ukrajině. Myslím si, že důvodem ukončení tohoto konfliktu bude vyčerpání obou stran, ale především ukrajinské strany. Vojenští odborníci, a já nejsem vojenský odborník, tvrdí, že hrozí prolomení fronty u Pokrovsku, což je významný úzel, a možná i zhroucení fronty jako celku. A i kdyby tomu tak nebylo, válka trvá dosti dlouho, Ukrajina má omezené zdroje. Ty víš, že se teď už i veřejně připouští, že na ukrajinských náměstích se chytají dospělí muži a odvádějí do armády. Toto vše mě vede k závěru, že válka skončí vyčerpáním obou, zejména však ukrajinské strany.
2: Může mít alespoň sebemenší vliv ten zásadní krok Donalda Trumpa, který říká, že všichni, kdo budou od Ruska odebírat plyn, možná i ropu, na ty země uvalí 100% cla. Myslím, že hlavně to směřuje v této chvíli na Indii.
1: A Čínu.
2: A Čínu, ano. Může to mít vliv?
1: Může to mít určitě vliv. Trump nepoužívá cla primárně jako ekonomický, ale jako politický nástroj. Vezmi si třeba 50% cla na Brazílii, když přitom Brazílie má vůči Americe docela dobré saldo zahraničního obchodu. Ale tam jde o Bolsonaro, já to neumím vyslovit, Bolsonaro, o toho prezidenta, k němuž má Trump sympatie. No a podobně teda to bude politický nástroj vůči těmto dvěma zemím, přičemž u Indie bych předpokládal, že tento nástroj bude účinný.
2: V zásadě si to Trump představuje tak, že on prohlásí, milá Indie, milá Čína, budou 100% cla a oni přestanou brát nebo nakupovat suroviny od Ruska, Víš, mně to přijde jako celé složité a za jak dlouho by se to projevilo? Myslíš, že že Putin prostě tomuto podlehne a začne válčit?
1: No tak Trumpovo ultimátum bylo zpočátku asi 50 dnů, teď se to ještě trochu zkrátilo.
2: Do 8. to je tento pátek.
1: No takže do té doby vypadáme oba zdravě, asi přežijeme. A pokud přežijeme, tak si na příštím našem setkání řekneme, jak to dopadlo.
2: No, co se může stát po 8. srpnu?
1: Putin si možná najde po setkání s Vitkovem nějakou záminku, aby minimálně přistoupil na příměří. Takovou záminkou by mohla být dohoda o summitu s Trumpem s tím, že před tímto summitem a samozřejmě i během něho by bylo vyhlášeno oboustranné příměří.
2: To jednání tuším probíhá dnes zrovna. Ten Witkoff je dnes v Moskvě, říkám to dobře.
1: Ano.
2: Dokonce je domluvený nějaký telefonát mezi Zelenským a Trumpem.
1: Uh-huh.
2: Máš pocit, že oni dva se můžou dohodnout?
1: Teď mluvíš o kom?
2: No, promiň, mezi Putinem a Zelenským jsem slyšel, že jsou schopni telefonovat.
1: Podívej, jestli já to o tom dost pochybuji a pokud k tomu dojde, tak mě to překvapí. Nejsem věštec, nejsem všeználek, nejsem haruspik a nemám ovčí střeva, nebo játra, ne střeva. A v každém případě by mě to překvapilo, protože politika je přece jenom o jistých osobních pocitech a mezi těmito dvěma ty osobní pocity jsou velmi, velmi vyhraněné. Ale konec konců už jsou v historii případy, kdy se i velmi odlišní lidé dokáží dohodnout.
2: Jsem rád, že jsi tady byl, Miloši. Těším se na další naše povídání a pro dnešek je to všechno. Ahoj.
1: Ahoj a protože 8. se blíží, tak se na zářijovém setkání, které možná bude po 11. září a pokud bude po 11. září, tak si u něčem popovídáme.
2: Oho.
1: No, ale nech se překvapit. Tak v každém případě si myslím, že to bude opět zajímavé setkání jako mezi náma dvěma vždy a všude.
2: Těším se, Miloši, ahoj.
1: Já také, ahoj.
2: Naším hostem byl Miloš Zeman. My jsme ti slavní plísňáci, co nikdy touhu nestrácí, lesní věci a škodit dál, jenomže je tu Abamal. Taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním. Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál. Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.

0: Radio Xaver.
1: Co se týče celé té kauzy, no je úžasná. No. To je prostě chudák ten starý pan soudce, co od toho očekával.
2: Co tam, myslíte pana Uhlíře?
1: To Uhlíře, co chtěl tam, co chtěl vydělat si nějaký prachy, no dobrý, jako kolik, 360 tisíc měl dostat za ty 3 měsíce?
2: Já jsem četl, že 160 dostal.
1: No, dostane, ale jako ta smlouva byla na celý to léto, že si vydělá, říkám, tak stejně bude blbý počasí, třeba měl nějaký zprávy, nikam nepojedu, vydělám nějaký prachy. A on chtěl říct pravdu, Xavere. On chtěl říct, že když jednou něco ukradnete, takže vám to nepatří. Když ukradnete kolo a pak ho prodáte, tak vy ho nezlegalizujete, tu krádež tím, že jste ho vyprodal, že to bylo vaše. Prostě vy o ty prachy máte přijít a ten, kdo ho původně ukrad, tak je viník a když ho nezjistíte, takhle furt to kolo vaše není. A o tom se tam nějak tak jako nemluví. To prostě paní ministrině nechtěla říct, že celý ten úřad Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s policií nutně musel, kdyby chtěli, hele, ten ministr spravedlnosti se může zavolat prostě generálovi Koudelkovi tamhle do Bisky a říct, generále, potřebuju tady zjistit něco, Koudelka je taky právník, tam jsou všichni právníci a oni nevěděli, že když prostě ukradnete kolo, že to není vaše kolo, že to je furt kradený kolo. Proč jim to někdo neřekl? Proč vlastně celá ta plejáda těch právníků, těch státních institucí takhle zklamala? No a potom přijde pan Uhlíř, pan právník, soudce bývalej, chudák, jako a unavený, už byl takový celý. A on chce říkat nějaký věci, které nebyly v protokolu.

0: Está cedo, amor!
1: Está cedo, amor!
0: Pobre!

0: Pane holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek náš den.
1: Sabere, to je výročka vždycky.
0: Já to vím, já taky ne, ale já jsem teda dneska, nemůžu říct, že bych nemohl dospat, protože jsem se naopak nemohl probudit.
1: Jo, vypadá to, že jste přišel rozdávat radost.
0: No, a štěstí, zábavu a dobro jsem přišel
1: rozdávat. Rozdáváme oba, ne?
0: No jasný. Musím říct, že psala mě jedna dáma na Messengeru, že jí pobavilo, když jsem tady natáčel do deníčku vás a pana kolegu Kubáčka, jak jsem tam říkal, že provádím kontrolu, jestli natáčíte podle pravidel Evropské unie, a psal, že jí to strašně pobavilo,
1: jo?
0: Že to teď používá a že to všem v práci říká. Pane holče, ale veškerá legrace stranou, je tady problém jak bejk.
1: Jo,
0: nevím,
1: jestli to jak Brno.
0: Jak Brno. Nevím, jestli to víte, ale v Poslanecké sněmovně se našel kokeš. Tam se...
1: No, Xavere, já jim vlastně docela bych rozuměl. Vzhledem k tomu, co tam páchají, tak a co z toho baráku vylejzá, tak vlastně si říkám, to není samo sebou, ale víte, co mě zarazilo? Prej to našli v blízkosti kanceláře. Víte koho?
0: Nevím.
1: No, samotný soudružky, předsedkyně, sněmovny a šéfky topky.
0: Ale tomu
1: je
0: nikdy.
1: To pravda.
0: Pane holče.
1: Je to pravda. Já nechci nic naznačovat. Ale byl to hajzlík nejblíž její kanceláři.
0: Ne, tomu já
1: no je to tak, Sabre, je to tak.
0: To je tak seriózní paní.
1: To je. Je to úplně... To je nehodnotový, ne?
0: No to je absolutně nehodnotový.
1: Já jsem jediný, co mě napadlo, jestli jak oni pracovali po těch večerech s Dominikem Ferim, ještě když byl ve sněmovně, protože je to rok a půl, no tak to už asi nebyl. No, jestli to nemohlo být.

0: Víte, jak ona přiznala, že spolu trávili čas i nad rámec práce, tak já jsem si představil takový diskuze, jako politický, že víš, jak se tříbejí názory a hodnoty, tak jestli to nemohlo být tím.
1: No a je to, pane Holče, vy jste znalec.
0: Jako co, čeho?
1: Života.
0: Jo, tak to jo.
1: Je to třeba povzbuzující třeba na erekci dobré? Ten...
0: To já nevím, co, jak to... Proč se ptáte mě, ale já jsem...
1: Tak vyčtete ty knihy všelijak.
0: No knihy, ale víte, já jsem se inspiroval. Jako, jsou to naši zákonodárci, ne? Tak určitě vlastně rozhodují o tom, co můžeme a nemůžeme. Tak když můžou oni, tak já jsem zavolal do stanu a dneska přijede zásilka nám, zavezou nás. Kluci ze stanu. No vážně. A ty má nejlepší matroš, Ksavere. Nejlepší matroš ve městě, tak pozor.
1: Tak jako nabízí se to, pozor. No. Je to zdokumentovaný, ale já teda, prosím vás, uděláme tlustou čáru teď, aby si to pro boha někdo nevztahoval na to, že to říkáme směrem k paní předsedkyni.
0: No vůbec
1: protože
0: ne,
1: to
0: vůbec
1: je
0: ne,
1: prostě morální ikona.
0: Já jsem...
1: Ale já mám tu připomínku.
0: No.
1: Oni... do Zimetristi si ten kokain aplikovali různými tělesnými otvory.
0: A to jsem chtěl předeslat, to my dělat, my se zaměříme na nos jenom. Politicky korektně to uděláme. Když tak tamto si Xavere zkuste doma sám. Můžete si odvíjí zbytek domů a to si zkuste sám.
1: No tak...
0: Tak jak to dělají dozíci?
1: Mně se to asi těžko bude zkoušet.
0: No tak já nevím, ale já jsem poprosil, jestli by to mohli vzít rovnou od Míši Redla. Ten má nejlepší matroš, navíc
1: kvalita.
0: Tím nic nenaznačuju, protože toho ve stanu nikdo nezná.
1: Jo, to je pravda.
0: Vítra Kušan vůbec neví, kdo to je.
1: Teda vy jste hlava, neví? Pane, vy jste hlava.
0: To je konstrukce.
1: No.
0: A oni to sem přivezou za chvíli.
1: Jo. No, takhle, prosím vás, tady na toaletě v XTV se taky občas najdou zvláštní věci, jo?
0: Jo.
1: Já jsem tam včera našel mobilní telefon.
0: Nevzal jsi to spíš někomu, nenašel jsi to u někoho v kapse, nebo tak?
1: Ne. Tam je okýnko a na tom okýnku ležel mobilní telefon.
0: Tak jste si ho nazdílel, jo? Nebo?
1: Vzal jsem, jak to říkal ten Volner, poponesl.
0: Poponesl jste si ho a pak jste si ho nazdílel.
1: Poponesl. A já jsem ho poponesl paní produkční a říkal jsem, někdo tam zapomněl telefon na záchodě, tak volej tady baráku. No a záhy se ukázalo, že ten telefon byl můj. Jo, takže stáří je tady.
0: Tak to jo, já se asi není Koudelků, mě napadlo, že by nebylo tam mohl zapomenout generál major.
1: Generál, jo. No pojď, pane Holče, ale to je přece, nezlobte se, ostuda.
0: Co?
1: No, že se fetuje v Poslanecké sněmovně. Chápu, že můžeme teď říkat, to tam dělají ti podržtaškové. Jo. On je asistent číslo jedna od toho nebo od toho, jasný, tak nemá co dělat, protože oni tam sedí v té jednací místnosti chvilku potom po těch barech a tak, a on třeba nemá co dělat. No tak se nudí, tak si řekne, já si dám lajničku na hajzlu, tam, abych to tak ukrátím čas a tak, ale moje teorie je taková, to tam podstrčil Babiš. Stopro.
0: A Putin. Oba, vám říkám.
1: Jo, a nedemokratičtí voliči si o tom čtou potom.
0: A nebo teď mě napadlo s tím Kuksem, jestli spíš teda Volodymyr Zelenský. To by možná spíš mířil do Kyjeva, než do Moskvy. A Putin ten nepije téměř, jo, hokejista velký.
1: Já jsem vám teď četl. Nevěřícně, jak jsou ty na Facebooku, jak je tam video, a pod tím je ten text, co říkají, teď je taková móda. Že abyste nerušil okolí, tak tam říkala nějaká paní, že příměří v Rusku by mělo být tak, jak si bude přát pan Zelenský. Vyjednávání by mělo být tak, jak si bude přát pan Zelenský. A víte co, mi to přijde úplně postavit na hlavu, ne?
0: Já nevím, co si vlastně pan Zelenský přeje všechno. Ale
1: no zatím,
0: víte, co je?
1: Zatím prachy na válku.
0: No to jo, tak to je jasný. No na válku, ono možná spíše na něco jiného.
1: Nezlehčujte to, je tam dobře, válka, střílí se do lidí.
0: Je tam válka a není tam korupce, musíme říct na Ukrajině, ne?
1: Co tam není?
0: Korupce. Samozřejmě, žádná korunka naše se tam nestratí, to je potřeba předeslat.
1: Já, pane Holče,
0: řekněte to, Ksavere.
1: Já tak miluju tyhle ty vaše ironické sarkastické věci.
0: Počkejte, to je hodnotový.
1: Hodnotový to je, ale není to pravda.
0: No, ale počkej.
1: Ukrajina je země postavená na korupci.
0: No fuj, já to nemůžu ani poslouchat, Xavere.
1: Ale tak co, Ježišmarja?
0: Fuj, aby tady byl ten Redl s tím koksem. Já to, no, jasný, to neunesu.
1: Tak co, je to pravda. A to, že prostě něco spadne pod stůl z té pomoci.
0: Z té lajničky, myslíte?
1: Já bych chtěl mít jistotu, že ty zbraně a to střelivo a to všechno, chtěl bych to mít nějak černý na bílým, že oni to neprodají nikam dál, ale bohužel mám takový podezření.
0: No to se neděje, Xavere, určitě, ale zpátky do sněmovny. Víte, co je ironie krásná? Že vy jste tam od Brna, Tišnov, to je
1: vlastně
0: Brňák. Vy jste vlastně předvoj exportu brněnského do Prahy, ne? Přiznejte to. Vy jste šel před Fialou.
1: No dobře, ale 22 let, pane Holče. Ale já bych prosil, abyste nezlehčoval Tišnov. Tišnov,
0: no to
1: je,
0: ne.
1: Prostě příště vám tady dám obrázek Tišnova a budete se po mně na ní dívat.
0: To bych byl moc rád. Teď je tam Praha, Xavere.
1: Nebuďte zlej, pane Holče, toto od vás není hezký.
0: Ale,
1: tady.
0: Hele, prvně, primátorka, měli v ruce ten bílej prášek. No, to se nikomu se nic nestalo, všichni se smáli, bylo to dobrý. Ale víte, co je fakt sranda, že když byli dozíci, měli ten koks a mazali si ho všude možně, tak to řešili ve sněmovně. Já si říkám, takže tu kauzu kokain ve stanu a v dozimetru pak řešila sněmovna, kde ho šňupou taky.
1: Počkejte, zadržte. Ten, nepletete si to s Indulonou náhodou? Protože koks se nemaže.
0: No, tak
1: to si, je prášek.
0: Ale
1: ne?
0: Jasně, tak si ho, prostě si ho namáznete.
1: Namáznete?
0: Tak, no tak si ho, nebo, no, tak jak to chcete říct, jako si ne, pudr si někam napudrujete, nebo...
1: Vy jste chtěl říct vetřete.
0: To vetřete, no.
1: Vetřete, no. Tak formulujte přesně. No. Protože namazat se můžete Indulonou, nebo Niveou, nebo něčím.
0: Tak to vidím, že máte chlastem, zkušenost. Ale,
1: no ne, tak já si nic nevtírám. Teď jo, teda Voltaren, protože chodím jak Goebbels, bolí mě noha.
0: Jo?
1: No mám zánět šlachy achilovy, ale už to ustupuje. Ale to si vtírám. Mm-hmm. No ale oni si ho nějakým způsobem, ten kokain, dávali do prciny i do, jaksi, do...
0: Počkejte, no, to, co to je za slova?
1: No to snad
0: nevím. Oni mají, zprostý, oni jsou nějaký gendristi, oni mají Hlubuček měl prcinu, nebo?
1: Hlubuček, ten měl 100% prcinu.
0: Ježiš, ale Maria,
1: jak,
0: se
1: jak si i ženám to chtěli jak se pravit do genitální oblasti.
0: Hmm. No tak oni jsou...
1: Já teď už, pane Holče, se poučil, prdel,
0: no, nebudu to říkat Xavere, to slovo. Odvolaj vás.
1: Odvolaj vás. To už ne.
0: Radši to odvolejte vy.
1: Ne, budu to říkat jako konečník. Prdílka, prcina, všechno, to je dobrý. A tady nepoužijí nic jiného, než do genitálu paní tam přítomné prostitutky.
0: Ale víte, tady musíme dát za pravdu Evě Holubový. Viděl jste to video, co na to, tam má vždycky pravdu, že? Ta nikdy nelže, neříká nic to, neříká žádný kraviny. A ona natočila to video přeci na podporu kandidatury svého syna Adama. Adam kandiduje do Europarlamentu za dozíky, za kokainisty.
1: Za kokainisty?
0: Za kokainisty, ne. No jo, a ona točila krásný video, že jak jsou to všechno, že je Honza Farský je křišťálově čistý člověk,
1: no, to je úplně.
0: Paní Blbuše je hrozně chytrá, no, a že celý, že všichni dozíci jsou hrozně tvůrčí, že, to je, že tam je tvůrčí duch v té straně.
1: O tom nepochybuji, no, zejména směrem dopravním podniku.
0: A tohleto, a směrem ke kokainu, ne?
1: No tak.
0: Tak tvůrčí, ježišmarja.
1: Na co stojí ten kokeš?
0: Jím už to nestačilo ani do nosu.
1: No tak jo, tak si to nejdu prcinu.
0: No a tak si říct, že paní Holubová znovu mluvila pravdu. Tak. Jsou to tvůrčí lidi, Xavere.
1: Nepochybujete o slovech paní Holubové vůbec?
0: Nepochybuji a doufám, že i vy stejně jako já to hodíte v eurovolbách Adamu Holubovi. Že to je jaký křišťálově čistý člověk?
1: Pane Holče. Ani z pistolí.
0: On to má křišťálově čistý tady možná.
1: Jo, ale má pravdu, že oni, že ten pan Farský, no to je úplně, to je absolutně matka Tereza.
0: To je dobré.
1: Jo, to jsou tak hodní lidi a oni to s tou naší zemí myslí tak dobře.
0: Já teď jenom, Já vlastně, teď mě napadlo, tak on se nejdřív nechal zvolit do sněmovny a pak si řekl, že to tady vlastně sere a že teda uteče do Ameriky, tak teď znovu, že, tak teď mu za to dali, protože to bylo taky hodnotový, tak teď mu dali kandidaturu do Europarlamentu a víte, znovu uteče do Bruselu.
1: To je super, to je super.
0: Tak si šťálový.
1: A jako vůbec nepochybuju paní Holubové, že to směrem k svýmu synovi myslí opravdu vážně.
0: Mě nám trošku mrzí, že ne kandiduje i ona, víte?
1: Umřela, myslím, že... umřela, ne?
0: Eva Hlubová?
1: Ivona přijel s... Ivona.
0: Já říkám Eva Hlubová.
1: Vy jste řekli Ivona.
0: Ne, no i ona.
1: I ona! Já si myslím, že mluvíte o přenoslově.
0: Vůbec nerozumíte.
1: Ne, to promiňte, ten, tam je ta jazyková bariéra, tam je.
0: Strašně.
1: Ne. I ona.
0: Neměl byste absolvovat nějaký kurz?
1: No, už jsem přihlášený. Už jsem přihlášený do kurzu efektivní komunikace. Právě.
0: Tak to jo.
1: No, já se divím, že paní Holubová nekandiduje.
0: Je to škoda, ne? Velká.
1: Jo, tak ta má určitě životní zkušenosti velké.
0: A já miluji její retoriku a přednes. Víte, že já jsem velkým milovníkem patosu a ona je můj člověk.
1: Přemýšlím, nemůžu si nic zbavit, co kde říkala.
0: Ježišmarja.
1: No ne, jestli ten přednes jako na
0: Jiřku Švorcovou to nemá. Ne. Ne, to je lepší.
1: Lepší.
0: Je tam víc myšlenek, jak říká, je tam víc tvůrčích věcí, víte?
1: No, pane Holče, ještě k té paní Nerudové. Já jsem si vám pořád myslel, že ona to zdá.
0: A to byly Xaver zase ty vaše to, přání otce myšlenek.
1: No ne, tak teď jí prokázali, že si tam někde v nějakých cyknutých časopisech publikovala a dostala profesuru, to není žádná sranda, to je...
0: Podívejte, je to blbuška.
1: Ale neříkejte...
0: Je to tak, Severe, ale...
1: Já jí budu říkat chytručně, aby to bylo vážené.
0: Jo. Ale všimněte si, jaký teď znesvědčujou ty, co jí stvořili, ne? To je na tom ta největší ironie. A teď se ozvali studenti, vidíte to, Xavere? Že prej neučí dobře.
1: Pane Holče, já jsem to
0: snad...
1: ani nemohl dočíst ten článek. To bylo něco tak nekorektního.
0: To zaplatil Babiš.
1: Babiš, je.
0: A s Turkem.
1: A s Putinem.
0: Babiš s Turkem a s Putinem. Víte, že Turek už je taky prokremlský propagandista?
1: Jak to?
0: No to ona mu to zkázala, natočila video, blbuše.
1: Turkovi? Mhm. Prosím vás, tak to mě vysvětlíte. Pane Holče, to už jsem si říkal moc krátce, musím využít té vaší bezbřehé inteligence, analytického myšlení a toho vašeho vzdělání.
0: A to už jsme za pivolem, Xavre, to už nebudeme tak.
1: Váš pivo. Jak je to možný, že když někdo neví kudy kam, tak řekne, Bůh, jsi prorusky. Ty to přece i potupný pro ty lidi,
0: vy jste tady, Xavre, mluvil o Goebbelsovi. Že máte kotníky a Goebbels, nebo achilovku. No a Goebbels byl genius propagandy.
1: Že šmatláme Goebbels.
0: Že šmatláte a Goebbels. Uh-huh. A Goebbels byl genius tady na propagandu a on věděl jednu věc. Stokrát opakovaná, ale se stane pravdou. Tak prostě budete... Já teď začnu tady říkat, že vy jste proruskej propagandista.
1: Tak to už je ale...
0: Ještě, vlastně to už jste dávno, že jo?
1: To už jsem dávno.
0: A já si vymyslím něco jiného.
1: No ale, že třeba někdo, víte, nějak třeba konstruktivně neřekne tomu, jestli chce kritizovat Turka, tak má najít nějaké věci. Vy říkáte o Green Dealu toto a není to pravda. Pravda je toto. A ona plácne prostě
0: takovou... Já vím, co jste, vy jste proruskej kokainista.
1: No to jo, jo. To jo. Já, mě se na to nedávno ptal jeden pán, teď v sobotu, jak jsme jeli s Xaverides obyt nějakým na benzince. A on říká, a jak to je? Já jsem četl, že jste proruskej. A já jsem říkal, jo, já jsem tak proruskej, že jsem napsal knížku Moje Las Vegas. Asi tak. A v Americe jsem byl 26krát. No, tak
0: to je. Fakt? Vy si žijete, Xavere?
1: Nadpoměr je hodně, no. Taky jsem podle toho dopadl, pane Holče. Protože já mám ještě k tomu kokainu jeden dotaz, jo, ale já musím odbočit. Já teď jsem jako chudobnej dočasně, protože jsem si koupil počítač.
0: Jo.
1: Potřeboval jsem jako už po letech dobrý výkonný počítač. Je to několik desítek tisíc, není to žádná sranda.
0: Vytěžíte kryptoměny, ne? Ale... Co? Vy vytěžíte kryptoměny?
1: já těžím pravdu.
0: A to jo. A, ale to, to potřebujete pořádnou to, ne? Maštinu, co?
1: Já těžím pravdu.
0: Tak pravda je tady, ne? Mezi náma.
1: Příští týden si zatěžím.
0: Jo?
1: To uvidíte. No, k věci, pane Holče, to je strašně důležitý. Já jsem totiž teď sleduju tu debatu kolem toho migračního paktu, jo. Že sem teda budou dávat uprchlíky, jako nakonec asi dopadne.
0: Počkejte, nebudou Vít Rakušan a Petr Fila říkal, že ne? Prej ne?
1: No, vy jste mě to říkal před vysíláním, tak vám to nebudu brát. Řekněte to.
0: On se trošku taky rozmluvil francouzský premiér, víte, o migračním paktu. Ten, a on říkal Francouzům, ne, nebojte se, ty migranti, ty se nebudou rozdělovat do našich krásných měst a městeček, ty se pošlou tam na východ, do té střední Evropy, to je, my jsme přesvědčili, že ten migrační pakt přijmou a tam se to bude všechno lifrovat a jestli řeknou, že nechtějí, tak si to všechno zaplatějí.
1: Jestli je Babiš chytrej, tak už do konce volební kampaně do sněmovny bude opakovat jenom tady tu.
0: No jasně.
1: Jasně. Tak to mě
0: ale víte,
1: šokovalo.
0: Jenom ještě.
1: Ale ten dotaz.
0: Hele,
1: no dobře,
0: ještě.
1: Dobře.
0: Ne, víte, že za Fialy zásadně do Česka přichází pravda zvenku. Když řekl Fico, když před jednáním lídrů evropských a západních říkal, nikdy nedopustím to, aby slovenský voják nebo vojáci NATO šli bojovat na Ukrajinu a Fiala říkal, ježišmarja, dezinfo, o ničem takovým se nejedná. Pak vyrazil do Paříže a tam viděl, o čem se jedná. No a tak jsme tak, pravda přišla ze Slovenska, teď přichází pravda z Francie, pro změnu.
1: Tak a můj dotaz. No a já bych vás poprosil, abyste to nezlehčoval a odpověděl mi opravdu kvalifikovaně.
0: No to jo.
1: Jako moudrý člověk. Ono se prý z toho dá nějak vykoupit, ty z těch uprchlíků.
0: Tak jenom nějakých 20 tisíc euro za hlavu.
1: No a já teď jsem si koupil ten počítač, říkám, nemám ho raději prodat ještě, že bych ho dal zpátky jako do Alzy. Ještě to není 14 dnů a můžu ještě vrátit. Abych měl nachystaný nějaký prachy, když zazvoní a řeknu dobrý den, my vám vedeme tady dva uprchlíky, oni budou u vás bydlet. A já bych hned řekl, a za kolik se můžu vykoupit?
0: A tak ty jsi mě zklamal, Ksavre, trochu, to tady já jsem si myslel, že vy otevřete dveře a náruč a půjdete uvařit večeři, uslat postel.
1: Ne, já v tom,
0: no tak vy nejste dobrý člověk.
1: Ne, já jsem xenofob, asi. Ne, toto jsou lepší, pamatujte si, jak Pavel Novotný říkal, že si klidně domů vezme prchlíky.
0: No to...
1: A
0: jo.
1: Pavel nikdy nelže.
0: No to ne.
1: A Pavel určitě on je doma má a nechlubí se s tím, jo. Takže určitě jim dělá snídaní, oběd, večeři, v mezičase jim povypráví o Marku Vítovi,
0: jo.
1: Nebo o paní Slováčkové.
0: No, vidíte.
1: A oni to mají se zábavou, takže já nepochybuju o tom, protože znám Pavla, to je čestný člověk.
0: No je.
1: Čestný.
0: Jasně.
1: A bojovník. Takže tam to je, ale já na to nemám. Já nejsem tak dobrý člověk jako on.
0: Dobře, máte pravdu. Já bejt váma tak zkusím, ještě než se začnu vyplácet. Já tady jste si koupil takhle drahý počítač. 20 tisíc euro.
1: 20 tisíc?
0: To bude za jednoho, no. Tak když vám tam přivedou dva Xavery, tak si připravte 40 tisíc euro. To je...
1: Euro?
0: 40 tisíc euro je 1 000 000 korun. No tak pro vás je to nic.
1: Tak jestli je to takhle, tak rovnou takhle dávám klíčky a řeknu děkuju, přátelé.
0: A nebo zkusil bych ještě jednu věc, takovou záchranu, zavolal bych Evě Holubový. Ta je dobro.
1: Je
0: jestli byste je nevzala ona zadarmo. Když,
1: a víte, že
0: takhle, když říká, že v tom stanu jsou křišťálově čistý lidi, chytrý, tvůrčí, tak...
1: Kdyby na to došlo a kdybych na to neměl na to vyplacení, a musel je tam nechat, tak můžu jim dát klíčky a nastěhovat se k vám?
0: To ne,
1: takhle dobrý člověk nejste. Dobre,
0: no já bych přijal, vy nejste migrant, no tak.
1: No ne,
0: vy se o sebe musíte postarat sám, Ksavre.
1: No ne, tak my bychom, u mě by bydleli ta rodina eritrejská nějaká nebo nějaká a já bych bydlel u vás. Jenom já nepožaduji nic jiného, než internet, televizi, Netflix a snídaně každou ráno. Jinak nic jiného. koupu tak se to jednou za týden, takže sprcha, ušetříte.
0: No, to byste mohl, například umíte sekat trávu?
1: Jo.
0: Koupat byste se mohl v kádi na zahradě?
1: Ježiš, to je super, to je můj svět. A tráva se seče kosou?
0: Kdybyste chtěl kosou, ale půjčili by se vám za nějakou menší sumičku i sekačku, co máme.
1: A je to traktůrek?
0: Ne, musel byste chodit za tím takhle. No.
1: Budu chodit za tím?
0: No, si protrénujete ty kotníky. No.
1: A já můžu i venčit psa vašeho. Zase taky za úplatičku.
0: No jasně.
1: Jak se jmenuje? Alík? Nebo jak se jmenuje?
0: Ziggy.
1: Jak?
0: Ziggy.
1: Ziggy?
0: Ziggy.
1: Jako po Zbigněgovi?
0: Ne, znáte Ziggy Stardust, to David Bowie, ne?
1: Pane Holče, vy jste tak vznešený člověk. U nás je Punťa a Alík a takový hezký to. A vy máte Zdiby. Zdiby, to je část Prahy.
0: Ziggy.
1: Ziggy.
0: Ziggy, Xavere.
1: Ziggy.
0: Ziggy.
1: Ziggy. A slyší na to? Nebo?
0: No, ježišmarja. A je to Xavere tvrdá palice, takže na to stejně kašle na všechno.
1: Jo, ale já mám, víte co mě vždycky potěší? Když já si vlastně uvědomím, jak vznešeným člověkem tady sedí.
0: No to jo, to je jak... to proto sem chodím.
1: To já budu vyprávět u nás na vsi, co říkal pan Holec, vždycky to, paní uklízečce v baráku, no nic, to jsme...
0: Taky proto vždycky ve čtvrtek záříte štěstím, když sem jdete.
1: To já se vracím ke kauze kokain, protože pro mě je to důležitý. Neumíme odhadnout některého z těch poslanců, kdo na tom jede? Já
0: no,
1: to nepoznám.
0: Já teda adeptů je tam dost, ne?
1: Jo. Takhle, kdybych měl stát 3 hodiny, nebo 5 hodin, nebo 8 hodin u toho pultíku.
0: To se lanička hodí, ne?
1: Ježišmarja. Ale já na nikom ty příznaky nevidím, že by měl nějaký tiky nebo něco. To nebo to není po kokainu?
0: To nemusíte mít žádný tiky. Ne?
1: No.
0: Podle mě tak jako, teď třeba jsem, napadlo mě, a nechci, jako, to je metafora. Jak teď Vít Rakušan dostal ten nápad skvělej, že když jsme mistři světa v hokeji, teda, že budeme mistři v politice a že vlastně opozice bude hlasovat s vládou ve sněmovně, tak tam jsem trošku viděl zatím, a nejen jenom jednu lajničku.
1: A ono to prý dělá něco s očima, ty drogy, ne? Nebo není to pravda?
0: Tam by byl taky stejný příznak.
1: Že jsou vidíte? Jako velký panenky, nebo malý, nebo něco.
0: A dokonce, jak vy máte rád to zákulisí, Xavere, tak to se vypráví zákulisí, hele, to je slyšet, ze zákulisí.
1: Jo? Jo. Pane Holče, jaký pak jste měl pocit, když oni seděli na tom hokejovém finále a tak, ti politici v tom papalášském boxu s vínečkem a to.
0: No skvělej, Xavre, já vám řeknu proč. No. Protože to byli oni, přesně. To přesně se dělo k ním. Jít do VIP boxu, tam se zavřít, hlavně nebejt u lidí mezi lidma, aby se nedonesla nějaká kritika. A to je přesně tahle vláda. 2% lidí věřejí, tak já to chápu. Takže já jsem měl radost.
1: No, já jsem o tom přemýšlel. Oni nemohli jít mezi lidi, pane Holče. Protože když jste se podíval v televizi, já jsem se teda díval jenom v televizi, tak když jsem viděl to množství českých vlajek, to bylo něco tak nehodnotového. A to byla samá spodina.
0: No bylo, s samozřejmě, vlajkama. Ale...
1: Jak to, že tam nebyla ukrajinská vlajka vlajka Evropské unie?
0: Ale tohle by dokázali zařídit, protože v tom je náhodou zkušený znovu Vítek, kde on si na tu turné, tak tam si vozil tak 20-30 policajtů. Tak já si myslím, že by si zařídili třeba celou jednu tribunu v O2 aréně, měli by tam třeba 1000 policajtů, hlavně aby se izolovali od lidí, a tam by seděli sami. To by si dokázali zařídit, Xavere.
1: Já jsem si říkal, že díval jsem se, jak na ně byl záběr, a tam seděla paní Pekarová, bedna, a vedle ní ten pan, jak jste říkal, ten ministr vnitra, jo, on se jmenuje Rakušan, víte to?
0: Rakušan, no tak ježiš.
1: A tak jsem zápasil v hlavě s myšlenkou, kdyby třeba někdo vyzval nebo něco a dali by mu ten mikrofon a on by vešel na tu ledovou plochu a řekl by, tak přátelé, máte nějaké otázky? Zajímalo. Jak by to bylo? Tam je mikrofon. Já si myslím, že by ho strašně vypískali tam lidi. Ale je pravda, že se na chvilku Češi byli Češi, sjednotilo se to, nikdo nikomu nic nevyčítal, ale už to zase odeznělo.
0: A já jsem sjednocenej furt, Ksevre.
1: S kým jste
0: se? Sám se sebou, se svýma názorama, ale úplně jsem se sjednotil. Cítím se fakt tady dobře po tom titulu.
1: No, mimochodem, slyšel jste už rozhovor paní Alex s Viktorem Orbánem?
0: Ještě ne, vy jste ho slyšel.
1: Já jsem ho slyšel, jak to musím paní Alex pochválit, bylo to dnes skutečně dobře odvedený. A nejenom Alex, ale vzhledem k těm překladům a tlumočením a tak i kolegové technici. Ale je teda vidět, že jednu občanku České republiky Orbán nemůže ani cítit. A to je paní Jourová.
0: Tomu rozumím.
1: Já tomu taky rozumím. Která se tam vrátila asi třikrát. Dokonce si představte, že on tam řekl, že nikdy nikdo z Čechů tolik neublížil Maďarům jako paní Jourová.
0: No tak nejen Maďarům. Tak ona se pomátla, no, v Bruselu.
1: No počkejte, to neříkal.
0: A to říkám já.
1: Jo? Mm-hmm. No tak já nevím, já to neumím změřit. Já si myslím, že ona teda tam za nás nebojovala, ale ani milimetrem. Ale na druhou stranu říkal pan prezident Klaus, že to je zapovězeno tam za svoji zemi.
0: No to tak je, ona tam není za Českou, ona je tam za Evropskou unii, takže to...
1: No ale...
0: Ale ona se zbláznila v tom, že ona bojovala proti unii vlastně. Ano, ty šílenosti, co z ní lezly, jsou neuvěřitelné.
1: Orbán tam hovořil o vydírání a tak je fakt, až mě to překvapilo. A dokonce říkal, že některé věci, které říkají naši politici, a zase se vracel k té Jourové, že my tady v Maďarsku musíme dělat, že je neslyšíme.
0: No tak jestli tam tohle říká, tak já myslím, že Alex bude odvolaná, ne záhy.
1: Tak není odkud.
0: To se vždycky najde. Já myslím, že bude odvolaná.
1: Jako Six TV? Třeba. To nebude. Tady dostane řád zlatého čudlíku.
0: Nebude odvolaná, Ksavr.
1: Alex je super.
0: Udělat rozhovor s Orbánem si žádá odvolání, to vám říkám.
1: A, no ale musí být, odkud ti odvolá?
0: To se najde vždycky.
1: No a ona nikde nezasedá.
0: No. To něco dělá, ne?
1: No tady.
0: Bude odvolaná z práce.
1: A tady dělá skvěle. No. Tady jako naopak, kdyby to šlo, jako že to nejde, bohužel, tak se jí zvýší honorář. Byl...
0: Můžete, tak si můžete snížit svůj a jí to můžete zvýšit.
1: Pane Holče, vidím, že nejste moc zasvěcený, jak to tady chodí, že já žádnej nemám.
0: Alex, vere. No vy tady těžíte prej nejvíc.
1: No. Jo. Nejvíc průseru. No, tak to jsem chtěl říct tomu Orbánovi, je to zajímavý, podívejte se na to, ale víte co, ještě mi řekněte, nezdá se vám podezřelé, pane Holče, že vlastně za týden jsou volby, je to tak?
0: No, téměř, jasně.
1: Téměř. Dneska je čtvrtek, mm-hmm. Takže za týden bude těsně před volbama. No. A pozor, příští týden asi nebude Vilzonka. Mm-hmm. Protože já ve čtvrtek jedu do Brna, kde zasedá mediální výbor parlamentu, kde mě předvolali a budu tam dostávat 30 ran bičem. Asi.
0: To vám prospěje. To se stanete slušným člověkem. Jo, ale... Prej jste neslušný.
1: No tak jsem tam předvolaný, jako nevím co, proč, nebo co o to mám čekat, ale slušnost jako tam teda jet, jo, tak tam...
0: A kdo vám to naloží?
1: Co?
0: Kdo vám to naloží, to bičování?
1: Tak asi někdo z toho stanu, ne?
0: To by bylo dobrý.
1: Jo, tak oni to vydozimetrujou. Ale proč to říkám? Že já mám pocit, že se nic úplně neděje.
0: Neděje?
1: Žádný ale... kýble, prostě až na toho Turka.
0: Jo, ne, tak
1: paní Bobošíková ho vzala za uši, vykoupala v exkrementech.
0: Ale počkejte, ale bude finále.
1: Jako vtipně.
0: Příští čtvrtek bude finále ve sněmovně. K migračnímu paktu, mimořádná schůze. Tam se proberou věci, no, Ksavere.
1: Příští čtvrtek určitě nebude mimořádná schůze.
0: No bude. Nebo ve středu, nebo kdy?
1: Tak ve středu možná.
0: Těsně před volbama. Když jsou v pátek, tak ty dny předtím bude mimořádná schůze sněmovny jeden.
1: Jo, protože ve čtvrtek oni jsou v Brně, poslanci. Někteří.
0: No,
1: tak no, uvidíme. No a já jsem čekal, že budou nějaký jako, že někdo bude zatčený, někdo bude obviněný, něco vlastně se děje.
0: Ty ani žádný soud s Babišem ne, já jsem říkal, jako, co se to děje, už není žádný soud s Babišem.
1: To je, divný, protože něco se musí stát, protože není soud s Babišem, máte pravdu.
0: No možná je to proto, jak oni teď stávkujou, ne, kvůli těm...
1: Myslíte pracovníci justice?
0: Co?
1: No, pane Holče, tam je na řadě míst velký průšvih.
0: No já teda doufám, že mu to dají aspoň před ty senátní a krajský, ne? Na podzim. No ne, tak řekněte mi, co to je za volby v Česku bez soudu s Babišem, Xavere?
1: Pane Holče, Maria, to je jako svatba bez nevěsty.
0: Mě se k těm volbám ani nechce teď.
1: No proto říkám, proto se vás ptám, jestli není něco špatně.
0: Je. Ale já se zeptám, až půjdu k urně, tý volební komise, jak to, že není soud s Babišem. No že to tam jinak nehodím do té urny.
1: No, já myslím, že by na to měl udělat nějakou komisi v parlamentu.
0: Nejlíp.
1: Vyšetřovat.
0: To jim řekněte v tom Brně.
1: A já tam,
0: tak někde kolem 15. rány.
1: Ale já předpokládám, že tam mluvit nebudu.
0: A to se rozmluvte u toho. No to ne, si tak... uděláte v oko u nich. Když řeknete, chce to soud s Babišem.
1: No ne, tak ten Čapák přece ještě, tam by to ještě na jeden soud vydalo něco, ne?
0: Co na jeden? Počkej, to bude ještě soudů, Xavre.
1: Jo. No a souhlasíte s tím, že bude během voleb evropských nějaký velký překvapení? Bude.
0: Ne, jaký?
1: Nevím, jaký no. Je. Utrhne se podle mě ta konečná.
0: Ještě, já se, jak se řekl, utrhne a to... A...
1: Ne?
0: Jak utrhne? Že se tam dostane, nebo?
1: Utrhne se, že bude mít strašně moc hlasů, protože mě to lidi říkají. Jako z mýho okruhu a lidi, o kterých to nikdy jako neřekl.
0: Víte co, já ač jako komunista jí to přeju.
1: Cože? Ač jako komunista?
0: Ač jako antikomunista jí to přeju.
1: Ty byste řekl komunista?
0: Ač jako antikomunista jí to přeju.
1: Ježíš, to mě polil. No, já jí to asi taky přeju. A já jsem taky antikomunista. No, ale je to hrozný. Ona, na rozdíl od těch stran, který jsme volili, tak ona tam říká věci, které si myslím, že Česko potřebuje. No. Jako co říkají z ODS jedno a stopky.
0: No, z ODS říkají Brusel teď, ne?
1: Brusel, na ty vlajce. Viděl jste?
0: No váš europoslanec, jste říkal, jak jste volil Sašu.
1: Já jsem volil Sašu.
0: No. A on to Čech vědský videa disidentský, Xavre. Nechcete s ním chodit po Praze, disidentský?
1: Ne. Já už jsem mu absolutně přestal věřit.
0: Tak jako jste bák, no trošku teď. Bože, tak helejte, i oni patří do disentu, ne? A k disentu, tak co?
1: Jasný, já jsem u toho nebyl, nevím, ale to, že někomu přestanete věřit, to je legitimní pocit. Nebo legitimní
0: naprosto, stále, naprosto.
1: A to, co udělal s tím Jandejskem, tam, tak to takhle celý vzal a podepsal. Já jsem nedůvěryhodná figura, nikam mě nevolte. A to už tím je to vyřešený.
0: Tak já ho můžeme omluvit za to, že nevěděl, co tam vlastně přinesne, že neumí rusky.
1: No ale umí rusky. To jako, no hrozný, kdyby to viděl ten Havel, co?
0: Ježíš Maria.
1: Teď. Václav.
0: Saša, co?
1: Saša.
0: Jeho Saša.
1: Takový hodný disident. No jo, pane Holče, jsme tady teď připraveni, jsme na konci, ale vy teď poděkujte a já pak vám ještě něco řeknu.
0: Xavere.
1: Mám to přečíst já?
0: No počkejte, nevím, či to rozdělit. Řekněte, co teď děláme. Děkujeme.
1: Jo, to já řeknu, ale budete to číst vy, nebo to mám přečíst já?
0: Já to zkusím.
1: OK. Pan Holec teď poděkuje všem, kteří nás podporují na transparentním účtu XTV.
0: Paní doktorka Formánková. Milozorová Rece, děkuji moc dvěma skvělým komentátorům a navrhla jsem XTV na cenu za svobodu projevu pro rok 24, Xavre.
1: No super. Vidíte? A kdo to dává ty ceny?
0: To já nevím.
1: Já taky nevím. Dobrý.
0: Jestli není ta společnost, na ochranu nebo obranu Sobolislova projevu, ne? Co jdou proti cenzuře, proti cenzorům, proti dezinfu a tak. Tomáš Pokorný. Celý národ má od neděle po x letech mistry světa v hokeji. Ale my, dezoláti, se těšíme na své mistry z Vilzonky každý čtvrtek, Savere. A i náš prezident má zlatou teď na krku.
1: Prezidentík?
0: Marcela Skořepová, naše vědná.
1: Ta Marcela.
0: Podporovatelka.
1: A utopence jsme tady zmi.
0: Co? Pana Xavera a pana Holce, vy nikdy nesklamete, vaše názory jsou super, pokračujte, jste jedničky. Díky. Bohumír Čech, Vilzonova 10, oběma mistrům na podporu jejich nekonečného boje zloupostí, nenávistí a na boj se zráci. Děkuji oběma za humor a nadsázku.
1: Děkujem.
0: Josef Fejm, Xavere, to poděkování jste četl skvěle a asi se to moc nepovedlo.
1: To se tam dostalo, to se tam dostalo omylem.
0: Já vím, to jste si tam napsal, dobrý. Něco na přístav pravdy a na doutník pro pana Holce, aby se nezlobil jen tak dál, pánové.
1: Děkujeme za chlebíčky. To nic.
0: Alena Davídková a Zalka.
1: Vítková.
0: Davídková.
1: Davídková, promiňte.
0: Vy jste, nemáte něco s uchem, že jo?
1: Nedoslýchám, už jsem starý člověk, promiňte.
0: To jak se i to čistí, tato? Na Vilzonku od Zalky. Tomáš Sova, Vilzonova 920. Danušce na nový kyblíček plný evropský hodnot. Podpora je, Xaverovi.
1: To je hezký.
0: Jesse Xaver. Tomáš Pokorný, příspěvek mistrům z Vilzonky za neutuchající boj s kravkami nebeskými, které blbost nadnáší. Díky, pánové. Tak díky všem.
1: Děkujeme. Pane Holče, jsme na konci.
0: Náš boj je u konce, Xavere.
1: Náš dnešní boj, taková drobná bitva. A já vám teda musím na konci říct, že já už se těším, aby bylo po těch volbách.
0: Já taky. A už slyším, že je tady Redl.
1: už je tady. Já se totiž těším, jak to dopadne.
0: To já taky.
1: No tak za týden asi nebude Vilzonka.
0: A nebo den potom v pátek.
1: Když to stihneme, ale přátelé...
0: Vám se už nechce makat, co Xavere.
1: No tak já jsem pozvaný na nejvyšší místa po pohranej kozopovědnosti. Tak to je jako pozor, rád si nic dělat. Tak jo, pane Holče, těším se příští týden možná, ale ten další určitě.
0: Já taky.

0: Posvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
2: Končí sociální demokracie?
3: To fakt nedovedu si představit. Já myslím, že ona už dávno skončila. Sociální demokracie v podobě, v jaké někdy mohla být chápána. Takže to, jestli skončí ještě formálněji, to už není podstatné. Prostě já tohle to nedémonizuji. U nás má a je oprávněné, aby byla levicová strana, která je někde v kategoriích Konečné a Maláčové. Má být, protože je nenulová množina lidí v naší zemi, kteří mají přesně stejné názory a tak dále. Já je nikdy volit nebudu, já taky doufám, že nezískají výrazný počet hlasů, ale to, že by taková strana směla existovat, to já bych považoval za férové a naopak, čím to bude jasnější, že je taková strana s těmito názory, tím lépe. Horší je to zakrýt úplně způsobem. My se radujeme, že nemáme zelenou stranu v parlamentu, stranu zelených. My máme půlku našich politických stran totálně zelených, jenom to nemají v názvu. Takže mě jako totálně maláčovské a komunistické uvažování v mnoha stranách bolí opravdu víc, než to, že si se oni, tyhle dvě skupiny lidí, spojí nebo nespojí.
2: Minulou sobotu jsme sledovali krizový sněm motoristů. My nebudeme předstírat, že nevíme, kdo jsou motoristé, protože oba dva známe Petra Macinku. Vy jste spolupracovníci roky, ještě na Pražském hradě a v IVK, a zároveň Petr spolupracovníkem našeho XTV. Možná o to můžeme být upřímnější, když budeme v dobré víře říkat, co si o tom myslíme. Začalo se mluvit o znovu spojování s Robertem Šlachtou, to prý nevyšlo. A motoristé, jejichž program já z velké části podepisuji a podotýkám, že dnes na novinkách je volební kalkulačka, kterou jsem poctivě vyplnil a vyskočil mě motoristé, že ze 70% máme shodu a že bych je měl volit. Nicméně, ty výsledky pořád ukazují mimo sněmovnu. Tak to řeknu na rovinu, kde dělají chybu macinkovci?
3: Tak já zaprvé k tomu programovému, já jsem neviděl tadyhle to a ještě jsem si nikdy tuhle volební kalkulačku v životě neudělal, ale já a priorně předpokládám, že ze všech politických stran kandidujících v naší sněmovně by mě to dalo stejný výsledek jako vám, že by mě ze všech programů byl nejbližší program motoristů. Čímž byste řekl 70%, to si nedovedu odhadnout, ale samozřejmě se můžu zbláznit názory, které mají na školství, a můžu se zbláznit z názorů, které mají na zdravotnictví třeba, to, nebo to nejde, ale připouštím a odhaduji, že bych ze všech politických stran se nejvíc shodnul s nimi. Ano, to rád podepisuji a říkám to tady nahlas.

z Vegas. Přiznám se, že jsem do podniku pouze nahlédnul a chyběla mi odvaha. Právě toto bylo jedno z míst, kam jsme s Petrem Novotným vyslali emisary a nechali si podrobnosti vyprávět. Velmi bych stál o to, aby sem se svým štábem alespoň na pár hodin zavítal Zdeněk Polreich. Ostatně v řadě televizních pořadů se už restaurace objevila. Nedávno se mi zahlédnul v nějaké kulinářské show na Travel Channel. Chtěl by se říct, že hospůdka je to milá. Není. Je zařízena jako nemocnice, hosté jsou pacienti, personál, lékaři a sestřičky. Vše je tady podřízeno nezdravému jídlu. Všechno, co lékaři zakazují a nedoporučují, se tady prodává a nabízí ve stylu jen houšť a větší kapky. Tak například zde dostanete octuple bypass burger. Pozor, má v sobě 9982 kalorií. Najdete na něm 1,8 kg hovězího, 40 plátků slaniny, 16 plátků čedaru, 16 plátků rajčat, 7 vrstev červené cibule a speciální omáčky. Pokud tento gigaburger sníte celý, máte nárok na odvoz na kolečkovém křesle. Zatímco pokud kterékoliv jídlo nedojíte, přiběhne přísná sestřička a dostanete naplácáno. Lidé, kteří váží více než 160 kg, mají v restauraci jídlo zadarmo, ale taky se nesmí flákat. Nabídka platí až od určitého skonzumovaného objemu jídla. Víno nebo tvrdý alkohol zde můžete pocucávat z kapačky a sestřičky vás chodí průběžně kontrolovat. A co teprve, když přijde pan doktor? Tomu se většinou platí. Restaurace se chlubí například tím, že hranolky se u nich smaží pouze na čistém vepřovém sádle. Tedy ve Vegas je možné všechno a restaurace s takto úchylným konceptem tady má svoje místo a prosperuje. Čokoládová fontána v Bellagiu. Tato velezvláštní záležitost nám byla v Las Vegas dlouho utajena. Zajímavé. Nemá nikde reklamu, nikdo o tom moc nemluví. Říká se o ní, že je to největší čokoládová fontána na světě. Ostatně jako všechno v Las Vegas musí být buď první, nebo nejvyšší, nebo největší a mnohdy se jedná jen o chytrý marketingový tah. Tady tomu celkem věřím. Neumím si moc představit, kdo a proč by stavěl a provozoval obří čokoládovou fontánu. Mě na tento výdobytek luxusu upozornil architekt Michal Postránecký, který vzhledem ke svému angažmá ve Vegas ovládá právě i všechny mimořádnosti, o kterých turističtí průvodci nevědí a taxikář nebo recepční v hotelu je nepovažují za podstatné. Michal Postránecký v sobě nezapřel pověst výborného architekta a člověka se smyslem pro humor. Poslal mi totiž SMS v okamžiku, kdy jsme byli ve Vegas. Dodnes ji mám v telefonu, takže přesná citace. Xavere, jeste nezapomente zajít do Bellagia mrknout na čokoládovou fontanu. Tusím, že asi uvidíte, hned mi zadáte, abych vám ji postavil doma v obýváku. Pak napište Michal. No, SMSky s Michalem Postráneckým na téma fontána měly ještě pokračování, ale o tom později. Projdete hlavním vchodem do Bellagia, pasáží s luxusními obchody, kde jsem viděl pánské boty za 3700 dolarů a nebyly nic moc. Kdysi se takovým botám v Čechách říkalo meltonky. Na konci pasáže najdete několik cukráren a k těm já mám vztah už od dětství. Jo a hlavně se tam dá jít po čichu. Čím dál pasáží procházíte, tím silnější je lákavá vůně čokolády a najednou objevíte ten zázrak. Od stropu dolů teče svým líným tempem několik druhů čokolády. Mléčná, hořká, bílá a další. Masa čokolády přepadává z misky na misku a pak mizí někde v podzemí. Ať jsme to zkoušeli na různé způsoby, na žádnou fotku neumíme fontánu dostat tak, jak by si zasloužila. Samotná fontána je vlastně součást speciálního čokoládového obchodu, cukrárny. Prodává se tady čokoláda ve všech druzích, tvarech a příchutích. Samozřejmě zákazník má možnost omočit si v čokoládě třeba ovoce na špejli a sníst ho, nebo počkat, až čokoláda stuhne a nechat si ji zabalit sebou. Ptali jsme se mladé paní prodavačky, velmi stylově též čokoládové, kterou z těch mnoha druhů čokolády má sama nejraději. Nevím, už jsem čokoládu neuchutnula 12 let, ale jestli mě chcete pozvat na steak, tak končím v 8 hodin. Překvapila nás paní čokoládová. Ještě v Bellagiu v kavárně jsem poslal SMS Michalu Postráneckému. Tak fontanu máme obhlídnutou, jak to vidíte. Kdyby mohla stát u mě doma? Odpověď v zápětí. Nevidím v tom problém. Už jsem to začal projektovat. Abyste tam mohl mít taky tunu čokolády, bude nutné přikoupit i byt pod vami, i nad vami, ale to určitě nebude problém. Jenomže tím to skončilo.
čokoládovou fontánu,

doma nemám. Zatím. Gold and Silver Pawn Shop. Domnívám se, že těžko existuje na celém světě slavnější zastavárna, než je ta v Las Vegas. Určitě nenajdeme žádnou, která by měla vlastní televizní show. Gold and Silver Pawn Shop najdete ve staré části města. Mimochodem pěšky asi 15 minut od našeho hotelu Stratosphere směrem k downtownu. Na první pohled obyčejný barák, nic moc reklama. Jenomže tato zastavárna se postupem času stala jednou ze stěžejních atrakcí a bez přehánění vstoupila do dějin Las Vegas a televizní zábavy. Těžko dnes odhadovat, zda se události kolem zastavárny seběhly náhodou, či zda se jedná o geniální marketingový tah, který v jistém okamžiku protnul pokleslý zastavárenský biznis s momentální poptávkou televizního diváka po reality show. Zatímco v Čechách už doba reality show odeznívá, v Americe si tento žánr drží dlouhodobě své diváky pevně v rukou. Při prvních našich návštěvách Las Vegas jsme sice o pověstném vetešnictví věděli, dokonce jsme znali i legendu o příslušném televizním pořadu, ale nějak nás to míjelo. Zkrátka byla řada důležitějších a zajímavějších věcí. A byla to chyba. Až pojedeme do Vegas příště, povyprávím předem všem prvocestujícím všechny okolnosti a některé volné dopoledne je do zastavárny zavedu. Ona slavná televizní reality show se jmenuje Pawn Stars, hvězdy zastavárny. A každý její díl sleduje kolem 7 milionů diváků na stanici History, která mimochodem vysílá také u některých českých kabelových a satelitních providerů. Já mám doma Skylink a tam běží Pawn Stars i s českým dubbingem. První díl se vysílal v červenci 2009 a od té chvíle už má reality show za sebou několik stovek dílů. Na jedné straně si těžko umím představit, že by svoji televizní show utáhla kterákoliv jiná zastavárna. Naproti tomu je třeba vnímat, že v Las Vegas je možné všechno, jak v této knize zaznívá poměrně často. Princip pořadu je vlastně geniální ve své jednoduchosti. Tvůrci sledují dvě linky, které velmi šikovně smíchané dohromady dávají reality show, jak má být. Předně pořad mapuje běžný dennodenní provoz zastavárny, včetně smlouvání se zákazníky o peníze, kde se často lidem odkrývá a naplno se projevuje emotivní, otevřená americká povaha. Pečlivě se to střídá s peripetiemi osobních vztahů pracovníků zastavárny. Gold and Silver Pawn Shop je typická rodinná firma, kterou založil Richard Harrison. Ten je také jednou z hlavních hvězd pořadu. Kompletní čtveřici stěžejních protagonistů tvoří ještě jeho syn Clark a vnuk Corey s kamarádem z dětství Austinem Russellem, kterému říkají Chumlee. Přiznám se, že mě baví jednotlivé díly a skoro bych řekl, že veškeré jiskření mezi všemi čtyřmi pány je zcela autentické a bez televizních příkras či zásahů dramaturga. Ostatně pokud se v zastavárně zastavíte, většinou tam některého z nich uvidíte stát za pultem a pracovat. Nejbizarnější figura je pan Chumlee. Takový tělnatý drsňák. V okamžiku, kdy promluví, tak sice milý, ale arrogantní týpek někde na půlce cesty mezi Paul Reichem a Krausem. Celý příběh zastavárny, který vyústil v úspěšnou televizní reality show, je vlastně opět splněný americký sen. Všichni čtyři hlavní hráči dnes patří mezi uznávané celebrity a stačí sledovat pár minut cvrkot uvnitř podniku a pochopíte nepředstíraný zájem turistů o setkání s kýmkoliv z protagonistů reality show. Skoro každý turista požaduje podpis nebo fotku. Kromě klasických věcí, které nosí lidé do zastavárny, počínaje šperky přes auta a cetky všeho druhu, zde občas najdete celkem zajímavé věci. Mně se velmi líbil originál znaleckého posudku na hotel Flamingo z dob, kdy mu ještě šéfoval Bugsy Siegel. Ten se nakonec objevil i v televizi a od majitele ho zastavárníci vykoupili za pouhých $100. Kdo může říct, že se v jeho zastavárně tu a tam zastavují celebrity? V Gold and Silver Pawn Shop ano. Několikrát se zde například zastavil za nákupy Bob Dylan. Mimochodem, když jsem byl v pawn shopu naposledy, byla zde k prodeji foukací harmonika, na kterou Bob Dylan odehrál několik koncertů za částku $11,600. Někteří lidé od showbiznisu tvrdí, že slavný se stává skutečně slavným až v okamžiku, kdy ho někdo začne parodovat. Reality show Pawn Stars se dočkala velmi povedené parodie. Ve filmové komedii Slapshot se dva hokejisté snažili v Gold and Silver Pawn Shop zastavit Stanley Cup. High Roller. Pokud přilétáte do Las Vegas v noci, jedna z prvních věcí, které z letadla zaregistrujete, je High Roller.
nejvyšší ruské kolo na světě. Krásných 168 metrů a určitě jeden z nejkrásnějších výhledů na město. Kdo špatně snáší výšky, třeba já, ať tam raději neleze. Jenomže mě pravil lékař, že mi výšky pouze způsobují úzkost a že se to dá lehce překonat. Když jsme se blížili k vrcholu, zahledl jsem někde dole na stripu svítící billboard s obličejem slavného boxera a nápisem Muhammad Ali. V momentě mi došlo, jak je pravdivá část slavného písňového textu Michala Horáčka Úzkost má tlapy jako Cassius Clay. Mimochodem, abych v té chvíli myslel na něco jiného, než že to za pár okamžiků s námi spadne dolů a jaké to bude, tak jsem kolegům vyprávěl, že mohl v té písni Michal Horáček uvést kompletní jméno nejslavnějšího boxera světa. Cassius Marcellus Aladdin Maligen Montmorency O'Toole Clay, což jsem zcela náhodou věděl z paměti. Jenže v okamžiku, kdy jsme byli zpět na zemi, jsem si už to kompletní jméno nemohl vybavit. Sám mám proto amatérské vysvětlení. Je-li člověk blízko smrti, mozek funguje jinak. Viděli jsme High Roller v Las Vegas jako polotovar a když jsme tam přijeli za pár měsíců na podzim 2014, už to frčelo v plné kráse. Ve Vegas musí být všechno největší, tedy platí to i zde. Ruské kolo v Las Vegas je o 2 metry vyšší než to v Singapuru. Pro srovnání, výška ruského kola ve Vídni v Prátru je 64 metrů. Celá tato legrace stála přes 550 milionů dolarů a patří do rodiny Caesars Corporation. 28 velmi luxusních kabin a do každé se vejde až 40 lidí. Málo kdy je ale plno. Návštěvník si koupí vstup na jedno otočení, což je asi půl hodina. V kabinách jsou obrazovky, kde snadno identifikujete, co kde vidíte. Když ke kolu přicházela naše parta, zrovna jsme zastihli svatbu. Ženich, nevěsta, kněz, svědci, svatebčané, všichni se nacpali do jedné kabiny a začala svatba. Bylo to dojemné. Svatba během jízdy ruského kola se dá objednat v balíčku od 2000 dolarů nahoru. Záleží na tom, co všechno klient požaduje. Po naší jízdě na High Roller jsme s kamarády zažili hezký večer v našem baru, v našem hotelu Stratosphere a v podstatě jsme celý večer řešili, proč se ruskému kolu říká ruské. Přálo nám štěstí a narazili jsme u pultu na ruského podnikatele. Rusové nevědí, co je ruské kolo, stejně jako nevědí, co je ruské vajíčko, průměrný Španěl neví, co je to španělský ptáček, francouzský číšník nechápe, co po něm chcete, když si objednáváte francouzské brambory. Ve Švédsku nikdo netuší, co je to švédský stůl, o turecké kávě v Turecku ani nemluvím a největší chyba by byla polít Kanaďana kečupem a tvrdit, že šlo o kanadský žertík. Tož tak. High Roller je jedna z věcí, které stojí za to zažít. Kolo začíná každý den v pravé poledne a poslední jízda začíná půl hodiny po půlnoci. Cena se pohybuje kolem 30 dolarů za osobu a pokud nechcete čekat frontu, koupíte speciální jízdenku za dvojnásobek a máte právo všechny předběhnout. Celou kabinu si může kdokoliv pronajmout na pár hodin, třeba na oslavu, ale je to dost drahé. Mob Muzeum. Další pozoruhodnost Las Vegas, která stojí za návštěvu, je Mob Muzeum. V oficiálním názvu stojí ještě dovětek ve smyslu a uplatňování práva. Jednotlivé exponáty dokumentují zločinecké podsvětí vzniku a historie Las Vegas, ale i celých Spojených států. Zásadní dojem, přišlo mi, že lidé procházející muzeem jakoby nevnímali mafiánskou dobu nijak s pohoršením. Dokonce tu a tam uznale pokyvují hlavou. Nevím, jestli to má patřit k bizarní atmosféře Vegas, nebo návštěvníci nějak podvědomě cítí, že se jedná o historii dávnou a že gangstři jsou dnes spíš legendou. Na každý pád je zde celkem věrně, byť vděčným komerčním způsobem, zpracováno to nejdůležitější z mafiánského starého Las Vegas. O vzniku Mob Muzea se jednalo víc než 10 let. Údajně i proto, že je stále naživu několik lidí, kteří poslední fázi mafiánského Vegas aktivně zažili, případně se to nemuselo líbit některým potomkům. Podle jednoho zasvěceného muže, který se v Las Vegas narodil v roce 1936, pocházely všechny tlaky proti zřizování muzea z různých měst Ameriky a z Itálie, ale nikdy ne z Las Vegas. My, co jsme se tady narodili a odevzdali jsme městu svoje životy, jsme na historii Las Vegas pyšní. Navíc myslete na to, že Las Vegas nemá paměť, tvrdil. Pravda, něco na té ztrátě paměti bude, neboť úplně jiný dobře informovaný zase vyprávěl, že některá jména z dávné i nedávné historie byla opravdu uměle vymazána.
Tedy muzeum se dočkalo svého otevření 14. února 2012 v budově bývalé pošty postavené v roce 1933. V té době samo sebou v downtownu kousek od Fremont Street. Stálo to na lasvegaské poměry pouhých 50 milionů dolarů. Je to jedna z mála věcí, která je ve Vegas provozována neziskovou organizací a městem. Je těžké vybírat, co je zde nejzajímavější. Dost bude záležet na tom, co koho zajímá a jak do hloubky chce jít. Je tady vystaveno pravé originální elektrické křeslo, replika soudní síně, kde probíhaly procesy se zločineckými skupinami, celá řada artefaktů a relikvií, které se nějak vážou k hazardu a zločinu v Las Vegas, třeba nejstarší jednoruký bandita. Drogy, hazard, prostituce, i toto má zde svoje místo. Ve vitrínách najdete originální předměty, které patřily gangstrům a později se jich zmocnila policie. Zbraně, osobní dokumenty a poznámky části oblečení. V muzeu je vystavena část zdi, která je potřísněna krví ze slavného valentýnského masakru, kdy bylo v roce 1929 v Chicagu brutálně zavražděno a rozstříleno 6 gangstrů. V muzeu stojí holičské křeslo, ve kterém byl zavražděn 25. října 1957 Albert Anastasia. O něm se tvrdí, že byl zakladatelem americké mafie a společně s řadou kompliců měl podle oficiálních pramenů na svém účtu 800 až 1000 vražd. Třeba právě vražda Alberta Anastasia je jedním z příběhů, který je v muzeu popsán tak, že ucítíte atmosféru divokých let Spojených států. Některé původní fotografie, zejména z míst brutálních činů, jsou opravdu prosilné povahy. Pozor na to. Zpět do Las Vegas. Řekl bych, že mimořádně dobře mapuje expozice vazby a skutečnosti zločinu v Las Vegas. Pokud si pozorně přečtete kapitolu historie, uděláte si celkem obrázek, jak a hlavně kudy šel čas. V MOP muzeu si projdete fotky a listiny a krásně vám to zapadne do sebe. Velmi zajímavá je Wall of Mobsters, zeď gangstrů. Možná by stálo za úvahu, zda nepostavit nějakou podobnou zeď v Praze. A jako všude v Las Vegas je i zde dobře zásobovaná prodejna suvenýrů. Mě osobně nadchly třeba pokrové karty s původními fotografiemi největších amerických zločinců. A jako všude v Las Vegas i tady probíhají svatby.

0: Radio Xaver.
1: Seš kostka cukru v kávě, kamínek spadlý z římsy, kolečko z hodinek,

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: A co když přijde někdo, kdo řekne, já vlastně nevím, co chci, ale něco chci. Mm-hmm,
2: jasně.
1: Jak s ním nakládáte?
2: Tam vlastně já jsem vytvořil metodu, jo, protože Viktor Frankl, který vlastně přežil několik koncentračních táborů a napsal, mě strašně inspiroval, napsal knihu Člověk hledá smysl, The Man's Search for Meaning, říká, že když má člověk smysl svýho života, tak přežije cokoliv. A ta metoda spočívá v třech kruzích. Zjistíte, kdo jste, to jsou ty vaše talenty. Pak zjistíte to, a to je samozřejmě metodou otázek, jako co vás baví tak, že to můžete dělat pořád a nejste z toho unavený. To vás dostává do takzvaných stavů flow, ve sportu se tomu říká zóna, kdy člověk dělá něco těžkého a na druhou stranu maximálně využívá to, jaké je ty talenty. Jo. A v té zóně se vylučují mimo jiné hormon, jako je třeba endorfin, který zabraňuje bolesti a únavě. Proto my to chceme a můžeme dělat pořád. To je důvod třeba, proč Patrik Šik, když byl otřesen a vlastně krvácel, tak tu penaltu kopl úplně skvěle, protože on tu bolest necítí v tu chvíli, když je v té zóně. Takže se ten první kruh, to je, kdo jste, ten druhý kruh je, co jsou vaše touhy, co vás baví. A ten třetí kruh je o tom, jaký máte osobní hodnoty. Protože osobní hodnoty odrážejí to, co my obdivujeme na ostatních lidech. Jo? Protože my jsme zvyklí žít v tlupách, v podstatě v nějakých týmech, v rodině a tak dále. A tím pádem vlastně my, ty naše osobní hodnoty, odráží to, co obdivujeme na těch ostatních. Tak si vezmete 5 lidí, u každého jednu vlastnost, kterou obdivujete, a to jsou vaše osobní hodnoty. A kde se ty tři kruhy protnou, tak to je smysl vašeho života.
1: A kdy já poznám, jako váš klient, že už k vám nemám chodit?
2: Kdy poznáte, že už ke mně nemáte chodit? Ono to záleží, protože já s některýma lidma pracuju rok, s některýma prostě 2 roky. Je otázka vlastně, když ten člověk se někam posune, jo, často dělám i s nima cvičení, tak si představ, že si vyhrál tu olympiádu a teďka hrajou českou hymnu, jde nahoru česká vlajka, co vidíš, co slyšíš a tak dále, tu vizualizaci. A teďka píšeš dopis prostě tomu, já nevím, třeba jsem dělal s Davidem Svobodou, píšeš dopis tomu Davidovi Svobodovi, který je o 3 roky jakoby mladší, co se na té cestě stalo. My totiž, když se jakoby retrospektivně podíváme na zpátek, tak si většinou ten člověk je schopen vyjmenovat ty klíčové faktory úspěchu, co je pro něj důležitý a co není. Jo. No a pak se musí rozhodnout vlastně sám. Jo. Jako, já si nemyslím, že by člověk měl mít kouče na celý život, ale já buď těm lidem pomáhám s nějakýma situacema. Typicky třeba je nový generální ředitel nebo nový prezident nějakého regionu, tak mě dají na rok, protože já jsem tyhle ty role dělal, tak mě dají, dostaň ho do toho, aby ty výsledky byly co nejlepší, nejenom ty finanční, ale samozřejmě i ta práce s lidma. Jo, to je jedna možná konfigurace, ale další třeba u těch sportovců je to i delší dobu. No, prostě.
1: Tak vy děláte slavné sportovce, děláte generální ředitele, to se k vám asi normální člověk vůbec nedostane.
2: To já mám jako velký sociální třídění, protože je spousta věcí na YouTube, na Instagramu, na Facebooku, na LinkedInu, které jsou úplně zadarmo. Já dělám prostě minimálně 1 až 2 prostě přímý přenosy za týden pro širokou veřejnost, kde nemusí vůbec nic platit. To je první věc, kde se naučí ty základy. Potom jsou už 3 knihy, který vlastně jsem napsal nebo spolutvořil. Potom můžou přijít prostě na seminář, který je za rozumný peníze, kde je 15 až 20 lidí, které je na celý den, velmi interaktivní. A když je to jednak jedný, no tak jako na základě toho vlastně, co já umím, tak ta cena není úplně jako malá. To tak je prostě, to musím jako přiznat.
1: Takže třeba prodavačka Stezka k vám asi
2: prodavačka
1: Stezka nemůže
2: přijít. Prodavačka Stezka se určitě může podívat na ten internet, jo. A nebo může přijít na ten, i prodavačka Stezka může přijít na ten seminář, kde je 15 lidí, jo. A je to vlastně velice interaktivní, no celý den, jo. Takže ta jako škála je široká, ale jako já prostě, když koučuji někoho jednak jedný, tak je to vlastně stejný penzum času, jako kdybych někde přednášel. A proto je to i takhle prostě udělaný, jo. Ale koučuju jak lidi, jak umělce, sportovce, tak prostě lidi z biznisu. Jo. Ono to zase nejde, abyste třeba koučili 100 lidí, tak to bych nedělal nic jiného než to koučování. Jo. Mě baví i ty ostatní věci přednášet. Já přednáším na řadě univerzit a tak. Ale takhle to je. No.
1: Vy jste zmínil ty knihy, 3, tu třetí právě máte tady. Tak jak se liší od těch 2 předchozích?
2: Ano, rodina tady, jako tady tým. Tady ta vlastně kniha vznikla během covidu, protože ta rodina je vlastně kotva určitá v té lidské společnosti. A my se často bavíme o rodičích, o dětech, ale jako nikdo se na to nepodíval ještě jako na ten tým. Jo. A já, protože jsem vedl opravdu týmy o 4 lidí po mnoho tisíc lidí, tak jsem některé ty prvky z toho do té knihy zařadil. Katka samozřejmě, Novotná, teď už bude velice brzo Krůtová, protože se vdává, tak vlastně ona od 9 let pracovala s dětma. A v čem je úplně unikátní je to, že my jsme vždycky nahodili nějaký téma na internetu, hovořili jsme o něm právě v těch live přenosech. A potom jsme vstřebávali zpětnou vazbu od rodičů, často od dětí a tak. Takže v tom je unikátní, že vznikala velice, velice interaktivní. A je vlastně o tom sebepoznání, o poznání těch ostatních a jak rodina může fungovat, jak tam fungují ty vztahy a jak může rodina fungovat jako tým. Protože talenty jednoho člověka pokrývají vlastně slabé stránky druhého, jo, třeba tatínka, a zase talenty tatínka můžou pokrývat vlastně ty slabé stránky té maminky. Takže tam je velká synergie v té rodině.
1: Mluvil jste o olympionicích, jsou to vaši klienti, mluvil jste o panu Šikovi. Chystáte se na olympiádu?
2: S olympiádou se to má tak. Já jsem už byl zaregistrován, ale bohužel za současných podmínek jsem se rozhodl na olympiádu nejet, protože bych tam vlastně musel být jenom v pokoji, a když bych komunikoval elektronicky s těmi olympioniky vlastně.
1: Jak to jenom v pokoji?
2: No, na, v hotelu, protože na ty sportoviště budou mít přístup pouze ty sportovci a jenom prostě velmi omezený počet lékařů nebo trenérů. Takže prostě, já nevím, mentální kouč nebo kaplan českého olympijského týmu, tak my zůstaneme vlastně tady a budeme vlastně s těma sportovcem komunikovat online. Ono ta dneska, jako to není tohle problém, to není nic novýho, protože 90% těch sportovců se jako rozjede po světě. Takže já jako se s nima někdy vidím v Praze nebo někde po světě, ale většinou je to elektronicky.
1: Mrzí vás to, že nepojedete do Tokia?
2: No, trochu mi jako přiznám se, že mě to mrzí, ale za těch podmínek já jsem udělal tohleto rozhodnutí a budou další olympiády. Hlavně, aby prostě to vyšlo našim sportovcům, kterým držím prostě palce, a aby ta olympiáda jak v těch podmínkách proběhla aspoň nějak prostě rozumným způsobem, jo, když tam těch diváků nebude moc být plný stadion vlastně.
1: Pozorujete, že se na výkonech těch vrcholových sportovců negativně odrazil COVID, ať už ho měli nebo neměli?
2: Rozhodně, protože ty stavy, kdy vlastně ten sportovec je v té zóně, v tom flow, tak mimo jiný velmi, velmi důležitou roli v tom hraje to publikum, protože to publikum vás zdravým způsobem tlačí prostě a vytváří prostě takovýto adrenalinový prostředí. A to tam chybí tohle z toho. Dokonce, ono bohužel, když se s nima třeba bavím, s fotbalistama, tak teďka třeba mistrovství Evropy, tam nějaký diváci jsou, takže to je tak jako dobrý, ale dřív se to hrálo úplně bez diváků. Tak oni ten výkon podají, ale je to stejný jako na tréninku. Ten trénink není nikdy jako ten zápas. Na tréninku nevytvoříte prostě takovou zátěž, jo, hlavně mentální, jako je na tom zápase. Takže je dobře, že se ty diváci vlastně vrací do toho hlediště. A ono je to dobrý nejen pro ty sportovce, ale i pro ty diváky. Ale jako zcela jasně, že v momentě to navíc má jako vlastně důsledkem toho je snížená imunita toho sportovce, když hraje před prázdným hledištěm. Vysvětlím proč. Protože všechny ty hormony, ať už je to prostě endorfin, dopamin, jo, když hrají kolektivní sport, tak je to serotonin, oxytocin, tak všechny tyhle ty hormony vlastně znamenají to, když se vyloučí, že se vám zvedá imunita. Když se tolik nevylučují, když jste hrajete před vyprázdným hledištěm, tak ta imunita se nezvedá, ale snižuje naopak.
1: Mě teď běží hlavou, tak to jsem zvědavá, jak to na té olympiádě dopadne.
2: Tak tam bude 50% v těch ochozech. Jo. Když to budou diváci jenom z jedné země, z Japonska, z pochopitelných důvodů, tak ale myslím si, že vytvoří rozumný prostředí.
1: Aspoň něco.
2: Určitě. Jo.
1: Pane Milfajte, děkuji, že jste přišel do pořadu Nebezpečně. Naschledanou.
2: Díky moc krát, naschledanou.
1: To je pro dnešek vše. Těším se na XTV. Opět na viděnou.

0: ta slova paní Merkelové, wir schaffen das, jako, ta se obrací proti nám, protože my jsme se vlastně zakázali na to upozorňovat. My máme na to paragrafy dokonce tady v České republice. Znám lidi, tomu se říká podněcování vůči skupině. To znamená, já když budu upozorňovat, že tato skupina, určitá skupina je nebezpečná pro tu společnost, tak státní zástupce nezkoumá, zdali je nebezpečná. Státní zástupce říká, že já naplňuju podstatu trestného činu podněcování v určité skupině a odsoudí mě, nikoli ty, co běhají po nocích po těch barech a mačetama to tam občas střihnou, že čteme každý druhý den, čteme o tom, kdo koho zavraždil mačetou nebo nějakým nožem nebo tak a za výkřiku Allah Akbar, no tak to je síla. A v Německu ta situace je velmi komplikovaná a složitá, protože ta skupina je velmi silná a početná a právě se ty Němci zakázali zákonem říkat si tu pravdu o tom, co se tam děje. A ta skupina měla větší ochranu právní než ten původní obyvatel, ten Němec. Takže je opravdu vážná obava, zdali nedojde k tomu, že ty skupiny tam začnou vytvářet politické strany, které by využili a zneužili té demokracie evropské a té humanity a nestali se dominantní v těch městech, jako je...
1: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Radio Xaver.
1: Řekněte, buďte teď velkorysí, pane Vlášku, já vím, že zastupujete konkrétní firmu.
2: Ano.
1: A nabízíte spoření a nabízíte nákup mincí a tak, zlatých svitků stříbrných, ale zkusme teď být nad věcí a říct, kterým firmám v Čechách a na Slovensku, protože máme hodně diváků ze Slovenské republiky, kterým se dá věřit. A neříkejte jenom tu vaši, tedy zkusme aspoň některé základní.
2: Já začnu obecně, pak můžeme jít do konkrétna, bez pochyby. Určitě bych se díval vždycky na velikost té firmy, to znamená, jak je velká. Jo, to znamená, typicky zkontroluji si výroční zprávu, jaké má výsledky. Podíval bych se, jaké zlato nabízí, podíval bych se, jaká je za nimi historie. To znamená, jestliže je tam nějaká delší historie, je to velká firma, je tam obecně větší jakoby jistota, že to je v pořádku. Když vynechám naší firmu Firegold, určitě naše matka Ibisingold, tak to jsme pořád v rámci holdingu. Mezi naši velkou konkurenci patří třeba Golden Gate, jsme konkurenti, ale určitě můžeme říci, že ta firma je na trhu dlouho, myslím si, že odvádí dobrou práci, tak ty bych asi jmenoval jako takovej etalon té dobré konkurence na tom trhu.
1: Dobře, tak já ještě vidím třeba Českou mincovnu.
2: Určitě, Česká mincovna, já jsem ji nejmenoval, protože Česká mincovna spíše se specializuje na ražby, ona teda
1: pracuje
2: i slitky.
1: Ano.
2: Ale Česká mincovna určitě renovovaný výrobce pro numizmatiku, mince, skvělý partner.
1: Vím, že existuje jakýsi web zlaťáky.cz třeba, tak to bychom uznali, že to jsou...
2: Zlaťáky můžeme asi uznat, samozřejmě už tam třeba není tak vždycky taková garance výkupu jako třeba u nás, ku příkladu, ale určitě můžeme uznat jako relevantní obchodníka.
1: Stalo se vám někdy, že za vámi přišel někdo a chtěl u vás prokazatelně prodat padělek? Co se potom děje?
2: Stalo se mi, že jsem měl v ruce padělek, že někdo s tím přišel. Obecně u nás je jedna zásada. My totiž nevykupujeme cizí zlato. To znamená, my vykupujeme jenom zlato, které my jsme prodali. My ten ekosystém máme velmi zabezpečený, aby právě do něj proniknout žádný padělek nemohl. Takže já jsem sice v ruce padělek měl, ale nebylo to naše zlato, takže my bychom to stejně nevykupovali. Ale měl jsem ho v ruce. Samozřejmě pro toho zákazníka je to velmi nepříjemné. No. Zjišťuje v tu chvíli, že v ruce má něco, co má nulovou hodnotu, jo, což určitě není ideální.

Jana. Ha, má to být o lásce. Už dávno jsem to slíbil sepsat. Sebrat něco z těch barevných sklíček a duhových kuliček, petrolejových skvrn na silnici, louží a skřehlých ruček dětství a ze slibu, co mi tenkrát někdo dal, slib neurčitý, ale báječně posilující. Obzvláště pro nicotného, vychrtlého mladíčka na konci dětských jar a nekonečných zim. Jednou ti budou otevřeny dveře do celého světa. A celý svět ti bude ležet u nohou. Tak to znělo. Slibně. Závratně. Co na tom, že se to nikdy nestalo? Ale potkal jsem dívku. A to je víc, prosím. A dodnes věřím, že nad to víc není. 15 nám bylo let. V té školní třídě, kde jsme se měli učit základy chemie a snad i fyziky, seděla v přednějších lavicích přede mnou, uchváceně jsem pozoroval její dojemné plavé vlásky a stuhu prádla pod zářivě bílou blůzkou, a celá nauka o prvcích, hmotě a pákách se mi bez obtíží skoncentrovala do těch dívčích zádíček. A jak výuka pokračovala, nemohl jsem si, a ostatní také ne, nepovšimnout, jak mocně té nosaté slečně narostla prsa. Blůzička, zřejmě šitá ještě na dětské tělíčko, vztekle táhla knoflíčky do stran a já hynul. Co to jen bylo za touhu tenkrát? Dnes si říkám, že prahnul jsem po mateřství a hojnosti, po upamatování, po návratu domů, tak jako všichni. Jen to hedvábí halenky k prasknutí napjaté, víc jsem opticky neznal. A ještě k tomu jsem byl ustrašený, úzkostlivý jinoch, a to nepřeje fyzické lásce. Zákon také právě nebyl na té naší prosluněné straně, ačkoliv by nám spolužákům vlastně přál a ručil za beztrestnost. Milování bylo tenkrát povoleno od 16 let, ale odvaha mi chyběla. Jak se to vlastně má dělat? A tak jsem alespoň na lavičce zápolil s otevíráním blůzky a mačkáním obrovských smetanově bílých prsů. Ještě se nesetmělo. A ta dívenka, co dospěla o tolik dřív, než já, vzdychala a já umíral. Skončilo to vždy podle vzoru ejaculatio praecox, s čím jsem zahanben odjížděl tramvají číslo 17 a rozvoněná holčina nahoru stráně mi Smíchova, je docela dobře možné, že tam tenkrát bzučel trolejbus. Paměti, stůj při mně, pamatuji si jen vůni mladého plného těla. Už nikdy jsem pak takové dítě nepohladil. Duhová kuličko. Tenkrát jsem hlupácky věřil, že mi vždycky taková dívka sama přijde. Pranic mě nenapadlo, že není na mě nic, co ženy přitahuje. Neuvěřitelnou náhodou se má první dívka se mnou dobrosrdečně scházela, nechávala se objímat a líbat na čistěnká ústečka. Noc milostně zahalovala mou neobratnost, hlad a nezměrnou úctu před mateřskou velikostí. Jaksi jsem si nestačil povšimnout, že ta dívenka na lavičce Petřína je celá rudá. Kypré tělíčko se jí třese a nemůže zavřít svou pootevřenou tlamičku. Z propasti let to vidím až dnes. Rád bych to napravil, ale je pozdě. Kde jsi, Janinko? PS, to by bylo něco. Začít spolu poprvé a zůstat si věrni až do konce. A obětí mi

Do mý vlastní zbabělosti, tělo slabožské a nevhodné k milování, o němž jsem snil nepřetržitě. Ona s mocnými prsy nalitými kravskými šťávami, snad i tlustá, už zdaleka ne dítě, jak to u mladých dívek bývá, srovnáme-li je se stejně mladičkými jinochy, byla zkrátka moudrá. Ten komický, uhrovitý mladíček, co živořil v mém těle, si ji vodil za ručičku a teď si vzpomínám, měla karmínově nalakované nechtíky. Dospělí samci by mne od takové svalnaté holčiny odkopli do nedalekého špinavého křoví plného děravých prorezlých nočníků, vlhkých hadrů a výkalů, ku kterým bych se po kopanci letem přidal. Líbali jsme se na lavičce v Petřínském parku. Úzkostlivě jsem se snažil nevzdychat, neúpět, nesténat, neřvat při těch uslintaných pocelech. Vůbec jsem si nevšiml v tom okouzlení, že je červená ve tváři, s očími všerujarního podvečera ukazovala jen bělmo a že blůzičku má v podpaždí promáčenou touhou. Jen jsem se ubožácky k tomu mocnému a rozvoněnému ženskému tělu tiskl. Ve všech případech to vedlo jen k přebohatému příštění mých chlapeckých přebytků. Běda toliko do textilu. Pranic mne nenapadlo, že by to má vzdychající spolužačka chtěla pod zářící večerní oblohou sdílet se mnou. Sdílet tu neselhávající, bez konce se objevující zábavu těch důvtipnějších, a co jich tam říčelo kol a kol, kteří vědí, co mladá žena potřebuje. Takže jsem do jejího rozvoněného lůna nikdy nepronikl. Mám tedy právo považovat ji za svou první dívku? Kdy vlastně dojde k naplnění lásky? Při nakrytí? Vidět mne kráva za plotem, hned mě sežere, tak jsem byl zelený. Tak to šlo až do zimy. Naší první a poslední. Bez konce jsem lovil ty její prsy z blůzy, v slabém mrazu našeho vyhnanství se z nich kouřilo. Marně si dnes opakuji stokrát a krasopisně za trest. Neumím ukojit ženu. Umí to někdo? Svede chlap vypít řeku? Utišit vítr? Chytit oblak? Odsoudí, pomluví ženskou pro svou vlastní slabost? Bude ji nenávidět, být, ponižovat? Pro svou ubohost? A z té ji vinit? To je špatný přístup, Jeníčku. To na Janinku neplatí. Byla, a proč si to nepřiznat, jako ostatně všechny ve tvém spackaném životě, lepší a silnější než ty, chudinko, hledající maminku. Odešla včas. Tenhle svět je pro siláky, okouzlující podvodníky, ne pro neduživé hošíky. Selhal jsem tehdy a pak ještě mnohokrát. Příliš pozdě psát omluvenku. Vrací se mi ve snech. A to mi musí stačit. Připomínám si, jak běžela na poslední trolejbus a ten s ní odjel. Do kopců stoupal, už se nevrátil. Časná léta 50. se skončila. Kde jsi, holčičko?

jsem je dal do krabice, to se sice zatím neví. A doufám ale, že mi jednou přijdou vhod. Rukavice stejně jako lněný knot. Ukládám je tam, kam patří, za rok, za dva nebo za tři. Budu rád, že je mám. Už desátý rok schovávám si brok, kterým jsem byl kdysi střelen. Vletěl zvesela přímo do těla. Byl jsem to já a ne jelen.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: My jsme tu záležitost ohledně menstruační chudoby výrazně probrali s paní Stonikovou.
2: To jste si museli rozumět.
1: Rozuměli jsme si velmi. Kalíšky menstruační, všechno jsme projeli. A je to v pořadu, prosím, kdyby to chtěl někdo slyšet, pořadu, který jsme s paní Stonikovou začali natáčet jako odpověď na váš pořad na Férovku s panem Kubáčkem. Oběma pořadům se daří, mě to baví, to, co děláte s Kubáčkem, musím říct. Na rádiu Xaver si to poslechnu vždycky v autě třeba, jo. A náš pořad se jmenuje Za stranu a za lidi.
2: Já to taky oceňuju a jste oba správní typy na to, zvlášť vy, Za stranu a za lidi.
1: Já jsem takový svazácký typ.
2: To klémovství ve vás je.
1: Je.
2: A hodí se to k vám, ten název, a jde vám to.
1: Je to a teď se to probouzí teprv.
2: Vy uděláte velkou kariéru.
1: Že jo?
2: Já si myslím, že po těch demonstracích podzimních přijde váš čas.
1: Přiznám se, pane Holče, že mně to SSM trošku chybí.
2: Tak je to ve vás, no.
1: Co kdyby jsme založili třeba kapitalistický svaz mládeže? Jo, my už nejsme mládež, ale pozor.
2: To si fandíte trochu.
1: To jsem zaspal.
2: Tak kapitalistický svaz seniorů byste mohl, ne, založit.
1: KSS?
2: No. To byla komunistická strana Slovenska.
1: Aha, tak to ne, to musíme vymyslet nějak.
2: A to by se k vám hodilo.
1: Tak něco takový kapitalistický, to už tak je přežitek. Tak SSS, socialistický.
2: No, vidíte. Vy jste byl dobrý vůdce.
1: Ale já ještě nejsem senior, pane Holče.
2: A tak trošku.
1: No já nevím totiž, od kdy je senior. Jak začne brát důchod, nebo to já nemám ještě důchod.
2: Vy neberete ještě důchod?
1: Ne.
2: Já myslel, že
1: já jo, aktuálně,
2: si chodíte pro důchod.
1: Já jsem zjistil, že platím víc daní, než kolik vydělám.
2: To je dobrá pozice.
1: Výborný.
2: Z čeho to platíte?
1: Musím někde něco ukrát občas.
2: Kradete, že jo?
1: Vajíčka.
2: To můžem říct asi, no.
1: A tak. Chodím to prodávat vždycky na Anděl tam.
2: Jo.
1: No ne, tak to dáme do budoucna, protože jdu natáčet zase kandidáty další. A vy už máte fraj, ne?
2: Já ještě nemám pořád druhou práci, víte.
1: Ale hledáte?
2: Hledám ji intenzivně.
1: No, počkejte, protože
2: se stydím trošku. Víte, kdo dneska nemá druhou práci, tak je opravdu trošku takový vyvrhel už.
1: Tak. A to je ten okamžik, kdy já vám mohu přátelsky vypomoci.
2: Podáte mi ruku pomocnou?
1: To bych ani ne.
2: Ne.
1: Ale vlastně ano, tak symbolicky. Víte, jak jsem říkal, že u nás ve vchodu skončila ta paní, co mě říkala pane Zvolský?
2: Mm-hmm.
1: Tak tam byla potom taková mladší dáma a teď tam ty chodby nevytírá nikdo.
2: Mm-hmm.
1: A já bych se zeptal pana ředitele vlastnictví jednotek, nebo jak to chodí, tam ten výbor, a my zjevně hledáme úklid do vchodu.
2: To by se mi moc hodilo a víte,
1: máte pojízdnej kýbl?
2: Pojízdnej kýbl si obstarám, ale pan premiér, a nejen pan premiér, říkal, že máme zahodit stud v této situaci, tak já ho zahodím, já ho rád zahodím.
1: Já bych to teda moc rád zažil. Já bych čekal za dveřma u toho okýnka, až budete vytírat před mým jako bytem. A až to budete mít mokrý tu podlahu, tak bych otevřel a šel bych do toho výtahu a řekl, omlouvám se, musím teď jít do práce. Pošlapal bych vám tu mokrou podlahu a hlavně bych se zastavil. Řekl, pane Holče, tam v rohu, kdybyste to pořádně ještě tam...
2: Co jsem spíš od vás čekal, že řeknete, až vy budete s tím pojízdným kýblem před těma mýma dveřma, já vás uvidím tím kukátkem, tak otevřu dveře, pozvu vás dál a pustím vám televizi u sebe doma. Jako to udělal Kalousek
1: televizi.
2: Počkejte, vy si... Jako to udělal Kalousek tý ukrajinský posluhovačce, že řekl, že i on pomáhá Ukrajincům a že té uklízečce ukrajinské, která chodí uklízet, takže že jí pustil zprávy a dívali se spolu na zprávy.
1: Opravdu to takhle udělal.
2: Jo.
1: On má tak dobrý srdce.
2: Má velký Kalousek. Srdce, já mám, protože ho má nalevo i napravo.
1: Ježiš, to je... Teď jste mě úplně dojal, jestli toto udělal...
2: Tak vidíte, co jste zač?
1: No,
2: pane Holče, se napravíte trošku.
1: Víte, co dnes stojí peněz pustit si televizi, vy jste se úplně zbláznil.
2: Takže byste mi nepustil to.
1: No samozřejmě, že ne. To je to, co stálo ještě nedávno led vrtulníkem, tak dneska stojí 10 minut u televize.
2: Jste zlej člověk, opravdu.
1: No já se taky nedívám. Ale sousedi mají televizi jako puštěnou skoro celý den. Tam jako by nebyla krize. A vždycky, když jsou zprávy, jak si vezmu hrnek,
2: jo.
1: Dám to na stěnu a vyposlechnu si zprávy.
2: No tak byste mě mohl vzít k ním, ne? A pak zažijou, co je krize.
1: Já se bojím, že kdybych vás vzal k ním, že byste zažili něco, co jste ještě nikdy nezažil. Podle těch zvuků, co se tam po nocích ozývají. Ona křičí. Jako. Takový jako... Oni tam... Já jsem kolikrát přemýšlel, co oni v té posteli dělají.
2: No a proč...
1: Ne, podle zvuku je to... jako
2: no ale počkejte, proč prostě nezazvoníte jednou večer a nezeptáte se?
1: No ještě nejsem v tom výboru oficiálně. Lidové kontroly. To,
2: tak to rychle udělejte.
1: Potřebuji na to razítko.
2: Tak to rychle udělejte.
1: No.
2: A rovnou si vemte teploměr a změřte teplotu.
1: Protože ten sex to už není zakázaný, ne? Nebo je, už je to
2: nějak... Já nevím, jako, ale nevím.
1: Že by paní pirátka některá ještě nedala...
2: Já bych počkal,
1: že to zdrží od práce.
2: Je pojednání vlády.
1: Piráti přišli na to, že sex zdržuje od práce a že je to povolený jenom jednou za 14 dnů.
2: Dobrá intenzita.
1: To je jak akorát, ne? A ještě teda, že jsem tak smělý, pane Holče, nevadilo by vám, když tam budete vytírat tu chodbu, že bych vás tam vyfotil a hodil to na Facebook?
2: Nevadilo, ale znáte moje sazby za tohle.
1: Jo takhle, vy za to chcete prachy.
2: To je v dolarech, ale to
1: a
2: víte.
1: A co kdybych vám za to dal 10 minut u televize?
2: Musíte na tohle zavolat mýho manažera, já to neřeším.
1: Tak jo. Jinak já se přiznám, co bych jako skrýval. Já šetřím, takže jsem vyklidil, nechal jsem si pouze z těch elektrických věcí zubní kartáček elektrický, ale fén, zastřihovač na vousy, jsem všechno zabalil do krabice a šupnul jsem to tam někam k vánočním ozdobám.
2: Ale přijde vám to trošku jako zbytečný fakt luxus a že podporujete Putina tím elektrickým kartáčkem?
1: No to je na baterky.
2: No i tak.
1: No já doufám, že baterky se kupujou...
2: Víte, já jsem měl kdysi v Reflexu kolegu, který měl takový naturální období a on si čistil zuby jenom jabkama. A záhy kolem sebe měl takový prázdno, jako mívá Petr Fiala na těch náměstích, když tam přijede položit kytičku.
1: Mně se na toto téma ani nechce žertovat. Ne, tak já předpokládám, že nemám na rukou a na zubech Putinovu krev, protože doufám, že baterky se kupují v Německu.
2: Kožte?
1: Nemám, já jsem se dělal do zrcadla, pane Holče. Ale představte si, to vám ještě musím, já vím, že už nás tlačí čas. Objevil jsem, nějaká firma nabízí na internetu takový pilulky nějaký, který, já jsem četl celý ten návod, takhle dlouhý jsem si přečetl. Možná je to už dávno, ale pro mě jenom novinka. Tu pilulku si strčíte do huby po čištění zubů a rozkoušete ji. Jako rozvejkáte, rozkoušete. A ona vám zabarví ústní dutinu celou a zuby. A vy se podíváte do zrcadla a vidíte, jak máte vyčištěný zuby, kde máte ještě rezervy. Protože tam ta barva je a není, a nebo něco. Znáte to, víte, co to je?
2: Já si myslím, že to hrozná píčovina.
1: Dobře. Tak já jsem vám chtěl říct novinku.
2: Jo, a tak...
1: To, že se prodávají pilulky, kterou sníte, je to taková ta tobolka. Čemu se smějete? A máte barevnou stolici, a nebo...
2: To si asi nechte do toho, počkejte, do těch vašich menstruačních pořadů.
1: Pane Holče, nám přece nic lidského není cizí.
2: Ale...
1: A nebo zlatou stolici.
2: Tady vedeme vznešený debaty.
1: To je velmi vznešený. Pilulka, kterou polknete, zapijete, vy si vyberete tu gold verzi a máte jaksi na hovínku krásný zlatý proužky.
2: To je moc pěkný.
1: No. A piráti na to budou dávat slevu nějakou prý.
2: Ale já myslím, že to asi ukončíme.
1: vám jsou tyto věci nepříjemné, vy jste ještě mladý, ale já ve svém vysokém věku vím, že o všem můžeme hovořit otevřeně.
2: Určitě. A jsem rád, že se zajímáte o důležité věci.
1: Ano. Takže ani jedny nechcete ty pilulky, jo?
2: Necháme vám zatím.
1: Já bych vám ty zlatý objednal.
2: Nemusíte.
1: Ne? Jak chce? Ani ty...
2: Nechám to vám, tohle.
1: Já se těším na příště, pane Holče.
2: Já taky.
1: Je tady s váma. A na férovku se mě líbí moc. A kdo to ještě neviděl, podívejte se, je to na YouTube kanálu XTV.
2: Ano.
1: Je to na rádiu Xaver a je to na podcastových aplikacích. A tam, na těch aplikacích, my s paní Karol ještě nejsme.
2: Jak to, že ne?
1: Máte protekci?
2: No jo, no. Tak.
1: Já to vidím, jak si tam šeptáte s panem jednatelem, občas mu něco strčíte.
2: Ale tak, tam... jako třeba tam taky prorazíte. Jestli tam dostanete ty vaše zlatý hovínka, tak si myslím, že tam záhy budete.

0: Jak byste hodnotila onu schůzku v Bílém domě Volodymyra Zelenského a Donalda Trumpa? Jak to na vás celé působilo?
1: Úžasně, já jsem si to strašně užila. Já
0: opravdu?
1: Jsem, ano, já jsem si to velmi užila, ten pátek. Tak jednak si myslím, že to Zelenský, kterého neznám, prezident Zelenský, podcenil, že zapomněl, kam jede, nebo nezapomněl, ale měl pocit, že jestli si všímáte, tak on je všude vítán, objímán, líbán. Však to víme, že jak
0: to chodí.
1: A býval
0: i za Joea Bidena.
1: A býval a tak. To, co je úplně možná partikulární, ale četla jsem, že jeho štáb, že mu říkal, takhle ne, to musí být oblek. Bílý dům, oválná pracovna, to není na tento druh obleček. Taky, jestli jste si všimla, Trump, když ho vítal, tak říkal, jak se dneska ve fik. Dneska to tam jako, dneska mu to sluší, že měl jinou barvu, myslím černou a tak. Tak to je partikulární, ale v diplomacii i toto hraje roli. Jak si tím vydáváte signál, hele, ty si mi trochu jedno, já půjdu v tom munduru, jak jsem zvyklý.
0: Na druhou stranu předtím tak chodil u všech, za všemi státníky, včetně bývalého prezidenta, tak nebyl by teď, jakoby nebyl by zase kritizován z té druhé strany, no tak chce se v Bílém domě zalíbit.
1: Je to možné, ale podle mých informací mu říkali, aby jako měl oblek.
0: A má to velký význam?
1: Podívejte, význam. Ono, když jsou ta jednání skutečně takto závažná, to není, že pojedete tady třeba, já nevím, do Polska, že si by nám dali víc vajíček. Jo, to je, to už taková to diplomacie, tam už se musí vzít v potaz 1, 2, 3, 4, 5 až Z. A jako ta příprava, nebo jaksi celé to, ta příprava a celý ten proces musí být od A až do Z jakoby zvládnutý. Takže obleček, dobře, ale tohle je tak závažná věc, jestliže Donald Trump se rozhodl, že ukončí válku na Ukrajině, to už je jiná level, to je jiná úroveň, že zatím doposud jezdil Zelenský a všude jsme dávali tady munici, tady peníze, tady tohle a vždycky jsme ho adorovali, že ty bojuješ tady, pamatujete, já nevím, kdo to z našich politiků řekl, že v Ukrajině se bojuje o Českou republiku a takovýhle věci. Takže
0: myslím, že to byl dokonce i premiér Fiala.
1: Já mám
0: ale
1: pocit, ale
0: bych
1: nerada bych
0: ho... Vkládal do ústní,
1: a tak to je zase nepochopení celé té situace, že...

Kapitola 16. Kauza číslo 2187 Antonín. Antonín byl chlapec jako každý jiný. Nastoupil do učebního oboru a jelikož mu učení šlo, měl zájem udělat si maturitu. Učební obor s maturitou nebylo nic výjimečného a rodiče měli z potomka radost, že se tak rozhodl sám. Byl to kluk ani ne nesmělý, ani ne smělý, spíš zdrženlivý. Z děvčaty to ještě moc neuměl, ale zamilovaný byl až po uši, aniž by to Maruška věděla. Jen tušila, že ten klučina po ní na zábavě pokukuje. Nebyl jí lhostejný. Po půlnoci, snad krátce nad ránem, vtrhla do bytu, kde s rodiči bydlel policie. Odvedla ho. Tuto část Nora přeskočila, protože se podobala téměř všem začátkům jednotlivých kauz. Antonín nevěděl, co se děje, jeho rodiče už vůbec ne. Výjev, který všichni té noci nebo spíš nad ránem zažili, byl hrozný i z toho důvodu, že se jednalo o spořádanou rodinu, která neměla doposud žádné opletačky se zákonem. Matka slabá na srdce kolabovala, jejich téměř roční štěně Labradora se vyděšeně dívalo. Antonín byl zadržen. U výslechu byl informován, jakého činu se měl dopustit. Loupežné přepadení pošty zněla mu v uších možná další 3 měsíce, kdy už seděl ve vazbě část věty prokurátora, který si pohrával s mobilem, když ho poprvé vyslýchali, a vypadalo to, že se nesmírně baví tím, jak je chlapec vystrašený. Antonín byl ve vazbě, z obvinění byla obžaloba a pochopitelně následoval soud. Antonín byl uznán vinným za loupežné přepadení pošty, ublížení na zdraví a další zločiny, které nestíhal ani vnímat. Neustále opakoval u prvoinstančního soudu, že na poště nebyl, nikoho nepřepadl, peníze neukradl. Představitelé zákona se jen podvousky usmívali, vlastně prokurátorka vousky neměla, ale asi se také dobře bavila, jak se oběť brání. Vrazi v taláru předvedli své divadelní představení nad zkázou životu hned několika na jednou. Lze také říci nikoliv 2 mouchy jednou ranou, ale mnoho much jednou ranou. Nikoho nezajímalo, že nejsou žádné důkazy, snad jen nějaká asi podloubně vyrobená pachová stopa. Prostě nic. Několikaleté martyrium nervového vypětí, žaláře soudů, stále se opakujících tvrzení, že nic neprovedl, nikde nebyl, s případem nemá nic společného. Rodiče se dávali jako 2 trosky na všech líčeních. Báli se vystrčit hlavu z domu, synovi věřili, ale když prohrávali jeden soud za druhým, dostávali se do skepse. Když jste vláčen soudními procesy, média z vás udělají zločince. Jste ve vazbě, kde vás totálně psychicky nejen zlomí, ale zničí. Začnete uvažovat, že ten hrozný sen, který trvá už několik let, je asi pravda. Asi jste opravdu zločinec. Přestože jste nic neudělal, začnete pochybovat sám o sobě. Začnete bláznit a slabší povahy se skutečně zlomí. O to vrahům v taláru jde. A nebo vlastně nejde. Je jim to úplně jedno. Antonín, kluk, který měl před sebou celý život, byl odsouzen na 12 let, přestože nic neudělal. Jednodušeji řečeno, nebyly proti němu žádné důkazy, jen nějaká padělaná pachová stopa či padělané svědectví. Rodiče nemohli verdiktu věřit, všechny odvolací soudy potvrdili, že jejich syn je zločinec. Byli ze staré školy, soudy přece nelžou, ale jak to mohl jejich Tonda udělat, když tam vůbec nebyl? Matka do roka zemřela žalem, jakého syna vychovala. Nemohla uvěřit té zradě, vždyť se choval doma tak bezvadně, ve škole byl oblíbený, byl hodný, mouše by neublížil. Matka zemřela. Jeho pes, kterého tak miloval, svého pána od zatčení neviděl. Bolest na obou místech byla tak silná, že to hloupé štěně zemřelo krátce po smrti matky. Zůstal jen otec, který pomáhal splácet dluhy, které jim dlouhým soudním procesem vznikly. Jim jako rodině, protože zpočátku synovi plně věřili a všemožně mu pomáhali se z té šlamastiky dostat. Účty za advokáty platili vzorně, pravidelně, jakmile se objevila další faktura. Prodali auto, vše, co měli cenné.
nebylo toho hodně, ale nějaký zlatý prstínek maminka za svůj život dostala, jeden byl dokonce po babičce, jak se v rodině dědil. Ožebračená rodina, zbyl z ní jen uplakaný otec. Plakával doma, když byl zcela sám. Tak hluboce ho bolelo, co jim jejich Tonda udělal. Někdy za ním zašel na návštěvu do vězení, ale zuboženého chlapce pak oplakával ještě víc. Nedokázal se smířit s tím, že je násilník, lupič, aktér loupežného přepadení. Po několika letech, které Antonín trávil ve vězení, se stalo něco, co nemá obdoby. Loupežné přepadení pošty, kdy byl pachatel velmi rychle dopaden, byl chycen při činu s penězi a záznamy na kamerách. Mnohonásobný recidivista se nebránil. Klidně se přiznal a dokonce si přidal i loupež před pár lety, kterou provedl také. O tom nebylo pochyb, vše jak popsal celou loupež, jak ji provedl, kolik peněz si odnesl. Všechny detaily to opravdu mohl znát jen ten, kdo byl na místě činu, jen ten, který loupežné přepadení provedl. K usvědčení nebylo potřeba ani dalších stop, které na místě tenkrát byly nalezeny. V té době je neuměli nikomu přiřadit a tak se na to vykašlali. Skutečný viník loupežného přepadení pošt byl dopaden, byl shledán vinným, sám se přiznal, byl pravomocně odsouzen a putoval do vězení, kam se i tak trochu mezi kámoše těšil. Snad bude zase barakový, bude řídit celou sekci. V kriminále je alespoň pořádek, pomyslel si při vynesení rozsudku. Nyní nastává něco, čemu nebude nikdo věřit. Dochází k druhé vraždě. Vrazi v taláru pokračují ve svém díle proti Antonínovi. Pokud byste očekávali, že už při zjištění, že je v kriminále zcela nevinný kluk, se ve státních strukturách něco stane, třeba přiběhne ministr spravedlnosti nebo nevím kdo, kluka okamžitě pustí, hluboce se omluví a začnou napravovat tu neskutečnou křivdu, která zničila život celé jejich rodině, tak to se sakra pletete. To rozhodně stát nedělá. Stát to totiž vůbec nezajímá, natož aby ho zajímalo, kdo je za takto nenapravitelně zničený život zodpovědný. Chlapec seděl v kriminále dál a otec splácel jeho dluhy. Pokusili se o obnovu procesu, aby byl definitivně zproštěn viny, očištěn. Otec znovu ožil a pomáhal, jak jen mohl. Prokurátorka místo toho, aby si nasypala popel na hlavu, odstoupila, hanbou se propadla, že něco takového i se soudem připustili, mlčela. Soudy dál otálely s propuštěním tohoto nevinného kluka dlouhé 2 roky. Nevinný seděl v kriminále o svých narozeninách, jedněch dalších, o Vánocích, Velikonocích, jedněch dalších. Nevinný kluk, kterému utíkal život mezi prsty. Své vysněné děvče Marušku nestihl ani políbit či chytit za ruku. Jeho život byl v troskách bez budoucnosti. Jen těžko zaměstnají, pokud se vůbec dostane z vězení ven toho, kdo seděl. Mohu vás 1000krát očistit. Jste poplivaný, jste zneuctěný, jste nula, jste nikdo, jste horší než nikdo. Soudní tahanice o obnovu řízení trvaly 2 roky, než se kluk dostal z vězení. Nedokončená škola, kdy měl určitě šanci se svým nadáním a pílí vystudovat vysokou školu. Rodina úplně zničena, zadlužena. O práci kriminálník, přestože je zcela nevinný, nezavadí. Dnes roznáší Antonín reklamní letáky v Rakousku, aby si vydělal aspoň na slanou vodu a pomáhal otci splácet dluhy. Tak co, fízle A, prokurátorko X a soudci Y, úžasní členové soudních senátů, kteří si čtete Blesk v průběhu hlavního líčení, když likvidujete lidský život, co vy na to? Vy jste asi slavili své narozeniny doma se svými blízkými, stejně tak dovolené Vánoce, Velikonoce, zatímco nevinný kluk seděl. Vy se nestydíte ani před svými dětmi, rodiči? Jste vrazi v taláru, běželo hlavou Noře, když si dělala analýzu, kdo je fízl A, prokurátorka X a soudce Y. Neskutečný šlendrián, neskutečná nezodpovědnost, žádná empatie, místo srdce kámen, tak lze popsat všechny účastníky, kteří zlikvidovali život nejen tohoto kluka. Nora pokračovala celé týdny ve čtení a analyzování, propojování osob. Do kartotéky hrábla vždy jen tak, vybrala si kauzu a četla.
Začala si v poznámkách dělat další kolonku, kolik osob bylo zlikvidováno jedním vykonstruovaným stíháním, vykonstruovanou obžalobou, soudním procesem. Ať se nikdo neplete, jen to, že jste obviněn, nebo jen tak z legrace fízlů chodíte na výslechy, pak se vše odloží, i to je zásah do života člověka, pokud nic neprovedl, takový, že jen málo kdo si to dokáže představit.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, já vás zdravím. Tak na kolikát se to dneska máte?
1: No já vám poslední dny tak se motám okolo, řekněme, silnější šestky. Což není nic moc.
2: To je tím, že jezdíte tramvají číslo 5.
1: A 9.
2: A 9. No tak ta šestka je tak jako zhruba mezi.
1: No. Vy nejezdíte tramvají?
2: Občas ano, ale jiným směrem než vy. Jo. No a co ta šestička?
1: Šestička je, prosím vás, takový jako horší setrvalý stav. Není to ještě na sebevraždu, není to na vyskakování, ale je to život. Je to žízň, jak se říká na Ukrajině. No a u vás je to jak?
2: Já jsem dobrý, já tak 10.
1: Vy jedete, protože máte novou kamizolku, se koukám.
2: No to taky, ale hlavně jsem s paní Alex točila Podtrženo sečteno. Oh. A také, což by vám mohlo zvednout alespoň na 6,1. Dnes je Mezinárodní den ptačího zpěvu.
1: Ptačího?
2: Ptačího zpěvu.
1: No a kdy bude Mezinárodní den mého zpěvu?
2: Ten byl přece na akci 8 let s vámi.
1: Jo, takže zase za rok.
2: No.
1: No, ale víte co, já jsem teď, když jste u ptačího zpěvu, tak jak se probouzí ta příroda, tak my citliví lidé to vnímáme. A já mám pocit, že když si otevřu okno, jo, protože v pracovně doma hulím, tak mám pocit, že ti ptáci řvou víc než